U práci. Stařec viděl pána v šedém kabátu, třírohém kloboučku, císaře nepoznal. Řekl mu, že dostává 8 penízů denně. A co s nimi děláš? Pravil císař pán. 2 splácím dluh, 2 půjčuji, 2 ukládám, 2 zahazuji. Císař se ptal, co ta hádanka znamená. A stařec mu vyložil. 2 peníze dávám ženě za to, že se stará o domácnost. 2 platím na hochy, aby se naučili něčemu řádnému. 2 ukládám dceři na věno, aby se k stáru o mne starala. A za 2 poslední, když zbudou, starám se o sebe. Císaři se ta selská hádanka líbila, dal starci dukát a vrátil se do zámku. Po obědě, když ještě seděl s pány u stolu, řekl jim, že jim dá hádanku. Kdo ji uhodne, může si vyžádat nějakou milost. Pak jim vypravoval, co mu ráno povídal starý sedlák a ptal se jich, co to rozdělení peněz znamená. 2 na dluh, 2 půjčené, 2 uložené, 2 zahozené. Páni hádali, ale nedohádali se. Císaře to bavilo, ale když se ohlédl, vidí, že voják na stráži se zubí. Zamračil se a ptal se přísně, proč se směješ, když jsi ve službě? Voják srazil paty a pravil, protože to vím, císařská výsosti, 2 ženě, 2 synům, 2 dceři, 2 pro sebe. Císař se usmál a řekl, jak to, že ty to víš, když pánové hádají marně? Jsem ze vsi, císařská výsosti, to je selské desatero, to zná na vsi každý kluk. Pánům bylo horko, ale císař se smál a ptal se vojáka, co si přeje. Jít domů, císařská výsosti, jsem vdovy jediný syn, matka je stará, stateček hyne. Císař vojáka propustil a nařídil, aby jediný syn nebyl brán rodičům na vojnu, když není, kdo by je živil.

0: Kdeže to všechno začalo?
1: Na lesní pěšině u mraveniště. Šel tam jeden chlapec a hvízdal si.
0: Ale kde pak, co vás nemá? To jsme už vyprávěli posledně o Ferdovi, Pitlíkovi a Berušce.
2: O Beruně. A kde tedy začalo to, co budeme povídat dnes?
0: U potůčku v husté trávě. Zrovna se stěhoval tesařík.
1: To je ten brouk s dlouhatánskými vousy.
0: No.
1: A on vám vezl na trakářku klády, nerovnou cestu před sebou ohmatával těmi fousisky a ukrutně vzdychal.
3: Daleko, stričku, daleko.
2: Na prohnuté trávě přímo nad hlavou se mu houpe mravenec a rovná si u krku puntíčkovaný červený šátek.
1: To je Ferda. Ahoj, Ferdo.
4: Oh, jen se houpej, jen se poškolebuj. Kdybys mi raději pomohl.
2: Tesařík se nemůže ani hnout. Klády se rozkutálely, přiskřípli mu fousiska a drží ho to jako v klešti.
4: To bolí.
3: Klid, stričku, klídek, okamžíček. Ferda mravenec vás v tom nenechá.
1: Ferdo, ty jsi pískal?
2: Volal jsi nás? Ferdo?
1: Ferdo, co potřebuješ?
2: Co máme dělat, Ferdo?
1: Než byste pět napočítali, bylo tu mravenců jako much.
2: Panečku, je vidět, že Ferda u nich něco znamená.
3: Hoši, odklidíme tyhle klády. Opatrně.
1: Než byste řekli švec, byl tesařík osvobozen.
3: A teď, strejčku, kam s tím dřevem vlastně chcete?
4: Ale tuhle kus podle vody, teď abych zase všecko nakládal.
3: Cože? Vy byste to chtěl nakládat? To se přece dělá jinak. To dříví se naháže do vody a potůček vám to odnese sám.

0: a zadarmo. Mravenci, šup s tím do potoka.
1: Než se stačil tesařík vzpamatovat, voda vesele unášela jeho klády pryč.
2: Pro pána, můj byteček, to je přece můj byteček. Zastavte to, zachraňte mi to, nebo mi to voda dočista odplaví.
0: Mravenci, u nejbližšího stromu klády zastavit.
1: A mravenci se rozběhli podle stružky.
3: Jenže, ouvej, nějak pomalu se rozběhli.
1: Takže ty klády doopravdy uplavou.
3: Ferdo, dělej něco!
1: Nemějte strach, Ferda ví co a jak. Už bere do ruky smrkvou jehličku, rozbíhá se, šup, mrštilí jako nějakým kopím.
3: Jehlička letí, letí krásným obloukem a už se zapíchla. Zrovna doprostřed potoka.
1: Klády jsou u ní a teď se vzpříčili. Nemohou dál a už se to všechno zastavilo.
2: To je báječné, úžasné, pane mravenče, vy jste chlapík.
0: Oh, a teď ke kládám. Hop, přes potůček.
1: Ferda se rozběhl, jen tak se odrazil pravou nohou a byl na druhém břehu. Ale po něm už nepřeskočil stružku nikdo.
3: Pomoc, voda!
4: To se nedá přeskočit, to nejde.
0: Mně se zdá, že vás budu muset učit ještě mnoha věcem.
1: Ferda si povzdychl jen tak pro sebe a běžel vytáhnout tesaříkovi jeho byteček na břeh.
0: Budu vás muset učit ještě mnoha věcem.
5: A hele, to je Ferda. Bonjour, bonjour. Ahoj, Ferdo, ty kluku, co tu děláš?
0: Pytlíku, já jsem tu doma. Vrátil jsem se z cest. Ale co ty to vyvádíš?
3: Opravdu, pytlík je zahrabán do země, jen hlava mu trčí ven.
5: Sportem ku zdraví. Já to viděl v biografu. Hip, hip, prásk! A závodníci skákali a běželi a takhle tloukli patama do země. Heja, heja, šverige!
0: Poslyš, pytlíku, kdo tě to zarazil do země?
5: Pardon, pardon, to je taková patálie. Žížela si mě spletla s listem, komprené, a zatáhla mě do své díry. Ještě mě jaksi, ne tento, nepustila. Ale já se zase držím rukama kraje díry a už se jí dál nedám. A propos, nemohl bys mě vytáhnout.
0: Pytlíku, starý kamaráde, tos nemohl zavolat hned? Vždyť jsme se neviděli takovou dobu.
5: Já tě nechal pozdravovat, to pardon.
0: Kluci, sem ke mně!
1: Hned tu zase bylo plno mravenců, popadli pytlíka za ruce.
6: Hej, ruf! Hej, ruf!
0: A je to!
1: Žížala povolila a všechno se sesypalo na jednu hromadu.
5: Bon, bon, bravo! To tam též bylo v tom kině. Řecko-římské zápasy. A je. Já nemůžu na noho. Žížala mi ji pohmožila. Pardon, pardon.
0: Tak si tě naložíme, paciente, a odpočíneš si u nás v mraveništi.
3: Uf, říkali si mravenci do kroku. Nejdřív jen tak z legrace, ale pak už docela vážně.
1: Byli opravdu unaveni a zadýchaní.
0: Nějak nám to přes zimu všechno zesláblo. Myslím, že bych je měl trochu cvičit. Pytlíku, ty jsi vážně viděl v kině, jak se lidi učili běhat? Jak cvičili sílu, skákali a tak?
5: Samo sebou, všechno jsem viděl. Byl jsem přece na zábradlí. Nevím, jestli jsem ti to už vyprávěl, jak jsem byl nejdřív červíček.
0: Mlč a poslouchej, co ti říkám.
5: Bon, bon.
0: Víš, mě leží na srdci, aby naši mravenci byli silní a čilí. Aby jim všechno šlo od ruky, aby všude vyhráli a všude byli první.
5: Moje řeč, cvičit, trénovat. Raz, dva.
0: Au.
5: Pardon.
7: Pazar, služební hlášení. U třetího kapradí směrem k silnici sedí hoch s jídlem a jí.
1: To je událost, chápete?
3: Budou drobty, moře drobtu, plno jídla. Honem mravenci, všichni ke třetímu kapradí.
5: Že bychom se tam taky jaksi tento... Ferdo, kde jsi?
1: Než se pytlík zpamatoval, Ferda vyrazil letním startem a byl pryč.
5: Počkat, pardon, já tě dohoním. Uvidíš ten styl jako v kině.
1: Ke kapradí se vine dlouhá černá stužka upalujících mravenců. Vepředu jeden s puntičkovaným šátkem. Ale pozor, někdo předjíždí jednoho mravence za druhým. No ne, to je vážně pitlík a už je u Ferdy.
7: Na mou duši.
3: Všichni mravenci jsou udýcháni a sotva pletou nohama. A Ferda s pitlíkem si při běhu ještě povídají.
1: Protože dýchají pomalu a pravidelně. Teď už jsou daleko před ostatními, vybíhají krásným klusem na takový šedivý kopec.
0: Přidejte, mravenci, kluk bude za chvíli balit.
5: Hip, hip, hip. Ulala.
0: Co se děje?
7: To vysoké, ten šedivý kopec, na kterém stáli, se z ničeho nic zvedl.
1: A není to kopec, je to čepice toho kluka.
3: Co teď? Stačí Ferda s pitlíkem se skočit?
7: No těžko, těžko, už jsou na hlavě toho kluka.
1: A ten kluk zvedá něco velikého lesklého ze země a staví to na silnici.
3: To je kolo?
7: No ano.
1: A už jedou. Vzduch kolem pitlíka a Ferdy se rozhvízdal.
5: Horvár, to je jako v kíně. Já...
0: Drž se pitlíku a zbytečně nemluv.
7: Tak se oba drželi a čekali, co se bude dít.
3: A to bylo pro ně velké štěstí. Takové, jaké si ani ve snu nepředstavoval.
7: Silnice vedla do města.
1: Nejdřív se objevily malé, pak veliké domy.
7: Pak ten kluk vjel mezi množství lidí a postavil kolo mezi jiná kola.
1: Vešel pod velikou střechu a stoupal po dřevěných schodech nahoru.
7: Tam se zastavil, pověsil čepici na hřebík a sedl si mezi ostatní kluky na takovou dlouhatánskou dřevěnou lavici.
1: Ale pod tou velikou střechou nebyli zdaleka jen kluci. Bylo tam ohromné množství všelijakých lidí a dívali se na trávník uprostřed.
5: Ferdo, Ferdo, to mě podrž, báječné, úžasné, nádhera, my jsme na závodech. Hip, hip, bravo, hurá, dá za ho, jen mu dej. To jsem viděl v kině, to je stadion.
0: Tak tohle jsem já tady ještě neviděl.
5: Tak se koukej, bonbon, běh na 100 metrů a tamhle skáčou skok vysoký, komprny.
3: Pánečku, to byla podívaná. Potom se házelo do dálky železnou koulí a běhalo se přes překážky, házelo se oštěpem.
5: Ferdo, to je jako když ty házíš jehličkou.
3: A nakonec se prováděl takový divný skok. Každý závodník si vzal do ruky dlouhou tyč a rozběhl se s ní.
5: Kam to nese? To nikdo neví.
3: A v tom ten závodník opřel tyč do země a tyč ho vynesla až někam k nebi. Závodník přeskočil laťku v takové výšce, že by to v životě nikdo nikdy nepřeskočil.
7: No, nejste zvědaví, jak se naši hrdinové dostali domů?
3: To nebylo těžké. Zůstali prostě na čepici. A když se ten kluk vracel kolem třetího kapradí, obratně se skočili na zem.
1: A teď si představte, co nastalo v mraveništi, když jim Ferda s pitlíkem vyprávěli, co zažili na závodech.
7: Faktic, ukáž, jak daleko skákali.
1: Počkej, počkej, mě zajímá ta tyč.
3: A přes překážky taky běhali. Hmm.
7: A my začneme taky cvičit.
3: Ano.
1: A Ferda nás to bude učit.
5: Já, prosím, já vám ukážu, co třeba. Vše předvedu osobně, pomprné. Ku příkladu start střemhlav.
7: Pitlík se sehnul, nějak podivně pod sebe zamotal nohy.
5: Sám si velím. Pozor!
1: Nacvihl zadeček, no moc to nejde.
5: Připravit se. Teď! Jouhus! Jouhus, pardon.
3: Yeah.
5: Ta se musí zkusit znova. Okamžik, okamžiče.
0: Je těžká popletika a nelehká atletika, co tu vyvádíš. Dělali to přece jinak.
7: A Ferda předvedl mravencům, jak to má být správně.
1: Poklekl na jedno koleno, opřel se rukama o zem.
7: A nadzvedl zadeček, připraven vyrazit jako střela.
1: Potom houkl, jako kdyby vystřelil.
0: Bum!
1: Vymrštil se a běžel opravdu jako blesk. A A my to teď taky zkusíme po atleticku.
7: Prohlásila většina mravenců a hned na bobeček pozor, bum, a letěli jako vítr.
3: Upřímně řečeno, spíš jako prádlo ve větru. Jeden mává rukama jako větrný mlýn, druhý vystrkuje bříško jako pan farář a třetí zrovna zakopl.
8: Kdepak, takhle by to nešlo. Z takovéhle atletiky by byla pěkná šlamastika. Na to se musí jinak. Ale jak?
1: Starý mravenec jménem Mudrland se na to díval z šedého kamínku a nic se mu to nelíbilo. Ale kdo by si všímal bručouna? To on přece dělá vždycky. Všechno chce vymudrovat jinak. Proto se mu říká Mudrland. To budeme krásně silní.
7: To budeme krásně spát.
8: No, jenom jestli...
3: Představte si, Mudrland měl pravdu.
1: Mravenci nejenže dobře nespali, ale druhý den se nemohli ani hýbat, jak je boleli svaly na nohou. Jen se kroutili a fňukali.
7: Ale pak si řekli, když to nejde s krátkými běhy, zkusíme to s dlouhými.
1: Ani je nenapadlo, že dlouhé běhy se musí běhat zvolna a pravidelně.
3: Přeskakovali travičky jako kůzlata, ne. Skákali chvilku po jedné noze.
7: Ne. A večer se sotva belhali. Půlka mraveniště jim musela naproti.
8: Jepak, tohle vážně nejde. V tom musí něco být. My nevíme co. Ale až se to dozvíme, tak si to povíme. Takhle bláznivě se přece neběhá. V tom musí být nějaké přemýšlení.
1: Víte, co se stalo? Pro Ferdu vzkázala sama královna a nebyla na něj vůbec vlídná.
0: Milá královno, nech mě to vysvětlit. Chci naše mravence vycvičit...
3: Vidím, vidím. Po tvém běhání nemůžou vůbec hýbat nohama. A ti, co házejí kamením, mají zase oteklé svaly na rukou. Nemysli si, že to nevím. Co pak je něco takového možné, aby nemohli 4 dny pracovat?
0: Milá královno, když já jsem myslel...
3: Myslel. Myslet můžeš, ale umět musíš. Zvlášť, když chceš někoho učit. Moc dobře umět. A když to neumíš, tak se to musíš někde naučit. A teď jdi, nemám na tebe čas. Musím snášet vajíčka.
7: Ferda se tak styděl, že nevěděl, čí je.
0: Když tu se mnou nejsou spokojeni, tak odejdu a už mě tu neuvidí. Však to nebude poprvé, co se budu protloukat v cizině sám.
1: Ferda vyrazil kupředu, nedívá se napravo, nalevo. Každý závod v chůzi by takhle musel vyhrát. A právě když dělá 99. krok...
9: Chuj! Bonjour, bonjour! Zrovna tě hledám. Mám hroznou zprávu, který byl... Hlavně, ať nás nikdo neslyší.
0: Co se děje, pitlíku?
9: Mudrland nás chce vyzradit, totiž zradit. Zmizel, už je pryč. Malér, všechno vyzví.
0: Co vyzví?
9: Vdech, výdech, odech, zadrž, přidrž, pravá noha, levá ruka, koleno. Je s námi konec, Ferdo. Finito.
3: Pitlík je tak rozčilen, že z něj Ferda nedostane souvislou větu.
1: Řekneme to za něj.
7: Mudrland mu totiž oznámil toto.
8: V tom běhání, skákání, házení, v tom něco bude. Přece musíme vědět, jak máme při běhání dýchat. Kdy má být vdech, kdy výdech, jak vysoko koleno při odrazu. Musíme vědět, co dělat levou rukou, když pravou házíme. A taky se nesmíme tak unavit, abychom pak museli ležet. No, že ano, někde musí být nějaký odech. Teprve, když tohle budeme vědět, můžeme z mravenců dělat siláky. Ferda to chytil za špatný konec. Udělal z mraveniště bleší cirkus. Tak je to. A já se teď půjdu podívat do města, tam, kde jste viděli ty závody, a zjistím, jak to tam dělají a jak se to učí. A nevrátím se, dokud se všechno nedovím.
9: A to je ta hrozná zpráva. Co když si vysvičí své vlastní mravence? Založí si svůj klub a porazí nás, komprené?
0: Počkej, jak šel? Pěšky?
9: Pěšky. Vzal si raneček s jídlem a hůl.
0: Tak víš co, pitlíku? My tam poletíme. Kde je šídlo? Hned ho zavolej.
7: Pytlík utrhl trávu, napijal ji mezi přiloženými palci a foukl.
0: Ale takhle ne, to zní jako trumpeta. Teď to bylo ono.
10: Moucha, je tu někde moucha. Jsem s ní a ti s ním.
0: Ne, jednu šídlo, 3 mouchy ti dáme, když nás svezeš do města.
10: Cože? 3 mouchy? Za to neletím ani na kraj lesa.
9: Hele, nebudeme se handrkovat. 6 much, až se ovšem vrátíme z města, Kumprine. A med z 5 včel. To jsem teda zvědav, kde to vyžebrám, Ferdo, ale bonbon.
10: Dobrá, nasedat, Ferda, napřed, pitlík za něj a letí se.
0: Nevidíš Mudrlanta?
9: Ať se dívám, jak se dívám.
10: Nespadli jste? Zpropadený automobil, ten mě vylekal. Ani nevím, kde mi křídla stojí. Hrozné.
9: Ferdo, ještě hroznější, než si myslíš. Na tom
0: Co?
9: Na tom autu seděl.
0: Kdo tam seděl? Tak řekneš mi to, nebo ne?
9: Na tom autu seděl Mudrlant. Pardon.
7: Když doletěli na závodiště, uviděli stát to auto, co je předjelo u kabin.
3: Ale Mudrlant tam už není. Střecha je prázdná.
9: Tak jsme přece jen první. Ne, že bych mu to přál, to pán Bůh chrání, ale asi ho to sfouklo. Bon.

0: Ptáte se, co Ferda s Pitlíkem viděli na závodišti, i když se právě nezávodilo?
1: Viděli něco daleko důležitějšího. Viděli trénink.
2: Auto totiž přivezlo trenéra, pana Slavíčka.
0: Kuci, vy si myslíte, když chcete běhat, že se prostě rozeběhnete a je to. Tak to teda ne. Takhle můžete lítat po louce, ale ne po závodišti. Teď vy neumíte pořádně hejbat nohama. Potrači na trávu, ať zbytečně nekazíte dráhu. No a ruce do boku a při každém třetím kroku zvedáme koleno vysoko nahoru. Tak raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Ale tu nohu, co na ní stojíš, napni jako strunu, vysoko na špičku a pak teprve kroky. A dost, nepřenavíte, prosím, jo? Správný trénink není žádná legrace, to se musí učit jako matematika nebo dějepis. Hoši, to chce přemýšlení. Při slově přemýšlení do sebe Ferda s Pitlíkem významně strčili.
2: Ani je nenapadlo, že je tu někdo, kdo se při tom slově zakuckal smíchem.
0: Že ten někdo celou dobu cvičení sedí trenérovi Slavíčkovi přímo na klopě kabátu a vidí to všechno z největší blízkosti.
2: A že ten někdo je, no, asi sami uhádnete kdo. Mudrland.
3: Ferdo, honem za nimi do kabin.
4: Blázníš? Chceš se ve sprchách utopit? Teď je budeme vídat denně. Šídlo pro nás přiletí až za týden. To musí stačit.
5: Bon, už mlčím. Takže bychom se měli starat o to, kde jak si hlavu složit. To bude problém. Tady hold žádní mravenci nejsou.
4: Kdo řekl, že nejsou? Heleho!
6: Ahoj, hezonci. Hele, který klub jste? SK dostal na práskáno nebo sokolovej taha?
5: Co? Ty se nám budeš posmívat? To teda ne. Já tě... Jejda!
4: Co se stalo? Kde to jsem?
2: Na zemi, Pitlíku, jako obvykle. Ten malý mraveneček chytil Pitlíka snad jen za malíček. Pak se ale nějak trochu zatočil a šup! Přehodil si Pitlíka přes sebe.
0: To nic, to je jiu-jitsu. Jestli chceš, tak tě to naučím. A z toho hmatu si nic nedělej. Někdo vždycky musí prohrát a přitom můžeme být nejlepší přátelé. Říká se tomu sportovní duch.
2: Pitlík si třel nos a uvažoval o sportovním duchu. Ale mraveneček se přívětivě smál.
0: Tak se Ferda s Pitlíkem každý den dovídali něco nového a Pitlík navíc dostával lekce v jiu-jitsu od toho malého mravenečka. Občas měl z toho naražený nos nebo modré oko, ale statečně se usmíval.
5: Bon, to nic, to je sportovní duch.

0: Týden utekl jako voda a šídlo bylo tady. Je čas vrátit se domů.
1: Taky pan trenér Slavíček končil své lekce, nasedl do auta a odjel.
2: Pitlík se tak stačil rozhlédnout, nesedíli na autě Mudrland, ale nebylo po něm vidu ani slechu. Dobře tak. Šídlo už netrpělivě chřestilo křídly, byl čas nasedat.
0: Frrrr, vyletěli nad stadion.
1: Zaleskli se ve slunci, jako by byly opravdové letadlo ze stříbrného kovu.
2: A za chvíli zmizeli chlapíkům z očí.
3: To bude Mudrland čučet, co všechno vím, Ferdo.
4: Naše mravence nám cvičit nebude.
3: Měli jsme štěstí.
4: Koukej, budeme doma.
2: Opravdu, šídlo krouží nad mraveništěm, ale ani tam Mudrland není.
1: Nemůžeme dlouho povídat o tom, jak chtěl Pitlík při placení šídlo ošidit a jak se mu to nevyplatí.
2: Jak pro ně vyžebral 6 vycucaných much a šídlo ho honilo kolem mraveniště.
1: Jak potom přinesl trošku sladké šťávičky z květů a jak mu jí šídlo vylilo na hlavu.
5: Já žádné šťávičky necucám, já si maso.
2: A jak mu nakonec nachystal žížalu nadívanou borůvkami, šnečími vajíčky a sladkou mravenčí kašičku.
5: Pitlíku, to je dobrota. Kdybyste příště chtěli třeba do Tramtárie, tak za takové jídlo vás tam dovezu třeba 4x.
1: Nemáme čas vyprávět, jak byli Ferda s Pitlíkem přivítáni v mraveništi a co všechno vypravovali. A jak se dalo celé mraveniště do cvičení pod odborným dohledem.
3: Vy kluci hloupí, vy si myslíte, že můžete běhat jako splašení komáři? Komprené, jako smetí po větru, jako vodní blechy? No, nekoukejte tak hloupě, já jsem váš trenér, takže... Cože? Aha.
1: Skončilo to čistě sportovně.
3: Horovar! Horovar!
0: Pitlík bystře odstartoval a předvedl běh na dlouhou trať s pravidelným dýcháním. Potom musel běžet úprkem, jako se běží závod na 100 metrů. A nakonec předvedl několik rekordních skoků do výšky a do dálky. To, aby nedostal od mravenců nabouchánu.
2: Ferdo? Především nezapomínej na naši práci.
4: Paní královno, já vím, že jsem udělal chyby. Nevěděl jsem, jak se má pořádně trénovat. Chtěl jsem všechno najednou, ale teď předvedu všem, jak se má cvičit atletika. Abychom se neunavili a vždycky všude vyhráli.
2: Především nezapomínej na naši práci.
4: Ale to je samozřejmé, já už mám na to plán. Právě tohle chci zařídit.

0: Každého dne se vyplazil z mraveniště dlouhý černý had. Ale nebyl to opravdový had, byla to dlouhá řada mravenců, běžících za sebou stejně dlouhým krokem. Byli krásní, svižní a pravidelně dýchali.
1: Ahoj mravenci, kam běžíte?
2: Jsme hlídky mravenčího státu, obíháme celé okolí. Když najdeme něco k snědku nebo něco, co se hodí zedníkům, pošleme do mraveniště poslat.
0: Okamžik, No někdo to zapomněl, miminko. Poslední mravenec se odpojí a tryskem do mraveniště.
1: To jste měli vidět. Poslední se odpojil, naklonil tělo trochu dopředu, začal pracovat dokonce i rukama a utíká, až mu písek od nohou odletuje. Za chvíli se už vracel s plačící chůvičkou.
3: Já to věděla, že to bylo někde tady. Když já jich mám na starosti tolik, jeden všechno neuhlídá.
1: Mravenec zvedl chůvičce miminko, potom si rychle navlékl tepláky, aby se mu nenachladili svaly a volným krokem se vrací k mraveništi. Ale z některých míst přicházeli do mraveniště taky stesky.
4: Nemáme chvilku klidu. Země nad námi hřmí jako zemětřesení. A když našinec vystrčí hlavu, bum, klepne ho to do ní kamínkem. A přitom se křičí rekord.
1: Paní Trávu Snědlová, my se vám omlouváme, ale není to ve zlém úmyslu. To jen naši borci cvičí koulí. Proti žížalám nic nemáme.
4: V dobrém nebo ve zlém, bum, stejně nás to klepne.
1: Přišel si stěžovat i šnek. Představte si to, kolikrát je větší než mravenci a přijde si jako malý žalobníček.
5: A prosím, to jsem pospíchal na snídani a tu svrnk kolem levého růžku. Zastrčím levý růžek, vystrčím pravý růžek a svrnk okolo pravého růžku. No tak jsem zastrčil pravý růžek a svrnk.
1: Počkat, pane Šneku.
5: Ano.
1: Co to vlastně cvrnkalo a co bylo potom cvrnkání?
5: Co cvrnkalo? Jehličky cvrnkaly. Mravenči háželi svrnk a já se musel celý schovat do domečku. A tam na mě přišlo to spání. A když jsem se vzbudil, bylo už po snídani. A já musel lézt po hladovém břiše. A to si nedám líbit. A jestli je ještě uvidím štvrnkat, tak vám, milý pane, sežeru mraveniště. Zkažte to královně a maučte.
4: A Šnek se rozjel takovou šílenou rychlostí pryč, že příští ráno po něm nebylo na mou duši ani vidu, ani slechu.
1: Žádné strachy. Naši mravenci by ti, Šnečku, tak zacvrnkali kolem růžku, že by ses neodvážil dotknout ani lupínku z našeho mraveniště. A abys věděl, my si uspořádáme opravdové závody v hodu oštěpem.
4: Kdy to bude? A kde to bude?
0: U tří kamenů, honem. Řekněte to dál.
1: Netrvalo dlouho a všechny květiny, každá travička i kamínek byly obsypány chroustky, strakáčky a chlupáčky, zlatými muškami, mandelinkami a zlatohlávky, kovaříky a vousatými tesaříky. A hemžilo se to tam i střevlíky, chrobáky, cvrčky a byli tam také nosatci a drabčíci a všechno se strkalo a žduchalo a tahalo. Takže motýli museli zůstat ve vzduchu.
4: Sladké bonbony, malinová šťáva, medové koláčky.
0: To jsou včely, chtějí mezi obecenstvem udělat nějaké obchody, ale každý do každého tak vráží, že toho polovinu určitě vyjí.
6: Už jdou.
7: Halo, místa pro borce.
6: Bonjour, souvněte nám trochu. Bonbon, koušiček dozadu. Ať oštěp někomu nevypíchne tento.
7: Pitlíku je zlé. Celé odraziště máme rošlapané.
6: Silvu plé. Tam pod tou pavelničkou potřebujeme prostor. Komprené, tam se bude házet. A už nám letí první oštěp a dopadl. Kam?
7: No, to právě nevíme. Podívej, co se tam sesypalo broučků. Takhle to nejde, Pitlíku. Sám přece nemůžeš.
6: Uhnout. Souhnout, Stranou, dozadu, vy taky, dopředu, uvolnit závodí.
4: Cože, vy si dovolujete do mne strkat?
1: Jak se to chováte k dámě, vy grobiáne?
7: No dovolte, já jsem pořadatel.
5: Já tě spořádám, že na to do smrti nezapomenej.
1: No jak to dopadlo, nelze dobře popsat. Na pytlíka se nakupilo tolik broučků, že z toho je pěkný kopeček.
2: A nahoře na tom kopečku poskakuje zlatohlávek a jásá. Sláva, teď budu krásně vidět, hurá a sláva.
4: Ale ještě než ho schodili, přiletěla řinčící letka stíhaček Šída.
1: Honem utíkejte k silnici, co tam se děje, rychle než budou pryč, ohromné, úžasné, asi cirkus.
0: Cože, cirkus, přijel cirkus.
4: A už se to všechno mravenci i broučci žene k silnici. Ale nebyl to cirkus, bylo to něco docela jiného.
0: Mezi kameny se valí dlouhý černý průvod. Konce byste nedohledli.
1: A nesou v něm dlouhé divné věci. Desky, přihoblované trámy, žebříky, ale taky něco jako dveře s klikou.
4: Tohle nebude cirkus. Podívejte, mají tam i nápis. Postavíme si lepší mraveniště. Mraveniště chlapíků. Jsme trénovaní, dokážeme to.
2: Já jsem vám vlastně zapomněl říct, že je to průvod mravenců.
1: To se stěhuje nějaké velké mraveniště.
4: A tam podívejte, to bílé. To jsou chůvičky a nesou miminka.
1: A za nimi vojáci, jehličky mají jako kopí, zkroucené větvičky jako kije, dokonce i plíšky a kousky skla, ale netváří se nějak výhružně.
4: A ta nosítka se záclonkami.
1: Mravenčí královna, a teď se mihla její tvář za záclonkou, jako by nám zamávala.
2: Kolem mraveniště chlapíků začal brzy vzkvétat utěšený život. Kdo naše přistěhovalé mravence poznal, ten je měl rád. A kromě toho poskytovali divákům takovou podívanou, jakou tu dosud nikdo nepoznal.
1: Skáču bez námahy každou výšku i přes vodu a o tyči o tom se nedá ani mluvit.
2: Jo, kam se Ferdovi mravenci hrabou?
4: Ale není to napínavé. Lepší je, když každou chvíli někdo spadne. To říkáme my. Mandelinky.
8: Jestli si to mají chlapíci s námi opravdu rozdat, musíme na to postavit pořádný stadion. Nebo to dopadne jako posledně. Takovéhle závody se nedají dělat po domácku.
6: A já budu hlavní architektu schomprné, já vám budu radit. Zatáčky nesmějí být ostré. Na skok daleký se musí vystavět dlouhý rozběh. Bonbon, ještě kousek? Ještě kousek? Tady bude stát taková budka a na ní bude nápis
2: Všechna místa k stání i k sezení jsou obsazena. Tribuny praskají ve švi, přátelé.
1: Velké lehkoatletické závody začínají. Chlapíci z města proti Ferdovu mraveništi. A už nastupují.
2: A je tu start na 100 mravenčích metrů. Nikdo se neopozvil, nikdo se neulil. A co to? Modří se skoro všichni trhají napřed. Obecenstvo šílí. Ano, cíl. První dva jsou modří, třetí a čtvrtý žlutí.
4: Modří? To jsou Ferdovi mravenci, výborně!
1: Žlutí oni měli. Co to má znamenat?
2: Mezitím začal vrch koulí.
1: Na pucánku ukaž jim to, roztrhni
2: je. Na pucánek je nejsilnější Ferdův mravenec. Hází a je to krásný výkon, přátelé. Ano, o dva kroky dál než všichni ostatní. Teď nastupuje jeho žlutý soupeř. Ani není tak silný, ale nějak pěkně se vykračuje.
1: To je natáhlo, ten to zná.
2: No a řekl bych, tak nějak příjemně se vymrštil a nejen celá ruka, ale opravdu celé tělo se mu natáhlo. No tady to je styl, o celou dlaň před napucánkem.
6: Se laví, to nic. Natáhlo sem, natáhlo tam, bonbon, my vám to ještě natáhnem. To ostatní patří nám.
1: A patřilo. Když se běžel běh na 5 mravenčích kilometrů, zůstali žlutí daleko vzadu. Závod na 400 mravenčích metrů byl vyloženě záležitostí modrých. Jeden žlutý dokonce vyčerpáním padl hned za cílem a ani se nehýbal.
2: A právě sledujeme skok do výšky. Zbývá už jen mistr Šmikinoška a 3 žlutí.
4: Cože? 3 žlutí? To už všichni Ferdovi mravenci odpadli?
2: A Šmikinoška po třetí nabíhá na laťku. Šmík a laťka nám padá. Bohužel, šmík je nožka i vyřazen.
1: Za to žlutí pokračují všichni tři dál. No tohle.
2: No a popravdě musíme dodat, že i po prvních hodech diskem jsou žlutí daleko před modrými. Jejich výkonnost se nedá ani srovnat.
4: No a o skoku o tyči raději ani nehovoříme. Chlapíci z města se vznášejí do neuvěřitelných výšek jako orly a modří se na to jenom dívají.
1: Ferdovi mravenci se zablízkli už jenom ve štafetě a v běhu na 10 kilometrů.
2: Konečný výsledek 90-31 pro chlapíky z města.
1: To je konec.
2: Ferdo, máš se okamžitě dostavit k paní královně. Chce s tebou mluvit.
7: Tohle je můj nejčernější den. Jak ji tu prohru vysvětlím?
4: Slyšela jsem, Ferdo, že naši mravenci závodili poctivě a všude se chovali pěkně, jako praví sportovci. Jen tak dál. Cvič s nimi, Ferdo, necouvni. A uvidíš, že se to zlepší. Držím vám palce.
7: Necouvnu, paní královno. Necouvnu. Teď teprv budeme cvičit.
1: Ale už moc necvičili. Byl čas zařizovat se na zimu. Mravenci snášeli teplé ucpání, zavírali na zimu vchody, všechno stěhovali do dolejších pater, aby jim bylo tepleji. A snášeli i zásoby jídla, aby přes zimu neměli hlad.
6: Ferdo! Hej, Ferdo! Pojď se podívat, jakou já mám na zimu chatu. A hlavně, co jsem si tam přichystal. Já, hlava otevřená.
1: Pytlíkova chata je vklíněna do hustého houští a celá přikryta kamínky a suchým listím. A v koutě ložnice se tyčí obrovitá kupa papíru.
7: To máš na topení, pytlíku.
6: Jen se podívej blíž, komprené. Toto to nejsou obyčejné papírky. Co to je? To jsou noviny.
7: Nesem mám noviny.
6: Na zimu. A co jsou to za noviny, ptám se? Zadní stránky, prosím, sportovní zprávy, víme? To mi dali sportovní mravenci. Chtěli tím ucpávat chodby, takže já bonbon a dal jsem jim místo toho mech. A teď to začnu jíst. Totiž, pardon, číst.
7: A pak nám všechno řekneš.
6: A pak vám všechno řeknu.
7: Tak platí. A dobrou zimu.
6: Dobrou a orevár. Upaluj, ať se s tou nezmrzneš.
1: Buch, zaklapla se za Ferdou vrátka a mraveniště se zavřelo. Bez toho už polovička mravenců spala.
2: Nevím, jak dlouho bylo ticho. Najednou do toho klidu někdo zabouchal. Nejdřív silně, pak slabě a nakonec docela slabounce. Mravenci nechtěli otevřít, ale pak se přece jen podívali a strnuli.
4: Na zemi v blátě a mokru mezi prvními vločkami sněhu leží stuhlý mraveneček. Sotva dýchá, je hrozně zamazán a znaven.
1: Mravenci mu dali honem napít trochu vody, omyli mu tvář.
2: Ale to je přece náš Mudrland! Je to možné, kde se stoulal?
6: Zavolejte mi Ferdu.
2: Pamatujete si na Mudrlanta? Tam na sportovním stadionu, na klopě pana trenéra Slavíčka. No, jak se tehdy Ferdovi a Pytlíkovi ztratil?
6: Viděl jsem vás odletat na šídlu, ale zůstal jsem. Chtěl jsem vidět, co se bude dít na hřišti dál. Říkal jsem si, že v tom něco je, co ještě nevíme a co si povíme, až se to dovíme. Nějaké to přemýšlení.
7: A viděl jsi?
6: Moc jsem viděl. Moc. I to, co dělali, když začala přicházet zima.
7: A co dělali?
6: No tu je to hlavní. Neodpočívají. Mají pod tribunou velkou tělocvičnu a tam cvičí. A cvičí. Já se to všechno naučil. Pak ti to
9: budu muset ukázat.
0: Mudrland únavou usnul. Ferda s kamarády ho něžně odnesli na měkké lože. Ferda nařídil kolem nejpřísnější ticho, ale sám tajně vzbudil několik zedníků. Šel s nimi vyklizovat největší sál mraveniště.
8: Tady bude naše tělocvična.
1: Nastala zima. Mraveniště zmizelo pod sněhem a stromy se navzájem prohlížely, jak jim to sluší v bílém. Některé byly opravdu samá bílá kožešina a moc jim to slušelo.
10: Krá, krá! Někdo neví, co na sebe nabrát.
11: To máš pravdu, krá.
10: Některá jedle si myslí, že je krásnější než vrána.
11: Svatá pravda, krá.
10: No, ani smeknout beranici neumí, nezdvořačka, krá. Krá!
1: Žuch. Největší čepice z jedle se smekla a vrána zmizela pod sněhem. Ale za to nikdo nemohl. Sněhová čepice byla prostě příliš těžká a spadla sama od sebe.
11: Holky, koukněte se, co to ta naše vrána dělá, krá? To si pořád vytřepává sníh, krá?
0: Vrána se opravdu chová nějak podivně. Stojí, jako by čekala na nějaký povel. Teď udělala pravou nohou výpad před, no, teď zase levou nohou.
10: Krás, dva, krás, dva,
11: no, prosím, co to tam trápíš, ty krá?
10: Krá. Nesmějte se, holky, já mám vnitřní hlas a on mi to nařizuje. Krás, dva, krás, dva.
0: No nesmějte se ani vy, děti, na tom vnitřním hlasu něco je, protože na to samé místo přišel zajíc.
1: Vrána tu udělala čerstvé stopy. Mámo, děti, tak to tu bude něco k snědku.
0: Čenicha, čenicha, a najednou se postaví na zadní. A začne cvičit předklony. Nahoru, dolů a teď rychle.
3: Maminko, maminko, co to tatínek dělá?
1: Mámo, děti sem, to se podívíte. Poslouchejte ten vnitřní hlas se mnou.
0: Zajíci se rozestavili kolem táty a už to jde. Ruce v bok, pravou nohou švihnout, dobře. Totéž levou, no dobře, cvičit dál.
3: Ale to ještě není všechno. Nedaleko zajíců se zastavila sehnutá postava. A je to známý pytlák Kazimír Bouchal. Zajíčci, utečte!
1: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři.
0: Pytlák si už chystá pušku, ale poliká na prázdno. Zapomíná na střílení a bručí pro sebe. No to jsem se asi zbláznil.
3: Ale zajíci nevidí, neslyší a cvičí dál. Nevnímají nejen pytláka Bouchala, ale ani hajného vyčíhala, který sleduje podezřelé lidské stopy vedle zaječích. Teď přichází k našemu místu a před očima se mu zakomíhali cvičící zajíčci.
11: Co to? Co je těm zajícům? Nějaká nemoc? Počkejte, holátka, už jsem u vás.
0: Upažit!
11: Cože?
0: Točit vlevo úklon, vpravo rukou k levé noze.
11: No tohle, prosím, no prosím, jak ráčte. Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
0: Pytláka za křovím obestřeli mátohy.
11: Kde?
0: Za křovím. Přestal věřit svým očím, to přece není možné. A hajný uprostřed zajíců zrudne námahou, na čele mu vyskakují kapičky potu, ale cvičí srdnatě dál, jen odpupuje. Teď zavadil o svou pušku. Co může utíká, zajíci i vyděšený pytlák Bouchal. Na místě zůstal, jen nic nechápající hajný vyčíhal. Spocený a zmatený. Poslouchá, ale nic. Už neslyší žádné povely. Vnitřní hlas smrkl.
3: To protože dole v mraveništi pod sněhem Ferda poručil přerušit zimní výcvik. Mravenci montéři musí opravit místní rozhlas, který při zimním cvičení rozvádí povely po celém mraveništi. V některých místnostech nebylo dobře slyšet a na jiných místech zase prý povely vycházely ven, takže je bylo slyšet i mimo mraveniště. Inu, špatné vedení.
0: Bylo jaro a Ale mravenci vůbec nezávodili. Jen tu a tam vyběhly z Ferdova mraveniště menší skupinky lehkým během do polí a lesů a ani je nenapadlo běžet stylově.
1: Jsou v koncích. Prosím vás, po takové porážce se není co divit.
0: Ale to si mysleli jen Běláskové. V mraveništi žlutých chlapíků ta zpráva zapůsobila jako bomba.
1: Kamarádi, tentokrát nám hrozí opravdu nebezpečí. Ferda se dal do pravé jarní přípravy tak, jak se to má dělat. Tentokrát by nad námi mohl vyhrát. Ale my se nedáme. Hned zítra začneme cvičit. Je, Pitlík, jak se máš, Pitlíku?
6: Promiňte, pane kolego, spěchám na konferenci.
10: Pitlíku, stará páro, jak ses vyspal?
6: Dovolte, jste v našem klubu? Jste členem asociace? Jste zaregistrována?
10: No...
6: Neražte mít distanc!
1: Celou zimu četl noviny a zbláznil se z nich.
6: Milý Ferdo, já žádám o slovo. SK Mrafe, sportovní klub Mraveniště Ferdovo. Komprené. Musí zvolit svůj výbor, podvýbor, nadvýbor, předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a matrikáře.
7: Zadrž, Pitlíku.
6: A tady máme plány tréninku, takzvaný fázový trénink, jako recept od pana doktora. Prosím, volá, račte pohledět.
7: Pitlíku, si kabrňák, ale s těmi výbory ono postačí, když budeš dělat zapisovatele našich výkonů. Co říkáš?
6: No, ovšem, děkuji za důvěru. To se však musím chovat i velice důstojně a vážně. Jsem hrd a klaním se sportu zdar. Pardon.
0: To nic, to sebou jen Pitlík plácl mezi dveřmi, když zakopl o prach, jako obvykle. Začaly veliké přípravy v mraveništi chlapíků i u Ferdy.
1: Chlapíky trénoval v běhu svižník.
0: Ale Pitlík měl zase fotografie slavného běžce Nurmiho, který běhával s hodinkami v ruce a podle něj se mravenci učili klást nohy.
10: A chodilo se i na výzvědy. Několik chlapíků to odneslo, když číhalo za kamínkem, protože Ferda zrovna házel diskem.
0: A pak Ferda dostal ten nápad. Za trenéra skoku vysokého vzal zelenou kobylku. Ta si ovšem při skoku pomáhala křídly. Mravenci to dělali po ní a mávali rukama, jako by chtěli letět. Bylo to směšné, ale povedlo se.
6: Ve sportovním mraveništi už mají taky kobylku, Ferdo. A dělají to po ní. Mávají při skoku rukama a pusou dělají prr, jako když kobylka vrže. Bon, je to popukání.
7: Dali se napálit. Na blechu nepřišli.
0: Opravdu, za hustou travou docela potají trénovalo 10 Ferdových nadějných skokanů zavedení blechy. Byla nenápadná, ale o to lépe dovedla poradit, jak se ke skoku odrazit. Konečně přišla ta velká bitva svalů, vtipu a hebitosti.
1: A tentokrát to v běhu žlutým modrým nandali, divte se.
10: Oni mají v botách hřebíky, to nejde, to se jim pak líp běhá.
6: Bohužel, pardon, to je v pořádku. To jsou tento, tretry. A to se smí, komprené. Vítězí modří, totiž ne, žlutí.
0: Pitlík to přece musí vědět, vždyť je hlavní pořadatel. No a co skoky?
10: Ty jsou přímo k popukání. Chlapíci mávají rukama a křičí prrr a prrr, ale neskočí nic. Obecenstvo se válí smíchy.
1: Za to Ferdovi kluci radost pohledět. Šmiky nožka skáče, ale kde pak žádné nůžky, žádné šmik nohama nad laťkou. On skáče po zádech.
7: To je flop. Nový styl?
6: Bravo! Totiž, pardon, já jsem pořadatel, jakožto takový nestranný, že ano. Já raději zapíšu výsledky.
0: Co vám mám povídat? Závody to byly velkolepé. Jednou přálo štěstí modrým, jednou zase žlutým. Do poslední chvíle se nevědělo, kdo vyhraje.
1: Modří zvítězili ve skoku o tyči a to je co říct.
0: A od té chvíle se chlapíkům přestalo dařit. To už se závody chýlily ke konci.
1: Ve štafetě na 4x100 metrů dokonce žlutí upustili kolík.
6: Halo, konečný výsledek. SK Mrafe, černý kafe, vítězí nad žlutými chlapíky v poměru 87-61. Bravo! A sláva totiž vítězům. Čest poraženým a sportu zdar.
8: A ode dneška si budeme trenéry půjčovat. A budeme cvičit dohromady.
6: Inu ano, von von. To je ten sportovní duch, Kobrny. Já jsem pohnut. Slzy dojetí zalikají hrdlo mé, voilà. Tohle tedy bylo lepší než v kyně, jakože se pitlík jmenuji. A to je co říct, protože já jsem v kyně vyrost, když jsem byl ještě malý krvíček, jestli to nevíte, cože? Aha. Musíme končit. Tak bonjour, totiž pardon, au revoir, nazdar. Přesněji řečeno, sportu! A mě? Zdar.

přišla koza. V poledne šel dědeček pro oběd do kuchyně a Honzíka vzal sebou. Dědeček nesl tašku s dvěma hrnci na jídlo a Honzík cupal vedle něho. U okénka kuchyně museli chvíli čekat. Lidé si nosili talíře polévky do vedlejší jídelny a tam jedli. Konečně došla řada na dědečka. Dnes 3 obědy, řekl dědeček do okénka. Kdo vám přibyl? Ptal se v kuchyni ženský hlas. Ale tuhle vnouček, náš Honzík, odpověděl dědeček a usmál se na chlapce. Honzík se podíval nahoru a přitiskl se k dědečkovi. V okénku se objevil rozpálený ženský obličej. Sníš velký oběd? S ním, přikývl Honzík. Jídla se nikdy nebál. Snědl vždycky tolik jako maminka. I ty jeden, ozvalo se z okénka. A taky nám pomůžeš? Já půjdu do práce s dědečkem, řekl rozhodným hlasem Honzík a znovu se podíval na svého dědu. Ten ho dobrotivě hladil po zježených vlasech. To ti musím opravdu přidat, ozval se znovu ženský hlas a Honzík zdvihl bradu. Je pravda, že ještě není moc velký, ale oběd už dostává jako dospělý člověk. Když se vraceli domů, Honzík utíkal napřed k vrátkům dědečkova domku. Chtěl být u babičky dřív. Otevřel prudce vrátka a vběhl na dvorek. Ale tam se zarazil. Na dvoře stála velká bílá koza. Na hlavě měla zahnuté rohy a ocásek se jí třepetal jako osikový lístek. Podívala se na Honzíka, zakývala hlavou nahoru a dolů a šla k němu. Honzík se lekl, koza jde k němu a na hlavě má rohy. Dědo, vykřikl Honzík, ale zůstal stát. Díval se na kozu, která se pomalu blížila. Dala hlavu o něco níž. Vypadalo to, jako když chce Honzíka nabrat. Honzík viděl, že má rohy velmi ostré. Dědo! Vykřikl znovu Honzík, ale ani teď neutekl. Bál se, že by koza běžela za ním a že by mu vrazila dozad. Stůj, Honzíku, koza ti nic neudělá, zavolal odvrátek dědeček. Slyšel z dálky Honzíka volat a rychle k němu pospíchal. Když děda přišel, Honzík se přestal bát. Koza došla až k němu. Čichla mu k ramenu, potom mu očichala nohavici, sklopila uši a poodešla stranou. Ocas jí rejdil jako papírový větrník. To není moc hodná koza, řekl dědeček. Ale když na tobě viděla, že se nebojíš, dala pokoj. Dědečku, začervenal se Honzík. Já jsem... Co jsi? Já jsem se přece jenom trochu bál. Ale nebylo to na tobě vidět, odpověděl dědeček. A taky si neutíkal. A dědečku, copak? Jak je ta koza zlá? No, do všeho trká a je umíněná. Někam se postaví a nechce se hnout. Ale já vím, jak na ní, usmíval se děda. Dědo, jak? Řekni mi, jak? Žadonil Honzík. Ulomím akátovou větvičku a koza za ní jde kam chci. Akátové listí má nejraději. Koza zatím přecházela dvůr. Tu utrhla řídkou travičku, tam se žvíkala stéblo sena, tady zaslízala zeď, pak trkala chvíli do stromu a nakonec začala u plotu okusovat nízké akátové křoví. Protože se jí zdálo, že má hlavu moc nízko, postavila se na zadní nohy a před níma se opřela o plot. Silnými pisky přitahovala akátové lístky a rychle je žvíkala. Listy voněly, mezi zuby se drtily skoro sami a na jazyku se rozplývaly v několika chutích. Koza byla spokojena. Ocas jí vlál jako praporek. Vidíš ji? Smál se děda. Jen když má akátové listí.
Čí je to koza? Ptal se Honzík. Máme ji ve vepříně, jejím mlékem přikrmují malá prasátka. A co chce u nás? Zapomněl jsem jí podojit, tak jde za mnou, řekl dědeček a zamlaskal. Koza se rychle spustila na přední a drobným krokem běžela kolem Honzíka do babičiny síně. Tam vyskočila na starý stůl, natáhla hlavu daleko dopředu a čekala. Dědeček vešel do kuchyně, dal babičce tašku s obědem a přinesl díšku na mléko. Hned začal kozu v stoje dojit. Koza stála jako přibitá, citlivým nosem očichala stůl a pak dlouho slídila po modrobílé zdi. Honzík se na to úžasle díval. Konečně ze sebe vypravil, dědo, proč koza stojí na stole? Ale, Honzíku, bolí mě v zádech a tak jsem naučil kozu na stůl, abych se nemusel schýbat, říkal dědeček a dojel dál. Mléko stříkalo do díšky a bylo ho čím dál víc. Najednou koza zčista jasna seskočila ze stolu a hnala se ven. Dědeček měl sotva čas utrhnout díšku, aby do ní nekopla. To mi dělá vždycky.

0: Na stole stály plné talíře. Smetanová omáčka s vařeným vejcem. To si Honzík pochutná.
1: Vaše stračená dává moc dobrou tu smetanu, Březino.
2: K vašim službám, vaše jasnosti.
1: Ale kde pak máme Lišku? Co? Nařídil jsem přece, aby přišla přesně ve 3 hodiny a kukačka už kukala.
2: Jasnosti, slouha z vašeho velectěného zámku doručil Lišce dopis do dutého stromu včas. Sám jsem ho viděl jít z lesa.
3: Vaše nejjasnější světlosti, pane kníže, Liška od dutého stromu se hlásí podle rozkazu do vaší služby.
1: Mordie, klepeto. Tak vás pěkně vítám, hajný Liško. Vítám vás do mé služby a moc mě těší, že budete u mě sloužit. Tedy nastoupit můžete samozřejmě hned. A ta stará hájovna, ta, no jak se tam ke všem kozlům rohatým říká.
2: Na malinovém vršku jasnosti.
1: Jo, ano, já si nikdy nemůžu vzpomenout. Vím jenom, že je někde, kde líšky dávají dobrou noc. Ale to je opravdu dobré, budeme tam od nynějška tak říkat, protože tam líšky budou opravdu dávat dobrou noc. Pro krýle pána. Tenhle mundur, hajný Liško, zase hned vraťte tomu Hastrošovi, který vám jej půjčil. Hned si dáte v nohavicích ušít nový, protože když jste od dneška hajný kníže, tedy Jan Halabartný ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov, musíte také podle toho chodit ustrojen. No, a teď ještě, než se rozejdeme, co jsem... máte ještě nějaké zvláštní přání?
3: Mám. Nejdříve mám přání vaše knížecí světlosti, abyste mi laskavě odpustil, že jsem vaší velectěnost z vašeho vlastního lesa tak hrubiánsky vystrnadil.
1: Ale to jste, hajný Liško, dobře udělal. Vlastně udělala, co? Já jsem se alespoň důkladně a na vlastní kůži přesvědčil, jak jste odvážná. A proto jsem vás taky bez dlouhého toho rozmyšlení, ano, do služby zahajného ustanovil. A doufám taky, že budete tak ostražitá a přísná i nadále.
3: Slibuju vaší knížecí eleganci, že tu službu vždy poctivě budu ráčit zastávat. Ale mám k jejich vaší knížecí důstojnosti jednu maličkou prosbu.
1: Ano, ale a jakou pak?
3: Tak tedy, abych nemusela z lesa vyhánět chudé děti, které sbírají houby, jahody, maliny a jiné lesní plody a nedělají nijakou žádnou jinou škodu vašemu velejasnému lesu. Mm-hmm. Já vám těch jahod nazbírám, vaše nejjasnější jasnosti, každý den na váš zámecký stůl, třeba plnou konev. Mm-hmm. Tolik jich v lese je. A taky bych prosila, abych nemusela z lesa honit staré babičky, když si přijdou nazbírat drobátko toho spadlého klestí na zátel.
1: I co? Když myslíte, vem to děs. Ale to ti povídám, hajný Liško. Ať mi v lese dbáš na pořádek, nebo mordě klepe to milion brundí bárů. Já se přijdu podívat.
2: Spolehněte se, vaše jasnosti.
3: Jen přijďte, jasnosti. Já vám v hájovně na malinovém vršku uvařím takovou houbovou polívku, že na ní budete vzpomínat, co živ budete.
1: Dobrá. No, tak mějte se tady dobře a ať slyším jen samou chválu, hajný Liško.
3: A teď se musím omluvit vám, pane myslivče, za tu příhodu s těmi šunčičkami. Já vím, způsobila jsem vám lapálie, ale to víte, jsem jen Liška. Dostala jsem na šunku chuť, no, a už to bylo.
2: Ale to nic, pane kolego, to nic, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. do smrti dobrý.

0: dveří, ano?
1: To jsem ráda, že to takhle dopadlo. A teď mě omluvte, já se musím běžet podívat k hájovně u pěti buků. Mám tam ještě od dřívějška nějaké nevyřízené oučty s mysliveckými psy, Sultánem a Hektorem.
2: Podívej se, Hektore, co to sem běž za ostroše?
3: Všech všudy, já čichám a cítím lišku.
2: Mordy, jak lepe to, milion brundibárů, to snad není možné. Podívej se, Hektore, ta zrska zrzavá, co jsme ji odtud před časem vyhnali, je převlečená za myslivce.
3: No počkej, my ti dáme.
2: Ty jsi dobrý. Co jí dáme, když jsme staří a navíc uvázaní u boudy?
1: Nazdar, nazdar! Hoj, kamarádi! Aby mezi námi bylo hned od samého začátku jasno, musím vás upozornit, že jsem od dnešního dne hajný liška ve službách našeho nejjasnějšího knížete pána Dimiána Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brčavou, okres Pometlov, jako vy. Tadyhle mám jmenování psané samým knížetem pánem. Račte se podívat.
2: Opravdu?
3: A to tady ještě nebylo.
1: Jsme tady vlastně kolegové. A bylo by dobře, kdybychom se už na sebe přestali zlobit a začali si pěkně, jak se sluší a patří, pomáhat.
3: V knížecích službách z nás tří seš už jenom ty. My dva jsme byli dnes ráno propuštěni, protože už jsme na tuhle službu starí.
2: Hajný už si šel do nohavic pro dva nové a mladé psy.
3: A nás asi prodají nějakému mlékaři.
2: Nejraději bych někam utekl.
1: Ha! Kam byste utíkali, kamarádi?
2: Někam.
1: Poslouchejte, já mám docela dobrý nápad. U mě v hájovně na Malinovém vršku je místa habaděj a ještě trošku. A ve třech se nám tam bude žít docela dobře.
3: A nebudeš se nám vysmívat.
2: Teď my jsme ti nikdy nic dobrého neudělali, když jsi ještě byla u nás v hajovně.
1: I co, to už je dávno a pak já už jsem na to zapomněla. Jste sice staří bručouni, ale nějak to s vámi vydržím.
2: Tak dobrá, odvaž nás ze řetězu pěkně, prosím.
3: Jdeme s tebou.
1: Vidíte, když jsem odtud utíkala do světa, tak jsem si ani nepomyslela, že to jednou dotáhnu tak daleko. Ono sedět doma za pecí, to dovede každý. Ale otáčet se ve světě, to dovede jen málo kdo. Tak hajdy, ať jsme do večera v hájovně na Malinovém vršku.
4: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kde si na tajném místě země koule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na Mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal.
0: Kdo pak si, pidi mužíku?
4: A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně,
0: no vida, a co pak je to za patentní pilulky?
4: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
0: Sáfrič, to bych možná mohl potřebovat.
4: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
0: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou. Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
4: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
0: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
4: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo a zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji zazátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečků jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: To když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
3: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
3: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.
4: O laskavém a moudrém jelenovi. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o krásném jelenovi jménem Dino. Spolu se svými přáteli žil v hlubokém lese, ve kterém rostly obrovské stromy. Ale jednoho dne se všechno změnilo. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, Dino nebyl jen tak obyčejný jelen. Byl nejmoudřejším zvířetem v celém lese. A neobyčejný byl i jeho vzhled. Na čele mu zářil překrásný ametyst a na hlavě se mu blýskalo nachově zbarvené paroží. Když se toho rána vzbudil, bylo všude mokro a kapky deště se v trávě leskly, jako diamanty. V noci byla velká bouřka a tmavé mraky právě odplouvaly za obzor, když se na obloze objevilo sluníčko. Dino se vydal na svou obvyklou ranní pouť dolů k řece, aby se napil. Kvůli bouřce však byla voda rozdivočelá a tekla teď prudčeji než obvykle. Jak tak stál a díval se na běsnící řeku, zaslechl volání. Pomoc, pomoc, prosím, pomozte mi. Najednou spatřil muže, který plaval v ohybu řeky. Muž zoufale mával rukama, každou chvíli zmizel pod vodou, pak se vynořil a prskal kolem sebe. Moudrý jelen se rychle zamyslel a zavolal na muže. Podívej se nahoru, chyť se větve nad sebou. Muž natáhl ruce, uchopil větev a pevně se jí držel. Dino pak došel vodou až k muži a řekl mu, chyť se mě za krk. Muž byl tak ohromený tím, že vidí jelena snachově se blízkajícím parožím a drahokamem na čele, že se pustil větve. Naštěstí se ale stačil chytit Dina, který ho vytáhl z vody na břeh. Muž se jmenoval Artur a byl celý zmáčený a vyčerpaný, ale nesmírně vděčný laskavému a moudrému jelenovi. Pořád dokola mu děkoval, že ho zachránil a ptal se, jak by se mu mohl odvděčit. Chtěl bych na oplátku jen jednu věc, odpověděl Dino. Dej mi své slovo, že o mě nikomu nepovíš a neřekneš, kde žiji, neboť je spousta zlých a chamtivých lidí, kteří by mě chtěli ulovit kvůli mému drahokamu. Plný vděčnosti si Artur dal ruku na srdce a přísahal, že nikomu nepoví o Jelenovi ani o tom, kde žije. Poté Dino doprovodil muže na cestu, která ho vyvedla z lesa. Uběhlo několik let, když se jednoho dne královna té země, která žila daleko od hlubokého lesa, doslechla o moudrém a krásném Jelenovi se zářícím nachovým parožím a skvostným purpurovým ametistem na čele. Přála si to nádherné zvíře uvidět a požádala proto krále svého manžela, aby Jelena našel. Král byl laskavý a rád dělal své ženě radost. Nabídl proto velkou odměnu tomu, kdo by mu pomohl toho neobyčejného Jelena chytit. Když se Artur dověděl, koho král hledá, posedla ho chamtivost a zapomněl na slib, který Dinovi dal. Šel za králem a zavedl jej i jeho muže do hlubokého lesa. Tam se usadili, počkali si na Jelena a brzy ho chytili. Král byl nesmírně šťastný, že to krásné zvíře našel a přikázal svým mužům, aby se o Jelena dobře starali. Ti ho přivázali ze zadu ke kočáru, dali mu čerstvé seno a král se sám šel ujistit, zda je Jelen v pořádku. Když ho však uviděl, zjistil, že pláče. Co se děje? Zeptal se vlídně. Ublížili ti moji mužové? Dinovi ukápla jedna slza. Ne, chovají se ke mně dobře, děkuji. Ale jsem smutný, protože si myslím, že mě asi někdo podvedl. Dávám si velký pozor, abych se vyhýbal lidem. Jak si mě tedy mohl najít? Zeptal se mírně. Král byl tak poděšený tím, že vidí Jelena plakat, že jen ukázal na chamtivého Artura, který se nedaleko snažil ukryt. Muž sklopil oči a díval se do země. Král se Dina zeptal, máš na mysli tohoto muže? Jelen pak králi vyprávěl, jak před několika lety zachránil Arturovi život a jak mu Artur slíbil, že o něm nikdy nikomu nepoví, ani neprozradí, kde žije. Král byl čestný a spravedlivý. A když uslyšel, že Jelena ulovil jen díky tomu, že Artur porušil slib, zbrunátnil zlostí a nařídil Artura odvést a dát mu za vyučenou. Jelen však měl slitování a prosil krále, aby muži odpustil a nechal ho jít. Král byl natolik dojatý Jelenovou laskavostí a moudrostí, že souhlasil. Pak pustil Jelena na svobodu a nabídl mu, aby šel s ním a setkal se s královnou jeho ženou, která se nemohla dočkat, až ho spatří poté, co toho o něm tolik slyšela. Dino souhlasil. A tak se všichni vrátili zpět do paláce. Královna a Jelen se brzy stali nerozlučnými přáteli. Ona ho velmi ráda krmila hroznovým vínem, které měl tak rád, a on si vážil její vlídné laskavosti. A tak Jelen nabyl pocitu bezpečí. Už se nebál, že ho chytí lovci kvůli jeho cenému drahokamu a paroží. Zanedlouho se Dino stal královým prvním rádcem a pomáhal mu vládnout moudře a spravedlivě. Král respektoval sliby, které dal svým podaným, a Jelen nikdy králi nedovolil, aby ho ovládla chamtivost. Tím, že dodržujeme své sliby, jsme laskaví a dokážeme odpustit, děláme svět lepším pro každého. Moudrý člověk umí být soucitný ke každému, i k těm, kteří mu ublížili.

0: Do pohádky se, jak známo, chodí cestou necestou. Kdo ji hledá, ten ji nenajde. Ale kdo má štěstí, může na ní natrefit. Třeba za zrcadlem, jak ta holčička Alenka, nebo v lese, jako čtyřlístek. Stalo se to tenkrát, jak bylo velké sucho, ale pak přece jen zapršelo. Celou noc šuměl v listí hustý déšť. Ráno se vyčasilo, slunce hřálo a vítr silně voněl po houbách. Bobík jen zavětřil a už scháněl ten největší koš, bramborák.
1: K obědu si dáme smaženici, večer romáčku a zbytek sousuší na zimu.
2: A nechceš radši nůši, ta je větší.
0: Smál se mu Myšpulín, ale Fifina se ho zastala.
3: Celou noc pršelo, z lesů kouří, dneska porostou.
0: I Pindia se dal slyšet, že by nerad nesl v hrsti, co se do malého koše nevejde. Tak ten bramborák vzali a dobře udělali. Babky, klousky, holubinky, kozáky i pravé hřiby rostly doslova jak houby po dešti.
4: Vidím lišku,
0: zvolal najednou Pindia.
1: Jenom jednu, to máš smůlu.
0: Ušklíbil se Bobík, protože jich viděl celý tál.
4: Jenže tahle je živá.
0: Nedal se odbít Pindia, ale to už jí viděli všichni. Byla to moc pěkná liška. Rezatá, chlupatá, bystrooká, ostrouchá, přesně jak se maluje. Jen to je zarazilo, že se ani trochu nebála. Naopak, namířila si to přímo k nim.
4: Asi je ochočená,
0: hádal Pindia, ale Myšpulín byl opatrnější.
2: Když plaché zvíře ztratí strach z lidí, může mít i vzteklinu.
0: Jenže všechno bylo jinak. Vzteklinu nemám, promluvila najednou ta liška lidským hlasem. A taky nejsem ochočená, nýbrž pohádková. Děti mě dost znají. Možná už jste o mě taky slyšeli.
4: No jasně, ty jsi ta, co krade budulínky.
0: Hned si vzpomněl Pindia. Ale liška zavrtěla hlavou, že to ne. Na takové hlouposti, že nemá čas. Budulínky krade sestřenice Reska, která moc chytrosti nepobrala a na nic lepšího nestačí. Já jsem ta známá liška Ryška, co smetá hory plní doly, staví mosty přes vody a brody. Prostě urovnávám princům cestu, když si jedou pro nevěstu. Zrovna se mi jeden žení. Nechcete se na tu svatbu podívat? To se ví, že chtěli. A dokonce jak? Jenže se to nehodilo, když je nikdo nepozval.
3: Nemůžem se ženichovi jen tak vnutit do vrat,
0: vysvětlila lišce Fifinka. Ale ta jen mávla tlapkou, s tím ať si nedělají starosti. Princ je milý, ale mezi námi je to mazánek a nešika. Kdybych se ho neujala, bloudil někde v černém lese dodnes a žádná svatba nebyla. Takže jestli vám jde jenom o pozvání, můžu to zařídit já. A na důkaz, že si nevymýšlí, předala jim parádní pozvánku. Princezna se šťastně vdává, bude slavná veselka, dychtivě vás očekává naše říše nevelká. Proto všichni, ať jste kdo jste, nechcete-li litovat, jako velectění hosté zavítejte na náš hrad. Vedou na něj všecky cesty. S pozdravem, král Danda VI. No, když je zval sám král, nemuseli váhat. Mohli klidně na tu svatbu jít. Ale když se chtěli zeptat, kam a kudy, liška byla pryč. Zmizela, jako by tu nikdy nebyla. Nezbyl po ní ani chloupek, ani liščí stopa v trávě. Jen tu pozvánku jim nechala. Dost je zaskočilo, že se tak vytratila, ale pak jim došlo, že to vlastně nevadí. Pozvaní přece byli. Zabloudit taky nemohli, když všechny cesty vedly na ten hrad, tak už dál nekoumali a pustili se po té nejbližší. Byla stinná, trochu pokropená sluncem, sem tam zavoněla mateří douškou. A že teď už sami nezbírali a nekoukali jen dolů do mechu, najednou si všimli, co je v lese houbařů. Malá myška vlekla velkou bedlu. Veverky si kradly babky jedna druhé před nosem. Srnec hříbkům ukřoupnul jen hlavu, za to slimáci je brali hlava nehlava. I trpaslík tu byl. A kdyby jeden.
5: Tamhle je druhý.
0: Ukazoval Pindia. Ale to už viděli i třetího a dalšího. A když se dobře porozhlédli, napočítali jich 7, jak má být. A to znamenalo, že jdou správnou cestou, protože už jasně byli v pohádce.

0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně Beránek.
1: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
2: Vážně?
0: Podivil se Beránek.
1: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
2: Já bych se tam odvážil.
1: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
2: No, třeba až se napasu,
0: řekl Beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno Beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava a hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi Beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim Beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
2: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si Beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
2: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl Beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: jak si rákosníček neporadil s duhou. Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad brčálníkem vybarví. Když rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
1: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
0: Správně, rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
1: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
0: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
1: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
0: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
1: To zrovna ty žábo,
0: odsekl rákosníček.
1: Jen se dívej a něco uvidíš.
0: Tak. Rosnička, jen se dívej. Souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných, pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženínu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
2: No, ne, rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha, buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
1: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
0: drmolil skřítek.
1: Když v tu ránu, no, tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
0: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
2: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
1: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
0: Omlouval se skřítek.
1: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
2: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
1: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
2: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit. Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal!
1: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
2: Vymlouval mu to Rákosníček.
1: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
2: Mlčet, Rákosníček, mlčet! Rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení. Pal! A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha, ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
1: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
2: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčáníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
1: Já vím, přerušil jí Skřítek, udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
2: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

Malíř Tuolanka. Dole na jihu Číny, kde žijí lidé Taj, leží vesnice kolem dokola obklopená palmovým hájem. Stranou odtud, na břehu průzračné řeky, stojí starý rozvyklaný altán spletený z bambusu. A tady, kdysi dávno, žil malíř Tuolanka. Nebyl to jen tak obyčejný malíř, sotva by se našel jemu podobný. Malováním byl přímo posedlý. Pomaloval všechno, co mu přišlo do ruky, ať to byl papír, hedvábí nebo dřevo. Vycházel málo kdy. Občas si jenom zaskočil do chrámu ve vsi, ale nemyslete si, že se tam modlil nebo obětoval bohům kdepak. Na to on moc nebyl. Jen tak tiše tam vysedával v koutku, pozoroval každého příchozího a vrýval si do paměti jeho tvář. Pak se vrátil domů, zavřel se v altánu, vzal štětec do ruky a maloval a maloval. Jestli venku pálilo slunce nebo svítil bledý měsíc, to nevěděl. Každý den namaloval 7 tváří a než se týden s týdnem sešel, ze stěn altánu zhlíželo 7x7 tváří. Jednou, když právě domalovával poslední 49. tvář, tu noc zuřila venku děsivá vichřice, stromy se ohýbaly až k zemi a hrom burácel, zabouchal někdo na dveře. Kdo by to mohl být, bručel malíř. Koho sem čerti nesou v takové čině, vždyť i ten sejček dá dneska pokoj. Jsem smrtonož, ozval se hlas za dveřmi. Starám se o duše zdejších zemřelých a pro tu tvoji mě dnes posílá král nebes. I hrom, aby do toho pomyslel si Tuolanka, a byla v něm docela malá dušička, ale dodal si kuráže a otevřel. Na prahu stála postava, od hlavy až k patě zahalená do pláště černějšího než sama noc. Pojď dál, řekl Tuolanka. Ale musíš chvíli počkat, potřebuju ještě něco domalovat. A jakoby nic, otočil se ke smrtonošovi zády, vzal zase svůj štětec a maloval dál. Když smrtonoš viděl, že Tuolanka si z něho nic nedělá a klidně si maluje, začal mu domlouvat. Hele, hni sebou. Krále nebes nemůžeš přece nechat čekat. To se tedy nezlob, odbil jej malíř, ale já musím domalovat aspoň tady ten obraz. Radši jdi napřed a vyříď svému králi, ať má drobec trpení. Smrtonož byl strašně zvědav, co to Tuolanka vlastně maluje, a tak přistoupil blíž, aby se podíval. Jeho dávno mrtvé srdce se v něm zachvělo. Z obrazu se na něj usmívalo děvče tak krásné, že podobné ještě nikdy neviděl. Tiše po špičkách se vytratil smrtonož z bambusového altánu a vrátil se na nebesa. Jak to, že ho nevedeš? Ptal se přísný král nebes. Odpuste, královská výsosti, řekl smrtonož na omluvu, ale nešlo to. Musel jsem ho nechat domalovat ještě jednu tvář. To jsem v životě neviděl, ale alou, ať mi ho dovedeš, křičel král nebes, zcela vyvedený ze svého nebeského klidu. Takový je nebeský řád a žádný malířský hejhola mi ho nebude narušovat. Smrtonož se musel znovu vydat na zem. Proběhl palmovým hájem a už z dálky viděl slaboulinké blikotavé světýlko v okně bambusového altánu svítící do hluboké tmy. Vrazil do dveří, ale zůstal stát celý zaražený. Z obrazu se na něj díval tak líbezný dívčí obličej, jaký byste snad ani v nebi nenašli. To je nějakého spěchu, brumlal malíř, dosud zcela zabraný do svého malování. Protože se však smrtonož tentokrát nedal odbít, pozbíral Tuolanka poslušně svá malířská fidlátka, vzal si pár svých náčrtků a šel za smrtonošem. Když přišli ke králi nebes, malíř poklekl a uklonil se, jak se na smrtelníka sluší a patří. S rukou nepouštěl své pozemské obrázky. No dobře, dobře, řekl král nebes a velkodušně pokyvoval hlavou. Vím, že zbyl na zemi slavný malíř a že bez svého malování
Nemůžeš žít. Víš co? Můžeš si v nebi malovat dál? Tuolanka se hluboce poklonil a poděkoval za tu poctu samotných nebes. To víte, že mu nějaká ta slza ukápla. Jak by ne? Vždyť se loučil se svým krajem a se zemí, které se žádné nebe nevyrovná. Trochu posmutněl, když ho smrtonož zavedl k duchu života a řekl mu, zde je ode dneška tvé místo, tady dělej, co umíš. A tak si malíř sedl, rozložil si po zemi štětce, roztírací kámen, tuš a nádobku s vodou a pustil se do malování. A pokaždé, když duch života vdechoval někomu novou duši, Tuolanka prohrabal své poklady a pro právě narozené děťátko vybral podobu, která by se mu nejlépe hodila. Ale jestli pak víte, že on ten Tuolanka je tak trochu filuta, s těmi nejhezčími podobami se totiž nechce rozloučit a schovává si je pro sebe. Co se jen tajské mámy Tuolankovi napřinášejí nejrůznějších dobrot, aby pro jejich robátko vykouzlil nejkrásnější tvář, ale on je skoupý a ty nejkrásnější si nechává u sebe.

O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavý šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými, jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi nadobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, s líčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Královna měla jedno tajemství. Pověz,

sebou a celý den byla v dobré náladě, i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla sto chutí zrcadlo rozbít. Lžeš ty, střepe! Vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá. Ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekl si, a ráno mě myslivec najde, jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla, všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek a jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich pastýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čilo se jí

bělalo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šepteli, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel se, druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky, bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Myslivec se ani slovem neprozradil. Bál se královny. Ta na oko dělala, že se jí po Sněhurce stýská, ale v duchu měla radost, že se jí zbavila. Měla ji za mrtvou. Ale zrcadla se ráno neptala, kdo je v celé zemi nejkrásnější. Byla si jista, že nikdo jiný nemůže být krásnější než ona. Královna tedy jen kvetla, ale král steskem chřadl. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpust, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za devíti lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojná královna změněným hlasem. Jdu se zbožím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů.
Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned, jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpust, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytička, vodičku i sluníčko, potřebuješ? Nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si! Sněhurka pootevřela okénko a řekla. Děkuji, nepotřebuji. Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe. Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek. Skloň hlavu, ukážu ti to. Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košičkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti, běž pavoučku v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou. Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá. To by bylo,
aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala, pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mítinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo, tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla, rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vzteklého pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bezduchá a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru, a svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali.
Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky, pomítiny a hezké chalupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

V jedné vesničce v malé chaloupce žil chudý vdovec s holčičkou Zdeničkou a několika domácími zvířátky. Byli velmi chudí. V létě obdělávali políčko a sbírali v lese klestí, v zimě pletli košíky a rohože. Ve volných chvílích si Zdenička hrála na dvorečku se svými milými zvířátky. Když zvířátka viděla, jaká je v chaloupce bída, rozhodla se, že půjdou do světa, aby hospodáři a hodné Zdeničce pomohla. Na dvorek se přišla se Zdeničkou rozloučit kudrnatá ovečka, kačenka kačka, kohoutek kokráček, trojbarevný kocourek mourek, kozlíček neboj se a pejsek voříček. Zdenička plakala a na rozloučenou každému zvířátku něco přinesla. Ovečce přivázala červenou pentličku se zvonečkem, kačence kačce nasypala sekaných kopřiv, kohoutkovi kokrháčkovi dala zrní. Mourkovi nalila mlíčko a kozlovi Nebojsovi dala zelené lupení. Voříška vzala do náručí, pohladila ho a dala mu sladký koláček. Chytrý pejsek Voříšek zaštěkal. Milí přátelé, odcházíme od naší hodné Zdeničky neradi a budeme na ni i dobrého hospodáře vzpomínat. Potom kozlíček Nebojsa vzal na záda deku převázanou řemeny, kačenka si vzala na cestu mošničku, Voříšek svázal do uzlíčku kosti, co měl v boudě, a než se setmělo, celý průvod se vydal k lesu. Pes Voříšek je vedl a hledal cestu. Kozel Nebojsa poskakoval a uškubával listí, ovečka zvonila zvonečkem a ukusovala travičku, kocourek Mourek slídil po myškách a kohoutek s kačenkou ťapkali za nimi. Než se nadáli, setmělo se a Voříšek ztratil cestu. Nevěděl kudy kam, proto se obrátil na kohoutka a pravil: Kokrháči, vyleť na strom a rozhlídni se, jestli neuvidíš nějaké světýlko. Kohoutek vyletěl na vysoký strom, rozhlížel se přes les a za chvíli zakokrhal. Tam v dáli vidím světlo. Zvířátka se vydala tím směrem hledat nocleh. Došla na konec lesa a tam na mítince stála osvětlená chalupka. Zvířátka se hned začala radit, co podniknou. Udatný kozel Nebojsa prohlásil, že se oknem podívá, co se v místnosti děje. Postavil se na zadní nohy a zadíval se do světnice. Kolem stolu seděli loupežníci a dělili se o hromadu zlaťáků. Hádali se, křičeli, až jeden uhodil pěstí do stolu a zvolal, ať mě čert vezme, není-li to zlodějské dělení. Kozel Nebojsa se lekl a vrazil hlavou do okna, až se rozsypalo sklo. Loupežníci vyskočili leknutím od stolu a když uviděli chlupatého rováče, nečekali, co se bude dál dít, a řítili se do tmy jeden přes druhého. Když zvířátka viděla, že je místnost prázdná, vešla dovnitř a každé si našlo svoje místo k přenocování. Ovečka si lehla ke dveřím, kačenka vlezla do ošatky vedle pece, Voříšek ulehl pod lavici, kohoutek vyletěl na pec, kozel zalezl pod stůl a Mourek se stočil do klubíčka na stole zrovna na hromadu zlaťáků. Zvířátkům se spalo v teple dobře, za to loupežníci se ve skalnaté rokli třepali zimou. Nakonec si řekli, kde by se v chalupě vzal čert, a poslali nejúdatnějšího Kubu, aby zjistil, co se tam vlastně děje. Kuba se vrátil k chaloupce. Uvnitř bylo ticho a tma. Řekl si, to je divné, nikdo tam není, podívám se dovnitř. Otevřel dveře, vstoupil do chaloupky a v tom nastal veliký rámus. U dveří šlápl na ovečku a ta začala bečet. Bé, bé, bé, kdo si tady je? Jak to zaslechla kačenka, spustila. Káč, káč, káč, co je to zač? Kuba skočil dovnitř a jak to kokrháč uviděl, sletěl z pece přímo do Kubových vlasů a zakokrhal. Kikriký, zloděj, to se ví. Voříšek zaštěkal. Hafy, hafy, haf, podej mi ho, raf. A už držel Kubu za lítko. Ten spadl na stůl přímo na kocoura. Mourek ho poškrábal v obličeji, kozel vyskočil z pod stolu, nabral Kubu na rohy a vyhodil ho před chalupu. Kuba vzal nohy na ramena a rozběhl se za kamarády do rokle. Když tam roztrhaný a podrápaný doběhl, všichni se ho zděsili. Hned vyzvídali, jaký čert to v chalupě řádí. Kuba ještě celý ustrašený povídá. Kdyby jenom čert, celá armáda chlupáčů mě tam přepadla. Když jsem došel k chalupě,
Bylo všude ticho. Otevřel jsem dveře a uvnitř seděl portýr v huňatém kožichu a hlásil mocným hlasem. Kdo si tady je? Ani jsem se nestačil ohlédnout a už tu byl písař s mnoha brky a hned se ptal, co jsi zač? A než jsem mohl odpovědět, stál přede mnou husar, ostruhy na nohách, vzadu šavli a křičel, zloděj, to se ví! A chňap už mě držel za pačesy. Chtěl jsem prosit za odpuštění, ale v tom jsem spadl na velkomožného pána, který svítil očima jako kocour a všechny naše peníze už měl u sebe. Vjel mi rukama do obličeje a začal mě škrábat. Pak zavřískal nějakou cizí řečí. Mňau, mňau, mňau na svého strážce, což asi znamenalo pořádně mu nařeš. Strážce zařval mek, mek, mek, praštil mě palicí, div mě nepřerazil v kříži. Potom mě pobodal dvěma šavlemi a vyrazil dveřmi ven. Chce-li někdo z vás dopadnout jako já, tak ať si dojde pro zlaťáky sám. Mě už tam nikdo nedostane. A protože nikdo neměl chuť se do chaloupky vrátit, pozbírali rychle svoje věci a utíkali z lesa ven. Zvířátka se v chaloupce zatím dobře vyspala a když ráno uviděla na stole hromadu zlaťáků, rozhodla se, že je donesou domů Zdeničce. Od té doby, co zvířátka přinesla zlaťáky, se všem dařilo dobře. Žili si v chaloupce spokojeně a měli se moc rádi.

V jiných letech v ten čas medvědice Barbora vždycky už tvrdě spala. Tentokrát však neměla na zimní spánek ani pomyšlení. Seděla sklesle nad doupětem pod zasněženou borovicí. Chvíle mi zhluboka vzdychla a z oka se jí vyhrnula slza. Ach, kde jenom vězí Míša? Je to nerozumný kluk. Někdy s ním čerti šijou, ale je to přece jen její Míša. Aby se mu tak něco zlého přihodilo. Do smrti nejdelší by si to neodpustila. Ale co to? To vypadá jako... No ano, ano, to zpívá Míša. Z dálky sem znělo...

Vlastně se to sotva dalo nazvat zpěvem. Spíš to byla rozpustilá halekačka. A do toho se ozývalo veselé oslí zahýkání. Z lesního úvozu vyšel oslík a táhl Vasilův vozík, vrchovatě naložený bedničkami a pytly. Vedle vozíku čapal doširoka Vasil. Míša seděl na oslíkovi hrdě, jako generál na přehlídce, a zpíval, až se rozléhalo.

0: Barbora se nemohla radostným překvapením ani pohnout. Míša zapomněl, že by se vlastně měl bát jí přijít na oči, a hned se jí hnal do náručí. Míšovi lesní přátelé ho přiběhli uvítat. Strneček, jezevec, kaneček, králíčkové a veverky. Liška s Lasičkou přišli jen ze zvědavosti a drželi se opodál. Ostatní se zvědavě hrnuli k vozíku, ale Míša je odehnal.
1: Počkat, počkat, však se dočkáte, zavolám vás potom.
0: Mamince ovšem musel potom všechno povědět, odkud ten náklad přivezli, že mu to všechno snesli lidé v městě za to, že uhasil požár. Potom se Míša celý den neukázal. Veverky ho spatřili, jak co si hledá ve vrcholcích nejvyšších dubů, a slyšeli, jak si co si tiše drmolí. Něco o mámě a o stromečku. Ale kloudného smyslu z toho nevyrozuměli. Napadl nový sníh a Míša poprosil Srnečka, aby svolal přátele na palouk nedaleko strýčkovy chalupy. Sám tam přivedl strýčka, maminku a oslíka. Všichni zůstali jako uvidění. Uprostřed palouku stála osamělá, hezoučká jedlička, pocukrovaná sněhem, učiněný vánoční stromek. Míša ji potají vystrojil cukrovím, ořechy, jablky a jmelím. Teď veverky viděli, co to sháněl na dubech. Kolem byly hromady dárků, oříšky a ořechy, pomeranče, fíky, datle, jablka a cukroví. Míša z hromad každé zvířátko podělil. Dokonce i Lišce a Lasičce nabídl pohrsti křížal a suchých švestek. Když s posměchem odmítli, řekl jen:
1: nechcete? Dobrá, neubude.
0: Strýček si pod stromeček přinesl svou nadílku sám. Novou sekeru, pilu, kladivo a pytel hřebíků. Oslíkovi Míša se zvířátky nanosil plné dva pytle žaludů, bukvic, bobulí a bodláků. Jen maminka Barbora tu stála pořád s prázdnou. A tu Míša před ní předstoupil, uklonil se a trochu s trémou spustil:
1: ty má dobrá mámo, zlaté srdce máš, že se pro mé darebáctví na mě nehněváš. Už to neudělám, budu poslouchat, vždyť já tě mám. Ty má mámo opravdicky rád.
0: Teď veverky porozuměli, co si to šeptal v korunách dubů. Míša odskočil za blízký pařez, vytáhl odtamtud slušně velké vyjedérko a podal je mamince.
1: Tu máš pod stromeček dárek maličký od tvého synka Míši Kuličky.
0: Vyjedérko bylo plné medu.
2: Barbora nemohla pohnutím promluvit.
0: Jenom Míšu něžně objala. Med si však živou mocí nechtěla vzít,
2: jen ať prý si ho sní sám.
1: Ale Míša, že ne, že je to dárek pro mámu.
0: To se ví, když se potom všichni přátelé Míšovou zásluhou mohli pustit do vánočního hodování, Barbora a Míša se dali do medu společně. Pa. pánečku.

0: Vyprávění 22. O tom, jak vyšlo najevo, že Vojta s Pepíčkem umějí létat v letadélku Káněti. V neděli přišlo na letiště mnoho lidí z města, vesničanů i dětí. Pilot Hejduk měl létat na všech letadlech, ale nejvíc na nejmenším letadélku Káněti. Lidé si vypravovali, že tohle letadélko létá přímo nahoru, že může přistát i na střeše, že se z něho mohou v rybnice chytat ryby, že je zkrátka v povětří jako doma. Je skoro jako pták, říkala o letadélku babička Kozelková. Vytáhla sebou na tuhle podívanou paní Tomešovou a paní Slámovou s panem Slámou. Jen ať vidí, co její dědeček na letišti hlídá. Vojta s Pepičkem z toho neměli radost. Jim by stačila Aneška se psem Kociánkem, ale co mohli dělat? Šli tedy z pekel skoro všichni a usadili se do trávy blízko hangáru hned vedle řádky letadel. Dědeček Kozelka je tam kvůli Vojtovi a Pepičkovi nechal, ale jinak honil všechny děti, aby byli co nejdále. Ještě na vás spadne křídlo nebo vrtule a co potom řeknete mamince, křičel uhoněný dědeček. Pilot Hejduk létal nejdříve na Čápovi. Stroj létal těžce, jako by měl na zádech závaží, ale přece jen se točil docela pěkně. Potom se pilot ukázal se sokolem. To už byla veselější podívaná. Sokol zamířil nahoru, jako by chtěl provrtat nebe, padal dolů jako kámen, letěl na zádech a napsal ve vzduchu osmičku. Ani mu nevadilo, že měl podvozek pořád venku. Babička Kozelková zavírala oči, aby se na to nemusela dívat. Maminka Tomešová trhala z rozčílení trávu a pan Sláma řekl, já to neuznávám. To je pro ptáky a ne pro lidi. Ale nejlepší podívaná byla na letadélko Káně. Pilot Hejduk se nejprve vznesl do výše, potom poletoval jako motýl, zastavil se nad hangárem a kýval na lidi. Hnal se k pekelskému kopci jako Káně, když zahlédne myš a nakonec se usadil nad letištěm. Vylezl na podvozek a tvářil se, jakože spí. Vojta s Pepíčkem se smáli, lidé tleskali, Aneška křičela a Kociánek štěkal. Jen pan Sláma zase zamručel, lepší je spát doma na posteli. Pilot Hejduk konečně přistál s Kánětem na letišti a odešel do hangáru. Vojta v té chvíli zakýval na Pepíčka, aby šel za ním. Ztratili se jako pára. Nevšimla si toho ani Aneška, které jindy nic neušlo. Jen Kociánkovi něco chybělo, ale nevěděl co. Chvíli mával svým krásně nakrouceným ocasem, pak se posadil a o 106 zíval. Vojta s Pepičkem chtěli vklouznout do hangáru, ale dědeček Kozelka je zarazil. Kluci, dneska mi sem nelezte. Dědečku, nechte je, zavolal z hangáru pilot Hejduk. Já na ně čekám. Děda Kozelka je tedy pustil, ale ostatní děti odháněl, až se mu hýbali vousy. Přestal teprve, když z hangáru vyšel pilot Hejduk se dvěma chlapci v leteckých oděvech. Měli na hlavách kukly a na očích ochranné brýle. Ale dědeček Kozelka dobře věděl, kdo se v tom ustrojení skrývá. Stál tam jako sloup, ústa se mu pootevřela a hůl mu vypadla z ruky. Snad nebudou tihle dva nezbedníci veřejně ukazovat, že letadélko Káně mohou řídit i děti. Co tomu řeknou jejich rodiče? Dědeček Kozelka, aby se pak z pekel raději vystěhoval. A taky ano. Do jednoho Káněte se usadil Vojta Tomeš, do druhého Pepiček Sláma. Letadélka se vznesla nahoru jako párek koroptví. Lidé křičeli, tleskali a ptali se mezi sebou, kteří chlapci to tak pěkně létají. Nikdo to nevěděl, jen Aneška byla podezřele bledá a Kociánek tiše vyl. Líbí se mi to, řekla maminka Tomešová, ale našeho Vojtu bych na pilota nikdy nedala. Radši bych kluka přerazil vejpůl, bručel pan Sláma a myslel přitom na Pepička. Paní Slámová jen tiše polikala. Ten náš děda, zlobila se babička Kozelková, že tam ty děti pouští. Obě letadélka se chvíli honila nad letištěm, zdálo se, že si hrají na slepou bábu. Potom pomalu přeletěla nad hlavami lidí. Někteří si sundali klobouky, protože se báli, že jim je kolo podvozku schodí. Přitom uviděli, že obě letadélka opravdu řídí nevelcí kloučkové. Dospělejší kluci dostali chuť si letadelko koupit. Určitě je lepší než motocykl nebo auto. Nepotřebuje žádnou silnici a přistane si, kde chce. Letadelka se nakonec posadila do trávy blízko hangáru. Z prvního vystoupil Vojta Tomeš a sundal si kuklu. Z druhého vystoupil Pepíček Slámů a taky si sundal kuklu. Dědeček Kozelka znovu viděl, že jsou to ti dva kluci z pekel, ale zlobit se už na ně nemohl. Ať se jejich rodiče na dědečka hněvají, jak dlouho chtějí. Kluci uměli létat. A to bylo víc, než uměl dědeček. Pohladil si vousy, zakašlal a vážně se zeptal. Vojto, ty budeš pilotem, viď? Budu, dědečku, vykřikl Vojta. My už skoro jsme piloti, ozval se Pepíček. Ale v blízkosti hangáru se zatím chystala na oba chlapce velká pohroma. Rodiče pekelských dětí se zděsili. Jak je možné, že jsou ti dva letci zrovna Vojta a Pepíček? Maminka Tomešová plakala a objímala Vojtu, jako by ho právě zachránili před utopením. Aneška ho zezadu byla dozad, protože jí o dnešním letu na káněti neřekl předem a pes Kociánek ho kousal do nohy. S Pepíčkem to bylo ještě horší. Paní Slámová omdlela a málem jí nevzkřísili. Za to pan Sláma zůstal při sobě, odepnul řemen, že Pepíčkovi pořádně naseká. Ale Pepíček řekl, my s Vojtou zase poletíme. Jenom na kole už jezdit nebudu.
1: To jsou věci, naříkala babička Kozelková. A že mi ten náš dědeček nic nepověděl.
0: Tak vyšlo najevo, že kluci z pekel umějí létat na káněti. A všichni, včetně pana Slámy, nakonec uvěřili, že létat nepřestanou. A nejen to. Až v továrně vyrobí více káňat, budou v nich létat i jiní kluci, podobní Vojtovi a Pepíčkovi. To je jisté.

0: Vlčí hřeben a poslední krkonošský vlk. Na horním toku říčky Jizerky se jejím korytem hnalo větší množství vody, než je v tuto dobu obvykle. Bylo totiž krátce po bouřce a cedilo kalounem tak, že drobnými potůčky a rýhami spěchalo z kopců takové množství vody, až Jizerka měla co dělat, aby ji všechnu vůbec pobrala. Ve mléně u zajíců se jí náhonem valilo tolik, že její hukot byl slyšet pěkně daleko. Dokonce ani podhudský hastrman Rousňák, který v Jizerce přebýval, nemohl díky tomu rámosu spát a špačkoval a spílal krakonošovi za to futeř a daremné povětří.
1: U všech pstruhů a mřenek to bych do tebe krakonoši neřek. Já jsem sice vodnickej, ale nemyslíš, že už je tý vody dost?
0: V tu chvíli, snad jako by ho krakonoš vyslyšel, najednou přestalo cedit. Z lesu začala stoupat pára, ptáčci už za sajíce vesele prospěvovali, všechno kolem jiskřilo a na loukách to vypadalo, jako kdyby tam krakonoš rozhodil drobounké třpitivé trahokamy. A vzduch byl, no, co vám budu povídat, jako na horách. A je po dešti, povídá děda Pochop, když vyšel před chalupu. Bydlel kousek od Jizerky a tak chodil čas od času mrknout, zda se náhodou nevylila z koryta. Zašel ještě oblehnout úly, jestli jsou včelky v pořádku a jestli je ta průtrž nespláchla. Pod nohama se mu motal obrovský pes Brit a vesele vrtěl ohonem. Byl to starý dobrák. Když ale kolem chalupy prošel někdo cizí, dokázal štěkat a zastrašovat tak, že v pocestném byla malá dušička a raději by chalupu obešel pěkně obloukem. Najednou se Brit z ničeho nic naježil, celý se přikrčil, stáhnul uši dozadu, nakrčil čumák a začal výhružně vrčet. Děda Pochopu kouká, co se děje, a najednou za ulic patří velkého psa. Byl šedivej a vypadal dost zbědovaně. Sakra, vždyť on vypadá jako vlk. A hlavu mu bleskla myšlenka na adjunktovo vyprávění o posledním krkonošském vlkovi, který prý žije někde na vlčím hřebenu nad Reskem. A skutečně tomu tak bylo. Vlk cenil na dědu Pochopů zuby, ale spíš ze strachu, než že by mu chtěl nějak ublížit. Tlapku měl pochrumanou, zřejmě od nějaké pytlácké pasti, a byl celý vychrtlý. Děda Pochop se jeho zastrašování ale nezalekl. Zahnal Brita do chalupy a pomalu se s pokorou, ale přesto bez strachu, přibližuje k vlkovi a potichu na něj mluví. Vlk zřejmě poznal, že mu nechce ublížit a přestal vrčet. Dokonce si nechal ovázat lapku šátkem a nepohrdl ani kouskem chleba. Potom ještě sežral Britovi všechno žrádlo z misky před vchodem a odkulhal přes můstek do lesa směrem k Resku a k vlčímu hřebenu. Dny plynuly jeden za druhým a než se jede nadál, byla tu zima. Letošní zima byla pěkně tuhá, sněhu hromada a mrzlo až praštělo. Budu muset do lesa na dřevo, povídá babičce děda Pochopů. Do oběda budu zpátky, vezmu jen pár soušek. A už si to vykračuje k lesu a za sebou táhne sáňky rohačky. Když koukačky ohlásily 12, babička začala vyhlížet dědu, protože měla oběd na plotně. Kde se ten děda courá, když bude mít oběd jak psí čumák? Hodiny utíkaly a děda stále nikde. Když se začalo smrákat, povídá si babička, to už není samo sebou, to se muselo něco stát. A vyrazila požádat o pomoc Hajného. Tou dobou ležel děda Pochopů na dně skalnatého údolí Tam sklouznul po svahu a nemohl vylézt zpět, protože si pochroumal nohu. Kakra, holte, to je ale nadělení, když já tady nakonec umrznu kousek od domu. Volal a křičel o pomoc, ale nikdo je neslyšel. Hajnej mezi tím zburcoval všechny sousedy a s lucernami a loučemi se vydali hledat dědu Pochopu do lesu. Ale bylo to jako hledat jehlu v kupce sena. Lesy jsou zde hluboké a svahy prudké a ještě ke všemu se po pás boříte ve sněhu. Hleda, že byste měli na nohách sněžnice, to se jde hned o trochu lépe. No a ještě ke všemu vám mráz zalezá přes rukavice za nechty a cpe se i pod kabát a nos od něj máte červený jako nějaký sněhulák. Hledali celou noc a když začalo svítat, tak Láďa Jounu konečně jedu našel. Seděl na dně skalnaté průrvy a pokuřoval fajfku a vypadal docela spokojeně. Sakra, dědku, vy jste nám dal. My už mysleli, že vás dostal mráz a bílá smrt a vy si tu zatím pokuřujete, jako by se nachumelilo. Však tak jo, Ládíku, vždyť já bych už byl dávno na pravdě boží. Nebudeš tomu věřit. On mě tu totiž celou noc zahřejval svým kožichem, ten vlk, kterýmu jsem v létě pomohl zasejt já. Teprve, když tě slyšel přicházet, tak někam odběhl. Ale, Ládíku, radši to nikomu neříkej. Oni by si mysleli, že jsem se na stará kolena pomátl na rozumu a že mi haraží v makovici. Láďa vytáhl dědu Pochopu na cestu, naložil je na rohačky a už si to s ním sviští z kopce směrem k domovu. Najednou z dálky zcela zřetelně oba zaslechnou táhlé vití. Oba se na sebe kouknou, děda se usměje a povídá: to už asi bude doma, na vlčím hřebenu. Tak tohle, Láďo, je asi ta nejhezčí věc, kterou jsem ve svým dlouhém životě zažil. Ale babičce to raději říkat nebudem. To bude jen mezi náma chlapama. Inu, ono v horách je už halt takovej zvyk, že si navzájem pomáhají úplně všichni. Mnohdy sice bydlí daleko od sebe, ale přesto k sobě mají tak nějak blíž. A když půjdete přes vlčí hřeben a budete se chovat tiše, třeba budete mít štěstí a uvidíte posledního krkonošského vlka na vlastní oči.

Pro nového hvězdného závodáka Bleska McQueena byl tento závod důvodem, proč doteď tolik makal. Jakmile vyhraje zlatý píst, získá slávu a bohatství, o kterých vždycky snil. McQueen s tímto závodem spojoval jen a jen své vítězství. Ale McQueenovi jeho vítězství rozhodně nikdo neusnadní. Šampion King a tvrdý závodák Chick dělali, co mohli, aby zvítězili. A Chick navíc dělal i to, co by správně dělat neměl. Nenáviděl stříbrnou medaili a nepřestával vyvádět špinavé kousky, jen aby McQueena porazil. Ale McQueen měl odvážný plán. Když všichni zajeli do boxů, kde si nechali vyměnit gumy, McQueen prostě pokračoval dál. To byl ale riskantní manévr. Až příliš. Prásk! Zrovna když si jel pro vítězství, praskly mu hned dvě pneumatiky. King a Chick ho na poslední chvíli dohonili. To byl ale závod. To bylo dost riskantní, neměnit gumy. Obrátila se na McQueena jedna reportérka. Litujete, že nemáte šéf mechanika? Ne, kohoutil se McQueen. Protože jsem solista. King nabídl tomu nováčkovi pár rad. Pokud nebudeš mít kolem sebe dobrý tým, nikdy nevyhraješ, pověděl mu. Závodění nezvládneš sám. A pak hlasatelé vyhlásili výsledky. Vítězové byly tři. Teď bylo nutné soutěž rozhodnout při závodu tří vítězů v Kalifornii. McQueen byl velice zklamaný. Kdyby mu jen nepraskly ty pneumatiky, tak by vyhrál. McQueen vjel dovnitř Mekova přívěsu a vyrazili, aby byli v Kalifornii první. A McQueen mohl trénovat. Jedem přes celou noc až tam, řekl. To určitě nezvládnu, zaúpěl Mac. Byl tak unavený, že sotva udržel oči. Ale zvládneš, řekl mu McQueen. Jenže za chvíli usnuli a ani jeden z nich si nevšiml, že McQueen vypadl z přívěsu. Vyděsil se McQueen, když se probudil a kolem svištěla auta v protisměru. Byl naprosto zmatený a tak spanikařil a velkou rychlostí projížděl malým městem Cardanová Lhota. Na neštěstí ujížděl McQueen až příliš rychle. Ztratil kontrolu nad svými koly a zamotal se do osnatého drátu. S městským šerifem v patách se McQueen zachytil o sochu a zničil silnici. Ajej, teď byl McQueen v pěkném průšvihu. Britra, ospalče! Zahulákal nadšený odtahový vůz, když se McQueen příští ráno probudil. Co se to děje? Nechápal McQueen, když zjistil, že je uvězněný v městské zadržovací vazbě. Odtahový vůz Burák za plotem se na něj usmíval. Ty jsi legrační, už teď se mi líbíš. Jsi v Cardanové Lhotě, nejkrásnějším městečku v okrese Výfukov. McQueen se podíval skrz plot. Jemu moc krásné nepřipadalo. Viděl jen pár prázdných a zbořených budov. Burák odtáhl McQueena do soudní síně, kde musel čelit rozlobenému davu. McQueen si byl jistý, že ho nechají jít, jakmile zjistí, že je slavným závodním autem. Ale to se velice mýlil. I když chtěl právník a soudce dr. Hudson McQueena z města vyhodit, advokátka Sally, zastupující město, doktora přesvědčila, aby McQueen zůstal a opravil silnici. Opravíš silnici pod mým dohledem, nařídil doktor. To si snad děláte srandu,
řekl na to McQueen. McQueen protestoval, ale nebylo úniku. Tohle je Bessie, nejlepší asfaltovačka na světě, řekl doktor pyšně a ukázal na obrovský stroj. Zapřáhni ho, buráku. McQueen měl před sebou spoustu práce. Pokud chtěl stihnout dorazit na závod do Kalifornie včas, musel být velmi rychlý. A závod byl teď v McQueenově životě tím nejdůležitějším. Nejdříve bylo McQueenovi jedno, jestli odvede dobrou práci nebo ne. Musel to prostě dokončit, aby mohl z tohoto města odjet. Za hodinu byl hotov. To vypadá hrozně, řekla Sally. Přesně jako zbytek města, odpověděl rádoby vtipně McQueen. Dohoda zněla opravit silnici, ne ji zničit, zabručel doktor, když uviděl výsledek McQueenovy práce. Začni znovu. Nejsem buldozer, jsem závodák, odvětil na to McQueen. Doktor se na McQueena zadíval a vybídl ho k závodu. Tak co kdybychom si to rozdali? Ty a já. Když vyhraješ, můžeš jet. Když vyhraju já, opravíš tu cestu po mém, řekl doktor. Můžeš jet. Když vyhraju já, opravíš tu cestu po mém, řekl doktor.

Čekali na doktora, který pomalu vyrazil od startovní čáry. Pojeď, buráku, zavolal, když projížděl kolem. Možná budu potřebovat trochu pomoct. A taky, že ano. McQueen si to mířil do zatáčky, když v tom jeho kola podklouzla na písku a on ztratil kontrolu. McQueen spadl ze srázu a přistál přímo mezi kaktusy. Ou! Mám takový dojem, že doktor věděl, že tam zahučíš. Chichotal se burák, když vytahoval McQueena nahoru. McQueenovi nevadilo to, že se musel vrátit, seškrábat všechen asfalt a začít znovu. To, co jej opravdu dožíralo, byl ten prohraný závod. Jezdíš stejně, jako opravuješ silnice, pověděl mu doktor. Uboze! McQueen byl hrdý a nepřál si, aby mu kdokoliv říkal, že je ubohý. Já mu jednou ukážu, myslel si pro sebe. A pak se vrátil do práce na silnici s mnohem větším odhodláním než dřív. Příští ráno se městečko probudilo s kusem nově vyasfaltované silnice. Vypadala skvěle. Páni, vydechla Sally. Zdálo se, že i na doktora to udělalo dojem. Přesto tomu závodnímu autu stále nedůvěřoval. Ještě není hotový. Ale kam vlastně zmizel? A kam se to tedy McQueen poděl? Trénoval přece u Willyho skály. Chtěl se naučit projet tu zatáčku, co se mu nepovedla. Doktor si nemohl pomoct, aby se neusmál, když viděl, jak se McQueen na té zatáčce stále a pořád trápí. Po chvilce mu poradil. Když chce jet doleva, musí zatočit doprava. A když se doktor nedíval, McQueen to vyzkoušel. A znovu zatáčku minul. Pro všechna auta ve městě byla nová silnice inspirací, takže začali opravovat své dílny a obchody, aby vypadaly co nejlépe. Sally si všimla, jaký dojem zanechala McQueenova tvrdá práce na ostatních ve městě a chtěla mu poděkovat. A tak mu nabídla, že může zůstat v jejím motelu, aby už nemusel přespávat na špinavém dvoře. Hele, vím, čím se zabavíme, nabízel se burák ten večer. McQueen neměl tušení, co měl ten hloupý odtahový vůz za lubem, ale mohla by to být legrace. Brzy se plížili na pole ke spícím traktorům hned za kardanovou lhotou. Hurá, jeli strašit traktory. Jen dej pozor, ať tě nechytí Frank, varoval burák. Kdo je Frank? Zeptal se McQueen. Ale to už burák zatroubil na svůj klaxon a jeden spící traktor se s funěním převrátil. McQueen neměl klaxon a tak rozburácel svůj motor. Tucty traktorů se začaly převracet. Burák a McQueen dostali záchvat smíchu a smáli se, dokud se před nimi neobjevil obrovský kombajn a nezaútočil na ně. To je Frank, zakřičel burák.

Příští ráno nakouknul McQueen do doktorovy garáže. K jeho překvapení uvnitř ve všem tom hrampádí objevil schované 3 zlaté písty. Takže doktor byl kdysi slavným závodákem. V tu chvíli se objevil doktor. Rozlobil se na McQueena, že objevil jeho tajemství, vyhnal jej z garáže a zabouchl za ním vrata. McQueen byl naprosto zmatený. Proč by slavný závodák přestal závodit a usadil se v takovém ospalém městě?

Později ten den našel McQueen doktora, jak trénuje u Willyho skály. Byl úžasný. Ale když uviděl McQueena, otočil se na kolech a zamířil si to domů. Jak jste to mohl vzdát, když jste byl v nejlepší formě? Zeptal se McQueen, když doktora u jeho garáže dohnal. Já to nevzdal. Oni mě v tom nechali, řekl mu doktor s hořkostí v hlase. Měl bouračku, takže z něj byl vrak. A když se vrátil, právě takový zelenáč, jakým byl McQueen, zaujal jeho místo. Pak doktor přestal závodákům důvěřovat. Prostě dodělej tu silnici a vypadni odsud, řekl McQueenovi. McQueen pracoval celou noc, aby silnici dokončil. A zanedlouho bylo městečko celé nablýskané a hlavní ulici zdobily nové neony. Auta byla moc pyšná. Avšak zrovna, když se všechna auta začala projíždět sem a tam po nové silnici, byla vyrušena. Na místo dorazila helikoptéra a kopa novinářů. Hledali McQueena všude možně a teď jej konečně našli. Dorazil i Mac. Je mi to tak líto, že jsem tě ztratil, omlouval se. Najednou byl McQueen tak zmatený, že se ani nerozloučil. Smutně nastoupil do svého přívěsu a zamířil na ten velký závod. I novináři odjeli. A lidé z města vypnuli neony. Jak McQueen rychle přijel, tak zase odjel.

0: a nastal ten velký den. King, Chick a McQueen čekali na startovací čáře, připraveni k poslednímu závodu tohoto ročníku Zlatého písta. Ale McQueen se nějak nemohl soustředit na trať. Stýskalo se mu po jeho přátelích v kardanové lhotě. McQueen už to málem vzdal, když tu se náhle v jeho rádiu ozval hlas.
1: Nejel jsem takovou dálku, abych tě viděl prohrát.
0: Ozvalo se. Byl to doktor.
1: Věděl jsem, že potřebuješ šéf mechanika, ale netušil jsem, že je to tak špatné.
0: Cože? Doktor sebou z kardanové lhoty přivezl celou posádku a teď byli připraveni McQueenovi pomoct vyhrát ten závod. McQueen jel nejlépe za svůj život. Ale zrovna když předjížděl Chicka, ten surovec vrazil do jeho zadní části, McQueen dostal smyk a vyletěl z dráhy. Pomocí rad, co mu dal doktor na neasfaltované dráze v kardanové lhotě, když chceš doleva, zahni doprava, z toho McQueen vyvázal. Rychlostí blesku se dostal zpět na trať a hned do čela. Chick se mohl pominout. Já poslední nebudu, zavrčel a vrazil přímo do Kinga. Šampion havaroval a McQueen byl v šoku. Vzpomněl si na doktora. Kingova skvělá kariéra přece takhle nesmí skončit. A tak se McQueen těsně před cílovou čárou zastavil a nechal Chicka vyhrát. Hned na to spěchal na místo, kde stál King. Postavil se za něj a začal jej tlačit, až jej dotlačil za cílovou čáru. Publikum na stadionu nadšeně tleskalo. Mezitím se Chick postavil na pódium a čekal na svou cenu, Zlatý píst. Ale nedopadlo to tak, jak si to představoval. Všichni na stadionu na něj křičeli a házeli po něm různé předměty. A tak Chick nervózně chňapnul po trofeji a zmizel. Když přijel McQueen za doktorem Hudsonem, doktor mu pověděl.
1: Vedl jsi skvěle, chlapče.
0: Děkuju, odpověděl McQueen. Tato slova byla pro něj tím největším oceněním. Teď už chtěl především být se svými přáteli z kardanové lhoty. Byl odhodlaný udělat vše, co může, aby kardanovou lhotu znovu přeměnil na významné městečko. A tak se tam s doktorem Hudsonem oba vrátili.
2: Že jsi byla holka nezbedná, počkej, ty to ale dostaneš.
3: Vždyť jsem byla v zámku.
2: Mně se zdá, že ne.
3: Byla.
2: To je velká lež.
3: Byla.
2: To bych tě tam musel vidět. Nelži mi už. Měla by se stydět.
3: Nemám věru, zač bych se tu styděla. Neviděl jste mě, a já vás viděla.
2: A co jsem dělal?
3: Jen jste chodil po slavnosti za tou cizí paní.
2: Však to bylo k zlosti. Nechtěla jí zídel ani trošičku. Co bys tomu řekla, myší kožíšku?
3: Inu, možná předtím hodně večeřila.
2: Říkám ti, ta ženská byla podezřelá. Janku! A co nádobí? Tady je nachystané?
4: Trošičku jsem zaspal. Nezlobte se, pane. To je hromada. Ach, páni milí. To nám všechno hosté včera ušpinili. Myší košíšku, no tak to umíjeme.
5: Kuchaři?
2: Zde, pane. Vaše přání?
5: Za okamžik přijdou princi pro snídaní. Dej si pozor. Špatnou náladu, princ má.
2: Polévka je, zdá se, málo solena. Hej, kuchtičko, přidej do ní trochu soli. Princ je smutný, srdíčko ho bolí.
5: Měl bys ho jen vidět. Sedí v komnatě, nikdo k němu nesmí. Ani přátelé.
2: To je vina tamté ženské, proklaté.
5: Myslíš, tamté cizí se vězdou na čele?
2: Ovšem. Napřed princi hlavu pomátlá a pak si zmizí. Je to podvodnice zlá.
6: Chvilka nepozornosti a prsten sklouzl ladě do polévky.
2: Posolila si ji? Slyšíš mě? Je slaná! Děvče, děvče, ty máš v očích slzy, protože tě kárám, tolik tě to mrzí.
3: Nemrzí.
2: Tak vidíš, nemyslím to zle. Musím, děvče, pořád myslit na prince. Umřela mu matka, když byl ještě malý. Ale děvče, co pak jsme se rozplakali? No tak. Víš co? Teď si vezmeme něco k snědku. Pojď.
6: Snad ani neví, co jí. V mysli Radovan stále k neznámé krásce bloudí. V tom olžíci v polévce, co si zacinká. Třpit prstenu, princi ducha přítomnost vrací.
7: Maršálku?
8: Princi?
7: Ať sem přijde na chvíli kuchař a s ním jeho pomocníci, kteří polévku mi vařili.
8: Kuchaři?
2: No?
8: Máš jít i hned k princi.
2: Co se stalo?
8: Nevím. Princ jen velí, abych přivedl kuchaře a všechny, kteří s polévkou co dělat měli.
2: Věra, Věra, ty jsi ji přesolila. Bude přesolená?
8: Ne, to není tím. Tentokrát ti to neprojde tak lehce, drzí kuchaři.
2: A co se vlastně děje?
8: Nevím.
2: Vařečku. Tu menší. A řád.
8: Ten si raději neber.
2: A ty tu zůstaň.
8: Všichni musí před prince.
2: Asi chloupek z tvého kožíšku nalezl princ plavat na polévce. Ano, ano, polévka to byla. Nešťastnice, teď to jasně vím, ty jsi to vlastně všechno zavinila tím tvým myším pláštěm škaredým. Odchod! Jasný princi, před vámi váš kuchař se uklání.
7: Přivedl jsi svoje pomocníky?
2: Vrchní kuchtík Janek
9: zde
2: a pak kuchtička tu je.
7: Dobrá. Jak pak ta se jmenuje?
2: Nijak.
7: Neznáš její jméno?
9: Já bych vám je, princi, řekl.
2: Ty mlč.
9: Ona jméno nemá. Tak jsme pro ní vymysleli jméno Myší kožíšek.
7: A jestli pak na ně slyší?
9: Slyší. Její kožíšek opravdu je šitý z myší.
7: A kdo vařil polévku?
2: Já.
7: A ona přitom byla?
2: Nebyla. Jen...
7: Pověz rychle.
2: Jen jí trochu přisolila. Jasný princi, odpusťte jí. Opravdu je bez viny. Nechcete jí přece vyhnat pro ten chloupek jediný.
7: Chloupek?
8: Je to ale drzý chlap. Smím ho, princi, potrestat?
7: Jaký chloupek?
2: Myší chloupek, co jí do polévky spad.
7: Všecko se ti v hlavě plete. Raději už odejděte.
8: Princ těch čertů posílá. Jděte. Jděte.
7: Zůstane tu dívka, co polévku solila.
2: Milosti.
8: Jdi už, kuchaříku. Naskuhral se z dosýta. Jasně, prince na vás loví. A teď vám to spočítá.
3: Jasný princi, tady stojím. Nyní vyneste svůj soud.
7: Já bych před vámi chtěl, paní, na kolena pokleknout. Neskrývejte už svou hvězdu. Odložte své přestrojení. Mluvte otevřeně. Svoje jméno povězte mi. Do smrti vás, paní, budu milovat a ctít. To vám na čest slibuji.

0: Já si vás však, milí princi, nemohu a nesmím vzít. I když vás tak miluji. Najdete si jinou ženu. Bude vás mít jistě ráda.
1: Král Kazisvět přijel princi pro princeznu jménem Lada. Prý tu byla na slavnosti a musí tu ještě být?
2: Přijmu krále Kazisvěta. Chtěl bych si s ním promluvit.
3: Jak Jonatán chytil na venkově blechu. Je ráno, sluníčko stojí už hezky vysoko na modré obloze, ale Šebestová spí a spí. Mach dokonce tiše chrápe, jako kdyby byla půlnoc.
4: A proč ne? Proč by si nepospali, když mají prázdniny?
3: Říká v kuchyni dědeček, ale babička zavrtí hlavou.
5: Už toho naspali dost. Nakonec jim bude líto, že prospali takový krásný den. Jdím říct, že mají snídani na stole.
3: A dědeček jde na dvůr, vyleze po schůdkách do špíchárku, kde mají Šebestová s Machem komůrku, vzbudí ty dva a když jim řekne, že Jonatán s Rekem si už dávno hrají u rybníčku a že se dnes půjde do lesa na houby, Mach s Šebestovou vyskočí z postelí, za chvíli se už míjí u pumpy a než bys řekl švec, sedí u snídaně. A Jonatán s Rekem přiběhnou celý udýchaní, Rek loudí u stolu, ale Jonatán si sedne na podlahu a drbe se, až dědeček řekne.
4: Tak se mi zdá, že Jonatán chytil někde blechu. To se stává. Rek tou zažil kolikrát. Naštěstí pes je šikovné zvíře a umí se s tím poradit.
3: Jenže Jonatán si s tím poradit neumí. Nikdy se mu nic takového nestalo. Drbe se packu za uchem, tváří se hrozně nešťastně a když to trvá skoro 20 minut, povídá Šebestová. Snad mu s tím pro Boha pomůžem. Najít blechu není snad takový problém. Jdeme na dvůr, tam je lepší světlo. Ukáže se ale, že najít blechu není jen tak. Blecha se hledá strašně špatně, protože je malá jako blecha. A tak Mach a Šebestová hledají a hledají a jak tak hledají, přijde na dvorek vousatý chlap jako hora, je to pan Chuchvalec, přišel si půjčit od dědečka hoblík. Dědeček ho z dílny přinese, v tom ale vyjde z chalupy babička a povídá přísným hlasem.
5: Tak co, sousedé, doufám, že jste to pytlačení pověsil na hřebík.
3: A pan Chuchvalec, který je už na odchodu, kývne hlavou.
4: Tak, tak, paní Šebestová, po tom posledním maléru jsem dokonce prodal pušku. S pytlačením je na dobro konec, tak nashledanou.
3: A Mach s Šebestovou se za panem Chuchvalcem dívají a myslí si, tak takhle tedy vypadá pytlák, který tajně loví to, co pan Hajný v lese hájí. Podívejme se. A dál hledají Jonatánovu blechu, ale protože to hledání trvá už moc dlouho, dostane Mach nápad. Přinese ze špejchárku sluchátko, rozhlédne se, jestli jsou na dvorku sami a potom řekne. Prosím vás, my bychom si přáli, ať je ta Jonatánova blecha mnohem větší, aby se dala snadno najít. A ze sluchátka se ozve. Ale prosím, beze všeho, chcete velikou blechu? Máte ji mít. A Mach s Šebestovou najednou vidí, že Jonatánovi stojí na zádech blecha velká jako Bernardín. Má dlouhé, tenké nohy, těmi se odrazí a hop, přeskočí stromy a je ta tam.
5: Páni, řekne Šebestová a kroutí hlavou, to teda byla blecha.
3: A to už se za stromy ozve veliký křik, že z chalupy vyběhne babička a volá,
5: u Jantarů se něco stalo, rychle.
3: A tak všichni pospíchají, křik je čím dál větší. Stará paní Janderová volá,
6: pomoc, pomoc.
3: Zná vsi se blíží plno lidí, pan Všetečka, paní Tláskalová, pan Hovorka, babka Troničková a další. Všichni volají, co je, co se děje. Ale to jsou všichni na dvoře, je tam stará paní Janderová, za křídlo drží podříznutou husu, z které kape krev do kastrolku a vedle stojí ta ohromná blecha. Nikoho si nevšímá a pije tu husí krev, div se nezálkne. A pan Všetečka řekne,
4: pane na nebi, to je ale kus.
3: A všichni ostatní, kteří zůstali stát jako solné sloupy, křičí,
7: jdeš, potvoro!
3: A ženou se na tu ohromnou blechu. Ta ale klidně dopije krev, odrazí se, udělá hop, přeskočí kostel a je ta tam. Je to vůbec možný, aby blecha takhle vyrostla? Ptá se babka Troničková paní Janderové, ta ale řekne, a jak je drzá. Ale v tom se ozve křik od někud zdaleka. Pan Všetečka si dá ruku k uchu, řekne, pojouhaj jich. A všichni se otočí a běží. Pan Hovorka, paní Tláskalová, pan Všetečka, dědeček s babičkou, Mach s Šebestovou, Rex s Jonatánem a dokonce i paní Janderová s Husou. A na dvoře u Hajnejch, což je u lesa, vidíme boží dopuštění. Z prasečího chlívku se ozývá strašné kvičení. Paní Kačírková stojí mezi slepicemi, lomí rukama a vypráví, jak se ta ohromná blecha snesla kolem kostelní věže a vlítla otevřenými dvířky rovnou mezi čuníky. Ale to už vybíhá z domu pan Hajný Kačírek, drží loveckou pušku a volá, vylákejte tu blechu ven, já si s ní už poradím. A pan Hovorka se podívá na pana Všetečku, kdo z nich má větší odvahu. Pan Hovorka moc velkou odvahu nemá a tak pan Všetečka vejde rázným krokem do chlívku, nikdo ani nedýchá, z chlívku se ozve, nezáde, už ať si venku. A opravdu, blecha vyskočí na dvůr mezi drůbež, pan Kačírek vystřelí, trefí bohužel slepici, peří se rozlétne, blecha se odrazí, udělá hop, zmizí v lese a paní Kačírková řekne manželovi, ty jsi tomu dal. Blecha je tedy v lese, je od ní pokoj, ale celá vesnice si o ní u oběda povídá. Jak vypla u Janderu husí krev, jak po ní pan Kačírek střílel, ale nikdo nemá tušení, kde se ta ohromná blecha vlastně vzala. Tohle ví jenom Mach a Šebestová, kteří jsou touhle dobou už dávno po jídle a jdou do lesa na houby, což měli od rána v plánu. Mach s Šebestovou nesou košíky, stoupají do kopce a protože mají mladé nohy, dědeček s babičkou jim nestačí. Volají, počkejte na nás, nespěchejte tolik. A tak si Mach s Šebestovou sednou na pařez a uvažují, jestli je to správné, když si tu záhadu s blechou nechají pro sebe. Něco jiného jsou Janderovi nebo Kačírkovi, říká Šebestová, a něco jiného je dědeček s babičkou. A Mach říká, to je fakt, s těma bychom měli hrát na rovinu. Takže když dědeček s babičkou vylezou na kopec a sednou si na pařez, aby nabrali dech, Mach s Šebestovou jim všecko vyklopí, jak to s tou blechou vlastně bylo, vytáhnou sluchátko a dokonce předvedou, jak funguje. Mach poprosí sluchátko o 1/4 kila lesních jahod a když se pak v košíku z nenadání jahody objeví, babička vykulí oči a dědeček řekne,
4: no ne, to jsou mi věci, v životě mě nenapadlo, že je něco takové vůbec možný.
3: A krmí se přitom jahodami. A pak začnou sbírat houby, což by pravda nemuseli, sluchátko by to zvládlo samo, jenomže to by nebyla žádná hra, hledat houby je prýma zábava, uvidíte přitom tadyhle dva zajíce, tamhle 4 strnky, a tak všichni chodí po lese a hledají, a jak tak hledají, ozve se na jednu hlas babičky.
5: Pojďte sem, ale rychle, budete koukat, co jsem našla v křoví.
3: A když se k tomu křoví všichni seběhnou, uvidí tu velikánskou blechu chycenou za nohu v železech. A dědeček řekne,
4: chudák, ta dopadla, chytla se do pasti, kterou tu nachystal na slnky nějaký pytlák. A já se s váma vsadím, o co chcete, že vím, kdo ten pytlák je. Pytláci v noci obcházejí svý pasti, aby zjistili, co v nich uvízlo. Takže když si tady v noci počkáme, tak toho pytláka chytíme.
3: A Mach s Šebestovou se na sebe podívají a řeknou, výborně, takže nás čeká napínavý noční dobrodružství, to je senzace. Potom spěchají všichni domů a zatímco babička smaží k večeři houby, dědeček s Machem a Šebestovou sedí u rybníčku, pozorují kachny a vymýšlejí plán, jak to nejlíp udělat, aby toho pytláka chytili.
4: Což nebude tak jednoduché, říká dědeček, protože když nás náhodou uvidí, tak k té pasti vůbec nepůjde a bude dělat, že si jen tak vyšel v noci do lesa na procházku.
3: A Mach řekne, no jo, co když ten chlap napřed prohledá celé okolí, jestli ho někdo nepozoruje? Ale v tom vykřikne Šebestová, už to mám, už vím, jak to uděláme. A při večeři ten svůj plán důkladně vysvětlí a babička jí řekne, poslouchej, to bych do tebe nikdy neřekla, že jsi tak chytrá holka. A potom večer po televizních zprávách, když se začne stmívat a objeví se měsíc, vezme Šebestová sluchátko, udělá z babičky, z dědečka, z Macha a taky ze sebe čtyři sovy a ty sovy odletí k lesu, posadí se na strom, svítí očima a čekají, dokud se na cestičce neobjeví vousatý chlap jako hora. Blíží se blíž a blíž, vejde do lesa a míří vzhůru. Vůbec ho nenapadne, že ho někdo sleduje. Nemá ani tušení, že za ním od stromu ke stromu letí čtyři sovy, protože sovy létají docela tiše jako lehunký vánek. A potom se všichni ocitnou u toho místa, kde sebou mele chycná blecha. Na první pohled v tom křoví vypadá jako veliká tlustá srna. A ten vousáč vytáhne dlouhý nůž, který se zaleskne v měsíčním světle. V tom ale pozná, že to není srna, ale velikánská blecha, trochu se lekne, ale pak začne nadávat.
4: Jedna potvora, co děláš v mých železech?
3: Jenomže v tom okamžiku se ozve dědečku vlas. Ale,
4: pane Chuchvaléč, takže vy pytlačíte dál, jak vidím.
3: A když se pan Chuchvalec výjevně otočí, vidí nejen dědečka, ale i babičku a Macha a Šebestovou. Vidí tolik svědků svého ošklivého počínání, že padne do borůvek na kolena a přísahá, že tentokrát vytlačil opravdu naposledy a opravdu to dodrží, což je pro celý revír veliké vítězství, kterého by bez Jonatána a jeho blechy nebylo.
7: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
8: Támhle, podívejte, támhle letí.
9: Co, zas nějaký vrtulník, nebo co?
8: Letí nějak tichounce.
10: Labutě, vždyť jsou to labutě.
7: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
10: Tady jsme!
7: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
10: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
8: Nedá se tu dýchat.
7: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

a zase jim bude dobře na světě. Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.

0: Poslyšte příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí je muž na tisíc mincí nemůže navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, teď bloudí po dunách. Jen červená růže má jediná moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši má, když není si podoben. Červená růže má jediná moc a láska krásná, jako je snění. Však kde je růže, co nepopíchá, ach, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží? Kde žije dívka krásná, jak snění? Snad za duhou, snad za mořem. Je-li a nebo není.
1: Daleko, daleko za sedmerými horami a sedmdesáti řekami, za modrým mořem a sedmibarevnou duhou, vykvetlo království růží. Vládl mu dobrý král. Spravoval je moudře a spravedlivě, takže se celé podobalo zahradám plným květů. Ale ze všech poupat, která vykvetla, měl nejradši svou dceru Růžičku. Snesl by jí sluneční paprsky z oblohy, ticho ze dna moře a všechny poklady země. I starší bratr Růžičku miloval víc než sama sebe. Jediná princeznina slza by ho přiměla jít na kraj světa, kdyby se pak proměnila v úsměv. A tak vychovávali Růžičku jen v samé radosti a štěstí.
2: Růžičko, vždyť už jsi málem na vdávání. Právě včera se mě ptal princ z království měsíce, zda ses vyspala do růžova.
3: Za to sám, když ji vidí, bledne jako luna.
4: Luně se však podobá tak málo.
3: A král země úsměvů se dává ptát, jestli úsměv ze všech nejkrásnější.
2: A nejlíbeznější.
4: Můj.
2: Či jiný.
3: Jestli by tvůj úsměv nezdobil trůn po králově pravici.
4: Ale u nás je pokaždé stejně zachmuřený jako naše kuchařka, když se jí srazí těsto.
3: Trápí ho, že tvůj úsměv nepatří jen jemu.
4: Patří přece všem dobrým lidem.
2: Ano, a komu patříš ty, Růžičko?
4: Přece vám a našim růžím a zahradám a hrám.
2: Ale nemůžeš si jenom hrát.
3: Ale může.
2: Vždyť už vyrostla z dětských střevíčků.
3: I když tančí už na bále, snímá ještě dětské. Však uvidíš. Stáhni šátek ze zlaté klece, Růžičko.
4: Kdo je to?
3: Páv, vzácný pták, kterého v našem kraji nikdo nemá.
4: Je krásný.
3: Koupil jsem ho od kupců, kteří připluli ze zámořské země. Chytili ho prý na dunách, daleko za modrým mořem. Je tvůj.
4: Děkuju, tatínku. Září duhovými barvami a třpití se mu oči. Jak se to dívá? Co má v očích, bratře? To neznám.
2: Kdyby byl člověk, řekl bych, že má v očích smutek. Ale je to jen pták. Nemůže se usmívat ani plakat.
4: Je smutný, bratříčku.
3: Ale s tebou bude vždycky veselý, jako každý, na koho se podíváš.
2: Kromě prince z království měsíce a krále země úsměvů.
4: Nechci o nich slyšet. Vůbec o nikom. Chci být jen se svým pávem. Chtěla bych, aby se jeho oči zatřpitily radostí.

0: Z celé zahrady mám nejraději tenhle růžový keř. Prý vyrostl v hodinu, kdy jsem se narodila. Líbí se ti, můj milý páve? Pokaždé, když se mi zatouláš, tak tě tady najdu. Mám teď svůj keř ještě radši. Co bys mi asi pověděl, kdybys mohl mluvit? Jsi se mnou rád? Já to vím. Neteskni už po vzdálené zemi. Probuď svou radost. Dám ti červenou růži. Nejkrásnější, která na mém keři vykvetla.
1: Je tu mé srdce, ale domov je daleko.
0: Ty jsi promluvil. A v očích se ti třpití jiskřička radosti.
1: Se smutkem je každý sám. Zakletý do sebe. Radost vrací lidem řeč. Navrací člověka k lidem.
0: Kdo jsi?
1: Pavý princ, růžičko.

0: Kam se ten podivný pták hne, naše princezna za ním.
1: Jakoby ne on, ale princezna byla jeho hračkou.
0: Ani s mou Hojdou se neprochází jako dřív.
1: Třeba, že komtesa Hojda by měla být princezninou první přítelkyní, když vy jste první dvorní dáma.
0: Má dcera je první princezninou přítelkyní. Na tom nic nezmění nějaký pták s duhovým peřím.
2: Jen se podívejte, pro mě ani jednou nerozprostřel peří do vějíře.
1: Je tak pyšný, že jen pro tu nejvzácnější čaruje.
2: Matko, co pak nejsem dost vzácná?
0: Jsi, Hojdo, a ty mlč, sluho, pod mě šilí.
1: Už tolikrát jste mi řekli, mé vzácné paní, že jsem poslem špatných zpráv a že má slova mění diamanty v pouhé sklo. Ale což nebývala pravda taková, že jste se s klíčkem dali oslnit a málem v něm viděli diamanty? Princezna je nejvzácnější, protože je princezna. Komtesa Hojda může být ještě vzácnější. Najde-li si za ženicha prince nebo krále?
2: Tak ať se princezna baví s pávem. Alespoň její vzácní nápadníci budou mít čas na jiné dívky. A ji, ať si vezme třeba páv.
0: Hloupá. Jen vedle princezny na tebe padne trochu jejího třpitu, perlivého smíchu a šarmu. I ke mně už se doneslo, jak si lidé říkají, Hojda, jak mohl v království růži vykvést takový bodlák.
2: Ty si...
0: Musíme překazit čarování páva. Ať se princezna vrátí k mé Hojdě.
1: Zabít ho?
2: Oškubat mu peří, vypadal by jako bažant.

0: Co se stalo, růžičko? Jako bys nežila mezi námi, ale někde, kam za tebou nemůžeme. Posloucháš svého bratra?
1: Ano. Ano, tatínku. Hraje krásně. Já jen... Myslela jsem teď na Len. Včera jsem seděla s kolovratem u krbu, vyletěla jiskra a na vřetenu nezůstalo nic.
2: Soužijí jen schořelý Len.
1: Ty jsi ale posměváček.
0: Dám ti přinést takovou náruč lnu, že ho nespředeš ani za rok. Ale páva pošli do zahrady. Překážel by ti při předení.
1: Ne, tatínku. Chce být se mnou.
3: Jistě se mu v zahradě líbí víc než v komnatách. Je to jen pták.
1: Ne, nechci.
0: Poruč dvořanům, ať odnesou páva.
1: A proč tu nesmí být se mnou?
0: Nemůžeš s ním být ve dne v noci. Lidé si toho už všímají.
1: Tak ať si toho nevšímají.
3: Ráno ho uvidíš.
1: Do rána je dlouho.
3: To je řečí kolem obyčejného páva.
1: Není obyčejný. On je pavý princ. Ano, žádný jiný se mu nevyrovná.
4: Tak možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné líce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, jen peří, peří. A škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi z té duhy utkanou. Kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží, kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží. Já vidím pohled žhavý, snad jako drahokam, však je to okopavý a hledí bůh ví kam. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří.
1: Nech mě, nech nás, pojď, můj pavý princi, nechte nás spolu. V zahradě pod naším růžovým keřem je nám nejlíp. Viď, můj milý.
5: Divíš se otci a bratrovi? Na zámek se sjíždějí nápadníci a nelíbí se jim, že s nimi netančíš a neprocházíš se zahradou.
1: My se nikdy nerozloučíme, ať je jich třeba plný palác.
5: Už brzy bude tvůj otec chtít, aby si jednomu z nich podala růži ze svého keře.
1: Červenou růži jsem dala tobě. Nemůžu jí trát pro jiného.
5: Růžičko,
1: vypravuj mi o své zemi.
5: Za modrým mořem, za písečnými dunami, leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů. Kdybych se mohl vrátit, zasadil bych tvou červenou růži, z které nezvadl ani lupínek. A keř z té růže bych opatroval jako oko v hlavě.
1: Vezmi mě s sebou do paví země.
5: Slyšela jsi přece. Možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Snad všechno, co ti vyprávím, je jenom pohádka. Tak vzdálená, že ani nemůže být pravdou.
1: Nevšímej si písní mého bratra, můj milý. Je dobrý, ale rád mě škádlí. Ať je tvé vypravování jenom pohádka, ale je krásná. Tak krásná, že už chci žít jenom v ní. Poslouchej, jak by zněla ta píseň, kdybych ji zpívala já.

0: Ano.
1: Tebe si vezmu, můj pavý princi. Nikoho na světě nemám tak ráda jako tebe.
0: Oh, vidíte to? Ona ho políbila.
2: Páv nám očaroval princeznu.
3: Já jí ho daroval, já jí ho odejmu.
0: Sekněte mu hlavu, králi. Ahned, taste.
4: Růžičko, s Bohem.
1: Princi.
5: Už se neuvidíme.
1: Kde je můj páv? Můj pavý princi?
2: Princi?
1: Co jste mu udělali?
3: Nic, dočista nic, růžičko.
2: Uletěl.
1: Proč máš v ruce meč? Ty jsi ho zahnal? Tatínku, chtěl jsi mu ublížit?
3: Já nevím, jen...
0: Chtěl tě zachránit před jeho zlou mocí.
1: Jakou zlou mocí? Je nejlepší na světě, můj pavý princ. A teď se ztratil. Páve. Páve, můj milý.
6: Sestřičko, co se stalo?
2: Uletěl duhový ptáček a nevrátí se.
1: Bratříčku, vrať mi ho.
0: To máte z toho, že jste ji rozmazlovali. Dostane na co si vzpomene i na co si nevzpomene.
3: Utiš se, růžičko.
1: Já šťastná nebudu, dokud nenajdu svého pavýho prince.
2: Slyšela jsi, matko?
3: Růžičko, děvenko moje, i hojda se dnes usmívá, aby ti udělala radost. Podívej.
0: No, už dlouho jste si spolu nehráli, princezno. Stříbrné kuželky leží v koutě, zlatý míč se zakutále.
1: Nechci si hrát. Nechci, aby svítilo slunce. Nechci, abyste byli se mnou. Nechci nic, když nemám svého pavýho prince.

Růžička králi a svému bratru chřadla před očima. Až se princ na její smutek nemohl dívat a vydal se na dalekou cestu, aby snad někde našel duhového páva, kterému princezna dala s růží své srdce.

0: Už 7 týdnů bloudím po neznámých krajích a opavým princi jsem se nedozvěděl ani slovíčko. A teď se mi do cesty postavilo moře. Snad se vrátil tam, odkud ho přivezli zámořští kupci. Širá, daleká vodo, jak tě přepluju.
1: Hledáš paví království, princi? Hledáš pavýho prince?
0: Duhová rybo, jak víš, koho hledám? A jak víš, kdo jsem?
1: Neptej se, vím mnoho. Vím, že tvá sestra už poznala smutek. A že nebude šťastná, dokud se nesetká s pavým princem. A že se s ním nesetká bez tvé a mé pomoci.
0: A jak ty bys mohla pomoci?
1: Na druhém břehu moře leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů.
0: Tam je pavý princ?
1: Přenesu tě k němu. Neboj se, vstup do vln a chyť se mých ploutví.
0: Děkuji ti, rybo.
1: Neděkuji. Přepluješ moře, jen jestli vykonáš to, oč tě požádám.
0: Nechci, aby se růžička trápila. Splním tvé přání.
1: Ať je sebe těžší?
0: Neznám nic těžšího než její smutek. Dal jsem ti slovo, rybo.
1: Drž se dobře, princi.

0: Jsi v pavím království. Až předáš pozdravení pavýmu princi, vrať se na pobřeží. Čekej na mne 3x7 dní. A nezapomeň, co jsi mi slíbil.
1: Děkuji ti. Děkuji, vzácná duhová rybo. Nezapomenu ti tvou službu. Já se vrátím.

0: Jsem princ z království růží. Uveď mě k pavýmu princi dvořane.
1: Nevím, přijme-li tě, pane. Ale snad ho tvá návštěva trochu rozptýlí.
0: Nic bych si teď nepřál víc.
1: Byl veselý, smál se. A radost se kolem něj šířila jako vějíř z pavých per. Všichni jsme byli šťastní, než se stalo to neštěstí.
0: Jaké neštěstí?
1: Král pouští chtěl za ženu paví princeznu. Prosila svého bratra, ať jí zlému králi nedává. Raději, že utone v modrém moři, než aby se stala královnou písku. Vyschlých řek, písečné bouře a žízně.
0: Ubohá princezna.
1: Král pouští od nás odešel s nepořízenou. Msta však byla strašná. Nad našimi poli a zahradami se zvedl vichr a mnoho z nich zavál pískem. Princezna zmizela a nikdo už o ní neslyšel. Prince král pouští proměnil v páva, když prý je pyšný jako páv.
0: Zmizel z paláce?
1: Až po čase. Proměnil v páva, když prý je pyšný jako páv.
0: Zmizel z paláce?
1: Až po čase. Bloudíval po dunách,

0: Vrátila se mu lidská podoba, ale duši má ztracenou. V ruce držel překrásný červený květ, který u nás dosud nikdo neviděl. Zasadili jsme jej a vyrostl keř. Podívej, teď jde právě k němu.
1: Růže? Takové růže přece rostou jen na keři naší růžičky.
0: Sedává pod ním a jakoby květy, kterým říkáš růže, hojily jeho duši. S jakou láskou a něhou se jich dotýká.
1: Paví princi.
0: Úpěnlivě čekáme na toho, kdo jej potěší a vrátí životu.
1: Snad vám přináším ten dar.
2: Uveď mě, dvořane.
0: Můj pane, přivádím ti vzácného hosta. Prince z království růží.
1: Vítám tě.
2: Jsi paví princ?
1: Toto je paví království a já jsem jeho vládce.
2: Pak ti patří pozdrav mé sestry růžičky.
1: Růžičky?
2: Co pak si na ní nevzpomínáš?
1: Růžička. Růže? Červená růže. Dvořane, tak se jmenují ty květy. Už vím.
2: Je to jméno mé sestry. Vdechni vůni růže. Paví princi. Zhluboka. Zavři oči. Nepřináší ti vůně obraz dívky?
1: Růžička. Ano, má azurové oči, čisté jak mořská voda. Vlasy medové a ústa lupínky růží. Stále ji vidím ve snu, jenom ji. Růžička. Nejkrásnější ze všech růží. Její tvář je jak vykoupaná v rose.
2: Teď se topí v slzách. Má sestra nebude šťastná, dokud tě znovu neuvidí.
1: Ani já bez ní nežiju. Růžička mi vrátila hlas, vrátila mi tvář, ale u ní zůstalo mé srdce.
2: A její u tebe.
1: Vidíš, můžeme žít jen spolu, růžička a já. Hned pošlu loď a doprovod a svatební šaty z duhových per a vzácné dary růžičce i králi. Ale ty zůstaň se mnou, bratře. Budu trpělivěji počítat dny, které mě dělí od chvíle, kdy u našeho břehu přistane má nevěsta.
2: Rád bych zůstal, rád. Ale dal jsem slib a musím jej dodržet. Odejdu. A vrátím se za 3x7 dní.
1: Zahraj mi tedy ještě, bratře, než se rozloučíme. Tóny jsou mocnější než dálka. Rázem si tam, kde si přeješ být. Král čte starou knihu, ano. A růžička u krbu přede len.
2: A páv sklání svou korunku u jejich nohou.
1: Zahraj mi píseň, kterou si hrával růžičce. O pavím princi, zahraj.
2: Tak možná, že má prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, peří, peří.
1: Ach, škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi, zem z duhy utkanou. A víš, že růžička tu píseň zpívala jinak? Já vím, že není němý, ač tvář má neznámou, on daroval mi zemi, zem z duhy

0: Růžičko, přijeli poslové od pavího prince. Je živ a zdrav a tvůj bratr taky.
1: Žije? Žijí! Našel ho, můj báječný drahý bratříček. Můj pavý princ žije.
0: Je vládcem v zemi.

0: Za mořem, v pavím království. A poslové mě jeho jménem požádali o tvou ruku. Přivezli jeho podobiznu, podívej.
1: Ach, je krásný. Tatínku, snad nejsi smutný. Já jsem tak šťastná.
0: Ztrácím tě.
1: Jen odjíždím.
0: Za moře, na kraj světa. Ještě jsem neviděl rodiče, kteří by jásali, když vdávají jedinou dceru.
1: Ještě se nevdávám. Teprve popluju za ženichem.
0: Popluješ přes moře, daleké, nekonečné.
1: Modré, jako oči pavýho prince.
0: Nebezpečné jako závist.
1: Věčné jako moje láska.
0: Hluboké jako lidská zášť. Bojím se. Růžičko, ať mi v něm neutoneš.
1: Tatínku, takhle mě vyprovázíš na cestu. Buď se mnou šťastný.
0: Budu rád, až mi poslové přinesou zprávu, že jsi šťastně doplula na druhý břeh.
1: Tak pojď se mnou, tatínku.
0: Přece víš, že nemohu, růžičko. Musím spravovat zem. Ale nedej na moje řeči. Starý člověk, ten už někdy poslouchá víc síčky než slavíky. Měla by si sebou vzít některou družku, mladou, s kterou každé zrníčko pláče proměníš v perličku smíchu.
2: Mou hojdu.
0: Ale vždyť ta se mračí, kde pak hojda a smích.
2: Je celá zarmoucená pomyšlením, že ztrácí družku svých dětských her.
0: Chceš jet, hojdo? Poslové říkají, že v pavím království jsou všichni lidé přívětiví.
1: I tobě se tam rozjasní tvář, hojdo. Uvidíš. Zůstaneme spolu. Najdeš si ženicha?
0: No co, hojdo? Co pak váháš? Tady už je přebráno.
3: A růžový princi tě stejně ani nevšimne. Ale kdo ví, jaké štěstí tě čeká v pavím království?
4: Neopustila jsem princeznu nikdy, pokud mě ona sama nezanedbávala.
1: Ještě pořád se na mě zlobíš pro pavýho prince.
2: Ale ne.
1: Všechno ti vynahradím. Staneš se první dvorní dámou paví královny.
3: Poruč si, ať tě provází náš sluha. Je sice podměšilý, ale pro tebe a pro peníze by skočil do moře. A nebo tam někoho hodil.

0: Proč jste mě volala, paní?
1: Všichni na lodi už spí. Jen kormidelník vede plachetnici temnotami bůh ví kam.
2: Šetři spánek spáčů a schovej se sem do závětří. Měsíc začíná rozlévat stříbro po vlnách. Kromě něj, ať nás tady nikdo nespatří.
1: Proto máte temný plášť?
2: Tišej! Chceš být konečně pánem? A nejen sluhou pavýho prince?
1: To chci. Být pánem.
2: Dost možná, že budeš. Chceš, aby ti tento měšec, říkal pane?
1: Ano.
2: Koupíš si, nač ukážeš, a zaplatíš si i sluhy, kterým budeš poroučet.
1: Ano. Ale zač to všechno, paní.
2: Schodíme paví nevěstu do moře. A po přistání dosvědčíš, že pravá nevěsta jsem já.
1: Ale paví princ ji zná, propadneme hrdlem.
2: Nikdy ji neviděl. Snad nevěříš povídačce o tom, že páv, který růžičce uletěl, je princ. A i kdyby, je to už dlouho a tváře dívek se mění.
1: U dvora pavýho prince je náš princ.
2: Odešel. Slyšela jsem hovořit posly, že jakmile vyřídil sestřin vzkaz, vrátil se k moři.
1: Ale domů nedošel.
2: Třeba se utopil při zpáteční cestě. Slyšíš, jak vlny hučí? Blázne. Myslíš, že bych se rozhodla plout přes moře, kdybych si nebyla jista svou věcí? Běž se podívat, co dělá princezna.
1: Spí a usmívá se ze sna.
2: Tak na co čekáš? Vidíš? I měsíc se na chvíli ukryl, aby nebyl nevítaným svědkem. Pojď! Pluj. Pluj si jako kámen, růžičko. Až na samé dno. Paví nevěsto.
3: Avšak růžička neutonula. Z hlubin moře se vynořila veliká ryba. V záři měsíce podobná stříbrné lodičce. Vynesla růžičku na hladinu a tiše ji nesla mořskými vlnami tam, kam před nimi s napjatými plachtami spěchala princeznina loď. S východem slunce spatřila růžička, že šupiny ryby se třpití stejně jako duhová paví pera. Pomyslela si, že ryba je snad poslem pavího království. A znovu uvěřila, že uvidí pavýho prince. A zatímco před nimi se ještě vlnila nekonečná modrá pláň, loď s hojdou přistála u břehu.
2: Pěkná země. A tolik lidí čeká, aby mi vzdalo hold.
4: Jako princezně.
2: Jsem princezna. Pamatuj si to, hlupáku.
5: To je ona.
6: Jak se mračí.
7: Říkali, že bude krásná.
5: Je ošklivá jako hodina smrti.
7: Má svatební šaty z pavých per.
2: Co okouníte?
5: Je zlá.
7: Je zlá.
2: Co ti pávy tolik křičí? Zažeňte je.
8: Nosítka pro nevěstu pavýho prince.
2: Nepůvabná země. Nezdvořili lid. Ale já vám ukážu, jaká já jsem paní.

0: přichází princezna Růžička z království růží.
1: Je opravdu tak krásná, jako v mých snech? Má dobrá, milá růžičko.
2: Ach, odpusťte, princi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň střípek krásy, o níž jste myslel, že je jí celý džván.
1: Buď vítána v pavím království.
3: Buď vítán, můj paví princi.
1: To přece není ona. Přeplula za mnou moře, má na sobě svatební šaty z pavých per, které jsem jí poslal. Ale je jiná.
4: Nevšimla si mě? Tak vymysli něco. Udělej něco, nebo jsme ztraceni.
5: Má paní tolik strádala vaší nepřítomností, že se jí žalem proměnila tvář. Nuže, je na vás, paví princi, abyste splatil dluh?
3: Ano, ano. Milovala jsem tě, i když jsi byl pouhým pávem. Má láska ti vrátila pravou podobu. Tvá sejme prokletí žalu ze mne. Jen co mi navlékneš svatební prsten, budeš mít paní, že ti budou závidět všichni králové světa.
1: Není nic, co by se dalo vytknout jejím slovům. Ale ta pýcha v nich, ta pýcha. Tak ale by růžička nemluvila. A i kdyby byla zakletá v ropuchu, měla by jiné oči. Oči třpitné, laskavé, milující. Nikdy v nich nebyla pýcha. Poraď, dvořane.
2: Máš pravdu, pane. V očích zůstane každý tím, kým je. Ať se s ním děje cokoliv.
1: Jistě si unavena po dlouhé plavbě, paní. Ráda si odpočineš ve svých komnatách.
3: Nejsem unavena. Se svatbou nemusíme otálet.
5: Nechcete přece, princi, aby se rozneslo, že máte ošklivou nevěstu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Jen co jí na hlavu položíte svatební korunu a tvář zahalíte svatebním závojem, bude krásná jako růže.
1: Jako růže? Dobrá, svatba bude dnes. V naší zemi je však zvykem, že nevěsta nosí svatební korunu z květů.
4: No což, tu zlatou si obléknu zítra.
1: Ženich sám uvíje věnec z těch květin, které jsou mu nejmilejší. Mně jsou nejdražší červené růže. Jen růže mohou zdobit princeznu z království růží.

0: Snad střípek duhy tam na obzoru vln padl do vody. Ale ne. To je ryba. Duhová ryba. Už 3x7 dní na ní čekám. Vrací se pro můj slib a přináší mořskou vílu. Ale ne. Vždyť to je růžička. Naše růžička.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Kde to jsme?
0: Na břehu Pavího království.
1: Paví království. Děkuji ti, milá duhová rybo.
2: Neděkuji.
1: Zachránila jsi mi život. Kdybys mě přinesla k jinému břehu, prosila bych tě radši, abys mě vrátila do mořských vln.
0: Takhle, růžičko, pluješ za svým ženichem?
1: Plula jsem lodí, ale najednou jsem se uprostřed noci probudila ve vlnách. Duhová ryba mě zachránila. Jak se ti odměním?
2: Ti zabavím princem a buďte spolu šťastní.
1: Nic si nepřeju víc.
2: To je tvá odměna i pro mne. Ale spěchej, spěchej za ním.
0: Růžičko, vyprovodím tě.
2: Počkej. Snad si nezapomněl na svůj slib. Oh.
0: Ano, splním, co si budeš přát.
2: Ožeň se se mnou.
1: Ne.
0: S tebou?
2: Čekám tvou odpověď.
0: Máš mé slovo, prince.
2: Pojď tedy za mnou.
1: Ne, neodcházej, bratříčku. Utoneš.
0: S Bohem, růžičko.
1: Moře ho pohltilo, jako by to nikdy nebyl. Bratříčku. Bratříčku, co jsi to udělal? Rybo, duhová rybo, stáhni do mořských hlubin mne. Vezmi si mne.
3: Vezmeme tě sebou. A rádi, růžičko.
1: Kde se tu vzala, paní? A ty, bratříčku?
3: Jsem princezna Pavího království. Paví princ je můj bratr. Oba nás zaklel král pouští. Mnoho našich zahrad a polí zavál pískem, protože jsme nebyli poslušní jeho vůle. Mě proměnil v rybu
1: a prince v páva.
3: Páv je v našem erbu. Král pouští doufal, že zakletého prince lidé nepoznají od obyčejného páva a jednoho dne ho zabijí. Ale u nás ho poznal každý podle očí. A prokazovali mu úctu jako člověku.
0: I naše růžička v něm poznala člověka.
3: Řeč mu mohla vrátit jenom dívka, která by mu dovedla dát radost. Lidskou podobu, jen její láska.
0: Láska je mocnější než všechny temné síly. Bezbraná přepluje moře.
3: A němému dá hlas.
1: A hlasu dá píseň.
3: Mě mohl vysvobodit jen ten, kdo by se nezdráhal vzít si mě v rybí podobě.
0: Teď, když přede mnou stojíš jako dívka, překrásná, moudrá, milá, která se sama může rozhodnout, dovol, princezno, abych tě poprosil o tvou ruku.
1: Tady jsou obě dvě. Princezno, tam, kde byly před chvílí písečné duny, kvetou nádherné zahrady.
3: Král pouští zemřel závistí a zlobou.
1: A já Já mám místo své zmáčené košilky?
0: Svatební šaty z pavých per.
3: Nenechme už pavýho prince déle čekat.

0: Nebuďte smutný, můj pane.
1: Sedím tu pod keřem vyrostlým z růžičči na květu. Na klíně věnec povadlých růží. Má nevěsta tu není.
0: Ale nepravá nevěsta je pryč. A její služebník taky. Měl jste se dívat do jejich tváří, když jste kladl věnec na hlavu té dívky.
1: Díval jsem se jen na růže. Vždycky, když se jich růžička dotkla, ještě zkrásněly a zavonily silněji.
0: Ve vlasech nepravé nevěsty v okamžiku zvadly, jako postříkány jedem. Máme hledat ty dva proradníky?
1: Ať si jdou kam chtějí. Do moře, do pouště stejně skončí, jak zaslouží. Nech mě teď o samotě.
2: Proč jsi tak smutný, můj princi?
1: Ten sladký hlas?
2: Proč schováváš hlavu do dlaní?
1: Bojím se, že si tě jen vymýšlím. Otevřu oči a z mého snu nezbude nic. To přece nemůže být pravda, že jsi tady.
2: Probudím si tě do pohádky, kterou jsme si spolu vymýšleli. Pamatuješ? Můj milý, tvoje ústa se usmívají.
1: Růžičko, ty se mi nezdáš. Podívej, věneček z tvých růží kvete. Má nevěsto.
3: A tak se všichni shledali a 7 dní a 7 nocí se slavili 2 slavné svatby. Růžový princ se svou nevěstou pak přepluli moře a vrátili se ke starému králi. Zlá dvorní dáma, když slyšela o růžiččině svatbě, vydala se hledat hojdu a nikdo víc o ní neslyšel. V pavím i růžovém království se pak štěstí dlouhá a dlouhá léta klenulo jak duha a kvetlo jak růžová zahrada.
4: Tak to byl příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí jemuž na 1000 mincí nemohlo navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, pak bloudil po Dunách. Jen červená růže, jen ta měla moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši měl, když nebyl si podoben. Červená růže jen ta měla moc a láska krásná, jako je snění, však kde je růže, co nepopíchá, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží? Kde žije dívka, krásná jak snění? Snad za duhou, snad za mořem, je-li, anebo není.
5: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
6: U rybníka taky není,
5: zašeptala ozvěna od rybníka.
7: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
5: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl: pro pána, to je neštěstí.
8: Kdo je to? Nikoho nevidím.
5: Bodej by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
8: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
5: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
8: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka. Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce a křísni s nimi o sebe. Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září. Pták mě zhasl křídlem, ty si mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance. Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá, já se tu veselím jako na bále a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám. To bych byla ráda, řekla maková panenka. Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá, jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku. Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá, já neusnu, protože mám velikou žízeň. Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla. Já mám žízeň, řekl Emanuel. Maková panenka se vypravila pod heřmánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá, dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň. Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš. Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči. Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák. Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu. Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat. Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát a šeptali si, co je to za bláznivého motýla, co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem.
7: Co je to za bláznivého motýla, povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku. Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
8: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá, pust mou panenku, pusti!
7: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
8: A mouchy, co tam před ránem brousili kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo, hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
7: A když nepustím, naježil se bodlák.
8: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
7: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
8: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
7: Pustím.
5: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela.
8: Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav.
5: Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jej nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu, nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu na přes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za 4 na mě nakládá,
najíst mi nedá ani do polosita. Pucestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdyby s rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj, pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde samo. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jako by v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tuze děkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému, máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. A najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl,
Ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který dvě dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá, kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to, to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl, neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil. Takli zpamatoval moje slova. Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl, já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážet.

Princezna myší kožíšek. Byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery. Jednoho dne ho posedla zvědavost, jak si vlastně u svých dcer stojí, a tak je zavolal a řekl jim, aby mu hezky pověděli, jak moc ho mají rády. Ta nejstarší neváhala ani vteřinku a řekla, že ho má raději než celou královskou říši i se vším, co by v ní člověk našel. Druhá princezna se krátce zamyslela a pak vyhrkla, že má tatíčka raději než všechny perly a drahokamy na světě. Ta nejmladší se zamyslela trošku déle a pak řekla, že ona má tatíčka raději než sůl. Z toho byl král nejprve celý skoprnělý, potom celý zuřivý, jak může královská dcera měřit svoji lásku k otci něčím tak obyčejným, jako je sůl, a k posledku celý odhodlaný. Zavolal sluhovi, kterému poručil, aby princeznu popadnul, okamžitě ji odvedl do lesa a tam ji zabil. A bylo to. Když přišli do lesa, prosila princezna sluhu o život, ale to věru nemusela. Ten sluha byl dobrý a věrný člověk. Řekl jí, že by ji přece nikdy nezabil, a taky jí nabídnul, že půjde do světa s ní a bude jí k ruce. Ale princezna odmítla. Raději půjde sama. Jen ho požádala, zda by jí obstaral mužské šaty ušité z myších kožíšků. Když jí je věrný sluha přinesl, oblékla si je a šla rovnou na dvůr sousedního krále, kde se vydávala za muže a prosila krále, aby ji vzal do služby. Král nakonec souhlasil, že mu ten mladík může dělat posluhu. Však to byla tvrdá služba. Večer musela králi sundávat holinky, které ji vždy hodil na hlavu. A tak, když se jí jednou ptal, odkud je, hbitě mu odpověděla. Ze země, kde člověku neházejí holinky na hlavu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Princezna žila tajně na zámku a král jí říkal podle jejich šatů myší kožíšek. A jako sluhu si ji oblíbil, až to ostatním sluhům nebylo vhod, a slídili a donášeli. Jednoho dne jim to slídění vyneslo krásný a drahocenný prsten, který myší kožíšek ztratil. Sluhové nelenili a běželi ke králi a žalovali, že takovou drahocenost musel myší kožíšek někde uloupit. Tak si nechal král sluhu zavolat a dal se do vyslýchání, odkud ten prsten má a jak k němu přišel. To bylo princezně najednou úzko. Nakonec se nemohla déle skrývat a zapírat. Sundala si hučku z myších kůží a na ramena jí padly prameny zlatých vlasů a byla vám tak krásná, že okouzlený král sundal svoji korunu a položil ji na její hlavu a prohlásil ji za svoji ženu. Na svatbu pozvali i sousedního krále, princeznina otce, který ovšem věřil, že jeho dcera je dávno mrtvá, a taky nepoznal. Když zasedli ke slavnostní tabuli, začali sluhové na stůl nosit jídlo, které ale nebylo solené. Sousedního krále to tak rozhněvalo, že vstal a křiknul. To bych raději nežil, než jedl takové jídlo. Tu mladá královna vstala a řekla. Vidíte, králi, nyní byste nežil bez soli. Ale kdysi jste mne nechal zabít, protože jsem řekla, že vás mám raději než sůl. V tom okamžení král poznal svoji dceru a vrhl se k ní, líbal jí a objímal,
a prosil o odpuštění. Znovu nalezená dcera mu byla rázem milejší než celá jeho královská říše a všechny poklady světa.

0: Rumcajsova jeskyně v lese Řáholci byla tak hluboko, že tam nikdy nebyla k spatření ani bába brusinkářka. Když chtěl Rumcajs uvidět člověka, musel si kleknout nad studánku. Rumcajsi, povídá jednou svému obrázku ve vodě, jednomu je smutno a dvěma je hej, musíš si najít panenku, aby ti dělala hospodyní. Potom Rumcajs došel tajnými cestičkami v houští až skoro na kraj Řáholce. Stojí tam na křižovatce dub. Rumcajs si vyhlídl větev, která se pnula rovnou ke sluníčku, vylezl na ní, sáhl rukou k nebi a ulomil slunci dva paprsky. Byly docela tenoučké. Ty paprsky Rumcajs všelijak proplítal, až z nich byl zářivý prstýnek. Jeho záře se rozsvěcovala se slunce východem a večer se sluníčkem hasla. Rumcajs počkal, až bude poledne, v pravé poledne pohodil sluneční prstýnek na lesní křižovatce, prstýnek se jen třpitil. Rumcajs si pročísl vousy hřebenem na borůvky a čekal. Najednou se od stromu ke stromu mihlo modré pírko a sojka zavolala: už jdou! Cestou ke křižovatce přicházejí dvě jičínské panenky. Obě jsou úhledné a přece je každá jiná. Jedna má vlasy černé a ruce běloučky, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka. Anka spatřila sluneční prstínek na křižovatce dřív, hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmíň 12 dukátů. Rumcajs vystoupil z křoví. Prstínek máš, povídá, a protože je to můj prstínek zásnubní, musíš mě k němu přibrat. Co bych nepřibrala, řekla Anka, k pěknému prstínku přiberu i loupežníka. Tak dobrá, kývl Rumcajs, hned ti ukážu hospodářství. Vede si Anku k loupežnické jeskyni. Ta druhá Manka jde dva krůčky za nimi, aby nepřekážela. Když došli k jeskyni, Rumcajs se zastavil. Tohle je můj hrad. Anka si posvítila do jeskyně slunečním prstínkem. Moc toho tu nevidím, povídá. Jen tamhle vzadu stojí nějaká jarmárka, snad v ní bude trochu jmění. Běhla do jeskyně a honem se dobývá do jarmárky. Leží tam jen hliněný talíř a dřevěná lžíce. Anka zlostně přirazila dvířka. Vzala jsem si loupežníka nebo žebráka. Hýbaj, Rumcajsi, na loupežničinu, nebo tě nechci. Rumcajs nechtěl začínat s novou hospodyní hádku a proto šel. A sotva byl z dohledu, strčila Anka Mance do ruky březovou větev a poručila jí, aby v jeskyni pořádně poklidila. Rumcajs zatím došel k dubu na křižovatce, smutně nabil pistol žaludem, vystřelil jen tak do vzduchu a povídá: Anka je celá pěkňoučka, ale zlá jako čert. Co teď? Sluníčko na nebi zaslechlo tu smutnou ránu a řeklo: co pak tě trápí, Rumcajsi? Asi jsem sluneční prstínek nedal té pravé, povídá Rumcajs a nabíjí pistol, aby vystřelil druhou smutnou ránu.
1: Ty, řeklo sluníčko, nech toho, tím nic nespravíš.
0: A slunce se zamyslelo tak hluboce, až po krajině přešel stín, ale v tom se zas usmálo. Vždyť já mám taky své trápení. Ten dub, co pod ním stojíš, mě strašně dopaluje. Celé léto schovává žaludy pod listy a já mám pak k podzimu moc co dělat, aby to všecko pořádně uzrálo. Nemohl bys s tím něco provést?
2: Rumcajs přikročil k dubu a objal ho velikou rumcajsí silou. Kdo je to? Povídá dub. Rumcajs!
0: Dub si chvíli v duchu počítal.
2: Stojím tu 257 let, ale za celou tu dobu mě ještě nikdo takhle chlapácky nestiskl.
0: Jo, a co teprv, kdybych zatřás, zasmál se dovou Rumcajs, to by se žaludy jen sypali.
2: Snad bys jim to neudělal, polekal se dub, vždyť je to všecko ještě zelený.
0: A ukázal všechny žaludy, co jich měl, a sluníčko po nich hned hodilo krapítkem zlata. Děkuju ti, Rumcajsi, za dobrou pomoc, řeklo. Teď se zase já postarám o tebe, klidně se vrať do jeskyně.
1: Rumcajs udělal, co mu sluníčko poradilo, šel domů a posadil se na kámen u vchodu do jeskyně, ale pořád nevěděl, jak mu vlastně chce slunce pomoct. Nezdálo se, že by se něco mělo obrátit k lepšímu. Manka pilně zametala březovou větví a Anka si držela nos a všelijak Manku peskovala, aby prý neprášila, a zasi honila, aby vystlala podlahu v jeskyni pískem s bílými křemínky.
2: Rumcaj se na to díval, byl celý nesvůj a najednou z něho vyjelo. Spletl jsem to, kde pak Anka, měla to být Manka.
0: Teď už je pozdě, ocekla mu na truc Anka. Jenže v tu chvíli se slunce začalo kutálet za horu a jak se tratilo, přestával zářit i sluneční prstýnek, co měla Anka na prstě. Záře od něho bylo pořád míň a míň, až nakonec docela uhasla.
2: Anka zadupala. Proto já se stala loupežnickou hospodyní, ani 12 krejcarů nemá ten šancaj k cenu.
0: A mrzk ho uhodila prstínkem o zem a odešla cestou, co vede k Jičínu.
1: Žalost pro ní nebyla. Rumcajs chvíli přešlapoval v rozpacích jako v malých botách, ale nakonec pohaslý sluneční prstínek zvedl a navlíkl ho na prst.
0: Mance, on se ti ráno zase se sluníčkem rozsvítí. Manka na to, vždyť já bych ho vzala i tak. A Rumcajs zase, já nevím, jestli tě můžu chtít za loupežnickou hospodyňku. Ty jsi celá taková čistěnka. Manka si věděla rady. To se spraví, povídá. Vždyť já se ti, Rumcajsi, při loupežnickým hospodářství časem taky umažu.
3: Stalo se to v létě. V létě bývá horko a každý se rád rozběhne k řece, aby se vykoupal. A tak se šlo koupat i 7 kluků ze vsi. Nebyli snad docela malí, chodili už do první třídy a počítat už také trochu dovedli. Vedl je František. Chvíli si hráli na písku, stavěli si tu, počítat už také trochu dovedli. Vedl je František. Chvíli si hráli na písku, stavěli si tunely a hrady, pak hop,

0: 3 a napočítá jich rovných 6. Kluci, křičí, někdo se nám utopil. K řece nás šlo 7 a teď je nás jen 6. Chlapci se polekali a začali se rychle přepočítávat. Je nás jen 6, křičeli jeden přes druhého a hned šťárali v řece, píchali do vody prutem a větvemi, potápěli se a houkali, ale nebylo to nic platné. Už ho držím, volal František a táhl oběma rukama něco z vody. Drž a nepouštěj, volali chlapci a hnali se k Františkovi. Hej, rup! A František vytáhl z vody starou botu. To je neštěstí, bědovali všichni. Určitě se někdo z nás utopil. Po břehu šel rybář, slyšel ten nářek a povídal, kutě pára, co je to tady za rámus? Když se nám někdo utopil, zlikal František, a my nevíme, kdo, 7 se nás šlo koupat, a teď jsme se spočítali a je nás 6. Rybář se na chlapce podíval, usmál se a řekl, víte co, posaďte se všichni do písku a pak spočítejte důlky. Chlapci rybáře poslechli a sedli si do písku. František pak spočítal důlky. Bylo jich 7. Opravdu 7. Ten měl radost. A což teprve chlapci uháněli do vsi a cestou křičeli, nikdo se nám neutopil, 7 nás je, 7, 7, 7.
1: Příběh 6. Jak byl venku pořádný samec. Radovan se má, nechodí ještě do školy a tak si ráno vyspává. Maminka už dávno u okna stříhá látku na plesové šaty, tatínek už se vrací zvenčí a dupe na zápraží, aby sklepal z bod sníh a Radovan spí. Ale to tatínkovo podupávání mu proklouzlo do snu. Zdá se mu o králičí rodině a on sám je malý králíček a bydlí v kotci. Kouká ven drátěnou mřížkou a pod sebou má bobky. Králičí maminka, která vypadala jako paní Zahradníková, jenomže s dlouhýma ušima a jemnými fousky, v tom snu říkala ušatému tatínkovi. Táto, ukaž, kdo je tady pánem, dupni si. A tatínek dupal, až se králíkárna třásla a králíček se krčil v koutku. Pak vrzla dvířka v pantech, něčí velká ruka popadla mládě za uši, ale nebyla to dvířka od králíkárny. To vrzly dveře od kuchyně, jak tatínek vyšel, a nebyla to žádná něčí ruka, ale maminčina. Pošimrala ho za uchem a Radovan se probudil. Tatínek si zamnul dlaně a povídá, venku je samec. Radovan se posadil na postýlce a řekl, toho zas budu honit po celé zahradě. Přiznejte se, kdo nezalígroval králíkárnu. Tatínek se podíval na maminku, oba se usmáli a potom dítě poučili, že když je venku velký mráz, až zebou uši a zalézá za nechty, tak se říká, že je venku samec. Ale proč se to tak říká, to sami nevěděli. Radovan vyšel ven, aby ten velký mráz prozkoumal. Sníh mu pod podrážkami skřípal a když se nadýchl, nosní dírky se mu slepovaly. Jinak nebylo na mrazu nic zvláštního. Zašel tedy do kůlny, aby si popovídal s nářadím. Kdybyste se v kůlně octli vy, asi byste nic neslyšeli, ale zahradnický chlapeček si rozuměl i s motykou, i s rýčem a hráběmi. Ahoj nářadí, řekl, jak se máme? A ozvalo se zívání a brebentění. Většina nářadí si pochvalovala, že má v zimě lehy. Jen špičatý sázecí kolík si přál, aby už bylo jaro, jelikož nemá do čeho píchnout. Byla tam také stará dobrá hadice, stočená k zimnímu spánku. A ta hadice najednou řekla, umím kluziště. To je nápad, poskočil Radovan a poplácal jí po hřbetě. Hadice se s rozkoší protáhla na délku 15 metrů a dostala se tím až k vodovodu, obalené

0: proti mrazu starým pytlem. Z hrdla kohoutku visel dlouhý rampouch. Když ho Radovan ulomil, tatínek mu pomohl hadici našroubovat a doporučil, že kluziště by bylo nejlepší na plácku za kompostem. Ale ještě než začal Radovan ten plácek polévat, vzpomněl si, že by si určitě ráda zabruslila i kamarádka Kateřinka a že jí tedy musí napsat spěšný dopis. Teď si jistě říkáte, jak může předškolní chlapeček napsat dopis. Může. Radovan nakreslil srdíčko, přikreslil mu brejle a dolů dal brusly. A četlo se to, milá Kateřinko, přijď bruslit. To psaní, vlastně to kreslení, zastrčil psu Kvikovi pod obojek, ukázal k vysokým domům sídliště a čtyřnohý listonož vyběhl. Než Radovan polije plácek vodou a než ta voda umrzne do hladka, my si musíme říci, že doručit takový spěšný dopis na správnou adresu není pro psa tak snadné, jak by se zdálo. Za prvé, všechny domy na tom sídlišti jsou na chlup stejné, takže se v tom kolikrát nevyzná ani normální listonož a ten umí číst čísla, což huňatý pošťák neumí. A za druhé, psí doručovatel nedosáhne na zvonek, takže nemůže dole u vchodu zazvonit a štěknout do mluvítka. Pojďte dolů, máte dopis. Ale pes Kvik má za ušima. A co hlavně, má čuch, který by se správně měl vyslovit jako čich. On po čichu našel Kateřinčin 12 podlažní dům, počkal si chytře, až půjde někdo dovnitř, proklouzl mu pod nohama a metelil si to po schodech vzhůru. Naštěstí mají sídlištní lidé takový zvyk, že si nechávají boty za dveřmi. A toho Kvik využil. Pádil od jedněch dveří ke druhým, vždycky jen tak letmo činichem nasál cizí pachy, až se v 11. patře zastavil u botníku, ze kterého na něj už z dálky zavonila povědomá vůně Kateřinčiných botiček. Packou zabušil na dveře a doručil ten spěšný dopis tak rychle, jako by to byl expres. Radovan si právě došněrovával své bruslařské boty, když do zasněženého kompostu žuchly sáňky s Kateřinkou a Kvikem. Kateřinka měla na krku tkaničku a na ní zvláštní stříbrnou věc. Je, co to máš? Divil se Radovan. Kličku, řekla pyšně holčička. Mám starožitné brusle po babičce a ty se přimontovávají kličkou. A při těch slovech podala ty starodávné brusle Radovanovi, aby jí pomohl s našroubováním. Jmenujou se šlajfky, řekla. Jsou krásné, musel uznat Radovan. A brzy přišel na to, že když se kličkou otáčí, zoubky těch šlajfek se zakousnou do podrážky tak pevně, že nejdou odundat. Pak si Kateřinka zase navlékla tkaničku s kličkou na krk a oba ruku v ruce vstoupili prvně na led. A jen tam vstoupili, už seděli. Tak zase vstali, ale dlouho si nahoře nepobyli. Jeden druhému vždycky pomohl na nohy, ale hned mu ty nohy zase podjeli a rozplácl se na ledě. Mně bruslení moc nebaví, řekla po chvíli Kateřinka. Mně taky moc ne, souhlasil Radovan. Co na tom lidi mají, viď? Podotkla ještě kamarádka. Je docela možné, Kateřinko, že to neumíme, řekl Radovan. To se ví, že to neumíte, ozvalo se náhle za nimi. Sedící děti se otočili po hlase a spatřili Huga. Na nohou měl brusle Kanada a v ruce hokejku Profesionál. Ačkoliv ho sem nikdo nezval, vskočil na kluziště a předvedl dětem něco, co ze začátku vypadalo jako nějaký tanec, protože přitom vyhazoval nohy před sebe a točil hokejkou, jen to svištělo, ale nebyl to tanec, byl to prodloužený pád na záda. Když to zadunělo a Hugo heknul, Kateřinka s Radovanem mu zatleskali a volali opakovat, opakovat. Hugo se po čtyřech odplazil ze zrádné plochy a řekl špatný let, moc klouzavej. Nelži, řekla Kateřinka, každý let je klouzavej, od toho je to let. Na to Hugo znalecky přimůřil oči a povídá, kdyby se osolil, to by byl potom let. Neposolený let není u mě žádný let. Děti si toho nevšímali a znovu zkusili bruslit, ale to jejich bruslení bylo stále padavější a padavější. Radovan zatahal Kateřinku za rukáv a zašeptal: posolíme ho? Nevěř mu, řekla Kateřinka. Lže, krade a má trojku schování. O takového si nenecháme radit. Ale Radovanovi se nápad se solí nezdál tak špatný. Silnice se taky solí, aby to neklouzalo. Protože zouvání bruslařských bod dá práci, vydal se domů pro sůl na bruslích. Maminka, jak to švadliny dělají, měla mezi rty špendlíky a přišpendlovala krásnou plesovou látku na krejčovskou panu. Ani si nevšimla, že Radovan bere z kredence pytlík soli. Ale jak se kolem ní na bruslích vratkým krokem vracel, tu panu ji porazil a tím pádem přišpendlené plátky látky z pany opadaly jako listí ze stromu. Proč chodíš s bruslemi po koberci, zahudrovala maminka. Po koberci mi to jde líp než na ledě, řekl podle pravdy chlapeček a přitom maminku pohladil, aby se nezlobila. Jak malý Radovan rozhazoval sůl po kluzišti, ledová plocha se za ním začala proměňovat v kaluže vody. Kateřinka hned zkusila bruslit, ale rozjeli se jí nohy a když dosedla, čeřila vodu, jako když přistává divoká kachna. A přitom se jí přetrhla tkanička, kterou měla kolem krku. Klička dopadla rovnou před Huga, což ovšem děti nevěděli. A co myslíte, že s ní ten potměšilec udělal? Kdo si myslí, že jí Kateřince vrátil, ten je pěkně vedle. Zvedl jí a když zjistil, že to nikdo nevidí, šup s ní do závěje. Radovan právě ždímal své kamarádce mokrý kabátek, když Kateřinka řekla: tak, a já nemám kličku. Čím si teď odšroubuju brusle?
1: Ta bude někde pod sněhem. Taková klička zapadne, jen to fikne,
0: řekl na to Hugo, který si zouval bruslařské boty a posadil se na to přímo k hrdlu hadice. Z té hadice občas vyšplouchne trocha vody a tiše se mu rozlévá pod zadek. Když chvilku počkáme, uvidíme, jaké to bude mít následky. Radovan nelení. Kvičku, hledej kličku, zavelí a jeho pes horlivě hrabe. Vyhrabe skroucenou vložku do bot, potom kramly, ale kličku ne.
1: Ta se najde až na jaře a bude pěkně rezavá, pokyvuje Hugo hlavou jako moudrý stařec.
0: Kateřinku ta slova rozplakala.
2: Já jsem tak, ale tak nešťastná. Nastydnu a dostanu zápal těla.
0: Spod brejliček se jí vykutálely slzy a přidali se k slané vodě na ledě. A tu Radovan dostal skvělý nápad. Neplač, Kateřinko, zápal těla nedostaneš, jelikož dojdu pro magnet a ten najde všechno, co je ze železa. A měl pravdu, když tiše vytáhl zásuvku šicího stroje a vyndal z ní magnet, maminka stále ještě špendlila plesové šaty. Najednou jí z úst vyletěly všechny špendlíky a přilepily se k nožičkám toho magnetu. A také špendlíky, co drželi brokát na krejčovské paně, si ten magnet přitáhl a pana byla v tu ránu nahá. Maminka nad tou marnou prací spráskla ruce, ale chlapeček jí vrátil všechny její špendlíky do dlaně, utěšil jí pusou na čelo a byl pryč.
1: Tady ho máme,
0: volá Radovan a ukazuje Kateřince zázračné magnetické U. Špendlíky, hřebíky, kličky, všechno si přitáhne.
1: Sotva to dořekl, magnet si přitáhl Hugovi boty z bruslevy Kanada. Dej sem ty brusle, prcku, řekl Hugo. Pojď si pro ně, odpověděl Radovan a s úsměvem stáhl brusle z magnetu.
0: Hugo chce vstát, ale nemůže. My samozřejmě víme, čím to je. Vždyť už na to hodnou chvíli čekáme. Kalhoty má přimrzlé k zemi. Po několika trhavých pokusech o povstání sáhl do kapsy a vylovil kudlu, aby se odřízl.
1: Naštěstí mám nůž, řekl.
0: Měl jsi, řekl Radovan a sňal Hugův nůž ze svého magnetu. Pak magnet pohladil a zašeptal mu.
1: Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku.
0: Radovan chodil s magnetem sem a tam, jako chodí proutkaři, kteří hledají podzemní vodu. Ale Kateřinčina klička odnikud nevyskočila, protože když je něco hluboko v závěji, je na to i silný magnet slabý. Ale najednou, čistě náhodou, ho chlapeček namířil tam, kde se o stěnu kůlny opírali hrábě.
1: Ty železné hrábě se položily na zem a rozjeli se k němu, zanechávajíc se za sebou ve sněhu 20 čárek.
0: Táhni, řekli hrábě, až ji najdeme, tak cinkneme.
1: A skutečně, jen chviličku je Radovan táhl po závěji a už se ozvalo cinknutí a už byla ztracená klička na světě. Kateřinka si ji zavěsila na krk a řekla, tak a dáme se do bruslení.
0: Podle té divné řeči a také podle toho, jak se jí třásly nožičky, Radovan poznal, že nutně potřebuje horký čaj, jelikož je celá prochladlá. Ani se neptejte, co se zase stalo s maminčinými špendlíky a jejími plesovými šaty, když zahradnický chlapeček vracel magnet do zásuvky. Ale přesto byla maminka tak hodná, že pro Kateřinku uvařila lipový čaj. A sotva se skřehlá holčička napila, přestala jektat zuby a když pak proniklo čajové teplo i do nožiček, vyhnalo z nich všechen třas.
1: To by v tom byl čert, aby jsme se do toho bruslení nevpravili, řekl Radovan a obtočil jeden konec hadice kolem stromu a druhý kolem Huga. Té hadice se děti držely jako zábradlí a pomalu se do toho ledního umění vpravovali. Nejhorší bylo, že zlý výrostek Hugo občas kýchl tak silně, že to zábradlím zacloumalo a takové neklidné zábradlí není pro bruslaře začátečníky nic dobrého. Proto Radovan nasypal Hugovi pod zadek trochu soli, aby se odtrhl. A taky proto, že výrostek by mohl dostat zápal těla, což by si nikdo na svědomí nevzal. A tak si děti nakonec přece jen zabruslili. Radovan bruslil ještě večer v postýlce. Už měl zavřené oči a pořád krásně bruslil. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Za časů ušatých čepic bývaly náramné zimy. A obráceně, tehdy, když tak zběsile mrzlo, šili čepičáři ušaté čepice. Je tomu doslova 100 let. Svět byl ještě mladý a šmahem se věřilo na pohádky. Teď nás na takové věci nikdo nenachytá, ale za těch starých časů se bál klekánice i pan učitel. A kdyby byl na něho v noci někdo zadupal, mazal by to domů a pelášel by o 106. Tehdy nebývaly se strašidly žerty. Jednou chodil světem medvědář Kuba Kubikula a ten chlapík měl veliké potíže se svým medvědem Kubulou. Medvěd byl hajdalák a mlsoun. Nečesal se, nemil a chodil jako ledajaká opice. Medvědář na něho: Kubulo sem a Kubulo tam, Kubulo a Kubuličko, ale kde pak? Medvěd ne a ne postát, ne a ne si utřít hubu, ne a ne se dát vyhřebelcovat a vyčistit uši. S jídlem to bylo pramizerné a o koupání ani řeč. Lidičky, co měl ten Kubula blech? Jářku 1001. 500 jich spalo ve dne a 500 v noci. Noční blechy byly, toť se ví, načernalé a denní nažloutlé. Ta, která přebývala, měla kropenaté tělíčko a dávala pozor na ostatní, aby šli spát a včas vstávali. Kubula se bez přestání věčně drbal.
1: Co ty, Kubulo, se budeš věčně drbát? Já tě naučím. Vždyť se tě děti bojí a žádná maminka jim nedovolí si s tebou hrát.
2: To jsou řeči. To jsou řeči, abys věděl. Já se každému líbím.
0: Kuba Kubikula zavrtěl hlavou a povídá si sám pro sebe.
1: Však já na tebe, synáčku, vyzraju. Víš, co udělám? Postraším tě medvědím barbuchou.
0: V tu chvíli, když medvědáři napadla tahle pěkná věc, táhlo na 6. a byl čas mysliti na nocleh. Mrzlo, až praštěly kosti. To se ovšem Kubulovi líbilo.
2: Kubo, Kubikulo, pojď prosím tě do lesa. Heleď, máme to hned vedle. Pojď tam. Já bych vylez třeba na strom a dělal bych všelijaké kočičiny. Udělám ti včelaře. A poustevníka, ano, platí.
0: Přitom blecháč pleskal svého přítele do zadnice a skákal a chřestil řetězem, jako kdyby byl z první třídy. Ale Kuba Kubikula, že ne a ne.
1: Co tě nemá, kamaráde, pojďme do kovárny, tam se to spí, to budeš hochu mrkat.
0: Medvěd vrněl, že to nemůže být a že si spálí kožíšek a kde si cosi. Nic naplat, šli do kovárny. Kováři před 100 lety byli mračouni a nemluvové. Bývali skoupí na slovíčko. Kuba Kubikula s Kubulou stáli ve dveřích a ten první hned spustil.
1: Ty máš teplíčko, hospodáři, nech nás tady spát. Medvídek mizera chce do lesa, ale mě by tam namrzly uši.
0: Kovář, panečku, neříká nic. Dívá se z kouta do kouta a ani slovo.
1: Tak, Kubulo, teď prostý.
0: A taky, že ano. Medvěd nabral dechu a mluví jako písař. To je dobře, že umí prosit za jiného. Sám o ten zatraštilý čmout v kovárně nestojí, ale Kuba Kubikula by na mraze potenku pískal. Medvěd domluvil a kovář zase nic. Co tedy zbývá? Kuba Kubikula a Kubula popadnou každý hrnec, či kus plechu a nějaké to kladívko. Začnou hrát, jako se hraje na činely a na buben, začnou vyvádět a dělají tak povedenou skopičinu, že se kovář trošičku pousmíje. Kdo se usmívá, ten nám už nenašupá, ani nás nepošle k čertu. Už jsou tady také děti, Kubulo jim dělá kulhajícího broučka a všechny je olíže. Tomu ucho, tomu nosík a tomu bradičku. Vy jste mi banda, povídá hospodář. Potom se obrátí na medvěda a ptá se ho, nemá-li blechy.
2: Blechy? Blechy, pan táto, kde by medvědi vzali blechy?
0: No ne, tohleto. Kubula lže, až se práší. Už se mu začervenal čenich, už je v brindě, ale ne, aby přestal. Ještě ukazuje kovářce bříško. Ty můj brachu, pravila hospodyně, vždyť ty jich máš nepočítaných, za každým chlupem sedí jedna. Pan táta hned na to, že půjde Kubula do chlívečka, ale medvídek se dá do prošení a prosí a naříká.
2: To nic není, lidičky zlatý, to já jsem takovej pihovatej.
0: Jakže, Kubulo, spát v lese ano, v chlívku ne? Možná, že o tom lese jen tak říkal, možná, že kdyby byl chviličku sám, začne vřískat a volat Kubu Kubikulu. Nejmladší kovářova holčička se jmenovala Líza. A ta Líza povídá, já mám moc dobré oči a to, co jste viděli, to nebyly blechy, to byl píseček nebo snížeček nebo mouchy. Ti dva se hned shodli. Líza převalila medvěda na záda a medvěd nohy nahoru a do stekanice. Chvíli byl nahoře ten a chvíli ten, žduchali se a smáli, až je přepadla škytavka. Ze světnice voní polévka, děti nakrčí nosík, medvěd nos a již se to hrne všechno ze dveří ke stolu. Dříve však, než vyběhli, přišla Lízinka ke Kubulovi a vzala jej okolo krku. Medvěde, povídá mu do ucha, zůstaň u mne, já tě mám ráda. Děti se pěkně najedli a hajdy do postele. Medvědář se najedl jen na polo a sedl si k ohništi. Medvěd se najedl jen na dvou zubech a zůstal stát. Vyplázl jazyk a díval se tak mlsně na Kubu v pytel, až se medvědář dopálil.
1: Ty fakane, mě přijdeš draho. Kde je co dobrého, všechno slupneš. Nic ti nedám, nic ti nedám.
0: Ale to se ví, že mu dal. Měl z lepších časů dvě jaternice a kroupové jelito. Ham, ham, ham. A už to bylo v Kubulovi. Jak to medvěd snědl, hned mu bylo zas veselo, jenže měl trošku výčitky svědomí.
2: Kubo, Kubikulo, máš v ranečku ještě něco?
1: Mám, nemám, neptej se a spi.
0: Avšak Kubula se mlel a ne usnout. Tu si medvědář pohladil bradu a řekl.
1: Je čas, abych začal s medvědím barbuchou.
0: Sedl si pěkně k ohni, opřel se zády o kovadlinu, vzal si Kubulovu hlavu na kolena a spustil drbaje nespůsobu za ušima.
1: Můj drahý Kubulo, jednou se narodil v lese medvídek a ten medvídek se jmenoval Míša. Byl to náramný špindíra a neposeda. Chodil pozdě spát a to bylo, pane, řečí, než něco pořádného snědl. Nejraději vybíral včeličkám med a od toho medu byl celý zapatlaný. Měl slepené chlupky do chomáčků a do štětiček. Na mou duchu šel z něho strach. Táta ho chtěl učesat, ale kluk vylezl na borovici a ne dolů. Co dělat? Zavolali na něho medvědího barbuchu. Víš, kdo je to barbucha? To je medvědí strašidlo. Ty můj zlatej miláčku, barbucha má hlavu jako sršáň, místo drápků má žihadla a kožik z kouře. Kam barbucha přijde, tam je všude náramný smrad, jako když hoří tráva. To se ví, medvědi při tom čmoudu mají strach a kýchají, až pán Bůh brání. O barbuchovi je nejlepší mlčet, ale když s klukem nebylo pořízení, co si měl táta s mámou počít? Vzali se za tlapky a křičeli do lesa. Barbucho, barbucho, prožeň našemu nezdárníkovi Kejty, pojď na něho, my si už bez tebe nevíme rady. Potom ještě povídají, hromy a stromy, hromy a stromy.
3: A když to řeknou potřetí, stojí Barbucha před nimi. Po celém lese je, milej Kubo, ten povědomý smrad. Míša se třese a starému je z toho na nic. Kde je ten lumpák? Povídá strašidlo. A Míša ti sjede dolů ze stromu, až si přiodře bříško. Slibuje hory doly, ale nic naplat. Musí hned do potoka se umýt. Tak dobrá, jdou k potoku, ale Míša, jak už byl rošťák, si zacpal nos, aby o tom smradivkovi co nejméně věděl a myslel si, jak by mu vypálil rybník. Bylo mu hloupé poslouchat a do vody se mu nechtělo ani trošičku. Ale jak to vyprat? Vyprat, povídá Míša, to je to pravé. Já to vyperu jako pradleny z vesnice. Jak mu to napadlo, vlezl do křoví a svlékl se z kůže. Hodil svůj kožíšek do vody. Kůže plave a převrací se a Míša se ti chechtá za roštím. Jenže to moc vesele nedopadlo. Kdepak vyzrát na strašidlo a na rodiče? Barbucha slyší smích, máma slyší smích a táta taky něco slyší. Jdou tedy k potoku a toť se ví. Hned poznají, že se to nekoupá Míša, ale jen jeho kůže. A teď, pane, teď to přišlo. Barbucha se dopálil a hned všechna žihadla ven a že kluka, jak je tak nahatej, poštípe. Už měl na mále, ale v tom jsem tam přišel já, Kuba Kubikula. Bylo mi ho líto a tak jsem se dal do křiku. Hromy a stromy, Barbucho, ty starý čudile, pojď honem, honem na dvě čertovská medvíďata, vybírají u děravého jilmu ptačí vajíčka. S Barbuchou to škublo a teď nevěděl kudy kam. Vybírat ptáčky, to má Barbucha náramně nerad. Chviličku stál, najednou ale popadne Míšovu kůži a už je s ní v prachu. To bylo leknutí. Ještě slyším, jak to zasyčilo, když strašidlo vlezlo do potoka. Ale dál už nevím nic. Přišlo mi z Barbuchy špatně a medvědi moc plakali. Tak trošinku se ještě pamatuju, že Míša chtěl hledat svoji kůži. Zaklel se na to, že nepovolí, až ji nalezne. To je všechno, Kubulo. Neříkám, že budu Barbuchu volat, ale kdyby tě jednou zastihl, ten by ti dal.
4: Jemine, Kubo, Kubikulo, na mě jde nějaká ouzkost. Ty si tady vymýšlíš všelijaké věci, ale když je člověk malé medvídě, tak dostane strach. V lese bych se nebál, ale tady to smrdí opravdu tím Barbuchou. Nevíš, jestli dostal Míša své chloupky zpátky? Řekni mi, že je dostal.
0: Na to Kuba Kubikula už mlčel a dělal, jako když spí. Bylo 9 hodin, tma a noc. No, právě medvědí pohoda. O to by nebylo, ale v kovárně jiskřilo ohniště a z doutnajícího uhlí vystupoval dým. To se Kubulovi nelíbí. Vstane, odejde po špičkách ke dveřím a na chviličku zdřímne. Na malou chviličku... A již opět vstává a již je opět slyšet jeho štrachající drápky. Stojí u ohně a dívá se na řežavý uhlík, až mu tečou z očí slzičky. Zase usíná a zase se vyjeví. Je to s ním dnes nanicovaté. Nakonec si složil hlavu na přední tlapky a dřímá. A jak tak tluče špačky, snadninko, že byste ani neřekli, se otevřou dveře a vejde Barbucha. Už je tady. V Kubulovi horkne, Sotvaže může promluvit?
4: Romy a lesy, jdi strašidlo na ošklivé medvídě, co kouše ptáčky. Jdi pryč.
5: Toto, miláčku, kde pak bych se teď v noci mlátil? Medvíďata uspí a ty bys měl taky spát, ty chlupáči. Udělej mi místo u ohně.
4: A tohle je krásné. Snad nechceš s námi noclehovat?
5: Chci s vámi noclehovat. Chci s vámi jídat kaši. Chci s vámi jídat mlíčko. Chci s vámi chodit po světě a už vás neopustím, co živi budete. Jo, panáčku, to nejde někoho si vymyslit a potom se o něho nestarat.
0: Barbucha to řekl o mnoho hůře, ale ať to řekl, jak chtěl, vždyť je to strašidlo. Když domluvil, převalil se na Kubikulova prsa, přitáhl si na nohy Kubulu, aby ho hezky hřál, a spal a spal. A všichni spali a spali jako dudkové. Takhle se nevyplácí vypravovat pohádky. Což pak vypravovat, ale věřit jim? Kdyby nebyl Kubula takový hlupáček, zajisté by Barbucha nemohl brát Kubulovi nesmysly vážně. A nebyl by vůbec přišel na svět. Co teď s ním? Kubula a Kuba Kubikula jsou na to hloupí. Snad jim někdo pomůže. A to se ví, že ano. Líza si jistě něco vymyslí. Kovářovic měli 4 děti. Líza byla nejmladší. Její sestřička se jmenovala Apolenka a její bratříčkové Antonín a František. Líza tedy spí a zdá se jí o Kubulovi. Zdá se jí, že je s ním zle. Ráno se probudí a podívejme se. Kubula se hádá za dveřmi s maminkou.
4: Milá kovářko, u vás straší a straší a straší.
0: Paní mu odpovídá, ale jdi hlupáčku, kde pak by tady strašilo? Chvilku mluví maminka a chvilku medvěd, ale nemohou se shodnout. Líza se oblékne a hajdy k ním. Co to tady máte? Ale co to máme, odpovídá maminka. Kubula říká, že v naší kovárně sedí nějaké strašidlo. Já nic nevidím, táta nic nevidí, děti nic neviděli a on nám pořád ukazuje do kouta a celý se klepe. Pojď se podívat, Lízo, tak je tam nebo ne? Líza vyvalila oči, ale kde nic, tu nic.
4: Jeminkote, co já si s vámi, lidičky, počnu? Vždyť ten Barbucha na mě zrovna vyplazuje jazyk a mrká jako ještěrka.
0: Potom vzal medvěd Lízinku okolo krku a levou tlapkou jí ukazoval, kde má mátoha hlavu, kde má žihadla a kde ocásek. Tak se ukáž, ty čudile barbušácká, povídá Líza. Já už o tobě všechno vím. Vylez na světlo a neboj se mne. Sotva vám to řekne. Začne se jí třást na ramenku Kubulova tlapa. Holka dostane strach a hup, Barbucha skočí do prostřed kovárny. Najednou a z ničeho nic vám uviděla medvědího ducha, jako když se rozsvítí v temné slunce. Co pak dělají děti, když je něco postraší? Dají se do křiku. Lízinka se také rozplakala. To je svízel, řekl na to kovář. Vy popletové, jděte mi z domu. Hušky medvěde, hušky medvědáři, ven, ven, ven. Já vám dám strašit mi holčičku. Už ať jste venku. To se snadno řekne, ale když venku mrzne. Kuba Kubikula by rád tady zůstal. Abych mluvil pravdu, nechce se mu vláčet se sněhy a k tomu ještě se strašidlem. Ten Kuba má za ušima. Dělal, že nic nevidí, ale viděl Barbuchu dobře. Co pak teď udělá? Posadí si čepici na hlavu a povídá pan tátovi.
1: Víte, pan táto, my teda půjdem. My jsme světoví lidé, kde pak uvázat se v jedné vesnici. Ale kdybyste potřeboval naštípat dříví nebo šlapat kovářský měch, moc rádi bychom vám pomohli.
0: V tom spustila Líza veliký nářek, že medvěda nepustí. Bála se, aby mu strašidlo neublížilo. Nic to však nepomohlo. Kovář řekl, že je rád, když tak sežene oběd. Kde pak živit ještě medvěda? Kubula a Kuba Kubikula se rozloučili a dali se na cestu. Šli a vedlo se jim všelijak. Pocestní lidé jsou na takové věci zvyklí. Kuba Kubikula si čas od času třel uši, aby mu nenamrzli, a Kubula ve svém kožíšku nevěděl ani, že je zima. Což o to, šlo by se to dobře, cesta je dobrá. Vede hvozdem podél strží a srázů. Vede závějemi přes zamrzlý potok a poražené kmeny, stoupá vysoko a zase klesá dolů. Cesta stoupá a klesá a všude tam, kde klesá, jede medvěd pozadku a huláka, no, jako na lesi. Když se na chviličku zastavili, přišel medvídek ke Kubovi Kubikulovi a řekl mu.
2: Kubo Kubikulo, mně se ti přihodilo něco náramně podivného. Pověz mi, co to je. V mém bříšku se ozývá hlas, ale ten hlas nic nepraví, jen volá. Co je to?
1: To je, že jsi snědl nějakého ptáčka a že budeš trestán. Víš, že jsi ho snědl.
0: Medvěd zaklepal hlavou a pomyslel si o Kubovi, že ničemu nerozumí. Šli dál a Kubula svěsil hlavu. Vedle cestičky byly veselé zaječí stopy. Medvěd nic. Šli dál a potkali veverku. Medvěd zase nic.
1: Na moutě, že tě kovářovi děti vyměnili. Vždyť si býval s veverkami jedna ruka.
0: Jak to řekl, dal si Kubula tlapku na čelo a přemýšlel.
2: Je to tak. Lízinka k nám byla velmi přivětivá. Kubo Kubikulo, mně se chce vrátit k Lízince.
1: I ty nerozumo. Kovář je chudý člověk. Nestyděl by ses sežrat mu každý den večeři? To nejde, brachu. Musíme si sami vydělat na živobytí.
0: Ale prosím vás, mluvte s malými kluky. Když si vezmou něco do hlavy, jsou k nevystání. Kubula vedl svou a nepřestal a nepřestal. Kuba Kubikula tedy zavolal na barbuchu. Myslel to jenom žertem, ale sotva vyslovil jeho jméno, vyrazí barbucha z lesa a rovnou k ním.
5: To jsem rád, že ses ozval. Byl by se v tom kachraholském lese málem ztratil. Vy jste mi, kamarádi, udělali moc špatné nohy a takováhle cesta pro mě není.
1: Oho, co pak je to za řeč? Jaké my jsme ti dělali nohy? Žádné, kamaráde. Nohy si každý přinese na svět. Co my můžeme za tvé nohy?
0: Ale barbucha se dal do hádky.
5: Cože? Kdo mě to přivedl na svět? Kdo mi udělal tuhle vosí hlavu a tu nemožnou oháňku a tyhle pitomé pazoury? Vy! Aby do vás tisíc láter vypackalo mě. Proč jste se do toho dávali, když to neumíte? To jsou nějaká šlapadla? Tomuhle se říká kožich pro panečka. Vždyť mám strach, abych se nepřetrhl.
0: Medvěd a medvědář se dívali jeden na druhého a byli z toho hloupí. Mysleli si, že to strašidlo nemá dobrý rozum.
2: Co to pořád meleš? My jsme tě přece nedělali. Já aspoň na tebe nebyl ani trochu žádostiv.
0: Ale medvěd a medvědář se mýlili a pravdu měl barbucha. Když začal Kuba o medvědí mátoze, odvíjela se z jeho mysli tenonká nitečka. Medvěd poslouchal a bál se. Jak se tak bál, stoupala z jeho kožichu pára. Ta pára, to byl strach. A co se lidičky nestalo? Nitka toho vypravování sama od sebe svazuje chuchvalec strachu, tu utáhne, tu jej zase povolí a tak z ničeho nic vám tu zdrátuje tu mlhu a že z ní barbucha. Tady ho máte, koulí očima, vyplazuje sosáček a dává žihadla.
1: Už je to tak. My jsme si toho ošklivce vymysleli.
0: Chvilku se drbali za ušima, ale nakonec toho nechali a dali se svou cestou. To měli věru štěstí, neboť prodlévati na mrazu znamená škodu na zdraví a svědivé uši. Kuba Kubikula pospíchal, aby tak právě k poledni došli do vesnice Vařečky a Hrnce. Byla to krásná osada na březích krásné říčky. Někteří zeměpisci mluví v těch končinách o pouhém potoce, ale nech to je drmolit. Vařečky a Hrnce protéká krásná a mohutná řeka Kachnička a rozděluje zmíněné město na dvě části, tak jako Žemličku rozděluje střední Riha. V tom městě měli vykutáleného rychtáře Randu. Byl to celkem tulpas, ale pane, ten lalok a bříško. Nosil se, jak se říká, jako psík v nůši. Mýval na hlavě branici jako holínku a v ruce břinkovku. Pan rychtář se procházíval vždycky po desáté na mostě. A sotva došel ke středu té proklaté lávky, spustili lidé ve Vařečkách na řek a v Hrncích se dali do jásotu a házeli čepicemi do povětří. Randa chodíval sem a tam až do 12 hodin a podle toho, jak ráčil choditi a jak se ráčil obraceti, sousedé na jednom břehu řvali radostí a na druhém naříkali. Hehehe, kdože naříká? Kluci z Vařeček a kluci z Hrnců si tropí z pyšného rychtáře žerty a smějí se na jeho účet. To je povedená zábava. Jen se na něho podívejte, jak zvedá nohy, jak kráčí, maje nos v povětří, bradičku v límci a ruce pěkně na zadnici. Dnes, protože je tak krásný den, chodí rychtář o chviličku déle, než je potřebí. A hrome, čert mu to napískal. Najednou jsou všichni kluci v prachu. Rychtář by mohl třeba dupat a skákat přes Kachničku z břehu na břeh, mohl by hekat a halekat a křičet a řičet. Nikdo si ho ani nevšimne. Vařečky ani muk a Hrnce ani muk. Všechno vám to utíká za Kubou Kubikulou a za Kubulou a za Barbuchou. František Randa, z milosti veselých přátel, rychtář ve vesnici či v městě Vařečky a Hrnce, stojí na mostě samotinky a má takový dopal, až mu to škube nosíkem a na mou duši celou tváří. Jak si to pan Randa srovnal v hlavě, šel rovnou na Kubikulu. Kubo Kubikulo, kde pak máš povolení, že smíš chodit po našem městě s opicí? Medvěda bych ti ještě odpustil, ale opici ti neodpustím. Vezmi si toho šklebila pod kabát a ať už si venku. Ven, ven, ven. Škato jal se strkati medvědáře i medvěda před sebou a jak už byl v ráži, vsolil Barbuchovi jednu na zadek.
1: Milý strýčku, pán Bůh ví, že nechci než dobrý oběd a Kubula nemyslí od rána na nic jiného. Kýho víra, co je na tom divného? Proč vám překáží, že máme chuť k jídlu? Nechte nás na pokoji a nežďuchejte do našeho strašidla, nebo vás Jářku spořádá, až vás nepoznají. Je mi to náramně divné, že ho vidíte, ale divné, nedivné, netahejte ho za oháňku.
0: Sotva to medvědář řekl, začal Barbucha prskat, jako prská kocour, když ho ohaři zahnali na strom. Tu se pan rychtář ožene a chňap, už drží Barbuchu za krk. Ne, za krk ne, za kůži na krku, tak jako se držívají štěňata. Barbucha vám statečně ječí a hup, hop, hop, vytrhne se mu z ruky a hajdy na rychtářů v kožich, na rameno a do vlasu. Vzácný pán má namísto srsti plnou hrst čmoudu. Všude je smrad a čpí to do nosu až běda. No, to by ještě ušlo. Žihadla jsou panečku horší. Ba na mou věru, už jich má pan Randa pět a jedno pěkně vedle druhého. Myslete si, lidičky, co to bylo za tanec? Nešťastný pán hekal a bekal, ječel a brečel, křičel a ryčel a dělal to všechno tak pořádně a tak nahlas, až zalehali uši. Krinda pána, křičel ten starý chudinka, krinda pána, krinda pána, já schořím. To bylo ovšem něco pro kluky. Ne, že by to snad byli zlomyslníci a že by měli radost z cizí škody, to ne. Ale jsou to smíškové a dají se do řehotu, jak někdo na špulí hubu. Jeden z nich, náhodou náramná buchta, troubil na kordout. No, povedlo se mu to. Kluk hanebná, ten tomu dal. Hasiči, toť se ví, mají náramně bystré uši. Jak zaslechli trubku hned od stolu a hurá ven. První hasič mázl lžicí do kouta, druhý vyskočil jako divoch a rozlil po stole polévku, jiný chňapl jen tak v běhu po koláči a spálil si jícen až hampa. Opět jiný si posadil na hlavu helmici obrácenou na ruby a byl by s tím pro věčnou ostudu šel ven, jen tak, takže ho jeho paní máma chytila za rukáv. Táto, povídá, neblázni, vždyť to nejde obrátit helmu na ruby, vždyť je ze železa. Chvála pánu bohu, všichni se jakž takž dohodli, všichni se dali do pořádku a pádili k slovutnému mostu. Vzali si sebou všechny hrnky a konve, ač bery a putínky, až toudve a sudy, a sklenice a mázy a všechno, do čeho se nabírá voda. Ti chlapici se vám udýchali, než tam doběhli, a jak čertovsky křičeli, ten chce to, ten chce ono, pápíra něco povídá, panděra mu huláká do uší, ti dva se tahají o kbelík a pámbu s námi, že jej přetrhnou. Toto tehdy dopadalo, 5 chalupníků bylo na zemi, 2 sedláci si roztrhli koženky, 1 malá selčička ztratila korálkovou šňůru a panu prvnímu rádnímu šlápl jakýsi krobián na ruku. Ta strganice trvala řádnou chvíli. Kubulovi to bylo už hloupé a tak mrkl na kamaráda, rozkývali za pomoci nezbedných školáků lávku a když to nešlo jinak, popadli pilku, seskočili na led překrásné řeky Kachničky a pěkně potichu podřízli důmyslný sloup důmyslného mostu. 2 líbezná dvojčátka, takto náramně pálení kluci jim při té práci pomáhali nejvydatněji. Tehdy byla na mostě taková junda. Sousedé měli bez tak na pana Richtáře pivku a zamotali klubko, aby se z něho jen tak z hola nedostal. Smáli se. Medvěd, medvědář a dvojčata, která jim pomáhala, se smáli rovněž. Nože těm, kdož se smějí, je leco zdovoleno, jen aby si nikdo nenatloukl víc, než je zdrávo. Když byla mela právě v nejlepším, začal most praskat. A než byste napočetli 3, zřítil se s přenáramným rachotem na led. Dole byla pořádná závěj. A pánové a paní, děťátka a všichni, o něž máte strach, spadli jako do peřin. Někdo si nabral do rukávu, někdo si zabořil do sněhu jenom nosíček nebo prstíček, ale někdo si nabral pořádně a kýchal a klel. Toť se ví, že již nikdo nemyslil na oheň a na hašení. Ti nás vyvedli, říkali sousedé později, ale dokud byli tak rozjaření, nechtělo se jim přestat a každý si vymýšlel ještě nějaké šelmovství. Nakonec se vařečky a hrnce rozestoupily na své břehy a začala se řádná a velikolepá bitva sněhovými koulemi. To byla krásná podívaná. Mnohý tlouštík ze strany vařeček si vedl velmi bláznivě. Koule se sypaly jako krupobytí a lesk, který švihák dostal za ucho, tak krásnou ránu, že mohl být spokojen. Kuba Kubikula se s Kubulou smál a ti ostatní se řechtali. To byla veselá mela. Nakonec to ovšem odskákal medvídek a jeho pán. Lidé neradi vidí, když se jim taková zvířecí chudinka směje. Opravdu, jak se utišila jen trošičku vřava, poslal Randa pro policajty a kdesi cosi, že prý ti dva posměváčkové a kazisvěti půjdou do šatlavy. Sebrali je a už je vedou. A chudáčka Barbuchu, jak by smet, vsadili je do vězení. Ve vařečkách a v hrncích byla obecní šatlava vedle pekárny mistra Bohdana. Zaplať pámbu, pekařova pec bývala věčně žavá, a protože její komín vedl právě zdí řečené šatlavy, bylo tepla dost a dost. Kuba se usadil k té teplé zdi a zul si boty. S Kubolou bylo hůře. Pekařská vůně mu nedala ani sedět, ani spát. Šil sebou a každou chvíli Kubovi říkal:
2: Kubo, já jim rád karásky. Já bych sněd nějaký karásek.
1: Ty chlupáči, to by byly časy, kdybychom si mohli vymýšlet koláče jako strašidla, co?
0: Barbucha slyšel takové řeči nerad, činil kamarádům zlé výčitky a nakonec se rozhněval.
5: Fika, kraholti, kdybyste se mě aspoň báli. No počkejte, až přijde večer.
0: Když se zešeřilo, začal se strašením. Spustil své
5: bar
0: a chodil z kouta do kouta, přikrčuje zadní nožičky. Kubula si však na mátohu již zvykl a měl pro strach uděláno. Vzal ho za tlapku a řekl mu, aby přestal. Potom si povídali všelijaké lesní pohádky. Kuba chrápal a těm dvěma bylo také dobře. Když tlouklo na věži 10 hodin, zachumlali se do svých kožíšků a vesele a o závod spali.

0: Ale již za hodinu se přihodilo něco náramně podivného. Barbucha ucítil na svém zadečku ruku. Myslel si, že to bude asi Kubulova tlapka, a obrátil se na něho, aby mu dal pokoj.
1: Já ti nic nedělám.
0: Sotva vám usnuli, Barbuchu zase někdo tahá.
2: Romy a stromy, tady je nějaká začarovaná ruka a tahá mě za mé kouřové chloupky. Já to nevydržím, já uteču.
0: Ta mátoha kňourala, až se Kuba Kubikula probudil. Na mou věru bylo již na čase. Barbucha seděl na okně a chtěl se protáhnout i čtverečkem v mřížový. Chtěl se skočit z okna.
1: Barbuško.
3: Barbušičko.
1: Miláčku.
3: Snad bys nám starouši neupláchl. Ty nestydo, nechal bys nás tady v brindě a sám bys vzal do zaječích. No, ty ses nám povedl.
0: Chytili ho za nožičky a stáhli dolů. Tu se dal Barbucha do pláče a plakal a naříkal.
2: Lidičky drahý, pusťte mě, pusťte mě. Slyším ve svém oušku, že mě volá Lízinka z kovárny. Vy máte časy, vy máte prázdná haba, děj, ale strašidla, aby se dřela ve dne v noci. Nechte mě už, Romy a stromy, jít. Mám to souzeno, abych chodil tam, kde mě volají. Basta, povídám, poslouchat se musí a dost.
1: Jak pak takovou dálku dojde?
2: Ty můj boubelatej medvěde, když nás někdo volá, letíme jako kdybychom měli křídla. Než se obrátíš, jsme jich 10 000 mil. My strašidla jsme, synáčku, páni. To potom není šouračka po čtyřech, jak chodíš ty, nebo s odpuštěním lezenice po dvou.
0: Barbucha ze sebe dělal kdo ví co a opakoval, že musí a musí jít. No dobrá. Kubula vzkázal Lízince pěkné pozdravení a poprosil strašidlo, aby se chovalo v kovárně slušně a aby nehoukalo. A jak už se to v pohádkách přiházívá, byl vám Barbucha za chviličku před řečenou kovárnou. Lízinka ho přivítala a povídá, Barbucho, měla jsem si něco vymyslet a víš-li pak, že už to mám? Vymyslela jsem si, že tě zavolám a že pošlu Kubulovi psaníčko, aby neměl strach. Chci mu napsat, jak ho mám ráda.
2: Milá holka, kde pak takový medvěd chodí po světě a zná dětí habaděj? Byl jsem s ním dneska celý den, ale ani jednou si na tebe nevzpomněl.
0: Líze to bylo líto. Vstala na postýlce a řekla, ty třeba nemluvíš pravdu. Napíšu mu přece psaníčko. Potom vzala kus papíru, nalinkovala si jej a dala se do práce. Milý Kubulo, kdypak se k nám vrátíš? Barbucha mě straší, že už nikdy nepřijdeš, ale dočista nic nedám na strašáky. Dnes jsme měli k obědu buchty. Schovala jsem ti 3, ale z té třetí jsem si ulomila půlku. Jsou moc dobré a nemohla jsem to vydržet. Pošli mi také psaníčko. Jestli tě Barbucha moc zlobí, tak mu řekni, že mu náš tatínek nařeže. Dnes jsme se klouzali na pašeráku. Moc dobře nám to šlo, jenže jsem si odřela koleno. Maminka povídala, že jsem husa a tatínek řekl, že to nic nedělá. Tak se měj dobře a honem sem přijď. Tvá Lízinka. Sotva byla s psaním hotova, popadla buchty i psaníčko a svázala to všechno do uzlíku. Nestrať, řekla na rozloučenou, nestrať to. A teď hajdy za Kubulou. Jaké pak s tebou řeči, když ubližuješ medvědům? Strašidlo si pomyslilo, že je Lízinka nespůsoba a že se takhle nemá s nikým mluvit. Má a nemá, prosím vás. Na strašidla se musí přísně, nebo vám něco vyvedou. Barbucha se vracel z houby houbiček cestou, kterou ráno přišel s medvědářem. To byla svízel. Nožičky měl krátké.

0: Kubula na něho čekali.
1: Vy jste mi pěkní kamarádi. Proč jste mě nechali tak dlouho v závějích, he? Co jste měli tak pilného na práci, že jste si na mě nevzpomněli?
2: Medvěd a medvědář museli strašidlo odprosit. Potom se usmířilo a rozvázalo uzlíček. To bylo něco, to jim to chutnalo. Když se najedli, přečetl si Kubula psaní a jak byl se čtením hotov, začal se drbat za ušima.
3: Jak to Kubo vymňouknu, když neumím psát? Číst jsem se naučil jako nic, ale se psaním to je kříž. Nemám na to drápky.
2: Aby měl pokoj, vzal raději Kuba Kubikula jakýsi útržek papíru a dal se s medvědem do psaní. Drahá Lízo, jsme ve vařečkách a hrncích u pana Purkmistra a máme se moc dobře. Děkujeme ti za buchty, přišli právě vhod. Radní páni nás nutí, abychom u nich zůstali, ale žádný strach, my se už ohlížíme, kde nechal tesař díru. Měj se hezky, Lízinko, a naschledanou. Barbucha se divil, že jeho přátelé píší tak nepravdivé nesmysly.
3: Ach, ty můj hlupáčku. Snad bys nechtěl, abychom Líze naháněli strach a psali, že nás zavřeli do šatlavy. Kde pak? Ty jsi straš polibosti, ale pro mě a pro Kubu se takové věci nehodí.
2: Potom se dal do skládání svého papírku a sotva byl hotov, chtěl, aby se Mátoha dala znovu na cestu.
3: Nevykrucuj se, ty zatracepená kůže. Jdi. Prokazujeme ti zajisté znamenitou čest, že tě posíláme. Panečku, takové poselství vydá za všechnu tvoji neužitečnou práci. A vynese ti kopu koláčů.
2: Kubula vzal chuděru do náruče a hýčkal ho prospěvuje. Da, da, da, da, da, da, da, da. Potom přivázav mu dopis na oháňku, položil jej do Kubovy čepice. Bylo právě 7 hodin ráno. Lidé z vařeček a hrnců byli již na nohou. Ale naši přátelé spali ve vězení, měli nohu přes nohu a pod hlavou tlapky. Šli mimo 2 chalupnice a babka z Košťaty. Zastavili se a chviličku poslouchali Kubův zpěv. Potom si sedla nejstarší babka na bobeček, podívala se medvědáři do tváře a povídá: a heleme, to je Kuba Kubikula, co si vyvedl, medvědáři, že tě vsadili do špeluňky?
4: Rozněval jsem rychtáře.
2: Běda, běda, to si posedíš, jestli se rychtář hněvá, pravila opět babička. Tu se jal Kuba vypravovat i to, co si byl usmyslil. Řekl, že je kouzelník a že vládne hrůzy plnou mocí.
4: Mám smečku lític medvědích a smečku lític kočičích. A kdykoliv na ně písknu, jsou mi ku pomoci se svými drápy a zuby a žihadly a oháňkami a ohni. Pane na nebi, s nimi bych sepral 9 pluků rychtářů a ještě Belzebuba. Lidičky, babičky, chtěl jsem tomu vašemu ctihodnému chlapíkovi jen tak namátkou ukázat, co jsem zač a co zmohu. Víte, co jsem způsobil? Poslal jsem na něho veverčí Mátohu, která se učí u mých lític slabikáři. Zmínil jsem se jí o rychtářově holčičce Mariánce. Panečku, jen to břinklo a Mátoha mi ji přinesla. Tady je, prosím vás. Zabalte ji pěkně do šátku a doneste ji mamince zpátky, že ji pozdravuji. Ale tomu starému řekněte, aby si se mnou nehrál, nebo hudry, hudry, se dáme s Barbuchou do toho.
2: Když to Kuba řekl, prostrčil Mariánku mřížovým a vysadil na okno medvěda i strašidlo. Chastníci se dali do mručení a Barbucha koulel očima. Bylo to nádherné a babičky pocítili tolik strachu,

0: kolik měli místa ve své hlavě. To jsme si nikdy nepomyslili, říkali upalujíce krychtářovou statku. Co je to za ptáčka, kakra, horští chlapy, člověk nikdy neví, co se v nich skrývá. Na návsi potkali Mariánčinu maminku. To bylo radosti, že má opět svého baculáče. Muži, řekla richtářka, když uložila holčičku do peřin. Nevím, co máš s Kubou Kubikulou, ale dej si pozor. Ukázal nám již, co umí. Pomáhají mu zlí duchové, pámbu s námi a zlé pryč. Babi povídají, že má strašidel plný sklep a my jsme na vlastní oči jedno viděli. Dej si zajít, chuť. Kdyby tě člověče proháněl tak jako dnes a včera, si za týden naprkně. A tento, odpověděl richtář, něco na tom je, ale já jsem se zařekl, že je nepustím a tak je musím potrestat, kdyby se dělo, co dělo. Ve 3 hodiny je u nás na rychtě soud, však já se jen tak nedám. Richtář Randa si na hovory a na veřejné řeči právě nepotrpěl a tak měl slovo starý Burda Burděr. Ach, ouvi, to byl předříkávač na poutích a metr na kluky a metr na poutníčky. Ta stará liška měla přenáramnou hlavu, větší než 2 měchuřiny a 2 hrášky. Když Burda Burděra mluví, vstrčí si bradu do šátku na krku a přihře oči. Hle, již to provedl. Již se naplnila všechna pravidla, již má pravičku za ňadry a druhou rukou se drbe za ušima. Pěkně vás vítám do rady, sousedé. Sedněte si, jak můžete, ale protože jsme na zamrzlém rybníce, tak vám to neradím. Abych tak řekl, mám vám říci, že mi řekl richtář, abych řekl, že se teď děje po vsích zhouda a spuštění lidu. Že jsem zavítal medvědář a že ho richtář viděl tropice strašidly neúctu k úřadu, když dostal 2 žihadla, jen to vrzlo, až spuchnul, jen to vrzlo jako potáč. To není pro smích. Kdo neví, jak to bolí, ať se tomu nediví, že je to bolest jako píchnutí šídlem. Kdyby to bylo do zadnice, ale do huby je to 2x takové, povídal richtář, že my si to nemůžeme poshovět, jako mít s tím trpělivost, aby našeho richtáře strašidlo zranilo do huby, když jsou strašidla zakázána. Ono vo všecko pryč chodí po vsi a nemá to být a most se taky nesmí kazit, aniž duchat do sloupku, aby to všecko skeclo na zem a richtář dřepl, až mu sletěla čepice. A pro smích taky bylo moc lidí zavřených, až se z nich kouřilo. A pro vysmívání, protože to není všecko, když někdo klopejtne nebo si sedne vedle, to nemusí být zrovna blázen nebo trumbera, jako je náš richtář v tom taky nevině. Protože co on dělal, když je spravedlivý a dává dobrý příklad hlavně dětem? A ty děti jsou sami skotačení a nezdoba, ale napást krávu a nasekat kopřivy nebo něco přinést, to je řečí a pitomých vejmluv a člověk se dopálí. A to já vám povídám, že se potom neznám a že vám jich nabouchám na chrám páně svatýho Bohala. Jednu sem a jednu tam. Na to já už nekoukám. To já jsem zase tento noc zabatej. Dost, strýče, co jste se tak rozjel, křičeli na předříkávače sedláci. Nechte toho, nebo na naši kuši přijdeme o uši. Jedni se řechtali a druzí byli dojati tak vzácnou výmluvností a říkali si plácajíce se do stehen, že to ten chlapík nikam dotáhne. Škoda, že žil Burda Burděra tak dávno. Byla by s ním dnes pěkná vyražení v zemědělském rozhlase. Když skončil, Nerozhostilo se ticho, jak byste očekávali, ale nastal přenáramný hluk a křik a tleskání. Malí kluci křičeli hurá a vem to strýče ještě jednou a začni od začátku a pěkně od podlahy. Holky ječely, maminky škytaly, tátové se dali do kašle a všem bylo tuze veselo. V tu chviličku přišla právě Lízinka z Houby Houbiček. Lízinka a s ní dva její bratříčkové a starší sestřička Apolenka. Kde se tu vzali? Božínku, kde by se vzali? Což Lízinka nemyslela již od rána na své kamarády. Sotva Barbucha odešel, trápila maminku, aby jí dovolila jít do vařeček a hrnců za medvědem. Kovářka toť se jí řekla, že ne. Ale když viděla Lízu, jak věší hlavu a jak její dopláče, nakonec povolila. Víte co, děti, řekla, když položili lžíce. Dojdete mi do vařeček a hrnců nakupovat. Potřebujeme trošičku cukru a trošičku mouky. Až nakoupíte, můžete se podívat po našem nocleháři. Děti byly hned na nohou a hned ve větru. Sotva se s maminkou rozloučili. Do vařeček a hrnců je z Houby Houbiček krásná cesta. Jakže? Vždyť Kuba Kubikula šel houštinou a stráněmi, kudy ho čert nesl, což to tady v kraji nezná. Zná to, zná cestu velmi dobře, ale Kubula ráčí chodit jen po lesích. Když došli děti k rybníku, obrátilo se právě medvědovo štěstí a urputný dráp jej chytil za rameno. Líza se lekla, otevřela pěstičku se štrákem a peníz se zakutálel do sněhu. V zápětí tudy přešli nějací lidé a zašlapali jej. Líza toho ani nespozorovala. Vstoupila na led a klouzajíc se a utíkajíc křičela na Kubulu a jeho druhy. Medvěde, ty chlupáči, to jsem já, jdeme vás vysvobodit. A Polena a naši kluci jsou se mnou a mají pod kabátem šavly. V drábovi to hrklo, když uslyšel o šavli, ale nic na plat, byl to dráb a ten musí poslouchat, třeba mu šlo o hlavu. Líza si jej změřila a spustila na něho hned hurtem. Strejčku, co z toho máte, že nechcete pustit medvídka proběhnout? Nedělejte to. Naši kluci chodí s vašimi do školy a já sedím s vaší bětou v jedné lavici. Zatím se přišoural Toník a za Toníkem málem celá škola. Kdybyste viděl, povídá opět Líza, jak umí Kubula dělat broučka, jemné, to je krása. Já vám ukážu, jak to dělá. Chcete? Začala se otáčet i na ledě, přikrčila se, broukala a napodobila vše, co před chvílí dělal medvěd. To bylo smíchu, Líza nic nedovedla, nešika. Sotva, že se obrátila, již ležela na zemi a sotva vstala, bác, je znovu na hromadě. Dráb se trošičku ušklíbl. Věru zdržoval se dost dlouho, ale nakonec ho to přece přemohlo a chechtal se, až změnil dvakrát barvu. Tu vytáhli kovářovi kluci své dřevěné šavle a z ničeho nic začali píchat drápa do břicha. Píchy, píchy, píchy. Naštěstí byl ten strejda lechtivý a nic jej neuvádělo tak do vytržení a nic mu nepůsobilo takovou rozkoš jako mírné ťavky a žduchance do mezi žebří. Rozřechtal se, až mu tekly slzy a křičel, už dost, už dost, už dost. Ten chlapík měl tak silný hlas, že se to rozléhalo až k pohraničním horám. Richtářovi bylo po chvilce nápadné, proč se dráb dal do smíchu a proč tak huláka. Nechal pranice a šel se podívat, co se děje. Za Richtářem odběhl předříkávač Burda Burděla a za nimi se začali trousit jejich přívrženci a vyznavači jejich rozumu. Zbíhali na led a za chvíli vám nebyla ve vojště Richtářském ani živá duše a ve vojště mudrce Burdy Burděry nezůstala ani noha. jak se říkává, boj byl dobojován, nebo nebyl dobojován, ale zrušen a zapomenut. Občané si asi řekli, že je sice dobré pohnout údy ve veselé rvanici, ale že je bláhové nepřestat v pravý čas. Již nadešel soumrak a všichni se smáli. Ovšem Richtář se ještě ošíval. Nebylo mu dost dobré, aby se spokojil tak laciným výkupným a přijal na místě soudu špetičku veselosti. Tu k němu přišli dva sedláci a dva chalupníci, dvě baby a dvě mladé holky, dva oráči a dva kramáři, jeden hostinský a kostelník v zastoupení duchovenstva a ti lidé k němu mluvili, vkládajíce do svých řečí prostomyslnou moudrost. Milí Richtáři, pravili, vidíme, že se škaredíš a že se ti nechce smát. My víme, že je to náramně těžká věc být Richtářem a že se neobejdeš bez přísnosti. Ale můj ty Tondo Kolenatej, obejdi ji pro tentokrát. Nech toho práva, nech té důstojnosti. Svlekni to a my ti z těch vzácných vlastností naděláme stražáků, nebo je rozřežeme do řezanky, nebo jimi nakrmíme husáky. My jsme se ti, brachu, posmívali. A ty jsi byl takové dobrotisko, že jsi to nepoznal. Táto, táto, vařečky a hrnce se vždycky dobře zhodly. Sedl si nám na lep, chodil si po mostě pro naše vyražení. Ach, ouvej, předstírali jsme lítost, když se vzdaloval od našeho břehu a když si odcházel z vařeček, činili sousedé totéž, co jsme dříve činili my. To bývala krásná poledne a ještě teď nás bolí břicho od smíchu. Ale nic ve zlé, pan táto, začneme dělat dobrotu, bude zas dobře. Ten sakulenský most vám děti schodili. Hoď tu richtářskou čepici za ním na led. Dej medvědáři spropitné a Kubulovi králíka. Na naši duši, ti kluci jsou dočista hodní a neudělali nic zlého. Richtář se zapířil, když to slyšel, a bylo mu tak nevýslovně hamba, že nevěděl, kam má dát oči. Červenal se. A tu k němu přišli jeho dětičky, nesouce v náručí maličkou Mariánku. Mariánka držela v ruce řetízek a na řetízku byl uvázán Kubula a s Kubulou se vedla Lízinka a za Lízinkou šel Barbucha a za Barbuchou 20 kluků a 23 holky a tolikéž dědečků a tolikéž babiček. Mariánka natahovala na medvěda ruce a na tátu rovněž. Co měl Richtář dělat? Trochu se upejpal, ale nakonec povídá, no, zdrávi se smáli, zdrávi zvážněli. Jsem s vámi zajedno. Ho, ho, ho, hi, hi, hi, dlouho se vám to dařilo, ale už se vám to nepodaří. Teď si dám pozor, vy filutové. K té slávě se připletla paní Richtářka a dala pantátovi za to slibování a za to, že všem odpustil, pěknou hubičku. A teď děti, hajdy domů. Richtář a mistr vzal medvěda a svoji holčičku za ruce a chtěli odejít. Sotva však udělal krok, dal se do pláče Barbucha a medvěd s medvědářem, že od něho nepůjdou a nepůjdou.
1: Mistře a Richtáři, přišel jsem na svět narychlo. Moji přátelé mě udělali jen tak hala-bala ze strachu a z výmyslu. To není žádný život. Podívejte se na ty nohy a na moje kouřové chloupky. No, mohu v tom chodit. Prosím vás, pošlete mě do nějaké nemocnice nebo do školy pro strašidla. Ať je ze mě taky něco slušného.
2: A to se podívejme, ty nevděčníku nevděčná. My jsme si tě vymysleli a ty teď s námi nechceš nic mít?
1: Nechci nic mít se strašením. Kdo pak na to dnes dal svého kluka? No co je to za řemeslo? Ještě za 100 let se mi budou děti smát.
0: Barbucha opakoval tak dlouho, že chce, aby jej přejinačili, až zavolali Burdu Burděru, o němž se vypravuje, že uměl trochu čarovat. Burda Burděra slíbil, že udělá, co bude moci. Richtář mu za to dal stříbrňák. Potom se všichni s Barbuchou rozloučili a pomohli jej svázat do kapesníku. Mariánka křičela až hrůza. Co nám na světě zbývá, když je nám smutno? Spustíme tureckou a při té hudbě nám okřeje srdce. Jen víc, Mariánko. Naši přátelé došli do houby houbiček již za první tmy a vypravovali si lepší věci, než jsou pohádky o strašidlech. Měli se rádi. Kubula chodil do školy, dostal kalhoty, ale dříve byl umyt a vykoupán a vydrhnut a vypařen a vydrbán a vymydlen a vyvýskán a vyčesán. To bylo trapní. Lízinka si musela zavázat uši. Kubulův nářek jim měl k tomu, aby plakala zároveň s ním. Na druhý týden šel kovářský učedník Kuba Kubikula do vařeček a hrnců, aby vzal Míru na most. Sousedé si řekli, že vystaví něco pořádného, žádnou rachotinu, kterou by mohl kdejaký kluk schodit. Ale most nad mosty, most jako řemen, most ze železa, takovýhle. Pane, to bude pro mistra dobrá práce, na to Věru potřebuje učedníka. Když Kuba přišel k řece Kachničce, dal se hned do práce. Měřil a když doměřil, shledal, že bude stavba dlouhá 91 loket, 7 stop, 3 palce a 9 vlásků. Byl rád, že to tak dobře ví a opakoval si ta čísla, aby je nezapomněl. Najednou však se mu šustne něco u nohy a náramně rychle to spustí.
3: Bar! Bar, bar!
0: Můj ty světe, to je Barbucha. Barbucha, který se stal přízní předříkávačů a zaříkávačů psíkem Pudlíkem. Učedník jej hned nepoznal, neboť Barbucha byl první pes svého druhu. Před ním se vědělo starého čerta o pudlech. A tak není divu, že se i trošičku polekal. Lekl se a zapomněl, kolik naměřil loket a kolik vlásků. Z toho shledání byla ovšem veliká radost. Barbucha se dal do řeči a vyložil co a jak. Mluvil či štěkal? Lidičky, to vám byl hlas, to bylo vypravování. Kuba Kubikula rozuměl sotva 10. slovu. Teprve, když se ti dva vrátili do houby houbiček a když si vzala Líza Barbuchu na klín, teprve tehdy se dozvěděli příhody, které strašidlo potkalo. Jakže dozvěděli, ach nikoli, jen tak na půl úst, jen spola, jen z malé části. Barbuchovi nikdo jasně nerozuměl. Jen malé děti, a ty jsou pleskalové a semelou 8:30. Burda Burděra prý rozkázal strašidlu, aby dýchalo do sáčku od mouky, a když byl plný jeho strašidelného dechu a když byl napěchován jako balónek, spálil jej nad ohněm. Potom prý zarazil Barbuchovi doprostřed čela psí chloupek. Někteří nevěřící Tomášové vykládají, že je to práce na výsost obtížná, ba nemožná. Líza však tomu věřila. Proč ne? Vezměte zvířecí chloupek a do druhé ruky špendlíček právě za hrot. Nyní si odhadněte přesný střed čela. Jestliže jste to vykonali dobře, není nic snazšího, než několikerým přiklepnutím špendlíkovou hlavičkou na horní koneček chloupku vpravit jej dovnitra lby.
4: počínajíce si takto, můžete snadninko proměnit i kočku na psíka nebo kobylu na oslici. Nesejde na ničem, leč abyste měli po ruce chloupek toho zvířátka, v něž chcete druhého tvora proměnit, a abyste si vedli tak, jako Burda Burděra. Barbucha, takto proměněný, si však zachoval své náklonosti. Běhal za Lízou a za Kubou a za Mariánkou a za Kubulou. Byl chuděra věčně na cestách. Tu uháněl do houby houbiček, tu do vařeček a hrnců. Div, že nepřišel o nožičky. Kéž by to byl raději nečinil. Odtud jsou všichni pudlové, jejichž plemeno a rod od něho pochází, toulaví. To je konec pohádky o vymyšleném strašidlu. Ne, není. Jak pak se Kubula učil? Ale nestálo to za mnoho. Měl trojku ze psaní. A co je s tou povídačkou o Míšovi, který ztratil své chloupky? To jsou naramné nesmysly. Jděteš. Kdo pak by tomu věřil?

Svatojánský oheň. Někde je země samý hrb a někde sprohývaná, zmačkaná jak myslivecký klobouk, cesty věčně do kopečka, věčně šupem z vršku. Zde v pustých rovinách daleko nikde nic, nikde falta, nikde záhyb, vše došírá, doplacata prostřeno jak stůl, a smutně vidět od obzoru k obzoru, neb zem tu chudá, holá na kámen, a lidských stavení tu málo. Však býti dneska obyčejný večer, téhle té malé výsky, o které chci vyprávět, byste si ve večerním šeru na mou věru ani nevšimli, je nízká, řídká, přejdeš ji jak nic, a třeba křížem, krážem. Jenomže zítra, pohleďte na ten žár, pohleďte na to světlo šlehající do nebe, zítra je slavný den, den Jana Křtitele, jenž kdekoliv tu v kraji o červnové půlnoci, léto co léto vítán svatým ohněm. Na svatýho Jána noc jak zlatá brána, zlaté dříví, zlaté klestí, suší slzy, nosí štěstí, skoč, synečku, přes plameny, čeká tě tvý potěšení, skoč, synečku, horký ruce, přikryjou ti horký srdce. Děvčata v hloučku převysoko zpívají, jen jedna samotná s rukama sevřenýma u prsou zlekaně sleduje jednoho z mládenců, co skáčou přes vysoký oheň. Už jsou jen tři, Vincek a Tomáš a Matouš. A starý Vanýsek, ten věčný tulák světem, co vždycky na Jána se navrací sem domů, k Bílé vsi a chystá s omladinou svatojánskou hranici, už zase křičí, už se zase rozmáchl polenem nad hlavou. Přihodíme, přitopíme. Praská souška, praská chvojí, kdo pak se ho nejmíň bojí? A Matouš přibíhá k té dívce, co tu samotná, a popadne jí za horoucí ruce. Cilko, skočím kvůli tobě, abych ti dokázal, jak je... Cilka se vycukne a položí mu ruku na ústa. Vždy tě všichni uslyší a už neskákej, mám o tebe strach. A paní starostová v šeru o kus dál mračí se na muže i na syna. No jo, Cilka samozřejmě s Matoušem a může na něm oči nechat. Starosta se směje, syn šeptem škaredí se na matku. Ale mami, Matouš je kamarád. Kamarád, a tobě se snad Cilka nelíbí? Starosta pozvedá čbám piva ze země. Co by nelíbila, viď, Tomku, byla by to nevěsta jako cukrátko. Ale to už Vanýsek haleká od hranice po druhé. Jánský oheň plný svíček, kdo si troufá přes ohníček? Vincek vrtí hlavou, že už nepůjde. Ale Matouš už zvedá ruku nad hlavu a starosta se rozmrzele kření. Co z ho nepředběh, chlubílka, takhle to u děbuchy nevyhraješ. A Tomek spěchá za Matoušem k ohni. A jeden po druhém se rozbíhají a jeden po druhém proskočí plameny, až žížnivě to hvízne. Uznalé volání a potlesk vesnice jásavě letí temnotemnou rovinou a kdo si z hradby těl už Vanýskovi podává dlouhaté další dřevo. Matoušku, neskákej, já tě mám stejně ráda, šeptá Cilka a táhne mládence za ruku od ohně, jenomže tomu září oči o té vrchovaté kupy, jak by je měl ze zlata, a starý Vanýsek už rovná hranici a obrací se od plamenů do tmy. A kdo teď naposled? Oheň už je to statný, troufá si jen chlap. Nějaká žena volá, aby toho nechali, že už jde se o strach a že je líp si skočit na pozítří na sále. Leč Vanýsek ten dělá, jako by to neslyšel. Však se jen ptám, co říkáš, Tomku? Otáčí se po paměti do kouta, kde od počátku starostovo místo. Pan starosta se rozesměje, až to zaduní. Co by říkal, není to žádný houžvička. A Tomek popojde pár kroků do světla a zastaví se v cestě.
To nejsem, to má táta recht, ale už se mi nechce, je to velký žár. A co ty, Matouši, volá Vanísek a mává kolem dokola pometlem plným jisker. Starosta popad syna rozlobeně za rukáv. Přišel si o rozum, kluk ze statku, a nechá se takhle zahambit. Je vidět Matouše, jak rozpíná si košily a jde pomalu k ohni. Já bych to ještě zkusil, strejčku. Potlesk a volání se znovu rozprchne vysoko k oblakům, vez v modrém dýmu rozpřahuje ruce. Starosta táhne syna do největší tmy. Já bych tě, taková ostuda a o takový prázdný kapsy od suchýho krajíce. Pojď. Tomek se vzpírá, hlavu přikloněnou na prsa. Kam? Chci se na Matouše podívat. Však otec nedbá. Za zády půl kruhu táhne ho za ruku ke druhé straně ohně. Pojď, tudy odzadu, trochu mu přitopíme. Třeba ho kuráž přejde. Jenže to už je slyšet od plamenů Vanýska. Praská doubek, praská břízka, pro Matouše vatra nízká. A lidé dělají místo a smějí se a mačkají Matoušovi všechny palce, aby ten příští skok dopadl, jak se patří. Kdo pak by si teď všiml, že v druhém konci ohně, kam už nevidět, přetahuje se o nějaké dříví sedlák se synem. Dělej, přihoď tam dvě polena. Ne, táto, mně se nechce. Ty jedno, já druhý, honem, a pak to oběhneme naspátek. Je ticho. Jen sem tam ze vsi osiřelý pes a oheň, co si v jednom kuse praská, jako by vedl přehoroucí řeč. Matouš se pomalonku rozbíhá. A starý tulák křičí jedna, dvě a tři. A plavě ozářený chlapec odrazí se od země a vysokánským skokem letí přes hořící vrch. Už je nahoře, už skoro dopadá do třísek v trávníčku, když náhle šlehne plamen strmý jako sloup a zasáhne ho v samém konci letu. Au! Ten výkřik slyšet až snad na krajíčku hvězd. A za ním nohy prchající do šera. Lidé, jak zaražení do země, stojí a hledí skrz brunátný dým a skrz tmu tmoucí ve své opuštěné vesnici, odkud se po chvíli třaslavě ozývá cilčino volání, škrcené dlouhým pláčem. Oči plné horkých slzí, oči zlaté od plamenů, rozběhnou se lidé ke vsi. Svatojánský strmý oheň zůstal náhle v poli sám. Utíkají, křičí do tmy, otvírají ubran vrata, ale po vsi nikde nikdo, jak by se ten chudá chlapec někde propad v širou zem. Stojí, mlčí, vrtí hlavou. A pak šeptem mizí v domcích, zklamaní, že ze vší slávy zbyla jen ta tichá úzkost a ten syrý, schlíplý žár. Bolí to? V posledním domku bílé vsi cuká se za firhaňkou svíčka. A teta Marie, nejstarší z celé vsi, na kterou lidi sem tam vzpomenou, jen když je něco bolí, či nevědí, jak dál, sklání se v přítmí nad Matoušem a rukou průsvitnou rovná mu na tváři studený mokrý obklad. Teď už tolik ne, jen jako by mi hlava celá hořela. Jen lež, ty syrové brambory ti vytáhnou horkost a pak zkusím pámbíčkovu palici a blanku od vajíčka. Teta se šourá k plotně a chlapec stěžka polkne, jak by ho škrtil celý svět. My se vám, teto, vždycky smáli. A já teď, jako mrzák. Hlas zalikle se skřípne, však náhle vzepne se a divže nekřičí. Nechci je, nechci nikoho, nikdo mě nesmí vidět. Teta se po něm zamračeně otočí. No, no, teď lež a mlč, to udělá ti nejlíp. Tikají hodiny.
a slyšet svíčku, jak si pokradmu, co zšepotá, ve zvenku jako puta, sem tam jen povětří zhoupne se v korunách a letí o strom dále. Teto Marie, kde máte zrcátko? Co? Bába se ohlídne po bledém plameni a už letí do třaslavé tmy. Co to děláš? Slyšíš? Polož to! Chlapcovi oči blízknou, celé vytřeštěné do noci. Ach, ne, to ne. A slyšet slzy, jak se derou nevěřícně do hrdla a jak v nich útlý dech a jak v nich náhle po všem křiku ticho. Tetičko, to je hrůza! Stařena bere ho laskavě za ruce a ukládá ho zpátky na kraj lože. Mlč. Za zlou nocí vždycky nové ráno. A hebce hladí ho po vlasech, po rukou a plamen svíčky vztyčený jak prst. A kde si venku slyšet něčí kroky? Teto Marie, prosím vás, nebyl tady Matouš? Slyšet i tenonké klepání na dvoře. Matouš! Bába se obrátí za hlasem ke dveřím a chlapec pod ní vytřeštěn stiská jí křehké ruce. Co by tu Tomku dělal? Kde by se tu vzal? A kroky po kouskách se šeptem vracejí, jak prve blížili se. Asi utekl ze vsi. Ale kam? Hlas taky tratí se a ticho ve světnici hlubší nežli dřív. Stařena vstává, zvolna pokulhává ke stolu a sfoukne bledou svíci. Spi, nech vše běžet, budu u tebe. Však chlapec na novo cukne se úlekem. Počkejte, někdo zase jde. A svatá pravda slyšet přiškrcené mluvení, zmatené, ženské, krade se potichu po cestě ode vsi a pak už blízko ustavení stane. Co by tu dělal se spálenou tváří? Ten už je dávno pryč. A kam by šel? Přece by mě tu nenechal. A co? Ty jsi mu snad něco slibovala? Je to holt neštěstí. Či je snad Matouš jediný kluk na světě? Maminko, co to povídáte? Slzavá otázka na chvilku strne v mlčenlivé tmě. A pak se ozve útlé zaklepání na okno. Mařenko, už spíš? Stařena pokradmu vykasá firhaňku. A Cilka nahonem pohne se od matky a přitiskne se k čistotnému sklu, plačtivé oči plné smutné bázně. Tetičko, nebyl u vás Matouš? Stařena zvedne plátno o kapánek výš. Byl, Cilko, byl, ale je naskok, chudák. Pak se rozutíkal do rovin. Cilka jen skloní hlavu a pak roztřese jí pláč. Co brečíš? Cilčina matka zlostně ohlídne se po bábě. Říkám jí, je to osud, stalo se. Sám nechce přijít lidem na oči, ještě by se o chudá holka bála, pojď. Stará vezme uplakanou za ruku, však ta se vytrhne a sama běží do tmy. Třeba se vrátí, já na něj budu čekat. Jo, a jak pak dlouho? 2-3 roky? 5? Jenom tak z lítosti? Jaká pak je to láska? Žena se rozejde do šera za dcerou a bába za oknem upustí záclonku a rovná ji, jak byla. Dělá to dlouho, jak by to špatně šlo, jak by se bála znova ohlídnout se do izby. A potom řekne... Slyšel jsi? Má tě ráda. A zas je dlouho ticho. Zas jen to povětří a jen ty hodiny, které si plně drmolí tu svou. Tichý hlas Matoušův, co po chvíli se ozve do úzkostné tmy, jak by se blížil ze strašlivé dálky. Má, ale takového, jako jsem byl před Jánem. Teďka by strachy ze mě ztratila i řeč. Tetičko, vyjdu ráno. Ukážete mi, kudy a já vyrazím. Třeba v těch rovinách nebude tolik smutno. Chodit holou rovnou zemí,
To jako bys chodil v širém bludném kruhu. Stejná tráva, stejné houští, vrchovaté stejné nebe. Brzy nevíš, kde jsi prvně a kde prach už zavál včerejší tvé stopy. Nikde staveníčko, nikde živé duše. Jen sem tam pták a sem tam zajíc myhnou se o překot za střídmou vodičkou či za útržkem lesa. Matouš jde a nedbá ticha. Rád, že nikdo, koho bát se. Rád, že nic, před čím se skrývat. Jde a věří, že si stačí, že na všecko zapomene. Pámbuví, snad za obzorem, někde v zemi živá voda, co má sílu léčit rány, co má moc ti omít tvář. Jde 100 dní, spí sám 100 nocí, aniž by věděl, kde už je, aniž by tušil, že své bílé vsi, z kterého vyhnalo to náhlé neštěstí, utekly jenom málo. Jak v čarodějném kruhu krouží sem a tam a větru naslouchá, jak ten se hvízdá si a zemi obhlíží, jak na znak hoví si na holých tvrdých zádech. A pak jednou, den už v koncích, Matouš se náhle v chůzi klopítavě zastaví, jak by mu kdosi podtěl těžké nohy, nemůže z místa, stojí, civí zmatem přes pláň, kde v sivém přítmí přikrčený háj a před ním prostřed roviny plá prapodivné světlo, co si bliká, co si hoří. Matouš stojí jako socha, neb nechce uvěřit, při ohníčku mírném, nízkém, sedí člověk v černé kápi, sotva pod ní vidět hlavu. Sedí, hledí sem v tu stranu. Matouš couvá, slzy v očích, povětří, jak hebké pírko ulekaně smutně zní. Co tam tak stojíš? Bojíš se mě? Hlas člověka je čistý jako zvon a popel před ním žížnivě se chví, háj o té záře samé ryzí zlato. Nemám rád oheň, křikne Matouš hněvivě. Muž kývá. A pak se s námahou nakloní k plameni a ruku pozdvihne, jak by ten plamen hladil. Jen pojď, tenhle je tichý jako beránek a nikdy nezhasíná. Matouš stojí, mhouří oči. Kde co v něm samá zášť, kde co v něm bolavé, až zatne zuby, aby nevykřik. Leč jaká zdivná moc ho zlehka obejme a jak by vítr vstal, zlehka ho postrčí, takže se naposled obrátí do rovin, kde už jen hora tmy a sem tam hvězdička. A pak se přes moc, jen co krok, váhavě pohne k proklatému ohni. Sedí blízko sebe. Starý v té černé kápi a s ním zamračený mládenec, co klopí oči před nizounkým svitem. Sedí, mlčí. A teprv zadlouho si mladý rozepne na prsou košili a zlostně řekne, čemu je ten oheň, jenom tu živoří. A stařec přihodí sukatý pahýlek a holí rozhrábne hedvábný vroucí popel. Hlavně, že nezhasne. A o toho tu jsem, aby ho věčně hlídal. Matouš se nasupeně zasměje. To máš divnou službu. Divnou, ale mám jí rád. A stařec schýbá se pro dlouhatánský prut. Hlad nemáš? Tu máš. Je to ještě teplý, vezmi si. A mlčky jedí. Tma kolem vrchovatá, na nebi hvězdy. Někde po jedné a někde v hrstech jako rozházené zrní. A kam ses vydal? Hledáš někoho? Zde kolem nikde ani živá duše. Já? Matouš jak náhle spolk by kost, oči mu zčernali a hlas má vydatný, zazmítá se i plamen. Utíkám od ohně a od lidí. Podívej,
a chlapec v jeden ráz vstyčí se na nohou a pootočí tvář po plamenové záři. Stáhni si tu svou kápi a podívej se, jak teď vypadám. Stařec jen zvedne hlavu. To nemusím, to nemusím. Já skrz ně vidím líp než ty. Mám od plamenů oči jako ostříž. Leč z nenadání taky postaví se na nohy a přiblíží se ke chlapcově tváři. Pro pána, co se ti to stalo? Kdo pak ti to udělal? Kdo? Hoch se rozesměje smíchem smutnějším než pláč. Oheň, kmotře, oheň, jako je ten tvůj? Smích chrstne do tmy až to za zebe. Však jak to řekne, nevídaná věc, ten sporý ohýnek, co sotva rovně stál, skokem se rozůčí a divě vstane ze svých popelavých pat a šlehá vysoko a šlehá krvavě nad oba napřímené muže. Au, co to děláš? Co to k čertu je? Chlapec si rukou chrání rozsvícenou tvář. A stařec zvedne ruce k nebetyčné hranici a vlídným gestem, jak by pozdvihoval kříž, v jediné chvilce stiší prudký oheň. Zase je nizonký, zase je jako nic, jen sem tam jiskra v přelétavém větru. Nejspíš si zalhal, chlapče, jak zalžeš, vzpřímí se a běží za tebou. Matouš si zlekle nemotorně sedá, ale já nelžu na mou duši. Skákal jsem na svatého Jána přes vatru, náhle vyšlech plamen proti mně a nepomohl mu nikdo. Lidé jsou zlí a oheň všecko ví. Stařec už taky hledá kámen pod sebou a Matouš vrtí zamyšleně hlavou. Měli mě rádi, co umřel táta, sloužím u sousedů na poli. A proč by to kdo dělal? Měl jsem tam kamarády a měl jsem... Ty jsi Matouš? Chlapec se udiveně otočí. Jo, jak to sakramente víš? Slyšel jsem o tom svatojánském ohni, od tuláků, od náhodných pocestných. Sem tam se zastaví a trochu povídáme. Ty jsi tu zblízka, z Bílé Výsky, viď? Chlapec div nenadskočí na ohřátém kameni. Ty jsi jak vědma, skrz kápy vidíš, všecko víš a ten tvůj divný oheň. Stařec vzal znovu hůl a dlouze vrtá v ohárkových troskách. Ale jdi, jsem hlídač ohně a nic víc a dost už dlouho žiju, abych to a tam mohl uhádnout, jak na světě to chodí. Mládenec zmlkne, civí po ohárcích, po ostřici ohořelé po hlínu a pak se ohlídne a hlavu zakloní, jako by pátral, kde na nebi měsíc. Možná, že bys i věděl, co s tím vypáleným znamením. Stařec si vzdychne, stěžka, jako by v dýmu trousícím se z ohniště měl náhle málo vzduchu. Já nejsem apatikář, hochu. Však támhle v hájku mám svý chatrňoučký stavení a jsem už starý, na všecko jsem sám. Zůstaň tu se mnou, nechceš? A zase nadechne a holí odhrábne nějaký kámen z ohně. Třeba se do příštího Jána dopídíme, co tě z Bílý Výsky vyhnalo. A jestli cesta, jak se vrátit zpátky. V tom řídkém šeru zní ta kostrbatá věta jako kázání. A Matouš slyší to a co si měkkého a co si čirého bere ho u krku. Celý se rozmžiká do temné planiny, celý se ustrne světelnou radostí, jak by kde zvysoka padala kruhem hvězda. Matouš zůstal. A bylo na podiv, jak si ti dva, ten kluk a stařec, jeden na druhého zvykli. Nenamluvili toho moc, chlapec se staral o stavení, hlídač o oheň. Ale ho sem tam mladý vystřídal i tam, seděl, hleděl do plamenů a mdlému žáru tváří v tvář začínal věřit, že sám od sebe, bez cizí pomoci, by oheň neublížil. Bylo tu dobře.
A být i bílá víska hodně daleko, možná by Matouš na všecko, co bylo, ponenáhlu zapomněl. Co oči nevidí, to ani nebolí je. Jenomže bílá ves byla tak na hodinku cesty od domu, to Matouš brzy na hlídači vyzvěděl. A tak mu starý stesk i něžné pomyšlení na Cilčinu tvář nedalo v noci spokojivě spát. Věčně se obracel, věčně se ohlížel temnýma oknama v tu zakázanou stranu. Ach, mladé uhrančivé stýskání, jímž na sto způsobů nás lidi trápí láska. Jednou večer, když kdeco v mrákotách a stařec u ohně kývavě podřimoval, Matouš se potají vytratil z chalupy a kruhem oběhl nejdříve řídký plot a pak i celý hájek. Hluboko přikrčen, rozběh se kvapem do obšírné roviny. Mraky tam tmoucí, pluli čím dál níž a nový měsíc leštil bledě zlatým hadírkem křovitou zem i trávu. Doběhl brzy. Hnalo ho nedočkavé povětří a všecka dávná slova, co si s Cilkou dělívali na šťastlivou půl. Však kousek od jejího domu v tom povědomém místě, kde mohl utíkat i poslepu, se celý uřícený z nenadání zarazil a nemohl o krok dál, jako by zarost v zemi. Dva stíny u Cilčina domu stály na lokýtek od sebe. Už jdi domů, Tomku. Cilko, kam spěcháš? Pro mě je každá chvilka s tebou jako... Ne, řekla jsem ti, aby si mě nehladil. Matouš stisk silnou větev stromu, co ho schovával tak mocně, že div nepraskl a skrčil hlavu mezi ramena, jako by dostal ránu. Ty myslíš pořád na Matouše, viď? Myslíš si, že se vrátí? Ten křehčí stín se na chodníčku celý přihrbil. Já vím, už asi ne. Už je to skoro rok a... Cilinko, přece ho nechceš čekat do smrti. Ten už je Bůh ví kde a tě mám rád, vždy to víš. A jestli mi to dovolíš, budu ti nablízku, než na něj zapomeneš. Hlas Tomkův prosebně se chví. A Matouš po paměti couvá ruku napřaženou do prázdna, jak by už nechtěl slyšet ani slovo. Já nevím, Tomku, možná. Někdy, když spím, vzbudí mě ze sna Matoušova tvář, celá jak v ohni, jak by hořela. Třeba se ho jen bojíš, třeba ho jen lituješ. Já nevím, Tomku, dobrou noc, Cilinko. Ten hlas je prosebný a samá horoucnost a samá výčitka, jak by chtěl překřičet i odmykaná vrátka. Matouš už neslyší, skokem se obrátil naspátek k rovinám a prchle utíká pošept mu po špičkách z nenáviděné obce. V hlavě mu hučí pomatené povětří a posledních pár švestek, akátů a lip bije ho přes oči ledovým listíčkem, takže si ještě dlouho na svém nekonečném útěku v drnech a v křovinách připadá jako slepý. Hlídač se na nic neptá. Jen jak by uhýbal zlověstným mládencovým očím, tu a tam rozejde se na kus do pokojné krajiny a zamlklý tam stojí předlouho bez obav, že oheň bez dozoru. Mlčí teď oba čím dál víc, až jednou večer zrovna se mlčky vystřídali na stráži. Stařec se zastaví pár kroků od plotu a mírně řekne: to je strach. Máš o ní strach, že nepočká? A žít s tím strachem stokrát smutnější než celá spálenina. Matouš se zasmušile ohlídne, leč neodpoví. Skloněnou hlavu rozejde se reze kvítkem k ohništi a přihodí pár větví. A zas je ticho na dva, na tři dny. Mládenec samá práce bloudí podobně a po dvorku a stařec oči podkápí, mu šeptem mizí z cesty. Však na čtvrtý den ráno náhle ohlídne se po slunci a jak se míjejí, popadne mladého pravičkou za rameno. Rok, co si přišel.
Budoucí sobotu je den svatého Jána. Chlapec se nerozhodně zastaví. Už mě to napadlo. Možná bych se měl vrátit. Jen by se lekli. A jestli tě má někdo na svědomí? Stařec si přendá z levé dopravačky sukovitou hůl a zlobně dloubne do prchlého větru. Lepší by bylo, kdyby přišli oni sem. Co? Matouš třeští oči, pak se začne smát, však hlídač jako by to neslyšel. Aby sem přišli. Sem k tomu ohni, před nímž zakázáno lhát. A trochu se jich poptat. Matouš jen vrtí hlavou a potom popochází sem a tam a vztekle vykřikuje do zamrklé roviny, že je to ze vsi sakramentský kus a kdože by sem chodil jen tak zbůh darma, jen aby slyšel pravdu. Jim je to všecko jedno, oheň, neoheň, co by sem táhli takový kraj světa. Stařec ho nechá křičet a pak si popotáhne kápy níže přes oči. Jsou chudí. Sotva se v holé zemi uživí, slíbit jim měďák nebo stříbrný, když nebudou lhát. To už se Matouš posmutněle odvrací a kope v trávě do suchého dříví. Děláš si legraci? Máš tu snad někde zakopaný poklad? Stařec se rozkulhá k ohnivým jazejčkům a holí sáhne do řežavé rzy. Tady ten oheň, ten je nad veškerý poklady. A bokem cukne se ke křoví za zády a žhavým koncem míří mezi květy. Vidíš tu bylinu, ten bledý hrozínek? Víš, jak jí říkají? A Matouš se teď musí doopravdy smát. No ano, penízky, jenže si za ně sotva něco koupíš. Hlídač se nakloní k děravé houštině a spěšně začne trhat kvítek ke kvítečku, až jich má plnou hrst. A pak se narovná a vysype to do prostředka ohně. Plameny táhle syknou a jak by jim ta strava prapodivná chutnala, celé se zahltí huňatým fialovým dýmem a potom stříbrným. Divže se z toho nerozpláče zrak. Pro pána kmotře, civí nevěřícně Matouš, opravducký peníze, kde se tu vzali, vy jste na mou duši čaroděj. Starci se smějí bledé suché rty. Já? Nebýt to ohně, co bych byl. Však náhle sebou škupne, jak by popálený od jisker a táhne Matouše za loket, za rukáv ke krajím stromům háje. Krutí brko jako na zavolanou. Honem schovej se, dělej! A už přikrčený belhá se do kolečka kolem ohniště a holí schrabává horoucí peníze a šikuje je do dlouhaté řady. Matouš moc nevidí, však slyší hlídače, jak obrácený k pláni, volá v okamžení. Vanísku, ty už jdeš z vandru nějak brzy, ne? A pak už rozeznává povědomou postavu. Je čím dál větší, jak jde blíž a blíž, a tak se pokojně... A pak už rozeznává povědomou postavu. Je čím dál větší, jak jde blíž a blíž, a tak se pokojně přikrčí ve chvoji, kde v proudu...

neštěstí, které se loni stalo. Kratičké ticho, Vanýsek jaksi sedá na travnatý břeh, jako by hledal nejsprávnější místo. Ty myslíš, že by se to nepatřilo? Stařec je taky delší dobu sticha, pak hluše houkne. Já bych se toho bál. Chlapec byl celý zohyzděný. A Bůh ví, jak to tenkrát bylo, třeba v té velké záři někdo něco nekalého provedl. Co? No to nevím, to bych... Byl jsem přece u toho, brebentí zamyšleně Vanýsek a taky pokašlává, jak by přiškrtil ho dým. Víš co, Vanýsku? Optej se ve vsi, jestli o tom něco nevědí. Vidíš ty stříbrňáčky? Vanýsek na to tata ožije. No, však se na ně koukám, co jsem dorazil, jak bys je vytáhl z ohně. Představ si, že jsem jich v tom popelu našel snad celé vědro. Vanýsek polkne, že to k slyšení až sem. Co? Pána krále, to je ale štěstíčko. Jenomže co já s nimi tady v samotě? Stařec se odmlčí a Vanýsek ten kývá, div se neskutálí z kamene. Řekl jsem si, že je rozdám. Však jenom těm, kdo budou mluvit pravdu, to oheň pozná, však tu navěky. Vanýsek samej rozpak začíná se smát, že bych to zkusil, kmotříčku. Mluv, zeptej se mě, ať to vyprubuju. Stařec se taky směje. No, tak mi schválně řekni, kdo ten oheň loni v bílé výšce založil? Kdo? Ajcem, trajcem, přece já? Vanýsek kuckavě se kření, křičí na celičký háj a hlídač přikutálí holý blejskající stříbrňák a poplácá ho po plecitých zádech. Tu máš za jednu pravdu jeden stříbrný. A jestli takhle chtějí mluvit popravdě i ostatní, tak ať sem zítra přijdou. Chudáku Vanýskovi, jak by podpálil kdo kalhoty, už se převesele loučí, už si v kapse cinká vydělaným penízkem, už ho brzy slyšet, jak si pochvaluje návštěvu uprostřed čiré pláně. Aby to kozel! Takovýhle pozvání, to si dá každý líbit. Den na to bylo všude na obzoru pusto, až se tajil dech a dálky čistotné, jak by kdo zametl březovým pometlem. Darmo se kluk i stařec ohlíželi do všech světa stran, darmo se mračili do zubatého slunce, co zvolna šinulo se po nebesích k západu a uhýbalo čím dál tíž temnotné hradbě mraků. Už se smrákalo. Už si hleděli jen svého ohníčku, už si poslepu hledali v heřmánku svůj vysezený kámen. Pak náhle hlídač napřímil se v kolenou a rukou za zády přikázal mladému, aby se ztratil ve tmě, neboť z té strany, kde si včera prospěhoval Vanýsek, kradlo se zvolna rozptýleno v pustinách cosi jak tmoucí průvod. Šli po dvou, po třech, jak by se jim nechtělo, však přesto byli čím dál blíž. Už dobře rozeznat, kdo v čisté košili a kdo jen tak, jak přišel zrovna z pole, byli už na doslech. Když tu se přihnala i brička z Běloušky, a za starostou hekajícím námahou a za usmátým Tomkem, který kočíroval z kozlíku, scházela po chvilince ze schůdků i nastrojená Cilka. Hlídač se ohlíd zaraženě po hájku a jakoby hnán bázní, že se Matouš prozradí, začal hned vlídně volat na nejbližší příchozí, aby se nebáli, aby šli klidně blíž a ohřáli se u nízkého ohně. Houf rozšuměl se jako úl a jak si starý volal toho nebo onoho a jak jim oplácel zapravdu stříbrným,
po štipkách táhle trousili se k

0: kamenům a sami vzkřikali a sami hlásili, co si kdo pamatoval z loňska. Stařec jen mlčky kýval a mlčky rozdával své teplé peníze z hromádky vedle ohně. A co ty, panenko? To kvůli tobě prý se Matouš ze všech nejmíň bál. Stařec se ohlíd tam, co nejvíc tma, a holí míří někam mezi lidi. Pár mužských ustoupí a Cilka, jak by zrůžovělá od ohně, najednou stane sama prostřed záře. Já asi ano, říkal, že skáče jenom kvůli mně. V loučku to nerozhodně zahučí. A ty jsi sama chtěla, aby i ten velký oheň přeskočil? Ne, já ho prosila, aby už neskákal, že o něj mám už úzkost. Děkuju. Tu máš. Za 2 stříbrňáčky. Hlídač se usměje a zvolna otáčí se ještě o kus dál, kde v kruhu vidět starostova syna. A co ty, chlapče? Byl prý se jeho dobrý kamarád. Ano, to jo. Zbyli jste pak už sami 2, jenže ty jsi potom dál už skákat nechtěl, asi ses už bál. Tomek se zamračeně rozkročí, však předejde ho otcův majestátní hlas. Co by se bál, už se mu nechtělo. Dělá si, co si chce. Jo, to je pravda, horlivě kývá Tomek. Neměl jsem dál už na skákání chuť. A stařec taky přikivuje, hlavu nachýlenou mezi ramena a vrtá holí v chátrajícím ohni. Odpust mi, hochu, oheň mi nějak skomírá, sotva tě vidím. Prosím tě, buď tak hodný, přihoď tam 2 polena. Tomek v tu chvíli skamene jak sloup a oči navrh hlavy. Couvá ulekaně naspátek a prchle koktá. Ne, to ne, to já už nechci. V houfu to hluše jíkne. Kruh se rozestoupí na krajíček tmy, však stařec mírným hlasem zvolna pokračuje dál, jak by si nevšiml, že kolem náhle prázdno. A proč pak? Jsou ti těžký? Třeba ti otec pomůže, ty jedno a on druhý. Mládenec zbledne, jak by kdo popad ho rukama za hrdlo. A ruce rozpřáhne a hlavou němně vrtí do všech stran a tryskem utíká přes širou planinu ke koníčkům a k bryčce. Ne, já to přece nechtěl. Nechtěl jsem je tam házet. Nechte mě! A zakopává odrny a ruce před sebou, valem se šplhá po stupátku na kozlík a slepě šátrá po ztraceném biči. Tomku! Starosta křičí, až se roztetelil háj. Stůj, slyšel jsi mě, hned se vrať. Však všecko nadarmo. Už vrzla brzdička, už bleskem práskl dlouhatánský bič, koně se vzepjali, cukla se kolečka a vůz se řítí po pláně jak prchlí ze řetězu. Nechte mě všichni na pokoji, huláká Tomek v stoje z šejtroku a prach mu za zády letí jak sivý oblak. V houfu to mračně šumí, jako by se pominul. Má černé svědomí, panenko skákavá, taková hrozná hamba. Však všechny ve mžiku překřikne starosta. Ticho! A celý rudý vyhrne se potácivě k ohništi a ruku v pěsti hrozí na vše strany. Co je to za frajkumšty? Nějakej směšnej dědek se svým čarodějným ohníčkem sezve si k sobě celou bílou ves, jak by byl pánem světa, jako by královal tu všem a vy jak stádo můžete se kvůli stříbrňáku přetrhnout. Na skok je ticho, jak by ohluchla i noc, a potom hlídač řekne. Však nemusel si chodit, pane starosto. A spíš nám pověz, proč teď utekl ti syn a čeho se tak bojí? Co komu do toho? Starosta ruce v bocích vzepne se jak kohout přímo nad ohněm. Já sobě sám jsem pánem, a taky v Bílé vsi. Stařec však mluví dál, jak by to hartusení přeslechl. Možná máš z toho ohně znenadání strach. Strach? Sedlák se rozesměje, div se nepřekotí přes plamen. Tady z těch oharečků, z týhletý hraničky. Však stařec náhle pozvedne se z kamene a v stoje pohlédne rozesmátému pantátovi do očí, jak hleděl by mu k srdci. Takže ty nemáš žádnou vinu na tom, že se Matouš tenkrát oslavnosti popálil, že utek z vesnice a chodí širým světem. Starosta mžikem přestane se smát, bodeť, že nemám. A Tomek taky ne, všecko jen plané řeči. Houkne to od hájku dvojitou ozvěnou. A tu ten oheň, co mu po boku, co sotva, že tu čadil, vymrští se jak pominutý k nebesům a strašně strmými rudými plameny se divě rozkatí na skoprnělý zástup. Co je to? Jekne vyjeveně starosta a s hrůzou žene se pospátku do rovin, až za ním prší hlína. Jenže ten hromský oheň, kdo to kdy viděl, ten taky běží z rovinka v ten směr a lítě cuká se od země po nebe a hučí jako ďas pár kroků za starostou. Lidi zprvu jako pěna, však potom zmatení tím zvláštním divadlem pohnou se též tou plání někam k bílé vsi a zalklí od smíchu stíhají prchlý oheň. Starosto, kam tak z čerstva? Panečku, ten tě žene. Proč pak si mu lhal? A pustá rovina od kraje do kraje je prvně za život zlatistě zalita velikanánskou spravedlivou září. Spí temný, rovný kraj a spí už mládenec. Zbyl jenom hlídač skápí přes oči a při něm vatřička, zase už pokojná, zase už jako nic. Pár žavých uhlíků titěrně blikotá do nebetyčné noci. Stařec je jako stepaného bronzu, jako by v sedě spal, však sem tam znenáhla zvedne se v ramenou a hlavu obrací spytavě do všech stran, jak by ho budil vítr. Pak vztáhne ruku kamsi na koneček tmy. Tak už se ukaž, přece se nechceš schovávat až do rána. V keřích se pohne cosi jako stín a za tou rukou napřaženou do šera vzpřímí se proti nebi neznatelná tvář a štipkou svitne plavá závěj vlasů. Odpusťte, pane. Holčičí hlas je úzkostný až strach, však stařec nedbá, jaký já jsem pán, a ukazuje dívce a jde blíž a vezme místo u věčného ohně. Cilka jde jako slepá a kleká před ohněm na obě kolena a mne si nad ním pozlacené ruce. Pak zvedne hlavu. Matouš je u vás, vidíte? Slyšela jsem ho, jak jste spolu mluvili. A když jí předlouho čekati odpověď, div nevykřikne přes oheň a hlas je plný slzí. Ale mi křivdí! Já hrozně se mi stýskalo, byla jsem pořád sama. Tomek tě přivezl, mračí se starý muž. To všecko matka, přijeli s kočárem až před vrata. Tomek a jeho povedený otec, zahřmí hostitel a vstane nad ohněm, hrozivý jako mračno. Kdyby jich nebylo, nemusel chlapec prchat, zohavený z vesnice, a vše bylo jak prve. Je náhle ticho, jak by škoda slov, tráva je přikrčená k zemi, vatřička mrká červenýma očima a rosa samý slzy. Sklopenou hlavu cilka napřímí se v kolenou a němým kolečkem obejde nízký žár a přiblíží se k starci. K motříčku, mohla bych ho vidět? I hlídač skloní hlavu. A pak se bez řeči obrátí k lesíku a dívka ruce uprsou po špičkách spěchá za ním. Chalupu sotva vidět, však v okně u dveří plá za firhaňkou rozsvícená lampa a kdeco kolem ní je ostře bělostné, jako by jizba vytesaná do tmy. Dal se mu včelankový čaj. Už se chudák chystal někam ještě dál, že všemu uteče, i třeba na kraj světa. Cilka se dívá skrz ledové sklo a ruce tiskne si vysoko pod krkem, snad z velké úzkosti, že začne nahlas plakat. Můj Bože, jak v tom snu, zrovinka tak se mi to zdálo. A slepá lítostí opře se čelem o studenou vyhlídku a krásná bledá tvář, jak by se smutně smála. Ale je pořád milý, jako dřív. Já ho mám pořád na mou duši, však nedopoví. Stařec je náhle strašně blízko ní a rukou svírá jí útlonké rameno a přísně hledí tak zblízka do očí, že slyšet i jak dýchá. Mlč, jestli ho máš ráda, dělej, co se dá, třeba je někde čarodějné kvítí. Zázračný olej, uhrančivý déšť, třeba je někde něčí ruka, co ho ran hojivě pohladí. A Cilka před ním couvá od okna a od domu, však celá šťastná kývá a celá ze spěchu a z dlaní k modlitbě, k motříčku, pro Boha vás prosím. Zdržte ho tu, aspoň na pár dní, jen ať mi neodchází. Vyzáblý stařec stojí mezi bělostí a tmou. A jak by vyrostl stavení naroveň, a jak by rovnější než stromy na blízku, odpoví hlasem černějším než noc, však čistotným až úzko. Poprosím oheň, ten má velkou moc. A ty se nestrachuj, před ničím necouvni, co z čisté milosti nemá proč bát se světa. Ono se lehko poví, najdi kvíteček či mast. Ono se lehko slíbí, že si i nohy uchodíš a oči vykoukáš, leč bez pomoci lidské, Bože, kam se hnout, by na sto přísah mělo jaký smysl. Kde jinde mohla chudák Cilka kránu zaklepat, než v samém konci vsi u povědomých dveří? Teto Marie, pro všecko na světě, povězte, kam se dát, nebo mi odejde a já ho pak už nikdy neuvidím. Stařena snáší, co kde doma má, hrníček mléka, placky, lesní med a houni přes záda a houni přes nohy, však tvář má vážnou, div se nemračí a slov jen poskrovnu, jak by jí vázla v hrdle. Nic nevím, jenže bude Jána a svatojánské koření prej umí zázraky, jenomže co? Cilka se vymrštila ze židle, houně se kácejí a mlíko z hrnku šplíchne mokře přes stůl. Je to nebezpečný. Cilka už nevydrží stát, utírá rukávem bělostnou loužičku a hlavu točí za šedivou paní. A co? Tetičko, mně je všecko jedno, půjdu kam řeknete, jen povězte, kde roste. Stařena rovná u postele třásínka. To nikdo neví, však kdybys měla kapraďový květ. Květ z kapradí, ten najdu. Cilka se rozejde za bábou k posteli a otírá si umáčený rukáv. Jo, ale musí být o půlnoci před svatým Jánem utržený někde pod dubovou korunou. A noc o svatým Jánu, ta je tajemná. Stromy prej jako lidi přebíhají z místa na místo a dubům souzeno scházet se na besedu. Cilka se zarazí a chvilku civí nepřítomně do oken. Však pak se rozdupe šeravou světnicí, až drnčí prázdný hrnek. No co, potrojí skálou v rokli dubů dost a kvíte kapradí, ten kvete mezi nimi? Teta Marie kývá a židle břichem postrkuje ke stolu a sklízí, co už prázdné. Musíš mít sebou jeřabovou hůlku a s tou udělat kruh. A jak ty dubiska srazí se hlavama, zapálíš hromničku. Hromničku. No svíci hromovou, neboj se, tu ti dám. Bába se napřáhne přes kamna k polici, však náhle zmlkne, jak by ovanul jí strach. Pro pána, já už mluvím, jako bys tam šla. Ne, Cilko, já tě neposílám, pán Bůh ví, bude v tom lese hrozná tma a budeš sama, jako prst. Prosím tě, rozmysli si všecko. Stařena spíná ruce a Cilka utíká a přitiská se k ní. A honem zavírá ty dlaně do těch svých a hladí je a laská. Jo, bát se budu. Hrozně moc. Ale až rozsvítím tu svíčku, třeba se poštěstí a uvidím ten kvítek. Šedivá žena jako by se smířila. Ano, však pamatuj, nesmíš se ohlédnout a nesmíš vystoupit z jařabového kruhu, pak stačí přitisknout to kapradíčko k srdci. A nač mi bude, teta? K zázraku. K velkému zázraku. Budeš všem rozumět, i stromoví, i ptákům. Stařena svěsí hlavu. Jak by ta dlouhá řeč ji celou přemohla, ta dlouhá řeč a bázeň. A Cilka hlavou nakloní se k ní. A obě mlčky stojí, jak by vyřezané úsvitem do úzkostného šera. Někde křik kohout, koně zadupali v maštali. A teta Marie vyprostí ruku z laskavého sevření a dvěma prsty do vzduchu udělá němý křížek. Pánbu tě, děvče, chraň a dobrá vůle země. Je noc jak tůň, havraní, hluboká, háj v dáli za vsí hučí jako úl a nikde žádné hvězdy. Jde dívka po špičkách, jde po slepu až strach a ruce před sebou tápavě probuje, kam pak se asi na svou svatojánskou besedu seběhly zdejší duby. Sem tam si otře pot, sem tam si sáhne k srdci, jako by je prosila, aby se střežilo rušiti svaté ticho. Pak náhle stane a hůlkou od pasu čáruje v zemi kolem sebe kruh a zapaluje svíčku. Vítr je mírný, dubinou zmítá potutelný šum. Sviť, pane Bože, všude samý mech. Cilka si pošepnu povídá pro sebe, bělostnou svíci čím dál níž, div nejde po kolenou. Tady je kapraďový list a tady taky. Cilka se prodírá klestí a lupením, však náhle strne. K zemi přibije jí hrom a druhý, třetí. Bože, co to je? A za hromy jdou blesky. Slyšet, jak praská to vysoko v nebeských. A vítr beránek, jak náhle zvečil by. Hekavě hučí, vije v korunách a divě cloumá majestátem lesa. Cilka se přikrčí a křikne úlivou. Tady je kapraďový kvítek, krásný, ach, ukaž se. Dívka ho zdvihá lehounce jak skvost. Leč sotva vidí, z bouřky už je smršť, duní to kanónem. Hvízdá to vychřicí, stromy se vrávoravě houpou, listí prší tmou a do té kraválové muziky jakýsi hrůzný smích a potřeštěný křik jakýchsi tmoucích hlasů. Zde je druhý, hleme se, ohlídni se po všem lese. Cilka se rozpomene na bábu a hlavou nepohne nalevo, napravo, jen trhne hromničkou vysoko do hloží. Já ho nechci, nechte si ho. Však čím dál hrubší smích, však čím dál tenčí křik. Zde je třetí, třikrát větší, pojď, zde žádné nebezpečí. Panenka stojí jako křemenový sloup a celá tiskne se k bledému kvítečku, snad že ji osvítí, snad že ji ubrání před rozlíceným světem. a květ, jak by z nenadání hřál, jak by se rozářil horoucím pableskem. Ano, už bledožlutě plane, až máte záře vrchovatou dlaň a tak jí napadne načpálit svíčičku a honem sklání se a honem sfouknej. Páníčka krále, na to tata mír. Pryč hrom, pryč blejskání a z ran a ze smíchu a z hlasů po lesích jen sem tam vzdechnutí a dalekánské ticho. Ale jen okamžik, ale jen k výdechu. Nepnáhle pošept mu, nepnáhle pijánko, jak by se rozmluvilo, kde co od země až po nebe. Ševel, hrkot, sladké pění, drmol, výskot, brebentění, to mluví listí a to hejna a vody řeč je sladce stejná, páníčka krále, všemu rozumět. Skoro si Cilka musí zakrýt uši. Ditou strží, ditou říčkou, tam trnitá brána. Di dostaneš kořeníčko od svatýho Jána. Panenka celá hluchá uposlechne na slovo. Už jde skrz rokel, už brouzdá potokem a v keřích pobradu uhýbá křivým prutům. Zprvu jsou hladké jako nůž, však čím dál hlouběji jsou samý dráb a trn, hryžou a bodají až od nich modré ruce a čím dál hustší spleť a čím dál hrubší hloží. Panenka sotva jde a když už na konci, když zlaté kapradí rozsvítí pustou stráň, ozve se z výsostí volání v ptačí řeči. Ještě na břeh, za tu zítku, tam, co rosa svítí, dí natrhej do pugítku svatojánské kvítí. Cilka se rozejde přespalou ke břehu, však sykne bolestí, neb všude kopřivy, kopřivy nad hlavu a jejich celé pole a jejich celý les, les v lese, rdousí a ostře bijí po rukou, po nohou, jako by chytala zeleným plamenem, jako by spoutaná od vlasů pokotníčky. Nemůžu, na mou duši. Dívka se bez moci naposled rozmáchne. Naposled vzepne se, naposled zavzliká a padne na kolena. Tvář rudou od krve a ruce v jednom ohni. A tu, co z čirého, co si jak křišťálek třpitne jí u očí, hebké a huňaté a plné drobných slz. Cilka teď náhle neví, zda to její pláč, nebo to pláče svatojánská země. Oči si zakryje horkýma rukama. Matoušku, já je našla. Rovina ještě dřímá. Však obzor v dálce, v samém konci tmy, jak by kdo rozděloval pastelovou tuštičkou, zde nebe a zde země. Hvězdy se tratí, řídne noc. Jen věčný oheň stejně praská si a plá. Matouš ho hlídá přivřenýma očima a v duchu myslí na blizonké ráno. To zde už poslední, to zde už bez něho, neb zítra, pozítří bude už kdesi jinde, kde možná smutněji, kde možná nuzněji, však hlavně daleko od všeho trápení a zloby. Matouš se narovná a vzhlídne do kraje, je tichý, pustý, oči ho znají dávno naspaměť, tam keš jak člověk přikrčený před deštěm, tam bludný kámen s břichem jako sud a tam v dálce, co to je? Mládenec vstane, rukou odežene dým a celý zpřísní, celý se schrbí nad ohárky v popelu, neboť ten stín tam v dálce z nenadání živ a hýbá se a roste. Pro pána, to je přece Matouš se brání tomu pomyšlení uvěřit, však už obchází balvan i vatřičku a oči do kořán jde slepě do šera a náhle utíká a ruce rozpřahuje do tmy. Cilko! Matoušku! Padnou si kolem krku a smějí se a šeptají. Však v tom jí chlapec polikaně odstrčí a sotva polkne úzkost. Pro boha, co se ti to stalo? Kdo ti to udělal? Šaty máš roztrhaný, tváře od krve. Něžněji hladí třaslavýma rukama, leč ona sejme je, natřikrát políbí a honem táhne ho naspátek k ohníčku a němě káže usednout jak prve. Teď mlč a nastav tvář. A Cilka sáhne si hluboko do kapes pro svatojánské kvítí. A mne je nadrobno modrýma rukama a pak je po troškách měkonce stele na Matoušův obličej a roztírá je prsty. Cilko, ty máš tak teplý ruce. Po těch se mi snad nejvíc stýskalo. Však dívka neslyší, pořád jen hladí krutě znamenanou tvář a visí očima na každém kousku pleti. Darmo jí Matouš zkouší oslovit, darmo jí prubuje malinko rozesmát. Celá z těch hebkých prstů stojí jak bez dechu a ruce náhle smeknou se jí k tělu. Vždyť hlídač říkal, že to dokážu. A teta Marieta slibovala, sklesle se přihrbí a nahlas polkne zdržovaný pláč. A potom vykřikne, není to žádná pravda, všecko je to lež. Hrkne to lítostí a hluchou ozvěnou a po ní od hájku od první olšinky ozve se znenáhla hlas přísný, až z něj zima. Jaká pak lež, holčičko? Matouš se napřímí zmateným úlekem. K motříčku, ty už nespíš? Však stařec jakoby ho neslyšel. Jde mokrou trávou zvolna k plamenům a kloní sivou hlavu. Však to vám dvěma pomohlo. Jste spolu jako dřív. A oba popálení ohněm. Takže už není co si vyčítat. A stane na krok ohni. Panenka před ním couvá, ani neví kam. Já vím. Já se jen těšila, že možná pomůžu. Co oheň poznačí krvavým znamením, to může smazat zase jenom oheň. Hlas starcův náhle, jak by rozkomíhal les. A chlapec s dívkou polekaní chytili se za ruce a hrůzou ohluchlí úžasle hledí do starcovy tváře. Takže se dobře dívejte a oči nemhuřte, i kdyby stokrát pálil. A hlídač sahá si rukama ke spánkům a táhne z hlavy černočernou kápi. Můj bože, a ten div! V tu chvíli vyšlehnou z hraničky plameny vysoké jak sám člověk a za tou výhní rozžíhá se tvář celá jak ze zlata, celá jak žhnoucí krev, hoří a hicuje, takže ti dva se srazí třaslavými rameny a volnou rukou přikryjí si oči. Nadlouho, namžik, pámbu suť. Však náhle ticho všude kolkolem a ten tam žár i záře. Lekle se pustí, ruce na svobodě uprsou a slepě pospátku couvají od sebe a jeden na druhého nevěřícně zírají, jak rovnou do zrcadla. Neb oba jsou jak dřív, bez jediného šrámu, bez bolavých stop. Vykřiknou štěstím oba v jeden ráz, však kolem nikde nikdo. Ani ta hranička, ani ten starý muž, ani to stavení, co krčilo se v hájku. Stojí a smějí se do bledé roviny. Na širém stole země, kalužinkou jas. Drobounce šírá, kýmácí se les. Je den svatého Jána.
1: Tak mě, Krtku. Na pa pa pa, na para para, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
2: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama. S jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
1: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
2: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obživo, pamatuješ?
1: Pamatuju. A moc dobře.
2: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale Krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A Ťuk už má nápad.
1: Halo! Halo! To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já, teda můj kamarád, jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sánky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní si dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: Štaflík a špagetka kuchaři.
1: To mám ale dneska ukrutánský hlad.
0: Prohlásil špagetka, když se protahoval na šikmé posteli. Ani já nejsem bez chuti. Hlady mi už kručí v říšku. Přidal se štaflík.
1: Taky jsme se včera pořádně nadřeli. Všechno mě bolí, tebe ne?
0: Vyptával se špagetka. Necítím zadní ani přední tlapky, přitakával štaflík.
1: Kam namáme, tak zatopíme a něco si uvaříme.
0: Navrhnul špagetka. Pejskové přinesli dřevo a papír a pustili se do zatápění. Trochu se přitom pohádali, protože oba vzpomínali, jak doma topila maminka Pavly a Petra. Každý si pamatoval něco jiného. Kamna kouřila čím dál víc, ale kouř se místo do komína valil do kuchyně. Oba psíci začali kašlat a špagetka volal.
1: Já slzím, nevím tě, šnaflíku, a pláču.
0: Zavřem kamna a rychle ven, radil štaflík. Oba vyběhli z domku, nadýchli se a co neviděli. Na komíně sedí vrána, zakrývá ho a chechtá se na plné kolo začouzeným psům.
1: Jedeš? Ucpala s nám komín.
0: Vyštěkával špagetka a štaflík se chtěl vydrápat na střechu. Vrána se jim jen smála a uletěla. Zatím byla uvnitř domku úplná spoušť. Psi totiž zapomněli zavřít okna a dveře, nastal silný průvan a vyrazil dvířka u kamen. Černé saze vyletěly a byly všude. Na podlaze, na nábytku i na stěnách. Jediné místečko nezůstalo bez sazí.
1: To bude práce, než to uklidíme,
0: hořekoval špagetka. Mám saze až v krku. Dodal štaflík.
1: Aspoň nemáš hlad.
0: Utěšoval kamaráda špagetka.
1: Saze jsou moc dobré, nejlepší prý jsou osolené.
0: Ještě si ze mě dělej legraci. Naříkal štaflík. Kamna se celá nahnula a psíci stáli bezradní u otevřených dvířek. Ale nakonec měli jako vždy štěstí. Zachránil je křeček. Starý dobrý známý, kterého psi vyrušili v jeho doupěti, když si stavěli domek. Tenkrát mu pomohli najít nové obydlí a on jim teď na oplátku přišel poradit.
2: Slyšel jsem výbuch, tak se jdu podívat, co se děje.
0: Spustil křeček na uvítanou. A když uviděl tu spoušť a oba psíky učerněné od hlavy k patám odsazí, slitoval se.
2: Dám to do pořádku. Jsem totiž vymřený kamráz a komíník.
0: Co křeček slíbil, to také splnil. Vymetl komín, postavil kamna a za chvíli už v nich plápolal oheň.
3: Moc děkujeme.
0: Loučili se s křečkem psíci a hned začali uklízet. Dalo jim to práci, než jakž takž kuchyňku vyčistili. Ale už mohli začít vařit.
1: Vezmeme si na to kuchařskou knihu, zástěry a čepice.
0: Vyhlásil špagetka. Ve chvilce se vystrojili jako opravdoví kuchaři. Papírové čepice jim sice trochu sjížděly z hlavy, ale zástěry seděly jako ulité. Listovali v kuchařské knize, ale bohužel neuměli číst. A bylo tam málo obrázků. Vrána se mezi tím vrátila zpátky a oknem nahlížela dovnitř. Psi stáli u prázdné plotny a špagetku napadlo.
1: Nejdřív musíme vzít hrnec s vodou.
3: Ale něco se dovnitř hází. Ale co?
0: Vzpomněl si štaflík.
3: Já vám to přečtu. Umím číst. Dejte mi tu knihu.
0: Nabídla se vrána.
3: Uvaříme spolu báječný oběd.
0: Nasadila si velké brýle a zobákem obracela stránky.
3: Toto zas dopadne.
0: Obával se štaflík, ale špagetka rozhodl.
1: Přečítej nám vráno a my ti odpustíme, že jsi nám ucpala komín.
3: Dejte do hrnce osolenou kostku cukru, kousek zelí s čokoládou, rozžvejkanou trávu, hrst pilin z nábytku a usušený pomeranč a všecko ocáskem zamíchejte.
0: Předstírala četbu.
3: Další vám řeknu, až hrnec přiklopíte po klicí a začne se voda vařit.
0: Důvěřiví psi pobíhali po místnosti a snažili se najít všechno, co jim vrána přikázala. Štaflík našel zbytek salámu a špagetka zvolal.
1: Já mám hlad.
0: Vytrhl kamarádovi salám a šup s ním do pusy. Marně se štaflík bránil. Na plotně začala bublat voda a psíci tam házeli kameny, kousky větví, krabičku ocardinek, vše podle receptů, které vrána předčítala. Patlanice v hrnci bublala stále mohutněji. To už začal špagetka pochybovat o tom, že vrána umí číst a štaflíka bublající hrnec postříkal. Olízl se a prohlásil. To se nedá jíst. A honem to běžel vyplivnout.
1: Máš pravdu, štaflíku.
0: Pokračoval špagetka, který schytal další ochucenou sprchu z hrnce.
1: Co jsi nám to vráno nakukala? Taky neumíš číst. Dej nám tu knihu zpátky.
0: Psi se s vránou honili, vrána se chechtala, kličkovala mezi psíky a přiznala se.
3: Kde bych se naučila číst, vy chytráci?
0: Hrnec už vybuchoval a stříkal až na strop. Nakonec postříkal i vránu. To už rozlobení psíci hodili do kamen i kuchařskou knihu.
3: Celou jste mě pavrindali, jak se osuším. Pomáct! Pomáct!
0: Naříkala politá vrána a klapala zobákem. Z hrnce na kamnech létaly kamínky, dřívka, větvičky i několik prázdných konzerv.
1: Ty jsi nám to ale zavařila, čtenářko jedna.
0: Zlobil se urousaný špagetka. Štaflík chytil vránu pod křídlem a poroučel.
3: Co jsi nadrobila, to musíš dát do pořádku. Pěkně to tady uklidíš a rychle.
1: Aspoň si na tom svém receptu můžeš taky pochutnat.
0: Dodal špagetka. Vrána vytírala podlahu a vyhazovala zbytky neobvyklého kuchtění. V zobáku se jí házel hadr ze strany na stranu. A psíci? Byli sice dál hladoví, ale vránu tentokrát vytrestali. Taky poznali, že z nich kuchaři určitě nebudou.
3: Přece nepůjdeme spát s prázdnými bříšky,
0: stýskal si štaflík.
1: Už mi v něm taky kručí.
0: Hlásil se špagetka.
1: Co kdybychom zašli k Zajícovům? Paní Zajícová tak dobře vaří a určitě nám něco dá.
0: A už oba pelášili k lesu.

0: hluboký les a temná tůň. Chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatrč uprostřed kvítí. Malé děti, lačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zeme, kudy k domovu jít? Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední.
2: Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne,

0: Olátka nebo hárobátka.
1: Těžko. V chalupě není co do pusy.
0: Bába, tady je každá rada drahá.
1: Víš co, muži?
0: Co pak, ženuško?
1: Věděla bych.
0: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
1: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
0: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
1: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
0: Ale ženo...
1: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
0: Ženo...
1: Potom půjdeme po svém, práce máme dost. Necháme je tam.
0: Ženo, žertuješ?
1: Neboj se, hlupáčku. Sami cestu domů nenajdou.
0: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
1: Máš snad lepší nápad?
0: Ne, ženo, to já nemůžu.
1: A proč bys nemohl?
0: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsápe je. To je hrůza, jen si to představím.
1: Poslyš, mužičku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
0: Víš co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
1: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
0: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
1: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
0: Já nevím.
1: Hubičku.
0: Snad kdyby...
1: Tak, a ještě jednu.
0: No, tak když myslíš, ženuško...
1: Hodný mužíček.
0: No, tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Mařenko, spíš? Mařenko, proč pláčeš?
1: Protože se bojím.
0: A čeho se bojíš?
1: Ty jsi to neslyšel?
0: Copak?
1: K čemu navádí macecha našeho tatínka?
0: Jak pak by ne? Hlady jsem oka nezamhouřil.
1: Tak vidíš, co budeme dělat? Já se v lese bojím.
0: Neboj se. Neplač, Mařenko. Však my domů trefíme. Já už něco vymyslím. Uvidíš.
2: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
0: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
2: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
5: A proč pak musíme tak daleko?

0: když všude při cestě jsou tak pěkné soušky.
1: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
2: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
1: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
3: No tak ženo.
1: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
4: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
3: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
5: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné děti a pěkně na nás čekejte.
1: Pojď, muži.
3: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
1: Pojď už.

0: tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál a jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplníku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.
3: Bída zírá ze všech koutů.
4: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
3: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
4: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
3: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
4: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
3: Zase není do čeho hryznout. Zespíže se odstěhovali i myši. V Almaře máme půl bochníku a až ho sníme? No, co potom?
4: Ach, nevím, ženo, nevím.
3: Děti musí jít z domu. Zavedeme je do lesa.
4: Ženo.
3: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
4: Znovu chceš pokoušet osud.
3: To je naše jediná záchrana.
4: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
3: Prosím. A proč?
4: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
3: Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
4: Ach, srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: Ježíšku, to jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nazbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copak, že postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka, sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám celý táta.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži,

0: Odpoledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluv ňátka, hladový krk nevyňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pečínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, pod písku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a užasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chroupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček. Vítr, vítr, větříček.
3: Kousy, kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřátka. Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Janíček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl. Mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalína, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám babičko. Vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička. Jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých buclatých dětí. Nefňukej, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičko.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi cvalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka tři neděle? A kde nic tu nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. A mně se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježibabičko, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček. Pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali vy, holoto.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč, nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Viď, Mindičko.
2: Mňau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Mňau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené. Hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chléb sázet.
0: Ježibaba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze. Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Tak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak, pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou, pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečinka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece. Objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky, jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice, určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote. Vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko, nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vylétla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu, alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď, pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: Pánečku, to je obrovitánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
1: Kachničko, kachničko, připlav k nám maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu. Pomoz nám, prosím tě, přes vodu.
3: Znám vaší příhodu. Vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
4: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
4: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kde si pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na zápraží a doufá, že se mu děti jednoho dne přeci vrátí. A tak je vyhlíží a vyhlíží. Cestu k jejich chaloupce myslivec znal a tak ho děti poprosili, aby je domů dovedl. Myslivec si posadil Mařenku na ramena, Jeníčka vzal za ruku a vesele vykročili k domovu.

0: vám. A tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
0: Tatínku!
1: Tatínku! Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je věznila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrsti drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu

0: Síček Cyprián byl hlídačem myší a hrabošů. Svýma velkýma žlutýma očima viděl jako dalekohledem, kde se co šustne, a viděl i v noci. Právě takové oči potřebuje hlídač myší a hrabošů, zvláště když má velký obvod, jako měl Cyprián, protože myši a hraboši nadělají pravou spoušť, když se na ně řádně nedohlídne. Ptáci nemají síčky rádi, a tak byl Cyprián samotář. Samotářem byl taky komín Ferdinand, neboť seděl na střeše stále sám, pokuřoval si a nikdo se o něj nestaral. A Ferdinand se taky o někoho nestaral. Staral se jen o to, aby měl pořád plnou fajfku. Až jednou se událo něco docela zvláštního. Ke komínu se blížilo hejno ptáků, kteří s velkým křikem pronásledovali malého síčka. Síček z posledních sil vylétl na střechu, přitiskl se ke komínu a s očima plnýma strachu čekal, co se stane. Když se komín rozlobí, to je kouře a sazí. Komín Ferdinand se do cizích věcí nepletl, mu vůbec nelíbilo. Celé hejno na jednoho. Když se pronásledovatelé chtěli na síčka vrhnout, vybavl na ně nejštiplavější dým a všechny saze, co měl. Ptáci se v kouři sráželi hlavami, oči je pálili a všichni byli rázem černější než nejkominičtější kominík. V hejnu je každý hrdina, hůčel Ferdinand za ptáky, kteří prchali do všech stran. Kdybys chtěl, můžeš zůstat. Tady si na tebe netroufnou. Od toho dne se dávali na střeše spolu. Moc řeči nenadělali, komín si jen občas něco pro sebe zahučel a pořád pobafával. Síček většinou klimbal. Čas od času se vydával na inspekční cestu po svém hraboším a myším obvodě. Když se jednou zase chystal pryč, řekl komín Ferdinand:
1: Kdybys náhodou někde viděl komíníka, pošli ho ke mně. Moc špatně se mi tichá.
0: Strašně hulíš, řekl na to síček.
1: No, to není tím. Mám jenom ucpaný krk od sazí.
0: Spíš máš z toho věčného hulení komínové astma. Jednou tě to udusí.
1: Nech toho síčkování a raději sežeň komíníka. Už dlouho u mě nebyl, řekl komín Ferdinand.
0: S komíníkem bylo těžké pořízení. Vymetal víc hospody než komíny
2: a marné bylo všechno vzkazování a přemlouvání.
0: Však taky po Cypriánovi hodil komenickou štětkou, když mu vyřizoval vzkaz, ačkoliv ho Cyprián slušně oslovil. Poklona, poklona, pane komíníku. Když se Cyprián vrátil, Ferdinand měl fajfku vyhaslou a skoro ani nedýchal.
1: Potkal si ho,
0: zeptal se, a každé slovo bylo pro něj těžké, jako cihla. Potkal, řekl Cyprián podle pravdy.
1: A kdy přijde?
2: Cyprián mlčel. Co měl taky říct?
0: Když viděl, jak to s Ferdinandem jde z kopce a s komíníkem nebyla řeč.
1: Kdy přijde, povídám, naléhal Ferdinand.
0: Zítra, řekl najednou malý síček Cyprián.
1: To je dobře,
2: zahučel komín Ferdinand a samou slabostí usnul.
0: Když nastala noc, síček Cyprián vzlétl tiše jako stín, aby Ferdinanda nevzbudil, a zmizel ve tmě. O půlnoci vystrčili komíníka z hospody, protože byla zavírací hodina. V hlavě mu hučelo, jako pod jezem, a nohy šly čehý hod od patníku k patníku. Cesta vedla kolem hřbitova a právě u hřbitova se ze tmy tmoucí najednou ozvalo: stůj! Stůj! Kominík nebyl zrovna strašpitel, ale v tu chvíli strachem vykřikl a chtěl utéci. Jenže nohy mu zdřevěněly a zapíchly se do země jako špejle do jelita. Měsíček vykoukl za mrakem, aby se podíval, kdo to o půlnoci křičí, a v jeho světle spatřil kominík na hřbitovní zdi opeřenou hlavu bez těla, jak koulí obrovskýma žlutýma očima. Místo úst byl zobák.
3: Co si račte přát, pane, strašidlo, blekotal kominík.
0: Hlava příšerně zaskřehotala.
3: Já jsem nic neudělal, naříkal kominík.
0: Právě, že jsi neudělal, skřehotala opeřená hlava. Vymetáš hospody místo komínů.
3: Pane strašidlo, já se polepším, sliboval kominík.
0: Jen aby, řekla hlava.
3: Na mou duši, řekl zase kominík.
0: Na tvou černou duši nedám. Přísahaj. Při kominické štětce.
3: Při kominické štětce přísahám, opakoval kominík.
0: A teď upaluj, co ti nohy stačí, řekla hlava a spustila strašlivý děkot. Kominík z toho hrůzného místa upaloval, že by ho zajíc nedohonil. A měsíček, který to všechno pozoroval, se smál, až to stříbrně cinkalo. Časně ráno, když se celý kraj ještě koupal v rose, seděl Síček Cyprián na střeše vedle komína a už z dálky viděl, jak se žene kominík. Šťouchl do komína a řekl: Ferdinande, probuď se, bude se vymetat. To bylo sazí. A jak se komínu ulevilo. Síček Cyprián a komín Ferdinand vysedávají dál spolu na střeše. Komín si spokojeně bafá a Síček svýma velikýma očima obhlíží pole a zahrady, jestli myši a hraboši nedělají neplechu.
4: Pohádka doktorská o malém dráčkovi. Slunce se už pomalu chýlilo k obzoru, když venkovský doktor jel ve své bričce přes pole domů. Koník zvolna cupital, doktor držel opratě v ruce jenom tak zlehka a podřimoval. Když projížděli kolem remízku, tam, kde se polní cesta zatáčela, ozvalo se z nedalekého křoví nějaké fňukání a táhlé tiché kňučení. Doktor zastavil a zaposlouchal se. Ale jen obilné klasy šustily, jinak nebylo slyšet nic. Koník zafrkal a doktor mlaskl, aby ho popohnal, že pojedou dál, když tu se to fňukání ozvalo znovu. Doktor slezel z bričky, uvázal oprať k bodláku a šel se podívat, co to tam v tom křoví tak žalostně kňučí. Rozhrne větve a světe, div se. On tam v trní sedí drak. Ale co drak? Dračí mládě, takové malé dráče. A co ty tady? Podivil se doktor. Já se učím lítat, řekl malý drak a packou si utřel slzu na čenichu. To jsem nevěděl, že se draci učí lítat v trní, řekl doktor. Já jsem sem spát, zafňukalo dráče, a teď nemůžu ven a taky mě bolí levá přední tlapka a pravé křídlo. Tak se na to podíváme, řekl doktor, ale musím tě vzít sebou domů. Vytáhl malého dráčka z bodláčí, zabalil ho do koňské houně, kterou vždycky přehazoval přes koníka, a jeli do vsi. Když se kodrceli přes náves, doktor ještě zašeptal: a teď se dobře schovej, ať tě nikdo nevidí. Nevím, co by tomu řekli lidi, že si vezu do chalupy draka. Dráče se zavrtalo do houně ještě víc, jenom jeho malá ouška mu vykukovala. Doktor doma dráčka ošetřil, zavázal mu pochroumané křídlo a přední packu mu zavěsil do takové pásky na krk a dal mu cucavý bonbon, aby ho to tolik nebolelo. A tak tam spolu v chalupě začali hospodařit. Každé ráno zapřáhl doktor koníka a jel kurírovat. Malý drak zatím ležel doma v posteli, brál pilně medicínu a čekal, až se pan doktor z toho uzdravování vrátí. Jednou přijel doktor takhle na večer domů a dráče si stěžuje: nějak se mi zmenšuje postel. Už se sem sotva vejdu. Doktor kouká. Postel je pořád stejná, ale drak povyrostl. To je ale nadělení, škrábe se doktor za uchem. Na to jsme nějak pozapomněli. Vždyť ty si čím dál větší. Nějakou dobu to ještě šlo. Ale když jednou v noci spadl drak z postele, jak mu byla malá, a zlomil si nohu, usoudil doktor, že takhle to dál nejde, a přestěhoval ho do stáje ke koníkovi. Drak se ještě nějakou dobu zvětšoval. A když byl o něco málo větší než kůň, přestal najednou růst. Doktor ho ještě několik dnů potom vždycky večer přeměřil, ale bylo to tak, drak už nerostl. To je ještě štěstí, že to je nějaká malá dračí sorta, liboval si doktor. Kdyby to byl jeden z těch velkých, mohlo by se stát, že by měl jednoho dne moji chalupu na zádech jako šnek u litu. Drak se mezitím už vykurýroval a teď každý večer ve stáji rozpínal křídla a přitom vrčel a dělal, jakože lítá. Doktor se na to jednou koukal a potom povídá: nedá se nic dělat, ty se musíš naučit lítat doopravdy. Ale jak? Vzdychl drak. Už jsem to jednou zkoušel a víš, jak to dopadlo. To jsi byl ale ještě menší, řekl doktor. Nic se neboj, já ti to naučím. Ty umíš lítat? Vykulil drak oči. Lítat neumím, řekl doktor, i když bych to někdy při mém doktorském řemesle potřeboval. Ale když jsem tě vykurýroval, naučím tě i lítat. Hned jak se setmělo, šli za chaloupku na louku. Pěkně za tmy a tajně, aby je nikdo neviděl. Doktor začal pobíhat po louce, mával rukama a předváděl drakovi, co má dělat. Ten mu běžel v patách a hned to všechno napodoboval. A skutečně, vyšlo to hned na poprvé. Drak párkrát mávnul křídly a vznesl se. Sice trochu nejistě, ale letěl, oblétl louku a pak sebou žuchnul do kupky sena. Naponejprv to bylo dobré, pochválil ho doktor, a ten večer dostal drak po večeři ještě navíc kostku cukru za odměnu. Drak slupil cukr a chtěl jít i hned létat ještě jednou. Ale doktor řekl, že to pro dnešek stačilo a šli spát. Ale doktor ještě ani nepřimhouřil oko a přišli pro něj, že má jít do vedlejší vsi někoho kurírovat. A prý to velice spěchá. Běžte napřed, já už vás doženu, řekl doktor. Šel do stáje, ale koníka nezapřáhl. Zatáhl spícího draka za ucho. Teď potřebuji zase já tvoji pomoc, povídá. Přeci ještě jednou dneska poletíme, ale tentokrát oba dva. Doneseš mě do sousední vesnice. Drak se zaradoval, protože věděl, že zase dostane cukr. A to on hrozně rád. Doktor se mu usadil na hřbetě mezi křídly a letěli. A tu noc bylo to kurírování obzvlášť rychle vyřízeno. Drak v doktorské chalupě už zůstal. Jen lidé z okolních vesnic začali časem říkat: ten náš doktor, ten lítá po těch chalupách jako drak. A vůbec netušili, že mají vlastně pravdu.

0: Je, tady je krásně. Sluníčko svítí, ptáci zpívají. Na jaře je nejkrásněji v parku. A ta vůně, to budou určitě šeříky. Jenže, kde pak jsou děti? Na jaře bývá v parku nejvíc dětí. Jak je to možné, že si ani jeden kluk nebo holčička nepřišli udělat bábovičku?
1: Kutálím, baculatý míč. Koho hledám, Vaška hledám, kluk je pryč. Jú, jú. Je pryč. Prosím tě, nemohla by si se mnou chvilku hrát?
0: Takhle, hop a hop.
1: Zrovna takhle a, hop. A ještě víš, jen mě vyhoď, uvidíš.
0: Hop a hop a hop, ale už dost, já už nemohu. Proč pak si s tebou nehraje chlapeček, kterému patříš?
1: Už dva dny se kutálím parkem. Pod každý keříček jsem se podíval, ale Vašek nikde.
0: Kde pak hledat kluka pod keříčkem? Co tě to napadlo? Já si myslím, že na tebe zkrátka zapomněl.
2: Dům jak hrad, má 7 vrat. Nač pak z písku dům, když si Tonda nechce hrát, uděláme bum.
0: Kdo pak vám ublížil?
1: Tonda, šel si domů pro chleba. Už je to nejméně jeden den, 3 hodiny a 12 minut. A ještě se pro nás nevrátil.
3: No, nevrátil.
0: Kdybych já měla takovou hezkou modrou lopatku a kytičkovaný kyblíček, na mou duši, já bych si vás jinak opatrovala.
4: Hapsa, hejsa, dobrandejsa, Zuzka skákala a potom mě na cestičce ležet nechala.
0: No tohle, Vašek, Toník a teď ještě Zuzanka.
5: Nechala mě ležet jen tak, vidíš, jak vypadám? Já jsem to nejšpinavější švihadlo, které kdy bylo na světě.
0: Víte co? Hned teď se půjdu po těch nezvedených dětech podívat a řeknu jim velice přísně, aby vás už nikdy nezapomínali v parku. Jenže, jak pak ty děti poznám?
1: Lehce, Toník má kudrnaté vlásky.
3: A nosí jako knoflík.
1: Vašek umí dělat stojky.
5: A Zuzanka nosí růžovou mašli a má trošičku pihy na nosánku.
0: Ale takhle vypadají skoro všechny děti.
6: Ušetřte si cestu, vážená. Všechny děti jsou stejné a všechny zapomínají své hračky.
0: To tedy, promiňte, ale to bych s vámi nemohla souhlasit. Jsou také takové děti, které náhodou mají své hračky v pořádku.
6: Povídali, že mu hráli. O tom bych nic nevěděl. Jen se račte podívat. Autíčko, panenka, 10 lopatek, 12 kyblíků, 36 kuliček. Stačí? Nebo chcete ještě? Já vám...
0: Ne, to není třeba. Jenom by mě zajímalo, kde jste všechny ty hračky našel.
6: O, račte prominout, já jsem se nepředstavil. Pískový panáček.
0: Těší mě, Štěpánka. Vy tady na písku hospodaříte?
6: Já mám práce. Domlouvám zrníčkům písku, aby u sebe dobře držela. Aby se nebořily tunely, aby se pěkně pekly bábovičky.
0: To je opravdu namáhavé.
6: No to bych prosil. Když večer děti odejdou, vylezu si na ten nejvyšší tunel a prosím rosu, aby jemně pokropila písek, aby byl krásně vláčný. Teprve o půlnoci bych si mohl trochu zdřímnout.
0: A nezdřímnete?
6: No co pak jste neviděla tu hromadu hraček, vždyť jsem vám ji ukazovala.
0: Ano, ano.
6: Víte, co to je prohrabat celé pískoviště křížem, krážem? Můžu si vzít na svědomí, že některý kluk nebo holčička šlápne bosou nožičkou na ostrou hranu a udělá si bolístku?
0: Ne, to nemůžete. Vidíte, nikdy by mě nenapadlo, kolik práce má takový pískový panáček. Ale máte hezké povolání, jen co je pravda.
6: No, ale...
0: Prosím, snad nechcete říci, že nemáte děti rád.
6: No to ne, já vám něco povím. Když si děti zapomínají hračky, no, to bych jim ještě dokázal odpustit. Když si hračky navzájem na písku berou, tájí se o ně perou, nebo si dokonce sypou písek do vlásků a do očí, tak to už je horší. No ale i s takovými si dovedu poradit.
0: No jo, ale jak?
6: Pojďte blíž, aby nás nikdo neslyšel.
0: Ano.
5: Tak třeba vezmu trošku písku a nasypu ho těm rváčům do botiček.
6: No to bys to koukala, jak to pomůže.
0: Ale děte.
6: Zrnička písku v botičce tlačí a lehta jí. No tak se všeho nechá a musí se botička vysypat. A taková přerušená rvačka tohle přestane bavit.
0: Tak vidíte, jak to s dětmi umíte. Kam pak byste se z pískoviště stěhoval?
5: Tuhle nedávno se mi stala taková věc. Znáte Pepíka?
6: Tenhle Pepík kučeru z Kampis jednou u mě na písku hrál dlouho do večera. Najednou vzal svůj největší kyblík, šup šup, nabral písek a v tom se to stalo. Ocitl jsem se na dně kyblíku, ani nevím jak, a to už s tím kyblíkem Pepík pelášel domů. Plác, plác, vysypal písek pod svou postýlku a šel se dívat na televizní pohádku.
0: Muselo vám být hrozně.
6: No taky, že bylo. Za chvíli přišel Pepík v pyžamu, šup do postýlky a maminka mu přišla přát dobrou noc. Pak maminka odešla, to už se nedalo nic dělat.
1: Pepíku, Pepíku, Pepíku!
7: Kdo mě to volal?
6: No, kdo jiný než já, pískový panáček. Hned se přiznej, proč si odnesl z pískoviště písek.
7: Když já jsem chtěl mít doma písek jenom pro sebe.
6: Jak můžeš být tak sobecký? Neumíš si ani představit, co jsi zavinil.
7: Já nic nezavinil.
6: To je neštěstí. No, řekni, s čím si budou zítra děti hrát, když já teď sedím pod tvou postýlkou. No?
7: Tak neseď a vůbec, já tě neznám.
6: No to by mohl říct si každý, jenomže já jsem pískový panáček a když přes noc nedám pískoviště do pořádku, bude písek suchý jako trout a nikomu se nepovede ani jedna bábovička.
7: Ale to já přece nevěděl, pískový panáčku, já bych to nikdy neudělal.
6: No tak to nám moc nepomůže. Radši přemýšlej, jak se nejrychleji dostanu zpátky do parku.
7: Teď v noci?
6: Ano, teď v noci.
7: Stačila by ti moje koloběžka?
6: To by trvalo moc dlouho. Potřeboval bych něco modernějšího.
7: Ale mám letadlo, jestli by ti stačilo.
6: Letadlo, to by se mi hodilo.
7: Buď na sebe opatrný, pískový panáčku. A nezlob se na mě, já už to nikdy neudělám.
6: A zítra si letadlo můžeš vyzvednout na pískovišti.
0: Ani nevěřila, že je tohle možné. No. To bylo napínavé a stihnul jste to všechno.
6: To se ví. Ráno byl píseček jako peříčko kyplý, vlhký, nemoc a nemálo. A ještě jsem se tak pěkně povozil v letadle.
0: Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, ale už budu muset jít.
6: Promiňte, těšilo mě.
0: Taky. Jeje, míček, kyblík s lopatkou, švihadlo. Co s vámi? Nebojte se. Hned, jak se s dětmi uvidím, připomenu jim, aby vás nezapomínali v parku. A taky jim řeknu, že kdyby náhodou chtěli nosit písek z pískoviště buchví kam, mohli by také odnést pískového panáčka. A co kdyby se už na písek nevrátil? Pak by se jim nepovedla ani jedna bábovička, ani jeden bochánek, ani jeden tunel. A to by přece byla veliká škoda.
8: Člověk a pes. Jeden z běžných názorů je, že kočka má celkem povahu ženskou, kdežto pes je od přírody spíš mužského natyrelu. Mám za to, že tento názor se opírá o zvláštní přírodní fakt. Ve skutečnosti skoro všechny domácí kočky jsou ženského pohlaví, kdežto zdrcující většina psů, se kterými máme co činit, je pohlaví mužského. Kocour, tvor téměř vzácný, je nadán rysy tak mužnými, jako málo který z mužů, co jich znám. Je-li kočka, jak se říká, falešná jako žena, je kocour falešný jako stoprocentní chlapík. Jenže tentokrát chci mluvit o psech. Muž oceňuje na psech především rasu, nebo se aspoň tváří, jako by jí rozuměl. Ten má dobře stavěné běhy, řekne, ale myslím, že nemá správné uši. Co vás napadá, namítá druhý, ten má nejlepší slechy, jaké jsem kdy viděl, koukejte, jak mu stojí levé ucho. Zkrátka muž má k psům poměr spíše kynologický, snad z atavismu někdejšího pralovce, kdežto žena si cení hlavně panošské náklonosti svého psa. On nemá tak rád, praví dojatě. I kazí svého psa, jak jen je možno, činit z něho citlivou, vrtošivou a neposlušnou bytost, jako jsou všichni příliš milovaní tvorové. Ať mi nikdo neříká, že ženy dovedou všecko. Nedovedou vytvářet filozofické systémy a nedovedou vychovávat psy. Ale nejvíce chválíme na psech jejich inteligenci. Jen mluvit, říkáme o nich, zapomínají se, že skutečně mluví, jenomže poněkud jiným jazykem. Velmi často jsem slyšel psa mručet docela zřetelně: zatracené blechy. Jindy volá zřejmě: odprejskni, nebo pomoc, a jindy nadává dosti hrubě. Mám za to, že kdyby pes mluvil, jak mu často přejeme, vyjadřoval by se poněkud sprostě, užívaje s oblibou neslušných a vulgárních výrazů. Kdyby pes mluvil, byl by docela nemožný. Jeho povaha je lidová a otevřená. Je to dobrosrdečné chlapisko, ale není to pán. Když na ně mluvíme, dívají se nám do očí, zdá se chvílemi, jako by nám poněkud rozuměli. Dokonce otevřou hubu samou pozorností. Loni jsem zabloudil někde na Šumavě, hledaje houby. Konečně jsem našel cestičku a ta vedla z lesa ven přes močály k nějaké samotě. Tak tou cestičkou jsem šel k té samotě a tam se proti mně vyřítil ohr přes močály k nějaké samotě. Tak tou cestičkou jsem šel k té samotě a tam se proti mně vyřítil ohromný bernardín, větší než já.

že ještě nikdy jsem nemluvil tak zdvořile jako s tím Bernardínem. Navrhoval jsem mu mír, oplýval jsem dobrými úmysly a dovolával jsem se rozumu v našich stycích. Když jsem tak chvíli mluvil, viděl jsem, že za plotem mne vážně poslouchá celé obyvatelstvo samoty a že i pes umlkl, otvíraje podivem hubu. Byl to největší řečnický úspěch mého života. Jsou lidé, kteří se cítí uraženi, když na ně pes štěká. Ohánějí se divoce holí nebo dělají, jako by chtěli hodit kamenem. Málo kdo zachová důstojnost, je-li napaden sebemenším psiskem. Po mém soudu nejlepší je začít s dotyčným psem vyjednávat. Magická je moc řeči a rozumu. I nejježatější psisko se po chvíli dovtípí, že člověka nepřeštěká. Kdyby psi dovedli mluvit, možná, že bychom se s nimi dohadovali tak těžce, jako s lidmi.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. Po březnu přišel duben a to je bláznivý měsíc. Chvíli prší a hned zas svítí sluníčko. Taky se říká, aprílové počasí jsou časy a nečasy.
1: Děti, pojďte se podívat. Vlaštovky se vrátily.
2: Vlaštovičko, vítej, do chleva nám lítej. Dej, abych vstávala, nezaspávala. Honzíku, přilož mi do kamen, aby těsto dobře vykynulo.
3: Mařenko, kdy už bude ten chleba hotovej?
2: Však se dočkáš. Na chléb se nesmí spěchat, jinak by byl jako brousek.
4: Tato, přines brambory. Musím uvařit polívku.
3: Mařenko, dej mi jeden brambor. Mámo, nesu ty brambory.
4: A teď přines mrkev, tato.
3: Ještě mrkev.
4: Tato, a ještě petržel a teď přines celer. A teď to, táto, nakrájej.
3: Ale, mě už to nebaví. Pojdu za Martinkem.
4: Táta šel na trh a něco ti přinese.
3: Táto, kdo to bude?
1: Svatý Josef.
3: Jo, aha.
5: Voze má panenka na stráni, co žíty koníčky hřej tají. Hop, hop, šimlíčů, pozveď nožičů, já ti dám přivíti pod kovičku. Já ti dám přivíti pod kovičku.
1: Jdete, paň mámo, pomoct?
6: Na to stačíte sami. Tady jsem vám přinesla něco k pití.
1: To je jen voda.
6: Ale ze zázračné studánky ta už vyléčila leckterou nemoc. Třeba vyléčí i jednoho nenasytu.
1: Skoro se bojím zeptat, co bude dneska dobrýho k obědu?
6: Brambory s mlíkem.
1: A slaninko by nebyla. Slaninka, pane, to já moc rád.
7: Pozdrav pánbu, tak už jsme zase tady. Na Ferdovi ty podkovy jen hoří.
1: Ferdo, kamaráde.
7: Tak vidíš, Ferdo, zase budeš běhat jako balevka.
8: Milý brachu, půjč mi hrachu. Až na mládím, tak ti vrátím.
3: Martinku, poběž, jdeme za pan tátou Husarem.
8: Jo!
3: Stej do Husare, a jak ti to bylo na vojně?
1: No, to víš, jako na vojně.
8: A strejdo, bojoval jste taky s nepřítelem?
1: To víš, že bojoval.
3: A jak to bylo?
1: Když dal velitel povel do útoku, tak jsme vjeli. Vedle mě můj kamarád. V tom na kamaráda zaútočil nepřítel a schodil ho z koně. Na vojně musíš být statečný, i když bys nejradši utekl. Tak jsem potom nepříteli skočil a už ho ženu. Ale, holečkové, to není jen tak. V boji se totiž musí dodržovat pravidla.
9: Koukej, práce na nás čeká.
3: Trejdo, my bysme se taky chtěli.

0: I ještě dnes.
1: Slaninka, to se dnes pomněju. Tak a jdeme na to.
2: Jo!
1: Dost sehu.
2: Jo!
1: Tak a teď ty.
2: Já? A! Krize! Dost sehu!
1: Takhle ne, Honzíku. To musí být čestný boj. A vždy čelem. Asi takhle. Krejse. Sása. A druhej. A třetí. Tak, kluci. Čestně v boj. Do toho, vždy čelem. Tak a já jdu zase kovat. Abyste věděli, kluci, kování je daleko lepší než válčení. Ve válce taky můžete přijít o život.

0: Honzíku, už zase zlobíš Andulku.
1: Jen jsem jí chtěl zahrát divadlo.
0: A nevíš, kam se podělá slanina z komory?
1: Nevím.
2: Ke všemu, v boji i v životě se postavit čelem k čestě.
1: To já jsem tu slaninu vzal. Pro pan tátu Husara, aby nás naučil šermovat.
3: Honzo, dobře, že ses přiznal. Ale příště, když si budeš chtít vzít něco, co je i ostatních, musíš se zeptat.
1: Slibuju, že už se vždycky zeptám a budu Mařence pomáhat a Andulce nebudu hrát divadlo.
3: Sliby chyby. Radši jdi srovnat dříví.
1: Co to máš?
4: Svatý Josef se už začíná usmívat. Asi tomu, jestli Honzík splní všechny ty sliby.

0: jak Kuk a Skok našli poklad. Listy na stromech žloutly a u chaloupky pod jalovcem vykvetly ocůny a oznamovali broučkům, že už je čas chystat se na zimu. Tatínek na střeše omítal komín, u chaloupky míchali broučci maltu v neckách a dávali ji do kbelíku. Tatínek ho vždycky vytáhl na provaze na střechu, práce mu šla od ruky a zálibně si prohlížel komín. V tom se tatínek polekal. Co je to dole za strašidlo? Děti křičeli, strašák, strašák! Ale nebyl to žádný strašák. Jen broučík, který spadl do necek plných malty. Zase ten náš broučík, vzdychla si maminka. Kdy už jen dostane rozum? A šibalsky se podívala nahoru na tatínka. Ten sklopil oči. Malá Jadinka se přitočila k mamince.
1: Nezlobte se na něj, on už jiný nebude.
0: Já vím, Janinko, a pohladila ji po tvářičce. Však ho máme stejně rádi jako vás všecky, jen by měl trochu míň zlobit.
2: To by měl, řekl poutníček, který právě přiletěl, a že pomůže tatínkovi s komínem. Za chvilku byli hotovi a komín svítil novotou.
0: Maminko, už můžeš zatopit, volal tatínek. Jsme hotovi. Teď ať si zima přijde. Děti přivítali radostně poutníčka a že už bude brzy zima a jak pak, že se oni dozvědí, jestli skřitci našli poklad. Však jsem vám přece slíbil, že vám to dnes povím. Vedle poutníčka spadl velký žlutý list. Podzim je už opravdu tady. Děti samou radostí div poutníčka neporazili. Z chaloupky se přišoural nesměle umytý a převléknutý broučík.
1: A mě to taky povíte, poutníčku?
0: A poutníček přikývl, i to se ví, proč pak ne?
2: Kde jen může Skok a Kuk být? Vždyť slíbili, že se hned vrátí. A už na ně čekáme celou noc. To není příliš slušné chování.
0: Mračil se profesor Chrobák, slavný chirurg a věhlasný vědec, který se přišel na Kuka a Skoka podívat. A tak, když ráno vyšlo slunce, vydali se je Medák a profesor Chrobák hledat. Potkali třepetající se motýlky.
3: Bzum, bzum, nepotkali jste naše kamarády sludeční skřítky.
0: Ale motýlci jen třepetali křídýlky a nevěděli vůbec nic. A ti přece z výšky ledacos vidí. Profesor Chrobák pokyvoval starostlivě hlavou a díval se lesem travin na slunce.
3: Třeba se už vrátili domů na slunce. Našeptává mi to má profesorská hlava a ta se jen málo kdy mýlí.
0: Medák se bouchl do buřinky.
3: Bzum, bzum, tomu nevěřím, přece ještě nenašli poklad. Má hlava mi zase našeptává, že se jim něco stalo a má hlava se taky mýlí málo kdy.
0: Potkali tu pracovité mravenečky. Na ramenou nesli kládu, jehlici z borovice.
3: Mravenečci, nepotkali jste sluneční skřítky?
0: A mravenci, že ano. A ukazovali směrem k potoku, kde je viděli naposled. Medák se chytil za buřinku.
3: Tak přece je chytili. Má hlava se nemýlila. Chudáčkové moji malí.
0: Rychle si lokl z měchuřinky, aby se trochu vzpamatoval. Všichni se rozběhli k potoku. Medák zakopával a Chrobák se valil. Doběhli k potoku, ale skřítci nikde. Profesor Chrobák si posunul své velké okuláry a podíval se na zem.
2: Tady. Stopa, vidíte?
0: Na břehu byly hluboké stopy okovaných bod svižníků.
3: Já to věděl. Oj, oj, oj, bzum, bzum, svižníci,
0: vytěsil se Medák.
3: Co budeme dělat?
2: Co by?
0: Vydáme se za nimi po stopách, řekl profesor Chrobák. Svižníci zatím dovlekli skřítky na mítinku s dubovým pařezem, kam před časem spadli ze sluníčka. Svižníci se postavili pod keřem s černými bobulemi a třásli skřítky, kteří byli tak vyděšení a unavení, že se ani nebránili.
4: Tak kde máte ten poklad, mrďousové? Kam jste ho schovali?
0: Skřítci se na sebe vyděšeně podívali.
4: Tak co? Je vám to snad jasné? Poklad nebo...
0: vrčel starý svižník.
4: Cvak, cvak, dub, dub.
0: V tom zafičel vítr. Fiu, fiu. A velké černé bobule padaly k zemi. Buch, buch.
4: Sledujte, kamarádi, jak bude těm mrňousům mizerně. Ještě rádi nám prozradí, kde mají ten poklad.
0: Zachraptěl tiše starý svižník a snažil se jednu bobuli vyleštit a nabídl jí skřítkům.
4: Vidím, že jste pěkně vyhládlí. Tyhle krásné černé třešinky vás posílí. Račte si zakousnout.
0: V tom se probudila kapradina a vyděšeně zamrkala, natáhla svůj vlnivý šlahoun až ke skřítkům a zašeptala jim do ouška: zrada, zrada, nejeste tu jedovatou lahůdku a stříkněte jim ji do očí. Skřítci se na sebe podívali a každý si vzal jednu černou bobuli. Starý svižník se tiše pochychtával a klapal kusadly.
4: To si dají, mládenečko.
0: Skřítci však poslechli paní kapradinu, která po nich významně pomrkávala svým kapradím okem, a místo, aby ochutnali bobule, postříkali jejich šťávou svižníky. Ti překvapením stuhli, oči jim zčervenali. A co to? Z drobných skřítků byly najednou obry a ze svižníků malí skřítci. Drkotali kusadly.
4: Co se to děje? Co se děje? S námi konec! Pomoc! Pomoc!
0: Volání o pomoc zaslechl profesor Chrobák s Medákem a běželi za voláním.
5: Pomoc! Další obři!
0: Ječeli svižníci, lezli jeden přes druhého a motali se pryč.
5: Pomoc! Zakraň se, kdo můžeš!
0: A skřítci se drželi za ruce a vůbec nechápali, proč před nimi svižníci utekli. Kam pak se vypařila jejich bojovnost, pomysleli si. Medák je objal.
3: Ach, bzu, bzu, přece jsme vás našli.
0: Profesor Chrobák se rozesmál a plácal se vesele do kolen.
2: Vy zřejmě nevíte, že když někomu stříkne kapka šťávy z bobule jedovatého rulíku do oka, vidí najednou všecko obrovské.
0: Skřítci spráskli ručky.
1: No ne, tak my jsme vypadali jako obři.
0: No je, jako ta nejvyšší jedle, smáli se všichni. V tom zafičel vítr.
1: Fiu, fiu.
0: Začíná podzim, zachvěla se paní kapradina. Skřítci se k sobě přitiskli a paprsek sluníčka na ně dopadl.
1: Zdá se, že nás sluníčko volá. Musíme se s vámi rozloučit a vrátit se domů,
0: zašeptali. Medák zesmutněl.
3: Rozloučit se s vámi? To tedy ne. Vždyť jsme vás sotva našli a tady na pasece vás všichni mají rádi. A vůbec, kde máte poklad, bzum, vždyť jste ho ještě nenašli.
0: Skok a Kuk vyskočili na pařez a volali.
1: Našli, našli, našli jsme poklad.
0: Ze slunce sjeli dva zářivé paprsky, skřítci se jich chytili a houpali se na nich jako na houpačce.
1: A kde pak ho máte?
0: Volali roháči, mravenci, vřetenušky, udýchaný šnek a všichni ostatní přátelé, kteří přiběhli k pařezu.
1: Vy jste to přece. Vy všichni, co nás máte rádi. Vy jste náš poklad. Odnášíme ho sebou. Tady.
0: A ukazovali na svá srdce. A všichni se za nimi dívali, dokud nezmizeli ve sluneční záři. Poutníček dovyprávěl a chystal se k odchodu.
1: To je dobře, že to se skřítky tak dobře dopadlo,
0: usmívala se Janinka. Za to Janoušek se zase mračil.
1: Oni poklad našli, ale co my? My tu žádný nemáme.
0: Poutníček údivem spráskl ruce. Jak to? Vždyť máte jeden druhého a maminku a tatínka, divil se poutníček. Co pak to není poklad? Přemýšlejte trochu. A odletěl. A děti stály, drželi se za ruce, dívali se jeden na druhého, na maminku, na tatínka a už věděli, že mít rád jeden druhého a pomoci si, že to všechno je jeden velikánský poklad. Jak to, že jsme na to nepřišli dřív, mysleli si a byli celý šťastní. Když se slunce vyhouplo nad chaloupku pod Jalovcem, všichni broučci a berušky už dávno spali. Tentokrát se jim spalo zvlášť dobře a chaloupka pod Jalovcem byla najednou celá

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník Zababa. Ale vy všichni víte, že je tu ze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem Zababou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník Zababa. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví Zababa, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku Zababovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka Zababy. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplníku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.

0: Ale plástev medu ráno na Míšu nečekal. Probudil se až k ránu hladem a chladem. Věděl, kde by se mohl dosyta najíst, ale to bylo zase místo, před kterým ho maminka mnohokrát varovala. Oves na poli u Vasilovy chalupy. Vasil byl chudý sedláček, chalupníček. Měl své stavení, dvůr, zahradu a políčko z brambory a ovsem přímo mezi lesem na Zelené hoře. Zvěř se často chodila za noci z lesa na pás do jeho ovsa a on potom ovšem ty zajíce, jeleny a srnce v přílišné lásce neměl. Také Barbora se měla před ním na pozoru. Ale hrad teď Míšu přinutil, že se přece jen vydal nahoru pasekou k Vasilovu políčku. Ostatně Vasil teď za ranního štěra ještě spí. Spal ještě skoro celý les. Míša se k poli přiblížil opatrně velikou oklikou ze strany od lesa, usadil se mezi ovsem při samém kraji a jedl a jedl a jedl a jedl. A když už myslel, že je nasycen, dal se znova do jídla a zase jedl a jedl a tak pořád, až byl na prasknutí. Pak chvíli seděl jako bez vlády a jen odfukoval. Teď byste čekali, že se Míša odkulil někam do bezpečí a tam v klidu trávil. Ale na to měl příliš nepokojnou krev. Když byl nasycen, zas už mu čerti v těle hráli. Začal pokukovat po Vasilově stavení. Ne už ze strachu, ale ze zvědavosti. Vycházel odtamtud nějaký podivný ptačí zpěv nebo křik, jaký Míša ve svém životě ještě v celém lese neslyšel. Jakési hodně raní ptáče tam křičelo kikriki, kikriki. Vy ovšem už víte, že to byl kohout, ale Míša ještě kohouta nikdy neviděl. V lese na divoko kohouti přece nežijí. Když ho teď spatřil sedět na ohradě u dvora v celé kráse jeho pestrého peří, s červeným hřebínkem na hlavě a s ostruhami na nohou, vzpomněl si, že podle maminčina vyprávění Vasil chová husy a tyže mají výborné maso. Jsou to prý celkem také dobračky a dají se snadno chytit. Míša natáhl po kohoutovi pacičku a zavolal na něho: "Pojď sem, huso, já tě sním." Kohout uskočil a rozdůrděně zakvokal: "Groto, groto, groto, groto, klice pryč, klice pryč." Míša pokročil za ním a znovu se po něm natahoval: "Jde sem, huso, já tě sním." Teď už kohout neuskočil ani neodpověděl, ale skočil Míšovi rovnou na čumák a zle mu jej zřídil zobákem i ostrými drápy. Byl by mu snad i oči vykloval, kdyby se Míša nebyl spasil útěkem. Kohout pak zmizel kdesi na dvoře a Míšu jeho zvědavost znovu přitáhla k ohradě. Dírou po vytrženém prkně spatřil přímo proti sobě otevřené okno chalupy a za ním na kamnech v modře pruhovaných peřinách leželo cosi ohnivě červeného. Za chvíli Míša rozeznal, že to je tak červená srst na nějaké hlavě. Byl to chundel Vasilových červených vlasů a vousů. Kníry pod nosem Vasilovi poskakovali, jak do nich funil ve spaní. Kohout teď křičel své kikriky na střeše chlívka do otevřeného okna. Ječel splna hrdla, ale Vasila neprobudil. Teprve když hupl do okna a křičel Vasilovi do ucha, obrátil se Vasil několikrát z boku na bok a konečně si těžce na kamnech usedl. Míša se divil, že nemá tu červenou srst i po těle. Vasil začal láteřit na kohouta.
1: Tak ty nepřestaneš, uličníku jeden, dobrého člověka spát nenecháš.
0: Kohout uskočil zpátky na chlívek a Vasil se upokojil.
2: No tak, umoudřil ses. Dáš už pokoj, lehnu si, zdřímnu si.
0: Padl zpátky na polštář a hned chrupal znovu.
3: Kohout však vletěl oknem rovnou na Vasilovu peřinu a znovu spustil křik.
0: Teď se Vasil až vylekal, vyskočil a rozkřikl se:
1: "Ty lotře z černého vejce, ve vlastním době člověk nejslačím raním spánkem spát nemůže, no počkej, však já tě naučím."
0: Kohout již seděl zas na okně. Vasil popadl spod postele botu, takovou sedláckou, zlíka pletenou, a hodil je po něm. Kohout uskočil a bota žuchla do ohrady hned vedle Míšovy hlavy. Medvídek rychle ucouvl za ohradu, aby ho Vasil nespatřil. Slyšel však Vasilův hlas:
2: No, teď snad budu mít pokoj. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si.
3: Když se Míša znovu odvážil pohlednout dovnitř, Vasil už zaspal. Míša byl v pokušení sáhnout za ohradu pro vyhozenou botu a mrštit ji zpátky oknem po spícím Vasilovi, ale od provedení úmyslu ho odvrátilo podivné počínání Kohoutovo.
2: Ten pokušitel se teď kradmo plížil ke kivadlovým hodinám, které visely na stěně nad Vasilovou hlavou. Tam povyskočil a klobl do závaží, až se rozkývalo. Znovu vyskočil, znovu klovl a závaží se kývalo už velkým obloukem. A po třetí klovl a závaží bim praštilo Vasila ve spaní rovnou do kotrby. Vasil se k smrti vyděsil.
1: Co to bylo? Pomoc, vrahové!
3: Ale když viděl, že se mu závaží komíhá kolem samé hlavy, rozlítil se na hodiny.
1: Tak i vy takhle proti mě s tím rváčem, kokrháčem? Moji vlastní, moji nejbližší jsou na mne jako na cizího, ale počkejte, však já si tu pořádek udělám. Vasil vstal, vyvěsil z hodin závaží a znovu si lehl.
2: Tak, teď mě nebude budit ani rváč, kokrháč, ani hodiny nepokojky. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si, pospím si.
3: Ale nepospal si zas.
1: Kohout vylétl nad Vasilovou hlavu ke stropu, kde stál na poličce jediný talíř, pěkně pestře malovaný. Kohout nabral talíř křídlem a brink! Roztřískl jej o podlahu na tisíc kusů. Vasil vyskočil jako rozumu zbavený.
2: Který kozel to zas? Zbláznili jste se dnes všichni, nebo co? Vždyť to je už jako o čertově svatbě. Propět ran do čepice, ten lotras mi můj malovaný talíř roztřískl. Dědictví drahé porodné matičce. Poslední kus její výbavy památné, jedinou mou jídelní nádobu. No to ti přijde drahot čertův synu.
3: A pustil se za Kohoutem po světnici a pak po celém dvoře a přitom stále láteřil.
2: Však já tě, jen počkej, jen co tě dostanu, já tě naučím, ty se mi dlouho smát nebudeš. Brka ti vytrhám, že na tobě pírka nezůstane, bude s tebe hulátko, slepicím a krocanům na posměch. Však on tě přejde, ten tvůj drzý křik, kterým dobré lidi od noci ze spánku budíš, starosti a trampoty zaspat jim nedáš, sladké sny od nich zaháníš, do denní roboty je ženeš, k ničemu dobrému nejsi, jen neplechu celé dny tropíš, slepicím zrní ujídáš, zdare báky sobě rovnými na smetišti se rveš a teď ještě od božího rána svému pánu nástrahy a úskoky strojíš, škody na majetku i na těle působíš, ale počkej, už tě mám, už mi neuletíš.
3: Kohout totiž v té chvíli vletěl otevřenými dvířky do chlívka a Vasil se pustil za ním.
2: Ale v tom vyrazilo zevnitř poplašené prase. Vletělo Vasilovi pod nohy, nabralo ho nechtíc na svůj hřbet a prchalo s ním zděšeně napříč dvorem.
3: Vasil, stejně zděšený, byl rád, když ho prase složilo uprostřed dvora rovnou do louže u smetiště.
0: Náhle bylo úplně ticho. Takže Míša musel u díry v ohradě násilím zdržet smích, aby se neprozradil.
2: Vasil chvíli ležel jako bez ducha. Pak si pomalu sedl a složil utíranou hlavu sklesle do dlaní. Všechna drůbež, prase, kočka, pes i ten rváč kokráč obstoupili, jako by ho litovali. Kohout poskočil až docela před něho, přisedl mu k nohám a nevinně mu civěl do tváře.
0: Vasil zhluboka vzdychl a zanaříkal.
2: Tak vidíš, chlapče, jaký já jsem nebožák. A proč ta všechna svízel, ten rozruch a to pozdvižení? Tak hezky se nám tu všem spolu žilo, v míru a pokoji. Všichni jste se u mě dobře měli, nikomu z vás jsem slova křivého neřekl, pírko v cestu nepoložil.
1: Vám, slípky a kohoutové, jsem vždycky zobu dost sypal. Tobě, čuníku, mláto z města nosil.
2: I ty hodiny nevděčnice jsem jako oko v hlavě choval, pomyšlení jim dělal, kolečka péra zmazal, závaží natahoval, ručičky podle sluníčka vždycky nařídil. A co teď z té své dobroty od vás mám?
3: Ani potlučené tělo posilnit nemohu. Prosné kaše, z čeho pojíst nemám. Jediný můj talířek, ty Kazimíre Škodolipče, si mi rozbil. Snad já teď budu muset hlady zahynout. Leda, že by? Jestli ovšem...
0: To bych si snad...
3: Dnes je čtvrtek, v městečku je jarmark, mohl bych si teda...
0: Jenže zač, ani penížku ve stavení nemám, na takový výdaj jsem se nepřipravil a zadarmo mi v městečku talíř nedají.
3: Ale počkej, snad bych přece mohl. Vykrmil jsem já si na Martina husu, pěknou, tučnou, dlouhokrkou, bělokřídlou. V městě mi za ní kupcová dá jistě půl dukát. Pod 40 penízků jí nedám. Za 20 si koupím na jarmarku talířů, za 5 napiju se sladké vodky, ostatek si schovám na zlé časy. Vasil se jal pomalu pracně vstávat.
0: Ach, toto bolí. Zdali pak já na ten jarmark dojdu. Musím se hned vydat pěkně zrychle na cestu, abych to byl před soumrakem zpátky.
3: Zašel do stavení a Míša viděl, jak si napekl na plotně bramborových placek. Pak natáhl gatě a líkové boty. Druhou ale musel hledat u ohrady, kam ji hodil za kohoutem. Vyšel ke kurníku, vytáhl z něho pěknou husu, vsadil ji do nůše a navrch šátkem převázal. Teď Míša viděl, jaký to byl hlupák, že si mohl spleskout a s husou. Vasil se rozhlédl po všem hospodářství a po svých zvířátkách a loučil se s nimi. Tak to buďte všichni s pánem Bohem. Ohlídejte mi můj majeteček před zlým člověkem a divou zvěří. Poroučím vás všechny do ochrany boží vůle a než sluníčko zajde, naschledanou. Pak svedl nůši na záda, vykročil k vratům a jimi do lesa. Na cestu se dal do zpěvu. Na trh teďka do městečka půjdu s husičkou, lesem, polem, horem, dolem, cestou, cestičkou. Není husa jako husa, to je husa má, jaká krása, kila masa, libru peří má. Míša běžel chvíli za ním a slyšel ještě kus jeho písničky. Nač se ptáte, co mi dáte za ní doslova, půl zlatníček, stříbrníček, paní kupcová. Nápěv slyšel Míša ještě dál, ale slovům už nerozuměl. Vasil již zašel příliš hluboko do lesa. Když si byl Míša jist, že se ten člověk s červenými vlasy hned nevrátí, obrátil se zase zpátky jeho stavení.

0: Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
1: Prosím, halo? Tady ale to není špejlík
0: Tady
1: kuzinářství.
0: je lesník Březina. Pošlete mi, pane Špejlík, hned zas jednu šunku. A
1: Prosím.
0: dejte ji zase do toho dutého stromu, jako včera. Já
1: Prosím.
0: se u vás v neděli stavím a zaplatím.
1: Prosím, pane lesníku, spolehněte se, šunčičku vám dodáme prima. Naschledanou, poroučím se.
0: To bych byla neřekla, že to s tím čertovským telefonem půjde tak rychle. Já si tedy ale rozumuju a učedník pana Špejlíka už je se Šunčičkou jistě na cestě. Hajdy ke starému dubu, ať mi tu dobrotu náhodou ještě někdo nesmyslá.
2: Prach a broky, taková drzost. Představ si, Venoušku, že nějaký podvodník vylákal mým jménem na panu Špejlíkovi celou šunku.
3: To se přece nesmí, tatínku. To je podvod.
2: No pravda, takové nepoctivé jednání se trestá moc přísným trestem a vězením.
0: Prokryle pána, to je pravda. Vždyť já jsem vlastně včera panu Špejlíkovi tuž šunku ukradla. I když mi ji přivezl sám učedník pana Špejlíka. Jenomže co mám tedy ke všem kozlům rohatým dělat, když se ve všech knížkách píše o tom, jak jsou lišky chytré, nebojácné a jak nad každým vyzrají? Když budu žít jako jiné lišky a chytat v lese, který patří panu knížeti, třeba zajíčky, to nebude krádež?
2: A protože každá krádež, Venoušku, musí být vypátrána a po zásluze potrestána, ohlásil jsem všechno ve městě na četnické stanici.
0: A pane myslivče, toho já se nebojím. Já mám pro strach uděláno. Mě nebaví chytat hloupé zajíčky, mě láká pěkně žulit lidi. A proto si objednám ještě jednu šunčičku, ať mám něco do zásoby. Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
2: A teď si představte, pane Špejlíku, že ta chlupatá podvodnice docela klidně telefonovala.
1: Ne.
2: Ano, a zrovna tak, jako telefonuju já.
1: Prach se smazec do jitrnic. Neříkejte, je to možná?
2: Jakože se lesník Březina jmenuju. Sám jsem ji klíčovou dírkou pozoroval a když jsem ji pak chtěl chytit, abych ji za její smělost potrestal, ona hup byla oknem pryč.
1: A milion špejlí z jelítek a jitrnic. Tak tuhle chytračku bych tu rád viděl.
2: Jo, pane Špejlíku, to byste si ji musel nejdřív chytit. A to není jen tak. Tahle liška je, panečku, nějak chytrá.
1: Ale prosím vás, pane myslivče, uvidíte, že já tu chytračku nachytám. A ať mě husa kopne, jestli se mě to nepodaří.
2: Já se s vámi vsadím, pane Špejlík, třeba o 100 korun, že ji nechytíte. A ještě z toho budete mít novou škodu.
1: Tak dobře, platí.
2: Platí.
1: Saďme se o 100 korun a zítra ráno v 10 hodin přijďte, pane lesní, na rozcestí a uvidíte, jaká tam bude mera. Přichystáme té mršce zrzavé takové překvapení, že na moji šunčičku nezapomene do nejdelší smrti smrťoucí. Za to vám ručím.
0: Pardie, klepe to dneska, to učedníkovi pana Špejlíka nějak dlouho trvá. Už jsem tu od toho ležení celá rozlámaná. A Šunčička nikde.
4: To bych tam kozem byl, abys nejde nachytal.
2: Pane Špejlíku.
0: Pozor, už někdo jde.
2: No nevím, nevím, pane Špejlíku, jestli se vám nad liškou podaří vyzrát.
1: No, však uvidíte. Tuhle ji dáme do stromu nejdřív. Pěknou voňavou jitrničku, aby to okolo, jak se patří, pěkně zavonilo a navrch pak položíme tuhle nástrahu. Liška zapomene na opatrnost a to by v tom byl sám kozel, aby se nechytila.
5: No, uvidíme,
1: A teď půjdeme kousek stranou a za chvíli se sem vrátíme. A potom ji pěkně vyprášíme koši.
0: Tak vy takhle na mě. No což, pěkně jste si to vymysleli. Jenomže já nejsem, abyste věděli, jen tak nějaká liška. Já cítím železo na stohonu. A tu vaši jitrničku si klidně nechte, o tu vám vůbec nestojím, protože já jsem se na jitrničku nachytala už jednou. Já jsem si objednala šunčičku a tu také dostanu. A to vaše lajdácké vyřizování objednávek, to se mi pranic nelíbí. Za to vám musím něco provést. Nejdřív vám napíši dopis. Vložím ho do stromu a potom se schovám do křoví a budu pozorovat, co budete dělat, až ho najdete.
1: Uvidíte, pane mistivče, že jsem měl pravdu, že se chytila.
2: No. Prach a broky, máme smůlu, pane Špejlíku. No. Buď tu liška ještě nebyla, ale ne, stopy jsou tady. Podívejte se, ve stromě je nástraha zaklapnutá a místo lišky je v ní nějaký papír.
1: Opravdu, papír, to je dopis a patří mně?
2: Dejte pokoj.
1: No jo, no poslechněte si. Milej pane Špejlíku, jelikož jste lajdácky vyřídil moji objednávku a namísto šunky jste mi přinesl jen obyčejnou jitrničku, přijdu si pro šunčičku v sobotu odpoledne k vám sama. S úctou liška od dutého stromu.
2: Kde pak, pane Špejlíku, tuhle lišku jen tak nedostanete.
1: Prach sec mazec do jitrnic, prach sec milionská liška, tak za takovouhle drzost je ale přichystám překvapení. Ať se těší. Já ji ukážu, kdo je to Antonín Špejlíku Zenář.
2: Tak chytrou lišku nemá ve svém revíru jistě žádný lesník. A já doufám, pane Špejlíku, že naše sázka o 100 korun stále ještě platí.
1: Platí? To víte, že platí.
6: Jak nejdřív nebyli a potom zase byli porcinkulem.

0: A potom se léto překulilo akorát do prostředka. Rozpustilé sluníčko tancovalo tak nizoučko při zemi, že si vždycky po ránu a zastmívání rousalo zlaté lokničky ve stříbrné rose. Přes den se kutálelo rovnou po vrškách borovic a protože ho borové jehličky šimraly na bosých patičkách, smál se ze vší sluneční srdečnosti a pálilo ještě víc, než mělo. Jenomže z toho slunečního mazlení a smíchu rozpustilého bylo takové sucho, suchoucí a suché, že všechny kytičky smutně skláněly povadlé hlavičky k zemi dolů a lístečkové sukínky měly pomačkané a nehezké. Hamba se jenom podívat. Potůček rokyťák byl tenký jako myší ocásek v běhu a siveni i pstruzy měli také po veselosti. Jenom lesík Hůrka dostal ještě kapínek vody ke kořínkům od lesního mechu, který si vláhu nastřádal do zásoby za velkých dešťových kropení z hora na jaře, kdyby bylo přece jenom někdy ouvej. Bůby seděl u potoka a čekal, kdy už bude konečně víc vody na koupání letní a chladivé. A protože měl dlouhou a ještě delší chvíli, přišel mu zajíc Kryšpín z polí povědět, jak v kláskových zrníčkách v žitě a pšenici rychle dozrává chleba proti hladu.
1: To je teda nadělení. Takové sucho, suché a bez vody nepamatuju, co jsem.
2: Myslíš, že bude žízeň pro vodu, Klído?
1: Žízní by snad nemuselo být hned tak až moc zle. Jestliže ovšem, tak do 7 slunečních přeběhnutí zaprší z nebe. Ale se k nimi, buby. Jakéže to letos budou porcinkule letní, když není voda, kde má víc?
3: Kde pak porcinkule, milej, zlatý a vysušený? Na porcinkule musí být voda, nejmíň ze 3 dešťových mraků.
0: Rozčiloval se zajíc Kryšpín z polí.
2: Já poslouchám jenom chvilinku malou, ale ani trošinku vám nevím, co to ta porcinkule je.
4: Aha, to teda asi nevíš. Protože když bylo léto v lese Hůrce minule a naposledy, tak to tě ještě vymýšleli do pohádky. Jak bych ti to jenom vysvětlil krásně jasně. Porcinkule, to je taková sláva na vodě. Ptačí hlásková kapela vyhrává pro radost a potěchu pěkně na vodě, vášky tancují svůj baletní taneček všechny na vodě stejně, pstruzy, siveni i běličky mají svůj taneček secvičený pěkně na vodě spolu a nad tím vším svítí svatojánkové v řadě hezky do řetízku, aby bylo plesově krásně. A my spolí i lesa na to všechno koukáme a radujeme se z léta převelice náramně. Jíme dobroty a tak.
0: Dráče si zaječí vysvětlování ještě chvilinku přerovnávalo ve střepaté hlavičce, ale vědělo už o moc víc, nežli ještě před chviličkou prve. Ale zvědavé bylo na porcinkule jako dvě malé sojky.
2: Já bych hrozně rád porcinkule, Kryšpíne. Ty ne?
4: Kdo by je nechtěl? Jenomže slyšel si sám na obě uši. Porcinkule bez vody nejdou. To je jasná věc, jako petržel v trávě křížem.
1: A já se z rovinka letos tolik staral, aby měl bůby porcinkule, jako ještě nikdy nebyly, když je má mít prvně. Zavolal jsem všechny ptáčky zpěváčky. Pstruzy a siveni mají takový taneček rejdovací a secvičený, až by si bůby udělal na krčku uzel na zadrmo i s kličkou. Šmelák Bruno slíbil 50 žejdlíků kvítečkového nektaru pro sladkou chvíli. A Sisel Augustín si chtěl řídit krámek se sladkými bobulemi po jednom lesním penízku. A teď nic. Dočista vůbec nic a zase nic.
2: Ach, jo.
5: Co pak je to tady za besedu, že si nikdo nepozve, aby přišel také Řícový? To samozřejmě ne, to teda opravdu.
2: Cyrile, Cyrile, prosímke, poraď nám rychle, jak dát rokyťáku vodu, aby byly porcinkule na vodě správně.
5: Kdybych věděl na první vzpomenutí, tak to bych pověděl přece. To ale nejde jen tak z hurta a na první zeptání.
2: Já vím, Cyrile, jako tenkrát s medvědím buzením mokře. Když jsme zavedli potůček rokyťák rovnou do medvědího pelechu medardího. To byl přece také nápad postavit hrázku potůčku do cesty, že ano, Cyrile?
5: Tak tomu říkám nápad v pravou chvíli. My to uděláme z rovinka jako tenkrát nad medvědí skálou.
2: Ale rybičky dole na potoce budou zase bez vody, jako při medvědím buzení minule. A budou mít na mále, Cyrile.
1: Tak se jim pěkně krásně oznámí, že nebude voda tak do zítřka. Tak, aby se na tu chvíli přestěhovali nahoru na potok a od náhodu až sem, že nesmí být ani jediná. Jinak bude na suchu. No a je to. A se zprávou pošleme pstruha služebního, protože je tady ze všech ryb ten nejrychlejší. Jo. Jenomže bych chtěl ještě vědět, promiňte mi laskavě, a to velmi, jak tu hrázku chcete hlavně udělat?
5: No jak? Jak? Docela jednoduše. Prostě a krásně. Krišpín bude nosit z trávníků drny, strály i s hlínou ve spod a Bubi bude dávat na sebe řádkou od břehu ke břehu. Přece, to je toho.
6: Vysvětlil Cyril z jedné vody načisto a hned. I když vlastně ani sám pořádně a dohromady nevěděl, ale už vyměřoval, odkud hrázka až kam. To už ale kolem plavala rybička Bělička a volala, že je odtud až k Mlýnskému náhonu ta poslední, protože jí služební pstruh Rýša vyřídil žabí poselství správně. A tak se dali do práce všichni. Krišpín nosil drny, tráče je dávalo řádkem od břehu ke břehu a Cyril radil, poučoval, zase radil a pletl se všem. Vyšlo to akorát na 5 drnových řad a potůček rokyťák byl docela jako dřív, když měl ještě vody dost a už také začalo zatékat do tůňky. Ale na to, aby bylo po okraj, to zase jenom trošičku chybělo. To tedy ano, na to bylo hrázky ještě málo.
7: A tak to zase ne, to teda vůbec ne.
6: Ozvalo se najednou z té strany hrázky, co nebyla voda. A on to bobr Oskar, zamračený jako bouřkové nebe v létě k večeru. Žabák Kvído se honem schoval za kámen placatec, protože si najednou vzpomněl, že všem vzkázal, jenom Oskarovi do vrbiček zapomněl. A právě ve vrbičkách měl bobr Oskar svoji stavební parcelu vodní a všechno své bydlení i práci.
7: Co je to tady za nezdobu vodní a zbláta?
2: My tady děláme hrázku proti vodě, Oskare, aby bylo dost pro porcinkule.
7: Tak tomuhle vy říkáte hrázka proti vodě, jo? No to tedy děkuji pěkně a uctivě se poroučím. To teda jo. Já dole na suchu a oni tady hrázku proti vodě. A ještě k tomu zbláta. Tak to si teda počkám, skutečně. Každý přece ví dobře, že na dělání hrází, můstků a vodních stavebnic všeho druhu mám na dolním potoce řemeslo já, bobr Oskar. A ještě tak parta bobra Oskara.
6: A potom se skutečně vidělo a jak. Když se první šplouchavé vlnky roztočené zvedly až k poslední drnové řadě úplně nahoře, převalily se na druhou stranu a padaly splávkem pod hrázku, aby mohli k Mlýnskému náhonu jako prvé. A všechna ta síla vodní a těžká, co jí vlnky vždycky nosí sebou, se nazbírala před hrázkou zpředu. A potom se všechny kudrnaté vlnky chytily za ručičky, opřely se do hrázky společně a ze vší vodní síly prudce a drny se pohnuly v řádce všechny a najednou. Hráska se převalila celá a všechna ta vodní síla letí dolů potokem jako jedna jediná velikánská vlna plná vody.
7: A co se říkalo? Ha? A co se vědělo? Ha? A co se vědělo, že se stane? Aha.
2: A zase nebudou porcinkule.
7: A co by nebyly? Proč by nebyly? Porcinkule budou. I s tribunkami budou. Vory a gondolky budou. Ono se totiž nějak pozapomnělo, že jsem tady ještě já. Bobr Oskar. Bobr Oskar a jeho parta.
6: Bobr Oskar nečekal na nic a marně písknul tencem. Potom víc nahlas a vysoko. A už je tady taky Bobr Pankrác, Bobr Servác a Bobr Bonifác. Celá parta Bobra Oskara pěkně pohromadě. A kácejí se suché habříky podél vody a kácejí se polámané borovičky, co tu zbyly po jarním povětří, a sbírá se vrbové proutí a napadané větvičky od poslední fukejře. A taky se proměřuje a skládá a zkracuje a přitesává ostrými pobřími zuby pro dřevěnou práci, až je na břehu zásoba na 3 vatry velikého ohně. Oskar chodí, proměřuje, ukazuje, co a jak, potom zase opravuje a kreslí. Sluníčko se ještě nestačilo překulit od půl do celé a už je tady hráska i s vodním vypouštěním. To kdyby bylo hodně přesplávek. Také tribunka pro velectěné obecenstvo se dělá a také vodní pódium pro zpěváčky. Taneční parkýtek pro baletní prima balerinky a také čunky, gondolky, lodičky a vory. Nakonec ještě Servác k tomu všemu postavil znamení, na které napsal Parta Bobra Oskara. To, aby se vědělo, kdo pracoval a kdo se přičinil. A bylo hotovo. Na Jasan ještě pověsili konipáskové velikánské znamení, že dnes večer před slunečním usínáním budou na tůňce a na potůčku hned vedle u kamene placáku kousíček pod Doubravkou opravdické letošní porcinkule lesní, jak se sluší a patří. A vstupné, že je 2 lesní penízky, malý a mláďátka z lesa, polí, luk i okolí, že platí jenom polovičku. A když se sluníčko už napůl schovávalo za lesí hůrku, když se stíny stromů natáhly do té nejdelší délky za celý den, sešla se u potoka všechna zvířátka ze Širokánska, Dalekánska a tvářila se slavnostně a šťastně převelice v skutku. Vzadu potom vykukovaly obrovské parohy jelena Huberta, který si porcinkule, toť se ví, také nemohl nechat ujít. A v tom tepta, který si porcinkule, toť se ví, také nemohl nechat ujít. A v tom teprve přicupital na poslední chvíli

0: A hned potom začala taková krása nesmírná a milá, až se dráče mohlo utleskat. Vášky tančily baletní taneček těsně nad vodou, pstruzy a siveni dělali kola a salto mortále nebezpečné jenom tak spolu, až voda šplouchala vysoko, vysokánsko. Ptáčkové zpívali ty nejkrásnější lesní písničky a dokonce i včelky přišly zabzučet tu svoji medovou notu. Rybičky, běličky dělali vodní akvabelky, až se tajil dech skutečně nad tou nádherou ryzí a opravdickou. Nahoře nad Tůňkou svítili broučkové svatojánkové svými maličkými lucerničkami a točili kroužky a kolečka, řetízky a spirálky a všem bylo nádherně v tom lesním míru, jako v pohádce. No a potom se žabák Kvído uklonil naposledy za všechny a byl konec.
1: Vždyť ta tma ještě není černá, je napůl modrá, Teresko. Tak proč už je konec se vším? Proč mám jít spát?
2: Dneska se nám rok překulí do druhé půlky, blíž k zimě, Bůby. Za chvíli bude podzim a po něm zase sníh, když už byly porcinkule.
1: To už budu na tom vašem světě přesně jeden rok. Viď, Teresko, podívej, sluníčko dneska usnulo napůl venku. To se mu zítra nebude chtít vstávat.
2: Bude vstávat díl a dřív bude chodit spát. Den se začne krátit a noci přibude. Tak to chodí od nepaměti, když se sluníčko vrátí dál od nás v letním slunovratu.
0: A opravdu, sluníčko se bylo alespoň z dálky podívat na porcinkule. A když se unavilo tou překrásnou podívanou nesmírnou, zavřelo svá zlatá očka pod zlatými víčky a usnulo stočené v červánkových peřinkách na půl venku. A zdálo se mu krásně.

Poprvé do školy. Maminka Káji Maříka chystala svého synka k zápisu do první třídy obecné školy. Kájovi se ale vůbec nechtělo. Do dneška totiž vyrůstal v hájovně na samotě a maminka mu dovolila víc než ostatním stejně starým dětem. Tatínek Hajný byl skoro celý den v lese a Kájovi

0: A já se tak mohl toulat mezi stromy a pozorovat zvířátka, ptáky nebo brouky v trávě. Když slyšel, že musí do školy, zavrtěl kučeravou hlavičkou a řekl rozhodně: "Ba ne, mami, do školy nepůjdu. Já na to totiž nemám kdy." Ale když maminka řekla: "Do školy musíš a za týden půjdeš," tak Kája jenom ohrnul červený rtík a usmál se. Je, za týden, to je ještě doba, to je asi jako rok, co? A vyběhl do lesa. Ale týden se překlonil jako hodina a dnes tedy přišel den, kdy tatínek povede Káju do školy. Jediné, co ho utěšovalo, byly kapsičky, které mu maminka na bundičce i v kalhotách musela ušít. Liboval si: "Tatínku, to jsem už jako velký pán, mám 100 kapes." 100? Usmál se tatínek. "Máš 3. A to je víc než 100, tatí, nebo míň?" "Míň, vidíš, a to všechno se ve škole naučíš." Maminka Káju pokřižovala a naposled ho napomenula: "Kájo, buď hodný, nezlob a zpátky se zastav u tety Albíny, aby si přišla pro tu husu. A každého pozdrav, a ne, aby si s rukávem utíral nos. Tak už s Pánem Bohem, děte." Kája poskakoval vedle tatínka a zdál se podle jeho vysoké statné postavy jako hříbeček pod doubkem.
1: "Tatínku, já tam přece jenom nepůjdu, pojďte, vrátíme se. Mamince je bez toho doma smutno a já tam ve škole nevydržím."
0: "A to by tak bylo, Kájo. Jen pěkně pojď a ničeho se neboj." Už se zváněli do kostela, když oba vcházeli na náměstí. "Hezky si narovnej kapsy a pojď. To budou kluci koukat, že už máš kapsy jako velký pán."
1: "A co kdyby tatínek ještě věděl, že mám v každé kapse něco?" pomyslel si v duchu Kája. "V jedné malou zelenou žabičku, ve druhé škatulku s párem chlupatých housenek a ve třetí brouky střevlíky."
0: Usmál se blaženě a vešli s tatínkem do kostela. Tam už bylo dětí. Hajný postrčil Káju mezi ně a sám si sedl do první lavice.

0: Po mši svaté šli konečně do školy. Tatínek představil Káju. Pane učiteli, vedu synka k zápisu. Karel Mařík se jmenuje, ale říkáme mu Kája. Neuměl vyslovit Karel, když o sobě mluvil, vždycky říkal já Kája a už mu to zůstalo. Prosím pěkně, pane učiteli, je to dítě lesa, divoch je to, tak s ním prosím, mějte trpělivost. No, snad toho nebude ani třeba, usmál se pan učitel, kterému se čiperný Kája s velkýma černýma očima naráz zalíbil. Kájovi se zatím ve škole náramně líbilo. Sedl si na vykázané místo a rozhlížel se po třídě. Jú, to je to tu velké, jako celá naše hájovna a v prostředku kříž jako u nás doma a tu se pěkné obrázky. Pan učitel zapsal docházku, pak vstal a zeptal se. Tak kdo pak z vás se umí modlit Otčenáš?
1: Já!
0: Vyskočil Kája. A taky věřím v Boha, zdravá z královnu a andělíčku. A je, pane učiteli, já umím modlitbyček. Oč, že jich neumíte tolik jako já. Pan učitel se usmál a počítal zdvižené ruce. Tedy všichni umíte, Otče náš, dobře, tak se pomodlíme. Po modlitbě už muselo být ticho a to se Kájovi nelíbilo. Chvíli poslouchal, chvíli se rozhlížel a najednou si vzpomněl, že dnes ještě neviděl ani jednu veverku, ani jednoho králíka a Péťa, honící pes, ho také jistě hledá. Nic platno, musí domů. Smáčkl v ruce čepici a vyletěl jako šipka z lavice. Kampak, kampak! Překvapeně za ním volá pan učitel. Ale už mě to tu mrzí, musím domů. Nemám kdy tu jen tak sedět. Dveře se zaklaply a než se pan učitel za ním rozběhl, byl už Kája na ulici. Nejdřív utíkal, pak běžel poklusem a za městem už zmírnil krok.
1: Je, vzpomněl si. Měl jsem vyřídit tetě, aby si přišla pro husu. Musím se vrátit.
0: Opatrně se rozhlédl, nikdo za ním nešel a tak to vzal z čerstva ulicí ke kostelu. Otevřel dveře u krámku tety Albíny. Zvonek zadrnčel. Je, to byla krása. Co se tatínka naprosil, aby také koupil zvonek nade dveře, ale nic platno. Otevřel a zavřel dveře několikrát. A kochal se v libém znění zvonku. Teta vyšla. A pěkně vítám, školáčku. To jsem si hned myslela, že jsi ty. A to vás pan učitel brzo pustil. Kája se zarazil.
1: Ba ne, teta, on nás nepustil, já šel sám. A máte si přijít taky pro tu husu.
0: Tak ty jsi utekl. No, to je pěkné. Tak jen běž a vyřiď, že v neděli přijdu. Kája šel. Ani housku nedostal a pomalu se vlekl domů. Šel čím dál pomaleji. Jak mu to teta řekla, že utekl? Ale on přece neutekl, jen ho to ve škole mrzelo, proto šel. Sedl si na pařez a zamyslel se. Sáhl do kapsičky po žabičce a byla tam.
2: Kuň, kuň.
0: Zatřepal krabičkou se střevlíky a byly tam. I housenky byly na svém místě. Vida. Ani neměl, kdy je klukům ukázat. Co pak tu děláš, Kájo?
1: Je. Strýček hajný z Ložkova. Já byl ve škole, strýčku.
0: Že vás tak brzo pan učitel pustil? Náš Vašek ještě doma není.
1: Vašek tam ještě sedí, ale mě už to mrzelo, tak jsem šel domů.
0: Hvízdl Hajný. To se ale nesmí, Kájo. Škola není les nebo hájovna, tam musíš sedět, dokud vás pan učitel všechny nepustí. No, to budou mít doma malou radost. Opatruj tě, pámbu.
1: Dejš to, pámbu,
0: špitl Kája. A pařez ho začal najednou pálit do zadečku a tak se vydal k domovu. Přiloudal se k hájovně. Pes Péťa se k němu rozběhl a samou radostí hodiv neporazil, ale Kájovi do radosti nebylo.
1: Ty už jsi tady? Podivila se maminka. To nějak brzo.
0: Poslouchej, neutekl jsi náhodou ze školy?
1: Kája zůstal stát raději u plotu. Ta naše maminka hned všechno uhodne.
0: Tak co, školáku? Zahřměl nad ním najednou hlas, který nejméně čekal. Tatínek. Ty jsi utekl, co? A už se proutky lískovky míhaly vzduchem a šupali Kájovi výslušku na zadeček. To, abys podruhé neutíkal. A aby nebylo smutku konce, řekl ještě tatínek. Maminko, dnes dostane Kája k obědu jen malinký kousíček rozpíčku.
1: Oje, rozpíčky jsou ještě lepší než čekoláda. Maminka do nich dává trnková povidla a rozpíčky křupou jako lískové oříšky. A Kája dnes za trest dostane jen maličký kousíček. Oje, to jsem měl raději v té škole zůstat. Ona to přece jen nebude legrace. Škola není les ani hájovna.
0: Kája se zakousl do kousku rozpíčku a slíbil si, že ze školy už víckrát neuteče.
3: Rozbité sluníčko. Počase bzuch povídá Čukovi, podívej se nahoru. Sluníčko se nám vrátilo. Najednou se čmeláčkům zdálo, že stačí udělat pár kroků a budou mít sluníčko na dosah ruky. A tak honem k němu vykročili, jenže sluníčko začalo před nimi utíkat. Běželi za ním pořád dál a dál. Mezitím se večer valem blížil a ostatní zvířátka se začala ukládat ke spánku. Nakonec si i sluníčko řeklo, že je čas odebrat se na kutě a přestalo svítit. Co to, že se najednou tak setmělo, ptal se Doleťuk.
4: Já myslím, že sluníčko je teď nahoře naschvál pod mě, abychom ho nenašli, povídá Bzuk.
3: Tak já tu tmu protrhnu, věděl si hned Radyťuk. Sebral ze země kámen, rozkročil se, rozpřáhl se a hodil jim, jak to nejvíš šlo. Chviličku se nedělo nic, pak se ozvala velká rána a po ní rachot. Kdyby se Ťuk otočil trochu dozadu a malinko doleva, věděl by, že kámen zase dopadl naspátek na zem a teď se po ní kutáli. On byl ale přesvědčen, že ten rámus přichází se zhora. Slyšíš, jak jsem tu tmu prorazil? Vytahoval se. Obloha najednou opravdu přestala být celá černá. Nebylo to ale slunce, co teď na ní svítilo. Bzuk nejdřív nevěřil vlastním očím, pak se do Ťuka pustil. Ty jsi to sluníčko rozbil, podívej se nahoru, co z něj zbylo. Jen srpeček, spousta střepů.

Byla noc. A tak venku už nebyl nikdo, kdo by těm malým čmeláčím klukům vysvětlil, že na obloze je teď místo sluníčka, měsíček a hvězdičky a že je to tak v pořádku. Ani Ťuka tentokrát nenapadlo, že jeho kamarád nemusí mít pravdu. Stál tu jako hromádka neštěstí. Strachoval se, co mi zvířátka řeknou, až ráno zjistí, že jsem jim rozbil sluníčko. Najednou jedna z hvězd začala z nebe padat. Několikrát se při tom pádu ještě zatřpitila a pak kdesi dole zmizela. Čmeláčci je začali hledat. My ty střepy ze sluníčka sezbíráme a pak je slepíme, rozhodl Bzuk. A než se zvířátka probudí, bude zase sluníčko celé, utěšoval se Ťuk. Hledali a hledali, až najednou Ťuk spatřil před sebou v trávě žluté světýlko. Hned se k němu vrhl a vítězoslavně volal: hurá, už jsme jeden kousek sluníčka našli. Jenže když přišel blíž, zjistil, že je to pampeliška. Vedle ní kvetly další, třpitily se na louce jako hvězdy na nebi. Kdo by to byl řek, že sluníčko je z pampelišek, podivil se Ťuk. A Bzuk hned přišel na to, že když je to tak, nestalo se vlastně žádné neštěstí. Udělají prý z pampelišek sluníčko nové. Těšili se, že bude dokonce ještě hezčí než to předtím. Pampelišky sice držely pevně v zemi, ale čmeláčkům se přece jen podařilo několik těch nejhezčích utrhnout. Upleteme z nich sluníčko tak, jako se plete věneček, rozhodl Bzuk. Dali se do práce. Když už jí měli pořádný kus za sebou, ukázalo se, že Ťuk strkal prsty tam, kam neměl. Z věnce trčel jeho ukazováček a nešel vyndat. Tak ho tam necháme, povídá Bzuk. Přilepím na něj lístek, aby nebyl vidět. To bych pak musel viset se sluníčkem na obloze, lekl se Ťuk. Jak si tam budu hrát? Raději honem věnec rozpletl a ukazováček schoval do kapsy. Bzuk se zlobil, že mu Ťuk přidělal práci. Ťuk se urazil. Tak si uděláme každý svoje vlastní sluníčko a bude to, prohlásil a přestal s Bzukem mluvit. Tomu šla při tom mlčení práce dobře od ruky, když se pak ale podíval na upletený věneček, zesmutnil. Sluníčko s dírou uprostřed, to není žádné sluníčko, pomyslel si. A proto nahlas řekl: dvě sluníčka na obloze, to přece nejde. Já bych z nich udělal jedno. Ťuk byl pro. A tak Bzuk jeho pampeliškami zakryl díru mezi těmi svými a z věnce bylo kolo. Zářilo a vypadalo opravdu jako sluníčko. Teď už jen zbývá dostat ho nahoru, povídá Bzuk. Objevili, že u šípkového keře roste žebříček a tak si z něj udělali žebříček. Kolo z pampelišek pověsili nahoru na trn. Poprvé, co svět světem stojí, se nad loukou v noci objevilo sluníčko. Čmeláčci se na něj nemohli vynadívat, pak je ale únava zmohla a pod sluníčkem usnuli. Zdálo se jim o zlatém slunci, které svítí a svítí a nikdy svítit nepřestane.

Když se ale ráno probudili, jejich sluníčko už vůbec nevypadalo jako sluníčko. Nezářilo, nesvítilo, nebylo žluté, ale hnědé. Čmeláčci si mysleli, že vážně onemocnělo. Když ho snášeli dolů, zaslechli, jak pláče. Je mi horko a špatně, naříkala jedna z jeho pampelišek. Mám hlad a žízeň, přidala se k ní ta druhá. Ach, sestry, sestřičky, je zlé, moc zlé, vzdychala ta uprostřed. Za chvíli naříkali všechny, co jich v tom sluníčku bylo. Jejich srdcelomný nářek přivolal zvířátka zblízka i zdaleka. Přiběhla kobylka hubsalka, myška hrabalka i pavouk vodouch, přiletěl motýlek bělásek, muška třepetalka a taky včelka alka. Všichni by rádi pomohli, ale nikdo nevěděl jak. Tuk se z toho všeho dal do pláče. Stékali mu po tvářích slzy jako hrachy a jedna po druhé padaly dolů. A najednou pampeliška ze sluníčka, nad kterou stál, přestala vzlikat a zvedla hlavu. Včelka Alka ji chvíli pozorovala a pak se ťukla do čela, že mě to hned nenapadlo. Pampelišky přece potřebují vodu. A tak zvířátka odnesla všechny ty kytičky k nejbližší studánce. Voda v ní byla čistá a dobrá. Pampelišky pily a pily, a když se dost napily, znovu rozkvetly a zezlátly. Vypadaly ve studánce jako nejkrásnější kytice v nejkrásnější váze. Spokojeně otáčeli hlavy ke slunci, které si vesele plulo po obloze. Všechno tedy dobře dopadlo. Kytičky na louce si ale dodnes vypravují, jak si kdysi dva malí čmeláčci spletli sluníčko s pampeliškou.

0: Viděli jste už auto, které lyžuje? Na horách za městem napadlo víc než metr sněhu. A tak pan Honza pozval kluky, aby s ním jeli v sobotu golfem vyzkoušet nové lyže a boty, co dostali k Vánocům. Golfík se moc těšil. A hned se Honzi ptal, jestli si také může zalyžovat. Kde jsi to kdy viděl, že by auta lyžovala, říkal mu Honza. A kromě toho, jestli to náhodou nevíš, tak ty bys potřeboval lyže 4, na každé kolo jednu. Golfík byl trochu smutný, ale nic nenamítal. Když přijeli k lyžařskému vleku na parkoviště, jen smutně koukal, jak si Honza s klukama nandavají lyže a hurá na lanovku.
1: Nebuď smutnej, my se na tebe přijedeme občas podívat, volal Patrik.
0: Ale na parkovišti byla pěkná zima a golfík najednou cítil, že asi dostane rýmu. Normální auto rýmu dostat nemůže, ale Honzův golf byl ve všem trochu jiné auto a tak, bohužel, mohl chytit i některé nemoci, co mají kluci a děvčata. Kluci, mě nějak bolí v motoru, stěžoval si, když ho přišli Patrik a Filip navštívit na parkoviště a vyprávěli mu, jak Kája upadl na veliké bouli a málem zlomil nové lyže. Tak to mi řekneme panu Honzovi, aby se jelo dřív domů. A v garáži ti dáme kolem motoru teplej obklad, aby ti bylo dobře. No jo, ale než kluci s Honzou dorazili z posledního sjezdu k autu, měl už golfík takovou rýmu, že se po něm při jízdě všichni otáčeli, když jel, protože spod kapoty se ozývalo hebčich. Až se panu Honzovi někdy zatřásl volant a policista, ten, co už golfíka znal, za ním volal: Pozdrav pánbu, myslím, že patříš do garáže a ne na silnici. A taky jo. Když přijel pan Honza domů, ukazoval teploměr na přístrojové desce už 120 stupňů a golfík měl motor tak horký, že se ho pan Honza ani nemohl dotknout. Kluci přinesli velikou deku, položili ji na kapotu. Honza mu nakapal do motoru 3 citrony, dal mu tam ještě 2 aspiríny a řekl, že bude golfík muset zůstat 2 dny v garáži, aby se vykurýroval. Vždycky, když golfík v noci kýchl, otřásla se s ním celá garáž. Ale otřásla se i postel s panem Honzou, který se pěkně lekl, protože myslel, že je malé zemětřesení. Jak ti je? Ptal se pan Honza golfíka, když přišel druhý den do garáže. Už je mi trochu líp, ale jsem takovej slabej, ani bych žádnej kopec nevyjel. No ale koncem týdne už byl golfík zase fit. Pan Honza mu řekl, víš co, mám pro tebe překvapení. Udělal jsem ti ze starých lyží 4 speciální lyže, jen pro tebe. A můžeš to na tom sněhu zítra zkusit. No to byla legrace. Pán s vlekem vytáhl golfíka kus nahoru a ten pak svištěl dolů a snažil se to řídit předníma kolama, protože brzdit to nešlo. Když se ocitl dole, tak byl z toho celý rozčilený, že ani nevnímal, jak si ho tam turisté fotografují, a jenom prosil Honzu: prosím tě, sundej mi ty lyže, ono je mě na té silnici opravdu lépe a čekat na vás na parkovišti mě taky vlastně nevadí. Bál se totiž říct, že na těch lyžích má přeci jen trochu strach.

0: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
1: Mám radost, že tolik střílíte a bobnujete!
0: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
1: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
0: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
1: Víš co, já to s tebou zkusím.
0: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
1: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
0: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
1: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
0: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
1: Všecko je prohraný.
0: A dupl si na Cipíska.
1: Co si mi to přinesl?
0: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
1: To má být bitevní lejstro!
0: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
0: Když se Runcaj s Mankou v lese řáholci odsojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
2: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
1: Jak bys tam mohl střelit?
2: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopidlna.
0: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

Zakletí. V březnovém lese předaleko, za hlučným městem, svítil do výšky i dálky krásný zámek. Byl postaven z bílého lesklého kamene a jeho zdi zvenčí i stěny uvnitř vykládány byly zlatem a stříbrem. Žil v něm rytíř Raduš, rytířka Bledule a jejich dvě děti, Vítuš, pětiletý, a Kráčenka, čtyřletá, mimo ně dvě pážata a služebnictvo. Rytířka jmenovala se Bledule proto, že její tváře byly bledoučké a smutné. Však také Vítuš a Kráčenka trápili celý zámek a všechny lidi v něm. Když tatínek rytíř ze světa zboje přijel a maminka rytířka Bledule mu žalovala, jak děti zlobí, za trest Vítušovu hlavu vstrčil do těžké přilbice, připevnil ji a Vítuš tak musel prosedět celý den na židli. Kráčenku stáhl zase ocelovým pancířem. Než nic to platno nebylo. Sotva se jim dostalo svobody, běhali děti zámkem a okolím jako dvě lvíčata a byli postrachem nejen malých a větších zvířátek, ale i dětí a dospělých, protože měli zlá, bezcitná srdíčka. V sousední zemi pohádal se král se svými poddanými. Ještě v noci křičeli pod okny jeho hradu. Dej nám chléb, králi, hyneme! Mračna kobylek lehla na naše sotva zasetá pole. Lijáky odplavili živnou zem. Suchem vyprahly naše sady a luka. Nějaký neznámý brouk napadl královské lesy, ty potemněly a povadly. Živobytí v nich nenajdeme. Vichřice odnesly nám doškové střechy nad hlavami. Dej nám chléb, králi! Tehdy král poručil otevřít široké okno na nádvoří vedoucí a řekl. Až čtyři neděle otočí, vrátí se moji vyslanci ze sousedních zemí a za nimi přijedou dlouhé řady povozů plných živobytí pro vás. Čekejte. Poddaní provolali slávu a odešli. Král odhodil z ramen hermelínový plášť, sedl ke zlatému stolu, dal si přinést pergamenovou blánu a namáčeje pero se zlatým držátkem, psal v cizí řeči několik vět, aby obelstil lid. Nechtěl mu dát chléb, ale chtěl jim vzít jejich pole a luka a zahrady a nadělat z nich svých otroků. Proto rozeslal družinu na bílých koních do sousedních říší, aby mu rytíři přišli pomoci bojovat proti lidu. Nebylo tenkrát telegrafu, ani telefonu, ani rádia. Proto družinu na koních vyslal 14 dní tam, 14 dní zpět musela a proto řekl. Až se 4 neděle otočí. Rytíř Raduš kázal snést lesklé brnění a než sedl na kůň, podal mamince Bleduli malý černý proutek se slovy. Kdyby snad děti moc zlobily, dotkni se jejich čela tímto proutkem a řekni hlasitě. Duchu dobrý pojď a naprav je. Dobrý duch už bude vědět si rady. A odjel. Vedle rytířky stál mladý panoš Kolčák a třikrát za sebou si opakoval slova Radušova. Dával pozor, kam rytířka proutek schovává. Ta s proutkem v ruce smutně odcházela do svých komnat. Kolčák řekl si tiše. Však já ten proutek najdu a dobrého ducha zavolám. Když jsem před časem k ránu dospával, Vítuš polil moje nohy vřelou vodou. Bolestí jsem plakal a týden nemohl vstát. Kráčenka, když puchýře na bulavých nohou se otevíraly, v jedné noci sůl mi na ně nasypala. Však já ten proutek najdu. Rytíř nemohl si sebou vzít psy, kterých měl smečku. A to bylo něco pro děti.
dráždili a týrali psy, jak jen mohli. Maminka Bledule chodila čím dál smutněji komnatami. Vytí a skučení psů rozléhalo se zámkem. Když se psů nabažili, rozběhli se za kočkami. Měla paní rytířka 8 koček angorských s dlouhou hustou bílou srstí. A když je děti schytali a trýznili, zamkla se do svých komnat a plakala. Proutek nosila stále u sebe, ale přeci jen dětem ublížit nechtěla. Až toho dne, kdy děti mezi sebou se servaly, tváři si rozkrábaly, ruce pokousaly, zapomněla Proutek ve své ložnici, ve které byl strop modrý jako obloha a třpitilo se na něm z ryzího zlata hvězd k nespočítání. Na to čekal Kolčák. Vplížil se tam, chytl Proutek a rovnou za dětmi. Vítuš zase sebou táhl psa Vlčáka, kopal ho a tahal za uši. Kráčenka svazovala dvěma kočkám přepevně přední pacičky k sobě zlatým motouskem. Kolčák dotkl se čarovným proutkem čela Vítušova a řekl hlasitě. Duchu dobrý, pojď a naprav je! Učinil tak i kráčence a v tu chvíli otevřela se všechna zlatem tmelovaná okna v celém zámku. Bylo slyšet jemnou, tichou hudbu. Zavonilo růžemi ve všech komnatách a chodbách a dobrý duch na růžovém obláčku vplul dovnitř. Postavil se celý zářící před zlekaného Kolčáka a ptal se. Čeho si přeješ ty, který máš v ruce čarovný proutek? Dřímal jsem na obláčku, když jsem cítil, že mne voláš. Volal si, naprav je. Rozuměl jsem dobře? Kolčák němě přikývl. Za sedmerými horami, za sedmerými vrchy, za sedmerými hvozdy, za sedmerými řekami leží vesnička. Poznáš ji podle bílého kříže, který stojí nad ní. Zaklínám tě. Zaklínám tě, Vítuši, zkus, jak to bolí, když člověk zvířeti ubližuje. Ve vesničce je jeden řezník. Psa potřebuje, aby mu tahal vozík. Zaklínám tě, jdi, běž. Odtáhl dlaně a z Vítuše vteřinou byl pes, který se rozběhl otevřenýma dveřma ze zámku a za chvíli zmizel. Dobrý duch ještě za ním zavolal. Od té chvíle nejsi Vítuš, ale Alíkem tě budou volat. Potom dobrý duch obrátil se ke kráčence. Ta stála pořád ještě nehybně. I jí položil dlaně na oči a řekl. Zaklínám tě. Zaklínám tě. Za třemi stříbrnými potoky, za šesterými zlatými jezery, za devaterými háji leží vesnička. Poznáš jí podle božích muk, které jí vévodí. Mají červenou střížku, obrázek svatého Františka z Asisi na nich visí. Ten tolik miloval zvířátka. Hodné děti chodí k božím mukám a často se tam modlívají. Dole ve vesničce, na samém jejím konci, je pastouška. Bydlí v ní dva obecní žebráci. Pastouška je plná drobných myší. Zaklínám tě, kráčenko. Budeš tou šedivou kočičkou, jako oni jsou šedivými myškami. A ty je budeš chytat. Vteřinou byla z kráčenky malá šedivá kočička. Zježila hřbet a několika skoky byla na okně, z něhož hupla dolů. Dobrý duch za ní volal. Už nejsi kráčenka, Minda tě budou volat. Kolčák strachem se chvěje, díval se za kočičkou. Dobrý duch vlídně se k němu obrátil. Neboj se, jsem z posledních služebníků božích.
Kristus Pán z hrudky hlíny skřivánka stvořil jistě proto, aby i to skromné šedé ptáče lidé milovali a nekamenovali. Bůh stvořil všechna zvířata. Na rozdíl od lidí duši jim nedal, ale cit mají jako lidé. Bůh zakazuje týrání zvířat. Vítuš a kráčenka nic jiného nezasloužili. A ty si pamatuj. Čarovný proutek ve tvé ruce jen tenkrát má moc, aby mne probudil, když voláš naprav je, a ne zatrať je. Růžový obláček podnesl se jako rohož pod dobrého ducha, vznesl se s ním k otevřeným oknům a zmizel ve výšce. Zavřela se okna, stichla hudba, vůně růží zanikla. Rytířka bledule vyběhla ze své komnaty. Kde pak je můj proutek? Ležel ve stříbrné komnatě na vysokém koberci. Psi rozběhli se širokým dvorem a radostně štěkali. Kočky posedaly klidně na okrajích vysokého krbu, spokojeně před ouce. Jen Kolčák chránil se víc ze své jizby, protože paní rytířka běhala celým zámkem a hledala svoje děti. Hledala je ještě tenkrát, když se vracel rytíř Raduš z boje. Ale on nehořekoval ani neplakal, jen řekl: dobrý duch je napraví. Alík běžel směrem, který mu byl přikázán. Padaly těžké deštivé noci nad krajem. Přespával chladem se chvěje v houštinách nebo v dutinách stromů. Nožičky měl skrvavené. Nikdo mu neřekl: chcete prachovou peřinku nebo snad jen přikrývku? Sem tam, když kolem tichých měst pospíchal, našel ohryzanou kost. Do dvora vběhl, trochu brambor s otrubami zhltl a provázen ranami hospodáře zase vyběhl. Nikdo mu neřekl: chcete k snídani čokoládu anebo kakao? A Bílého kříže pořád ještě neviděl. Teprve když tlapky stvrdly a ostré kamení už neřezalo do krvava, uviděl v dálce Bílý kříž. Nebyl nic větší nežli palec. O, dlouho ještě trvalo, než doběhl a kříž vztyčil se nad ním jako maják. Nad potokem jasné vody stál a Alík hltavě pil. Řezník Dlabola zrovna přišel z porážky. Odkládal skrvavenou zástěru do koše, obrátil se k ženě a prohodil: musím si někde přece jen koupit psa. Nemohu už 4 dobyčata tahat na zádech. V tom Alík zaškrábal na dveře. Dlabola otevřel. Stál mezi dveřmi Alík, pes velký hafan s tklivýma očima. Jako na zavolanou, řekl řezník. Pohladil psa po hlavě a podal mu misku s pokrmem. Jak to Alík zhltl, dal mu napít, pytel přeložil, pod pícku položil a řekl: tak pojď, ale počkej, jak pak ti budeme říkat? Alíku, ovšem. Alíku, lehni. Alík s vděkem otáčel se na pytli, v klubko se stočil a usnul znaven skoro nepřetržitým během. Ve spánku však a ve snu zůstal Vítušem. Vábné obrazy minulého života vybavovali se mu jeden po druhém. Sotva svítalo, zavolal řezník: Alíku! Ten právě dospával poslední kapitolu, ve které se mu zdálo, že budou k snídani sázená vejce na špeku. Zavrčel, zježil srst. Ale Dlabola sejmul se zdi bíkovec a šlehl jim po jeho hřbeti. Alík pochopil. Stal, protáhl přední i zadní packy, potřepal dlouhýma ušima a dal se zapřáhnout do vozíku. Zatím Minda utíkala. Tlapičky už jí pálily. O ostrou větev si natrhla kožíšek a pořád ještě kapličky s obrázkem neviděla. Když přeběhla patery háje, byla tak zemdlená a hladová,
že se skrčila do brázdy v poli a lízala si natržený kožíšek. Nikdo jí neřekl: chcete, kráčenko, krémovou trubičku nebo paštičku? Zakňourala smutně. Mňau, už nejsem kráčenka, jsem ubohá maličká kočička. Stišila se, ale usnout nemohla pro hlad. Přes brázdu tiše vyběhla maličká polní myška. Mindě zasvítila očka. Přitiskla se ještě více k brázdě. Vyskočila, pazourkem zasekla se myšce do kožíšku a už byla její. Snědla ji do posledního kousíčku. Když si olízla tlapičku, olízla si ještě packu a kam dosáhla, tam se čistila. Potom se zatočila v klubíčko a usnula. Teprve druhého dne k večeru viděla kapličku, která z dálky byla maličká. Maličká jako hračka. Minda utíkala a kaplička byla čím dál větší, až ji viděla celou a slyšela odtud dětské hlasy. Lekla se hrozně, protože si vzpomněla, když byla kráčenkou a běhala s Vítušem kolem, když jim vběhla do ruky kočička, psík, ještěrka, ať cokoliv, jak to všecko dovedli týrat a mučit. Bála se, aby tyhle děti neučinili tak s ní. Opatrně se plížila vysokou travou, ale protože zas už měla hlad a žízeň, myslila si, že blíže těch dětí vyslídí nějakou kůrčičku nebo větší drobty. Schovala se za nízký, ale hustý keř jalovce a prohlížela si děti. Byly ještě malé, ale nekřičeli, ani se neprali. Vyrostlý hoch seděl na kameni a povídal dětem o svatém Františku. Minda zaslechla slovo čáp a hned si vzpomněla. Mňau, čápa znám. Kolikrát si chtěl u komína našeho zámku stavět hnízdo. A já s Vítušem jsem ho vždycky zahnala. Je bílý, velký, má červené nohy a červený zobák, kterým klape. Minda tiše poslouchá. Tak svatý František přišel do nebe a seděl tam na zlaté židli. Moc se mu tam líbilo, ale brzo mu tam bylo smutno. Stýskalo se mu po ptácích, zvířátkách, bylinkách a nejvíc po jeho milém čápu. Seděl, modlil se, zpíval, ale i vzdychal. Ptal se ho Pán Bůh, proč vzdychá. Svatý František sepěl ruce a přiznal se, jak se mu po čápu nejvíc stýská. Pán Bůh neřekl ničeho. Jen svatou hlavou zakýval a odcházel. Za oponou ze zlatých třásní a třpitivých perlí stála Matka Boží. Jak Pán Bůh kolem prošel, zašeptala mu něco. To se přimlouvala za svatého Františka. Pán Bůh se usmál, drobní andělíčkové začali tiše zpívat. V tu chvíli zaklepalo cosi za svatým Františkem a když se obrátil, radostí se mu oči zarosily. Viděl čápa. Chytil ho oběma rukama kolem krku a měli oba velkou radost. Čáp se procházel rájem a líbilo se mu tam. Když už všechno prokoukl, začalo se mu stýskat po močálu za vesničkou a začal vzdychat. Panna Maria věděla proč. Prošla oponou ze zlatých třásní a perel a šla k trůnu Boha Otce. Zase mu něco pošeptala. Pán Bůh jen hlavou zakýval a Matka Boží šla zpět rovnou k svatému Františku. Milý svatý, tvému čápu stýská se po zemi a tobě za sponěm by se stýskalo. Něco ti povím. Tamhle na modrých a růžových obláčcích hrají si drobní andílkové se zlatými stébly a démantovými kapkami rosy.
a tam dole často lidé ruce spínají a prosí. Pane Bože, pošli nám andělíčka. Tvůj čáp má dlouhý a široký zobák. Lehko některého z těch andělíčků do něj vezme a snese ho dolů na zem. Přitom si zajde do svého močálu a zase se k tobě vrátí. Usmíval se světec. Vesele zobákem klapal jeho čáp. Panna Maria řekla čápu několik slov. Čáp se rozběhl do klubka, v němž andělíčkové se zlatými stébly a démantovou rosou si hráli. Něžně vložil jednoho do svého zobanu, zamával křídly a lehce se snášel k zemi tam, kam mu poručila panna Maria letět. Jak andělíčka děťátko do kolébky vložil, zaletěl k svému močálu, spolikal tam blaženě několik žab, postál chvíli na jedné noze, zase zamával křídly a letěl vzhůru vysoko, vysoko a ulekané žáby vesele zakvákaly u rybníčka, protože čáp se jim zdál už býti bílým holubem a toho se už nemuseli bát. Od té doby byl svatý František i jeho čáp v ráji spokojení. Každý den snesl se čáp s některým andělíčkem k zemi, poděsil žáby u rybníčka a zase pospíchal do nebe k svatému Františkovi. Hoch dopověděl. Děti si šťastně oddechly. Měli strach, aby čáp nezůstal u močálu. Bože milý, to by se za svatému Františku v ráji stýskalo. Jedno po druhém vyptávalo se velkého hocha na podrobnosti a tak odcházeli. Stichly jejich kroky v zátočině a Minda pořád ještě seděla za jelovcovým keříkem. Tolik se jí líbilo, co ten hoch vyprávěl, protože nikdy nic takového dřív poslouchat nechtěla. Když tolik svatý František miloval zvířátka, snad by vyslyšel i jí. Měla by se k němu pomodlit, aby z ní udělal kráčenku. Ale zvířátka se modlit neumějí. A nemohou, protože duše nemají. Slepička, když se napije, vzhůru hlavu k nebi obrátí, to je její modlitba. Skřivánek vzlétne do vysoka, hrdelkem chválu stvořiteli svému zpívá. Slavík roztouží se sladkou písní za měsíčních večerů a to je jeho modlitba. Kůň, ač vědom si své síly, trpělivě dá na sebe chomout vložit, člověku k živobytí pomáhá a to je zase jeho modlitba. Ryba v podvečer nad hladinou rybník k obytí pomáhá a to je zase jeho modlitba. Ryba v podvečer nad hladinou rybníka se vyhoupne, v měsíčním

0: Vrabcový keř rychle vyrůstal před jejíma očima, bral na sebe divnou nadlidskou podobu a konečně zahovořil k ustrašené kočičce. Tvou modlitbou bude tvůj trest za viny. V pastoušce neříkal dnes ráno starý žebrák, že mu myšky z kývu chleba okusovaly. Běž tam, chytej je a trp. A z vysokého stromu rychle se nížil obyčejný jalovcový keřík. Minda se rozeběhla. V běhu našla u božích muk okoralou kůrku. Skoro v běhu ji rozkousala a nezastavila se až u pastoušky. Sedla na práh a poslouchala.
1: Ach, není nic platno, kočku si musíme opatřit, nebo nás myši snědí.
0: Myška zaškrábala na dveře. Šouravě štrachal se starý žebrák nácek otevřít.
1: Usmál se bezubými čelistmi do široka.
2: A vydá, jako na zavolanou, na či či či či či či či.
0: Lákal Mindu, která hned vešla.
2: A jak pak ti budeme říkat?
0: Z kouta slamou pokrytého ozval se chraptivý hlas druhého žebráka, Matěje.
1: Inu, jak pak bychom jí říkali, než Minda? Stará Týnková, co tu před námi byla a tu zemřela, také měla kočku Mindu.
2: Tak pojď, Mindo,
0: lákal nácek kočku na lavici.
1: O, Minda měla hlad a žízeň, jak by to žebrák Matěj uhodl a řekl. Dej jí napít vody, jistě má žízeň. K snědku bude mít dost myší, až ulehneme.
0: Nácek se zas tak šouravě zdvihl, našel v koutě pod okénkem hrnek s uraženým uchem, nabral vody a podal Mindě. Ta čichla, prskla, hlavičku zavrtěla.
2: Kde pak kočka a voda? Mlíčko, smetánku, sladěčkou kávu, ale vodu?
0: Čichla ještě jednou. Ale protože žízeň byla nesmírná, pila vodu. Nácek zhasl a šouravě šel si lehnout na slámu vedle Matěje se slovy.
2: Jen si, Mindo, pochutnej, v noci budeš mít hody, za to vedne hlad. My stěží pár lžic polévky pro sebe vyžebráme, ty se musíš najíst myší.
0: Zkroušená Minda se zavinula na tvrdou lavici v klubičko. Na prachové peřinky a nejvzácnější lahutky v zámku vzpomínala. Růžovými broskvemi házeli s výtušem jako kamením. Vinné hrozny nohama šlapaly. Hustou smetanu v křišťálových sklenicích po kolčákovi házeli. O, kdyby jí jen kapka, dvě, jen lžíce byla. Hlad. Měla strašlivý hlad. Tam u božích muk jen tu malou kurčičku našla. Vstala, protáhla se, čekala. Poslouchala a slyšela. Ve štěrbinách chaty zahrašilo to tichounce. Napřímila uši. Myší pach vdýchla. Ve žlutých očkách černá zornička se šířila. V myší říši rozčíleně přebíhala myší královna. Na špičce ocásku měla zlatou šupinu. Zlatem jí ouška svítila. Černým démantem strach v malých očkách se ukázal.
3: Dejte pozor, zvláště vy maličké, pozor dejte. Čichám, čichám kočičinu.
0: Nácek s Matějem si povídali, že si musí kočku pořídit.
3: Cítím ji, snad už je v jizbě. Stará Týnková také ji měla. A kočka znamená pro nás smrt. Pozor dejte, počkám tu jako jindy. Až se nasytíte, s kůrkou chleba, štipce mouky na mě nezapomeňte. Bylo ve vsi posvícení, Matěj koláče donesl. Nácek i husí stehínko. Najeste se, ale přineste i mě. Jen

0: pozor dejte, čichám, čichám kočičinu.
1: Starší myšky kývaly starostlivě hlavičkami. Však dávají pozor a dají pozor. Život je nebezpečný, ale krásný. Malé myšky však lehkomyslně rozběhly se až do prostřed izby.
0: Támhle pod stolem sousto masa leží. Pod lavicí drobty makových koláčů, sladkých, o tak sladkých.
1: Hladová Minda neslyšně přeložila tlapky. Natáhla krk a v plavném skoku chytla první myš. Měla hlad, ale nepustila se do masíčka. Skočila ještě sem a tam a ještě támhle, doběhla i ty, které se uděšeně rozbíhaly k štěrbinám v izbě. Když myší nárudek vyplašila, snesla si na hromádku 6 malých myšek. Té noci nedopočítala se myší královna počtu svých poddaných. Hladověla, protože ani jedna z její družiny neměla času ničeho jí donést. Složila zlatá ouška ke spánku se slovy.
0: Ach, věděla jsem to, čichala jsem kočičinu.
1: Minda zatím spořádala jednu myšku za druhou. Řezník Dlabola neznal žertů. Když viděl, že se Alíkovi nechce zabrat a prázdný vozík táhnout, šlehnul ho párkrát bičíkem, až Alík zakňučel a hned se vozík hnul. Což na jatky s prázdnem toto ještě šlo, ale zpátky. Rozpůlené telátko Dlabola na vozík naložil a jen poručil. Alíku, hyje! Z vršku to šlo. Ale jak do městečka přijeli, třeba že řezník vzadu pomáhal, napínali se svaly Alíkovi k prasknutí do toho vršku. Když nemohl, švihl pán bičem a zas to šlo. Na samém vršku vykřikl Dlabola. Brrrr! Pod zadní kolo položil kámen a zašel do hospody. Hnedle vedle hospody, právě tam, kde Dlabola zastavil, byl kloboučník. Jeho výkladní skříň měla zrcadlové pozadí. A Alík se prvně viděl, jak vypadá. Jazyk měl vypláznutý, hrdlo vyprahlé, ale jak se tak do výkladní skříně díval, hned si pomyslil.
2: Brrr. Zrovna tak vypadám jako Hektor řezníka Holečka v Podzámčí.
1: A hned si také vzpomněl, co Hektor od něj a od Kráčenky zkusil. Když takhle stál s vozíkem a jazykem vyplazeným, kolikrát mu papriky nebo pepře nasypali a měli radost, když on zoufale žízní začal vít. Alík, kdyby byl ještě jednou výtušem, jak těživ by zvířeti už neublížil. Teď to ví, co to znamená být v moci člověka. Pán tam v hostinci hrdlo zavlažuje. On tady na horkém chodníku ji v žízní nepojde. Konečně se dočkal. Vrávoravě vyšel Dlabola z hostince. Za ním šel hostinský v bílé zástěře a tmavé čepičce. Jak viděl Alíkův vyplazený jazyk, jen pár kroků se vrátil, plný hrnek čisté, studené vody podal a Alík hltavě pil. Pan hostinský Šádek zdál se být Alíkovi tím nejhodnějším člověkem na světě. Teď už pán nepomohl. Klátil se vedle vozíku a jak Alík zvolnil krok, přešlehl ho bičem. Alík těšil se na jídlo. Kdyby tak bylo kus vařených mastných odpadků. Ale nebylo ničeho z toho. Jak pán maso do lednice uložil, lehl a hned spal. Paní sáhla po plechové bandasce na vozíku a nalila mu na misku trochu krve. Den ze dne bylo hůř. Čím dál tím více nakládal pán na vozík, čím dál tím míň potravy dostával. Kolikrát v noci dávno už Alík venku spával, serval se s vesnickými hafany o suchou kost a plesnivou kůrku. Hubl. Kosti divže mu z těla nevylezly a kopnutí bývalo odměnou za jeho práci. Co on už se natoužil, aby dobrý duch se ustrnul a do zámku v lidské podobě ho vrátil. Však by už nikdy psu, ani kočce, ani žádnému jinému zvířeti neublížil. Na své kůži zkusil, co to je švihání, výprasky, kopání. O, jak by byl hodný, jak by teď už poslouchal. Totéž Minda v pastoušce dobrému duchu slibovala. Po 3 měsících vyhubila myší nárůdek. Ani starší ostražité myšky jí neunikly. Tenkrát bývala syta. Ale přišly doby krutého postu. Myší královna jediná zůstala. A přece i jí přišla chvíle takového hladu, že vytáhla zlatá ouška ze štěrbiny, že zatřpitila se i zlatá šupinka na konci jejího ocásku a Minda zmocnila se posledního sousta v pastoušce. Hlad rošklebil na ní prázdné čelisti a hnali z pastoušky do vesničky. Sklepní okénko na statečku v úžlabině bylo pootevřeno. Protáhla se jako lasička a rovnou ke krajáči teplého mléka. Sotva 3x jazyčkem olízla, hned tu byla hospodyně. Mokrým hadrem srazila ji od krajáče, holí šlehla do kožíšku, div kosti jí nepřerazila. Vedle kuřata vyváděli, Minda hladověla, po jednom skočila, ale svížný prud hospodyně přes oči jí šlehl, div oči neumřeli. Zlé, těžké doby. 1000x vzývala dobrého ducha, ale pořád marně. Do rodného zámku vracel se po roce rytíř Raduš. Na stříbrné přilbici vlála bílá péra. Před padacím mostem zdvihl spuštěné hledí, jak zlý vítr po něm přejel před družinu. Jak bledou paní rytířku uviděl na nádvoří samotnou, hned se ptal. Kde pak je Vítuš a kde pak je Kráčenka a kde čarovný proutek tvůj? Podala mu mlčky nalomený proutek. Nebyl ebenově černý jako tenkrát, když ji jej podal, ale splesněvěl po obou koncích. Rytíř jej přece stisknul ve svých rukou. Ach, není Vítuš v zámku, ani Kráčenka, hlásila bledá paní rytířka. Ale ticho a mír nastěhoval se do našeho zámku. Přestalo vytí psů a naříkání týraných koček. Rytíř Raduš kázal předvést 12 bílých koní. Stáli na nádvoří neosedlaní, bílí, bez jediné poskvrnky, se stříbrnou hřívou a nohama jako do poskoku připravení. Rytíř šel od jednoho ke druhému, každému něco pošeptal, potom poručil otevřít stříbrnou bránu a 12 běloušů se stříbrnými hřívami rozběhlo se 12 směry. Zapískal na zlatou píšťalku a z jeho dvorců přiběhlo 12 černých psů. Jen každý z nich měl na hřbetě zlatou čabraku a z nich každému něco zašeptal a oni se rozběhli 12 směry. Zahvízdal potřetí na zlatou píšťalku a 12 holubů bílých z jeho dvorců slétlo se na zlatou římsu. Všichni měli na hlavičkách stříbrné chocholky, v perutích leskla se jim zlatá pírka. Jeden po druhém slétl na rameno rytířovo, poslechl, co on zašeptal, a rozlétli se vysoko nad zámkem 12 směry. Všem rytíř zašeptal. Černý proutek už dobrého ducha nepřivolává, aby nám pověděl o našich dětech. Proutek plesnivý po obou stranách. Běžte, utíkejte, leďte, hledejte dobrého ducha. Hledejte a až najdete prostého, aby vám o dětech pověděl. Dobrý duch chodil neviděn a neslyšen zemí. Bylo to blízko před Vánoci. Sbíral dětská přání a touhy po světě. 11 bílých koní se stříbrnou hřívou marně hledalo. Jeden po druhém se vracel s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 černých psů se zlatou čabrakou marně hledalo. Vraceli se jeden po druhém s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 bílých holubů se stříbrnými chocholkami a zlatými pírky v perutích marně hledalo. Jeden po druhém zakroužil smutně nad zámkem a sedali na zlatou římsu. Jen 12. se ještě nevrátil. Rytíř chodil zámkem jako zlý vítr. Rytířka Bledule byla už bílá ve vlasech i ve tváři jako peří bílých holubů. Minul rok a den. Seděl rytíř Raduš na pavlánu porostlém vzácnými květinami. Díval se po svých zahradách, v nichž vyrůstalo překrásné ovoce se zlatými peckami. V nich keře zelených, modrých a bílých růží připevněny byly ke stříbrným tyčkám zlatým líkem. Věděl, že Vítuš a Kráčenka byly zlé děti. Věděl, že muselo dojít k tomu, aby je dobrý duch potrestal. Ale když minul včera rok a oni se nevrátili, nevrátil se ani 12. kůň, ani 12. pes, ani 12. holub, věřil, že se již nikdy nevrátí. Zdvihl hlavu k rytířce, které kanuly z očí velké slzy. Co platno, že z každé se hned stala drahocená perla a že skutálely se z klína a zaběhly do vysokých koberců, když ani Vítuš, ani Kráčenka už nikdy jich sbírat nebudou. Přinesl kolčák na drahocených mísách vzácné krmě, ale nikdo se jich nedotkl. Rytíř zdvihl k němu hlavu. Zítra ráno dáš celý zámek potáhnout černým suknem. Dáš ořezat všechny květy našich zahrad a v hodovní síni na černé sukno je rozhodíš. Dáš zvonit 3 dny a 3 noci v mých městech a vesničkách, ve všech kostelích a kaplích. Ve všech mých dvorcích dáš potáhnout černým suknem domy i zahrady na znamení smutku jistě už mrtvých mých dětí. Kolčák pravil. Minul teprve rok a půl dne, pane rytíři. Čekej do večera. Dnes časně z rána před mýma očima rozkvetl zlatými květy vzácný kaktus, který rozkvétá jen jednou za 100 let a vždycky je znamením velké radosti. Jen to dořekl, zacvakali zlaté podkovy 12. bělouše na nádvoří. V jeho stříbrné hřívě zapleteny byly čerstvé květy růží. Jedním skokem přehoupl se přes pavlán, poklekl na přední nohy, zaržal radostně a rytíř rozuměl. Tvoje děti se dnes večerem vrátí. Odběhl do stáje mezi druhy. Kolčák sám donesl mu nejlepšího obroku. Než se rytíř vzpamatoval, zašustila bílá křídla posledního holuba. Zatřpitilo se v nich zlatými pírky a on slétl na rameno rytířovo. V zobáčku nesl čerstvý květ a pošeptal mu. Už jdou, již jdou, už se dotkli nohou tvých pozemků. Jdou a dobrý duch je napravil. Odlétl k holubníku se stříbrnou stříškou a kolčák sám nasypal mu hojně nejlepšího zobu. Rytíři nepřísluší, aby plakal. Proto Raduš jen rty stiskl, na kolčáka zavolal, pestré prapory dal vyvěsit. Rytířka Bledule s plným klínem nádherných perl stala, vyklopila je do drahocené nádoby a jak zaslechla radostné fanfáry, které věštily příchod dětí, její bledé líčko trošinku zrůžovělo. Všechna okna se sama otevřela. zatřpitilo se v záři zapadajícího slunce zlaté tmelování, jemná hudba odkuci zazněla, sladkou vůní zaplavil se celý zámek. Několika skoky přiběhl poslední černý pes se zlatou čabrakou na pavlán. Vycenil bílé tesáky jako v úsměvu a zavrčel.
2: Vrrr, jdou obě děti rytíři a k radosti tvé a paní rytířky budou, vrrr.
1: Vykřikl a položil se paní rytířce k nohám. Vyběhl po mramorových schodech Vítuš s kráčenkou. A jak paní rytířka bledule oba k hrudi přitiskla, zrůžověla její líčka jako plané růže květ. Bílé vlasy se stály rázem zase černými jako kdysi a od té doby nejmenovala se už bledule, ale paní rytířka Růžička. Povídali děti, kolik vytrpěli, slibovali, že už rodičů svých nikdy nezarmoutí, řekli, že už vědí, jak rány a nadávky bolí, že vědí, co je bída a hlad a že už nikdy sebemenšímu zvířátku neublíží. Rytíř poručil, aby ve všech dvorcích k zámku patřících slavné hody pro všechny lidi byly vystrojeny. Velká hejna husí a kolebavých kachen rozdal ze svých dvorů, postřílet dal zajíců, koroptví a bažantů na celé vozy, na koláče zadělávali v ohromných dížích, ve všech jeho mlýnech, sehnal cukráře z celého okolí, dal otevřít velikánské kuchyně v přízemí zámku. Cukru, másla, vajec, čokolády a všelijakých dobrot na metráky tam kázal odvést. Kuchaři v bílých zástěrkách a bílých čepicích začali míchat, strouhat, krájet, válet, tlouc, třít, péct nejjemnější dorty a cukroví. Ve velikých strojcích zmrzlinu vyráběli celé věže, a zvířátka z ní tvořili. A děti z široka a daleka se jen ulizovali, když ty dobroty viděli. Což teprve, když okusili. Sudy medoviny ze svých sklepů dal vyvalit a celé 3 dny a 3 noci trvaly hody a radovánky. Vítuš a Kráčenka již nikdy ani člověku, ani zvířátku neublížili a byli se všemi dobrými kamarády. Paní rytířka Růženka už nikdy nezaplakala slzami bolesti. Jen někdy slzy radosti sjeli jí po růžových lících a ty byly tak krásné, že Vítuš a Kráčenka hvězdičku našli ve vysokých kobercích. Rytíř Raduš už nejezdil do bojů ani na výpravy. Byli spokojeně a šťastně živi a žijí snad ještě dnes za devaterým královstvím a desaterými...
3: Tak už měli v Kocourkově všechno, totiž tento něco přece neměli. Stále ještě museli od obchodníků sousedního města kupovat sůl. Proč bychom nemohli mít svou vlastní sůl? Horlili páni radní. Nasejeme si ji, rozhodl starosta, a zítra se začne. Hned druhý den nakoupili trochu více soli a občan oblízal jim na sel 3 pytle do černých měkkých brást. Brzo po osetí spadl požehnaný májový deštíček. A hle, celé pole se již radostně zelenalo, samé mladé kopřivy, první sůl. Nikdo z diváků se neodvážil hlasitě promluvit, jen tiše pohlíželi na mladé kopřivy. Teprve doma se rozpovídali o tom, jak sůl nádherně prospívá a ukazovali rukou, že už je takhle vysoká. Když kopřivy pěkně vyrostly, rozhodl se starosta, že jako první osoba v obci sůl úředně ochutná. Protože uprostřed pole byly kopřivy největší, bude nejlépe ochutnat je odtamtud. Už chtěl jít, ale v tom ho naštěstí zadržel radní Semtele. Pozor, pane starosto, tak to nejde. Mohl byste sůl pošlapat. Hned vzali starostu 4 silní mužové na žebřík napříč a nesli ho opatrně doprostřed pole. Starosta v rukavičkách, aby sůl co nejméně poškodil, utrhl jemňonce 1 lístek a labužnicky jej položil na jazyk. Popálil se, jak se patří. Báječná. Výborná je ta sůl, sousedé. Pálí sice ještě trochu, ale to proto, že je ještě mladá. Musíme ji nechat dorůst. Kocourkovští však s tím nebyli spokojeni. Záviděli starostovi. A tak, jak se setnělo, plížili se k poli. Každý si natrhal kopřiv a nacpal si do úst, co mohl. Neptejte se, jak se každý popálil. Ruce měli samý puchýř a 3 dny nemohl nikdo mluvit. Ale každý dělal, jako by mu to Bůh ví, jak chutnalo, a poslal tam dalšího. Na pole chodili také kocourkovské ženy. Ty poznali, že překrásné kopřivy, které rostou na poli, prospívají náramně jejich housatům. Proto chodili v noci na pole se srpem a nosili plné nůše kopřiv domů. Strážník, který musel hlídat všechno, uviděl, že soli ubývá, a šel ohlásit starostovi, že jim někdo chodí na sůl. A to se na to podíváme. Kdo se to opovážil? Rozkřikl se starosta. Došlápneme si tam prach milionského darebáka, chytíme a po šertech vyplatíme, přidal se Hrom do toho. Vezměte si důkladnou hůl a vyrazíme. Ozbrojili se holemi a v noci při měsíčku vyrazili. Na poli už bylo opravdu málo kopřiv, všude prázdná, vyžatá místa, a najednou se v měsíčním svitu zablýskal srp. To je on, to je zloděj, který nám krade sůl, zašeptal starosta. Opatrně k němu a přetáhneme ho, jak můžeme, velel a plížil se se strážníkem k srpu. Strážníkovi se sice srdce strachem třáslo, ale před starostou couvnout nemohl. Sebral všechnu svou odvahu, rozpřáhl se holí a přišil srpu takovou ránu, že srp vyskočil do vzduchu a zabodl se starostovi do zad. Utíkejme rychle domů, vykřikl ducha přítomně starosta. Já ho držím! A dal se do divokého útěku v naději, že ho zloděj pustí. Srp po několika starostových skocích sklouzl z kabátu, do kterého se zabodl, na zem. Zbabělec, liboval si starosta. Utekl, ale já bych mu byl dal, kdybychom ho byli přivedli. Potom se už nechtěl na pole podívat nikdo, ani starosta, ani strážník. Ovšem velkým škůdcem kocourkovských polí je vrána. Hej, kocourkovští, na vrány půjdeme. Kdo onoho památného dne zatoužil polovu, vypravil se. Aby se mohlo pohodlně vylézt do vrcholku stromů, vzali sebou dlouhé žebříky. Pokud se šlo po polích, šlo se jim hezky, ale svízel nastala, když přišli k lesu. Všichni totiž nesli žebříky napříč a teď ne a ne projít mezi stromy. Žebřík napříč byl dlouhý a stromy blízko sebe. Co dělat? Fratiku, utíkej domů pro pilu. Tady vadí kousek žebříku, s ostatním projdeme. František přinesl pilu, uřízli na jedné straně kousek žebříku a mohli projít několik kroků dopředu, jenže o kousek dál byl les už zase hustší. Tak zase kousek uřízli a čím byl les hustší, tím častěji řezali, až měli žebřík ne více než půl druhého kroku dlouhý. Sousede, tento, mně se zdá, že jsme to nesli špatně, podrbal se na hlavě Játovým. Vrátíme se domů, doneseme nový žebřík a ten zkusíme nést špičkou napřed. Vrátili se domů a hle, po delších pokusech se jim podařilo žebřík špičkou napřed donést až k prvnímu stromu s vraními hnízdy. Hned žebřík vstyčili. Stál krásně, jen nahoře se ho asi na 3 lokte nedostávalo. To se spraví, sousede, buďte bez starosti, ujistil je občan Vymňouk. Ještě, že jsme si tu nechali pilu. A bez dlouhého rozmýšlení uřezal dole 4 lokte žebříku a lezl je nastavit nahoru. Stala se však asi nějaká chyba. Ty 3 lokte zase nahoře chyběly. Občan Vymňouk to chtěl spravit, uřezal ze spodu 8 loktů a nahoře přivázal, jenže žebřík byl zase krátký. Ještě několikrát tedy řezal, tak dlouho, až se jim nakonec žebřík docela rozsypal. Ale starosta jako vždycky si věděl rady. postavil nejsilnějšího kocourkovského dolů ke stromu a ostatním poručil lézt na něj. A když se tak postavil jeden druhému na ramena, udělali ze sebe nádherný žebřík a brzo starosta jako poslední z nich vylezl až nahoru ke hnízdu. Už je vidím, zvolal, když spatřil vraní mláďata. Ukažte! Nedovedl se ten nejspodnější udržet zvědavostí a odskočil od stromu a prásk. Sesypali se všichni, kteří na něm stáli na zem, jen starosta visel na vysoké větvi a mrskal nohama. Pomozte mi dolů, křičel a držel se vší silou větve, aby nespadl. No, jak mu pomoci? Sousede, rychle bydla, zavelel první radní Semtele. A sám hned začal bydlem tlouci starostu přes prsty. Ostatní také a tloukli tak dlouho, až se starosta konečně pustil a spadl. Naštěstí se nikomu nic nestalo a protože zatím zvonili k večeři, rozběhli se všichni raději do
4: 3 šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla 3 dcery, Dorotku, Pětušku a Kačenku. Matka se v nich viděla, všechno jim dovolila a rozmazlila je, až pánbu brání. Byli tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. Z řečí se mazlili a šišlali, jedna hůř než druhá. Kmotřička je často napomínala holky. Aspoň mluvit se naučte. Takhle se vám budou mládenci smát a nevdáte se. Ale co, kmotřičko, bránila matka své mazánky. Však oni se naučí, peněz mají dost, proč by se namáhali? Dcery rostly, léta jim nestála. No a byli na vdávání. Jenomže mládenci, kteří přišli na námluvy, utíkali sotva, holky promluvili. Třeba, že jinak byly dost pěkné a měli i bohaté věno. Nakonec sama matka uznala, že kmotřička měla pravdu a přísně nařídila svým šišlavým panám, aby přijde-li nápadník, mlčeli jako hrob. Jednou tak přivedla kmotřička mladého kupce z nedalekého města. Měl rád peníze. A to o šišlavých nevěstách se ještě k němu nedoneslo. Matka nařídila dcerám, aby před mládencem nepromluvili ani slovo. A chystala velikou trachtaci. Uvařili šlejšky pěkně v mléce, usmažili je na másle a posypali čerstvým tvarohem. Pak se oblékli do svátečního a čekali. Poledne přijela kmotřička se ženichem. Dcery se poklonili a mlčeli. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé a nikam nepřijdou. A kupci se to zamlouvalo. Najednou skočila kočka na pec, kde byly šlejšky a pustila se do nich. Kačenka to viděla, vykřikla, mámo, kotka, papá, tleťky. Pak zrudla a bylo jí do pláče. Bětka to viděla a napomenula jí, Katinko, nemluv. Matka se na ní z ostra podívala a Bětka vyběhla ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Už bylo jisté, že si ji kupec vezme a tak se nezdržela a zajásala. Dobře, že jsem nic nezetja, aspoň jsem se nepodzetja. Kupec byl najednou jako na trní. Dojedl, dopil, poděkoval za pohoštění a rychle se poručil. Cestou k motřičce řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou možnou, než by si vzal to.

0: velebné a čarokrásné Krkonoše vábí svými přírodními scenériemi, kouzlem starých roubených chaloupek, jarním hukotem horských bystřin, ševelením rozlehlých luk, pohodou letních dní a barvami podzimních hájů či třpitivým sněžným hávem stále více a více návštěvníků z kraje. Krajánci ti to by však měli v patrnosti vést, že zvyklosti a prostředí jsou zde zcela jiné než dole v kraji a že vládcem této říše jest Krkonoš, mocný pán Krkonošských hor, který bezpráví a útisku nemá rád a dovede je i náležitě potrestat. Stejně tak ale dovede dobrého člověka i odměnit, zastat se jej či pomoci, pokud se v horách do nesnází dostane. A snad právě proto by se každý z nás v našich nejvyšších horách měl chovat slušně, zbytečně nehláholit a být pokorný k přírodě a horám vůbec. Věřím, že tato sbírka pohádek a zkazek nalezne mezi vámi, milovníky hor, dostatek ctitelů Krkonošových kousků a zanechá ve vás něco málo z kouzla starých Krkonoš a života tamních horáků.
1: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil, jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
2: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
1: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
2: Tatí,
1: začal mladík.
2: Tatí,
1: já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že? Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o svělenosti.
2: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
1: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
3: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam ulicou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru. A kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až semle nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
1: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
3: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
1: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
2: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
1: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

0: Vyprávění 12. O tom, jak se děti učí jezdit na Pepíčkově kole. Pepíčka mrzelo, že Vojta letěl v letadelku Káněti a on se musel jenom dívat. Utěšovalo ho jedině to, že má nové kolo. Vojta s Aneškou mají doma kolo u trakaře a u vozíku, ale kde pak by vzali takové pěkné jízdní kolo, jako má Pepíček? Pepíček vytáhl kolo z kůlny a vodil ho po dvorku i kolem hnoje. Slepice před ním utíkaly, i koza se lekla, ale Pepíčkovi to bylo málo. Přál si, aby kolo viděli Tomešovic děti. Pepíček na něm si se ještě neumí jezdit, ale to se časem naučí. Snad by mohl kolo dětem alespoň ukázat. Na dvoře bylo prázdno, z okna se nikdo nedíval. Pepíček zavedl kolo k vrátkům a šup, už byl venku. A teď rychle najít děti. Hráli si pod strání.
1: Pepíčku, ty máš kolo,
0: užasla Aneška.
1: Ukáž, půjč mi ho,
0: vykřikl Vojta a vytrhl Pepíčkovi řidítka z ruky.
1: Počkej, abys ho nerozbil,
0: volal úzkostlivě Pepíček a běžel za Vojtou. Ale kde pak už byl Vojta? Palouček byl pěkně vysekaný a mírně se svažoval dolů. Na pravé straně stál borový les, jinak obklopovalo palouk husté křoví. Vojta v běhu vyskočil na kolo a fičel dolů jako vítr, až se straky na smrku rozkřičely. Na spodním konci palouku vjelo kolo do křoví. Vojta do něho zapadl jako do vody. Než se vydrápal ven a kolo zase vytáhl, přiběhl Pepíček a jen se mu třásla brada, jak se rozčílil. Nevěděl, jestli se má zlobit nebo plakat. Jeho krásné kolo vjelo takovou rychlostí do křoví. Jistě se celé poškrábalo.
1: Vojto, už ti kolo nepůjčím,
0: křičel Pepíček zlostně a tahal Vojtovi řídítka z ruky.
1: Budeme se střídat. Teď pojedeš ty,
0: řekl Vojta a v očích se mu blýskalo. Dobře věděl, že Pepíček na kole jezdit neumí a že by se to rád naučil. Pepíček se cestou k hořejšímu konci palouku přestal zlobit a nahoře ho Vojta s Aneškou vysadili na kolo. Dalo jim to hodně práce, protože Pepíček dost vážil a neustále ztrácel rovnováhu. Nebudeš se bát? Ozvala se Aneška.
1: Ne, ne,
0: odvětil Pepíček, ale jeho malé oči ustrašeně bloudily ze strany na stranu. Děti kolo roztlačili a Pepíček uháněl dolů, jako když ho vystřelí. Řídítek se držel, jako by je chtěl rozmačkat. Do spodního křoví vletěl po hlavě. Než dopadl na zem, zpřelámal plno větviček. Vojta s Aneškou čekali, že bude Pepíček vyvádět, ale nic takového se nestalo. Pepíček se zdvihl sám od sebe, vylovil kolo a kulhal s ním nahoru.
1: Já letěl, jako by se mi kolo splašilo,
0: řekl důrazně a spokojeně se usmíval. Jel přece na kole přes celou louku až dolů do křoví.
1: Vidíš, jak umíš jezdit,
0: pochválil ho Vojta. A Pepíček se natřásal jako krocan. Řada byla na Anešce. Aneška sjela palouk pomalu a před křovím zastavila. Naučila se už trochu jezdit o školních přestávkách a teď se jí to hodilo. Učila oba chlapce brzdit a správně zatáčet. Vojta i Pepíček jezdili jako draci a vůbec jim nevadilo, že jsou celý potrhání, potlučení a poškrábaní, že také kolo se, jak se patří, odřelo, že slunce už začalo zapadat za borový les. To jim bylo všechno jedno. Jen když budou umět jezdit na kole. Vojta se to naučil tak, že mohl jít z paloučku rovnou na závody. Pepíček o trochu méně, ale už by se jistě vyhnul silnici i velkému autu. Když se večer vraceli domů, přicházel Pepíček pomalu k sobě a začínal mít strach. Stačilo, když se podíval na odřené kolo a na svoje kalhoty. A to ještě neviděl škrábance na vlastní tváři. Marně mu Vojta sliboval, že ho sveze v Káněti. Marně ho Aneška ujišťovala, že dnes pan Sláma není doma. Pan Sláma doma byl. A byla doma i paní Slámová. Zhrozili se Pepíčka i jeho kola. Paní Slámová se zlobila a od pana Slámy dostal Pepíček co proto. Až musela paní Slámová synka bránit. Pepíček jindy naříkal, ale tentokrát zaťal zuby a mlčel jako pařez. Pak si hned vlezl do postele, strčil hlavu pod peřinu a tam se potichoučku tajně radoval, že umí jezdit na kole. Už ho nebude vodit po dvoře, jako se vodí třeba koza, ale pojede na něm jako velcí kluci.

0: spavá. Na mezi zateskovou zahradou se krčila chaloupka. Bydlela v ní čmeláčí maminka s dvěma dětmi, s Brundou a Čmeldou. První kluk, to byla její radost, ale druhý samá starost. Zatímco Brunda lítal celé dny nad jetelem a pil sladkosti z růžových kouliček, Čmelda spal. Peřinku měl pod bradou a spokojeně se usmíval, protože se mu zdály krásné sny. Zdálo se mu, že je čmeláčí král a že leží v měkoučké posteli s nebesy. Dobrý den, vaše veličenstvo, zdravila ho komorná a podávala mu na stříbrné lžičce med. Taky se mu zdálo, jak spí v kalíšku tulipánu a cvrček pod ním hraje na housličky, nebo spal v nosítkách a žluťáskové ho nesli nad rozkvetlou loukou. Pořád spal a spal, nic nejedl a maminka měla starost, aby se nerozstonal. Kapala mu na hlavu rosu, ťukala ho prstem do čela, jenže Čmelda nic. Spal jako pařízek. Brunda mu zkoušel mačkat u ucha bílé bouchací kuličky, ale nebylo to nic platné. Rány probudili celou mes až k zahradě, jen Čmeldu ne. Brundo, počkej u něj, řekla maminka. Já musím zaletět k panu Sršánovi.
1: Dal bych za to tykadlo, povídá Sršán, že váš kluk má spavou nemoc. Namíchám pro něj lék, aby se mu zdály ošklivé sny. Jestli nezabere, přijdu mu píchnout žihadlo.
0: Snad mu ten lék pomůže, vzdychla maminka, protože měla ze žihadla strach. Dobře věděla, že bodnutí od Sršána bolí víc, než uřízlá noha. Doma dala Čmeldovi dvě lžičky léku a čekala. Tomu se právě zdálo, že spí v zahradní houpačce a poslouchá včelí muziku. Houpačka houpy hou a muzika tiše hrála a hrála. Čmelda spal, usmíval se a maminka čekala. Spavá nemoc nechtěla po dobrém odejít a držela se čmeláčka jako klíště. Jen abych nemusela pro Sršána, říkala si maminka.
1: Ale najednou se Čmeldův krásný sen začal měnit na ošklivý. Zdálo se mu, jak se včeličky proměnily v obrovské krocany, roztáhly ocasy, otevřely zobáky, hudrali a pomalu k němu šlapali. Už ho chtěli spolknout.
2: Pomoc! Pomoc! Bzučel Čmelda. Vyskočil z postele a maminka poznala, že mají vyhráno.
0: Chytila kluka do náručí a div ho nerozmačkala. Potom vzal Brunda Čmeldu za ruku a vyletěli spolu ze dveří. Ve vzduchu se rozhlédli a zamířili ke koberci jetele na sladkost. Maminka se za nimi dívala a měla radost z

0: Sluníčková.
1: Sluníčko sedělo na nebi jako kakamus. Mračilo se a vůbec nehřálo.
2: Když vidím takovéhle sluníčko, tak mě nic nebaví, řekl Čmelda. Proč nehřeješ? Volal nahoru Brumda.
1: Sluníčko nic.
2: Ty nemáš náladu nebo co? Jak to, že nemáš náladu? Sluníčko má mít pořád náladu, křičel Čmelda.
1: Jak jsi na to přišel, bliklo sluníčko.
2: To ví přece každé čmeláčí mrně, povídá Čmelda. Sluníčko má mít pořád náladu, aby mohlo všem rozdávat.
1: A co když se špatně vyspí, jako dneska já, řeklo sluníčko. Kde jí mám vzít?
3: Nevím, krčil rameny Brumda. A nejhorší je, že ti nemůžeme ani kousek dát, protože taky žádnou nemáme, když teple nesvítíš.
1: Tak vidíš, mrklo nevesele sluníčko a sedělo dál, jak trpká amrhelka.
2: Znáš pohádku o smutné princezně? Zeptal se brášky Čmelda.
3: Trochu.
2: Tak dělej prince a já budu jako princezna, povídá Čmelda. Pak se urozeně uklonil a padl na zem. Brumda si zas vznešeně vykračoval a přitom zakopával o vlastní nohy. Také napodoboval cvrčka a skoky koníka. A Čmelda zase dělal křečka. Panáčkoval, prskal a nafukoval tváře. Brundu to rozesmálo, ale sluníčko nic. Mračilo se dál. Kdyby aspoň mělo nohy, tak ho pošimráme na chodidlech, řekl Čmelda.
3: Jenže je nemá. Ale počkej, bráško, máš je ty, povídá Brumda. Lehni si na záda.
2: Proč? Divil se Čmelda a natáhl se do trávy.
4: Brumda ho chytil za nohu a začal lechtat.
2: Rozesmál se Čmelda.
3: Už dost, dost, nech toho, tak mě lechtej taky.
4: Položil se Brumda obráceně vedle brášky. Jeden šimral druhého a smáli se, až slzeli.
1: Sluníčko slyšelo smích a rozesmálo se taky. Smálo se, až mělo z tváří červená jablíčka. Vrátila se mu dobrá nálada a hřálo víc než kamínka. Kluci ucítili teplo v kožíšku a spokojeně bzučeli. Zamávali sluníčku a letěli sbírat medový prášek.

0: obrečená.
1: Brunda vrazil do dveří jako huláni na koních. Nesu novinu, nesu novinu. Učmeláku pod mateří douškovou mezi mají miminko.
0: Šmelda s maminkou hned, že se na něj musí podívat. Maminka vzala dárek, hrníček lipového medu, zamkla chaloupku a všichni tři se vydali na cestu. Den byl plný slunce a pěkně se jim letělo. Nad lánem pšenice se zadýchali a na konci museli odpočívat. Seděli na růžových květech bodláků a kluci mrkali do sluníčka. Pak pokračovali podél cesty s bílým jetelem přes jabloňový sad a kolem březového háje a od poslední břízky už dohledli k mateří douškové mezi a taky zaslechli brekot. Vznášel se nad stromy jako letní bouřka.
1: Slyšíte, to je miminko, řekl Brunda a přidal do letu.
0: Tak kde pak ho máte, maminko, kde pak máte toho křiklonka? Zeptala se ve dveřích čmeláčí mamín. Tak kde pak ho máte, maminko, kde pak máte toho křiklonka? Zeptala se ve dveřích čmeláčí maminka. Tam.

0: Arnalda a všichni se rozesmáli.
1: Miminko třepalo ručkama, kopalo nožkama a brečelo. Kroutilo pusinkou, mrkalo, kravatilo čílko a brečelo, brečelo, brečelo, pořád brečelo a slzy mu tekly do krejzlíků.
0: Třeba si chce líznout medu, řekl Čmelda, ale nikdo ho neposlouchal.
1: Tak co pak je, Čmelínku, houpala ho v náručí maminka, jenže miminko pořád brečelo. Možná, že je mu horko, řekla maminka kluku. Ale nebylo. Rozvázali mu zavinovačku a ono brečelo dál.
2: Asi má žízeň,
0: radil Brunda, ale nemělo. Určitě si chce líznout medu, řekl znovu Čmelda.
2: A jdi pořád s tím medem,
0: okřikl ho Brunda.
1: Počkej, můžeme to zkusit, řekla maminka malého Čmeláčka. Dala mu líznout jednou a jemu to moc chutnalo, tak mu dala po druhé. A miminko lízalo, mlaskalo a nebrečelo. Otevíralo pusinku a kluci viděli, že nemá zoubky, ale ani jeden.
2: Vypadá jako stará flanderka,
0: šeptl Brunda. A Čmelda se rozesmál na celé kolo.
1: Maminka Čmelínka měla radost, že chlapeček už nebrečí, a taky se smála. Druhá maminka popřála miminku hodně zdraví a rozletěla se s kluky domů. Na mezi voněla mateří douška.

0: Stává. Ráno bylo venku tak, že se nevědělo jak. Trochu sluníčko a trochu mlha.
1: Mami,
2: jdeme ven!
1: Ano, my jdeme ven!
2: Oznámili kluci.
0: Dobře, a ještě mi povězte, co nesmíš, miláček, zastavila je maminka.
2: Nesmí lítat moc vysoko, tam by ho spolkl pták, odpověděl Čmelda.
1: Ani moc nízko, tam by se mu taky něco stalo, přidal Brunda.
3: Jen za nimi zaklapli dveře, pokračoval.
1: Stejně jsou to jen čmeláčí strašáky, vysoko nebo nízko, to je přece jedno.
3: Potom se posadili každý na jednu kopretinu a počítali mravence. Pospíchali pod nimi po cestičce sem a tam.
2: Počítám z jedné strany a ty počítej z druhé, řekl Čmelda. 215, 1, 215, 18, 200, 300, 500.
1: A Brunda do toho. 300, 700, 1000, 300, 11, 12.
2: Čmelda zakřičel. Počítej si potichu, pleteš mě. Teď nevím, kde jsem přestal.
4: V tom běžel z jedné strany mravenec s velikým nákladem. Z druhé strany běžel mravenec taky s nákladem. A bác, rána jako zděla. Mravenci se srazili a pustili se do sebe.
5: Kam koukáš? Málem si mě zabil.
4: A druhý na něj. Moc nekřič, já byl na správné straně. Ty jsi do mě narazil. A začali do sebe mydlit a provoz se zastavil. Ostatní se postavili kolem těch dvou a dívali se.
1: Musíme dolů, řekl Brunda a sletěl na zem.
2: Čmelda hned za ním.
1: Zavinil to tenhle,
3: ukazoval Brunda na jednoho mravence.
1: Já to viděl.
4: Co budeš povídat, ty včeláku, pískl mravenec. Nic si neviděl a skočil na Brundu. Všichni mravenci se k němu přidali a hrr na čmeláčky začali je píchat, štípat a kousat.

0: Z mraveniště přiběhla královna a řekla.
1: Tak dost. Co se to tu děje? Proč neběží provoz?
2: My jsme je počítali, řekl Čmelda. A oni se do nás pustili.
1: A kolik jste jich napočítali? Zeptala se královna.
2: No, hodně, řekl Brunda.
0: Vidíš, jak lžou, vidíš, ječeli mravenci. Nás není hodně, ale moc 500 000. A 500 000 mravenců i s královnou se znovu rozběhlo na čmeláčky. Jenže ti už na nic nečekali. Vznesli se do správné výšky, ani vysoko, ani nízko, a uháněli domů.

0: zdravivá. Tak se mi Čmeldo doneslo, povídá přísně maminka, že prý nezdravíš. Brumda zdraví trošku a ty prý vůbec. Jak to pak vypadá, Čmeláčku? Tohle musíš napravit. Přece nám nechceš dělat ostudu. Čmelda svěsil hlavičku a poslouchal další kázání. Zdraví se ráno, v poledne, večer a mezi tím, pokračovala maminka. O tom, kdy a jak, snad víš.
1: Čmelda přikývl a letěl ven. Kousek za chaloupkou potkal Čmeláčí babičku Flanderku. Zhluboka se nadechl a pozdravil. Čau, čau!
2: Tak zdravý, vychovaný Čmeláček, že se nevstydíš ty vžučáku, hrozila za ním babička.
1: Čmelda letěl dál a potkal pošťáka Huňáčka. Těpic! Huňousku!
3: Já ti dám Huňouska, to budeš koukat, zlobil se Huňáček a šel žalovat mamince. Večer dostal Čmelda co proto a musel slíbit, že se to už nikdy nebude opakovat.
1: Ráno, jen co se bíle rozednilo, už zdravil. Dobré ranko, mamko, ahoj, Brundíku. A když potkal Čmeláčí babičku, tak spustil. Zdravíčko, babičko, pošťáka pozdravil. Dobré raníčko, pane psaníčko. A sršána, dobrý den, jenomže až za týden.
0: Maminka si ho zase zavolala. Tak prý už zdravíš, ale ještě to není zdravení vychovaného Čmeláčka. Jestli se to okamžitě nezmění, nepůjdeš na krok z domu. Čmelda stál a mlčel. Ty neumíš mluvit? Ptala se maminka.
4: Umím.
0: A co mi řekneš?
4: Budu zdravit vychovaně.
1: Druhý den sotva Čmelda otevřel oči, už zdravil. Dobré jitro, maminko. Nazdar, bratře. A když potkal Flanderku, tak hned. Dobré ráno přeji. A předběhl ji. Když došla, tak spustil po druhé. Dobré ráno přeji. A zase předběhl a znovu. Dobré ráno přeji. Pošťáka Huňáčka zdravil. Dobré ráno. Dopoledne, poledne, odpoledne, předvečer, večer a dobrou noc. A sršána. Dobrý den, pane sršeň.
0: Nakonec si všichni na Čmeldo pozdravení zvykli a už nežalovali. Vždyť Čmelda se naučil zdravit nejlíp ze všech čmeláků, ale úplně ze všech.

0: Cichavá. Celé dopoledne lítali kluci nad loukou u obrázku.
1: Bráško, pojď, zaletíme si na Malíní, řekl Brunda a už letěli největší čmeláčí rychlostí.
2: V tom fofru ale najednou Čmelda povídá.
1: Přibrzdi!
3: Brunda přibrzdil a zaslechl vzdychání.
4: Ach jo, čmeláčci sletěli na zem a uviděli housenku. Otvírala pusu a vzdychala. Ach jo.
1: Proč vzdycháš, housenko?
2: Zeptal se Čmelda.
4: Protože nejsem housenka, ale motýl. Jsem babočka Osiková.
1: Nejsme slepí, řekl Brunda. Jsi housenka jak poleno a žádný motýl.
4: Kdepak, jsem motýl, jenže nejsem ještě hotový, povídá housenka. Nemám osikové listy a nemůžu se zakuklit. Ach jo.
1: Tak nevzdychej.
2: My tě zkusíme nějaké najít, řekli čmeláčci a letěli.
4: Za chvilku byli zpátky, každý s větvičkou osikových listů. Housenka se do nich pustila, jen to praskalo. Než bys řekl švec, byly větvičky holé.
5: To jsem si spravila chuť, mlaskala. Teď si za to nasedněte a já vás svezu.
4: Kluci nasedli a housenka je vozila do kolečka jako lochneska na pouti. Ale najednou se zastavila.
1: Ještě jednou, nám se to moc líbí, řekl Brunda.
4: Já už nemůžu, povídá housenka. Já se kuklím na motýla.
1: Nemysli si, když jsme malí, že ti to věříme,
3: kroutili hlavami čmeláčci. Jenže než jima dokroutili, byl z housenky váleček. Brunda do něj strčil a Čmelda mu pomáhal. Valili kuklu na kopeček a vzdychali.
1: Ach jo, to je tíha.
4: Na kopečku do ní naposled strčili a dívali se, jak se koulí dolů. Dole kukla narazila na kámen a rozloupla se na dvě půlky. Z jedné vylezl motýl. Byla to doopravdická babočka Osiková. Rozprostřela křídla, zamávala jimi a rozletěla se rovnou ke čmeláčkům. Tak co? Jsem motýl nebo ne?
1: No jo, jsi motýl, jakože se Brunda jmenuju.
2: Ale stejně je to divné, mudroval Čmelda. Musíme se na to zeptat maminky. A hned letěli.
1: Čmeldo, víš co? Povídá Brunda. Pojď se taky zakuklit. Možná, že z nás bude otakár.

0: smůlovatá. Brunda s Čmeldou posvačili na pařezu a nemohli se odlepit.
1: Mami!
2: Mami!
1: Mami, pařez nás nechce pustit!
0: Co vás to napadlo sednout si do smůly, vzdychla maminka. Pak s nimi dobu cukala, než je odtrhla.
2: Tak, a letíme na sladkost, řekl Čmelda. Postavili se hrníčky do jahodiní a lítali z květu na květ.
1: Nemám hrníček,
2: rozplakal se najednou Brunda.
1: Nabreč,
2: najdem ho, konejšel brášku Čmelda. Hledali, hledali, až ho našli. Ale Čmelda místo, aby měl radost, povídá.
1: Teď se zase ztratil ten můj.
3: Najdem ho, neboj,
2: povídá Brunda. Hledali, hledali, až ho našli. Jenže Čmelda do něj samou radostí strčil a sladkost se vylila.
1: Hrtek, to je smůla.
3: A kolikátá, už aspoň čtvrtá,
2: řekl Brunda. Nejlepší uděláme, když poletíme domů, povídá Čmelda. S takovou smůlou se nedá pracovat. A letěli.
1: Nevíš, co budeme dělat doma?
2: Zeptal se cestou Čmelda.
3: Taky bych rád věděl. Doma mě to moc nebaví.
1: No právě. Mě taky ne.
3: Tak víš co? Ještě domů nepůjdem.
2: Jak si povídali, nedávali pozor a narazili do sluníčka.
1: Brrr!
2: Zatřepal hlavou Brunda.
1: Takhle nízko jsem sluníčko ještě neviděl.
2: Z toho se nic neděle, já také ne. Třel si čelo Čmela. Zkrátka, když je smůla, je nízko i sluníčko.
4: To není žádné sluníčko, povídá kousek od nich cvrček. Ale slunečnice. Vidíte přece, že má stonek.
3: A pěkně tvrdý,
2: dodal Brunda.
3: A taky vidíme, že vypadá jako sluníčko.
4: No, vypadá, jenže je to slunečnice.
2: Řekl Brunda.
3: Když jsi tak chytrý, proč nehraješ?
4: Proč? Protože mi to nejde, povídá cvrček. Nemám smůlu na smyčec.
1: Ty nemáš smůlu?
2: A my máme na rozdávání, kývl hlavou Čmelda. Smůla není, kamaráde, k ničemu.
4: A kde ji máte?
3: Všude, řekl Brunda. A hlavně tadyhle,
2: ukázal na zadeček.
4: Aha, tak se trochu předkloňte, povídá cvrček a každému přejel po zadečku smyčcem. Potom ho položil na housle a začal fidlat. Sláva, už to hraje! A fidlal o 106. K poslechu a tak jen tak. Čmelda s Brundou si podupávali do taktu a docela zapomněli na smůlu.
0: Písničková. Některé dny byla čmeláčí maminka samá písnička. Od časného rána zpívala, broukala a trilkovala, hlavně staré čmeláčí kousky. Klukům se zpívání moc líbilo. Chtěli se přidat, jenže písničky neznali. A maminka ta znala z každé jen kousek. Začala jednu, pokračovala druhou, přešla na třetí a čtvrtou.
3: Asi se nikdy nechytneme,
2: povídá Brunda.
1: A nikdy se nezaspíváme, řekl Čmelda.
2: Jedině, když si sami vymyslíme nějakou písničku.
3: To je nápad,
2: povídá Brunda.
3: A každý svou.
2: Tak jo, bráško. A budeme soutěžit. Kdo bude mít hezčí písničku, něco vyhraje. Plácli si na to a šli vymýšlet.
0: Čmelda letěl nalevo od chaloupky a Brunda napravo. Seděli tam dlouho, až o ně začala mít maminka strach a šla je zavolat.
2: Ještě chvilku, hlásil Čmelda.
3: Už to bude,
2: křičel Brunda a pak se sešli u dveří.
1: Mami, pojď si poslechnout, kdo má hezčí písničku, řekl Čmelda a spustil první.
2: Čmelák bzučí bzum a bzum, až se třese celý dům, až se třese kamení, je to čmelda v loupení.
5: No, hezká, divila se maminka, kde jsi ji slyšel?
2: Vymyslel, mami. A sám?
3: Já taky,
2: řekl Brunda. Poslouchej.
3: Na růžový bodláček posadil se čmeláček, jmenuje se Brunda, kdo pak ho teď sundá? Čmeláček se sundá sám, nebojte se, já ho znám.
5: Ta je taky hezká.
2: A kdo má hezčí? Ptal se Čmelda.
5: Obě jsou stejně pěkné.
3: Jenže to nejde. Mrzel se Brunda. Někdo musí vyhrát.
5: A co? Ptala se maminka.
3: No, něco. My to ještě nevíme.
5: Zkrátka, vyhráli jste oba, řekla maminka a dala každému pusu. A hned druhý den ráno si zpívala od každé písničky kousek. Brunda s Čmeldou je zpívali celé a všude bylo slyšet samou písničku. Když šel někdo okolo, zůstal chvíli stát a poslouchal.

0: čtyřlístková. Brunda s Čmeldou seděli na hlavičkách jetele a lelkovali. Vůbec nepili sladkost, ani nezbírali kvítkový prášek, jenom seděli a dohloupa hleděli.
1: Čmeldo, mám nápad, povídá Brunda. Pojď hledat čtyřlístek. Kdo ho najde první, bude mít největší čmeláčí štěstí. Tak jo, řekl Čmelda a už letěli.
0: Prolézali jetel, rozhrnovali husté trsy a zdvíhali křehké lupínky. Hledali, hledali a najednou Brunda zajásal.
1: Už ho mám! A držel krásný čtyřlupínek s bílým lemováním.
2: Čmelda mu ho trochu záviděl, ale jen málo.
1: Ty se máš, povídá. Máš největší čmeláčí štěstí. A co když ne? Co když to není pravda? Řekl Brunda.
2: Tak musíš štěstí třikrát vyzkoušet, povídá Čmelda. Musíš vzbudit cvrčka Kalafunku. Schválně, co bude dělat? A šli.
0: Čmelda čekal venku a Brunda lezl potichu cvrčkovi do předsíně. Najednou letěl ven a křičel.
1: Je zlé, Kalafunka nespí.
3: Ze dveří vyrazil cvrček a mával smyčcem. Počkej, až tě chytím, počkej. Ale nechytil.
2: První zkoušení nestačí, povídá Čmelda. Až jak dopadne druhé. Teď počkáme na pošťáka Huňáčka. A ty na něj křikneš, ráno, ráno, raníčko, nosí Huňáč psaníčko.
1: Za chvilku si to pošťák rázoval a Brunda na něj pokřikoval.
3: Huňáček si přehodil brašnu dozadu a rozběhl se za uličníkem. Počkej, počkej, až potkám maminku.
2: Štěstí máš, povídá Čmelda, ale největší asi nebude. Rozhodne to třetí zkoušení.
0: Potom se tichounce radili, něco si šeptali a letěli domů k mamince. Doma se posadili ke stolu a Brunda zvrhl před maminkou vázu na čistý ubrus. Maminka vzala vařečku a šla si to s ním vyřídit. Pořád mi musíte přidělávat práci. Jeden neví, kde mu hlava stojí a ty takhle. A teď jsem ještě viděla, že jsi to udělal schválně. No počkej, ty zlobile, já ti ukážu.
2: Mami, mami, něco ti řeknu. Zadrželi Čmelda a vyprávěli o čtyřlísku. Maminka se rozesmála a schovala vařečku.
1: Je to vyzkoušené, povídá Brunda. Nosí štěstí. Na, mami, schovej ho do knížky pro všecky. A podal jí čtyřlístek.
0: Dlouhá. Byl konec října a sluníčko sotva koukalo.
2: Moc nehřeje, povídá Čmelda.
1: Skoro vůbec, je mi z něj spíš zima, přitakal Brunda.
2: Tak se pojď zahřát. Poletíme k Sršánovi, zaboucháme mu na dveře a on nás prožene, navrhoval Čmelda.
1: To by šlo,
2: mnul si ruce Brunda a letěli. Zabušili u Sršána a nic. Chvilku poslouchali, ale uvnitř bylo ticho.
1: Je pryč, řekl Brunda. Tak zaboucháme na včely a nebudeme stačit utíkat.
2: Letěli na zahradu, kde stál včelín, ale venku nebyla ani včelička. Zabouchali na jeden úl, ale nikdo z něj nevyletěl. Čmelda přiložil ucho k prkínku a poslouchal. Vevnitř podivně hučelo. Práško, něco se děje. Skoro mám strach. Hučí tam jako v piliňákách. Poletíme radši domů, řekl Čmelda. Cestou se ještě zastavili u vosy Zlatěnky, ale měla zavřeno. A čmeláci na mateřidouškové mezi měli také zavřeno. Mami!
1: Mami!
2: Mami!
1: Mami!
2: Něco se děje!
1: Nikde nikdo!
2: A všude je zavřeno!
0: A víte, co se děje? Zeptala se maminka.
1: To právě nevíme.
0: Brzy přijde zima.
2: To už tam je, povídá Čmelda. Všecko mě zebe.
0: Jenže přijde ještě větší, napadne sníh a přijdou mrazy. Všichni už se na zimu připravili a my musíme taky.
1: Mami, a co se dělá v zimě?
2: Ptal se Brunda.
0: To je různé, odpověděla maminka, ale čmeláci spí.
2: A dlouho? Jako od večera do rána? Ptal se Čmelda.
0: Mnohem déle, moc dlouho. Tak dlouho, že za tu dobu malý čmeláček povyroste.
1: Jdu spát hned,
2: řekl Brunda.
0: Počkej, ještě musíme naplnit všecky hrníčky, zadržela ho maminka.
1: Ale nám je zima a chce se nám spát,
2: fňukali kluci.
0: Při práci se zahřejete, řekla maminka. A kluci lítali, až naplnili všecky hrníčky. Pak vlezli do postýlek a přitáhli si peřinky pod bradu. Maminka zavřela dveře, do okna dala polštář a taky si vlezla do postýlek.

0: Kytičková. Celou zimu čmeláčci spali. Byla to taková dlouhá doba, jako kdyby usnuli na dobro, ale neusnuli. První se po dlouhém spánku probudil Brunda. Protahoval se v postýlce a koulel očima. Pak skočil na zem a porazil stoličku.
1: Proč ještě nespíš?
0: Ozvala se v polospánku maminka.
2: Já nevím, zdálo se mi, že už je venku jaro.
0: Kde by se vzalo, vzdychla maminka. Ale Brunda měl pravdu, venku začínalo jaro, jenže slabonké jako první tráva. Povídání probudilo čmeldu.
3: Zívl a hned se hlásil.
2: Já mám hrozný hala.
0: Nic si z toho nedělej, řekla maminka, my taky, viď, Brumdo.
2: A jaký, povídá Brunda. Po dlouhém zimním spánku všem pěkně vytrávilo. A ve špajzce zbyl jen jeden hrníček medu.
0: Tohle sníme. A co pak to nevím, měla starost maminka.
2: Poletíme ven a něco přineseme, povídá Brunda.
0: Je tam ještě zima a nikde ani kytička, řekla maminka.
2: My umíme hledat, odpověděli kluci.
4: My něco najdeme.
3: A vyběhli ven. Za chvilku byli zpátky a celý se třásli.
4: Brr, tam je zima a neviděli jsme ani kytičku, ani včeličku.
0: A co sluníčko, ptala se maminka.
2: Jo, to už svítí, ale mžourá a nehřeje.
0: Taky přes zimu zesláblo, pokývala hlavou maminka. Nejlepší bude, když si vlezete znovu do postýlek.
4: To ne, mami, nás už ležení nebaví, povídá čmelda. Trochu se ohřejem a jdeme zase ven.
3: Lítali nad mezí a nad polem, taky nad stráňkou, ale nikde nic.
2: Co se někoho zeptat, povídá Brunda.
4: Ale koho? A na co?
3: Nechápe čmelda.
2: No třeba sluníčka, jestli neuvidí nějakou kytičku. Z takové výšky musí mít přehled. Hej, sluníčko, nevidíš nějakou kytičku, třeba malou?
5: Vidím, mrkalo sluníčko. Tamhle zatrnčím, tam nefouká vítr, jedna se tam žlutí.
2: Tak díky,
3: řekli čmeláčci a letěli zatrnčí.
4: No ne, ta je hezká, divil se čmelda.
2: Protože je jarní, řekl Brunda. Sebrali z kytičky trochu sladkostí do hrníčku a letěli domů.
4: Mami, mami, našli jsme jednu žlutou.
0: No to máme vyhráno, usmívala se maminka. Teď už hlady nebudeme.

0: Zlobivá. Čmeláčci se převalovali v postýlkách a spokojeně pobzukovali. Mohli si ho vědět ještě dlouho, kdyby Brumda nehodil na čmeldu polštář. Ten ho vzal a majznul Brumdu jen to žuchlo. Bouchali se, až začalo chumelit peří. Tak dost, ať už jste venku, křikla maminka.
1: Vidíš, nemáš si začínat, povídá Brumda.
2: Kdo se začíná? Ty se začínáš, brání se čmelda.
1: Mami, kdo jsi začal?
0: Nevím, vím jen, že zlobíte oba, mračila se maminka a ukázala na dveře.
1: Tak kam dneska poletíme,
2: povídá venku Brumda.
1: Všude už jsme byli nejmín tisíckrát.
2: Všude ne, odpověděl čmelda. U rybníčku za borem jsme ještě nikdy nebyli.
1: Ale tam se nesmí, povídá Brumda. Maminka nám přece nakázala, aby nás nikdy nenapadlo letět k rybníčku.
2: To je pravda, nakázala. Jenže, když se tam rychle mrknem a hned poletíme zpátky, tak se nic nestane.
1: To ne,
2: přikývl Brumda a už letěli k rybníčku.
3: Podívej, ukazoval z výšky čmelda. Koupe se v něm, sluníčko, pojď se taky vykoupat.
2: Spustili se dolů, letěli nízko nad hladinou a občas cvrnkli bříškem o vodu.
1: To se mi líbí, pochvaloval si Brumda. Hezky to chladí.
2: Znovu letěli a koupali se víc a víc. Až se čmeldovi namočila křidílka a spadl do vody. Plácal kolem sebe a nemohl odletět. Kousek od něj vystrčil z vody hlavu tloušť, mlaskal a chtěl ho spolknout.
1: Vráško, vydrž, letím pro něco, křičel Brumda.
2: Tloušť dělal kolem čmeldy vlny a mlaskal blíž a blíž.
1: Vráško, už jsem tu,
2: ozval se Brumda a nesl veliký lupen. Pustil ho na hladinu a čmelda se na něj vyškrábal.
1: Teď padluj ke břehu, křičel Brumda.
3: Já neumím.
1: Tak počkej, pomůžu ti.
2: Přistál vedle něj Brumda. Pádlovali každý z jedné strany a lupen se s nimi houpal. Pomalu připlouvali ke břehu, kde na ně čekala rozlobená maminka.
0: Kdo vám dovolil chodit k rybníčku? No kdo?
1: On začal,
2: ukázal čmelda na Brundu.
1: To není žádná pravda, ty jsi začal.
0: Tak dost, můžete být rádi, že to takhle dopadlo. A zítra začnete oba dva uklízet kolem chaloupky.

0: Medardová. Bylo zrovna Medarda, ale venku ani nekáplo. Kluci, přijďte brzy domů, bude překvapení, řekla Čmeláčkům maminka.
1: Mami, a jaké? Ptal se Brunda.
0: Uvidíš, nebuď zvědavý, nebo budeš brzo starý.
1: To já bych právě chtěl, zatoužil Brunda. Chtěl bych být dědek.
0: A proč? Divila se maminka.
1: Chtěl bych umět silně bručet,
2: řekl Brunda a maminka se smála. Na palouk plný růžových slziček svítilo sluníčko. Kluci si tu hráli nahoněnou a zapomněli, že mají být brzy doma.
1: Teď honíš ty?
3: Křičel Čmelda a kroužil kolem rozkvetlého šípku.
2: Brunda lítal za ním strašnou rychlostí. Pak se zastavil, otočil a Čmelda mu vlétl rovnou do náručí.
1: A mám tě!
3: Jejda! Vykřekl Čmelda. To jsem Selek, jejda! Udělal podruhé.
1: Co děláš dvakrát, jejda?
2: Ptal se Brunda.
3: Zapomněli jsme, že máme přijít brzy domů.
1: Aj, jejda, to nám maminka dá, to bude hubovat.
2: Strachoval se Brunda a oba letěli domů.
0: Maminka je čekala už ve dveřích a divte se, vůbec nehubovala, jenom řekla. Jako bych vám nic nepřipomínala, tak už honem pojďte. A panečku, Čmeláčci nestačili koukat. Na stole byl sváteční ubrus, na ubruse sváteční tác a na tácu krásný dort. Všude bylo čisto, voňavo a maminka se usmívala. Dneska má Čmelda první narozeniny. Přeju ti všecko nejlepší.
1: A já nic, to jsem si mohl myslet,
2: začal natahovat Brunda.
0: Ty máš taky první narozeniny, přeju ti taky všecko nejlepší. Narodili jste se najednou, aby to nebylo jednomu z vás líto.
3: Tak to jsme dvojčata, Brundo, chytil Čmelda brášku kolem krku. Jenže ty jsi menší.
1: Ale jen o kousek.
3: Jo, o kousek, o pěkný kus, pojď se přeměřit, navrhl Čmelda. A hned se k bráškovi stavěl zády.
1: Mami, mami, podívej.
0: Jenom o kousek, řekla maminka. O to dostaneš větší kus dortu.
3: Tak to ne, povídá Čmelda. Ať je radši stejně velký jako já.
2: A všichni se pustili do dortu.
1: To byla pochoutka.

0: Hrníčková. Jednou ráno letěla čmeláčí maminka na trh. Čmelda s Brumdou si vzali hrníčky a pustili se k dlouhým lukám.
1: Práško, víš, jak vypadá moře? Povídá Čmelda.
2: Jako velký rybník.
1: Kde pak? Jako tahle celá louka. Ta se nedá najednou přeletět.
2: Chvilku si sednem a bude to,
1: rozhodl Brumda. Posadili se na kominíčky a Čmelda povídá. Půjč mi hrníček, ukážu ti ťukandu. Vzal se do každé ruky jeden a lehce s nimi o sebe ťukal. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk. Pak přidával, přidával a křáp. Držel ouška a z hrníčků byly jen střepy.
2: No, ty jsi to spravil, chytil se za hlavu Brumda. Co budeme dělat?
1: Čmelda stál jako opařený.
2: Nemůžeme ani domů, lamentoval dál Brumda. To byly památeční hrníčky po prababičce.
1: Slepíme je čmeláčím voskem, navrhoval Čmelda. A tak lepili a lepili, ale moc se to nedařilo.
2: Náhodou jsou to hezké střípky, povídá Brumda. Něco by se z nich dalo udělat, ale hrníčky asi ne.
1: Celý den lepili a ne udělat z kousků hrníček. Když přiletěli domů, byl už skoro večer.
0: Kde jste byli tak dlouho, vítala je ve dveřích maminka. To musíte mít jistě vrchovaté hrníčky.
2: Mami, nemáme vůbec nic, řekl Brumda. Ani kapičku.
1: Nemohli jsme nic najít, povídá Čmelda a oba drželi ruce za zády.
0: Tak pojďte domů, řekla maminka. Něco jsem vám přinesla.
2: Ty jsou!
0: Na stole stály dva nové hrníčky. Přinesla jsem vám je z trhu, usmívala se maminka. Ty vaše jsou moc staré a zdálo se mi, že jsou naprasklé.
2: A moc, mami,
3: souhlasili horlivě kluci.
1: Tak hodně až praskly, řekl Čmelda.
0: A je, povídá maminka. Vypadá to, že jste nepřinesli ani sladkost, ani hrníčky.
2: Jenom tohle, mami,
3: ukazovali kluci ouška.
0: Tak teď budete aspoň hodně slyšet, smála se maminka, takových uší. Ale zítra musíte nazbírat sladký prášek i za dnešek.
2: Mami, nazbíráme každý dva hrníčky.
0: Tak dobře. A na tyhle už musíte být opatrní.

0: mokrá. Ráno se čmeláčí maminka probudila s náladou, jako když ulítnou včely. Venku pršelo, a to není čmelákům do zpěvu, jenom by spali a spali. Také čmelda s brumdou byli ještě v postýlce a nechtělo se jim vstávat. Maminka je nechala, jen ať si kluci poleží. Tráva je v jedné vodě a květy jsou zamčené na dva zámky. Sama pozorovala dešťové provázky a pokyvovala hlavou. Všecko se pěkně zazelená a naroste nám sladký jetel. Jenže déšť nepřestal ani druhý den. Z nebe stále visely husté provázky vody a pršelo jen se lilo. Pomezi tekly potůčky a jeden si to namířil rovnou ke čmeláčí chaloupce. Kluci, vstávat, broukla maminka, už jste se naleželi do zásoby. Musíte jít hlídat, aby nás nezatopila velká voda, ale ne oba najednou, protože máme jen jedno paraplátko.
1: A kdo půjde první, mami? Ptal se Brumda.
0: Třeba ty, rozhodla maminka.
2: Brumda stál na střeše a držel nad hlavou květovaný deštník. Do deště začal foukat vítr a studeno lezlo čmeláčkovi do nohou.
3: Ještě, že ho přišel vystřídat čmelda.
2: Toho zase Brumda
3: a Brumdu znova čmelda. Tak se pořád střídali a maminka jim vařila horký čaj.
2: Na stráži stál zrovna Brumda a přešlapoval, jak ho to záblo. Najednou zahlédl, že se z potůčku stal potok a míří si to rovnou k jejich chaloupce.
1: Honem ven, utíkejte, křičel Brumda.
0: Maminka s čmeldou vyběhli a zůstali stát na cestě.
1: Pozor, pozor, valí se na vás, ukazoval Brumda na potok.
3: Je, vyjekl čmelda a schoval se k mamince.
4: Divoký potok, velký jak řeka, hučel a hnal se k ním. Najednou v černé obloze zlatě svitlo a nad lesem se udělal most. Červený, oranžový, žlutý, modrý a fialový. Byla to duha podobná oblouku na pile. Jeden konec položila do potoka a pila a pila. Na jedno nadechnutí vypila celý potok.
1: Viděli jste to, řekl čmelda. Tam musela mít žízeň. Hroznou, přitakal Brumda.
4: A přestalo pršet, mraky odpluly a vykouklo sluníčko. Čmeláčí mamince se zdálo, že jí od něho přilétá zlatý včelí roj. Začala si broukat písničku, kluci se přidali a sluníčko jim vyhánělo studeno z nohou.
0: Zvonivá.
4: Někdy si Brumda s čmeldou lehli na bříška a poslouchali zvonění. Krásné, tichoučké zvonění, hezké jako pohádka. To, jak vítr sklepl rosu a foukal do zvonečku. Takové zvonění mohli poslouchat pořád a pak taky cinkání ovčích zvonečků. Ale jednou v poledne se ozvalo zvonění, při kterém se jim zježily všecky chloupky. Větřík se nepohnul a ovečky nešly kolem. Zvonění se nepodobalo pohádce, ale poplašnému burcování. Hoří, hoří, ozývalo se ze všech koutů. Čmeláčci vyletěli nad chaloupku a viděli, jak na jednom konci hoří mes. Červené jazyky stříhaly suchou trávu a kašlavý kouř se valil nad polem. Oheň syčel, praskal, prskal a pomalu se blížil k chaloupce.
0: Kluci, honem za mnou, bzučela maminka. Musíme najít krtka, jinak nám schoří chaloupka.
2: Čmelda s Brumdou se rozletěli nad louku plnou kopečku. Prohledali ji křížem krážem a nikde nic. Až najednou Brumda vykřikl.
1: Koukněte!
2: Na největší hromádce ležel krtek a spal.
1: Krtku, probuď se!
5: Probuď se, krtku, vstávej!
1: Hoří! Hoří nám mes!
5: Zachraň nám chaloupku!
1: Zachraň nám křičel jeden přes druhého.
4: Krtek si protřel oči a povídá: já jsem ve snu něco slyšel, nějaké divné zvonění, ale koho by napadlo, že je opravdické? Ještě si rozcvičil pracičky a běžel k místu, odkud se valil kouř. Když doběhl, byl už kus meze černý a oheň ukusoval trávu dál a dál. Krtek se zavrtal do země a začal zvedat ohni přes cestu hliněnou hradbu. Oheň k ní dolezl a dál to nešlo. Supěl, vztekal se a zkoušel jí přeskočit.
3: V tom se ozval Čmelda.
1: Už ho vedu!
3: Přehnal se vítr a silně zafoukal.
1: Foukni směrem k černému, volal Brumda.
4: Vítr poslechl a bylo po ohni. Všichni čmeláčci z meze i babička Flanderka se roztancovali radostí. Skákali, zpívali a výskali. Pak každý přinesl Krtkovi hrníček medu a bylo jich tolik, že je nemohl najednou ani unést. Vítr vyletěl do výšky a foukl čmeláčkům pozdrav do chloupků.
1: Ahoj, ahoj, a ještě foukni do zvonečku.
4: Vítr foukl a zvonečky se rozkývaly. Bim, bam.
0: Lítavá.
1: Dívejte se, něco vám ukážu, řekl Brumda Čmeldovi a Čmelince. Dal si ruce za záda, ohnul se jako pila a pajdal. Takhle chodíte ta z hudlic.
3: A ty zase chodíš takhle, ty teto. Smál se Čmelda a začal skákat vrabčím skokem.
4: Já vám taky něco ukážu, šeptla Čmelinka. Schválně, jestli uhádnete, kdo takhle lítá. Vyskočila a letěla houpavě nad mezí.
1: To byl určitě konipásek, povídá Čmelda.
4: Kde pak?
1: Modrásek, řekl Brumda.
4: Kde pak?
1: Rogalo, zkouší to Čmelda.
4: Kde pak?
1: My se dáme podat.
4: Pošťák Huňáček, smála se Čmelinka, protože nemůže unést břicho.
1: To je pravda, přisvědčil Brumda. A víte co? Pojďte si udělat lítací den.
4: A jak se to dělá? Ptala se Čmelinka.
1: Normálně, jako když lítají letadla. Vývrtky, přemety, padání, točení, kroužení a tak. Já vám to předvedu a pak to můžete zkusit po mně.
3: Brumda zabzučel a vylétl do výšky. Nahoře se točil do kolečka, letěl nohama vzhůru, padal k zemi a zase to vybral nahoru. Potom někde přistál na jahodě klapačce.
1: Tak, a teď to můžete zkusit vy. Jdu první,
3: řekl Čmelda a vylétl do výšky. Točil se do kolečka, chvíli letěl nohama nahoru, ale pak se mu zatočila hlava. Žuchl do mateří doušky a zůstal nehybně ležet.
1: Čmeldo, vstávej! Čmeldíku, otevři oči!
4: Co je s tebou?
3: Volali Brumda s Čmelinkou, ale Čmelda nic. Ležel a ani nemrkl. Čmelinka se rozplakala a Brumda začal křičet.
1: Pomoc! Pomoc!
4: Volání zaslechl Cvrček a hned k ním běžel. Co se stalo? Co se stalo?
5: Čmelda spadl a nehýbá se, plakala Čmelinka.
4: No, třeba má jen vyražený dech, řekl Cvrček a opatrně začal se Čmeldou hýbat. Najednou Čmeláček otevřel oči, nadýchl se a povídá.
6: To byla rána, co? Zatočila se mi hlava, spadl jsem na zem a zůstal jsem ležet bez dechu.
4: Hlavně, že to takhle dopadlo, řekl Cvrček.
5: Právě, škytala Čmelinka.
4: A Čmelda měl radost, že pro něj plakala.

0: zhoukavá. Brunda s Čmeldou seděli u stolu a vrtali se v jídle. Nejvíc Brunda. Kdo málo jí, toho odnese meluzína, řekla maminka.
1: Žádná meluzína není, povídá Brunda. To jsou jen strašáky na mrňata.
2: A najednou se zvenku ozvalo.
1: Co to je? Podívali se kluci na maminku.
0: Vítr. Ať vás ani nenapadne chodit ven, ještě by vás někam odfoukl.
1: My budeme doma, slibovali čmeláčci a běželi k oknu.
2: Vítr mával s korunami stromů, cuchal trávu, kvičel a hučel, až se jim třásla chaloupka.
1: Fí, to je fučák, řekl Brunda. To je toho, povídá Čmelda. Takhle umím foukat taky. A foukl Bráškovi do ucha. Brunda mu foukl do nosu a zašeptal. Jdu se na něj podívat, je to přece náš kamarád, ne? Ten nám nic neudělá. Otevřel dveře a... Mami! Mami! Rozkřičel se Čmelda. Brundu to odfouklo!
0: Pro pána, jako kdybych to neříkala. Teď ven nemůžeme a kdo ví, co se s ním stane.
2: Vítr zvedl Brundu do výšky a roztočil ho jako vrtulku. Čmeláček třepal křídly, ale marně. Vítr ho nesl přímo proti velikému stromu. Brunda strachy zavřel oči. Před stromem ale vítr uhnul a letěl s ním dál. Nad rybník a nad vysoký kopec.
1: Ty větře, co to děláš? Křičel Brunda.
2: Vítr nic. Skučel a hnal se se čmeláčkem proti skále. Kousek před ní se ještě zhluboka nadechl a zapomněl foukat. Pustil Brundu a ten spadl na zem do mechu. Zůstal v něm ležet jako bez chloupku života. Vítr se znovu rozletěl a bác, skála ho zastavila.
1: To si zdal, co? Otevřel oči Brunda. A dobře ti tak, co tě to napadlo takhle mě odfouknout?
2: Já jsem jen na chvíli zdivočel, řekl vítr. Mně se to někdy stává, proměním se ve vichřici a pak už to nejsem já.
1: Teď už mě koukej odfouknout pěkně zpátky, přikázal Brunda. Na takovou dálku nemám sílu.
2: Jenže... Já teď taky nemám sílu, šuměl vítr. Musel bych zase zdivočet.
1: Ne, to radši ne, řekl Brunda. Poletím sám a ty mě trošku postrkuj.
0: Zatím maminka s Čmeldou běhali celý ustrašení kolem chaloupky. Už chtěli letět někam pro pomoc, když tu se Brunda objevil. Sotva letěl. Ale už z dálky sliboval.
1: Mami, mami, já už všecko budu dojídat.

0: stejskavá. Léto bylo na odchodu, když maminka zavolala Brumdu na slovíčko. Milý Brumdo, poletíš k babičce do Kuďousky na návštěvu. Jsi náš nejmladší, narodil se s minutu po Čmeldovi, a babička v Kuďousce je naše nejstarší babička. Jistě by se s tebou ráda potěšila.
1: Poletím, proč ne? Řekl Brumda. Ale musíš mi s sebou půjčit žihadlovou stříkačku.
0: Vezmeš si stříkačku, ale nesmíš stříkat po babičce.
1: Kde pak, mami, neboj, dušoval se Brumla.
0: Maminka mu složila cestovní hromádku a čekali, až přiletí pošťák Huňáček. Objevil se za chvilku s taškou plnou psaníček. Pane Huňáček, ve zdraví nám kluka přivejte zase zpátky a vyřiďte pozdravení babičce, řekla maminka. Pak začalo loučení, rady na cestu a Brumda s pošťákem letěli. Čmelda s maminkou za nimi mávali, dokud nezmizeli za Trnkovým křovím. Ještě chvilku stáli a pak šli každý po své práci. Ale ještě než si Čmelda stačil cucnout sladkosti, posedla ho divná nemoc. Lítal sem tam s hlavičkou jako zvoneček a nebylo mu do řeči. Teprve večer v postýlce se slabonce ozval.
2: Mami, mně se asi stejská po Brumdovi.
0: Nic si z toho nedělej, řekla smutně maminka. Mně se po něm taky stýská. A tak se jim stýskalo.
3: V té době už byl Brumda dávno u babičky v Kuďousce. Babička mu vyprávila nejhezčí čmeláčí pohádky. Taky si směl stříkat žihadlovou stříkačkou, ale nebylo to nic platné. Začalo se mu stýskat. Tak silně, že nemohl usnout. Takové stýskání si nikdo neumí představit. Bylo to největší stýskání v čmeláčích dějinách. Při takovém stýskání se čas táhne jako starý med. Utíká mnohem, mnohem pomaleji než při veselosti. Ale přece jenom utíká. A tak jednou, když Čmelda s maminkou zase vzpomínali na Brumdu, objevilo se něco nad Trnkou. Byl to pošťák Huňáček a hádejte, kdo s ním letěl. No to se ví, že Brumda z dálky se smál a předletěl pošťáka o celý kus. Chytil maminku kolem krku, potom Čmeldu a zase maminku. Stýskání ze všech hned spadlo jako šiška ze stromu. Místo toho je posedla radost proti devatero nemocem a bylo zase dobře.

Tornádo Bob. Bylo zase ráno. Bylo nevlídné, velmi větrné ráno, jaké bývá někdy na podzim. Ovšem, vstávat se musí. Nespíme, vstáváme, cvičíme. Nespíme, vstáváme, cvičíme, křičel Bob na Bobka.

0: Neslyším. Co říkáš? Že nevstáváme, necvičíme, nýbrž spíme, protože je zima a strašně ošklivo. No ale v kalendáři je léto, namítl Bob. A v jižních Čechách je pěkně, i když je ošklivo. To máš pravdu, musel uznat Bobek, i když věděl, že je to napůl pravda a napůl léčka. Ale z klobouku se vyštrachal. Bobku! Zaslechl zoufalý křik. A spatřil něco, co ještě žádný králík nikdy nespatřil. Létajícího Boba. Začalo to nenápadně. Bob jenom rozpažil a poskočil si jako kdykoliv jindy, ale tentokrát to udělal na nesprávném místě a v nesprávný čas. Protože když rozpažil a když poskočil, popadl ho poryv větru jako nějaká obrovská ruka a ta ruka ho roztočila jako čamrdu, jestli nevíte, co to je, tak se zeptejte dědečka, a pak to šlo ráz na ráz. Bob ve vzduchu dělal salta, vruty, zákruty, piruety, zatáčky, kotrmelce a lopingy. Bobek jenom zíral. Teda, Bobe, ty jsi šampion v letecký akrobaci. Prosím tě, jak to děláš?
1: Já nic, to samo.
0: Dušoval se Bob, když v nádherném rozpažení mířil na strom obsypaný zralými hruškami. Vypadalo to na katastrofu, ale Bob se v poslední chvíli chytil větve, vystřihl několik veletočů a pak se pustil, ohromným obloukem dopadl na zem, rázem ho zasypala úplná hrušková lavina. Kamaráde, vydrž, v nouzi poznáš Bobka, křičel Bobek do hromady ovoce, ze které se ozývalo jen bezmocné. A to musel být Bob, i když vidět ho nebylo. Až potom, co Bobek lopatou celou hromadu hrušek odházel, se Bob konečně ukázal. Děkuju, kamaráde, to bylo hotový tornádo. Jsi jednička. Jsi jednička, Bobe, a odteďka jsi pro mě Tornádo Bob, řekl Bobek a myslel to vážně. Ale hned na to se zase zvedl vítr, ovšem tentokrát popadl klobouk a unášel ho přes louky a rybníky až do Třeboně. A to se na to podívejme. V Třeboni na náměstí stojí pan Hrubec. Špinavá práce a čistá košile nevoní. Raději si vydělává nějaký ten penízek na guláš a pivečko nevábným zpěvem a hrou na tahací harmoniku. Stojí na rohu, tvář má zarostlou a zpívá: Nešťastný šafářů dvoreček, nešťastný šafářů dvůr. A u nohou mu leží umaštěná čepice, aby mu do ní dobří lidé házeli korunky. No dobře, to měl starý Hrubec vymyšlený. A najednou přestane, protože vedle té čepice, ve které je kde nic tu nic, přistane klobouk. A jde okolo panička, která by do nějaké umaštěné bekovky jak tě živo nic nehodila, ale do kouzelnického klobouku jejda. Hodila rovnou 2 5 koruny. Ručičku líbá, milost paní. Milost paninko, děkuji mnohokrát, děkuji na 100x. Klaní se pan Hrubec a hned zase mačká faldy té své harmoniky, protože kolem kráčí pán, ze kterého by se dalo taky něco vymáčknout. Pán míří do banky, kde řádně pracuje, je řádně oblečený, je řádně placený, a když něco cinkne v klobouku, pozná pan Hrubec posluchu. Já, to byla kovová 20. Maněha, pane bankovní řediteli, děkuji na 100x, 1000x poklona moje. Volá harmonikář a už se netváří dojemně, nýbrž rozjařeně. Alespoň do té chvíle, než před ním zabrzdí.

0: dva udýchaní králíci. Bob a Bobek totiž právě teď doběhli svůj klobouk. Ale, mládenci, jo? Nedělejte průvan, zavrčel pan Hrubec. Pakujte se domů, jeďte, odsyp, nekoukej. Jenže Bobek ukázal na klobouk a řekl, moc rádi, pane, ale totiž, abyste věděl, my jsme doma v něm.
1: Kde v něm?
0: Nechápal harmonikář. No v něm, chtěl sahnout po klobouku Bob. My jsme totiž Bob a Bobek z klobouku.
1: Jo.
2: A já jsem z Hrdlořez, zařval pan Hrubec. A vy to, hošánkové, hned poznáte. Narazil si čepici, popadl hůl a hnal Boba ulicí. A Bobek zatím popadl klobouk.
1: Zloději!
0: Rozječila se paní z protější trafiky. Ani si nevšimla, že Bobek poctivě peníze z klobouku vysypal na chodník a teď si odnáší jen to, co mu patří. Přál bych vám to vidět. Děti milé, harmonikář má před sebou nejen Boba, ale i Bobka s kloboukem. Chce je lapit, ovšem, jen tak lapá po dechu. Plévíky mrňavý! Zastaví se a mává honí. Jenže zrovna jde kolem dáma s dvěma yorkshireskými mazlíčky na šňůrce a ty mrňavý prevíty vztahne na sebe. Vlastně tedy na své pejsky.
1: No dovolte? Pane, žádám vás, abyste se mým anglickým miláčkům okamžitě omluvil.
0: Ječí ta dáma silným hlasem a sladkým hláskem volá.
1: Betty, pán se vám omluví, počkejte.
0: Betty i Betty cení droboučké zoubky a čekají na omluvu a ten hromotluk, pan Hrubec, před nimi couvá a omlouvá se nejdřív česky a pak to zkouší i anglicky. Ale paní, to je nějaká mailka toto, že? To sorry, madam, sakramente, jak se řekne anglicky pes, chocolate, dog, sorry, madam, sorry. Jenže Bobek, jak pádil za Bobem, klobouk v náručí neudržel. A ten se teď kutálí po chodníku, poháněný větrem, protože přeci jen jaksi větrný. A Betty a Betty jsou přece jen jaksi psi a tak se paničce vytrhnou, běží za kloboukem, chtějí skočit po něm, ovšem omylem skočí do něho. A klobouk se s nimi žene s važitou uličkou až k řece, kde najednou prásk. Bum! Zarazil se o sloup na mostě, pejskové z něho vyletěli obloukem a vrátili se zase zpátky k paničce. Pan Hrubec se mezitím také vrátil ovšem ke své živnosti. A už zase na náměstí vyhrával a když zpíval o tom šafářském dvorečku, jak ho srdce bolelo, znělo to tak opravdicky a procítěně, že se mu tentokrát kačky a pětikačky do čepičky jenom sypaly. Jenže klobouk se chvíli po mostě kutálel, ale pak ho něco popadlo a skočil po hlavě, tedy vlastně bez hlavě, doprostřed řeky. Bob s Bobkem zoufale pobíhali po břehu a kdyby je někdo poslouchal, slyšel by tohle.
1: Bobku, umíš plavat?
3: Já. Proč zrovna já?
1: No, já tě jenom zkoušel.
3: A ty?
1: Jako ty?
3: Tak co budeme dělat?
0: Zatímco se takhle domlouvali, klobouk se houpal na hladině a nahoře na mostě bylo už plno lidí. A všichni koukali dolů, protože viděli, jak se topí klobouk a to se jen tak nevidí. Důležitý pán, učitel fyziky na penzi, který byl na místě první, všem okolo vysvětloval, dávejte pozor, já vám řeknu, jak se věci mají. Tam dole se někdo topí, říkal a ukazoval. Počkejte,
1: Nemačkejte se, já ho nevidím, volali lidé z druhé řady. Nemůžete ho vidět, nelze, protože je pod kloboukem, napomínal je bývalý učitel fyziky. Ale všimněte si, že klobouk se na hladině drží klidně, zatímco tělo toho nešťastníka se zoufale zmítá pod hladinou. Rozumíte mě, jo? To je z hlediska fyziky velmi zajímavé. Pomoc! Křičel Bob dole na břehu.
3: Bobe,
1: lamentoval Bobek, on se nám snad opravdu utopí. A co my? Kde my budeme bydlet?
2: Chudáci, sirotci, křičela na celé kolo hodná stařenka a na mostě už nebylo k hnutí.
1: Najednou se česno diváků rozvlnilo. Až z druhého konce mostu si sem neohroženě razil cestu statný chlapík v pruhovaném triku.
4: Uvolněte místo. Dělejte mi prostor, jsem záchranář Vávra,
1: volal ten hrdina a pak plavným skokem stanul na zábradlí mostu. Zakolísal jen docela nepatrně a hned se divákům omluvil.
4: To nic, jo? To si nevšímejte, já od dětství trpím závratí, no ale hned budu dole.
1: Lidé si oddechli a záchranář Vávra křikl dolů k Bobovi a Bobkovi.
2: Dětičky, nebojte se, já vám tatínka zachráním.
3: Jakýho tatínka?
1: Divil se Bob, ale záchranář to už neslyšel, protože šipkou skočil do řeky. Chvíli se zmítal v proudu, ještě delší chvíli polikal andělíčky, ale nakonec se šťastně vydrápal na břeh s kloboukem v ruce. Obřadně z něho vylil vodu a pak podal Bobovi a Bobkovi chlapsky ruku.
4: Pozdě, řekl, už jsem zachránil jen tohle, upřímnou soustrast hoši.
2: Chudák, tatínek,
1: hořekovala stařenka.
3: Ale to nic, on uschne a bude zase jako novej.
1: Smál se Bobek, ale stařenka naříkala dál, jak už to bývá, když jeden mluví o koze a druhý o voze. Pak se lidé rozešli do svých domovů, jen záchranář Vávra se musel zastavit v hospodě, protože doma neměl ani kapku rumu a bez rumu grog proti nachlazení neuvaříte. To se klidně zeptejte tatínka. Byl už pomalu večer, Bob s Bobkem si našli za řekou pěkné místečko pro přespání. Klobouk pověsili na větev stromu, aby do rána vykapal a oschl.
3: A my se dneska vyspíme pod čirákem jako praví kovbojové, prohlásil Bob. Jasně, tornádo Bobe,
1: řekl Bobek už trošičku ospale. Ustlali si v trávě pod stromem, ale v tom...
3: Bobku, koukej, on je snad lítací nebo co?
1: A byl. Klobouk kouzelníka Pokustóna spadl z větve a začal se na zemi točit a pak zvolna stoupat jako nějaký mimozemský létající talíř. Ale větrem to nebylo, protože ten se za celý den nafoukal až dost, tak si dal večer pohov.
3: Bobe, za ním, musíme ho chytit.
1: Bobek ohromně hbitě, ba na to, že byl rozespalý přímo obdivu hodně hbitě, vyšplhal na strom, v koruně se odrazil a skočil. Skočil po hlavě do klobouku a hned podal Bobkovi ruku a vtáhl ho dovnitř.
3: Bobe, vydechl Bobek. Bobe, my letíme, nebo se mi to jenom zdá?
1: Tak zvláštní a pěkné to bylo, že Bob ze samého úžasu začal básnit. Nezdá, Bobku, nezdá, klobouk letí oblohou jako černá hvězda.
3: Ale kam to letíme?
1: Skočil mu do básně Bobek.
2: Nestarej se, kam letíme, když spíme, odsekl Bob a taky trošičku ospale.
1: Máš pravdu. Stejně nic nevidíme. Viď?
5: Zívl Bobek.
1: A ráno uvidíme.
5: Rozhodl Bob, protože byl starší.

0: Jak Polenc a Bubáček vozili děti v strašidláckém letadle. Když si starý mulisák všechno ve své chatě na koženém vrchu pohodlně zařídil, dal se s chutí do strašení. Mulisák byl strašidlo přičinlivé, strašil za každého počasí. A tak se stalo, že tam jedné deštivé noci důkladně promokl, nastudil se a musel ulehnout. Stará tetka Boudačka ze Sislova jej chodila každý večer do jeho chaty na koženém vrchu mazát, vařit mu lípové té pro pocení a mulisák ležel v posteli jak na trní a byl mrzot, že tak dlouho musí strašení zanedbávat. A tetka Boudačka místo, aby ho trochu uklidnila, ještě ho svým repetěním víc rozčilovala, povídala.
1: To by člověk neřek, pane šéf, jak je tam teď na té šmejkalce bez vás smutno. Povídala Frantačka, že tam tudy nějčkon raději nebude chodit, že je tam nějčkon takový smutný ticho a že tam na člověka zrovna všecko padá. A já sama se tam tudy teď bojím chodit.
0: Také Hastrman Brčal přišel jednou mulisáka na kožený vrch navštívit a zeptat se ho, jak se mu daří.
1: Špatně, špatně, starý brachu, stěžoval si mulisák. Už takhle ležím celý týden a nechodím na šmejkalku strašit. Tam to asi vypadá. No, to je sakulensky vážná věc. A co tento nonc, co dělá ten tvůj kluk Bubák? Povídá Hastrman. Kde ho máš? Vždyť bys ho měl už také pomalu zaučovat, aby tě mohl také někdy v tom strašení zastat.
2: Jo, milý kamaráde, to bys ani neuhád, kam jsem toho kluka až dostal, huhlal mulisák blaženě. Toho si holečku ráčila vzít k posluhování bílá paní na hradě Flákoštajně.
1: No, jen pomalu, příteli a kamaráde, ono všecko, co se třpití, není raní rosa. Je to sice hezké, že se tvůj syn dostal mezi nobl strašidlácké panstvo, ale je tu zase nebezpečí, že by se ti mohl za nějaký čas kluk nadarmo odcizit. A to ti řeknu, brachu, že by bylo lépe, aby tady strašil mezi chudým lidem, než aby se někdy měl nad svým starým chudým tátou nějak povýšovat. Podívej se na mne a na mého pulce. Já už mohu, kdy chci z vody paty vytáhnout a jsem si jist, že můj pulec ohlídá celý rybník. A ty, starý brachu, si snad taky zasloužíš, aby tě kluk někdy zastal ve službě.
2: A to máš pravdu, Brčále, přisvědčoval mulisák
0: a potom dlouho o tom uvažoval. A jakmile se uzdravil, hned si připravil své vzdušné sáně a rozletěl se pro Bubáčka. Vezl sebou mnoho strašidláckých darů pro milostivou bílou paní a také všelijaké hračky pro svého synka, aby ho kluk měl zase rád. Po té řeči starého kamaráda měl mulisák opravdu veliký strach, že se mu už klouček na dobro odcizil. A proto se, milé děti, nedivte, že měl zase velkou radost, když ho klouček vítal s opravdovou radostí. Byl by se nejraději zase i hned vydal se synkem na zpáteční cestu, ale bílá paní ho hned domů nepustila. Právě pořádala měsíční úplňkový bál pro okolní strašidlácké panstvo, a rozhodně si přála, aby se starý mulisák toho bálu také zúčastnil. Mulisák by se byl věru už nejraději zase viděl ve své tiché chatě na koženém vrchu, ale vzácné bílé paní nesměl poctu odříci. A musel si pak skutku dávat dobrý pozor, aby něco neprovedl, když tam bylo jenom takové samé nobl strašidlácké panstvo a když jednou tančil i se zakletou princeznou Kakramurou. Přitom ho tež napadlo, jak by se mu asi starý brčál vyškleboval, kdyby ho tak viděl, jak tam musí tančit všelijaké ty moderní tance, v kterých se muselo skákat po hlavě.

0: Proto s radostí se loučil před Úsvitem s hradem Flákoštajnem a uháněl ranní mlhou s Bubáčkem k domovu. Měl opravdu radost, že si veze synka domů a těšil se, jak si ho vycvičí na řádného strašidláckého tovaryše. A Bubáčkovi se též líbilo v novém domově. To byl věrou jiný život rejdit v hustých lesích s všelijakou havětí, nežli nosit za přísnou bílou paní dlouhou vlečku nebo denně čistit jankovitou bezhlavou kobylu. A starý mulisák měl radost, jak se kluk má k světu. Hned druhý den se o tom přesvědčil, když ráno přicházela tetka Bouďačka a vztekala se s Bubáčkem v tmavé sínce. Klouček nejenže se tetky nepolekal a neutekl zpátky do světnice, ale naopak se dal i hned do strašení. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Dělal na tetku tak dlouho, až vyběhl ze světnice starý mulisák a zakřikl ho. Jen ho
1: nechte, pane šéf, breptala tetka, když se trochu z uleknutí probrala. Jen ho nechte strašit, nesmí toho takhle zakřikovat. Fuj, já, to by se vám mohl snadno zkazit a potom by vám už tak dobře nestrašil. A byla by ho škoda, takový šprček a on se do mě pustí jako staré strašidlo. Já se opravdu už lekla, že jste se to do mě pustil vy, repetila tetka.
0: Také starý brčál mulisáka velmi potěšil, když večer přišel na návštěvu. Měl opravdu radost, že zkušený hastrman jeho kloučka tak upřímně chválil a odpověděl mu, že to ve svém strašení daleko dotáhne. Starý brčál přivedl též sebou svého synka Pulce a věru, že to pro oba staré brachy byla milá podívaná, když se ti dva kluci poprvé uviděli. Bubáček i Pulec zůstali oba překvapením nehybně stát, jako by zdřevěněli a chvíli se upřeně vykulenýma očima navzájem prohlíželi. Ale potom mrkl Pulec nenápadně na Bubáčka, vyběhl ven a Bubáček zmizel za ním.

Vidíš, jak se rychle seznámili. Chechtal se Mulisák radostně a Hastrman se také spokojeně zašklebil. Ve starém Syslovském mlýně bývalo vždy útulno a veselo. Pan otec Votroba i jeho paní máma byli ještě po starosvětsku veselí a dobrosrdeční lidé, kteří každému pomáhali, jak jen mohli. Za to je měli všichni sousedé rádi a často přicházeli do mlýna na besedu. Také Hastrman, Brčál, rád chodil do mlýna na návštěvu. Neměl tam z rybníka daleko a byl tam rád viděn, protože nosíval paní mámě puškvorec, peliněk a jiné léčivé rostliny. Panu otci zase vždycky správně předpověděl, kdy nastanou deště a s nimi hojnost vody na mlýnská kola. Brčál sedával nejraději v koutě vedle staré štoudve s vodou, protože mu v blízkosti vody bylo nejpříjemněji. A tam si spokojeně pokuřoval ze své usmolené fajfčičky. Rád cítil vůni pečených jablek i brambor, kterých bývala vždy plná trouba, a také je rád jedl. Tam se dával skromně a často za celý večer nepromluvil ani slova a jen pozorně poslouchal, co se vypravuje. Ale někdy se dal sám do vyprávění a tu pak všichni rádi poslouchali, jaký býval ve světě život před 100 lety. Někdy vypravoval veselé příhody a někdy se zlobíval, jak ten moderní život a pokrok kazí Hastrmanům živobytí. Přitom však už ani tak nemyslel na sebe, jako na jiné Hastrmany. Mně už je to celkem jedno, jak to na světě chodí, protože jsem už dávno hastrmanským penzistou či výměnkářem. Ale je mi líto mladších Hastrmanů, kteří musí ještě těžce shánět živobytí. To má nejčkon každý doma koupací vanu, a do rybníku se už nikdo koupat nechodí, aby se tam neumazal od splašků z továren. Vany by se měly zakázat, všichni lidé zas marš koupat se do rybníku, aby ubylo nezaměstnaných Hastrmanů. A prosím vás, kmotře Hastrmane, máte vy v těch hrníčkách pod pokličkami také ještě nějakou duši? Ptávali se někdy útlocitné ženské a s hrůzou očekávali, co odpoví. No, to víte, že také nějakou tu duši doma musím mít, aby mě ostatní Hastrmani nepomlouvali. Mám tam duši opravdu už jen tak pro jméno. A ještě je to duše jenom z velocipédu. Také se někdy stalo, že i kmotr Mulisák přišel s Hastrmanem do mlýna na besedu. Ale to jen někdy, když se uvolila tetka Bouďačka, že za něj pár hodin z večera na šmejkalce zastraší, když byl nastydlý a nemocný z toho nočního chladu. A Mulisákovi se také ve mlýně líbilo. Nesedával však u kamaráda Hastrmana vedle štoudve s vodou, ale jeho oblíbené místo bylo u komína, za velkými kameny, kde bylo vždy příjemné teplo, kde však bylo slyšet skučení meluzíny v komíně. To pro něho bylo jako pro vás rádio nebo hudba z gramofonu. A také si tam vždy sliboval, že si postaví až zbohatné velikánský zámek s milionem komínů a v každém musí být jiná meluzína. Přál bych vám věru, milé děti, abyste se jednou mohli dozvědět, co se tam v té staré mlýnské kuchyni za jediný večer všechno semlelo. Ve dne zase býval v Syslovském mlýně od rána do večera Hastrmánek Pulec.
Votrubovi měli synka Vašíka a dcerušku Mariánku a s těmi se Pulec kamarádil. Paní máma Votrubová to ráda viděla, protože pak byla bez starostí, že se některé z těch dětí utopí. Ona dobře věděla, že by Pulec děti snadno z vody vynesl, kdyby se snad stalo a některé při skotačení do ní spadlo. Jednou se však na ně doopravdy velmi rozlobila a celý týden nesměli se oba ve mlýně ani ukázat.

toho dne odpoledne vytáhl Bubáček z kůlničky staré odložené letadlo a hned se s ním pustil lesem z koženého vrchu k rybníčku. Bubáček se uměl s letadlem tak bystře a nenápadně proplétat větvemi stromů i proutím vrb u potoka, že ho v té zelení ani vidět nebylo. U rybníka si k němu přisedl Hastrmanův polec a pak zase větvemi olší letěli pod mlín na palouček. Mariánka a Vašík tam už nedočkavě poskakovali. Těšili se na tu nesvíkanou jízdu jako na nevím co a představovali si to letadlo jako panský kočár a proto byli velmi udiveni, když spatřili jen veliké koště, které u konce mělo jakési dvě pohyblivé vidlice a těmi Bubáček sem tam všelijak vyklal, když se chtěl nad paloučkem otočit a snést k zemi. Spadnout děti nemohli, nic takového se nemohlo stát, dokud se Vašík pevně držel Bubáčka a dokud Mariánku opatroval pulec. Krásně se jim létalo, dokud řídil koště zkušený letec Bubáček. Ale pak Vaška napadlo, aby si sám trochu zakučíroval a tak dlouho žebronil, až dobromyslný Bubáček povolil. S tou však podmínkou, že poletí Vašík nízko nad paloučkem a jenom jednou dokola. Usedl si tedy Vašík k řididlům, Bubáček hned za něj, aby mu podle potřeby radil a vzadu držel pulec Mariánku. Chytrý Vašík i hned pochopil, jak se má letadlo řídit a když se mu podařilo oblétnout palouček bez chyby, dostal kuráž a škemral, aby ho Bubáček nechal létat ještě chvilku. Když mu to Bubáček dovolil, oblétl ještě asi třikrát volně nad paloučkem dokola, ale potom kozel ví, co ho to napadlo. Snad klukovské roupy, nebo se chtěl sislovským klukům pochlubit, jak umí létat. Zkrátka, než se Bubáček vzpamatoval, zarejdoval Vašík vidlicemi a už letěli vzhůru z údolí nad vesnici. Marně Bubáček na Vašíka volal, co má dělat a co ne. Vašík byl tím letem jako omámený. Vidlice nechtěl z rukou pustit a tak mohl Bubáček řídit jenom rovnováhu, aby se nezvrátili hlavami dolů. Nešťastný Vašík v poslední chvíli zarejdoval tak nešikovně, že vrazili do staré vrby a už se všichni váleli v bahnité vodě jako vepři. Utopit se nemohli, ale Mariánka si pádem na vrbu odřela trochu nosík a křičela, jako by všichni kozly brali. V tu dobu paní máma Votrubová právě sypala před mlýnem zrní drůbeží a zůstala stát, jako když blesk vedle ní udeří. Ale hned se zase rozlobila na pulce a na Bubáčka. Popadla koště a rozběhla se k nádržce. Bubáček i pulec zatím už Mariánku vynášeli na břeh a prosili, aby tolik neplakala. Když však uviděli rozlobenou paní mámu, nechali Mariánku ležet na trávě, skočili rychle na letadlo a v okamžiku byli v povětří. A paní máma už za nimi mávla koštětem do prázdna. Opovažte se mi ještě někdy přijít do mlýna, kluci strašidlácký. Uvidíte, jak vás vypakuju, zahrozila za nimi. Když pak večer přišel na návštěvu Brčál, paní máma Votrubová před ním velmi hubovala na pulce i na Bubáčka a žádala Hastrmana, aby pulce přísně potrestal. Nezlobte se, paní mámo, prosil Hastrman. Já už o tom vím, co ti kluci vyvedli. A už jsem také pulcovi řekl, jak bude potrestán. A to velmi přísně. Celý týden,
Slyšíte, paní mámo, celý týden se kluk nebude smět mejt. U nás Hastermanu je to horší než bytí. My se často musíme vodou umývat. A když to delší dobu neděláme, tak nás kůže pálí jako oheň. Ha, a ručím vám za to, paní mámo, že také půlce bude třetí den celé tělo bolet hůře, nežli po výprasku. Druhého dne paní máma Mlinářova také před kmotrem Mulisákem na bubáčka velmi hubovala. Ale Mulisák jen mávl rukou a dobrácky jí odpověděl: "No, nezlobte se, paní mámo, já vím až moc dobře, že za nějakých 50 let budou lidé s takovým klidem lítat, jako Ninčkon chodí po zemi. A tak si myslím, že je dobře, když si budou děti ode dneška na to zvykat." Paní máma už na to nic neříkala a jen si něco pomyslela o starých a nerozumných strašidlech.

0: Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a Polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Ben, Bižu, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký její hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum torus conjugalis pater certus, tedy manželství řádně konzumované, spojené svazkem, otec jistý, zkrátka všechno v pořádku. Iris se zavrtěla ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo, pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371 / římská 2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence, chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání, pojď, dvoř se mi, chytej, hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat, ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoli ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu Bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech. Ale je to loajální pejsek, chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenou mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy, byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně, olezlá s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče, že jsem o 3 roky starší. Ach, kde je mé mládí, všechno je v tahu. I ten bílý kudrnatý hoch s uchem černým jako úhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy, je to místo hanby, zalézá do ní jen když je byta a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4.

Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlápávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat. Bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči kromě jednoho. Proč mají tak velké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkal. Čtrnáctý den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet čtyři bílé ocásky, něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat. Ty ocásky. 15. den. Už dělají loužičky. Tím začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 tisíci štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém hrnci a koši, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu, buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem všechny čtyři kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam čtyři štěňata, ale pět loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že u temeniště všech řek, nebo aspoň těch velkých, je hájovna, kde hajný chová čubu. Jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina z 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund, s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, tedy pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, a jednak nepovinným. Tedy tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dále. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 tisíc dětí zaječelo příliš zoufale.
No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným nářkem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů, nebo Blacky strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat, nebo Bižu rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olízne dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Blacky nestrpí, aby Bibi pil u maminky. Vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blackymu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti čtyři chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu a podle kinologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, mám připravena jména Quido, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano, přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala jí čumáčkem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla. A od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud se nás lidí týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se z největší rozkoší na naše nosy a zejména uši a učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček, vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko smáčenou houskou, mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žálili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku a když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl ho do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zastěpat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme je s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B. Jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi. Takhle to už dál nejde, já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa. Namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost, teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa.
První šel černý rváč a násilník Blacky, zároveň s darebou Bijou, co má ten černý monokl. Pak šel potěuchlý Ben, poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se styděla, že je tak vyhublá a vyplichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky, tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka, já jsem zase malá holčička. Hoď mě, kamínek, já si zase budu hrát.

Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka, lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena ode všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama, pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil po trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážněla a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát? Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka velikého jako tele nebo na sousedního stájového pinče ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně nepravděpodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata, zrozená tímto nelegálním způsobem, se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Zůstala nám jen 2 z nich. S ohledu na abecední pořadí dostala jména Celda a Citrónek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé, všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna blezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou, co nemají, například židle, provázky, mídlo, koberce a prsty, spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé, naproti tomu každé štěně je od narození jiné co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý, druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické, charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odysseovské, temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jiné i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak.

V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jakživ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě tahle, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste si toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem, s nápadným a skoro horečným chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračné, hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne: zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj, předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat a jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a vůli, jakou má a jak je živé, my jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to vám je ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já už ho chtěl z té postele schodit, ale on nekousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. O, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne. Nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1 u mladé paní. Strašně milý. Kouše do nosu. Sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červičky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na řemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2 u lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente unquibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lítka. Za trest zavřen na plochou střechu domu, sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup, chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady, přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvídatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát...

0: Nad to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej. I my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spí. Prospi to zatrápené jaro.
1: Jak Trautenberg topil krakonošovým bukem. To zas jednou nějaký neřád rozkopal pod Černou horou ty nejhezčí prašivky. Muchomůrky, nohy vyvrácené, kropenaté kloboučky po trávě a kuřátkům ťápla šmajdavá bota rovnou doprostřed hnízda.
2: Já vám dám. Ničit mě na horách krásu. Ne, že bych lidem nepřál trochu těch hub, ale kopat do něčeho, co zrovna není k užitku a roste jen pro tu pěknost a potěšení oka, to si koleduje o trest. Ale nejdřív napravím tu spoušť.
3: Narovnal muchomůrkám nohy, potřel je jitrocelovou mastí, kuřátkům načechral hlavičky a hnízdo pokropil jitřní rosou. Pak šel pustit psí počasí. To za to neřádstvo.
1: Měl to v kotli pěkně narychtovaný. Maštal s větrnými koněmi, jeskyni s mlhou jako smetana a skalní sípku plnou krup. Od těch nejmenších jako hrášky až k těm jako holubí vejce. Otevřel maštal a pustil větrné koně, z jeskyně vytáhl náruč mlhy, ze sýpky pytel míchaných krup a už se čerti ženili.
4: Můj klobouk, Anče Kubo Hajnej, chyťte ho, můj parádní klobouk, Himmel Herrgott Knut.
3: Tom mu mlha vlítla do krku, vmáčkla mu zpátky druhou půlku sakramentu a zavalila dvůr. Všichni se v ní motají jako tumpachoví. Hajný brkl o špalek, Anče o Kubu, Kuba divže neporazil necky, ale milost pánu v klobouk nikde. Mankote, kroupy! Kubičku, schovej se, ať nenastydneš.
4: Řekl jsem hledat klobouk, krucaj slep.
3: A jak se nadechoval na to hulákání, spolkl mlhu studenou jak rampouch a vlhkou jako syrová brambora. Rozkýchal se a ozvěn roznášela to píchání od Rýchor až k Harachovi.

0: všichni sem. Umírám. Anče, podbělový čaj s medem a jinej ovčí kožich přes duchnu. Kubo, přikládá.
1: Milospane, vždyť je tu jak v turecký lázni a v kuhně není ani polínko.
0: Jak to, že není? To si mám snad dříví štípat sám? Co pak se můžu potit, když je tu zima jak na vydrholci? Už se mě chytá horká nemoc. Takhle jsou mě staráte. Čelátko líná.
2: My se, milost pane, staráme určitě víc, než vy nám ráčíte platit. Kdo pak za to může, že máme v červenci jako o Vánocích?
0: Krakonož, ten starý prašivka si nahoře drží sluníčko a my tady můžeme zmrznout. Kubo, hajnej, jděte do Krakonošova a porazte tam ten největší buk. Když on na mě sepsím počasím, já si zatopím jeho dřívím.
2: Milost pane, to přeci nejde porážet v Krakonošovým. Co pak nemáte dost svýho? Anče je duše spravedlivá. Taky má strach o Kubíčka. Mohl by nastydnout, zabloudit v mlze. A co hlavního? Rozhněvat Krakonoše.
3: Milost pane, s Krakonošem nejsou žerty. Poníženě prosím, porazíme ve vašem.
0: Himmel, laudon, donr, vetr, krucajs, element, kdo tady poroučí? Řekl jsem v Krakonošově a ať už vás tady nevidím.
2: Pán poroučí, poddaný poslouchá. Kuba si narazil čepici až na uši, hajný se posilnil kápkou, byla proti všem nemocem, uřknutí i černým myšlenkám z devatera kvítí o svatojánské noci trhaného. Vzali trakař, sekyry, pilu a šli.

0: Šli, jako když je za vlasy táhne a za kazajku drží, ale přece jen do Krakonošova došli. Stojí tam buky, urostlí jako vojáci. Ani císař pán nemá pěknější.
1: Takový krásný stromy, mladý, celý život mají před sebou. Tohle si snad nemůžem vzít na svědomí.
2: Svědomí nechte milost pánovi, jestli nějaký má, který vezmem.
1: To se řekne, jeden je jak druhý a nad každým se srdce svírá. Snad ten z kraje. Odpusť nám to, kamaráde. A slibuju ti, že hned zítra vysadím na tvým místě nejhezčí bouček z milost pánova revíru.
2: Vemte za pilu, hajnej, ať to máme z krku. Nejradši bych se neviděl.
1: Jenom aby nás nenačepal Krakonoš.
0: Div divoucí. Jindy Krakonoš slyší, když na druhém konci hor rozlouskne veverka oříšek, když ptačí mládě v hnízdě zapíká. A teď nic. Divné jim to bylo, hajnému i Kubovi, ale mlčeli. Ono je lepší čerta nepřivolávat. Strach jim však seděl za krkem a poháněl je jako voska koně. A tak, než se sluníčko překutálelo z jednoho vršku na druhý, byla polena na trakaři, otep větví na zádech a Kuba se už chystá plivnout do dlaní, aby se mu cestou dolů trakař nesmekal.
3: Pomáhej pambu.
1: Naděl pambu. Krakonoš.
3: Co pak se vy dva tady tumlujete, až jste celý říčný?
1: Kuba leknutím spolkl se slinou i pozdravení. Hajnému sjela otep ze zad, ruka mu šmátrá po flaštičce s kápkou. Potřeboval by klůt na kuráž, ale před Krakonošem si netroufá a jen... Jemnost, pane Krakonoši, liběji odpustit
2: My za to nemůžeme, to milost pán. Prej, když jste na něj poslal psí počasí, tak on se ohřeje vaším bukem.
3: Tak, tak. Potřeboval jsem trochu vyvětrat větrné střežení, podívat se, jestli se mlha nesráží a kroupy nečernají a odrobek toho dříví háj stejně potřebuje prořezat.
1: S dovolením, že jsem tak smělej, jemnost pane Krakonoši, ale prořezávat takovýhle háj... Vždyť tu není jediná přebytečná větvička. Takový pořádek nemá ani hrabě harach. A my tuhle s Kubou hned na zítří vysadíme na tomhle místě bouček, aby řada byla zase jíc úplná.
3: No, nebudu vás meškat. A pozdravujte Trautenberga, ať se při tom mým buku pořádně vypotí.
0: Doma běhala Anče z kuchyně k milost pánovi, od plotny k posteli, hned čaj kvůli pocení, hned slaninu, aby neškrábalo v krku.
4: Himla, Odon, slanina není prorostlá, Don Rveter, zapomněla z česnek a přikládej.
0: Milost pane, nemám čím. Jestli pak ten můj kubíček neprofouk, měla jsem mu dát přes kazajku vlňák. Že tak dlouho nejdou, aby tak na ně padl strom. Porážet není jen tak. Hajnej už má taky breptavý ruce.
1: Tak, milost pane, jsme tady. To se ohřejete.
0: Já už myslela, že se vám něco stalo. Kubičku, nenastydl jsi?
2: Ne, ale ještě teď mi běhá mráz po zádech.
4: Nemluvit, topit. Vy jste snad pro ten buk byli až u Krakonoše.
2: Ani ne, tak my u Krakonoše... Jako Krakonoš u nás.
4: Cože? Jak i u vás? Snad jste neporáželi v mým?
1: To prosím ne, porazili jsme v Krakonošovým, jak jste ráčil poručit.
4: No a co on? Z vás, aby to páčil heverem.
2: Vzkazuje vám pozdravení a že se máte pěkně vypotit.
4: A nic jinýho?
2: Jen o tom pocení. A že kvůli jednomu buku neubude.
0: Trautenberg najednou, jako by neseděl na posteli, ale na královském trůně. Vypne hruď, vystrčí své tři brady. Vypadá jako žába, když se chystá kuňkat.
4: Co jsem říkal? Má špatný svědomí, prašivka jeden. Bodejď ne. Za takový psí počasí by měl dát dřeva na dvě fůry, a ne jeden umrněnej buk.
1: Milost, pane, s dovolením, to zase ne. Vždyť jsme to sotva uvezli a toho klestí na zátop a...
4: Zavřete to okno! Kubo, přikládej!
0: Mám! Kubíčku, jsi celý?
5: Kuba celý byl. Za to z kamen je hromada kachlů. Saze létají světnici jako roje rozuřených včel. Jeden roj skočil Trautenbergovi na nos, až se rýma lekla, začala jančit a Trautenberg se samým kýcháním málem udusil.
0: Lidičky, mamkote, koukejte! Z hromady kachlů se vznáší buková polena. Vyletují okna. Zvedá se a otep klestí. A než může Anče zamankovat po třetí, stojí uprostřed světnice Krakonoš. Čelo jako pouškový mrak a s očí mu šlehají klikavé blesky.
3: Vstávej, Trautenbergu!
4: Co jsi mi to udělal za škodu? Takový jsi soused? Jak já k tomu přijdu?
3: A jak já přijdu k tomu, abys porážel buk v mém revíru? Nemáš svýho dost?
4: Já? Ne. To hajnej. A Kuba?
3: Ty jsi jim to neporučil. Tak abys věděl, tuhle spoušť uklidíš vlastníma rukama. Aspoň se pořádně zapotíš a poznáš, co to je pracovat a ne jenom poručet. A ne, abyste mu pomáhali. Sám si navařil, sám taky sní. No a s tím boučkem si nedělejte starosti.
5: Trautenberg se pak celý týden potil, než z hromady kachlů dal dohromady kamna. A Kuba s Hajným se jen uculovali, patří mu to. Jen Anče vyprala záclony a postelové povlečení.
0: Ne, že bych chtěla milost pána šetřit, ale pustíte mužskýho k takovýhle práci. To bych se toho pak nedoprala.
5: Tohle věděl i Krakonoš. A když prádlo viselo na šňůře, nechal svítit sluníčko jako o největším svátku a pofukovat ten nejtenčí větříček, aby dobře schlo. A jak Anče po polednách sbírá prádlo vonavé a vybělené, tu Hajný zázrak, učiněný zázrak.
0: Hajnej, honí vás hejka.
5: Lidičky, ten buk, co jsme ho podle milost pánova poručení porazili, stojí na svém místě živý a zdravý, jako by o něj nikdy ani pila neškrábla.
0: Ten, co jste ho rozřezali na polena?
2: A osekali větve na klestí.
5: Zrovna ten. Já si musím dát kápku. Kubo, vem si taky na ten zázrak.
0: A tak si všichni oddechli. Ono je dobře vědět, že je na světě nějaká spravedlnost. A když si někdo myslí, že pro něho neplatí, dostane pořádně za vyučenou.

0: temnota, která se rozhostila v domě divů, nebyla úplná. Na náměstí se rozžehla po uliční světla a okny v protější stěně, stejně tak velikými, sem padal modravý svit vycházejícího úplňku. Před Míšovýma očima se v sále rozehrála složitá změť toho dvojího světla a tajemných stínů. Do ticha zaznělo tenounké zavolání hej a zase hej, hola, ty tam. A to už také Míša uviděl, jak na něho vycpaní medvídci v příhradě vzrušeně mávají a volají hej, kamaráde, pojď sem k nám. No ano, ale jak, kudy? Tu z auta pod příhradou něco proti němu vyskočilo a začalo to přímo před ním zadrátěnými dveřmi bláznivě skákat. Míša odskočil od mříže. Teprve po chvíli se mu podařilo rozeznat, kdo je ten podivný tanečník. Byl to plyšový opičák. Šklebil se na Míšu, drbal se pravou přední rukou za levým uchem a hned zas levou rukou za pravým uchem. Najednou přiskočil k mřížovým dveřím, něčím klapl u jejich zámku a dveře se otevřely. Opičák otevřel i drátěná vrátka výtahu a v příštím okamžiku byl Míša v sále a bouřlivě se objímal s plyšovými medvídky. Nestačil odpovídat na jejich otázky, kdo je, odkud je a jak se sem do města dostal. Po očku pozoroval, jak se přisunuje blíž velký krokodýl a také zvědavě poslouchá. Kdykoliv Míša odpověděl medvídkům na některou otázku, krokodýl klapl na prázdno zubatou hubou, jako by chtěl říci, aha, tak je to. Opičák po celou dobu poposedal kolem Míši. Pohupoval se v bocích a přešlapoval z pracky na pracku. Oči z Míši nespouštěl a natahoval k němu hlavu z dlaní hned u jednoho, hned u druhého ucha, aby mu ani slůvko neušlo. Míša mu podal packu.
1: Nazdar, kamaráde.
0: Opičák ji oběma rukama popadl a potřásl jí, divý medvídkovi z ramene nevytrhl. Ale neříkal pořád nic? Asi neuměl mluvit. Místo pozdravu vyskočil, překulil se ve vzduchu, dopadl na hlavu, na hlavě se roztočil jako káča a přitom zuřivě škubal všemi čtyřmi prackami do všech stran. Najednou pracky rozpřáhl, metal po podlaze hvězdu a vytočil tak kolem Míši kruh. Potom zase dřepl na svoje místo, jako by nic, a dál jen poposedal, pohupoval se a přešlapoval. Míša zaslechl nad sebou jakýsi jemný cinkot a řinčení. Otočil se a viděl, že to cvakají a rachotí cínoví vojáčci svými puškami. Stáli v šiku a důstojník před nimi jim tenoučkým hláskem velel.
2: Pozor, zdejte čest.
0: Vojáčkové napřáhli pušky před sebe a důstojník provedl po vojensku obrat čelem k Míšovi. Medvídek v údivu hleděl na vojáčky. Důstojník se obrátil zpátky k šiku a zavelel.
2: K nose zbraně, pozor, zdejte.
0: Vojáčkové vzdali zbraní čest a důstojník provedl obrat čelem k Míšovi. Medvídek se vzpamatoval a zvolal:
1: Nazdar, vojáčkové!
0: Vojáčci odpověděli, jako když bičem švihne: Star, star, star. Možná, že to chtěli hřímavě zavolat, ale jejich trojí pozdrav zaševelil jen jako poryvy větru v korunách stromů. Křapavý hlas zvolal:
1: Míšo, pojď se zhouknout.
0: Kachnička se kolébala a zrovna prosebně se dívala na medvídka. Míšovi se ta kachní houpačka zdála dětinská. Před kačenkou ovšem nedal nic najevo a kachnička ho kolébala a kolébala a polohlasem si taktovala.
1: Hau, hau, hau, pity, hau, hau, hau, hau, pity, hau.
0: Míša se ohlédl po tom pisklavém hlásku a spatřil panenku v otevřené krabici. Byla to parádní panenka. Měla naondulované zlaté vlásky, zavírací oči, tylové nažehlené šatečky, ve vlasech a na šatech růžové stuhy, u pasu růžovou kokardu. Stála v krabici s rukama a nohama nataženýma, jako nemluvně v povijanu. Vedle ní, jen tak volně na polici, seděla obyčejná panenka. Jen taková hadrová a už dost ušmudlaná. Však tu zbyla od loňska, žádná maminka ji nechtěla své holčičce koupit. Tahle hadrová panenka tu teď s láskyplným nadšením vzhlížela ke krásné panence a s obdivem špitla:
2: Ty se také dovedeš houpat na kachničce, viď?
0: Krásná panenka našpulila rty.
2: Ha, na kachničce? To já jsem jela i na koni.
0: Grošovatý houpací kůň dole pohodil hlavou, hrábl kopytem a odfrkl. Ona přijela na koni. A při třetím zhoupnutím spadla ze sedla jako brambor.
2: Kdybys nepovídal, ty ošklivý,
0: durdila se krásná panenka.
2: To já jsem schválně šla pryč, protože jsi takový hrubý a nevzdělaný.
0: Hadrová panenka se začervenala, cítila, že krásná panenka leže a koničkovi křivdí, a tuze jí to na tu krásnou panenku mrzelo. A mrzelo to patrně i ostatní. Všichni mlčeli. Asi se za krásnou panenku před Míšou styděli. V tom zazněla hudba. To kapela malých muzikantů vyskákala z krabice, rozestavila se do půl kruhu zrovna nad Míšou a spustila. Tvářičky se muzikantům nadýmaly, jak mocně foukali do trumpet a klarinetů. Bubeník se doširoka rozpřahoval palicí, činelista rázně srážel svoje puklice, ale hudba přesto nezněla hlasitěji než bzukot hejna komáru nad rybníkem. Jenže tenhle bzukot byl miloučký a čiperný. Vyjížděl do nohou a rozehrával do kroku a do skoku. Hadrová panenka vyskočila, začala hopsat z nohy na nohu, rukama si dávala takt a tenoučkým hláskem zaspívala.
2: Na trumpety, na bubínky, hola, hola, hej. Na čineli, cinky, břinky, hraj, muziko, hraj. Na trumpety, na bubínky, hola, hola, hej. Na čineli, cinky, břinky, hraj, muziko, hraj.
0: Kolem panenky se nahrnula skupina námořníků s bambulkami na kulatých čapkách a přidala se k jejímu zpěvu. A pak se dali do zpěvu všichni. Jen kachnička měla špatný sluch a její falešný, křaplavý hlásek se zřetelně odlišoval od ostatních. Bylo jim jí líto a nikdo nenapomínal. Snad se i krokodýl pokoušel o zpěv. Aspoň občas z jeho hrdla vycházelo chraplavé zamručení. Opičák poskakoval jako požhavé plotně a kvikal a škytal nadšením. Jen krásná panenka mlčela a pohrdlivě se usmívala. Hudba nepřestávala hrát. Plíšoví medvídkové se vzali za packy a roztočili se kolem Míši. Opičák skočil, přitáhl grošovatého koně za uzdu, posadil Míšu do sedla a začal s ním rázovat po sále. Medvídkové hopkali za nimi. Nejmenší z nich odskočil ke stěně pro trojkolku. Ostatní medvídkové, jak to uviděli, hned se hrnuli pro koloběžky a už si to drandili za jezdcem Míšou. Kachnička se přikolébala pod hadrovou panenku a zavolala na ní. Panenka seskočila na sedátko a kachnička se s ní roztapkala, jak mohla nejrychleji, za koněm a za medvídky. A další, kdo jen nohy měli, se zavěšovali za ně do hadovitého průvodu, jako v té pohádce o koze, na kterou se každý přilepil. Had, vedený opičákem, se točil a smíkal v kruzích, smyčkách a spirálách kolem vánočního stromu. Jako poslední v řadě capal kolébavě krokodýl. Opičák v chůzi popadl z police dvě bláznivé masopustní čapky a nasadil jednu sobě a druhou Míšovi. Stavebnicové a obrázkové kostky vyskákaly z krabic a pro větší slávu průvodu se nastavěli v jeho cestě do několika slavobran. Čtyři větrníky u stropu se roztančily a rozmetali z krabic a sáčků po sále. Bálové konfety, pestré papírové terčíky sněžily ve vírech a chomáčích jako hustá metelice a nekonečné papírové stužky omotávaly a poutaly rej do rozpustilých zmatených chumlů. Sál vířil a hemžil se dovádivým ruchem a šuměl tichoučkým ševelem. Jen krásná panenka stála strnule ve své krabici a pohrdlivě se usmívala.
3: Tak mě, Krtku, na pa pa pa, na para para, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
4: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
3: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
4: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
3: Pamatuju. A moc dobře.
4: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí. První jízda se sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: a krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád. Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už Bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mě za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.
1: Tak teda příště.
2: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň, a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval, a najednou vykřikl: Jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal. Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazovač, vám to vyřizuju a brzičko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla, takové štěstí, miluje mě docela cizí beránek, myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal. Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzičko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale... Protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z Hurta.
3: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
2: Vlk Ignác se zazubil. No to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u Černého smrku vedle Havraní jeskyně.
3: To je ale hrozitánské místo,
2: povídá Beránek. A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě Černý smrk a Havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá Beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co. Já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden Beránku, Berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám?
3: Co ty si ale, teď vůbec nevíš, která to je?
2: Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U Havraní jeskyně platí?
3: Ne, povídá Beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
2: Ignác se kapku zaškaradil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl Beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác Beránka.
3: Líbí. A zítra si povíme, kde ta svatba bude.
2: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácněme si hned. U Havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupidup manželové.
3: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl Beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou.
2: Ale Beránek tou svou nešel, běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k Beránkovi.
3: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
2: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
3: I ne,
2: špitla ovečka.
3: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
2: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod stráň, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl.
3: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
2: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem.
3: a už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálu, nad smrkem, a ne, že ne. Ne, ovečka zase nebyla spokojená. Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
2: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vhrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím. A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
3: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za stráň. Rozumíš?
2: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod úprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... No. Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne, pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou.
3: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
2: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem.

zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nadstráň, podstráň, zasmrk, podsmrk a dál, až do Jičína. A beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinku jít.

Král ozvěny. Byla země, byla samá voda. Řeky a rybníky, tůně a jezera, jako by si tu tichá krajina byla kdysi dávno vyplakala oči. Král Jindřich se tomu jen smál. Hlady tu neumřeš. Stačí jen sáhnout si rukama do vody a držíš v ruce rybu. Svatá pravda. Jenomže plné břicho k štěstí nestačí. Na to král Jindřich někdy zapomínal, neb sperto satan myslel nejvíc na sebe a na své pohodlíčko. Dítě měl Jindřich jedno, nebo vlastně dvě. Vždyť Tomáš, sirotek po sousedním králi, jenž padl ve vojně po boku Jindřichově, žil tu už od dětství. A s dcerou Doubravkou byli to přátelé i na život, i na smrt. Vskutku jen přátelé? Nevěřím. Kde kdo ví, že pana Doubravka běžela po boku černého koníčka, co nesl před časem Tomáše do světa, až na kraji jezera. A že tam uštvaná a stokrát nešťastná, co stiše slibovala. Lípy jí v ten zlý den hučeli nad hlavou a voda v jezeře k břehům se hrnula, jak by jí chtěla spláchnout hořké slzy. Prý kdo si z poddaných ji zvedl na nohy a kdo si vedl jí naspátek do zámku, neboť prý byla od slziček slepá. Však tenkrát Jindřich král byl celý bez sebe. Hromoval, láteřil a kázal Doubravce rychle se převléknout a všude dokola honem se nahlas smát, jak by ji stihlo nenadálé štěstí. Mám toho chlapce rád, však králem nebude, i kdybys na kolenou klečela, křičel jak posedlý. Víš proč? Bubnoval do stolu. Protože je to dobrák, moc velký dobrák, po otci. A dobráci, ať vládnou babkám na vsi. Dupal a kroutil se před třemi zrcadly, jak by si liboval, že mu ta zloba sluší. Doubravka trnula. To víte, slib je slib. Ten, kdo se zaslíbí, nemá kam ustoupit, i kdyby řítilo se nebe. Chtěla se vzbouřit. Chtěla přísahat, že bude Tomáše čekat až do hrobu, ať si ji tatínek třeba i vyžene. Však raději mlčela a krajkou rukávu si slzy utřela a s plachým úsměvem vcházela do síní, kde scházeli se odpolední hosté. Podlahy svítily jak oka v polévce a měkké koberce se hebce krčily pod důstojnými kroky. Neboť byla sobota. A každou sobotu král Jindřich otevíral dveře do kořán všem urozeným světa. Jezdili ze všech stran a cestou koumali, čím krále udivit, neb vešlo ve známost, že vždycky v sobotu král vítá každého, kdo mu chce přichystat nějaké překvapení. Chodili vlastníci falešných kartiček. Chodili šermíři s křivými šavlemi. Chodili siláci. Chodili baletky. Chodili černokněží. Doubravku nelákal ten věčný ruch a třpit. Všichni ti mluvkové a zruční žongléři byli jí protivní až běda. Svou přetvářkou, svou závistí, svou...

0: pýchou. Kolik už sobot dcera královská si takhle protrpěla. Kdo ví, kdyby tu měla Tomáše, snad by ji těšilo přihlížet turnajům a hrám a tanečníkům. Snad by se jako král smála a zpívala a přinášela pro vítěze dary. Však takto sama? Kolik už je to vlastně roku, co jí Tomáš odešel? Teprve 2? Ježíšku na křížku, jak by to byla věčnost. Seděla prostřed dam, které si špitaly pomluvy o hostech, křehounká muzika tesklivě plynula a prostřed salonu stál tlustý zápasník a zdvíhal nad hlavu s křikem a supěním pomalovanou činku. Jezero na blízku tenounce šumělo. Kde asi Tomáš je? A kdy se navrátí? Skoro se usmála při té své vzpomínce. Skoro už mizela v myšlenkách za lesem. Darmo se vzpěrač natřásal a nadýmal. Sotva ho viděla, sotva ho slyšela. Běžela, prchala v myšlenkách do polí, hleděla za obzor, zda nikdo nepřichází. Salon se otřásl nadšeným potleskem a těžká činka udeřila o zem. Jakoby procitla. Král právě připínal Hromotlukovi řád a všichni kolkolem provolávali slávu. Bylo to bez konce. Potlesk a volání a číše nad hlavou. Ještěže brzy rozcinkal se zvon, jenž oznamoval dosud neznámého hosta. Sluha se mezi dveřmi přehluboko uklonil a jeho starý hlas zněl vážně, důstojně. Artuš, kníže z nebe sníže. Salon jen zahučel. A prostřed soch a lamp stál hřmotný ouřezek s kníry a s licou si až kdesi pod bradou, vyšňořený jak páv a celý brunátný, jako by k salonu vedlo snad 1000 schodů. Artuš, kníže z nebe sníže? Zeptal se nevěřícně král.
1: Ano, výsosti,
0: přisvědčil hromovitě muž a cvakal pod patky, div nesršely jiskry.
1: Podivné jméno, kde pak je ta tvoje nebesníže?
0: Houkl panovník.
1: Nebesníže, můj králi, všude tam, kde nebe začíná a širá země končí.
2: Ale, usmál se Jindřich král.
1: To potom znamená, že tvoje panství větší než půl světa.
0: Smál se už hlasitě. A všichni kolem s ním. Však nový příchozí, jako by neslyšel, jen vážně přikývl a řekl:
1: Ano. Ano, vzácný králi. Můj hlas je pánem povětří. Tvůj hlas?
0: Král trochu rozmrzen se ošil na trůně, protože nerozuměl. Tu kníže z nebe sníže nadmul se jak měch a ústa do kořán strašlivě zahlaholil.
1: Ho, ho, ho, ho.
0: A ještě jedenkrát.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Znělo to jako hrom. Jak lesní roh, když táhle volá k poslednímu lovu. V hostech to hrklo.
1: Slyšíš to, králi? Hlas jako boží zvon. A ozveli se venku, v širých rovinách, odpoví ozvěna, která mi nikdy nelže.
0: Ale, pozdvihl oči král,
1: chceš říct, že vykřikneš a vrací se ti z rovin samá pravda? Právě tak. Proto jsem přišel, výsosti, abych vám dokázal, co všechno v mojí moci. a nabídl vám služby třeba navždy.
2: Sál zahučel jak úl a vladař hleděl Ouřeskovi do očí, jako by zpytoval, zda si ten chlapík netropí z nich žerty. Bylo ticho, jen vítr v záclonách a bledé jezero sykali jako živé. Pak vladař vstal.
1: Výborně, řekl. Pojď, už nemohu se dočkat. V zahradě dokážeš, co skutek je a co jen prázdná slova.
2: A šli. Knížata hrabata a dámy v šatech pozem a bílí lokaji a princezna a král, všichni se tlačili do řídké zahrady, kam čilí sluhové snášeli křehké židle. Ve větvích chrastilo drobounké listíčko. A slunce leštilo číšky a talíře, až od nich slepli oči. Jezero mlčelo. Jen sem tam varhánek přiběhl zdaleka, kde čistá hladina se propadala v mlhu. Byl den jak splátínka. Čirý a vonavý. Obzor se díval do zrcadla vody.
1: Tak začni, zvolal král.
2: A zvědav sledoval divného knížete, jenž chodil po trávě napřímený jak kohout.
1: Prosím, veličenstvo, sklonil se uctivě.
2: A hned se obrátil k širému jezeru a, pyšně rozkročen, zhluboka nahlas dýchal.
1: Pak zadul strašlivě své ho, ho, ho, ho, ho, ho
2: a vzkřikl, až dvorním dámám zaléhalo v uších.
1: Hola, hola, kdo tě volá? Odpověz mi, nebesníže!
2: Znělo to jako bití na buben. Jak jarní pohřmívání. Sad se jen otřásal, zlekané panstvo zapomnělo dýchat. Hleděli na jezero. A už trnuli a už vstávali, neboť kdes v daleku se cosi ozvalo. Slabounké volání, jak mluvilo by tiše samo nebe. Kde kdo zná tě? Kde kdo ví, že... Volá mě sám Artuš, kníže. Král i princezna Doubravka i všichni kolkolem hleděli jako očarovaní. Pro pána krále, vždyť ona mu ta ozvěna opravdu odpovídá. Nikdo nebyl schopen slova. Až král, jak by se právě ze sna probudil, nadšeně vstal a volal.
1: Bravo, bravo, můj kníže, jsi králem ozvěny. Odpusť, že jsem tě podezříval.
2: A všichni kolkolem poslušně kývali a všichni tleskali a plaše smáli se, neb prvně v životě zažili taký div a dobře tušili, že cos tak zvláštního král odmění jak třeba. Však kníže z nebesníže neměl ještě dost. Znovu se rozkročil a znovu pohlédl k širému jezeru a znovu táhle burácivě zadul.
1: Hej, mý věrní, povězte mě, kdo je pýchou této země.
2: A umlkl a čekal. V zahradě jen pípli ptáci. A jen vítr hvízdal v listí, jak by i kraj se těšil na chystaný zázrak. Jindřich král je v zemi zdejší, nejsmělejší, nejmoudřejší. Ozývalo se z mlh. A baroni a hraběnky a knížecí a pážátka vstávali ze židlí a tleskali a hrnuli se k Jindřichovi králi. Který byl dojat, který ani promluvit nemohl, zatímco kníže uctivě se klanil.
1: To nic, říkal, to nic,
2: a zas už tišil sad a zas už nakročil a do třetice vzkřikl proti vodě.
1: Hej, mý věrní, řekněte mi, kdo je nejkrásnější v zemi?
2: Hlas důl jak vichřice. A všechno zmlkalo, i ptáci v korunách, jen sem tam lísteček se vznášel v povětří a v jezeře se sem tam hnula ryba. Echo se po chvíli tichounce ozvalo. Nejhezčí, to všichni vědí, ta, co králi nejblíž sedí. A Jindřich král se spokojeně rozesmál a ohlédl se na Doubravku, celou zrůžovělou rozpaky, neboť to právě ona seděla mu po boku, jak bylo dobrým zvykem.
1: Co tomu říkáš, dceruško?
2: Usmívala se a klopila hlavu. To není pravda, ale král byl nadšením bez sebe.
1: Ale kdepak, nebesníže nikdy nelže, viď můj kníže.
2: Obrátil se k Artušovi, kterému spěchal kdekdo z přítomných alespoň stisknout ruku, či vyslovit obdiv. Zase tleskali, zase volali, zvedali plné číše.
1: Nikdy, výsosti, po všech těch lžích, co rozrostly se světem, je tato ozvěna jak zázrak. Ovšem, o vaší kráse, princezno, netřeba přece i bez mé ozvěny ani na chvíli pochybovat. Ukažte mi někoho, kdo by to chtěl popřít.
2: Ohnul se v zádech, laskavý, škrobený, až polekaná Doubravka o krůček ustoupila. Král tiskl Artušovi ruku.
1: Děkuji. A věřte, kníže z nebesníže, že mi bude ctí, zůstanete-li u našeho dvora.
2: Zůstal. Jak pak by ne? Však ho tu všichni hýčkali a nahlas chválili a v peří chovali, jak by byl z marcipánku.
0: Je to umělec. Je to čaroděj. Je to čertí kvítko.
2: Špitali, šeptali, kdykoli na chodbách se kdy s ním potkali, či se s ním u stolu nad dobrou krmí sešli. Byl to králův oblíbenec. Byla to okrasa panovnického domu. Kdo pak by se s ním pouštěl do pří a do půtek? Kdo by se protivil prvnímu z přísedících krále? Ano, král Jindřich jmenoval knížete z nebesníže svým nejprvnějším rádcem. Nebylo slavnosti, nebylo turnaje, nebylo honitby, o níž by se panovník rozhodoval sám jak dřív. A kníže, popravdě, si plně zasloužil tu velkou důvěru. Byl vlídný, pozorný a sama laskavost. Kdo ví, proč pana Doubravka, jediná ze všech dam, co byly na zámku, jak by to neviděla? Či vidět nechtěla? Pravda je jenom to, že král měl s knížetem i jiné záměry.
0: Co říkáš, dceruško?
2: Ptal se už po třetí své dcery Doubravky, když spolu bloudili slunečnou besídkou na samém konci sadu.
0: Neměl bych Artuše pomalu zasvěcovat do svých tajemství.
1: Jsem stár a kdo pak ví, kolik mi tady na zemi dokonce ještě zbývá.
2: Pro pána tatínku, o čem to mluvíte? Vydechla zděšeně zmatená princezna. A on by měl být králem? Celá se roztřásla smutkem a úzkostí.
1: Je moudrý, vedl si svou král. A s tou svou zvláštní mocí bude se umět v každé šlamastice vyznat. A to je pro vladaře velkolepý dar.
2: Ale to znamená, strnula princezna, aniž by nechala vladaře domluvit.
1: Ano, to znamená, že bys mu měla vyjít v ústrety a být mu na blízku. Někdy to vypadá, jak bys mu utíkala.
2: Je mi protivný.
1: Tak nemluv, dcero,
2: napřímil se král. Je moc úctivý, moc sladký, samé poklony a pukrlátka. A nelíbí se mi, vyhrkla rozhodně. Byla po otci. Měla tvrdou hlavu.
1: Mlč, zbledl král. Takové řeči nechci poslouchat. A pamatuj si, je to moje přání.
2: Pro pána Jáníčka. Kdo jí měl vyslechnout? Kdo jí měl pomoci? Té křehké bytosti, mladičké, líbezné. Byla tu náhle se svým hořem sama. Chodila od té chvíle jako tělo bez duše. Mluvila pošeptmu a ještě raději bez konce mlčela. Jen sem tam v zákoutích poklekala ke křížku a dlouze plakala a tiše modlila se. Snad ji svět vyslyšel. Snad voda z jezera zaslechla teskný pláč a vlna za vlnou si tu zvěst šeptala, až donesli ji k nedohledným horám. Snad holub Běloušek, co se dal na Římse, kde si to prozradil, jak věčně trápí se, jak chřadne, churaví. Jednoho krásného jarního poledne vrátil se Tomáš ze zkušené domů. Doubravko, Tomáši, vykřikli společně. A celý úžaslí na sebe hleděli, jak by se jim to štěstí jenom zdálo. Jsi bledá, co ti je? Lekal se králevic. Ani se neptej, můj roztomilý Tomášku, povzdechla princezna. A začala pošept mu vyprávět o otci a o tom knížeti, co všecky obloudil. Slzy jí padaly, darmo je Tomáš bledým kapesníčkem stíral. Není nám pomoci. Ten pyšný kníže a ta jeho moc nás jistě rozdělí. Uvidíš, Tomášku. Plakala v jednom kuse a oči zlekané hleděla po dveřích, zda někdo neposlouchá.
1: Moc? Jaká zvláštní moc? Mám taky dobrý hlas. Ozvěna se mi ozve jako jemu, durdil se králevic.
2: Ba ne, to nesvedeš. Kníže je čaroděj, přivolá vždycky pravdu.
1: Pravdu?
2: Tomáš se rozesmál. A už se v kuráži rozběhl ze dveří a stoupal do schodů k rohovým komnatám, kde v tuto hodinu výdati bylo veličenstvo krále. Marně ho Doubravka prosebně volala. Marně ho doufala na chodbách dostihnout. Tomáš už vcházel do stříbřité síně. Stanula za dveřmi a sotva dýchala.
1: Chceš změřit s ním svůj hlas?
2: Král chodil sem a tam a náramně se bavil. Ano, výsosti.
1: Tomáši.
2: Král k němu přistoupil a vzal ho za rameno. A hlas měl najednou mírný a laskavý.
1: Měj rozum. Žij tu jako dřív. Bav se a užívej. Mám tě jak svého, vždyť to víš. Však Doubravky se zřekni. Nemůže být tvoje. To nikdy, pane králi. Tak půjdeš z domu,
2: křikl zlostně král. Až stichla síň i hrad. Jen dívka za dveřmi se celá zajíkla. A dole jezero hlasitě šumělo, jako by vznášelo svůj nekonečný protest.
1: Ale budiš, promluvil znovu král. V sobotu odpoledne zkus, co dovedeš. Utkej se s ním. Však věz, když prohraješ, vzdej se všech nadějí. S dcerou se budeš vídat jenom u oběda.
2: Doubravka za dveřmi skoro až vykřikla. A Tomáš odcházel ze síně zamlklý, jako by už měl v očích sobotní vyšňořenou zahradu a slyšel dopředu, jak se mu kolem smějí. Vyzvat tak slavného umělce na souboj. Ano, smáli se. I tajně šklebili, že si ten mladíček, ten dobrák od kosti, na moutě kutě troufá. Židličky skřípaly a sad se celý třás. Artuš, kníže z nebesníže, chodil vzpůrně, majestátně, jako by uražen, že někdo, kdo to je ten plachý mladíček, hodlá s ním měřit síly. Zadrnčel bubínek a z lahví vyhrklo zelené vínečko a vítr hebce vál, král odkašlal a řekl: začni, kníže. Artuš se po zvyku obřadně uklonil a celý nadmul se, vdechl a nakročil a jeho ryčný hlas valil se přes hladinu.
3: Nebesníže, země moje, zve mě kdosi do souboje.
2: Všichni se zasmáli a sem tam zněl i uštěpačný hlas. Však kníže z nebesníže zvedl pravici a rázně utišil všechen ten šum a smích, nastraživ ucho směrem k jezeru, odkud se ozvěnou už cosi navracelo. Ať si křikne, ať to zkusí, s tebou každý prohrát musí. Smích vybuchl a tleskal i sám král. Panečku, to je odpověď. Pohleďte na Tomáše, hledí zděšeně, jak by ho byly spletly vlastní uši. Ano, Tomáš zbledl a princezna Doubravka s ním. Ten kníže opravdu má moc, jak nikdo jiný. Leč král už milostivě pokynul.
1: Máš slovo, Tomáši?
2: A mladík přikývl a zvolna vykročil. A ještě naposled pohlédl za sebe, kde bílá Doubravka tiskla své křehké palce. Obrátil se k jezeru.
1: Ozvěna je všude stejná. Odpovězte, mraků hejna!
2: Vykřikl ze všech sil. Měl věru silný hlas a jistý. Knížata hrabata, pokorní lokaji, hleděli napjatě k sivému obzoru a čekali, co bude. Ale nebylo nic. Jen ticho. Ticho jako v kostele. Krom větru, co se točil po parku v tenounkém širém kole.
1: Slyšíte snad něco? Já ne!
2: Ozval se zlomyslně Artuš, kníže z nebesníže. A nikdo pak už vážně nemohl zaslechnout ti nic, neboť jen ryčný smích hnal se jak o závod slunečnou zahradou, takže byl zázrak slyšet vlastní slovo. Ještě, že se v tom nejlepším nešťastný Tomáš nenápadně ztratil. Co mu taky zbývalo? Hanba ho hnala devaterým bičem ke bráně. Vyběhl ze zámku, jen ještě zdaleka zamával Doubravce, která ho pro slzy však skoro neviděla. Šel, kam ho oči vedly. Kolem jezera, šplouchajícího ve vysoké trávě a plašícího kačeny, jimž bylo lehounkým, volněji nežli jemu. Šel dlouho a pozdě k večeru stanul až v dubinách na druhém konci vody, odkud se panovnický hrad zdál menší nežli po mamince kříž, co nosil kolem krku. Ohlédl se naspět a srdce se mu sevřelo. Ubohá doubravka. Co asi dělá? Dívá se z okna do temného soumraku? A nebo leží na polštáři promáčeném od slzí? A nebo sedí s ostatními u stolu a přes moc usmívá se? Byl by se takhle díval do nejdelší půlnoci. Kdyby ho nepřepadla myšlenka, kde v tuto hodinu v krajině složí hlavu? Vešel hloub do lesa. A když už zdálo se, že takto bez cíle bude tu mašírovat do rána, zahlédl za stromy na syré mítině třaslavý odlesk světla. Byla to hájovna. Na schůdku před domem stál starý sivý muž a metl přes práh smetí.
0: Dobrý večer, stařečku,
2: pozdravil Kralevic.
4: Dobrý, hochu. Kam pak tak na noc?
2: Ptal se myslivec, který tu léta bydlel sám a dosud sloužil králi Jindřichovi.
0: Ale ani nevím, přiznal se Tomáš.
4: Nevíš? Tak zůstaň. Jsem tu sám. Aspoň si budu mít s kým začas popovídat, nabízel stařeček.
2: A Tomáš, unaven a celý uštván už tím smutným dlouhým dnem, to nabídnutí přijal. A nakonec byl rád. Lesník byl hodný, snesl mu z domu všecičko, co měl, a hlavně neptal se, odkudže jde a kam. Radost mu vlastně udělalo jenom to, že má zas jednou hosta. Spali dobře. A ráno dědeček přichystal snídani a když už zdálo se, že začne sloučením, poplácal Tomáše po hrmotných ramenou a řekl dobrácky:
0: tu sílu já tak mít, to by se sekera a pila měli líp.
4: Nechceš mi tu z ní, chlapče, něco nechat? To k motře nepůjde,
2: usmál se Kralevic.
4: Však když mě necháte, rád zůstanu pár dní a pomůžu vám s užitečnou prací.
5: Jak pak bych nenechal? To víš, nic nemám, ale najíš se a vyspíš, jak ti libo.
2: A přitom zůstali. Od pondělního rána bylo je po lesích slyšet už oba dva. Dali se do polen a doklát, jak se patří. Děda si to pochvaloval.
0: Jsi pašák. Za den teď pokácíme víc, než já za celý týden.
2: A Tomáš, potěšen, dřel potom ještě víc, snad aby potěšil starého hajného, snad aby při práci zapomněl na všecko, od čeho přenešťastný prchal. Jenom mu bylo divné, že si ta dobrá duše lesnická při denní práci věčně něco brouká.
0: Co říkáte, dědečku?
2: Zeptal se po dvakrát. Však děda povždycky se jenom zarazil a řekl polekaně:
0: nic, to nic, chlapče, to jen tak.
2: A zas si hleděl práce. Tomášovi to bylo divné, ale pak si řekl, že hajný už je přece jenom stár a že je asi samomluvě zvyklý. Počase stali se z nich opravdoví přátelé, jak otec se synem. Jeden druhému se chtěl něčím zavděčit, jeden druhého si předcházel dobrotou. Tomáš i na svoje vezdejší trápení po kouskách zapomínal. Ve čtvrtek v poledne si hajný stěžka vzdychl.
4: Jsem trochu unaven. Jdi, Tomáši, dnes sám.
2: A sedl ke kamnům a loupal jablka. Prý něco dobrého připraví na večeři. Tak Tomáš šel. Však už to v lese znal a kácet uměl už jak pravý dřevorubec. Sekera vyzváněla v lesích jako na poplach. A stromy padaly, Temně to dunělo po celém revíru, až plašili se ptáci. Vracel se u Ondán. Však spěchal s Veselou. Udělal v lese víc, než se jim společně kdy v lesích podařilo. Pískal si do kroku. A skoro utíkal, když spatřil chalupu, z níž stoupal k nebesům modravý chochol dýmu. Tu se však zarazil. U hájovny stál kůň. Kdo je to? Říkal si pro sebe Kralevic. Nikdy tu okolo neviděl živáčka a náhle návštěva. A klekl u okna a zadíval se dovnitř. Aby to kat spral. Div, že nezaklel. V místnosti seděl s myslivcem sám kníže z nebesníže. Už se loučili, takže už Tomášovi nezbývalo, než se schovat za bukem a počkat vteřinku, až se ten čerchtman ztratí v černém lese. Pak vešel do chalupy. Měl jste návštěvu, dědečku?
5: Ano, ano, koktal zaraženě myslivec. Jeden takový podivín ze zámku. Kejklíř.
2: Kejklíř? Nevěřil uším Tomáš.
5: Ano, přednáší prý panu králi na spaměť nějaké verše ze starých knih.
2: Aha, ale co vy s tím máte společného, dědečku? Nemohl Tomáš pochopit.
5: Já? Ale nic. Nic. Jen mu trochu pomáhám při zkouškách. Ošíval se Hajný.
2: A Tomášovi začínalo svítat. Při zkouškách? To on si asi ten panáček jako cvičí hlas?
5: Ano, ulevilo se myslivci. Ano, každou sobotu si zkouší co nejhlasitěji ty verše a já mu přes jezero odpovídám. To víš, aby měl dobrý hlas, vysvětloval stařeček, z duše rád, že už nemusí před Tomášem nic skrývat.
2: Ach tak, smál se Kralevic, a proto vy jste si pro sebe pořád něco povídal.
5: No právě, to víš, mám starou paměť a číst už taky není pro mne, mám slabé oči.
2: A jestli pak vám za to ten panáček taky něco platí?
5: Ale ano, právě, celých 10 zlatých za těch pár veršíků.
2: No, to je dobrý obchod. A co teď? Teď se zas máte něco vznešeného naučit? Vyzvídal Kralevic.
5: Tady na té listině je to sepsáno. Je čtvrtek, do soboty to snad stihnu.
2: To jistě, kýval Tomáš. Ukažte, uložím vám to psaní na polici a budem večeřet. Žaloudek už mi zpívá jako strnat. A jedli. A pak šli spát. A sotva myslivec na loži zadřímal, Kralevic tiše vstal a sedl ke stolu a světlo uhasil až někdy po tmě kránu. V pátek šli do lesa a v sobotu se Tomáš rozhodl, že půjde na zámek. Prý koupí na podzámčí něco od vajec a od masa, aby si děda přes týden nemusel lámat s živobytím hlavu.
5: Vždyť já mám všeho dost,
2: bránil se myslivec, leč Tomáš jinak nedal. A jel. A samozřejmě přímo na zámek. Tam začínala právě slavnost. Veliká. Nádherná. Neb král se rozhodl, že dneska zasnoubí svou krásnou dceru Doubravku knížeti z nebesníže. To bylo radosti a krásných řečiček a přání ze srdce a slz a gratulací. Nikdo se ani nedivil, že Tomáš je tu zas. Už se umoudřil, šeptali lokaji. Uznal svou porážku, šly hlasy z hloučku dam. A Tomáš klanil se králi i Doubravce, které se aspoň na prchavou vteřinku usmály posmutnělé oči.
5: Dneska je slavný den.
2: Dneska chtějí kníže zvědět něco zvláštního. Tvá mocná ozvěna jistě co stuší z blízké budoucnosti. Pobízel knížete už nedočkavý král, radostně naladěn a plný velkodušné přízně.
3: Prosím, veličenstvo,
2: vzpřímil se Artuš z nebesníže.
3: Mohu začít,
2: optal se zdvořile. A král se rozhlédl, zda všude pořádek a klid a pohodlí, a vlídně pokynul mu. Artuš, kníže z nebesníže, král ozvěny, popošel k jezeru, zhluboka se nadechl a rázně rozkročil. Přítomní měli oči navrch hlavy.
3: Poraď, pověz, země v dáli, kdo by měl být zetěm králi.
2: Bylo to roztomilé. Dámy v hloučku sladce zašvitořili a kníže se okázale naklonil k jezeru, aby mu z ozvěny neušlo ani slovo. Nemusel dlouho čekat. Jenom ty ne. Každý ví, že podvodník jsi a ne kníže. Ozvalo se zmlch. A kdyby byl v tu chvíli do vzácné společnosti hrom uhodil, nebyla by snad tolik vyděšená. Pro pána krále, co to je? Slyšeli jste to? Šeptali dvořané. A vladař Jindřich rozhořčeně vstal.
3: Co je to?
2: Ale kníže, bledý jako stěna, mlčel.
6: Co by to bylo, králi? Pravda, promluvil kdesi vzadu bez rozpaků Tomáš.
2: A Doubravka se po něm přespanile ohlídla a v očích měla všechnu radost světa.
3: Ticho,
2: vzkřikl král.
3: Pokračuj, kníže,
2: hlesl váhavě. A usedl zas do zdobené židle, jenomže kníže z nebesníže náhle ztratil lesk. A klid a úslužnost. Nejistě pohlédl na stichlou společnost a taky na vodu, co mdle se třpitila a mlčky pnula se od sadu k obzorům a vzkřikl zoufale.
3: Země v dáli, země blízká, rci, kdo dceru krále získá.
2: Už to tak neznělo. Už to tak nehrmělo. Hosté se na židlích napjatě vzpřímili a tiší zvědaví hleděli přes vodu, odkud se pozvolna váhavě vracelo zřetelné tichoulinké echo. Nech ji kníže na pokoji, ať ji má, kdo za ní stojí. Dámičky vykřikly. A panstvo v křesílkách se honem obracelo nalevo i napravo, dychtivě uhlídat koho, že si to ozvěna vybrala z přítomných za budoucího krále.
0: Tomáš,
2: zněl tichý hlas.
0: Tomáš!
2: Vzrušeně šuměl zaplněný sad, až veličenstvu králi nezbylo, než zarazit ten mohutnící údiv.
3: Ticho!
2: Ozval se hněvivě, a obrátil se znovu ke knížeti.
3: Říkal si, kníže, že tvá čarodějná ozvěna má vždycky ve všem pravdu.
6: Ano, výsosti, vydechl tázaný.
7: Zvláště, když myslivec na konci jezera dostane zaplaceno,
2: zasmál se kralevic. A Jindřich král si schoval staré oči do dlaní. Neboť až nyní pochopil, jak mrzké šalbě věřil.
3: Pak nezbývá, než vyplnit, co ozvěna si žádá,
2: promluvil po chvíli. A oči protřel si, snad aby zahlédl, jak kdesi nablízku vzal Tomáš Kralevic Doubravku do náruče.
3: A ty si, knížátko, posečkej na mou stráž. V mé hladomorně místa dost. Tam se tvůj čarodějný hlas uplatní líp než tady. A bylo po slávě. A bylo pokřičení. V den příští jela Doubravka a Tomáš, příští král, k hájovně za jezerem. Je prý tam místo, jako stvořené ke sladké samotě a všední svátečnosti. Nevím. Jen sem tam po nocích zaslechnu temný křik. Zní to jak bití na buben, jak jarní pohřmívání. Co je to? Zvídám v okolí. A staří lidé šeptají mi s úsměvem, že kdesi v zemi jezerní prý jeden vězeň věčně přivolává ozvěnu. Že by tak vyváděl sám kníže z nebesníže.
8: Jak se stal Jonatán hrdinou dne?

Dny běží a běží, prázdniny se zvolna krátí, Max s Šebestovou jsou od rána do večera s Rickem a Jonatánem, vymýšlejí všelijaké veselé hry, ale ať dělají, co dělají, pořád myslí na sluchátko. Až jednou napadne Šebestovou příšerná myšlenka a ona řekne: poslouchej, Machu, to jsem zvědavá, co budeme dělat, až bude konec prázdnin a začne škola. To budete ve třídě s tím náhradním Machem jako dvojčata, nebo co? A Mach se lekne tak, že málem omdlí a řekne: člověče, Šebestová, já na to úplně zapomněl. Když nemáme sluchátko, tak vlastně vůbec nemůžu domů. Co bych tam dělal, když je tam ten druhej? Jak bych to našim vysvětlil? Ti by se zbláznili a vůbec. A tak z toho mají oba dva od té chvíle těžkou hlavu. Nic je nebaví a při obědě se radí s babičkou a dědečkem, jenomže dědeček čte přídle noviny, které přivezl pan Balcárek. Babička řekne přísným hlasem: přídle se nečte. Ale dědeček kouká dál do toho okresního zpravodaje a říká: to by člověk nevěřil, co ti lidi všecko neukradnou. Představte si, že v městském muzeu nedávno kdo si šmajznul starý telefon, který tam byl vystavený jako exponát. No to by mě zajímalo, nač to ten Poberta potřeboval. Dodá dědeček, načež noviny odloží, začne jíst a věnuje se přitom řešení společného problému, co se udělá, až prázdniny skončí a ukáže se, že Machové jsou dva. Jenomže tenhle těžký problém se při obědě stejně nevyřeší. Nevyřeší se ani při večeři. Ale příští den dopoledne nastane úplně jiná situace, protože se objeví paní Koloušková s autem. Jedu zrovna z města, říká, a vezu vám něco na zub. Určitě vám to bude chutnat. Ve městě je totiž novej cukrářský krám a prodávají se tam takový dobroty, že se o ně lidi přímo perou. A potom paní Koloušková vypráví, co o tom cukrářství slyšela, že cukrářem je takový zvláštní člověk s malou hlavou a dlouhýma nohama, ještě nedávno byl zřízencem u toho cirkusu, co nedávno ve městě hostoval, ale když cirkus odjel, on zůstal tady, najal si v Mariánské ulici domek a tam si otevřel cukrárnu. Ale víte, co je zajímavý? Řekne paní Koloušková. Ten cukrář sice sladkosti prodává, ale sám je nepeče. Ani mu je nikdo nevozí. To je zvláštní, co? A dědeček zvedne překvapeně obočí, koukne se na Macha a Šebestovou a když vidí, že se tak nějak divně usmívají, řekne: poslyšte, paní Koloušková, nemenuje se ten cukrář náhodou Pichl? A paní Koloušková se podiví: jak to víte, pane Šebestano? Ano, jmenuje se Pichl. Načež řekne dědeček: za tuhle zprávu vám, paní Koloušková, moc děkujeme. Ani nevíte, jaký kámen nám právě spadl ze srdce. A když paní Koloušková odejde, Šebestová vezme z kredence talířky, dá na ně sladkosti od cukráře Pichla a Mach řekne: babičko, posaď se a ochutnej, jaký dobroty umí upéct naše sluchátko. Načež se babička celá vyjeví a řekne: prosím tě, co to meleš? Vaše sluchátko už neumí udělat ani kaňku na papír. Jak by mohlo upéct všechny ty dobroty a vůbec? Jak by ten cukrář mohl s vaším sluchátkem něco péct, když to sluchátko leží tuhle na okně? Řekne babička a vezme sluchátko do ruky. Ale dědeček řekne: milá babičko, to sluchátko, co držíš v ruce, není vůbec naše sluchátko. To je sluchátko, který nedávno někdo ukradl v městském muzeu, víš? A ten někdo, ten zloděj, který to sluchátko v tom muzeu ukradl, se jmenuje Pichl. Už ti to došlo? A babička je chvilku celá zaražená, ale pak jí to dojde a řekne: ten to měl ale sakra promyšlený, ten Pichl. Napřed ukradl v muzeu starý telefon, uří sluchátko,
V neděli v noci ho řediteli vyměnil, ředitel to vyměněné sluchátko vrátil, my jsme vůbec nevěděli, že to je obyčejný sluchátko, my jsme si mysleli, že to je kouzelný sluchátko, který přestalo fungovat a zatím to kouzelný sluchátko dělá Pichlovi každý den čerstvý dorty. A Max šebestovou kývnou hlavou a dědeček řekne, správně babičko, až potud je to úplně jasný, jenomže co dál? A potom začne dlouhá debata, jak Pichlovi to sluchátko vzít. Nebude to vůbec jednoduchý, když nevíme, kde má to sluchátko schovaný, řekne dědeček. A nebude vůbec jednoduchý k němu zajít. Pichl si nás pamatuje z cirkusu a jak nás uvidí, bude vědět, kolik uhodilo. Ale Šebestová řekne, a co babička, tu přece Pichl nikdy neviděl. A potom se přihlásí o slovo Mach. A ten přijde s takovým perfektním plánem, že všichni zírají. Je to ten nejlepší plán, jaký se dá vymyslet. A hlavní úlohu v něm hraje nejen babička, ale i Jonatán. Načež začne v chalupě úplné rodeo. Šebestová s Machem běhají do špajzu a zase do kuchyně, nosí mouku, cukr, vajíčka, babička dělá těsto, dědeček šlehá smetanu, v poledne si slupnou jenom chleba a sardinky, pro jednou se svět nezboří, když budeme bez oběda, říká babička a hlídá troubu. Dědeček zas hlídá hodiny, aby jim neujel autobus do města, nakonec to ale všechno zvládnou a ve 3:45 vystupují v Medocudech z autobusu i s Jonatánem a dvěma košíky. Pichlova cukrárna je v Mariánské ulici. Je to hned za rohem vedle náměstí, které končí Podloubím. V tom Podloubí se naši zastaví. Šebestová řekne Jonatánovi, aby si vlezl do jednoho z těch dvou košíků. Mach za ním zavře víko a podá košík babičce. Dědeček jí podá i druhý košík a řekne, tak a zlom vás, babičko. Načež se spolu s Machem a Šebestovou dívá, jak si to babička pomalu šine k cukrárně. Je 4:45. Nával v cukrárně už dávno pominul. Pichl zrovna balí 10 dortů nějaké vysoké dámě, která platí, pokladna cinkne, babička vchází, řekne, dobré odpoledne. Pichl zabručí, poklona, což platí i pro vysokou dámu, která odchází. Babička si vybere 5 dortů se šlehačkou, Pichl se zeptá, chcete to zabalit? Babička přikývne, Pichl dává dorty do krabice, ale tom babička otevře víko košíku. Jonatán vyskočí, Pichl začne křičet. Vy nevíte, že psi do cukrárny nesmí. Ale to už Jonatán mizí v otevřených dveřích, které vedou ke schodům do prvního patra. Pichl za ním. Zpátky nezáde, huláka. Tam nemáš co dělat, boža tě tam nevidím. A Jonatán se vrací zpátky do krámu, za ním přibíhá Pichl, vidí babičku, která drží druhý košík a říká, já jsem si to s těma dortama rozmyslela, pane cukráři, proč bych kupovala vaše dorty, když máme svoje, račte se podívat. A Pichl koukne do košíku, který je plný dortů se šlehačkou, vedle dortu leží sluchátko. Pichl vykulí oči a začne řvát. Paní, co si to dovolujete? Vy jste mi to sluchátko ukradla, zatímco jsem honil vašeho psa po baráku. Vy jste mi vzala sluchátko a udělal jste si plný košík dortů. Ale babička řekne. A co když, ne, pane cukráři, co když je to moje sluchátko? Napřed se musíte přesvědčit, než začnete někoho obvinovat. Pokud vám vaše sluchátko chybí, ráda vám dám svoje, řekne babička, načež se Pichl zamračí, otevře dvířka pultu, na kterém stojí pokladna, uvidí sluchátko, ale než stačí dvířka zavřít, Jonatán udělá baf. Vezme sluchátko do zubů a skokem je u dveří, které mu babička otevře. Pichl zařve. Zrada! A upaluje za Jonatánem. Upaluje tak rychle, že Jonatána dohání.
Pichl má malou hlavu, ale dlouhé nohy. Jonatánovi buší srdce až v krku, nemůže popadnout dech, ale snaží se běžet, jak nejrychleji umí. Nikdy v životě tak rychle neběžel. Uniká Pichlovi jen o pár centimetrů, ale najednou jsou už za rohem, vbíhají na náměstí, kde u podloubí stojí dědeček Machšebestová a dva policisté. Ten jeden řekne: stát, pane Pichl! Zatýkám vás ve jménu zákona za loupež v městském muzeu, kde jste ukradl starý historicky cenný telefon. A babička, která se blíží od cukrárny, volá: sluchátko z toho ukradeného telefonu je zde. A Pichl vidí, jak babička mává sluchátkem, vidí tak, jak Jonatán klade kouzelné sluchátko k nohám Macha a Šebestové, pochopí, že nemá smysl zapírat, řekne: zatracená smůla. A pak se nechá odvést na policejní stanici. A Mach s Šebestovou a Jonatánem a babička s dědečkem jedou autobusem domů, sedí všichni na zadním sedadle, Jonatán uprostřed, dědeček ho hladí a říká: ty seš vlastně, Jonatáne, hrdinou dne. Nebýt tebe, tak jsme jeli domů jako zmoklé slepice. Ale babička se ptá: a proč pak je zrovna Jonatán hrdinou dne? Máme na tom přece podíl všichni. Jonatán s tím sluchátkem utekl, to je sice pravda, ale i kdyby se mu utéct nepovedlo, čekali přece na toho Pichla policajti, které jste mezi tím sehnali, takže by to dopadlo tak jako tak dobře. Ale Mach a Šebestová se zasnějí a dědeček řekne: pane babičko, kdyby byl Pichl Jonatána chytil a sluchátko mu vzal, mohl z těch policajtů udělat dvě telata, z nás tři koťata, z tebe jedny kaťata a bylo po parádě. A babičce to konečně dojde, a tak se zasměje, smějí se všichni a pak žertují a zpívají jednu písničku za druhou a ty písničky jsou tak veselé, že si je zpívá celý autobus.

0: Na kraji paseky stály dva staré duby tak těsně vedle sebe, že mezi nimi byl jen malý žlábek z kůry a v tom žlábku bývalo trochu vody a bydlela tam ropucha. Ropucha byla velice ošklivá a velice spravedlivá. Byla tak spravedlivá, že se ani nezlobila, když jí někdo řekl, že je ošklivá. Vždyť je to pravda, říkávala klidně, vzhlížejíc se ve své černé tůňce. Kateřina si ropuchy vážila a chodívala k ní večer na besedu. Jednou šli okolo dřevaři a naklonili se nad tůňku a řekli, fuj, to je ošklivá žába. Kateřina byla blízko a slyšela to. A přišla potom k ropuše a sedla si vedle ní.
1: Poslyš, ropucho, nemrzí tě, když někdo řekne, že jsi ošklivá?
0: Ropucha naklonila hlavičku na stranu a její moudré oči zářily. Vždyť je to pravda. A já mám pravdu ráda.
1: Ale někoho by to mrzelo. Takové věci se nemají říkat.
0: A co pak tedy se má podle tebe říkat?
1: Nic. A nebo se má říci něco jiného. Mohli říci třeba, o, to je moudrá žába. Byla by to také pravda.
0: Ropucha se chechtala tenounkým hláskem, až se jí bříško tetelilo. Měla z holčičky radost. Kateřina mudrovala dál.
1: Nesměj se. Co je lepší? Říci někomu pravdu nebo ho potěšit?
0: To první, mínila žabka.
1: Ne, ne, to druhé, vím to určitě.
0: Křičela holčička. A začali se přít. A přeli se čím dál víc, a jeden strom za druhým se k té hádce přidával a za chvíli se vzrušil celý les. A bylo tolik šumotu a šustotu a bouření a ohýbání a praskání větviček, že to myslivec slyšel až do kanceláře a musel otevřít okno a mávnout rukou a zavolat svým silným velitelským hlasem ticho tam a Kateřina k večeři. A všechno rázem stichlo. A holčička rychle vstala a jen se ještě ve spěchu naklonila nad tůňkou a šeptala žabičce.
1: Víš, pravda je moc krásná věc, ale přece jenom není úplně nejkrásnější.

0: Ráno maminka vedla Honzíka na nádraží. Bylo ještě hodně brzy. Lidé teprve začínali přicházet. Posadila Honzíka do vlaku a kruce mu dala kufřík. Dej na kufřík pozor, řekla mu přísně. Máš tam ještě jednu košili, plátěnky a 5 kapesníků. Já vím, odpověděl Honzík. Z vagónu sám nechoď. Počkej, až pro tebe přijde paní průvočí. Já už jsem jí všechno řekla, nařizovala maminka. Já trefím k dědovi sám, kasal se Honzík. Opovaž se, hrozila mu maminka. Na stanici na tebe bude čekat dědeček s vozíkem, telefonovala se mu. Dědeček, vykřikl Honzík a zaradoval se. Dědeček bude čekat na Honzíka s vozíkem. Mami, jdi už, ať můžeme jet. Honzík vystrkoval maminku z vagónu. Chtěl, aby se vlak rozjel. Vždyť já jdu, řekla maminka. Počkám u tvého okna, až vlak pojede. A opravdu odešla. I dveře za sebou zavřela. Honzíkovi bylo najednou smutno, když už vedle sebe maminku neviděl. Vzal do ruky kufřík a postavil se k oknu. Čekal, až se maminka ukáže na nástupišti. Za chvilku ji uviděl. Měla hlavu níž než Honzík a zdvíhala k němu obličej. Honzík zpozoroval, že se jí pohybují rty, ale neslyšel, co říká. Mami, co povídáš, křičel Honzík. Zlobil se, že maminka neslyší a taky se mu nelíbilo, že je najednou tak malá. Ale maminka na Honzíkova slova už nečekala. Přišla k ní paní průvočí. Měla na sobě modré šaty a spod čepice jí vykukovaly černé vlasy. Paní průvočí mluvila s maminkou a chvílemi se obě dívaly nahoru na Honzíka. Smáli se přitom. Maminka méně a paní průvočí víc. Už pojedeš, vykřikla maminka. Tentokrát tomu Honzík rozuměl. Maminka volala opravdu silně. Honzíkovi se rozbouchalo srdce. Už pojede. Cítil něco jako strach, jako by mu mravenci běhali po zádech. Vždyť on pojede a maminku tu nechá. Honzík viděl, jak paní průvočí pozdvihla ruku a hned potom odběhla. Kufřík! Máš kufřík? Křičela maminka na nástupišti. Mám, odpovídal Honzík a povytáhl ruku s kufříkem, aby ho maminka viděla. Pak přitiskl nos na sklo. Byl by nejraději sklem prostrčil celou hlavu, jen aby se dostal ke své mamince. Nešlo to. Sklo bylo tvrdé. Vlak se hnul. Honzíkem to škublo, až se mu hlava rozkývala. Ale Honzík se díval na maminku. Viděl, že se ústy směje a všiml si, jak jí z očí stékají slzy. Maminka pláče. Přitom se Honzíkovi zdálo, že mu ujíždí někam dozadu, jako by ji někdo od něho odstrkoval. Za chvilku ji už neviděl vůbec. Kolem očí mu ubíhaly cizí domy, ale maminka se ztratila na dobro. Honzíkovi bylo najednou smutno. Byl by chtěl skočit k mamince a přitáhnout ji k sobě, ale nešlo to. Maminka byla pryč. Honzík se cítil hrozně sám a v očích se mu ukázaly slzy. Začal nabírat do pláče. No tak, synku, snad bys neplakal, ozval se veselý mužský hlas. Honzík se obrátil a uslzenýma očima pohlédl na pána, který se usadil na lavici proti němu. Měl velký nos jako tatínek a hodně vlasů. Já nepláču, odpověděl vážně Honzík a posadil se. Otřel si oči a zamračil se. Přece nebude brečet před dospělým. Kufřík držel těsně při sobě. Kam jedeš? Zeptal se muž. K dědečkovi, odvětil Honzík a pohlédl z okna. Aha, k dědečkovi, řekl pán a oči z Honzíka nespouštěl. A k babičce, doplňoval rychle Honzík. Mrzelo ho, že na babičku napoprvé zapomněl. A jak se jmenuješ? vyzvídal dál vlasatý člověk a přívětivě se na Honzíka usmíval. Já mám dvě jména, odpověděl Honzík.
1: To není možné.
0: Ano, přesvědčoval ho Honzík. Maminka mi říká Honzíku a když ve škole paní učitelka čte Jan Tichý, tak jsem to taky já.
1: Ty chodíš do školy?
0: Ano, odpovídal se zájmem Honzík, ale jenom do té pro malé děti. Velké děti nosí do školy knížky a my svačinu.
1: Já vím, přikývil pán a nahlas se rozesmál.
0: A kam vyjedete? Zeptal se kurážně Honzík.
1: Do práce, odpověděl muž.
0: Já dělám na trati, víš?
1: Aha, zamyslel se Honzík.
0: A kde máš tatínka?
2: Já jsem tady sám,
0: zdvihl hlavu Honzík a rozhlédl se.
2: Tatínek vedle něho opravdu neseděl.
1: A maminku?
2: Stojí na nádraží, vzpomněl si Honzík.
1: Třeba už šla domů, usmál se muž.
2: Ba ne, maminka čeká, až budu u dědečka, tvrdil Honzík.
0: On přece maminku zná, dobře ví, že ho neopustí.
1: Šťastnou cestu, Honzíku, řekl náhle vlasatý člověk a vstal. Už musím vystupovat.
2: Já jedu ještě dál,
0: odpověděl vážně Honzík a podal mu ruku. Muž ji vzal a pořádně mu ji potřásl.
1: Pozdravuj dědečka, řekl ještě a odešel.
0: Honzík si tak dědečka znovu připomněl a byl by chtěl, aby vlak jel ještě rychleji. Možná, že by bylo pomohlo, kdyby Honzík trochu zatlačil, jenomže nesměl z vagonu a taky musel držet kufřík. Tak se stalo, že vlak jel, jak sám chtěl. Ale Honzíka k dědečkovi přece jen vezl. Honzík už snědl krajíc chleba s máslem a dvě housky. Mimo to se podíval pod obě lavice, jestli tam není někdo schovaný, a pak prohlížel krajinu, která rychle utíkala vedle vlaku. Spozoroval, že sloupy podél trati najednou rostou do výšky a potom zase klesají dolů. Nemohl rozeznat, co se vlastně s nimi děje. Potom zatáhl za řemen u okna a vyzkoušel kliku u dveří. Nic nechtělo povolit.
3: Pozor, pozor! Důležité hlášení. Všem malým dětem oznamuji, že jsem se rozhodl vymyslet pro ně pohádku. Takovou pohádku, jakou ještě nikdo nezná. Pozor, začínám. Byla jednou jedna holčička a říkali jí Karkulka.
4: To už známe.
3: Kdo to řekl?
4: Já.
3: Kdo je to ten?
1: Já. A kde je ten já?
4: Jsem neználek a sedím vám na špičce pravého pantofle. My všichni v Kvítečkově jsme takhle malinkatí. Nevěříte?
3: Věřím neználku, všemu věřím.
4: No proto. Představte si, že jsou děti, které říkají, že Kvítečkov je výmysl. A že takový malíčkové, jako jsem já, vůbec nejsou.
3: Ale Kvítečkov je přece pohádkové město. A v pohádkovém městě může být ledacos.
4: Chtěl byste to ledacos vidět?
3: To bych byl moc rád.
4: Tak. Koukněte se.
3: Koukám a vidím. Ano, vážení poslucháčkové, už je to tu. Vidím Kvítečkov a v něm plno malých človíčků. Tihle človíčkové, to je zajímavé, jsou děti i dospělí zároveň. Jestli mi rozumíte, nikde tu nejsou ani miminka, ani dědečkové a babičky. Jedni si říkají malíčkové, jako třeba neználek, ti chodí v kalhotkách. A jiní človíčkové nosí sukínky a říkají si malenky. A koukám ještě víc, koukám tam, kam mi neználek ukazuje a vidím nápis Zvonečková ulice. A vidím dům číslo 16, protože v něm žije 16 človíčků. A když se kouknu ještě o něco víc, vidím seznam nájemníků, kteří v tom domě bydlí. A čtu všeználek? No snad neználek.
5: Ne, čtete dobře. Já jsem všeználek.
4: On se jmenuje opravdu Všeználek, protože to hodně zná.
5: Aha. A proč ty se jmenuješ Neználek?
4: Víte co? Já totiž mám teď něco v plánu. Úplně vynikajícího. Vynaleznu automobil.
5: Ale Neználku, automobil už přece dávno vynalezli lidé.
4: To je toho. Ale co pak do něj ti vaši lidé dávají?
5: Benzín a olej.
4: Ah, Neználek vynalezl automobil, který se nepohání benzínem, ale sodobkou. A který se nemaže olejem, ale jahodovým sirupem. Ale naši malíčkové se o mém tajemství nesmějí dozvědět.
5: Tak to je ono.
4: Ano, ano. Můj vynález. Nádrž se sodovkou, 4 kola, volant. Tadyhle baňka se sirupem. Hlejte, sirup teče touhle trubičkou. Jo. A maže stroj.
5: A jak to funguje?
4: Úplně jednoduše. Vymyslel jsem to totiž tak, aby bublinky z nádrže unikaly pěkně do válce, rozumíte tomu? A tlačili na píst. A píst běhá pod tlakem bublinek sem tam. A roztáčí kola.
5: A proč je vpředu značka vyrobil šroubek a vroubek?
4: Toho si nevšimejte.
5: A co bylo tohle? No, to ťuknutí.
4: Toho si taky nevšímejte.
6: Já ti dám ty vejtaho, mě si tenhle pán nemá všímat, když pod autem právě opravuju spojku, aby tahle rachotina vůbec mohla jezdit.
4: Nerozčiluj se, Čiperko, já ti tohle všechno potom vysvětlím.
6: Mi budeš ty chlubilku vysvětlovat, že jsi vynalezl sonovkové auto? Nesprávně si tenhle pán přečetl, že auto vyrobil šroubek a vroubek a vymyslel Neználek, ale Všeználek.
5: Ale o Všeználkovi jsem na autě nic nečetl. Žádný nápis.
6: Protože Všeználek se nevytahuje a nepotřebuje, aby všude bylo napsáno, že to a to a to vymyslel on. Že se nestydíš, Neználku, chlubit se cizím pařím. Vždyť ani neumíš tím autem jezdit.
4: Cože?
6: Neumíš?
4: Já?
6: Ne.
4: Že neumím?
6: Ne.
4: Tak pust mě k tomu.
6: Ne, vždyť si nikdy za volantem neseděl.
4: Pust mě k tomu, povídám.
6: Ne.
4: Pust?
6: Ne.
4: Viděl jsem, jak řídíš. Stačí šlapat na pedály a točit volantem, víš? Já totiž všechno strašně rychle okoukám. Pro mě je to úplná hračka.
6: Pro tebe. Ale ve skutečnosti jenom si nemysli. Stroj je stroj a tomu se musí rozumět. Zabiješ se a ještě to auto rozbiješ.
4: A když ti slíbím, že pojedu opatrně. Abych vám dokázal, že nejsem nemehlá vejta.
6: Ne.
4: Že mě to mrzí, že jsem se chlubil.
6: Ne.
4: Čiperko, já ti slibuju, že udělám všechno, co budeš potřebovat. Budu ti pomáhat, budu poslouchat a nebudu mít moc řeči, když mi řeknete, že mám něco udělat. Tak co?
6: Už jsem řekl ne.
4: Tak já si jenom tak, jo, sednu k volantu.
6: No, to můžeš. Nemačkej a na tenhle pedál nešlapej.
4: Jak jsi to říkal, tenhle knoflík a tenhle pedál.
6: Neználku, co to děláš?
4: Jedu!
6: Zabiješ se!
4: Přece umím řídit.
6: Pozor, tam ne, tam je příbuda! A tam je kurník! Altán!
5: Vážení posluchači, jak já to ze své výšky vidím, je zlé. Altán na kusy, auto taky. Mí prkínky je Neználek. Už se všichni maličkové zbíhají, rychle odklízejí prkna. Moment, já jim pomůžu. Tak. A Neználek je na světě. Mohlo to dopadnout hůř. A už je tu i doktor Pilulkin. Doktore, prosím vás, jak to vypadá s neználkem?
7: To vám řeknu, až ho odneseme do postele a pořádně ho prohlédnu.
4: Kamaráde Pilulkine, jsem vůbec naživu.
7: Až moc, neználku. Co křičíš? Vždyť ti ještě nic nedělám.
4: Já jen kdybys něco dělal.
7: Udělej takhle nohama, takhle rukama, takhle hlavou. Kosti jsou celé.
4: Ale vzadu, rozumíš, vzadu mě to strašně bolí.
7: Odřenina a v ní pár třísek. Vytáhnu je pinzetou. Nekřič, ještě je nevytahuju.
4: Ale bude to bolet, když já jsem tak strašně těžce zraněný.
7: No vidíš, největší tříska je venku. Už je venku, povídám, a ty křičíš, jako bych ti tahal zub.
4: To proto, že jsem tak vážný případ.
7: Koukej, ty případy, tady jsou ty další třísky.
4: Říkám
7: ti, už jenom tahle maličká.
4: Ale uvidíš, že ta bude nejvíc bolet. Nech mi ji tam.
7: Vždyť už ji máš dávno venku. Hele, a teď kysličník.
4: Ne.
7: Pálí?
4: Vůbec ne, ale když mám tak těžké zranění, tak přece musím křičet. A když budu hodně křičet, tak mě budou všichni litovat, víš. A čiperka mi třeba odpustí, že jsem ho podfouknu.
7: I ty jeden podfukáři. Vezmi si teploměr.
4: Ne, teploměr nikdy. Teploměr ne. Ten je ze všeho nejhorší. Teploměr tedy ne. Ahoj.
5: Jsem opět se svým přítelem Neználkem, který se už...
4: Ano.
5: No řekni to sám, Neználku.
4: Ano.
5: Aby o mě nikdo nemohl říct,
4: ano,
5: že si vymýšlím.
4: Ano. Ne. Ten pán si opravdu nevymýšlí. Už jsem po té bouračce v Sodovkovém autě zase v pořádku. Já teda bych chtěl říct, můžu?
5: No jistě.
4: Tak tedy. Říkám, že u nás v Kvítečkově připravujeme báječný výlet. Ale teď si opravdu nevymýšlím. Ani se nechlubím, že jsem na to přišel já. Ten výlet vynalezl všeználek.
8: Já vám pořád vypravuju o tom, jaké je to v dalekých krajích a co všechno jsem o nich vyčetl z knížek. A vy potom říkáte, to je všechno moc pěkné, všeználku, co nám tu povídáš, ale my bychom tu krásu chtěli vidět na vlastní oči. A tak jsem přemýšlel, něco jsem si taky o tom přečetl v knížkách velkých lidí a tuhle je ten nápad. Uděláme si balón.
4: A budeme hrát fotbal.
8: Neználku, uděláme si větší balón.
4: A budeme si s ním hrát při koupání ve vodě.
8: Ne, uděláme si ještě větší balón.
4: A co s ním? S tím si nepohrajeme.
8: My s ním poletíme.
9: Poletíme?
8: Poletíme, čiperko.
4: S duchem?
8: Čím jiným, neználku?
4: A z čeho a jaká vůbec?
8: Prosím, balón bude z gumy. Na louce roste spousta kytiček, kterým říkáme pryšec, že?
9: No a?
8: No ano. A když té rostlince nařízneme lodyhu, víte, co to je? Jako tráva má stéblo, tak květina má lodyhu. Tak když tu lodyhu nařízneme, začne vytékat šťáva, tu budeme chytat do hrníčku, hrníčky budeme vylévat do sudu a až ta šťáva zhoustne, změní se v gumu a z té gumy si uděláme, no, velikánský balón.
10: A už je to tu. Vážení poslucháčkové, celá louka je přímo zaplavena malinkými človíčky s malinkými hrníčky. Běhají sem tam a pozor, nikdo se neulejvá. I můj přítel Neználek má plné ruce práce. Vidím, že sud už je plný. A teď pozor, něco se chystá, něco se připravuje. Šroubek a Vroubek nesou hustilku, Čiperka k ní připojuje dlouhou hadici a Všeználek... A co pak to dělá Všeználek?
8: Tady konec té hadice ponořím do sudu.
10: Aha.
8: A pozor, až řeknu teď, začnete pumpovat. A střídejte se. Pozor! Teď!
5: Ano, je to přesně tak, jak si to v šestnálech promyslel. Nad sudem se vytvořila bublina z té gumové šťávy a roste a roste a už je velká jako kolo od člověčího automobilu.
8: Přestat pumpovat.
5: Šestnálek přistupuje k sudu, leze nahoru a zkouší, jestli je ta gumová bublina dost silná.
8: Teď bude balón schnout a my začneme dělat síť. Do té balón zabalíme a pod něj přivěsíme koš pro cestující. Máme plné ruce práce.
5: Neználku, kam pak?
4: Ten balón určitě praskne. Já tu jako nejsem.
5: I ty jeden.
8: Teď přivážeme koš k síti.
5: Koš je dost velký čtverec. Na každé straně má lavičku pro čtyři malíčky. Čtverec má čtyři strany, takže dohromady je v koši 16 míst.
8: Prosím, povedlo se. A teď, Čiperko, řekni všem, aby si udělali padák z pampeliškového chmíří. Tuhle jsem nakreslil, jak by měl vypadat.
4: Slyšíte to?
5: Slyším, a co?
4: Máme si udělat padák. To určitě ten balon praskne, já to povídám.
5: Ale myslím, že nepraskne, neználku. Já se koukal a viděl jsem, že je dobře udělaný.
4: Tak na co padák? To je pořád samá práce.
5: Padák se musí udělat pro jistotu.
4: Pro jakou jistotu?
5: Kdyby balon prasknul.
4: Aha, taky říkáte, že praskne.
5: Ale ne, já říkám kdyby. Jistota je jistota. To i my lidi si berem do balónu padák. A ne proto, že víme, že spadne, ale pro každý případ.
4: No tak tedy já osobně pro každý případ s nima nepoletím.
5: To by byla velká hloupost, neználku. Víš, co všechno z balónu uvidíš? My lidi lezeme na vrcholky skal a vystupujeme na vysoké hory jen proto, abychom viděli, jak vypadá země, na které žijeme. A ty bys pro svůj hloupoučký strach nechtěl poznat svět?
4: No tak dobře, tak já poletím, ale ten padák, ten si teda udělám pořádný.
5: A teď už musím dokončit tu větu, kterou jsem nestačil doříct. Kdyby neználek dával ve škole pozor, věděl by, že balón se musí naplnit teplým vzduchem, aby se vznášel. Protože, a to si musíme pamatovat, studený vzduch je těžší a tlačí se k zemi a teplý vzduch stoupá vždycky nahoru. Když se do balónu pustí teplý vzduch, bude stoupat a potáhne nahoru i balón. To říkám proto, že právě teď vypustili malíčkové z balónu studený vzduch a z kotle, ve kterém se vaří voda, přivádějí horký vzduch do balónu. Balón, vážení poslucháčkové, se zvětšuje a stále se zvětšuje, už se zase vznáší nad košem.
4: Určitě praskne.
5: Už zase, neználku, máš padák?
4: Mám.
5: A pořádný?
4: Pořádný.
5: No, ty všechno děláš jen tak halabala.
4: Pořádný.
5: Tak žádný strach.
8: Zavázat balón, odklidit kotel, nanosit pytle s pískem.
4: Načtu pytle s pískem.
8: To je zátěž navíc. Kdyby chtěl balón letět k zemi místo nahoru, vyhodíme nějaký ten pytlík a zase se vyhoupneme do výšky. Chápeš?
4: Já jsem ti to chtěl navrhnout.
8: A já zase navrhuju tobě, abys taky přinesl pytlík s pískem.
4: Čiho.
8: Ahoj.
5: Pozor, pozor. Balón z Kvítečkova je připraven k odletu.
8: Jeden pytel písku vyhodit. Letíme. Odlétáme do dalekých krajů. Haló, pane, nezapomeňte to říct všem dětem, ať nám drží palce.
11: Ahoj!
4: Ahoj.
5: A tak vyřizují pozdrav osazenstva balónu všem dětem, holčičkám i klukům. Žádný strach, mám dalekohled a tím uvidím všechno, co se v balónu děje. A taky vám, děti, všechno řeknu.
8: Nepadáme, ale klesáme.
4: Pomoc! Klesáme!
8: Neználku, už zase děláš zmatky. Klesáme, protože vzduch v balóně začal chladnout.
4: Všichni dýchat nahoru na balón.
8: Ovšem to nepomůže.
4: Tak to mi vysvětli. Já si tady lámu hlavu, jak udržet balón ve vzduchu a ty, že to nepomůže. Když tě zebou ruce, tak si na ně taky dýchá.
8: Vždyť přece máme pytle s pískem. Vysypte písek z jednoho pytle.
4: Rozkaz vysypat písek.
8: Ano, ale neználku, ne sem na podlahu. Ven z balónu.
11: Sláva, stoupáme.
4: Ale to je samé, klesáme, stoupáme, nahoru, dolů. Co pak takhle se lítá s balónem? Kdybyste k tomu pustili mě.
5: Ne, nedělejte
8: to. Tak to zkus. A ukaž, co umíš.
5: Neználka pustit k řízení balónu, tohle přece nemůže dobře dopadnout.
4: Když potřebujeme, aby byl v balónu teplý vzduch, musíme kam nahoru. Sluníčko nám pomůže.
8: Myslíš?
4: To se ví. Na sluníčku je přece vždycky teplo. A čím výš poletíme, tím víc bude sluníčko do balónu pražit. No to je přece jasné.
10: Chyba. Vždyť to vůbec není pravda. Děti, ono se to jenom zdá, že by to tak mělo být. Ale ve škole se budete učit, že nejteplejší vzduch je vždycky u země, protože sluníčko se opírá o zemi a ohřívá ji. A od země jako od horké plotny se zase ohřívá vzduch. A to už jsme si přece říkali, ohřátý vzduch je lehčí než studený. A tak co? Ano, stoupá vzhůru. A čím víc stoupá, čím víc se vzdaluje od té plotny, chci říci od země, tím víc chladne. Proto je ve velké výšce zima, i když sluníčko svítí sebe víc. To my víme. Ale tohle neví Neználek. Protože to neví, tak zase já nevím, jak to dopadne.
4: Ještě jeden pytel s pískem ven, ještě víc nahoru. Padáme!
8: No, to vidím.
4: Ale proč padáme? A proč tak rychle? Proč si nám ty sluníčko nepomohlo?
8: Protože v téhle výšce nemá sílu ohřívat vzduch v balónu.
7: Vždyť už padáme k zemi jako kámen a písek už nemáme neználku. Dělej něco.
4: Dělej, ale co?
7: Chtěl jsi být velitelem? Tak něco vymysli.
4: Já nechtěl být velitelem. Já chtěl jenom zkusit řídit balón. Velitelem je přece všeználek, tak to nad něco vymysli.
8: Najednou jsem zase velitelem. Ale tak dobrá, konec hádek. Všichni nasadit padáky a honem.
4: Už je s námi konec.
8: Ale neználku, nezalézej pod lavici, nekřič a dívej se. Tak pozor, jeden za druhým si stoupněte na kraj koše, vyskočte a pak zatáhněte za šňůrku padáku a skákejte po pořádku za mnou. Kdo neseskočí, toho balón odnese. Připravit? Pozor! Hop.
4: Stop! Čiperko, zpátky!
7: Musím přece skočit!
4: Už neskákej, co pak nevidíš, že balón zase stoupá?
7: Je, ale jak to, že stoupá?
4: Všeználek přece vyskočil a tak je balón lehčí.
5: Velmi správně, tentokrát má neználek pravdu.
7: Ale co s ním bude?
4: S kým?
7: S všeználkem přece, co si bez nás počne?
4: Co by, půjde pěkně domů.
7: A co si počne bez všeználka my?
4: Jakoby to bez všeználka nešlo. Teď budu velitelem já. Letí balón, letí. Je tu všeználek, není.
7: A máš ty rozum? Nemáš.
4: A tak, s mým rozumem to teda nejde. No prosím, Čiperko, tak vyskoč. A hledej si toho svého všeználka, když se ti můj rozum nezdá.
7: Jenomže, kde pak ho teď najdu? Už jsme uletěli pořádně daleko, měli jsme vyskočit hned za ním.
4: No jen si vyskoč, vyskoč si. Je to úplně fuk. Stejně zase klesáme. Vlastně proč zase klesáme? Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš! Teď je s námi dočista konec!
7: Tak co ty, veliteli, co vymyslíš?
4: Co bych měl já vymýšlet, když jsi říkal, že nemám rozum?
7: To říkal Čiperka.
4: A Ať to říkal, kdo chtěl, já nemám rozum, tak nemám co vymýšlet a basta.
7: Leda?
9: Leda.
4: Leda, že uděláme to, co už udělal všeználek.
9: Vyskočíme, ale vždyť už jsme jen kousek nad zemí.
4: Všeználek řekl vyskočit, tak se vyskočí. Protože všeználek je z nás ze všech nejchytřejší a já jsem trumpet, takže jsem ho hned neposlal.
7: Skáčem.
5: Pozor, pozor, důležité hlášení. Ohlašuji, že balím dalekohled a končím přímý přenos o letu balónu s velitelem Neználkem na palubě. Protože balón už neletí a paluba, čili koš se rozsekal. Pardon, rozbil. Ale nikdo se nerozsekal, pardon, nerozbil. Všichni jsou živí, ale jestli jsou zdraví, to ještě přesně nevím. Ale vím, že zatímco se malíčkové strkali a dohadovali, jestli skočit a jak skočit, balón dopadl na zemi, poskočil jako míček, pak narazil asi na ostrý kamínek a praskl. Koš taky praskl a malíčkové se z něho vysypali. Protože zatím nemám další zprávy, jdu rovnou za nosem hledat těch 16 malíčků.

0: oznamují, že takhle roztahují svůj kouzelný dalekohled a takhle natáhují svůj kouzelný mikrofon.
1: Halo, halo, halo. Hlásí se vám neználek. Slyšíte mě?
0: Proč šeptáš?
1: Protože jsem strašlivě nemocný a těžce zraněný. Ležím v posteli.
0: V nemocnici?
1: Právě že ne. Ale kde jsem, to opravdu nevím. Je to nějaký cizí pokoj.
0: Ah, už tě vidím. Bílá postýlka, maličká křesílka, na zemi koberečky, na stěnách obrázky a na stolku. A co to je?
1: Nítě a kubka vlny. No,
0: tak už je mi to jasné. Neználku, ty jsi v holčičím pokojíčku.
1: Je.
2: Slyšela jsi? On něco řekl. To už se asi probouzí. Honem zavoláme Medunku. Říkala, že až se probudí, máme je hned dát vědět.
1: Rozumíte tomu? Kdo jsou ty dvě malenky a kdo je ta Medunka?
0: Asi to tuším.
1: Tak honem, ať to vím, co mě čeká.
0: A jak se jmenuje váš doktor v Kvítečkově?
1: Pilulky.
0: No, to proto, že vám dává, co? Pilulky.
1: A ona se jmenuje Medunka, protože dává med.
0: Ale ne, medicíny.
1: Tak rychle, to já teda prchám.
2: Co pak nemocný? Už nám otrnulo?
1: Já jsem se chtěl jen protáhnout.
2: Okamžitě lehnout.
1: Ano.
2: Vstát.
1: Ano.
2: Jak pak vás mám vyšetřovat?
1: Ano.
2: Nevstávat?
1: Ne.
2: Sednout?
1: Ano.
2: Ukažte jazyk?
1: Ne.
2: A řekněte a.
1: A.
2: Dýchejte. Nedýchejte. Zakašlete. Nekašlete. A jak jste přišel k téhle strašné modřině?
1: Kde, prosím?
2: No, tady, na rameni.
1: To nevím, prosím. Najednou se s námi balon překotil. Koš se rozbil a já, prosím, letěl vzduchem a pak už nevím vůbec nic.
2: Zůstanete zatím v posteli. Šaty mu schovejte a nedovolte mu vstát. Jestli vstane, tak vám tu všechno potluče a rozbije. Maličkové jsou nemehla a musí se na ně přísně. Tuhle jsem napsala recept. V lékárně dostanete medovou náplast. A tu mu přilepte na modřinu.
1: Ano.
2: Vy nemocní.
1: Ano.
2: Žádné hlouposti. A vy malenky.
1: Ano.
2: Schovat mu šaty a do lékárny. To je zatím všechno.
1: Ano. Slyšel jste to? To je hrůza, co?
0: Ta modřina?
1: No. No. Už jste nikdy viděl tak strašlivou modřinu? Neumře se o to. Já.
0: Ještě jsem u nás neviděl kluka, který by kvůli modřině tak hekal.
1: Jo, vám se to mluví, když jste nespat s balónem.
0: Vždyť to neználku zavinil ty. Tak teď nenaříkej.
1: Jo.
3: Slyšíš, modroočko, jak naříká? Asi má strašné bolesti.
2: Asi. To je škoda. Zrovna jsem upekla borůvkový koláč a chtěla jsem ho pozvat na svačinu.
3: Oh, je mi ho líto. Ale ten jeho kus koláče s ním já, když on je na tom tak zle.
1: Ano, jsem na tom strašlivě zle, ale borůvkový koláč například předepisuje náš doktor Pilukin vždycky proti všem bolestem.
3: Takže vy myslíte, že by vám borůvkový koláč neuškodil?
1: Přímo naopak. Pak, představte si, jeden náš malíček se jmenuje Čiperka, si zlomil ruku pravou a do levé vzal borůvkový koláč a co myslíte, že se stalo?
3: Zlomil si ji taky.
1: Vedle samá voda. Jednou se kousnul a ta zlomená ruka ho, prosím, přestala bolet. Kousnul si po druhé a ruka se mu úplně zahojila. Takže příště by snad mohl být jablkový závin, aby mě ještě přišla bolest toho, bolest hlavy.
3: Vás bolí hlava.
1: A vás by nebolela, kdybyste spadla z balonu z takovýhle výšky rovnou na hlavu.
3: Rovnou na hlavu?
1: Rovnou, ne takhle šikmo, ale rovnou.
2: To musí být ale hrozné létat v baloně, že?
1: No jo, přímo strašné. Vlastně ani trošku.
3: jak jste stateční.
0: No, a teď se povídali takové ty řeči, samá chvála, samý obdiv, ach, och, vy hrdin. A ten lumpík neználek se nafukuje píchou.
4: A odkud jste to přiletěl?
1: Z Kvítečkova.
4: Kde pak to je?
1: Tamhle někde hrozně daleko.
3: A povězte nám, kdo pak to vymyslel létat v balóně?
1: No, kdo, dámy, já.
4: A jak se takový balon udělá?
1: To jsem chodil a říkal, tohle udělejte takhle, tohle zase takhle, tohle udělejte z toho a tamto zase z tamto a tohle to dejte dohromady s tímhle, no. A jednoho dne byl hotový. Pěkně nafouknutý kulaťoučky.
3: A dál, to už jste letěli.
1: A dál? Dámy, já už si dál nic nepamatuju, já ani nevím, jak jsem se dostal do tohohle domu.
3: My přece viděli padat ten balón a pak se nabodl na plot.
1: Kdo?
4: Na ten balón. A v tom bum, balón praskl a když jsme přiběhli, viděli jsme jen koš z březové kůry.
3: Ležel jste jako bez dechu. Jednu botu jste měl na noze, druhá visela na plotě a váš klobouk byl na stromě.
1: Dovolíte, abych si vzal ještě medový koláček.
2: Co se tu děje? Nemocný okamžitě do postele.
1: A prosím.
2: A vy všichni se mnou. Našli jsme ještě 14 cestovatelů a nosíme je do nemocnice.
1: Tak to ne. Do žádné postele. Já tady prohlašuji, že mi nic není, že jsem jako rybička a že musím pomáhat zachraňovat své kamarády. A ty koláče, prosím, zabalte laskavě sebou, vezmeme je sebou, budeme je potřebovat. Halo, vítám. Slyšíte mě?
0: Slyším.
1: Potřebuji se s vámi poradit. Víte, co všechno jsem napovídal malinkám? Že jsem vynalezl ten balón.
0: To vím.
1: Ale já teď jdu za našimi malíčky do nemocnice. A malenky jdou se mnou. Poraďte mi, jak to mám udělat, abych neměl ostudu, protože ono se to určitě prozradí, že jsem si to všechno vymyslel.
0: To ano. Lež má krátké nohy, neználku, ale poradit si musíš sám.
1: Řekli jsme si přece, že budeme vypravovat pohádku. Tak já vypravuju.
0: To není pohádka, neználku. Ty přece lžeš?
1: Nelžu.
4: Já ale neříkám, že lžete. A já taky ne.
1: Vy neslyšíte toho pána, co mi pořád skáče do řeče?
4: My slyšíme jen vás, žádného pána.
3: To budou asi následky toho pádu
4: na hlavu.
1: Moment, tak vy si, slečny, myslíte, že jsem padlý na hlavu?
4: Vždyť jste to sám říkal, že jste padl. A rovnou.
1: Vlastně... Vidíte, no, určitě, jouvaj, asi bych zase potřeboval borůvkový koláč, děkuji předem. Ale teď zas povídejte vy o těch vašich malíčcích.
4: Ti se odstěhovali na koupaliště k řece. Mají tam své město a říkají mu Dračín.
1: Dračín, no to je krásný název.
4: Vám se líbí?
1: Tedy zelení, že? Je taky krásné jméno pro město, to jo. Proč se odstěhovali malíčci na koupaliště?
4: Nám se o nich povídat nechce. My jsme se s nimi pohádali.
1: A proč pak?
4: Víte vy vůbec, co nám provedli? Představte si, v zimě nás pozvali k sobě na vánoční stromeček. Povídali, že u nich bude hudba a tanec a tak... A když jsme přišli, víte, co udělali?
1: Co?
4: Začali nás koulovat.
1: No nepovídejte, tedy kdo by to byl řekl, že?
4: No, přestali jsme s nimi kamarádit a od té doby k ním nechodíme.
1: A oni k vám?
4: Taky ne.
3: Ale ne, jednou k nám přece přišel Cvoček.
4: A Cvoček nepřišel sám od sebe, oni ho navedli. Tak ten Cvoček přišel a namluvil nám, že s malíčky z Dračína nechce nic mít, protože jsou rozpustilí a že chce kamarádit s námi. Tak jsme mu dovolili, aby bydlel v našem městě. A co myslíte, že nám vyvedl? Jednou v noci zapřel všechny dveře v jedné ulici polenem, že se ráno nedali otevřít a všechny malenky museli lézt oknem.
1: No ne, oknem.
4: a v jiné ulici pověsil nad všechny dveře kus dřeva, aby každou, když vyjde ven, uhodilo po hlavě.
3: No, a v našem domě natáhl před dveře pro vás a když jsme vyšli, zakopli jsme a upadli.
1: No, tohle, to si musím pamatovat.
3: Co to říkáte?
1: To si musím pamatovat, aby mě snad nenapadlo někdy tohle udělat.
3: To by bylo od vás velmi ošklivé.
1: A jak to dopadlo s tím, no, jakže se majová?
3: Zvoček.
1: Cože?
3: Jak by to s ním dopadlo? Když nám tohle provedl, tak utekl zpátky k malíčkům do dračína. Pozor!
1: Co se je?
3: Tady jděte opatrně a dívejte se nahoru.
1: Jo, jo, já se budu dívat nahoru a zakopnu o nějaký natažený provaz, že?
4: No dovolte, co si to o nás myslíte. Tohle my přece neděláme. Jen se dobře podívejte nad sebe. Vidíte?
0: Teď neználek kouká. Vidí korunu veliké jabloně, žebříčky z provazů a na nich malenky pilou odřezávají stopky jablek. A jsou až v těch nejhořejších větvích.
4: A teď honem pryč, za chvilku jablíčko spadne, mohlo by nás zabít.
1: Že se jim chce lézt až nahoru.
3: Tam jsou přece jablíčka nejsladší.
4: Maličci si myslí, že jsou odvážní jen oni. A vidíte, do jaké výšky malenky vylezly?
1: Jenomže malíčci létají v balónech a jezdí v autech.
3: My taky umíme jezdit v autě.
1: Copak, vy máte automobil?
4: Máme, jenže rozbitý. Spravovali jsme ho, jak jsme mohli, ale pořád to ne a ne opravit.
1: Rozbitý, no takže jste mi to neřekli.
0: Je, v nezdálkovi se zase rozjíždí jeho chlubý dílko.
3: Vy byste nám s kým pomohl?
1: Samo sebou. U nás v Kvítečkově jezdí jen auta značky neználek. Až pustí z nemocnice Šroubka a Vroubka. To jsou moji mechanici. Řeknu jim, co na tom vašem autě mají udělat a oni už to zařídí.
4: Ale my máme nářadí, kladívka, šroubováky i vrtáček máme. Nešlo by to opravit dřív, když všechno umíte.
1: Ale samozřejmě, to je maličkost. Na kolik bublinek vám to jezdí?
3: Bublinek?
1: Máte přece sodovkové auto a v sodovce jsou přece bublinky.
3: No. To ano, ale my ty bublinky nepočítali.
1: Jo, to je pak, dámy, těžká věc. Nejdřív ze všeho musíme spočítat bublinky. To zabere spoustu času.
0: A zatím se Šroubek s Vroubkem uzdraví. S tímhle neználek počítá. Vůbec nejde o bublinky. Oznamují, že neználek je se svým vymýšlením u konce.
1: A máte šimžalabom?
4: Co jestli máme?
1: Šimšalabum.
4: A co má být to? To...
1: To bumšalašim?
3: Ne, prvé jste říkal...
1: A já vím, šalašim bum.
4: Ale taky ne, to slovo bylo nějak jinak.
1: A to jsou samé otázky. Vidíte, jak to pletete, až spletete i mě?
3: Co to je? My to seženeme, jestli nám tím spravíte auto.
1: To je...
0: Já ti dám M. Když už jsi to slovo vymyslel, tak si ho aspoň pamatuj. Šimšalabum.
1: To šimšalabum, to je takové to a dává se to na to, aby to právě to. A když se to takhle utento, tak je to pak to, jasné? A vy právě to nemáte, takže já to auto nemůžu spravit. Jak říkám, nejdřív se budou počítat bublinky. A vydá, že to je nemocnice.

0: Příběh čtvrtý o veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala na pořád toho, aby se nebál. To je krása. Díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka, řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky.
0: Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtila hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko,
1: aby jí v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček. Tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
2: Já nevím.
1: Jak to, že nevíš?
2: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
1: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
2: To nechroupu já. To chroupeš ty, řekla Kateřinka.
1: Já? Já vůbec nechroupu. Ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
2: Huga.
1: Skutečně. Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby ji mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám, chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno umí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřina.

0: křikl Radovan. Pomoc! Ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly, klade si Radovan další podmínku.
1: Sliboje, zvolal přidušeně zasypanec.
0: A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali, ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šněrovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil. A pracovat, ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé ts a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád podtržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovan ji hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí. A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi. Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

0: Poslyš, jestli pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň. Na to stačí mi lázo, rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj pytlík. Hola, houa,
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul. Mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ze všeho nejdůležitější je na lázu šmitka.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, no šmitka.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zadrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švicha! Divoký koni, kde pak jsi?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové. Co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: A to šídlo ho táhne pardon za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka.

poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: Hromádí, tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná o kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Hola, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho

0: to je jízda, kamaráde. Je, hola ho, čehy, je,
1: to mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Hevy, kani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, vašnosti šneků.
2: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
1: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneků. To se dělá nadávat.
1: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu nevidím, vy křiklou.
0: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje, hamba.
3: Jak se zapomněl narodit do pohádky?

0: Podzim maloval stráně a hájky veselými strakatými barvičkami. Sluníčko už jenom z tenonkých, hřejivých pramínků hladilo paloučky a paseky a všechno všecičko podél lesa Hůrky se pomalu chystalo k tichému přezimování a na bílou sněhovou peřinu. Za Doubravkou u žulové skalní branky nad Srnčí pěšinou k vodě obhlížela zrovna veverka Tereska s medvědem Medardem a ješkem Cyrilem lesní hospodaření. Právě když počítali malé smrčky po řadě, přifouknul severní studený vítr černý mrak pro zlost a na celou Hůrku začaly padat veliké a mokré dešťové kapičky jako jeřabiny. A bylo po práci.
1: Tak, a máme vystaráno.
0: Postesknul si ježek Cyril, kterému se to podzimní a mokré nadělení nelíbilo ani trošinku vůbec.
2: A co kdybychom doběhli mezi dešťovým kapáním pod skalní převis tamhle? Tam, co už se schovává malý stromek Habřík. Třeba nás skála schová.
0: Věděla si rady veverka Tereska do chvilinky, protože měla ze tří rozumu za všechny. Medard si nedal říkat do kolečka dvakrát a marně a valí si to po čtyřech akorát za veverkou. Tak, jak to umějí jenom medvědi ve spěchu. Když ale zatáčel kolem velikánské hromady kamení v Tržsku, všechno se to naráz stalo. Než stačil dát zadní tlapu do stopy po té přední, zakopnul o vykouknutý kámen docela vespod a celá hromada letí po stránce dolů jako selátka divočáků k žaludovému krmení. A ve skalní stěně, černě krupičkovaté a šedivé, se objevil tunýlek, který kamení ukrývalo tajně. A za tunýlkem jeskynka suchá jako podzimní pokojíček do nepohody a v pravou chvíli.
1: Tak, a tady pěkně počkáme, až se to velikánské kropení lesa přežene zase kousíček dál.
0: Rozhodl Cyril za všechny a našel si to nejlepší místečko pěkně na kraji. Tereska se posadila na stočený ocásek jako do křesílka hned vedle a Medard si k posazení vybral zelený kámen oválek, který mu připadal jako seslička. Za chvilku potom začalo v jeskynce ticho-tichoučko, jako po večerní besedě. Na té lesní tišince odpověděl za chvíli Medard chrupáním, ještě medvěďáčtějším, než byl jeho kožich. Sotva totiž přespal tři veršíky a zkoušel to s tím čtvrtým. Začalo najednou od spoda náramné ťukání, vrtění a křupání. A on se ten zelený kámen oválek, na kterém medvěd seděl, hemží jako včelí roj při stěhování.
3: To moje sezení se se mnou natřásá a vrtí.
0: A ono opravdu skutečně a jistě. Když se medvěd postavil do výšky docela, i Cyril, i Tereska uviděli, jak se oválek houpe, sklání a narovnává a zevnitř se ozývá divné šramocení.
1: Musím tedy říct, že takový kámen uvrtěný jsem neviděl v životě vůbec, tedy co jsem živ.
2: To je mi na moutě divné kamení žulové.
0: A potom se ozvalo takové praskavé chřupnutí. Až Cyril povyskočil a strachy písknul. Kámen se rozlomil akorát v polovičce na dvakrát a z něho vykukuje něco okatého, střapatého a leknutého. Potom se to vybatolilo docela a stojí tady zvířátko, jaké les ještě neviděl. Veliké jako pařízek po vánočním stromku, tlamičku jako zobáček a v ní dva zoubky mlíčňáky přes okraj. Velikánská kukadla jako kloboučky hříbků pod borováčku a ocásek jako ještěrka ze stráně. První se zeptala veverka přívětivě, protože měla vždycky nejdřív postrachu.
2: Co pak ty si zač, okáčku?
1: Správně. Co ty si zač?
4: Já jsem asi... Já nevím.
5: Zašeptalo zvířátko po chviličce a bálo se skoro do pláče.
2: Kde pak se tady bereš, maličký?
1: To se ví. Kde se tady bereš?
4: Já nevím.
3: Tady je všechna medvědí moudrost chlupatá u konce.
2: Víte co? Zeptáme se sovy anděli, co je v lese kvůli chytrosti. Přece nenecháme to maličké, aby nevědělo, co je zač a kam patří.
0: Zavolala veverka Tereska na všechny dobrý nápad v pravou chvíli. A tak se vydali po srnčí pěšině na cestu k jasanu, kde sedávala sova anděla. A když se cestou k jasanu ještě namanula i straka Kristýna, co je v lese kvůli roznášení zpráv, bylo to u jasanu, když tam přišli, jako o veliké lesní radě.
6: Musím říci, inu ovšem a zajisté, že takové zvířátko, ano, jsem neviděla v životě nikdy. Inu ano. Podíváme se, co tomu říká lesní kniha života. Ano, zajisté.
0: Pomalu a rozvážně pověděla sova anděla, když jí řekli, proč přišli, co a jak, a když si nasadila veliké brýle pro čtení. Jenomže v lesní knize života nestálo nic, ať sova obracela zelené listy lesního rozumu, jak chtěla.
6: Jisté je jenom to, že se naše zvířátko narodilo z vajíčka, inu ovšem a zajisté, které svým teplem vysadil medvěd Medard. Ano, jak jinak.
0: Dlouho nikdo nic neříkal, až bylo slyšet, jak Medardovi kručí v břiše. A do toho velikého ticha se najednou ozvala sova anděla sama a od sebe.
6: Jestli se nemýlím, zřejmě jsem na to přišla. Inu ano a zajisté. Prošla jsem všechny roky života. Inu ano, ty jsi dráček. Malý dráček, právě z rovinka narozený. Věřte mi, nebo ne. Říkala mi kdysi moje prabá babička, a to zase věděla od své prabá babičky, že v jeskyni u srnčí pěšiny k vodě kdysi žili draci. Je to už tu zedávno, zajisté. Potom se prý přestěhovali do pohádkových knížek. Je ovšem jisté, že se snarodil z dračího zapomenutého vajíčka. Takže si drak. No to se rozumí.
1: To se ví. Hlavu má jen jednu a oheň neumí.
0: Už zase si přidával, kde neměl Ježek Cyril. A potom se najednou ozval zajíc Kryšpín z polí.
7: Poslouchám vás tady už hezkou chvíli a pořád mi nejde zahlávku zelí do hlavy, o co tady vlastně do kolečka pro pět mrkví běží. Narodil se Medardovi, tak je medvědí schovánek. A Medard mu zase pro změnu bude dělat kmotříčka. To je jasný, jako košťál ke košťálu.
2: Kryšpín má pravdu. Když anděla říká, že je dráček, tak je dráček. Proč ne? A bude to náš nový kamarád pro lesní přátelství.
7: To je jako pět mrkví v řadě. Anděla říkala, že se draci přestěhovali do pohádkových knížek. Ať mě smečka psů prohání celý den, jestli tohle zrovinka není ten samý dráček, co se zapomněl narodit do pohádky. To je jasné, jako hlávka k hlávce zelí.
2: No to víš, že patříš do pohádky. A taky se tam honem pěkně rychle vrátíš.
0: Ozval se najednou za jalovcem. Všichni hned pohlase a ona to liška Denisa.
3: Když je všechno dobře, musí se stát, aby bylo obráceně. A bude se tady o něm mluvit hezky. Nebo někdo pozná medvědí tlapu z vnitřní strany a na kožichu.
8: Nachodil se v lese, tak v lese zůstane. To se ví, že zůstane, kam by chodil.
6: Ještě by bylo třeba zjistit, i no ano, nepochybně, čím se to dráče živí. To jenom, aby v lese byl pořádek pro jídlo, jak jistě uznáte.
2: Co máš rád, dráčku?
4: Já nevím.
7: Nejlepší by bylo asi, kdyby se vyzkoušelo, co mu půjde k duhu nejvíc, i k chuti.
0: Všem se zaječí nápad zalíbil přenáramně, a tak dráčkovi dávali různě. Ptáčkové snášeli v zobáčcích žížaly, které dráče nechtělo ani trošinku vůbec. Srníčka chroupalo, až se mu prášilo od tlamičky moučně, ale k chuti mu nebyla ani malonko. Teprve až když lesní drobotina začala přinášet sušené jahody, maliny, borůvky a houbičky, chutnalo dráčkovi nejvíc ze všeho a dočista.
3: A jak mu vlastně budeme říkat?
0: Zeptal se najednou medvěd Medard všech, protože kamarád, který nemá jméno, to není to pravé přátelství, a tak měl už hezkou chvíli medvědí starost. A toho se hned, to se rozumí, chytila liška Denisa, která měla toho zlého v sobě i na prodej.
2: No, jak bychom mu říkali? Vždyť se na něho podívejte. Je to takové bubu vykulené. Tak se bude jmenovat bubu nastrašení.
9: Tak to teď vůbec ne. To není žádné bubu nastrašení. To je dráček z pohádky, co se k nám do lesa narodil pro přátelství.
2: No tak dobrá. Ale hezký není ani trošinku. Jen se na něj podívejte zblízka. A pořádně. To se hned tak nevidí.
10: Víte co? Budeme mu říkat Bůby. To je hezké jméno. A nikdo z nás si tak neříká. Líbí se ti to jméno, dráčku?
4: Já asi... No, docela líbí, když se líbí vám.
0: Usmál se dráče poprvé na Teresku a ostatní zvířátka z lesa a bylo rádo, že už ví, co je zač, kde se vzalo i co jí a že má konečně svoje jméno pro lesní přátelství.
1: Takže už zbývá vymyslet jenom, kde to Bůby bude bydlet. To bych teda věděl moc rád.
10: Někdo si ho vezme na opatrování zatím, dokud se nenatáhne kapínek do výšky.
3: Jenomže kdo? Já nemůžu pro zimní spaní a medvědí pochrupování stále a hlasité.
1: Tak to já stejně tak. A taky kvůli místu.
10: Ke mně do dubu až na horní vršek také nemůže, protože nemá šplhací drápky a ocásek skákací.
7: No, a já v polích pořád utíkám před honícími psy. To je život, to je živobytí, uspěchané a běhací, abych okarfio zakopnul.
6: Inu, ale co kdyby zůstal v jeskynce jaksi po rodičích zajisté? Tedy tam, kde přišel na svět, abych tak řekla.
0: A tak to také udělali. V jeskynce u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě poklidili dráčeti pokojíček a nachystali mu tam ze svých zásob, co měli nejlepšího proti dráčecímu zimnímu hladu pro jistotu.

0: Tak co, Bubi? Kde pak jsi doma?
1: V lese Hůrce nad Doubravkou. Tam usrnčí pěšiny. Tereska má tichý hlásek. Cyril zase bodliny.
2: Radovalo se dráče a hned se zase zarazilo, jak mu to jde pěkně do rýmování. To už si ale sluníčko za obzorem chystalo vánkovou postýlku z nadýchnutých červánků a byl čas na spaní. Dráče se ještě chvilku na chvojí pod pápěří peřinkou převalovalo, ale potom usnulo spaním zdravým jenom pro sílu. A bude ji potřebovat do obou hrstí, protože zatím bylo na světě jenom první den jediný.
3: Jak přetancovala obra Hrompace. Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá. Teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Co pak chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček.
4: Ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra.
3: Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střevíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak.
5: Zrovna udělal na střevíčku poslední stech, když v tom se všecko zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice.
4: Jej! Lekla se Amálka. Asi někde blízko uhodilo.
3: Jenže kde se vzal ten hrom, když se neblízklo?
5: Řekl datel, podrbal se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula správný střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítinu. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balvan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít.
6: Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné.
4: A proč by nebylo? Odpověděla Amálka.
6: Protože je to ještě dál,
5: povídá Hrompac a Amálce vlajou od jeho dechu vlasy kolem uší.
4: A jak je to dál? Řekla Amálka.
6: Dál je to takhle,
5: zarámusil Hrompac a Amálce začalo být tence srdíčko.
6: Dál je to tak, že si tě, Amálko, vezmu za ženu.
5: A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámaly se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady.
4: Tak dobře, kývla Amálka, jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já.
6: A co bych já nedokázal,
5: zaučel obr Hrompac a pomalu se zvedl z borůvčí.
3: Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla.
4: Teď zas ty.
6: Teď zas já.
5: A Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se se země a povídá.
6: Nejde to, vílo, asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty.
5: A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu.
6: Mám boty z buku a dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké lipové botičky.
5: dopověděl a hrne se do skal, aby si tam počkal na ty lipové botičky. Za chvíli přišla k Datlovi Amálka.
4: Už to víš? Povídá smutně. Co si počnu, když mě Hrompac v lehkých botičkách přetancuje?
5: Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Nic se, Amálko, netrap. Uděláme Hrompacovi taneční botičky jeden div. Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakaponkové a brhlíci až z třetího polesí. Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země. Hrompac chce mít lipové taneční botičky, tak mu je tedy uděláme z těch pařezů. A dali se do toho. Datlové dělali hrubou práci, datlíci ocekávali třísky, brhlíci a strakoponkové oškrtávali třístičky. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr Hrompac.
6: Kde jsou boty?
5: Datel mu ukázal pařátkem.
6: A kde je k ním muzika?
5: Datel ukázal druhým pařátkem na ptáčky.
6: Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu.
5: Zahučel Hrompac. A hrne se do bot a libuje si, že jsou mu jako ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hvízdali jako flautička a strakoponkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejmíň 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou clumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel.
6: Hrom ti dej pac,
5: povídá nakonec.
6: Udělal jsem si, Amálko, před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci.
5: Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.

Bětuška byla mladičké, veselé děvče. Ráda zpívala i tančila na louce u Březiny, kde pásávala od jara do jeseně jejich tři kozičky. Její matka byla vdova a neměla jiný majetek než roztrhanou chaloupku. Vždycky, když vycházela z domova, dala jí matka do mošničky krajíček chleba, vřetánko na len a přikazovala, ať je do večera napředené. Poněvadž neměli kužel, otočila Bětušce len okolo hlavy. Když přišli k Březině, šli kozy po pastvě, Bětuška si sedla pod strom, levou rukou vytahovala vlákna a pravou navíjela na vřetánko. Při práci zpívala, až se to lesem rozléhalo.

Když slunce ukazovalo poledne, zavolala na kozy, dala jim po kousku chleba, aby se jí nezaběhly, a zaskočila si do lesa na jahody. Když se jich dosyta najedla, běžela zpět ke kozičkám a zase pilně předla a zpívala. Večer, když přihnala domů, jí matka vždycky pochválila, že je vřetánko plné. Jedenkrát v pravé poledne, když se kozičky pásly opodál, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ní překrásná pana. Roucho má bílé, tenonké jak pavučinka, od hlavy k pasu jí splývají zlaté vlasy a na nich věnec z lesních květin. Bětuška strnula, pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem: Bětuško, ráda tancuješ, viď? Když na ní pana tak pěkně promluvila, Bětušku opustil strach a odpověděla: Och, já bych protancovala celý den. Tak si zatancujem spolu, já tě naučím, řekla pana. Obejmula Bětušku a začali tancovat. Líčka Bětušce jen hořela, oči svítily, zapomněla na vše, jen se dívala na žínku, která se otáčela tak lehonce, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali od poledne do večera a Bětušce se nohy neunavily. Tu se krásná pana zastavila, hudba umlkla a pana jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla, sluníčko zacházelo za les. Spráskla ruce nad hlavou, dotkla se nespředeného lnu a viděla, že vřetánko položené v trávě není plné. Sundala len z hlavy, uložila ho i s vřetánkem do mošničky, přivolala kozy a hnala domů. Cestou si dělala trpké výčitky, že se dala tou krásnou panou omámit, a umínila si, kdyby se to mělo ještě jednou stát, že už ji neposlechne. Matce se o krásné paně slovem nezmínila. Druhý den jako obyčejně hnala Bětuška kozy k březině a už si zase zpívala. Kozičky se začaly pást, ona usedla pod strom a začala pilně příst. Když slunce ukazovalo poledne, Bětuška dala kozičkám po kousku chleba, odběhla si pro jahody a pak začala s nimi rozmlouvat. Ach, moje kozulenky, dnes nesmím tancovat, vzdychla si. Když po obědě schrabala drobty z klína a položila na kámen, aby si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se líbezný hlas a krásná pana opět stála před ní, jako by byla z oblak spadla. Bětuška se lekla ještě víc než poprvé a ostýchavě odpověděla: Ach, odpusťte, krásná paní, já s vámi nemůžu tancovat, protože bych zase nesplnila úkol a matka by mě hubovala. Než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Jen pojď tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana s úsměvem. Vykasala sukni, obejmula Bětušku, ptačí hudebníci sedící v březových větvích spustili a tanečnice se dali do kola. Krásná pana tancovala ještě luzněji a Bětuška na ní mohla oči nechat. Zapomněla zase na svůj úkol. Když slunce už se sklánělo k lesu, tu se noha tanečnice zastavila a hudba umlkla. Bětuška spráskla ruce nad hlavou, kde měla namotaný nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana jí sáhla na hlavu, len se smekla, omotala ho okolo kmenu tenké břízy, uchopila vřetánko a začala s úsměvem příst. Vřetánko po zemi jen frčelo a vůči hledně rostlo. Než slunce zašlo za les, byl všechen len spředen. Ba i ten, který Bětuška den předtím nespředla.
Krásná pana podala plné vřeteno děvčeti do ruky a promluvila. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těchto slovech zmizela. Bětuška se upokojila a cestou si zase zpívala, aby se kozičkám šlo veseleji.

Matka ji přivítala dnes mrzutě. Chtěla přes den přízi smotat, ale viděla, že vřetánko není plné a proto byla nad dceru nevrlá. Co pak si včera dělala, že jsi nenapředla úkol, vyčítala jí. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně. Ukázala matce vřetánko a dodala, ale dneska je za to plné. Matka zmlkla, šla si podojit kozy a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce svou příhodu povědět, ale pak si to rozmyslela. Přijde-li krásná paní ještě jednou, zeptám se jí, kdo je, a matce to potom povím.

Třetí den hnala kozy k březině jako obyčejně. Kozy se pásly a Bětuška pod stromem zpívala a předla. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala kozičkám po soustu chleba, nazbírala jahody, naobědvala se, drobty dala ptáčkům, poskočila, založila si ruce v bok a už chtěla zkoušet, jestli dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Ale tu před ní ona sama stála. Spolu si zatančíme, spolu, pravila Bětušce s úsměvem. Vzala ji za ruku a v tom okamžení jim nad hlavami zazněla hudba a pany se ladně vznášely v kole. Bětuška zase zapomněla na vřetánko. Neviděla nic než krásnou panu, neslyšela nic než líbeznou hudbu. Tancovali od poledne až do večera. Slunce už bylo za lesem. Tu pana přestala a hudba umlkla. Bětuška s pláčem spráskla ruce nad hlavou a naříkala, co jí řekne matka, že vřetánko je skoro prázdné. Dej mi svou mošinku, já ti vynahradím, co si dneska promeškala, řekla krásná pana a mošinku zvedla z trávy. Pak ji Bětušce vrátila se slovy, ne teď, doma do ní hleď, a zmizela, jako by ji odvál vítr. Bětuška se bála do mošinky nahlídnout, ale na půli cesty jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by v ní pranic nebylo. Musela se tedy podívat, jestli ji pana neošidila. Když uviděla, že je plná březového listí, tu se teprve pustila do žalostného pláče a dělala si výčitky, že byla lehkověrná. V žalu vyhodila přehršli listí ven a chtěla mošinku vyklopit celou, ale pak si pomyslela, podesteluji kozičkám a nechala listí v mošince. Skoro se bála jít domů. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Proboha, děvče, jakou přízis mi to včera přineslo? Proč? Ptá se úzkostlivě Bětuška. Když si ráno odešla, jdu jí motat jako vždycky. Motám a vřeteno je ustavičně plné. Jedno předeno, dvě, tři předena. Zase vřeteno plné. Který zlý duch to předl, rozlobím se. A v tom okamžení přízez vřetánka zmizí, jako by ji sfouknul. Tak mi pověz, co to znamená. Tu se Bětuška přiznala a začala vypravovat o krásné paně. To byla lesní žínka, zvolala matka v úžasu. Okolo poledne a půlnoci provádějí svoje rejdy. S děvčaty mají slitování a často je i bohatě obdarují, že si mi to hned neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla jsem mít příze plnou světnici. Tu si Bětuška vzpomněla na mošinku a napadlo ji, že by snad přece jen něco mohlo pod tím listím být. Vyndá vřetánko a nespředený len nahlídne a vykřikne, podívejte se, matko. Matka spráskne ruce. Březové listí se proměnilo ve zlato. Žínka mi přikazovala, ne teď, doma do ní hleď, ale já neposlechla, hněvala se Bětuška sama na sebe. Štěstí, že si nevyklopila mošinku celou, souhlasila matka. Ráno se šla honem sama podívat na místo, kde Bětuška přehršli vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Avšak bohatství, které Bětuška přinesla domů, bylo i bez toho dosti veliké. Matka koupila statek, mnoho dobytka, najala děvečky. Bětuška dostala krásné šaty a nemusela pást kozy. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jen jí nic nepůsobilo takovou radost, jako kdysi tanec s lesní žínkou. Často si zašla do březiny. Vábilo ji to tam,
přála si, aby spatřila krásnou panu ještě jednou, ale nikdy už ji nespatřila.

0: V dávných dobách, kdy byl Nišapur ještě velikým a kvetoucím městem, stál na jeho hlavním náměstí velký zájezdní hostinec pro karavany. Nejbohatší kupci s velbloudy obtíženými vzácným zbožím jej vyhledávali, aby si v něm odpočinuli na svých dlouhých cestách. Uvnitř byl hostinec krásně zařízený a pokoje překypovaly přepichem. Kolem jeho budov se táhla vysoká zeď a masivní brána do jeho dvora byla opatřena tak velkou závorou, že se podobala spíše hradu. On se taky žádný ze zlodějíčků, kteří se po kraji potulovali, nemohl pochlubit, že by kdy z nišapurského zájezdního hostince ukradl jen jeden jediný měďák. Jednoho dne se však v křovinách za městem usadila banda vychytralých zlodějů, která se rozhodla nedobytnou hospodu pořádně vybílit. Ještě před večerem zajeli na koních k jeskyni starého poustevníka, který byl proslulý v okolí svou moudrostí a dobrosrdečností.
1: Svatý muži, který pomáháš dobrými skutky trpícím, vyslechni naši prosbu a poraď nám v našem neštěstí.
0: Pravil ten nejvykutálenější zloděj z celé bandy. Slzy se mu přitom koulely po tvářích, že málem sám svému lhaní uvěřil.
1: 11 se nás přišlo poklonit do prachu před tvou moudrostí a velebností. Ale věř nám, že je nás 12. Všichni jsme synové jednoho otce. Putujeme od města k městu a živíme se počestným řemeslem brusičů. Když jsme dorazili do Nišapuru, zavolali nás do dvora a zájezdní hospody, abychom kupcům a vodičům karavan nabrousili zbraně na další cestu. Náš nejmladší bratr, kterého nyní nevidíš mezi námi, dostal k nabroušení nádhernou dýku. Když byl hotov, s radostí dal ostří před obličej majitele, aby si jeho práci mohl prohlédnout. Ale v tom okamžiku spustil obchodník pokřik na celou hospodu a volal, že ten ničema mu chce podříznout hrdlo. Rázem se seběhli sluhové a našeho nevinného bratra uvěznili v komoře. Pak nás vyhnali ven a od té chvíle se nijak nemůžeme do hostince dostat, abychom našeho nebohého bratra vysvobodili. Poradíš-li nám, jak se k našemu milému bratříčkovi dostaneme? Vykonáš jeden ze skutků, v nichž nalézá zalíbení Allah.
2: Strádání, kterému se podrobuji, modlitby, které pronáším a skutky, které se snažím vykonat, jsou pokáním za hříchy mého mládí. Když jsem býval vyhlášeným zlodějem a žádný zámek ani žádná mříž si přede mnou nebyla jista. Všechny schytralosti toho ďábelského řemesla jsem dávno zapomněl. Chcete-li však pomoci člověku, který bez viny trpí, ať se z paměti znovu vynoří tajemství, kterým vám mohu pomoci.
1: Aláh vám to nezapomene.
2: Poslouchejte, co vám nyní prozradím. 3 míle od města, v rozvalinách mlýna, leží v kruhu 7 jív, vyschlá a zasypaná studna. Nikdo už o ní neví. A projde-li náhodou po cestní kolem, ani nepozná, že tam někdy studna byla. Když však vykopete hlínu, kterou do ní nanesl čas, uvidíte v jejím dnu podzemní chodbu. A ta chodba končí na dně druhé studny, právě uprostřed dvora nišapurské hospody karavan.
1: O, děkujeme ti, svatý muži, za tu velkou pomoc, kterou si nám poskytl. Nikdy ti tvůj skutek nezapomeneme, my ani Allah.
0: Sotva zloději poustevníkovi za jeho cenou radu poděkovali a odjeli na koních od jeho chatrče, dali se do velikého studu.
1: To jsme ale toho svatého dětka pořádně převezli, co? A teď honem ke studni.
0: Než se přiblížila půlnoc, měli již studnu vyčištěnou až na dno. Celý následující den prospali unavení od té práce ve stínu rozpálených zdí bývalého mlýna. Jediný, kdo nelenošil, byl ten nejmladší zlodějíček, ještě chlapec, kterého nejstarší velitel poslal, aby ochočil psa, jenž každou noc hlídá na dvoře hospody.
1: A pořádně ho ochoč. A pamatuj, že v noci jediné jeho štěknutí by mohlo zburcovat celé stavení. A náš plán by nevyšel. Jak bude pes krotký jako beránek, přijď nám to říct.
0: Sotva chlapec doběhl do města, nechal se najmout jako nosič k pekaři, který hostinec zásoboval chlebem, koláči i cukrovým. Den co den nosil mladík pilně na hlavě do hospody koše s výrobky svého pána a pokaždé psovi hodil i pořádný kus masa, který koupil u řezníka. Po týdnu se s ním pes spřátelil natolik, že ho poslouchal jen na kývnutí ruky. A tak se osmý den nejmladší z lupičů vrátil zpět ke zřícenině bývalého mlýna za svými kumpány. Ti s radostí vyslechli jeho zprávu o tom, že pes je krotký jako beránek, a začali si připravovat své lupičské náčiní. Když pořádně povečeřili, spustil se jeden za druhým do studně a temnou chodbou se vydali do karavanové hospody. Přestože měli petrolejovou lampu, mnohokrát jim zhasla, spadla na zem a i každý ze zlodějů několikrát upadl. Teprve po půlnoci byly labkové u cíle. Potichu vyšplhali po výčnělcích zděné studny rovnou doprostřed dvora hostince. Pes, na pokyn nejmladšího, který lezl jako první, zalezl do boudy a nevydal ani hlásku. Všichni už spali. V celém stavení nesvítilo ani jediné okno. A tak se lupiči pustili do své práce. Rozeběhli se ke dveřím komor, kde měli kupci uschovány měšce s penězi, klenoty a různé vzácné věci, a paklíči bez rámusu otevřeli jejich dveře. Napěchovali přinesené vaky, dukáty, stříbrňáky, zlaťáky i šperky a potichu se studnou spustili zase do chodby. Ještě než začalo svítat, vyšplhali druhou studnou za městem ven. V té chvíli už panoval v hostinci zmatek k nepopsání. Když sluhové a podomci vyšli brzy ráno na dvůr za svou prací a uviděli vykradené komory, spustili takový křik, že během chvíle byli probuzeni všichni hosté. Kupci se seběhli kolem a nemohli uvěřit, že se jim to nezdá a že přišli o všechny peníze, šperky i cennosti.
3: Okamžitě zavolejte náčelníka městské stráže a jeho ozbrojence. Zloději se jistě někde tady schovali a oni je musí najít.
0: Vykřikl jeden z okradených obchodníků.
2: Kdo jiný se mohl dostat ke komorám než čeleď z tohoto domu?
0: Ptal se po příchodu náčelník městské stráže. Moje strážnice stojí rovnou naproti vratům hospody. Po náměstí přecházejí mé hlídky po celou noc a nikoho podezřelého nespozorovali. Také závory jste odsunuli zevnitř až po mém příchodu. Stejného názoru byl i soudce. A hned udeřil na všechny sluhy, služky, podomky, čeledíny, kuchaře. No prostě na všechny, kteří pracovali v hostinci, aby se přiznali k té velké krádeži. Jenže jeden po druhém tvrdili a přísahali na Aláha, že oni nic nevědí.
1: Přineste na dvůr dubové lavice. A pokud budete stále zapírat, nechám vám lískovkou sázet rány tak dlouho, dokud se nepřiznáte. A zbytek vsaďte do vězení mezi hady, pavouky a myši.
0: Rozkázal přísně soudce. V davu, který se v hospodě seběhl z celého Nišapuru, byli též dva zloději z tlupy, které tam poslal na výzvědy jejich šéf. Když oba uviděli trápení nevinných lidí, strčil ten starší do toho mladšího a řekl mu:
4: pojďme vyzkoušet jednu lest, abychom těm nešťastníkům pomohli.
5: A víš, že přitom můžeme oba přijít velmi rychle o život?
4: Vím, ale přesto bych ti chtěl pomoci.
5: Dobrá, jsme sice zloději, ale proto nemusíme být zbabělci, kteří za sebe nechají trpět nevinné služky a čeledíny.
0: Po těchto slovech vystoupil první ze zlodějů z davu a zeptal se přísného soudce.
4: Proč tak krutě trestáte všechny ti lidi?
1: Protože někdo v noci ukradl v tomto hostinci mnoho zlaťáků a drahocenných věcí.
4: Pusťte ty nešťastníky na svobodu. Vždyť za nic nemohou. Vím o úklidu těch peněz a zboží, které hledáte.
1: A kde je podle tebe ten úkryt?
4: Přímo tady v hospodě. Pojďte za mnou.
0: A tak dal soudce příkaz, aby stráže přestali lískovkou vyplácet sloužící z hospody a spolu se stráží a okradenými kupci šel ke studni uprostřed dvora.
4: Všechen ten hlup je dole, na dně této studny. Pustte někoho, aby vynesl všechny vaky z penězí i šperky ven a pak je rozdělte mezi okradené.
0: Poté vypuklo mezi okradenými kupci dohadování, kdo tam vleze a všechny ty cennosti vynese nahoru. Všichni mluvili najednou. Pobízeli se navzájem k sestupu do studně a všichni se vymlouvali a báli, protože studna byla velmi hluboká. Nakonec se obrátili na zloděje, aby do studny vlezl on.
3: Příteli, když tak dobře víš, kde je náš majetek uložen? Prokaž nám ještě jednu službu a spust se dolů sám. Rádi ti podržíme pro vás a postupně tě i svaky vytáhneme ven.
4: Důvěra, kterou jste ve mně vložili, mě velmi potěšila. Nemáte ale strach, že podlehnu svodům toho pokladu a uteču ze dna studny se všemi vašemi penězi a drahými kameny?
3: To víš, že ne, přítelíčku. I když klidně seber všechny naše peníze a skvosty bez rozpaků a běž, kam tě nohy ponesou.
0: Zvolal ten nejtlustší kupec a dal se do velikého smíchu.
3: To je ale šprýmař. Chtěl by utéci i s našimi cennostmi a zlaťáky ze dna studny. To se ale povedlo.
0: Mezitím si už zloděj uvázal kolem pasu provaz, jeho konec podal těm, co stáli nejblíž a zmizel ve studni. Sotva se zlodějovi boty dotkly dna, uvázal provaz k velkému kameni a pustil se známou chodbou za město ke svým zlodějským druhům. Ti už na něho čekali, pomohli mu ze studny, nasedli na koně a ujížděli od mlýna i se zlaťáky a cennostmi bohatých kupců. Ti zatím čekali spolu se soudcem a stráží, až dá ten odvážný šprýmař trhnutím znamení, aby ho začali vytahovat. Nějaký čas si ještě dělali posměšky na jeho účet, ale když uběhlo několik hodin a ze studny nepřicházelo žádné znamení, spustili do ní jednoho potomka, aby zjistil, co se na dně stalo. A až k večeru se objevil ve vratech hospody potomek a vyprávěl šokovaným kupcům, jak šel tajnou podzemní chodbou a vyšplhal ven zapomenutou

Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka tři lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Chaloupka z jahodiny červenou jahůdku, chaloupka z borůvčí zase modrou borůvku. Obě mají i své nájemníky. Borůvková chaloupka žabáčka, jahodová rosničku. Jen ostružinová chaloupka s černou ostružinou nemá žádného nájemníka. Proč? Inu, protože to je chaloupka tuze nevlídná. Píchá, šidí, hubuje, zkrátka ostružina.

0: slyší žabáčku, ostružina už se zase vytahuje.
1: Nech ji, radši se jí zdaleka vyhneme.
0: Vzpomene si rozpínat se zrovna u naší studánky.
1: Má strach ze sluníčka. Co pak už si zapomněla, jaký sluníčko hnalo, když tě věznila za svými pichlatými záclonkami v jahodové chaloupce?
0: Ta uháněla do stínu.
1: Ticho, ať nás neslyší, že se jí smějeme. Je, ta by nám dala.
0: Se mi zdá, žabáčku, že po nás loupla svým černým okem.

0: roste. Ať si roste, ale ne u naší studánky. Chtěla bych si zaplavat.
1: Já bych se taky rád ochladil. Je léto.
0: A což teprve zajíčci, veverky a naše srnka Černoočka všem dávala studánka napít.
1: A teď se k ní nikdo ani nedostane. Zarostla ostružiním.
0: A ještě víš. A ještě dál. A šíř. Ona se snad zbláznila. Proč nepřestane bujet? Aspoň na chvilku.
1: Pojď se podívat zblízka, co tam u naší studánky vyvádí.
0: Bojím se, žabáčku. Chytí mě jako pytlák zajíčka do oka. Má provazy, které nikdo nepřetrhne.
1: Tak se ke studánce vypravím sám. Však já ji ty její kejkle prokouknu.
0: Ale opatrně, žabáčku. Musíš se plížit v ostřici. Ta tě schová.
1: Neboj se, rosničko. Vezmu to mechem.
2: Ty skoky přes potoky po mechovém kožíšku.
0: Stůj, žabáku, dál ani krok, nebo uvidíš.
1: Ty máš ale oči, ostružino. Ty snad vidíš i za roh.
0: Oči mě slouží, neměj starost. Jako mladici.
1: Pravda, pravda. Máš je černé jako noc a lesklé. No, málem bys jednoho uhranula. No,
0: to je řečí okolo. Co tu vlastně chceš?
1: Jen tak se kolem studánky porozhlídnout.
0: Tady nemáš co dělat. Studánku jsem zabrala já.
1: No to vidím. A k čemu jako?
0: Stavím.
1: Ostružinovou chaloupku?
0: Dům stavím, abys věděl, co s chaloupkou.
1: Co? Dům?
0: A ne leda jaký. Bude to dům, jaký ještě nikdo neviděl. Široký a vysoký. Nejmíň 10 pater.
1: I pro pána. Takový mrakodráp. Ty si ale troufáš.
0: Až dům dostavím, uvidíš, jak se ke mně pohrnou nájemníci. Ze všech hloupých malých chaloupek se ke mně přistěhují.
1: Nevím, nevím. Já pořád ještě nechápu, nač potřebuješ naši studánku.
0: Hloupý žabáku, v každém pořádném patrovém domě je přece co?
1: Co?
0: Tekoucí voda. Budu stavět koupelny. Každý byt bude mít vanu a umyvadlo. A abys věděl, ze

0: studánky udělám v přízemí plavecký bazén.
1: Yeah.
0: Ale pozor, jen pro toho, kdo bude můj host, cizím vstup zakázán.
1: Bazén?
2: Tak to nám ještě scházelo.
3: A tak seděli žabáček s rosničkou v chaloupkách z borůvčí a z jahodiní, nekvákali, neskákali, protože měli převelikou žízeň. I veverce z dubu se náramně chtělo pít, i zajíčkovi z trnkového houští, ale cestička ke studánce byla přehrazená ostružinovým plotem jako ostnatým drátem a nad studánkou se klenulo pichlaté houští. Ostružina právě dokončila 10. patro.
4: Studánku si zabere, mechovou cestičku zabere.
5: Kvůli jejímu mrakodrapu už nesmíme ani na kraj lesa.
0: Podívej, rosničko, na první smrk připíchla vyhlášku.
4: Pozor, tady se staví dům. Nepovolaným vstup na staveniště pod pokutou. Přísně zakázán.
5: No, co si počneme, rosničko? Snad, abychom se nakonec ostružiny doprošovali a nastěhovali se k ní? Jinak se už v naší studánce nevyrácháme, nikdy ani neuvidíme.
4: Spustit naše chaloupky. Co tě napadlo, žabáčku? Já tu svou jahodovou neopustím, i kdybych měla žízní a horkem třeba umřít.
5: A já borůvkovou taky ne. To ať si ostružina nemyslí, že nás nachytá na bazén.
4: A co kdybychom zase zavolali na pomoc sluníčko? Pálilo by a pálilo a ostružinu by vysušilo na popel?
5: A studánku taky. Bane, rosničko, tentokrát nám sluníčko nepomůže.
4: A kdo tedy?
5: Nikdo. Ach jo.
4: Ach jo.
0: Nevzdýchej, rosničko. Poslouchej.
4: Jakoby kopítko o kámen zazvonilo.
0: To srnka černoočka jde pít.
4: Srnečko, stůj. Už není naše studánka. Ostružina tam staví dům s bazénem. Každého popíchá, kdo se jen zdaleka přiblíží.
3: Ale srnka černoočka se jen tak někoho nezalekne. Nožky má sice hubené, ale za to dlouhé a mrštné. Kopítkem hrábne, zadupe a hop a skok. A než se ostružina vzpamatovala, rozbořila její honosný dům od sklepa až po půdu. Zmizel i z kořeny. Všechny je srnečka kopítkem ze země vytrhala.
4: Je, to byla rána.
5: Ostružinový dům se sesypal.
4: A naše studánka zase prohlídla svým modrým okem. Žabáčku, už zase máme kde plavat a dovádět.
0: Ale napřed musíme srnečce černoočce, jak se patří, poděkovat. Vytrhnout ostružinu i z kořeny ze země, to každý jen tak nedokáže.
4: Ona vždycky si nás od ní osvobodila. Děkujeme, srnečko.
5: Proč nic neříkáš?
4: Leží a vzdychá.
5: Co pak tě bolí, černoočko?
4: Pro pána, podívej se na ní, žabáčku. Chudinka srnečka, jak bojovala s ostružinou o naši studánku, nožky si o její provazy rozedřela.
5: Kopítka do krve rozpíchala i na nosíku má červenou kapičku. Co s ní budeme dělat? Rosničko.
4: Musíme jí vylečit.
5: No, to se ti lehce řekne, ale jak?
3: Dali hlavy dohromady a přemýšleli, jak srnečku vyléčit. Srnečka leží v mlází, nožky bolavé, čumáček i ouška rozpíchaná. A žabáček s rosničkou lístky do hojivé studánky namáčejí, obklátky na bolístku přikládají, sluníčko černoočku hladí po čele, ale nic nepomáhá.
4: Musíme vymyslet ještě nějakou silnější medicínu, žabáčku. Jinak se nám udatná srnečka nikdy neuzdraví.
5: C
2: cítíš, Rosničko? Jakoby pentlíčka vůně mě zašimrala pod nosem.
4: Léčivá vůně? A ještě jedna. Dejme se za nimi, Žabáčku. Uvidíme, kam nás vonavé pentličky dovedou.

0: Podívej, Hrsničko. No podívej, kam nás vůně zavedla.
1: Přece domů.
0: Že nás to hned nenapadlo. Tak pěkně můžou vonět jen naše chaloupky.
1: Borůvčí a jahodiní. To bude ta pravá medicína na rány srnky černoočky. Poprosíme naše chaloupky, snad nám dají každá po jednom zázračném lístku.
0: Aby se srnečka uzdravila.

0: Slyšíš, Rosničko? Moje borůvková chaloupka cinká modrým zvonkem. Jen si natrhejte lístků, kolik chcete, říká.
1: I moje chaloupka z jahodiní nám posílá lísteček. Pánečku, uděláme z nich černoočce obklady a uvidíš, jak hned vyskočí.
2: A víte, že Rosnička měla pravdu? Sebrali léčivé lístečky borůvčí a jahodiní, srnečce je dali na rány a to byste koukali, jak byla hned zdravá a veselá. Inu, chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní nejsou jen na bydlení. Odteď už Žabáček a Rosnička vědí, že jejich chaloupky mají i kouzelnou moc. Dovedou léčit a uzdravovat. A studánka už zase patří všem. Zajícům, veverkám i srnkám. A po její hladině se prohání Žabáček a Rosnička. Jinak se vydovádějí, usmívají se chaloupka z borůvčí i z jahodiní.

0: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla a měli se rádi. V domečku s nimi spali ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už! A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté. Co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku. Přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl, jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka. Ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanížovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček.
1: Spí, řekl princ.
0: V tom panenka otevřela oči a vzdychla.
1: Mně je strašně špatně.
0: Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček.
1: Ale kde pak, řekl princ. Předspala se cukrovým.
0: Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo.
1: Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ.
0: A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha.
1: A v skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ. A chytil se za břicho.
0: Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici.
1: A tak princ přišel o panenku do kolekce.
0: Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem.
1: Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.
2: Míša a Žofinka obědvali. Seděli v trávě a měli každý před sebou velký lopuchový list jako stoleček. Na listech měli narovnány placičky s medem a povidly, jako zákusek měli švestky a každý velikou hrušku máslovku. Žofinka Míšu upozorňovala.
3: Dej pozor, hleď, teče ti med z placičky a kape ti na bříško. Takhle si pěkně prohni placičku jako do mističky a nepoteče ti. A jak nespůsobně to papáš, nemlaskej, papej zavřenou pusou. To tě maminka učila takhle hltavě se cpát plnými ústy.
4: Já vždycky takhle papám. A ještě nikdy mě bříško nebolelo.
3: To je jedno. Je to nespůsob. A pecky se takhle nerozhazují kolem. Pěkně je dávej sem. Na ten list, na jednu hromádku. A pak je vyhodíme do popela.
4: Panečku, jo? To tu všechny děti musí takhle na slovo poslouchat.
3: Kdybys neposlouchal, to bys viděl. Strýček Brejlovec by ti udělal takovéhle velikánské uši, aby si mi lépe slyšel, co se ti povídá.
4: Kdo je to? Strýček Brejlovec. To on dovede udělat veliké uši.
3: No ovšem, však počkej, ukáži ti ho. Ten má takové ostré oči, že mu stačí se na něco upřeně podívat a hned to je takové, jaké on chce. Však ty už znáš toho malého tučňáka, mohl by ses ho zeptat. Ten šel jednou kolem hadího domu. Strýček Brejlovec se zrovna díval z okna, ale tučňáček dělal, jako když ho nevidí a nepozdravil ho. Strýček Brejlovec se na něho přísně podíval a tučňáčkovi vyrostly oči, až je měl jako dva talíře. To, aby po druhé lépe viděl, koho má pozdravit. A měl ty veliké oči tak dlouho, dokud se nad ním strýček Brejlovec nesmiloval a neodčaroval mu je. A od té doby tučňáček nikdy nezapomene žádného staršího strýčka nebo tetičku pěkně zdvořile pozdravit.
2: Míša poslouchal tiše jako pěna. Představoval si, jak by asi vypadal s velikánskýma ušima nebo očima. A nebylo mu do smíchu.
4: Kde je ten hadí dům?
3: Počkej, však tam přijdeme. Musím tě vůbec provést naší zahradou, abys věděl, kde kdo bydlí.
2: Šli zahradou a najednou Míša odběhl k jedné ohradě.
4: Je, podívej, to je ale velikánský zajíc. A nač má tu kapsu na břiše?
3: To není zajíc, blázinko, to je klokán. A tu kapsu má na kuličky, víš? On hrozně rád hraje kuličky a obyčejně jich vyhraje, že má kapsu na prasknutí a sotva s ní jde.
4: A co dělá s tolika kuličkami?
3: Nosí je žirafie a ta je pak rozdává hodným malým zvířátkům za pěkné vysvědčení. Žirafa, to je tady v zahradě taková chůva, víš? Vidíš ji? Tamhle zrovna. Vidíš?
4: To je ta strakatá kravička s tím dlouhým krkem. A proč má takový dlouhý krk?
3: tom, když chodí se zvířátky do parku, víš, na píseček a na hřiště a na trávník, tak aby zhora z té výšky na ně na všechny pěkně viděla, aby zvířátka nedělala neplechu a aby se jí žádné nezatoulalo.
2: Míša zahlédl u rybníčka pelikána. Toho už znal, ale teď se zeptal Žofinky, která zřejmě věděla všechno na světě.
4: Nač má pelikán ten velký lalok pod zobákem?
3: To má místo kabely, víš? On je celý den u rybníka, tak si v tom laloku nosí svačinu a utěrák, aby nemusel nosit tašku na křídle.
4: Já, mine, tohle je teda ale divná žirafa. A je chudák hrbatá a ještě k tomu dvakrát hrbatá.
3: To není žirafa, to je velbloud. A není tak hrbatý, jak si myslíš, to je jeho přirozenost. Ty hrby má každý velbloud už od narození.
4: No, to teda nenosí moc hezkou parádu. A nač ty hrby vlastně mají?
3: To máš tak. Velbloudi žijí na poušti a tam je moc písku. A když se zdvihne velikánský vítr, tak zasype tím pískem celého velblouda až po ty hrby. Kdyby je velbloud neměl, tak by ho lidé už nikdy nenašli a velbloud by musel pod pískem bez pomoci zahynout. Ale takhle lidé po písečné bouři jdou na poušť, hledají ty hrby, jak čouhají z písku, pod nimi najdou všechny zasypané velbloudy a odvedou si je domů. Ale teď pojď, podíváme se k strýčkovi Brejlovci.
2: V Míšovi byla malá dušička, když přicházeli k hadímu domu. Zpytoval svědomí, a musel si říci, že i jemu Brejlovec mohl zaslouženě zaledacos zvětšit oči, uši nebo pusu. Ale zvědavost byla silnější než strach. V hadím domě bylo mnoho hadů. Malých, velkých, tlustých, šedých i pestře barevných, žíhaných, mřížkovaných a všelijak rovně i klikatě pruhovaných. Ale Míša měl kukadla jen pro Brejlovce, hlavně pro jeho kouzelné oči, kterými dovede Brejlovec čarovat. Opravdu, když se jimi na Míšu zadíval, bylo Míšovi, jako by se mu do těla zavrtávaly dva nebozezy. Celý se roztřásl, zdálo se mu, že už na něm Brejlovec provede nějaké neblahé kouzlo. Vší mocí se od těch strašných zraků odtrhl a vyběhl ven. Ani Žofince nic neřekl, nepoděkoval jí, nedal jí zbohem a utekl na svůj pelíšek. Dlouho se nemohl zabrat do spaní. Pořád i ve tmě, i když zavřel víčka, bez přestání viděl ty palčivé Brejlovcovi oči. Konečně je přece jen přemohla Míšova ospalost a Míša usnul.

Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nechtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit. Ale celýho? No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namydlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl odněkud ze zdola, z jihu. No konečně ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle, a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo. Potom povídá, už to mám, co tu neštimuje.
Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert. Vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič, ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak, ještě ho všichni úctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holičského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně a já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, tamhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo, ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlená blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedají pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno. Jak to, že to nefunguje? Vyděsil se pekelník.
To je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky ses po těch návštěvách moc vysílil, přimhouřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete. A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu. V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zhrozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu. A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě. A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat. Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztřásl. Asi jim něco sliboval, nebo co? Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů. Tak já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár. A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil. To prý už čert dojde sám. A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.

Měli všeho, nač si vzpomněli. Jenom děti ne. A přitom za dítě by byli dali celé království. Jednou v zimě královna spozorovala u brány zámku ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ji přivedla. Odkud jsi? Ptala se. Zima mě vyhnala z lesů, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce. Teprve na nádvoří si všimla krvavý šlép jejich bez sněhu, žena přišla bosa a nohy měla rozpraskané mrazem. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla si královna. Tos neměla říkat, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, slíčky červenými, jako je krev mý šlépějí. A sama si to chtěla, za její život dáš svůj vlastní. Než si královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rděly jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit, zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni ji měli rádi. Říkali jí Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. V tom království žila krásná kněžna, se kterou se král oženil. Netušil, jak zlá žena se z ní vyklube. Nová královna se vždycky ráno postavila před zrcadlo a ptala se, pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála a celý den byla v dobré náladě. I pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dni, měsíc po měsíci, rok po roce. Sněhurka rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Kouzelné zrcadlo se zakalilo, neukázalo královnu v celé její kráse a řeklo. Odpusť, paní, v zemi zdejší, Sněhurka je nejkrásnější. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil, přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se na něm žádá.
ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby si s ním vyšla do lesa, že jí ukáže srnky. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se není. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho, myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat, i scháněla se po myslivci, volala ho, hledala ho na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se ocitla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si, a ráno mě myslivec najde, jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček, na něm bylo 7 talířků, u každého talířku ležely lžička, vidlička, nůž, před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě ustlaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout. Ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké. I natáhla se přes všech 7 postýlek a jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky, 7 trpaslíků a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Vzkřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby ji neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo, a ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zbědavě na ní koulili očka. Poznali, že se jich bojí a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmelce, druhý skákal po jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchaní přestali, ptali se Sněhurky, jak se jí jmenuje. Sněhurka, odvětila.
to jméno se jim líbilo. Víš co, pravili trpaslíci, zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že ráda zůstane. Tatínek mě jistě dá hledat, počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Myslivec se ani slovem neprozradil, bál se královny. Ta na oko dělala, že se jí po Sněhurce stýská, ale v duchu měla radost, že se jí zbavila. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se však zakalilo a pravilo: odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila ze sebe. Zrcadlo odpovědělo: za 9 lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozzuřená královna se přestrojila za starou selku a s košíčkem jablek se vydala do lesů hledat Sněhurku. Za 9. lesem přišla na mítinu, kde stála chaloupka trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla k chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smesti. Běž, pavoučku, sítě přísti mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho cizího nesmím vpustit, volala na přestrojenou královnu. Jdi si svou cestou. Nevadí, pravila ta žena hodně nahlas, aby ji Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno. To by bylo, aby se masná... Sněhurka pomalu otvírá okno. To by bylo, aby se masná holka nech.

Když královna přišla domů, schodila přes strojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili, nepohřbili ji však do země, ale udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení a rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí. Kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě Sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, Sněhurka otevřela oči. Než se večer vrátili trpaslíci domů, Sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je Sněhurka opustí. Přáli jí a jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl Sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také Sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny. Netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se: jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo: tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střevíc a vstekle jí mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vzteklého pláče, nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo tuze nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila

vyvraždila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou pustými lesy, 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec Sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru a svatba byla 100krát krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projíždělo lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji tam také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: O ďáblovi v truhle. V hrdlořezích u Suchdola, v jedné takové chalupě na spadnutí, přebývala jakási bába. Ale nebyla to nějaká nebožačka z chudého řádu, nežila o suché kůrce. Všecko jí šlo jak po líchách. O chalupu nedbala, aby sousedé nevěděli, že má všecko, nač si vzpomene. Chodila jako ošoust a vypadala jako pes po servání. Krátce a dobře tvářila se jako svatá, ale nohy jí koukaly z pekla, neboť pekelníka měla k službě a k práci. Slíbila mu jednou, že mu upíše duši, bude-li jí nosit pěkné věci do domácnosti, dobrá jídla, a bude-li neviditelný poklízet, topit a dělat všecky domácí práce. Říká se, že bába bývá nad čerta, ale tahle byla nad samotného Lucipera. Namluvila čertu, že jí nejdřív musí ukázat, co dovede. Že by se nerada upsala nějakému mrťafovi. A čert, trumpetr, se snažil, až často nevěděl, kam skočit dřív. Sotvaže však zavedl řeč na to, kdy už mu bába podepíše krví smlouvu, bába uhýbala jak ryba vodou. A když začal čert hartusit, podmaštěnou řečí se mu vykroutila. Prý není příliš spokojená. Prý čert co chvíli odlétá do pekla a tam se celou noc povaluje, zatímco ona by právě z večera či z rána potřebovala pomoci u kamen nebo v kůlničce. Čert nepostřehl léčku. Slíbil, že bude v chalupě té báby nocovat. A ta obrbába mu vyklidila v síni truhlu, moučnici, aby měl pekelník kde spát. Sotva, že se však ten čert, hloupý jak necky a chytrý jak telecí maso, poprvé uvelebil v truhle. Bába za ním zaklapla víko, pokropila z čerstva celou truhlu svěcenou vodou, otočila klíčem, pověsila ho nad kropenku a nic nedbala, že ďábel v truhle vyvádí jak pominutý. Dobře věděla, že ďábel z truhly nemůže, leda, že by ho sama vypustila. A také čert musel uznat, že mu ta babizna vytřela zrak. Šel do prosíka, sliboval, naříkal, že by se byl kámen nad ním smiloval. Ale bába jako by si seděla na uších, mlela pořád svou. Od nynějška mi budeš sloužit zadarmo a teprve, až budu mít na kahánku, sama uznám, zda tě mám vypustit nebo ne. Od těch časů ležel pekelník v bábině truhle, užíral se tu, schnul, hubnul a už byl jako bydlo, jako lunt, jako když práskne bičem a zmrzne to. Pelichal, údy měl jak polámané, ba mýval pocit, že se už nikdy na nohy nepostaví. Vše, co mu bába přikázala, poctivě konal pomocí své pekelné moci a těšil se, že se nad ním bába snad kvůli jeho věrné službě přece jen smiluje. Už si ani nedělal laskominy na její duši a byl by dal všecko za to, aby se mohl vrátit třeba s hambou do pekla. Tak tedy čert v truhle po léta sloužil bábě z hrdlořez zadarmo, jenže nic na světě netrvá věčně. Marná sláva. Bába měla přece jen už hezkých pár křížků za krkem, mech se jí už chytal a zima s ní rozprávěla. A když takhle jednou na podzim ochořela, zdálo se jí, že smrt už postává u dveří. Čertovi v truhle však v ničem nepolevila, ba zavolala si příbuznou strpnouze, zavřela se s ní ve světnici a pak jí řekla. Vidím, že už melu z posledního a že mě pochováte, než zem zamrzne. Po mé smrti připadne všecko tobě a nemyslí, že je toho málo. Žila jsem skromně a šetrně a proto jsem si leda co nahospodařila. Až umřu, vezmi si všecko, co najdeš v almarách i v truhličkách na půdě. Jenom o jedno tě prosím, nikdy neotvírej truhlu, co stojí na síni. Klíč od ní nech povždy viset u kropenky, nevšímej si ji, ať se děje, co se děje, jinak se ti špatně povede. O tom, že měla spolky s čertem a že v té truhle je zavřen služebný čert, ani nepípla, ani nešpitla. Myslela asi, že co se doma uvaří, má se doma sníst. Ta tetka s trpnouze byla hodná chudá ženská a chudoba, jak se říká, nezná mamonění. Sotva, že se však ve světnici trochu rozkoukala a nabyla jistoty, že jí tu čekají koláče bez práce, byla jako na jehlách, kdy už bude moci nahlédnout do těch almar a truhliček, aby zjistila, kolik majetku neočekávaně nabyla. Duši jí posedla lakota a chtivost, což náramně dobře čil v truhle čert. I ležel tiše, ani nedutal a jen větřil, kdy už zavěje jiný vítr a korouhvička se obrátí. Nemusel čekat dlouho. Chorá bába pojednou podřimla a vypadalo to, že její spánek zůstane věčný. Tetka strpnouze se kolem ní chvíli ochomítala, mluvila na ní a když pořád nedostávala žádnou odpověď, udělala nad bábou kříž a usoudila, že už v ní duše zaschla. A bez meškání, v radostné chtivosti a lakotnosti otevřela první almaru a druhou. Hrábla do šuplíku zde a onde a rozum pod drdolem jí zůstával stát z toho, kde ta bába přišla k tolika penězům a šatstvu a cíchám a prstínkům a náušnicím. Pro oči málem neviděla, leč pro skrblost, která se jí z nenadání vloudila do duše, nezapomněla, že si musí počínat obezřele, aby se nikdo ani z nejbližších příbuzných nedověděl, jak zámožnou osobou se z ničehož nic stala. Co ona asi bude v té truhle v síni, když tady všude je tolik znamenitých věcností? Napadlo ji pojednou a bez velkého rozmýšlení vyklouzla do síně, sněla klíč z kropenky a bytelnou truhlu otevřela. Na tuto blaženou chvíli čekal čert. Třeba, že byl celý rozlámaný, vyletěl jako divý a bez okolku chňapl po té tetce koukající do truhly jak husa do flašky. Houkl na ní, že půjde rovnou do pekla, neboť se provinila hříchem mamonu. A odvlekl ji do světnice, kde se zrovna probrala ze spánku chorá babka. Stačila jen vykulit oči a zaúpět. Co to ta nebožačka strpnouze provedla? Jelikož v zápětí popadl čert i ji a komínem odnesl obě ženské do pekel. Chechtal se, až se chalupa třásla. Ještě včera hledal bycha za ušima a ani ho nenapadlo, jaký se podaří lov. Chalupa zůstala prázdná a když se za několik dní přišli podívat sousedky, co je s babkou, že nevychází, bylo všude ještě cítit puch smůly a síry a na peřinách, v nichž stonala ta bába, bylo zřetelně vidět stopy ďáblových ohnivých pazourů. Z té příčiny nikdo o chalupu nestál. Brzy se tu usadili pavouci a myši a i ty měli co dělat, aby utekli, když se jednoho krásného dne chalupa sesula. Zdi zarostly kopřivami a lopuchami, déšť a mráz je pozvolna rovnal se zemí, až tu nakonec zůstalo rumiště. Nikdo z hrdlořez tu však ani potom nepostavil chalupu znovu.
1: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
2: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Onej bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
1: řekl Vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
2: A jeď s tím kanónem radši někam dál, povídá Křemílek.
1: Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
2: Nepotřebujete na něco vystřelit?
3: Kdepak,
1: řekl Křemílek.
2: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
1: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. žaludy se z něho jen sypou.
2: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
1: volá dub.
2: A čeho pak se bojíš?
1: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Kunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
2: A radši se zavřeme v chaloupce,
1: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
2: Tak a teď může Kazmunda přijít klidně.
1: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
1: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
2: Tak si tu, no,
1: řekl Křemílek.
2: A co nám vlastně chceš?
1: Povídá Vochomůrka.
3: Já jsem přišel pokácet komín,
1: křikl Kazbunda.
2: A proč si nám ho přišel pokácet?
1: Řekl Vochomůrka.
3: No, protože... proto,
1: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
2: Kazbundáku, nestrkej nám do komína.
1: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
2: Co teď?
1: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklá s komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal
2: hurara!
1: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
2: Tak na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
1: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
2: Ale to je všecko od špatného ládování,
1: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly a zavolal na Křemílka.
2: Dobrý, už můžeš zatopit, Křemílku.
4: Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkridge's držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, viďte, madam. ale budu, rozohnil se Paddington. Mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti? Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potloukal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4,7. Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice s klobouky. A když už jsme tu, chtěli bychom nějaký teplý kabát na zimu, nějaký s kapucí a přeskami, aby se mu snadno zapínal, a také pláštěnku na léto, oznámila paní Fousková. Prodavač se na ni povýšeně zadíval. Neměl medvědy příliš v lásce a obzvlášť tento po něm od chvíle, když zmínil ten zatracený klobouk, podivně pokukoval. Zkusila již madam oddělení se zlevněným zbožím, začal, nebo třeba něco v armádě spásy? To jsem rozhodně neskusila, rozčílila se paní Fousková. Armáda spásy, no takovou nehoráznost jsem v životě neslyšela. Ty snad ano, Paddingtone? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu s klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má beztak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité, zadívala se na Paddingtona, především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. vystřihnout díry do klobouku z Bark Ridges? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu.
5: Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně.
4: Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten z bambulí. Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši.
0: Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší a ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl za bambuly, vytáhl se do výšky, což fungovalo skoro stejně dobře. Navíc mohl být zdvořilý a mít uši stále v teple. Prodavač mu chtěl kabát zabalit, ale po chvíli dohadování se shodli, že si ho Paddington může vzít rovnou na sebe, i když je venku poměrně teplo. Paddington na sebe byl velice hrdý a chtěl vědět, jestli si toho ostatní lidé povšimnou. Paní Fousková zamířila ven. Paddington si potřásl rukou s Albertem, ještě jednou se přísně zahleděl na prodavače a ten se nešťastně zhroutil do křesla a otíral si čelo. Obchodní dům Bark Ridges byl velký a kromě několika výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Paddingtona za tlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátoru měla pro jeden den až. Jenže pro Paddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy. V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Paddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce jí, než se stihli otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Paddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Paddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře.
6: Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani. Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla.
0: Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu.
6: Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce, zeptala se.
0: Paddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple.
6: Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil.
0: Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Paddington zasténal.
6: Chudáčku Paddingtone, litovala ho paní Fousková. Tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš?
0: Když znovu řekla slovo oběd, Paddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla.
4: Paddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větřík. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází, a zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo. Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet.
7: Vyprávění sedmé. V němž vychází najevo, že podle dědy Kozelky se na letišti nesmí nic dělat. Děda Kozelka Už černý kastrůlek toužebně vyhlížel, přecházel mezi hangárem a svou hlídačskou budkou a vytrvale se díval nahoru na kopec, kdy se objeví babička s kastrůlkem v ruce. Pilot Hejduk už v domku jedl a dědoušek Kozelka pořád nic. Najednou dědeček přece jen někoho uviděl. A nešel sám, šli dva, tři a ke všemu pes. Dědeček si hned vzpomněl, kdo by to asi mohl být. To byli ti lotři z pekel, kteří mu posledně tak záhadně utekli z hangáru. Děda Kozelka si nebyl jistý, jestli ho nemá mý zrak. Potřásl hlavou, protřel si oči a podíval se znovu. Nebylo pochyb, byli to oni. Rozeznával je docela zřetelně. Co tu chtějí? Dědeček zapomněl na svůj hlad a trochu se rozčílil. Basama, heligon, zlámaná vrtule, co mám dělat? Mám na ně zase číhat a zavřít je do hangáru jako posledně? Hrnajs, fernajs, to přece ne. To nedopadlo dobře. Dědeček se až potil, jak usilovně přemýšlel. Konečně na to přišel. Zavolal pilota Hejduka, aby se na ty uličníky se psem běžel podívat. Pilot si otřel ústa a přišel k dědečkovi. Toníčku, řekl spocený dědeček. Vidíte je? No, křičel mladý pilot dědečkovi do ucha. To se ví, že je vidím. A taky vidím černý kastrůlek. To vám jistě nesou oběd. Kastrůlek, koktal dědeček a hned se mu ulevilo. No, pravdu. Aneška nesla kastrůlek a pes mlsně běhal kolem ní. Konciáne, jedeš? Bručel dědeček a přitom si uvědomil, že má skutečně velký hlad. Děti poslední kousek cesty běželi jako o závod. Babička vám posílá škubánky, křičela Aneška a podala dědečkovi kastrůlek. Sama nemůže přijít, protože jí píchá v nohou. No, asi bude změna počasí, řekl děda a odklopil pokličku. V hrnečku bylo všechno, na co celé dopoledne myslel. Můžeme si prohlédnout tamhle to letadelko, odvážil se zavolat Vojta do dědečkova ucha a ukázal na malý stroj uprostřed letiště. Letadelko, odpověděl dědeček, ne, to se nesmí. A můžeme jít do hangáru, křičela Aneška. Ne, odpověděl dědeček Kozelka a sedl si na trávu. Tam se taky nesmí. A pomyslel si, posledně jste mě pěkně vypechli, ale dneska vás nespustím z očí a nic vám nedovolím, i když jste mi přinesli škubánky. A co se tu vlastně smí, vykřikl netrpělivě Vojta. Nic, odvětil přísně dědeček a pustil se do škubánku. Moc mu chutnali, nejraději by do nich strčil celou hlavu. No tak vidíš, řekl Pepíček Vojtovi, tady se nic nesmí. Tohle všechno slyšel i pilot Hejduk. Pomalu si děti prohlédl a nakonec se podíval i na psa. Děti, pojďte se mnou, řekl pilot. Všechno vám ukážu a psa můžete vzít sebou. Děda Kozelka se tak zabral do svých škubánků, že už si dětí nevšímal. Ať si s nimi Toníček dělá, co chce. Dědeček proti tomu nemohl nic namítat. Pilot měl na letišti hlavní slovo a děda Kozelka tam jenom hlídal.

0: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovi z kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale máte děti, paní,
0: žasla Káťa.
1: Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
2: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
2: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
1: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
2: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
0: Už klíbla se kvočna.
1: Se slepicemi není žádná řeč,
0: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
2: Z cesty, no tak.
0: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty.
1: To jsou krásné kačenky,
0: jásala Káťa.
2: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
1: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
0: Osmělila se Káťa.
1: Chodili bychom se spolu koupat.
2: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
1: Jen se tolik nevytahuj,
0: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
1: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
0: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
1: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
0: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
1: jednu vanilkovou, prosím.
0: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
1: Je to vajíčko na prodej?
0: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
1: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
0: A Káťa utíkala domů.
1: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného, ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
0: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
1: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
0: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská, jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
1: No ne, tu jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
0: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
1: Ty budeš určitě čistokrevný voříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
2: Ještě nijak,
0: přiznalo se štěně.
2: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
1: Co třeba Hektor?
2: Vypadám snad jako doga.
1: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
0: zkoušela Káťa.
2: To už tu bylo,
1: Pajda?
2: Dovol.
1: Už vím, Alík.
2: To je strašně obyčejné,
0: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
1: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
0: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
1: To je jenom fén, hlupáčku.
0: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
2: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
0: Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
2: Tak to je konec,
0: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
2: S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
0: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
2: Rychle pryč,
0: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
2: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
0: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozskupnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
2: To taky není ono. Tu to máme.
0: A vytáhl věnec špekáčků.
2: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, ty píšou, to je přímo báseň.
0: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
1: Už se to nese,
0: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
1: No počkej,
0: soptila.
1: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
0: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
1: Že on mi utekl. Už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč.
0: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
1: Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda.
0: Tohle už psík nemohl vydržet.
2: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
0: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
1: Takhle mě vylékat,
0: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
1: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
2: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
0: vrtěl pejsek ocáskem.
2: Můžeš mi tak říkat.
0: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle
3: brokátový
0: byli se
3: obraz.
0: Škubánkem kamarádi.
3: Žila jednou v chudém kraji pod horami vdova se třemi syny. Nejstarší byl hotový budiž k ničemu. Prostřední nebyl o nic lepší. Jen ten nejmladší byl pilný a laskavý a snažil se matce pomoci, jak jen to šlo. Matka celé dny tkala a pod rukama jí na látce vyrůstaly podivuhodné květiny, ptáci i zvířata. Zboží nosila na trh do blízkého města a za to, co stržila, přinášela domů živobytí. Nejmladší syn chodil do lesa na dříví a oba starší synové polehávali na sluníčku a čekali, co bude k jídlu. Jednou matka prodala zboží dřív než obvykle a jak se tak rozhlíží po trhu, kde by nakoupila co nejlevněji rýži, vidí na jednom krámku viset obraz. Přistoupila blíž a začala si ten obraz prohlížet. Byla na něm ta táž hora, jaká se tyčila nad jejich vesnicí, ale pod ní místo ubohých hliněných chaloupek stály úhledné domečky. Ze všech nejkrásnější bylo patrové stavení uprostřed zahrady. Tekl tudy stříbrný potůček do jezírka a v tom jezírku dokonce plavaly červené rybky. Nad tím vším zářilo velké rudé slunce. Matka mohla na obraze oči nechat. Bez rozmýšlení vytáhla všechny peníze, co utržila za brokát, a obraz koupila. Zbylo jí jen pár měďáků a za ty nesla domů trošku rýže. Pro jednou snad nebude tak zle, utěšovala se. Příště to chlapcům vynahradím. Po cestě se každou chvíli zastavila, rozvinula obraz a dívala se a dívala, jak se stavení leskne. Potok blíští, počítala, kolik je na dvoře kuřat, kolik kachen. Dívala se, jaká zelenina roste vedle domu, jaké květy září na zahradě, a byla tak šťastná, jako ještě nikdy. Doma zavěsila obraz na dveře a nemohla od něho oči odtrhnout. Starší dva synové bručeli, že utrácí z Bůh darma čas i peníze, ale nejmladší syn řekl: přál bych vám takový dům se zahradou, maminko. Na vašem místě bych si aspoň podle obrazu utkal brokát. Až si tam budete vetkávat dům a květy a potůček a kuřátka, bude vám, jako by to všechno bylo opravdovské.
4: Moc, matku, nenaváděj, zívl nejstarší syn, když si bude tkát pro zábavu, kde vezme peníze na živobytí. To se ví, přitakal druhý syn. Když chce žít jako velká paní, ať počká, až se znovu narodí, třeba pak bude mít větší štěstí.
3: Ale matce se nápad nejmladšího syna zalíbil. Nebojte se, chlapci, že vás ošidím, konejšila syny. Budu tkát i večer a brzy ráno. Uživila jsem vás dřív, uživím vás i teď. Nakoupila nejkrásnější nitě a hned se pustila do práce. Celý dlouhý rok seděla matka za stavem a tkala. Večer co večer zapalovala louč a štiplavý kouř jí vháněl slzy do zarudlých očí. Jedna za druhou padaly průzračné krůpěje na brokát a matka je vetkávala do svého obrazu. Tak utkala ze slz stříbrný potůček i jezírko s chvějivými vlnkami. Druhým rokem zrudly matce oči námahou do krvava a začaly jí kanout rudé slzy. Slzy dopadaly na brokát a matka je vetkávala do svého obrazu. Tak utkala rudé květy a planoucí slunce na obloze. Třetím rokem byl obraz hotov. Bylo tam, nač si kdo vzpomněl. Pod vysokou horou zelený kraj, domečky jako ze stříbra, na polích zlatá kukuřice, na zahrádkách zelenina i stromy i okrasné keře a na kraji vsi místo skrčené mačiny chaloupky se lesklo a třpitilo vysoké stavení s rudými sloupy, žlutými dveřmi a modrou střechou. Za stavením se po stráních pásly bůvoli, ovce a krávy, na trávníku se batolila žlutá kuřata a kachny, vzduchem létali ptáci. Vpředu byla zahrada plná stromů a zářivých květin, uprostřed jezírko s rudými rybičkami a z něho vytékal stříbřitý potůček a ubíhal přes zahradu do rýžových polí. Nahoře viselo rudozlaté slunce. Matka si promnula zrudlé oči a šťastně se zasmála. Pojďte se, chlapci, podívat na tu krásu. Synové přišli a vzdychali úžasem. Kolipa by se za to dostalo zlaťáků, napadlo nejstaršího. Za to by se dalo ledaco spořídit, mínil druhý. Ale nejmladší syn prohlásil. Matka nám postavila z hedvábí dům. Budeme se na něj dívat a budeme v něm v duchu žít. Matka na to řekla. Ten obraz jsem si utkala pro potěšení a nikomu ho neprodám. Tady v šeru není tak dobře vidět, co na něm všechno je. Vyneseme ho na světlo. Pověsila brokát venku a obraz zaplanul hořícími barvami. Teprve na světle bylo vidět, jaká je to krása. Seběhli se sousedé, každý žasl a chválil a matka se šťastně usmívala. Najednou chladný větřík pohladil matce tváře, rozčeřil hedvábný brokát a jako když bičem šlehne proletěl kolem větrný vír, strhl brokát ze dveří a mžikem ho unesl sebou, nikdo nevěděl kam. Matka vykřikla a omdlela. Sousedé se rozběhli na všechny strany hledat obraz, synové prohledali celé okolí, ale kde nic, tu nic. Marně se vyptávali všech pocestných, nikdo obraz ani okem nezahlédl. Od té doby chodila matka jako tělo bez duše. Nejmladší syn jí utěšoval, jak mohl, vařil jí zázvorovou polévku, ale matka se mu zrovna ztrácela před očima. Když to trvalo nějaký čas, zavolala matka nejstaršího syna a řekla: jestli chceš, abych zůstala naživu, jdi a přines mi brokátový obraz. Je mi, jako bych ztratila kus vlastního života. Syn obul sandály a vydal se na východ. Po měsíci dorazil k soutězce, kde uviděl kamennou chaloupku. Před chaloupkou stál kůň a natahoval krk po jahodách. Proč ten kůň ty jahody nežere, říkal si v duchu syn. Proč jen stojí, natahuje krk a otvírá tlamu? Přišel blíž a vidí, že i ten kůň je kamenný. Nejstarší syn se velice podivil. A jak tak stál a vyvaloval oči na kamenného koně a kamennou chaloupku, vyšla ze dveří té kamenné chaloupky usměvavá babička. Co pak tu hledáš, synáčku? Zeptala se vlídně.
4: Hledám hedvábný brokát naší matky, řekl syn. Vetkala tam krajinu, dům, potok, zahradu, drůbež, slunce a květy. 3 roky jsme se kvůli tomu pořádně nenajedli. A jen ho utkala, odnesl ho vítr buchvíkám. Matka mě poslala, aby ho našel. Nevíte o něm náhodou něco vy?
3: Ale vím, pokývala hlavou babička. Ten obraz si vypůjčili víly ze Sluneční hory. Chtějí si podle něho utkat také takový brokát.
4: To jsem rád, že se nemusím zbytečně vláčet po světě, oddechl si nejstarší syn. Kudy se jde na tu Sluneční horu? Já si tam zajdu hned a budu mít pokoj.
3: To se lehko řekne, ale hůř vykoná, zasmála se tiše babička. Jinak se tam nedostaneš, než na tomhle koni.
4: Ale vždyť ten kůň je kamenný, namítl nejstarší syn. Což pak o to, řekla babička, kůň obživne, ale musím mu do dásní zasadit tvoje zuby, aby si mohl uškubnout 10 jahod. Vyrazím ti je kamenem, jestli chceš. Nejstarší syn se na babičku výjeveně podíval a rozklepala se mu kolena. Tohle ještě nic není, pokračovala babička jakoby nic. Musíš na koni projet sopečnými plameny a proplout ledovou tříští a teprve za mořem najdeš Sluneční horu a víly. Ale kdyby s cestou jen jednou zavzdychal, plameny tě spálí na popel nebo tě ledové kry utlučou a mořské vlny zavalí. Nejstarší syn rychle ucouvl a ohlédl se na cestu, kterou jsem přišel. Babička se usmála. Jestli se ti do toho nechce, tak se nenuď. Vrať se radši domů a já ti dám na cestu celou krabičku zlaťáku.
3: A to mi je dáte jen tak? Zeptal se dychtivě bratr.
4: Jen tak, přikývla babička, na přilepšenou. Tak to já se radši vrátím, řekl nejstarší bratr, popadl zlaťáky a už si to rázoval, odkud přišel. Když došel na rozcestí, řekl si, pro jednoho je těch zlaťáků až dost, ale pro 4 je jich skoro málo. Radši půjdu do města a budu si tam žít jako pán. A dal se cestou, která vedla k městu. Když se nejstarší syn dlouho nevracel, řekla matka prostřednímu synovi. Tvůj starší bratr se někde toulá po světě. Asi na nás už zapomněl. Jdi se, synu, podívat ty, jestli nenajdeš můj hedvábný brokát. Syn obul sandály a vydal se na cestu. Šel den, týden, měsíc, až přišel ke kamenné chaloupce a uviděl kamenného koně, jak natahuje krk po jahodách. Ze dveří vyšla babička a zeptala se, co pak tě sem přivádí, synku? Hledám brokátový obraz, zabručel prostřední syn. Matka ho utkala a odnesl jí ho vítr.
3: Už tu byl před tebou tvůj nejstarší bratr, vzdychla stařenka. Ale bál se jet pro obraz ohněm a ledem tadyhle na tom koni.
4: Ale vždyť ten...

Ček nevrátil domů, už klíbil se v duchu prostřední syn. A dobře udělal. Někde si za peníze užívá. Vzal tedy od babičky také krabičku zlaťáků, poděkoval a hleděl se rychle ztratit. Na rozcestí se vůbec nerozmýšlel, rovnou si to namířil k městu. Teď se, panečku, budu mít, radoval se. Proč bych se měl s někým dělit? Když uplynul měsíc, zavolala matka nejmladšího syna a řekla: Synku, jsem slabá jako moucha. Jestli nedostanu svůj brokát, myslím, že dlouho nevydržím. Oba moji synové se toulají, kdo ví kde, už si na nás ani nevzpomenou. Ty jsi byl vždycky nejspolehlivější. Jdi se po obraze podívat sám. Syn obul sandály a šel, až došel k soutězce. Kamenný kůň tam natahoval krk po jahodách a ve dveřích kamenné chaloupky stála babička. Cesta za brokátovým obrazem je těžká, usmála se na nejmladšího syna. Tvoji dva starší bratři si raději ode mne vzali krabičku zlaťáků a odešli s nimi do města. Ničeho se nebojím, řekl nejmladší syn, a zlato nechci. Zlaťáky matku neuzdraví. Co mám udělat, abych našel brokát? Babička řekla mládenci o cestě ohněm i o cestě ledem i o tom, že musí půjčit své zuby koni, aby obživl a uškubl si 10 jahod, ale ještě ani nedomluvila, když mladík uchopil kámen, jednou ranou si zuby vyrazil a nasadil je koni. Kůň obživl, spolkl 10 jahod, mladík se na něj vyšvihl a už letěli s větrem o závod. Nezapomeň, že nesmíš vzdechnout, i kdyby tě plameny ošlehávaly a led drásal, jinak zahyneš, volala za ním babička. Bez oddechu ujížděl jezdec na koni hlouběji a hlouběji do skal, až přijel k místu, kde šlehali z nitra plameny. Mladík pobídl koně a už letěl ohnivou stěnou. Plameny ho pálily a dusily, ale ani nezavzdychal. Když už myslel, že ho plameny sežehnou, proletěl kůň ohněm a octli se zase na stinné kamenité stezce mezi skalami. Nejmladší syn setřel pot z čela, hluboce se nadechl čerstvého vzduchu a pobídl koně. Jeli dlouho a dlouho, až jezdce ovanul chlad. Z dálky bylo slyšet temný hukot. Mládenec znovu pobídl koně. Jako vítr letěli kupředu, až se najednou cesta mezi skalami otevřela a kůň stanul jako přibitý. Mladík se otřásl chladem a rozhlédl se. Stáli na kraji mořského zálivu. Kam oko pohlédlo, vršila se ledová tříšť a v dálce se hrozivě tyčily, lámaly a duněly obrovské kry. Na druhé straně zálivu bylo vidět vysoký zelený kopec, celý zalitý sluneční září. Sluneční hora, vykřikl nejmladší syn. Jeď, koníčku, uháněj, ať už jsme na místě. Kůň se vrhl bez váhání do ledové tříště. Led pálil a drásal jezdci kůži, vlny ho švihaly a tloukly, ale mladík ani nezavzdychal. Když už myslel, že ho ledové vlny zahubí, vynesl ho kůň na břeh. Vlídné sluníčko mu hned usušilo šaty, zahojilo rány a než se nejmladší syn nadál byl nahoře na kopci. Před ním se třpitil křišťálový palác a ze zahrady bylo slyšet dívčí smích a zpěv. Mladík vjel do vrat a seskočil z koně. Uviděl před sebou houf krásných dívek, které všechny tkali brokát. Matčin obraz ležel uprostřed. Jak dívky spatřili mládence, nechali práce, se běhli se k němu a smáli se na něj. Jedna z nich, taková drobná ve vínových šatech, mu obzvlášť padla do oka. V tom přistoupila k mládenci krásná paní. Šaty se jí třpitily, jako když slunce svítí na vodní hladinu,
a dlouhé vlasy.

spínala zlatá spona. Jsem královna víl, řekla. K nám nikdo nechodí, proč ses vydal na takovou nebezpečnou cestu? Přijel jsem si pro matčin brokát, řekl mladík. Vítr ho zavál až k vám a matka z toho onemocněla. Vítr sem nezavál hedvábný obraz náhodou. To my sami jsme schválně tak zařídili. Chtěli jsme si podle něho utkat vlastní brokát. Už jsme s prací skoro hotové. Jestli nám obraz necháš ještě tuhle poslední noc, můžeš si ho vzít zpátky. Až do té doby si naším hostem, řekla královna Víl. Mládenec byl jako uvidění. Víli ho se smíkem obklopili, dali mu ochutnat nektar a ambrózii, jako by patřil mezi nebešťany, a pak rychle zasedli k práci. Tkali až do večera. Když nastal soumrak, zavěsili na strop síně perlu, která v noci září, a tkali až do samé půlnoci. Nejmladší syn byl zmožen tolika dojmy a než se nadál, usnul. Dívky zatím jedna po druhé dokončovaly brokátový obraz a odcházeli spát. Vzhůru zůstala jen ta nejmladší, oblečená do vínových šatů. Dívala se na obraz matky, pak na svůj a vzdychla. Takový obraz, jako byl matčin, neutkala žádná z víl. Žádný potůček se netřpitil, jako potůček utkaný z matčiných slz. Žádné slunce nehořelo jako slunce, ve kterém byla vetkána matčina krev. Dívka se zadívala na spícího mládence a najednou jí něco napadlo. Vzala hedvábnou nit a vyšila na matčin obraz malou vílu ve vínových šatech, jak stojí u jezírka a dívá se na rudé rybky. Byla půlnoc, když se mládenec probudil. Síň už byla prázdná, jen uprostřed ležel matčin brokátový obraz. Mládenec se na něj zadíval. Nač čekat do rána, pomyslel si. Matka je nemocná a jistě je jí každým dnem hůř. Svinul brokát, zasunul ho do kazajky, vyskočil na koně a vydal se na zpáteční cestu. Márně na něj mořské vlny valily ledovou tříšť, márně ho sopečné plameny sežehovaly, mládenec nevydal ani hlásku a než se nadál, už tady byla kamenná chaloupka a před ní stála usměvavá babička. Vítám tě, synku, řekla. Jsi hodný a statečný chlapec. Máš, co jsi chtěl. A teď ti zase vrátím tvé zuby. Vzala koni zuby, zasadila je zpátky mládenci a v té chvíli kůň skameněl. Tady máš jelenicové sandály, řekla babička. Když si je obuješ, budeš doma co by dub. Mládenec babičce vděčně poděkoval, obul jelenicové sandály a ani nevěděl, jak stál před rodnou chaloupkou. Ven vyšla sousedka a pokývala ustaraně hlavou. Dobře, že se zvrátil, kdo ví, jak to s tvou matkou dopadne. Už ani nevychází, zrak už pomalu ztratila. Nevím, chlapče, nevím. Nejmladší syn vrazil jako vítr do světnice. Podívejte se, honem maminko volal. Vytáhl matčin brokát z kazajky a místnost, jako by se jasnými barvami hedvábí, celá rozsvětlila. Jak matka uslyšela, že syn brokát přinesl, vykřikla radostí a hned byla čilá jako rybička. Seskočila z postele a cítila, jak se jí vracejí síly. Pohlédla na obraz a jakoby najednou i jasněji viděla. Vynes ten obraz ven, synku, obrátila se na mládence, ať je na něj lépe vidět. Syn vynesl obraz na slunce a rozvinul ho. Barvy jasně zazářily. Najednou zadul vítr a obraz se rozvíjel dál a dál, až pokryl kraj široko daleko.
a matka vyšla z krásného patrového domu, rozhlédla se kolem a oči se jí naplnily slzami štěstí. Kam oko dohlédlo, zlátla na úpatí hory kukuřičná pole. Pásl se dobytek, pobíhala žlutá hejna kuřátek a kachňátek. Zahradou protékal potůček a hořely tam nejkrásnější květy. Všechno bylo tak jako na obraze. A ze stříbrných domečků vybíhali sousedé a žasli a nemohli uvěřit tomu zázraku. Syn vzal matku za ruku a vedl ji do zahrady. Kráčeli pomalu k jezírku a nemohli se nabažit pohledu na tu nádheru. Najednou syn stanul jako přibitý a srdce se mu rozbušilo. U rybníčku stála krásná drobná víla ve vínových šatech a usmívala se. Kde ses tu vzala, zajíkl se mládenec? Dívka se lahodně usmála a sklopila oči. Vyšila jsem se na obraz tvé matky, zašeptala. A ty jsi mne odnesl sebou? Když teď obraz obživl, patřím sem i já? Matka na ní pohlížela plná radosti. Máme teď velký dům a mě schází dcera, řekla. Víla se podívala na mládence a ten k ní přistoupil. Chceš si mě vzít za muže? Zeptal se. A dívka rychle přikývla. Tak se tedy slavila svatba a kromě sousedů na ní matka pozvala všechny žebráky z kraje. Náhodou se o tom doslechli i oba starší synové. Rozházeli už všechny svoje zlaťáky a že byli zvyklí, aby je někdo živil, chodili po žebrotě. Když přišli k bývalému domovu a viděli, jaká se s ním stala změna, zastyděli se za svoje roztrhané hadry a radši vůbec nevešli dovnitř. Šli pořád dál a někde se ztratili v širém světě. A nejmladší syn se svou ženou Vílou a starou matkou žili dlouho a šťastně v bohatém kraji pod zářícím sluncem.

0: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt, a jak stisk kolt štěk bang bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost. Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam. Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Proč nestačil Nedoubek napsat další pohádku? Nedoubek uplácal z mokré hlíny mističku napití pro skřivánka a jakoby na něj z té mokré práce sedla nemoc. Uklidil se do jedné z prabábiných polic a tam si smutněl a posmrkával. Ino, co s tebou je, skřítku, nemáš chřipku? Hliněná prabába věděla, že kluci z hořejšího světa z jarní mokroty uloví někdy rýmu a kašel. Starala se, ještě nevykvetl Petr Klíč ani plicník, abych ti připravila z léčivého bejlí čaj. Musím ti uvařit z loňského sušeného, anebo jestli zbyl od loňského jara pampeliškovej med. Ale Nedoubek nechtěl čaj ani lžičku pampeliškového medu. Zafňukal. Mně se stýská. Ukázal na skřivánčí hliněnou mističku. Vypadá zrovna tak jako důlek na cvrnkání kuliček. Když nebudu Honzíkovi pomáhat, kluci ho obehrajou. Prabába pokývala stoletou moudrou hlavou. Zkrátka, patříš na hořejší svět. Přespal si u mě zimu s kytičkovými cibulkami a chce se ti nahoru, ke sluníčku, jako Šafránkovi, jako Bledulkám a Sasankám. Jenže oni vědí, kdy nastal jejich čas, aby se mohli pozdravit se slunečním světlem a nepomrzli. U skřítků nemám zkušenost, rozhodla. Teď má tvůj Honzík nejspíš rýmu a kašel, šlapal v mokrém sněhu a nateklo mu do gumáků. Zkrátka bys ho v té vší mokrotě těžko hledal. Počkáš tu v suchu, až nahoře roztajou sněhuláci a pomůžeš pumpovat mízu stromům. Přidělím ti pumpičku a budeš s mými skřítky pumpovat ze soudků mízu, aby stromy a keře ožily. Když já jsem moc smutnej, vzdychal Nedoubek. Já bych tuze rád nahoru, ale nemám pro Honzíka ani pořádnou klukovskou pohádku. Všechno je tady u vás samá práce a starání jako u velkých lidí. A oblékat kytky do cibulek a konejšit mimina je moc holčičí. Nemáte tu něco jako sedmihlavej drak? Nechce se ti pumpovat, skřítku, rozumovala prabába. Klukům není po jaru nálada do práce, ale do pranice. Ale my tu nemáme klukovskou, jen stromovou mízu, rozhodla. I tak si zalez někam do koutka a stejskej si tak dlouho, až tě to přejde. Nedoubek hledal mezi lahvičkami a pytlíky v prabábiných poličkách koutek na stýskání. Našel poličku, která se zdála prázdná, stočil se tam do klubička, přetáhl skřítkovskou kapuci přes oči, přes uši a smutněl si tam, jako by byl za dveřmi a na hambě dohromady. Kdyby jsem pod zem zasvítil měsíček a pošimral mě za ouškem, zdála by se mi pohádka, jak s Honzíkem Doubků obehráváme kluky v kuličkách, a nebo námořnický sen o tom, jak děláme průplavy v jarním tání. A tu ho něco lapilo jako do lasa, obtočilo mu to knoflík na bundě, lup! Už knoflík uletěl kam si pryč. Nedoubek se posadil, promnul oči a hledal, kdo ho to přepadl. Myslel, že je v temném koutku poličky sám, ale neviděl nic, jen nějaké pidivajíčko, malé a bachraté jako zrnko prachu.
2: Koukej mazat pryč,
1: hvízdlo pidivajíčko.
2: Tady bydlím já.
1: A kdo jsi? Vejta ho. Už klíbl se Nedoubek. Musel bych si nasadit brejle, abych tě uviděl, špunte.
2: Jsem sedmilasej drak, řeklo pidivajíčko. Dřímu tu v jeskyňce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím po něm lasem a uškrtím ho jako tvůj knoflík.
1: Pidivajíčko se nevytahovalo jen tak do marna. Švihlo dalším lasem a fik, Už letěla na Doubkovi čepička a kutálila se z poličky na zem. No tohle, dopálil se na Doubek, to je skřítkovská čepice, rozumíš? A pod tou se mi líhnou v hlavě pohádky a lumpačinky. To je kus mojí skřítkovské uniformy, lumpe. Tak si pro svou čepici slez dolů a už se sem nevracej, protože já jsem sedmilasej drak. Nedoubek se otřepal ze smutku a vjela do něj klukovská míza do pranice. Ale než mohl zaujmout správné bojové postavení, švih, už měl další laso okolo nohy. Tu už přispěchala na pomoc hliněná prabába. Hoš, hoš! Zahrozila bojovému miminu sedmilasého dráčete a stáhla laso ze skřítkovy nohy. Je to miminko jedné houby a chrání si prostor pro život, řekla Nedoubkovi. Jak si poznal, každý živáček si svůj život nějak brání. Tenhle střílí lapací lasa. Nedoubek už opět na nohou sebral ze země svou skřítkovskou čepičku a už se mu líhl v hlavě nápad. Hliněná prababičko, kdyby si tohle dráče nasadila do zahrady Honzíkova babička, zaškrtilo by lasem všechny plevely a babička by nemusela v zahrádce plejt? Kdyby šlo dráče ochočit a zařadit mezi užitečné, měříš člověčím metrem skřítku Nedoubku a proto patříš nahoru k lidem, řekla hliněná prabába. Najdeš cestu zpátky do Honzíkovy kapsy? No, kdybych byl pes, tak bych si cestu vyčmuchal, řekl skřítek. Zkusím zahvízdat krčím tunelem v psí řeči na Honzíkova psa. Uklonil se hliněné prabábě, poděkoval za pohostinství v jejím podzemním bytě, který byl kuchyní, ložnicí i spižírnou pro živáčky Zeleného království, ba i zbrojnicí pro ty, kdo se potřebují hájit. Zacpěte si uši, prababičko, protože teď zahvízdám v psí řeči pejsku k noze. Jestli ti jde o průvodce, který tě dovede, kam patříš, zadudlej si živé vody, ať tvůj přítel pes tvůj hvist slyší, řekla prabába a podala Nedoubkovi dudlavou láhev s živou vodou. Nedoubek si zadudlal, nabral dech a zahvízdal krtčím tunelem nahořejší svět. Pejsku k noze! Nejdřív na ten hrozně silný hvist spadl dolů krtek a strašně nadával. Zbořila mi to chodbu, láteřil. Ale tu už se sypala další hlína a v hlíně se objevila psí pracka. Zatrachtilý lajdáku, kde se touláš, štěkalo to v psí řeči krčím tunelem na Nedoubka. Já abych všechno odpracoval za tebe, hlídat Honzíkovi brášku v kočárku, to umím, hlídat je psí práce, ale a portovat dudlíky, neumím a uspávat taky ne. Chyť se mý pracky a les nahoru, jde se domů, vezu Honzíkovu bráškovi pohádku o sedmilasém draku, volal Nedoubek krčím tunelem nahoru. Mám tu pohádku pod čepičkou. Zamával hliněné prababičce a lezl po chlupaté psí tlapě nahoru. Lezl lehounce, jako se běží z dlouhého výletu zpátky domů. Nahoře jej olízl psí jazyk na uvítanou a Nedoubek se šťastně protáhl na hořejším světě. Až mě měsíček zašimrá u ouška, povím Honzíkovu bráškovi dračí pohádku, klukovskou, strašlivou. A byl moc rád, že může své uspávací pohádky zas už jen špitat do ouška spáčům a nemusí je psa

o fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Kolo roku roztočil leden a kraji vládne zima. Tady v té chaloupce žije řezbář Tomeš se svými dětmi Andulkou, Honzíkem a Mařenkou. Žena Mariánka mu umřela a tak to nemá lehké. Musí se o děti starat sám. Ještě, že mu pomáhá nejstarší Mařenka, ta Andulce a Honzíkovi musí nahradit maminku.
1: Tak jsem třem králům přinesla svěcenou křídu, aby se zítra mohli podepsat na všecky dveře.
2: Ta je školní a ne svěcená.
1: Bodejdže školní. Dal mi ji Janek a já ji nechala v kostele posvětit.
3: Říká se pan učitel Janek.
4: Mařenka mu říká Janek, protože je do něj celá zjankovaná.
1: No počkej, až tě chytím.
3: Tatínku, a kdo to byli ti tři králové?
2: No přeci Kašpar, Melichar a Baltazar.
5: Oni to byli vlastně takoví učenci z východu. Vyčetli z hvězd, že se v Betlémě narodil Ježíšek, Boží syn. Vydali se k němu z dary, aby se mu poklonili. Ale museli jet tajně, aby král Herodes nepoznal, ve kterých jesličkách Ježíšek leží. Věděli, že ten král chce dát malého Ježíška zabít.
3: Jo, a proč?
5: No, bál se, že mu Ježíšek jednou vezme korunu a stane se králem. Ježíška zachránil anděl. Varoval tatínka Josefa. Josef posadil maminku Marii s Ježíškem na oslíka a před zlými vojáky utekli.
3: Ne, au!
6: Králi,
3: dej mi
6: králi,
3: to!
6: Ouha, ouha, jak vylezeš na velblouda! Jo!
2: Vždyť pořád říká, že si mám s Andulkou hrát.
4: Tři krály.
3: Je, ta je. Na, počkej. Je. Ale ne, to jsou hlouposti. A jdeme tamhle, jo?
2: Ne.
3: Tamhle. To teda ne.
6: A jde se tam.
7: Honzík s Martinkem sebrali křídu. A co jestli ji vyčmárají? Vždyť je tří králová.
8: Je.
7: Běželi do lesa.

0: nic, čertice, ty jsi mi ale dala.
1: Čertice! Čertice! Tady je ty naše tulačko, ty nám pořád utíkáš. A cože se tady touláš ty, Andulko?
0: Náš Honzík s Martinkem ukradli křídu.
1: Nepovídej. Hele, utíkej domů, už se začíná smrákat. Jo, čertice!
2: A ze tří králů nebude nic. Křída je fuč a ještě si ztratil čepici, Honzo.
3: Ale Andulka to tak nenechá. Rozběhla se do kostela. A tři králové budou. Pan učitel Janek překvapeně kouká, kdo to přišel. A hele, Tomšovic Andulka.
0: Ježíšku, já vím, že už jsi naděloval, ale nenadělil bys nám ještě jednu posvěcenou křídu. Ale rychle, potřebujeme ji už ráno. Tak ji prosím naděl k Tomšům do té modré mističky. Děkuju, na 100 000krát. Ju, Ježíšek nezapomněl.

0: Hned jedna dračice, hned se vrát.
1: Pověď, za ní honem. Počkej!
2: Honem za ní, rychle.
1: Čertice!
2: Honem!
1: No tak!
2: Stročinko, vrať mi Jindřicíš, kamarádka.
3: A tak kamarádka Straka znovu korunovala krále Kašpara.
4: Včera v noci někdo ťukal na okno, Mařenko.
5: To byl Ježíšek, táto. Přinesl klukům křídu.
4: Že by Ježíšek ztratil učitelův notýsek.
3: Tři králové odložili své koruny a kalendář se pomalinku chystal otočit list na 7. leden.

0: Člověk, to je přece člověk. Konečně spí tady v květinách.
1: Uctivost, uctivost, slečinko.
0: Vidíte taky tady toho člověka? Ten je hezký a určitě i dobrý.
1: Mm-hmm, je, před chvíličkou jsem ho bod. Podívejte se na mé růžové bříško, juhu, to je jeho krev a dobrá.
0: A to on teď zemře, vy jste vrah, napadl jste ho ve spánku, to se nedělá vy.
1: Co vrah, já jsem komár. Prostě komár!
0: Ty komáre, to tedy vůbec nebylo čestné.
1: Ale nerozčilujte se. Za prvé je to docela malý člověk, říkají mu děvčátko. A za druhé nezemře. A za třetí jste na hrozném omylu, jestli si myslíte, že lidé jsou dobří, pokud nemluvíte zrovna o chuti jejich krve.
0: Já toho o člověku tolik nevím, ale...
1: Co vy? No, vždyť právě vy jim sloužíte víc než kdokoliv jiný.
0: Ale já jsem uletěla z úlu.
1: Jú, tak tedy potulný život, veselá svoboda, dobrodružství, no to si dám líbit. Já osobně bych člověku nesloužil ani za nic. On mi taky nedá zadarmo ani hlt své krve, tak co?
0: Ale nám včelám lidé pomáhají.
1: Vy jste který rod, smím-li se ptát?
0: Já jsem, prosím, Mája, úl v zámeckém parku Ulip, královna Eva VIII.
1: No tomu říkám původ. Poslyšte, nebylo u vás nedávno zbouření?
0: Bylo. To jsem ráda, že jste o tom taky slyšel.
1: Taky no. Ono se povídá lecos. Tak já si dám ještě doušek a poletím.
0: Ne, prosím vás, počkejte s tím, až odlétnu. Nemůžu se na to dívat.
1: Ale pospěšte si, mám žízeň jako trám. Fajnovko.

se to krásně spalo. Ach, ale co to? Proč je ještě tma? Jak se všechno třpití a leskne? To je přece noc. Já jsem vzhůru v noci.

0: Promiňte, ale ke kterým běžcům patříte?
1: K běžcům? Já jsem přece včela.
0: Ale vy máte žít ve dne, pokud vím.
1: Já jsem se nějak divně probudila, že ano, pardon.
0: Mně to nevadí, mně se neomlouvejte. Já vás znám, povídám mi o vás Ježek. On žere vaše mrtvé, když je vyhodíte z úlu.
1: Ježek? Ale to je přece strašidlo. Chodí, když se stmívá, dupe a hledá mrtvé a nezbedné včelky. Teta Kassandra to říkala. S tím přece ne...

0: cvrček. A právě proto musím v noci hrát. A dnes je noc krásná, jako málo kdy. A vy mě nesmíte zdržovat.
1: Pane cvrčku, prosím, prosím, nemohl byste udělat jednou výjimku a místo hraní mi vyprávět o noci?
0: Nemusím vám nic vyprávět, Májo. Stačí, když se zaposloucháte do mé hry. Pak poznáte, že letní noc je nejkrásnější na světě. Ale proč? To se neptejte, to je zbytečné. Prostě naslouchejte. Pozorně naslouchejte srdcem. Protože srdce porozumí všemu. Ale teď už mě opravdu nezdržujte, včelko.

0: krásně, ale smutno. I kosatce spí, jen potok je živý, blízká se a šumí. Je to takové, takové.
1: Kdo pak to pláče?
0: To je krása, to je taková krása.
1: Ale, co je ti?
0: Nevím, vy jste asi patrně anděl.
1: Jdi ty, já jsem skřítek tady toho kosatce.
0: Skřítek květu.
1: Ano, a klidně mi tykej. Poslyš, včeličko, co ty vlastně hledáš v noci na louce? To není jen tak.
0: Je, ty jsi hezký. Ty žiješ, když kosatce spí.
1: My, skřítkové, to máme tak. Žijeme 7 nocí, ale musíme přitom zůstat každý ve své květině. Kdo ji opustí, na úsvitě zemře.
0: Tak prosím tě, rychle, rychle se vrať do své květiny.
1: Už je pozdě, ale to nevadí. Víš, když skřítek svou květinu opustí, je s tím spojeno veliké štěstí. Proto taky nejsem první, kdo to udělal.
0: Jaké štěstí?
1: Kdo předčasně a dobrovolně umírá tak, jak my, ten předtím dostává zázračnou moc. Může splnit největší přání první bytosti, kterou potká. No, a já jsem tě slyšel plakat, a tak jsem u tebe. Když jsem opustil svou květinu, narostla mi křídla. Podívej.
0: Jú, to já bych taky svou květinu opustila.
1: Ale ty jsi ta první bytost, kterou jsem potkal, víš?
0: A to hned potom umřeš?
1: Uvidím ještě raní červánky. A až začne padat rosa a zem se potáhne bílými závoji, a až se to všechno rozzáří světlem, budu tam i já. Změním se s ostatními v rosu. Kosatce nás vypíjí, a až vyrostou, vrátíme se i my, zase jako skřítkové, a zase vylezeme z kalichu.
0: Takže ty už jsi byl kdysi jiným skřítkem?
1: Určitě, Májo, jenomže jsem na to zapomněl. V květinovém spánku se zapomene na všechno, víš? Ale teď už si něco přej. Škoda času, včeličko.
0: Tak já si přeju. Skřítku, skřítečku, já toužím poznat lidi, když jsou nejkrásnější. Nebudeš se mi smát?
1: Nebudu. Pojď, podej mi ruku, poletím.

0: spadlá hvězda. Podívej, motá se dole v trávě a neumí se vrátit do nebe. Skřítku, skřítku, pomozí.
1: To je svatojánský brouček. Na něm je zvláštní právě to, že dokáže svítit svým vlastním světlem. Světluško, hej, světluško, buď tak laskavá a posvěť nám trochu.
2: Ale ty záříš daleko jasněji než já.
0: To je pravda.
1: Jenomže my se musíme dostat tímhle tmavým listím do jasmínové besídky. A já se musím zahalit listem a ještě si přikrýt vlasy modrým zvonkem, aby mě lidi nezahlédli.
0: Ubližovali by ti jako Vážce a Neškudovi?
1: Polekali by se. To už je tak zařízené, že my skřítkové se objevujeme lidem jenom ve snu.
2: Tak pojďte tedy, jestli vám mé světlo stačí.
1: Tudy, Májo. A potichu.
0: A mají lidé taky sny, když spí?
1: Nejenom, když spí. Někdy sní, i když jsou vzhůru. Zakloní hlavu, trošku se schoulí do sebe a jejich oči se dívají velmi, velmi daleko. A jejich sny jsou vždycky krásnější než jejich život. Proto se jim taky ve snách zjevujeme. Ale teď už se podívej dolů. Tam je to, po čem si toužila.
0: Jak jsou krásní. Nikdy bych neřekla, že se mohou tak šťastně usmívat. A v očích mají tolik, tolik radosti, jako kdyby zlo vůbec nebylo. Skřítku, skřítku, lidi jsou nejkrásnější, když mají radost, když se mají rádi, viď, skřítku.

0: Podívej, už svítá.
1: Vidíš, ten úzký rudý pruh na obzoru je krásný. A nad rybníkem tančí závoje mlh.

0: Bonjour, madame. Nebo snad mademoiselle?
1: Já jsem Maja. A kdo pak jste vy?
0: Oh, sakr bleu. Proč čeříte hladinu smíru mého?
1: Cože dělá?
0: Čeříte.
1: Odpusťte, ale já vás opravdu neznám.
0: Parbleu. Máte lichavou paměť, hleďte, já vám napovím. Podívejte se a počítejte.
1: Co mám počítat?
0: Tečky na mých krovkách.
1: A jeden, dva, tady se jedna skova, sedm.
0: A je to venku. Sluníčko sedmitečné, sedmík, uměleckým jménem Adrien Sedmík, básník, žijí ze slunečního třpitu modrého nebe a lidské lásky.
1: Ale to je úžasné, a jinak nejíte nic.
0: Ale pochopitelně, že ano, mšice, vy ne?
1: Ne, to je snad...
0: Co je to?
1: To je poněkud neobvyklé.
0: No samozřejmě, neobvyklé, zvláštní, tak podivné, originální. Ho. Vy měšťáci umíte všechno jen obvyklé, normální a běžné. S tím bychom my básníci daleko nedošli. Máte čas?
1: Na co?
0: No přece, abych vám přednesl některou ze svých básní. Mám různé, zvláště něžné, lirické, s jemnou zvukomalbou a překvapivou poentou. Jsou mou vášní, přímo živlem, jsou elementem mého talentu.
1: Oh.
0: Velmi výrazně hovoří o mém důkladném poznání světa. Mohu-li radit, zavřete oči, začínám. Má báseň se jmenuje Lidský prst. Námět příští z mého osudu, z vlastního prožitku. Tak posloucháte už?
1: Ano, prosím, poslouchám.
0: Tak tedy, lidský prst. Já na prstu jsem chlapci dlel, prst zakulacen vzhůru čněl. A ten nehet, ajajajaj, usedl jsem na sám kraj. Tu ten chlapec do mne cvrnk, a já, Frnk. Co tomu říkáte?
1: Ano, je to velmi dojemné. To vás ten kluk chytil?
0: Nechytil, zvedl mě prostě z trávy. Ale to je jedno, co ta forma?
1: A rozumím, vzal si vás na prst, to děti dělají a forma... Jak říkáte, prst je podlouhlý a kulatý.
0: Ale ne, umělecká forma, ten tvar, v nějž jsem svou báseň přetavil.
1: No, ano, i moc pěkná.
0: Ano, ano, no, to jsem si myslel, to jsem věděl. A tyto verše jistě patří k nejsilnějším, které jste kdy slyšela. Ta báseň vnáší nové podměty v líný proud celé hmyzě literatury a vám osobně pak čeří hladinu...
1: Čeří? Zase už čeří?
0: Hladinu citového pohnutí nitra. Inu, básnická forma. A ta velikost, co? Jen se toho nebát, sedmíku, jen do toho, jen dál!
1: Já vám moc nerozumím.
0: Důvěra v mé nadání, ten obrovský talent dřímající v mé hrudi, to mě přímo zavazuje, ano, zavazuje a dodává zbraň mému rýmu.
1: Ale já nemám rýmu.
0: Děkuji, drahá přítelkyně, děkuji, děkuji, že jste mě vyslechla, jsem hrd, ale úděl básníků je samota. Takže mě nezdržujte, jsem rozechvěn přívalem inspirace, musím letět, tvořit, tvořit, žít ze světla, vzduchu, lásky.
1: A zemšic, pane sedmíku.

0: ahoj, ahoj, si ahoj, si ahoj, to bolí, ahoj, ahoj, ahoj.
1: Co tu děláš, Mlíku? A hop, a proč křičíš?
0: Já jsem, prosím, vypad z úlu.
1: To ty pořád. A hop, co pak ještě neumíš létat?
0: Já jsem, prosím, včera zase dostal 5 z létání. A teta Kassandra mi nařídila, abych si opakoval mávání křídly na místě.
1: A hop, ale co děláš tady? Hop.
0: Já jsem mával na místě a najednou jsem vylétl a mával jsem a pak jsem nemával.
1: Protože jsi prostě moc tlustý a hop a málo cvičíš, takhle to dál nepůjde a hop.
0: Ale šlo to. Dostal jsem se až k bráně, tam byla tlačenice a dělnice mě vlastně vynesli ven a tak jsem si řekl, že se podívám po Máje. Víš, mě se po ní moc stýská hope.
1: A hop, ona se ještě nevrátila?
0: Právě že ne, tak jsem ji chtěl najít.
1: Ale tady v aleji, myslím, hop, že bychom ji měli hledat dál, spíš u toho domu u lesa. A
0: proč u toho domu, hope?
1: Mája je přeci zvědavá a pořád chtěla poznat člověka.
0: To je pravda, ale já tam nedoletím. Víš, já jsem včera, jak jsem ti už říkal, dostal 5 z létání. Tak co budu dělat?
1: A hop, nic nebudeš dělat, jen se budeš pevně držet. Vezmu tě na záda, tak a les a dělej, hop.
0: Počkej, hope, nesmíš skákat moc vysoko, nebo si nabiju.
1: Tak jedem a hop, a hop, a hopsa.
0: Podívej, hope, tamhle, to je člověk.
1: Ale kde pak, Lilíku, to je kůň.
0: Je, a jaké má pěkné chlupaté šaty.
1: Tomu říkají srst, ale dej pozor, hop. Kůň mává ohonem, mohl by tě praštit a hop.
0: Neboj se, já si jen podívám, jak vypadá.
1: Pozor, uhni.
0: Jau, to byla rána. Hope, kde jsi?
1: Hop, tady. To jsi zase jednou měl štěstí, Vilíku.
0: Jo, bolí mě křídla, hope, a hlava. Ta hlava mě bolí.
1: Ale s tebou opravdu nic není. Víš co, vylez na mě a vezmeme to zpátky k úlu. A hop, tam už ti dělnice pomohou.
0: No a co má já?
1: S tebou jí nenajdu, ty trumbero.
0: Ale já bych jí hrozně rád pomohl, hope.
1: Až budeš něco umět, hop, Mája se nestratí, hop, uvidíš, že se vrátí dřív, než ty se naučíš létat aspoň na trojku, tak vylez, hop, a jedeme, hop.

Vítejte v příběhu o báječném hrdinovi. O pozoruhodném hrdinovi, který zachránil zvířata savany před tyranií a strachem. A to úplně sám. Vlastně měl pár pomocníků. Divoké prase Pumbau a lva Simbu. No nic, vítejte v příběhu o statečném Timonovi, to jsem já, a samozřejmě o Pumbaovi. Možná už jste slyšeli historku o lvím králi. Ale nikdo vám určitě neřekl, jak to bylo ve skutečnosti o mně a mém příteli Pumbaovi. Vraťme se tedy na začátek. Žil jsem se svou rodinou, velkou rodinou, v kolonii Cibetek. Vybudovali jsme bezpočet tunelů, ale už mě to neustálé kopání začínalo unavovat. Měl jsem pocit, že potřebuju nový domov, úplně jiný, domov s nebeskou střechou nad hlavou. Ostatní mě prostě nechápali. Hlavně strýček Max se na mě zlobil, i když to byl úplně první tunel. Který kvůli mě spadl ten den.

0: Většinu času jsem procvičoval svůj nádherný hlas zpěvem. Proto jsem vlastně neviděl, že se ke mně přikrádají hyeny. Víte, plížili se hodně tiše. A i když bych ty tři bestie snadno dostal, ostatní z kolonie by spanikařili.
1: To byla ale mela.
0: Nikomu se nic nestalo a oni si přesto všichni stěžovali na mě, že jsem nedával pozor. Hned jsem věděl, že moje budoucnost je jinde. Byly mi přeturčeny mnohem větší věci, než je kopání tunelů a vyhlížení nelítostných masožravců. A tak jsem musel učinit těžké rozhodnutí. Odešel jsem z domova do širého a dalekého světa. Moji příbuzní se mě samozřejmě snažili zastavit. Prosili mě, abych zůstal, ale už bylo pozdě. Uvědomil jsem si, že musím odejít, jenže jsem neměl ani ponětí, kam půjdu. A tak jsem se v povznesené náladě nebojácně vydal tam, kam se jiná Cibetka ještě nikdy neodvážila. Ani jsem se neohlédl.
2: Plakal jsem jenom chviličku.
0: Ne, protože bych se bál, to vůbec ne, ale protože se mi do očí pořád dostával písek. Opravdu. Tenkrát jsem se seznámil se starým, bláznivým pavijánem jménem Rafiki, co měl modrý obličej, ale rád mluvil v hádankách a používal chytrá slovíčka moudrosti. Přirozeně jsem ho odhadl hned na první pohled. Řekl mi, že hledám místo bez starostí, místo, kterému se říká Hakuna Matata. Abys jej našel, musíš se podívat pod povrch toho, co vidíš, povídal. Vím, že se to možná těžko chápe, ale já vám to vysvětlím. Znamená to zkrátka, že se musíte... No, víte... No... Podívat pod povrch toho, co vidíte. Já jsem očividně nebyl pod povrchem toho, co vidím. A tak jsem šel a šel a klestil jsem si cestu vysokou trávou, když tu jsem uslyšel podivný zvuk. Ne, byl to děsivý zvuk. Statečně jsem se dral dál, až jsem se náhle ocitl tváří v tvář obrovskému rypáku. Byl jsem překvapen trochu, ale zakrátko jsem zjistil, že ten velký chlapík, divoké prase Pumba, není vůbec nebezpečný. Nejdřív se mě trochu bál, ale podařilo se mi ho uklidnit. Ukázalo se, že hledá stejnou věc jako já, místo, kterému by mohl říkat domov. Je jasné, že se z nás stala bezva dvojka. Já byl chytrý a Pumba, no, měl svou tajnou zbraň, kterou jsem měl brzy objevit. Během naší cesty jsme dorazili až ke lví skále, kde se schromáždila velká skupina zvířat. Všichni se přišli poprvé podívat na Simbu. Samozřejmě jsme tenkrát netušili, kdo to je. Místo toho jsme se začali na tom přeplněném místě nudit. V ten moment jsem poznal Pumbaovu tajnou zbraň. Zvedl jsem mu ocas, když tu se ozvalo prásk. Všichni padli k zemi. Ten zápach byl příliš silný. Naštěstí jsem tušil, co se chystá. A tak jsem před těmi větry uhnul. Tedy chtěl jsem jim uhnout. Byl jsem cítit jen pár týdnů. To je přece v pohodě. Ale stejně mi bylo hned jasné, že my dva spolu budeme určitě dobře vycházet. Bezstarostný domov jsme hledali, kde se dalo. Našli jsme si pěkné místečko nedaleko lví skály, ale bylo tam moc hlučno a narváno. Já hledal něco, kde bychom mohli být sami sebou. Jako bezva typ mi přišlo sloní pohřebiště. Vypadalo trochu omšele, ale co? Trocha gruntování to všechno spraví a my budeme mít svůj dům snů. Jenže Pumba se toho místa trochu bál. Chudák malý. Musel jsem se o něj dobře postarat a tak jsem nakonec souhlasil, že z pohřebiště odejdeme. Zvláště, když jsme zjistili, že tu žijí hyeny. Nechtěl jsem být drzý a vlézt jim do zelí. Musím vám říct, že mám Pumbau moc rád, ale on je...

jako magnet na potíže. Představte si nás dva uprostřed vyschlého koryta řeky, jak najednou slyšíme z druhé strany rokle hluboké dunění. Přímo na nás se řítilo stádo rozuřených divokých zvířat. V tu chvíli máte přece zůstat v klidu a soustředit se. A utíkat seď vám síly stačí. Jenže Pumba se samozřejmě do toho prchajícího stáda zapletl a já jej musel hrdinsky vysvobodit a dostat ho k řece a přes vodopád. Někdo přece musí zachovat tvář a ovládnout se, když se všechno kolem hroutí. Ještě, že jsem nás bezpečně dopravil ke břehu. Hračka.

takže zase jsem nás zachránil, ale přiblížilo nás to k cíli? No, vlastně ano. Namísto fňukání nad tím, jak to máme těžké a čím vším jsme museli projít, jsem se hrdě vztyčil a hádejte, co jsem uviděl. Horkého rachota. Promiňte, hrabavé ratata. Ale ne, počkejte, Hakuna Matata. Jakmile to jméno uslyšíte, nikdy jej nezapomenete. Místo bez starostí. Díky mému důvtipu jsme našli svůj domov v ráji. Život byl nádherný. Jedli jsme a spali, hráli si, spali a jedli. Každý den jsme byli bezstarostní. Jenže pak se to stalo. Jednou, když jsme si jen tak stříleli z divokých ptáků, jsme narazili na malé lvíče, Simbu. Byl tak roztomilý. Bojíte se lva? To já tedy ne. Stačilo jen ho přivítat, trochu ho vychovat a čáry máry fuk. Máme tu obrovského silného přítele na život a na smrt. Simba byl jako naše dítě. Byla to radost. Vstávat uprostřed noci, protože se mu chtělo, chytat jej pokaždé, když spadl z nějakého vyvýšeného místa, kam rozhodně musel vyšplhat, krmit ho, mít ho, páničku, samá práce. A stejně, člověk si ho zamiluje. Když vychováváte lva, musíte ho připravit na nesnadný život. Musel jsem ho hodně naučit. Vyrostl ze lvíčete do mladého lva a byl připravený na test dovedností skutečného šampiona. Musel se utkat se mnou v kruté bitvě o největšího pojídače šneků. Musím přiznat, že se vedl dobře. No, ono to vlastně není moc důležité. Prostě jsme si skvěle zasoutěžili. Snažil se ze všech sil, dal do toho úplně všechno a porazil mě. Ze Simby vyrostl dospělý lev a dobrý přítel. My tři jsme si užívali naši Hakuna Matata a moc se nám to líbilo. Bohužel ale nic báječného netrvá věčně. Dokázali bychom si poradit s bouřkami, divokou zvěří, sarančaty. Náš skvělý malý domov byl připraven na vše, jen ne na holku. Hned jak se objevila lvice Nala, začal jsem mít pocit, že budeme mít velké problémy. Simba se okamžitě zamiloval. Nejdřív jsem si vymýšlel vychytralé plány, které by tuhle katastrofu odvrátily. Věděl jsem, že když Simbovi tu aférku překazím, později mi poděkuje. Měl jsem připravenou spoustu triků, drát, o který zakopne, strašidelné pavouky a tak. Ale co, ten mrňous se přece musí dozvědět, o čem život vlastně je. Kdybych ho pořád jen chránil, nikdy by nedospěl a nezjistil, jak může být láska romantická. A tak jsem ty hrdličky nechal vrkat. Já vám to říkal. Netrvalo dlouho a Nala a Simba se pohádali. Skvělé. Jenže Simba se najednou vytratil. Došlo mi, že je zatím Nala. A tak jsem se jí zeptal, proč Simba odešel. Začala mi vykládat dlouhý a nudný příběh o tom, že Simba je synem krále, kterého zavraždil Simbův strýček, co Simbu přesvědčil, že to byla jeho vina. Ne, počkat, nebyla. Nebo... Ale co? Simba se musel vrátit ke lví skále a vybojovat nějakou hloupou bitvu. Nala se vydala za ním a Pumba se rozhodl, že chce taky. Nevadilo by mi umřít pro kamaráda někde daleko od domova, ale někdo přece musel zůstat a hlídat naši Hakuna Matata. Samozřejmě, že se musel ukázat Rafiki. Zadíval se na mě tím svým moudrým pohledem staré opice. Dobře, dobře. Dlouho jsem s Rafikem diskutoval. Nebo spíš já mluvil a on se jen moudře díval. Ale k věci. Věděl jsem, že moji přátelé budou potřebovat můj důvtip, mou odvahu a mé vedení. Pumbao, počkej na mě!

I když Pumba odešel dávno přede mnou, snadno jsem ho dohonil. Byl tak rád, že mě vidí, že málem plakal jako mimino. Ach jo, ten malý bumbrlík. Během chvilky jsme dorazili ke Lví skále. To místo se hemžilo podrazáckými hyenami a tak jsme museli jednat rychle. Mohli jsme ty směšné čokly prostě jen sejmout, ale bylo mi jasné, že se Pumba té situace bojí a já nechtěl, aby ho zranili. A tak mě napadl další brilantní nápad. Oblékl jsem si havajskou sukni a začal zpívat. To odlákalo tři nejhorší hyeny do jeskyně, kde... Bum! Pumba spustil svou tajnou zbraň. Ten zápach je naučí, že si nemají začínat s cibetkami a divokými prasaty. Asi hlavně s divokými prasaty. I když jsem docela dobře ječel, myslel jsem, že je trochu vyděsila i ta sukně. Vyřídili jsme první útočnou vlnu, ale všimli jsme si, že Simba má na Lví skále velké potíže. Nevěděli jsme, co dělat, když tu se náhle z úkrytu vyhrnuli dvě cibetky. Mamča a strýček Max. Hledali mě celou věčnost. Bylo to od nich moc hezké. Ale tady jsme byli uprostřed bitvy a já musel zůstat v klidu a zachovat si důstojnost. Ve své havajské sukni a v obětí mamči. Dobře, dobře, konec té radosti ze shledání. Simba potřeboval naši pomoc v boji proti hyenám a my jsme potřebovali plán. Právě v tu chvíli jsem si uvědomil, jakou výhodou je, že jsme potkali strýčka Maxe. Nejlepšího raziče tunelů na zemi. Tedy vlastně pod zemí. Plán byl stejně tak jednoduchý jako geniální. Museli jsme se postarat o tři mazané hyeny a kdyby se mně a Pumbaovi podařilo ty rádoby psí čmuchaly přesvědčit, aby nás honili, mohli bychom nastražit tu nejlepší cibetčí tunelovou past na světě. Strýček Max věděl, jak stavět tunel a já věděl, jak ho zbourat. Šli jsme tedy nahoru za hyenami a začali jsme je provokovat. Samozřejmě z uctivé vzdálenosti. Plán byl odvést jejich pozornost. A i když by asi stačilo na ně udělat bububu, byl to tak dobrý plán, že jsme ho prostě museli realizovat. A já nejsem cibetka, která by se moc hádala. Moje svaly totiž ukrývají opravdový mozek. Plán vycházel. Hyeny nás začaly okamžitě honit a já si to hlasitě užíval. Doslova. Když jsme s Pumbaou zahnali přibližující se hyeny, čekali jsme na signál od mamči, že už je past hotová. Bohužel se všechno začalo tak trochu vymykat z rukou. Ne, že bychom těm hyenám nakonec snadno neutekli. To ne, jen se pořád přibližovali. Tunel byl konečně hotov a my jsme nasměrovali hyeny přímo do pasti. A pak tunel nespadl. Jedna ze strýčkových spěr se zasekla. Někdo musel něco udělat. No, když chcete, aby něco spadlo, musíte si to udělat sami. A nakonec, boření tunelů je přece moje specialita. Fungovalo to. Skutečně to fungovalo. Ne, že by mě to překvapovalo. Ani můj chytrý plán, ani moje statečnost. To nebylo žádné překvapení. Spíš asi... naprostý šok. Takže jsem od té pasti mohl v klidu odejít jako skutečný hrdina. Jakmile bych se z toho nepořádku vyhrabal. Jenže mamča se pustila do toho svého věčného mazlení. Nebylo to zrovna hrdinské, ale přece jen jsem z toho měl fajn pocit. A tak jsem všechny a všechno zachránil. Samozřejmě s malou pomocí. Ale co bude teď? Chtěli, abych se vrátil do kolonie. Čekalo mě tam uvítání pro hrdinu. Ale co Hakuna Matata? Co moji noví kamarádi? Tohle chtělo ten největší plán.
bylo na čase, aby tahle tlupa cibetek konečně vyrostla a naučila se něco o skutečném životě. O lenivosti, pozdním vstávání, spoustě jídla a žádném spěchu. Znal jsem místo, kde je život snadný, a je tam místo pro všechny. Domov je tam, kde je vaše rodina a přátelé. A proč by tam, kde, nemohlo být právě tady? Hakuna Matata.

0: Kája otužuje Zdeňu. Jděte se podívat do Dubčí, něco tam kvete, řekl dětem Zdeňin tatínek, pan Lesní. Zdeňa byla malá Kájova kamarádka. A ty, Šohaji, dej na tu naší pápěrku pozor, to ti povídám. Paní Lesní natáhla Zdeně vlněné punčochy, teplé boty a přesto všechno ještě vysoké kamaše. Přes teplé šaty jí oblékla vlněnou pletenou vestu, přes ní pletený kabátek a navrch navlékla kožíšek. Zdeňa měla už ručičky od těla odtažené, že ani připažit nemohla. Jenom se zamračila, když jí paní Lesní natáhla vlněnou čapku přes uši a kolem kožišinového límce ještě zavázala šálu. Děti odběhly do lesa. Když jim zmizela myslivna z očí, Zdeňa se zastavila a zhluboka oddychovala, jak byla celá nabalená. Ty tě zas vymustrovali, vždy co v tom nemůžeš ani hnout, kdybych do tebe strčil, svalíš se jako hrouda. A kdyby na nás vyrazil odněkud pan loupežník, ani bys neutekla. Ruce máš už teď natažené, myslel by si, že se vzdáváš a on by tě propích jako housenku. Zdenčina čapka zmizela v Kájově kapse a stejně tak i šála. I kožíšek už měl Kája přes ruku. Co to máš ještě na sobě? Teplou košilku a triko v celku, teplé šaty a tuhle vestu. Tak ještě vestu dolů. A sedni si tuhle na pařez, stáhnu ti ty makaše. Kamaše, Kájo, kamaše, to je jedno, běhat v tom stejně nemůžeš. Hele, Zděno, sem nikdo nepřijde, já ty tvoje hábky pověsím tuhle na stromy. A už na borovici visí kožíšek, na smrčku kousek dál svetr a na doubku vestička. Vrátíme se pro ně, až se trochu vylítáme, jo? A půjdeme taky k vám. Půjdem. A vezmem to dolů trapem na špagátě. Kája se ovinul špagátem a Zdeně dal opratě. Je! Kája se rozběhl jako hříbě, házel hlavou, vyhazoval nožkama, škubal napravo i nalevo, Zdeňa výskala a volala prrr, ale Kája to hnal, až kamínky vyskakovaly. A tak doběhli do hájovny. Ale hned si nesmíme Zdeňo sednout. Když se koníček uběhne a spotí, musí ho provádět. Vezmem to pomalej okolo chalupy, aby se v nás pot najednou nezarazil. Mírným poklusem se uklidňovali, až řekl Kája. To stačí, už si můžeme chvíli sednout. Máš hlad? No, jedla bych něco. Chceš mléko? Kakao nemáte? Kde pak, ale máme moc dobré mléko. No tak mi dej. Máte lepší než my. My máme moc sladké. To ti to doma asi sladí. Ale věř tomu, že to není ono. Zdeňo, umíš kotrmelec? Co je to? Je, Zdeňo, než já z tebe udělám kluka, to bude doba. Ty ale dočista nic neumíš. Jestli chceš, abych s tebou chodil, tak to se musíš naučit kotrmelec a potom lézt na stromy taky a takové všelijaké věci. Bajo, Kájo, já se to naučím, tak mi to ukáž. Mezitím se pan Lesní, Zdenčin tatínek, šel po dětech podívat. Jak to vzal dlouhými kroky k Dubčí, slyšel z dálky výskání dětí. Už nepospíchal, dětem je jistě dobře. Šel zvolna, až udiveně zdvihl hlavu. Co to? Na borovici visí Zdenin kožíšek a tam hledal svetr a vesta. Můj bože, lekl se. Co se to tu stalo? A zrychlil krok. Aby se tak byl mýlil, když se mu zdálo, že slyší děti výskat, co když to bylo volání o pomoc, aby tak pan Lesní doběhl k hájovně skoro bez dechu. Ale jak chtěl vrazit do vrátek, uslyšel docela zřetelně Káju, jak přísně povídá, lidi, co pak se to nenaučíš? Vždyť už půjdeš nedle do školy. No tak... Hodně se opři o ruce, vyhoď nohy vzhůru a přeletíš na druhou stranu jako nic. No tak vidíš, já udělám tři za sebou, heleď. A za chvíli slyšel Zdeňu. No jo, Ty jsi kluk, ale viď Kájo, ten byl, co se mi prvé povedl. No, řekl Kája zdrženlivě, byl, ale ještě ne tak zrovna. Tak hezky znova. Pan lesní obešel hájovnu a s Kulinou se podíval na mlátek a oddechl si zhluboka, jak se na Zdeňu podíval, když se chystala k novému kotrmelci, stěží se ubránil smíchu. Ten už skoro byl, však já tě to všechno naučím, sliboval Zdeně Kája. Pan lesní viděl ještě, jak Zdeňa vytáhla z kapsičky zbylou kůrku černého chleba, zakousla se do ní a řekla, máš tam ještě trochu mléka? Zdeňin tatínek se tiše vrátil postranní cestou. Úsměv mu ležel na dlouhých vousech a šibalství pohrávala v očích. Když otevřel dveře kuchyně, paní lesní se po něm podívala udiveně, co tak brzy, tatínku, snad se něco nestalo. Nic, maminko, nic, ale dobře jsme Zdeňu oblékli, viď? Dobře, tatínku, dobře, teplou košilku, teplé tričko v celku, vlněné šaty, pletenou vestu, svetr a kožíšek a šálu a kamaše a čepici přes ouška, jenom rukavice jsem zapomněla. No, jestli si ji nenastrojila až moc, povídá pan lesní. Na borovici totiž visí kožíšek, na smrčku svetr, na doubku vesta a v dubčí, na posledním smrčku čapka, šála a kamaše. Paní zbledla a sepěla ruce. Tatínku, mluv, Zdeně se něco stalo? Ale nestalo, maminko, nestalo. Dělá v hájovně na mlátku na pytlech kotrmelce a láduje se chlebem, jako by nejedla týden. Bože, vždyť nám nastydne a umře, co jí to napadlo se tak vysvléknout. Jí to nenapadlo, ale Káju. Pořád jsme jí balili a ona byla jako bez života. A teď mě napadlo, že bude nejlepší, když k nám Kája aspoň ve čtvrtek a v neděli bude chodit na oběd. Zdeňa se aspoň naučí jíst bez vybírání a bez vrnění. V tu chvíli Kája vyslovil Zdeně uznání. Tak tohle už byl kotrmelec, že bych se za něj ani já stydět nemusel. Já si tě snad přece jenom vychovám podle svého. Už se mi chtěli kluci smát, že si s tebou hraju, ale já jsem jim pověděl, že z tebe udělám kluka. A myslím, že se mi to povede, když už teď umíš i kotrmelec. A Zdeňa se šťastně culila jako hříbeček v mlází.
1: Auto ve škole. Děvčata a kluci z ulice, kde bydlel pan Honza, vyprávěli o mluvícím golfíku v pondělí dětem ve škole a měli co dělat, aby jim to kamarádi uvěřili. Jednou takhle odpoledne stojí u pana Honzy před domem Kája a celý spocený táhne přenosnou televizi. Ale já přeci televizi mám, řekl pan Honza. No jo, říká Kája, ale já ji přines pro golfíka, aby mu nebylo v garáži smutno. No smutno mu snad není, řekl Honza. Ale pojď, třeba bude mít radost. A tak dali tu televizi před golfíka na žebřík, aby na ní hezky viděl, a Honza mu pustil zrovna jednu legrační soutěž. Golfík otočil obě světla nahoru a po chvíli řekl, to se mně docela líbí, můžeš mi tu televizi tady pár dní nechat? To víš, že jo, zvlášť, když mě občas svezeš, řekl Kája a utíkal Kirkovi a Patrikovi, aby jim sdělil, co je nového. A najednou měli kluci i Michala, která s nimi právě hrála na schovávanou, nápad. Poprosíme paní učitelku, jestli by se mohl golfík někdy podívat, jak se ve třídě učíme. Paní učitelka souhlasila s tím, že auto může stát těsně před otevřeným oknem, protože je teplo a svítí sluníčko a golfík uvidí přímo na tabuli. Jinak by to ani nešlo, protože po schodech do třídy by těžko vjel. Děti souhlasili a tak hned ten večer pana Honzu přemluvili, aby golfíka přivezl zítra ráno do školy a nechal ho stát před třídou celý den. Kluci museli ale slíbit, že budou obzvlášť hodní a že dají pozor, aby se Golfíkovi nic nestalo. Dovedete si představit, jak jim kluci a děvčata z jiných tříd toho nového spolužáka záviděli? A Golfík pozoroval, jak děti počítají a snažil se si to zapamatovat. Nejvíc se mu líbilo, když děti kreslili na tabuli. To bylo hezčí než televize v garáži. A najednou uviděl, že si Jirka s Petrem hrají s něčím pod lavicí, místo aby dávali pozor, co paní učitelka říká. A tak se najednou přes celou třídu ozvalo. Jirko a ty druhý kluku, dívejte se radši na tabuli, to hraní počká. Paní učitelka se přísně zadívala a kluci se zastyděli, zvláště když řekla, vidíte, hoši, ten Golfík je rozumnější než vy. A chtěla dodat, a je to jenom auto. A pak se zarazila, protože vlastně tohle auto bylo docela jiné, neobyčejné. A možná, kdyby chodilo víc do školy, tak by vědělo všechno, co děvčata a kluci u ní ve třídě. Po škole si hráli děti na hřišti a čekali, až se pan Honza pro Golfíka zastaví. Jeden přes druhého mu vyprávěli, jaké to bylo, a aby to měl pan Honza, jak se říká, z první ruky, ozval se Golfík a řekl, Honzo, mně se v té škole tak líbilo, škoda, že není škola pro auta. Hned bych se tam zapsal a sám bych si tam jezdil. Sám by si tam jezdil, říkal si pan Honza pro sebe. To by tak ještě scházelo, aby si to auto začalo jezdit samo, a při té představě trochu zbledl. Cestou si Golfík ještě pobrukoval. 7 + 8 = 15, 14 - 3 = 11 a přeříkal si různá slova. Ne sice moc nahlas, ale přesto se lidé na chodníku otáčeli, protože mluvení ze silnice, to se neslyší každý den, zvláště když nikde kolem nebylo živého človíčka. V garáži ještě dětem Golfík nabídl, ať k němu přijdou, kdyby chtěli vyzkoušet z počtů, ale protože to byl pro všechny dlouhý den plný zážitků, šli ten večer všechny děti brzy spát a nechali si zdát krásné barevné sny.

Zvědavá mašinka byla také jedna z těch, které byly vyrobeny z velké černokněžnické lokomotivy. Byla pěkná a silná, ale tuze zvědavá. A tak se pořád chtěla dozvědět, co je tam za lesem, tam, kam nevedou koleje. A tak jednoho dne řekla ostatním mašinkám, dnes se vydám na cesty a pojedu, kam mě oči povedou a kola ponesou a zažijí veliká a krásná dobrodružství. A jela. Dojela až k nárazníkům a vykřikla na ně z hurta, kliďte se mi z cesty, jedu do světa. A plnou silou do nich vrazila. Mašinka jela a jela, projela vesnicí a dojela k rybníku. Zastavila se a spustila hadici do vody a načerpala plnou nádržku, protože si vzpomněla, že kdysi vyprávěla jedna stará lokomotiva pohádku o poušti, kde vůbec není voda. Co kdyby se tam dostala? Když se napojila, dala se znovu do jízdy a jakmile uviděla cestu do polí, zabočila na ní. Tady se ovšem jelo hůř, kola se bořila a zase ocitala ve vzduchu. Mašinka ale jen zatěla zuby a řekla, kdo chce zažít dobrodružství, nesmí se dát zastrašit na počátku. Jela tedy odvážně dál, do lesa. Bylo tu tak temno, že se mašinka skoro začínala bát. Les byl stále hustší a opuštěnější. Najednou však spatřila světlo ohýnku a hned se radostí rozjela rychleji a oddychovala a pištěla, až veverky a zajíci poplašeně utíkali. Také lidé u ohýnku se polekali a začali utíkat. Mašinka volala, počkejte na mne, chci se vás zeptat na cestu. Ale kde pak, všichni utíkali, křoví, nekřoví, každý na jinou stranu. Měli proč utíkat, protože to byli loupežníci. Ale to ta mašinka nevěděla, a tak se celá zmatená dívala kolem sebe. Všude bylo plno zlata a drahých kamenů. Ale mašinku daleko víc zajímala hromada dříví, která tu po loupežnících také zůstala. Pěkně si naložila, rozdmíchala oheň a pak se rozhodla, že počká, až se rozední. Najednou vyšel za mraky měsíc. Mašinka se jako u vytržení dívala na tu krásu a než se stačila dosyta vynadívat, uslyšela z dálky hudbu a zpěv. Nyní se už mašinka nedovedla udržet a vyjela na mítinu. Sotva však vyjela ze stínu stromů, náhle víly, jako když do nich střelí, polekaně zapískly a zmizely a měsíční světlo zhaslo. Mašinka zůstala stát na samém okraji mítiny mezi palčivými kopřivami a hadovými ostrožinami a bylo jí líto, že polekala tančící mašinky. Byla zima, na mítinu padala rosa a mašinka se cítila osamělá. Litovala své zvědavosti a stýskalo se jí po teplém smíchovském nádraží.

Když se rozednilo, mašinka strnula. Jen několik otočení kol a mašinka by se byla zřítila dolů do propasti lomu. Tam ji tedy chtěli víly zavést. Kdo jí teď pomůže? Sama se odtud nedostane. Když přišli dělníci z lomu, uviděli mašinku, vyprostili ji jeřábem a spustili dolů. Mašinka se zaradovala, že ji zachránili a už se těšila domů. Ale dělníci rozhodli, že mašinka zůstane v lomu a bude jim pomáhat odvážet kámen. Na Smíchovské nádraží je daleko a dalo by moc práce a strastí mašinku dopravit zpět. Od té doby jezdila zvědavá mašinka v lomu. No tady bude také užitečná.

0: Chytrá horákyně. Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý, chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí k bratru za husopasku. 2 léta sloužila za stravu, po 2 letech zesílila a nastoupila za děvečku. Sluš jen, manko, spravedlivě, řekl strýc. Až vystoupíš, dám ti místo mzdy jalovici. Právě mám 4 nedělní tele, to dochovám a tobě to bude jistě milejší než peníze. To víte, odpověděla manka, a od té chvíle byla do práce jako oheň a krejcaru strýci neumařila. Ale strýc byl šelma. Manka sloužila 3 léta spravedlivě a bez reptání. Otec ale churavěl a stárnul a ona musela domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečkařka, kde si, co si, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil a chtěl ubohou manku 4 groši odbít. Ta však nebyla tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všechno povídala usilujíc, aby šel k panu prokurátorovi žalovat. Otec sa zlostí popuzen na nesvědomitého bratra šel bez meškání do města a žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan prokurátor nějak nespraví, že musí jalovici dát, protože hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan prokurátor byl v rozpacích. Bohatého by si nerad byl rozhněval a chudý měl přece právo na své straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky. Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího? S tím doložením, kdo to uhodne, že dostane jalovici. Mrzutí odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo. Ale ani jeden, ani druhý nemohl se pravdy domakat. No jak? Ptala se žena bohatého sedláka, když přišel domů. Čert, aby ty soudy vzal. Teď jsem v brindě, řekl sedlák a hodil čepicí tchořovkou o stůl. No a proč? Co se ti stalo, prohrál jsi?
1: Co prohrál?
0: Neprohrál, ale co nejspíše teprv prohraju. Prokurátor mě dal hádačku, co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli to uhodnu, zachovám jalovici. To jsou mi věci s hádačkou. Já ji sama uhodnu. Což by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla? Co sladšího nad náš sud medu? Co bohatšího nad naší truhlu tolarů?
1: Dobře máš, ženo. Ty jsi to uhodla. Jalovice je naše.
0: Tak se uspokojil milý sedlák a nechal si chutnat, co mu žena přistrojila. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobouk na hřeb a sedl za stůl. No, jak jste pořídil, táto? Ptala se manka.
1: Bah, pořídil. Jsou to páni, ti by člověka div nezbláznili.
0: No a co? Povídejte pak.
1: Táta povídal, co mu pan prokurátor uložil.
0: No. A co víc? To já sama uhodnu. Jen nebuďte smuten, ráno vám to povím. Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamhouřil. Ráno přijde manka do sednice a povídá. Až se vás bude prokurátor ptát, řekněte. Nejsladší, že je spaní, nejbystřejší, že je oko, a nejbohatší, že je zem, z níž všechno pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl. Chalupník šel panu prokurátorovi žádostiv, zdali ta odpověď bude dobrá. Nejdříve zavolal prokurátor sedláka a ptal se ho na rozluštění hádaček. Inu, já myslím, odpověděl sedlák, že nemůže být i bystřejšího nad našeho špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který již 4 léta leží, a nic bohatšího než moje truhla tolarů. Milý sedláku, řekl pan prokurátor a pokrčil rameny. To se mi nezdá, ale vyslechnu, s jakou bratr přišel. Milostivý pane, já myslím, nejbystřejší, že je oko, které mžikem všechno přehlídne. Nejsladší, že je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem, a někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší, že je zem, z níž všechno naše bohatství pochází. Ty jsi uhodl a dostaneš jalovici. Ale pověs mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to z tvé hlavy neurodilo. Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho naléhal, spletl se a vyjel s barvou ven. Dobře tedy, když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze. To byl chalupníkovi zase kámen na srdce. Milá manko, řekl, když přišel domů, ty jsi to pěkně spravila. Prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy. Já musel povědět, co jsem věděl, a nyní máš k němu přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci. Nemáš být ani nahá, ani ustrojená. A nemáš přijít ani pěšky, ani na voze. No to je toho. Jen nechte. Však já to vyvedu. O 2 hodinách z půlnocí manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc, a když bylo ke 3 hodině mezi dnem a nocí, sedla na kozu a napolo pěšky, napolo pojezdecku do města se dostala. Pan prokurátor se koukal z okna a chytrou horákyni již očekával. Když viděl, že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil. Nyní vidím, že jsi vtipné děvče. Chceš-li, vezmu si tě za ženu. Proč ne? Chci, odpověděla manka, přeměřivši pana prokurátora od hlavy k patě. Ženich si vzal hezkou nevěstu pod paždí a vedl jí do pokoje. Na to poslal pro tátu, pro krejčíře a dal uší čaty pro nastávající paní prokurátorovou. Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla. Do žádného soudu ani do čeho jiného, sice že se musí v tu chvíli k otci navrátit. Učiním po tvé vůli, odpověděla nevěsta. 2. den byla svatba a z manky se stala velká paní. Než ona se dobře do všeho hodila. Ke každému byla vlídná a manžela svého milovala. Za to jí také každý měl ve veliké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi dva sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Oba koně ale měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Sedlák, co měl hřebce, tvrdil, že vším právem jemu hříbě patří. Sedlák, jemuž kobyla patřila, dokazoval, že má k hříběti ještě větší právo. Tak se hádali, až se dostali k panu prokurátorovi. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a tak hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všechno ve vedlejším pokoji vyslechla. I nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek pana manžela. Když vyšel chudší sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou. Vy hloupí, proč pak jste se nechal tak napálit? Kdo pak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě?
1: Inu, já ti ovšem myslím, že se mi velká křivda stala. Ale když to milost pán tak spravil, co mám dělat?
0: Poslechněte, co vám řeknu. Pod tou výminkou, jestli se žádný nedoví, kdo vám tu radu dal. Zítra okolo poledne vezměte sítě, vylezte na ten vrch blízko Domažlic na Skarman a dělejte, jako byste chytal ryby. Můj muž půjde s několika pány v tu dobu okolo. Až vás uhlídají, budou se vás ptát, co tam děláte. Vy jim odpovězte. Když mohou mít ti hřebci hříbata, že mohou také na vrchu ryby růst. Sedlák se paní poděkoval a slíbil, že se podle rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka, jak na Skarmanu sedlák sítě roztahoval. I dali se všichni do smíchu a přišeči až k samému vrchu, ptali se sedláka, co na vrchu dělá. Chytám ryby, odpověděl sedlák. Ty bláznivý, křičel pan prokurátor, kdo to jakživ slyšel, aby na vrchu ryby rostly. Když mohou mít ti hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst, odpověděl sedlák. Pan prokurátor zůstal jako pivoňka. Hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl. To hříbě je tvoje. Ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu dal. Sedlák zapíral, co mohl, ale konečně přece paní prokurátorovou vyzradil. Na večer přijde pan prokurátor domů, ale paní si ani nevšímaje, chodí po pokoji, nemluví ani slova a na žádnou otázku neodpovídá. Paní si hned pomyslela, jaký škvor mu v mozku vrtá. Nicméně trpělivě čekala, k jakému konci se to schýlí. Po hodné chvíli zůstal pan manžel se zamračenou tváří před ní stát a pravil. Vyšli pak, co jsem ti před svatbou přikazoval.
2: Vím to, vím.
0: Proč pak si tedy sedlákovi radila?
2: Protože nespravedlnost snesti nemohu. Ubohý sedlák byl ošizen.
0: Ať jsi byl ošizen nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Nyní se navrať, odkud jsi přišla. Abys však neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil, dovolím ti vzít si odtud, co tobě nejmilejšího.
2: Děkuji, milý muži, za tvou dobrotu. A když jinak být ti nemůže, poslechnu. Dovola bych ještě naposled s tebou povečeřela. A to tak veselé, jako by se nebylo pranic mezi námi událo.
0: Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. Když byly jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili a hovořili jako o hodech. Paní připíjela panu manželovi dost a dost.
2: A když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě tu nalitou sklenici vína podal. Milí muži, tu sklenici vína vypij na moje zdraví na rozloučenou. Jak to učiníš? Půjdu domů.
0: Pan manžel vzal víno a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Ale již ledva jazykem vládnul. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všechno zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní.
2: Otec spínal ruce, vydá pozdě v noci podivný průvod k chalupě přicházet.
0: Teprv, když mu dcera všechno vysvětlila, byl spokojen. Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurátor probudil.
1: Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se to s ním stalo.
2: Tu vejde do dveří jeho paní v prosté, ale čisté selské sukni a s černým čepcem na hlavě.
1: Ty jsi tu ještě?
2: Ptá se jí. No a proč bych nebyla? Vždyť jsem doma.
1: A co já tu dělám?
2: Což si mě nedovolil, abych si vzala sebou, co mi je nejmilejšího? Ty jsi mi nejmilejší, tedy jsem si vzala tebe.
1: Pan prokurátor se dal do smíchu, říká. Budiš ti odpuštěno. Vidím však patrně, že jsi nade mě chytřejší, proto budeš také od dnešního dne ty soudit, a ne já.
2: Paní prokurátorová byla tomu ráda. Od toho dne soudila ona a bylo všude dobře.

Chytrá dívka. Velký Rádža, indický král, měl jediného syna. Dal ho vycvičit ve všech vědách. Princ byl vtipný, dobře se učil. Když dospěl, pravil mu otec, že je čas, aby se oženil. Princ se poklonil otci a pravil: tvá vůle se staň, otče, ale dovol, abych si vybral ženu podle své hlavy. Půjdu na rok do světa jako pocestný. Budu hledat dívku, která je mi důvtipem rovna, a když ji najdu, ožením se s ní jako chudý muž. Chci, aby si mne vzala, protože se jí líbím, ne protože jsem princ. Rádža svolil. Prince oblékl jako chudý učenec, vydal se do světa. Chodil, až jednou došel k vyschlému potůčku. Sedl si pod palmu a odpočíval. Po stezce mezi poli šla dívka. Nesla na hlavě proutěný košík. Když došla, prosil jí princ, aby mu dala jíst a pít, že je hladový. Dívka se usmála, pravila: nesu otci oběd a spěchám. Řeknu mu, aby ti nechal, a přinesu ti, co zbude. A přijdeš jistě? Ptal se princ. Dívka hlédla po obloze, po korytu potůčku a řekla: nepřijde-li? Přijdu. Přijde-li? Nepřijdu. A s tím přešla suché koryto, zmizela v rýžovém poli. Princ jedl své fíky a hrozinky, upíjel vína, měl sám dost potravy sebou, vždyť byl princ. A přemýšlel, co dívka myslila těmi slovy. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Když slunce překročilo zenit, objevila se dívka, sedla před prince se skříženýma nohama, prostřela šátek a vyložila na něj misky s jídlem. Zbylo všeho hodně. Princ jedl, dívka se mu dívala na prsty, ale mlčela. Princ po chvíli řekl: máš krásné ruce, dlaně vyhloubené a prsty se ti ohýbají posledním článkem zpět, jen palec trochu odstává. Máš pravdu, pravila dívka a nehnula ani brvou. Moje matka je urozené kasty, ale otcův rod je trochu nižší. Prince podivil, jak dívka pochopila, co chtěl říct. Mluvil dál. Máš štíhlé nohy, pružné v kotnících. A dívka hned odpověděla na jeho otázku. Ano, jsem sama dcera a mám bratra. Nesedím doma nad vyšíváním, chodím s bratrem po horách i po lesích. Princ žasl a počal se ptát. Nesla si oběd otci, co dělá? Je na poli, dělá z neživých živé, pravila dívka. A co dělá tvůj bratr? Je v lese, dělá z živých neživé. A matka? Když jsem odcházela, pekla snědený chléb. Princ řekl dívce, že se vzdává, aby mu vyložila, co znamenají její odpovědi. Dívka se zdvihla, ani se neopírajíc o ruce, jen jí zazvonily náramky na útlých kotnících, sklízela nádobí a povídala. Vždyť jsem ti to již všechno řekla. Otec si je rýži, z neživých zrn poroste živý klas. Bratr kácí v lese stromy a matka peče chleba, aby mohla vrátit sousedce pecen včera vypůjčený. A co jsi řekla, když jsi odcházela? Ptal se zvědavý princ. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Ale jak jsi nechápavý, což jsi neviděl mráček na obloze? Kdyby byl přišel déšť, potok naběhl a nemohla bych zpět. Když nepřišel, přišla jsem.
Princ měl radost a ptal se. A co řekneš o mně, vtipná dívko? Že jsi ten, který není, zasmála se dívka. Vypadáš jako pocestný, ale tvoje hůl má dole ještě zcela ostrý hrot. Máš chudý šat, ale jsi přepásán pásem tkaným z drahého hedvábí. Nosíš u pasu kalamář a pera, ale špičky tvých prstů jsou čisté. Chceš být, co nejsi, a jsi ten, jež není. Princ pochopil, že nad dívkou nezvítězí vtipem. Poprosil jí, aby s ní směl jít domů, jestli mu její otec dovolí u nich přenocovat. Dívka ho vedla poli až na statek, cestou vyprávěla o všem, na co se ptal. Nocovat. Dívka ho vedla poli až na statek, cestou vyprávěla o všem, na co se ptal. A princ si

Princ pohlédl na dívku a umínil si, že jí podrobí ještě jedné zkoušce. Odkrojil hlavu bažanta, položil ji na talíř sedlákovi. Vyřízl prsa, dal je selce, pak nohy synovi, nakonec křídla dívce. Sedlák pravil: všechny si nás podělil, sobě si nenechal nic, milí hosti. Ale dřív, než mohl princ odpovědět, dívka vstala, poklonila se otci i matce, vzala prince za ruku a pravila: náš host vás prosí, drazí rodiče, abyste mu dali mne za ženu. Princovi bylo, jako by spadl z nebe, ale dívka se obrátila k němu. Dobře jsem pochopila, co si chtěl dělením říci. Otec, hlava rodiny, matka nás svými prsy živila, syn již stojí na vlastních nohách a dcerka dospělá jen křídla mít a uletět z domu. Sobě si nenechal nic, chci vaši dceru. Sedlák se zeptal prince, má-li jeho moudrá dcerka pravdu. A když princ přisvědčil, svolil, aby se vzali. Princ litoval, že není majetný. Sedlák mu na to řekl, že půda uživí každého, kdo na ní pracuje, nechce-li od ní víc úrody, než sám do ní dá práce. Ale dřív, než je kněz oddal, pravila dívka, že žádá od svého budoucího muže úpis. Na jméno se tě neptám, řekla, ani na tvůj stav, ale chci mít právo, kdybys mě chtěl jednou zapudit, abych si směla vzít sebou to, co budu mít v tvém domově nejradši. A každý musí poslechnout mého rozkazu. Princi se to zdálo směšné, ale svolil. Dívka sama si napsala krásným písmem zápis, princ podepsal svou značkou a dívka schovala zápis za ňadra. Jen se šibalsky usmála. Když bylo po svatbě, žili mladí manželé několik dní na statku, ale princ brzy zatoužil ukázat svoji ženu otci. A tak jednou ráno řekl ženě: má drahá ženo, chci ti něco říci. Řekni, můj princi, pravila žena. Princ užasl, nevěděl, co říci, ale jeho žena ho objala a pravila: můj milý princi, chytrou ženu sis chtěl vzít a myslel sis, že si vezme tuláka, kterého potká na cestě. Jak jste vy, muži, pošetilí proti nám ženám. Princ, když se vzpamatoval, ptal se jí, jak se dověděla, kdo jest. Žena pravila: ještě si to neuhodl? Vždyť jsem ti to řekla hned, jak jsi mne oslovil. Pravila jsem, že jsi ten, co není. Že jsi princ, který zmizel ode dvora a není, protože se změnil v pocestného. Jak jsem spatřila tvé nehty, sestříhané do hrotků a vyleštěné růžovým lakem, věděla jsem, že jsi pán. A která dívka tvé říše by nevěděla, jak vypadají muži královského rodu, jenž vládne říši. Nesete všichni známku svého rodu v tváři, jako my ženy nosíme známku své kasty, malované kolečko na čele. A konečně si se prozradil sám, když se mi podepsal úpis svou značkou. Prince trápilo, že nemohl ženu ničím překvapit. Skoro se bál, aby nebyla chytřejší než on. Pravil jí, že nyní bude třeba jet ke dvoru. Ale to si pamatuj, správa říše je jiná věc než žertovné hádanky. Budeš královnou, nesmíš však nikdy se plést do věcí, o kterých rozhoduje rada, sis bych tě musel vypovědít ode dvora. Žena slíbila, pak se rozloučili s rodiči a jeli domů. Velký rádža přivítal syna s otevřenou náručí a snachu si tak zamiloval, že se s ní ovšem radil, až se ministři kabonili a prince to mrzelo.

0: Když se narodil mladým manželům syn, velký Rádža byl radostí bez sebe. Odevzdal vládu svému synovi a sám se staral jen o vnuka, aby se vyučil na řádného vladaře. Princ, když se stal vládcem, počal ženu zanedbávat. Stále se jen radil se svými ministry. Sedláci žádali, aby směli hospodařit na svou pěst na půdě, kterou vzdělávali, aby nebyli jen raby svých pánů, kteří si brali všechnu sklizeň, takže sedlákům nezbývalo ani na holé živobytí. Mladá královna prosila chotě, aby pamatoval na její rod, aby chránil sedláky, kteří svou prací živí zemi. Ale mladý král stále žil jen s pány, přál jim a nechápal, proč by sedláci měli být svobodní. Konečně sedláci podali žádost k trůnu. Rada měla o ní rozhodnout. Velký Rádža souhlasil se svou snachou, často spolu o tom hovořili, ale nechal synovi vůli, aby vládl, jak umí. Sešla se rada. Zasedli v mramorovém altánu v palmovém háji, předstoupil zástupce panstva a vyložil, že pánům odedávna patří všechna země i všechna sklizeň z ní, sedláci jsou jen rabové, kteří jsou povinni zpracovávat zemi. Pak mluvil zástupce sedláků. Prosil, aby země byla dána sedlákům, že budou rádi platit pánům poplatek, ale hospodařit chtějí po svém. Jen svobodný sedlák pracuje rád a se vším úsilím, aby půda vydala úrody co nejvíc, vyživila všechen lid. Ministři byli netrpěliví, byl už čas k večeři. Všichni se dávno shodli na tom, že sedlákům nevyhoví. Princ chtěl dát znamení, aby hlasovali. Ale v tom se strhl v parku křik. Do zahrady přiběhl synek prvního ministra a za ním princův syn. Ministrův synek si stěžoval otci, že mu mladý princ ubližuje. Hráli si na radu a princ prý kázal klukům ze dvora, aby do něho vecpali všechny koláče a mlsky, co dostali k svačině, aby mu vlili všechen čaj do hrdla. Princ se obrátil přísně na syna, ale synek se bránil. Hráli jsme si na radu. Jednali jsme o právu pánů a o prosbách sedláků. Tuhle ten žalobníček hájil pány, ale já jsem byl pro sedláky, protože vím, co maminka povídala dědečkovi, kdo je v právu. Ale tuhle ten povídal, že jeho otec to dnes rozhodne pro pány, aby každý pán směl sebrat si všechnu sklizeň, kterou sklidí tisíce sedláků. Chtěl jsem soudit spravedlivě, tak jsem dal obhájce panského práva podržet. Dal jsem do něho nacpat koláče 20 kluků ze dvora, abych se přesvědčil, jestli je stráví. Nestrávil, tak jsem poznal, že také pán nemůže strávit sklizeň tisíce sedláků. Než mladý mudrc domluvil, přiběhl jeho učitel a odnesl si ho. Ale rada vstala a princ viděl, že je po radě. Když přišel k večeři, ani se na ženu nepodíval. Po večeři pravil. Řekl jsem ti, budeš-li se plést do jednání rady, že musíš opustit dvůr, vrátit se k otci. Odejdi, nebudu pro tebe hubit říši. Žena se muži uctivě poklonila a pravila. Staň se vůle tvá, můj pane. Děkuji ti za lásku. Zítra mne tu nebude. A s tím odešla z pokoje. Prince hněval na ní i na sebe, šel brzy spát, nemohl usnout. Sotva konečně odespal, zdálo se mu, že se dusí. Zbudí se, cítí, že má nohy a ruce svázané, v ústech šátek, dva chlapy ho nesou po dvoře do vozu s korbou. Sotva ho uložili na koberec a výmuli mu šátek z úst, zmizeli, vůz se rozjel. Princ křičel, ale nikdo mu neodpovídal. Slyšel jen, jak kolem vozu cvakají podkovy a ozývají se hlasy. Konečně se rozednilo, vyšlo slunce. Vůz zastavil, záclony na korbě se rozhrnuly, princ spatřil svou ženu. Dala mu dobré jitro a pravila. Jestli slíbíš, že mi neutečeš, dám tě rozvázat. Co měl princ dělat? Slíbil. Sluhové ho snesli z vozu, rozvázali. Princ spatřil oheň, vařili snídani, krmili koně. Zuřil a poroučel sluhům, aby jeho ženu zajali a vrátili se s ním domů. V tom spatřil otce a otec mu povídal. Prohrál jsi, milý synu, tvá žena je chytřejší a smál se. Žena jej vzala pod paží a pravila. Nehněvej se, můj milý, víš, že jsi mi upsal, abych si vzala, až mě vyženeš, co budu mít doma nejradši a že všichni mě mají poslechnout. Co bych mohla mít radši než tebe? Princ dal ženě hubičku, vrátil se s ní do paláce a sedláci dostali svobodu.
1: O princezně Solimánské.

0: Za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Charivari, porostlá hustým lesem s hlavním cigánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinou vlevo, za keřem Vrbovým a příkopem Lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. Tak už jste jako doma, že? V sultánství Solimánském, jak už jméno ukazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna Zubejda vám z ničeho nic začala marodit a postunávat a pokašlávala, chřadla a hynula a hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, báby, vědmy, mágy a astrology, mastičkáře a driáčníky, lazebníky a felčary a kuršmídy, ale žádný z nich nemohl princeznu uzdravit. Kdyby to bylo u nás, řekl bych, že ta holka trpěla anémií, pleuritidou a bronchiálním katarem, ale v zemi Solimánské není taková vzdělanost a medicína tam není tak pokročilá, aby se tam mohly vyskytovat nemoci s latinskými jmény. To si můžete myslet, jak byl starý sultán zoufalý.
1: Můj ty Monte Cristo,
0: říkal si.
1: Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chudera mě tuhle hasne a skomírá před očima a já jí nemohu pomoci.
0: A tak zavládl u dvora i v celé zemi Solimánské smutek veliký.

0: tu dobu tam přišel jeden obchodní cestující z Jablonce, nějaký pan Lustig, a když slyšel o té nemocné princezně, povídá:
1: Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás, jako z Evropy, protože u nás je medicína pokročilejší. Tady máte jenom zaříkávače, kořenáře a kouzelníky, ale u nás, Holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
0: Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, povolal k sobě toho pana Lustiga, koupil od něho šňůru skleněných perel pro princeznu Zubejdu a pak se ho zeptal:
1: Pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý a študovaný doktor? To je docela lehké,
0: řekl pan Lustig.
1: Pozná se to podle toho, že má před jménem dr. Například drman, dr pelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme?
2: Aha,
0: řekl sultán a bohatě obdaroval pana Lustiga sultánkami. Víte, to jsou takové dobré hrozinky. A potom poslal do Evropy posly pro doktora.
1: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná slabikou dr. Jiného mi sem nevoďte, nebo vám uříznu uši i s hlavou. Tak alou,
0: kázal jim při loučení. Kdybych měl povídat, co všecko ti vyslanci tou dlouhánskou cestou do Evropy zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A po mnoha a mnoha útrapách se přece jen ti poslové do Evropy dostali a začali hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Tak ten průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňousy, tlustými a dlouhými jako koňské ocasy, se dal na cestu černým lesem. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
3: Pámbu zdravíčko,
0: pozdravil je ten strejda. Dej to pámbu, řekli poslové. Co pak vy, strejčku, jste? Povídá ten člověk.
3: Děkuju za optání. Já jsem jenom drvoštěp.
0: Ti pohani zastříhali ušima a pravili. Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme poprosit, abyste štandopede šupito a presto šel s námi do země solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám, blahorodí, říkáme, nepřejte si nás.
3: Ale,
0: divil se ten drvoštěp.
3: A co se mnou pan sultán chce?
0: Má pro vás nějakou práci, řekli poslové.
3: Tak to bych šel,
0: svolil drvoštěp.
3: Já totiž, páni, zrovna hledám práci, abyste věděli. Já jsem do práce jako drak.
0: Poslové na sebe mrkli a povídali. To se nám vaše slovutnosti právě hodí.
3: Počkat,
0: řekl drvoště.
3: Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí. Já sic nejsem drahorád, ale snad pan sultán není držgrešle.
0: Poslové sultána Solimánského na to zdvořile odpověděli. To nevadí, vašnosti, že naračte být dr a horát. Nám je dr voštěp stejně vítán, ale co se týče našeho sultána Solimána, můžete nám věřit, že on není dr žgrešle, nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran.
3: To je dobře,
0: pravil dr voštěp.
3: A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár, víme?
0: Učiníme vše vzácný, pane, ujišťovali ho Solimánci, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen. Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal. Náš nejmilostivější pane a vládče, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne, na tvůj vznešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejučenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu. Tak tady ho máme, pane sultáne. Je to slovutný a známý lékař Dr. Voštěp. Abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drak, placen jako drahorát, jí jako dravec a pije jako dromedár. To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého. Tak to je celkem všechno.
1: Vítám vás, Dr. Voštěpe,
0: řekl sultán Solimán.
1: Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
0: Inu, proč bych nešel, řekl si Dr. Voštěp. Sám sultán ho vedl do takové šeré, zastíněné komnaty, vystlané těmi nejkrásnějšími koberci a polštáři a poduškami, a na nich odpočívala princezna Zubejda, bledá jako z vosku a dřímala.
2: A jejej,
0: povídá Dr. Voštěp soucitně.
2: Pane sultán, ta vaše holka je nějaká zlinka.
1: To je,
0: vzdychl sultán.
2: Taková nedomrlá,
0: pravil Dr. Voštěp.
2: Drobet jako nanicovatá, že?
1: Ba právě,
0: přitakal sultán smutně.
1: Nic nám nechce jíst.
2: Hubená jako šindel,
0: řekl Dr. Voštěp.
2: Jako věchejtek. A žádnou barvu nemá, pane sultán. Já bych řekl, že to douče marodí.
1: Baže marodí,
0: děl sultán sklíčeně.
1: Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Dr. Voštěp.
2: Já?
0: Podivil se Dr. Voštěp.
2: Pro pána, jak ji mám uzdravit?
1: To už je vaše věc,
0: řekl sultán Solimán temným hlasem.
1: Proto jste tady a basta fidli. Ale to vám říkám. Jestli ji nevyhojíte, dám vám setnout hlavu a bude s vámi amen.
2: Ale to přece nejde.
0: Chtěl se bránit polikaný Dr. Voštěp, jenže pan Solimán ho ani nenechal domluvit.
1: Žádné výmluvy.
0: Děl přísně.
1: Na to já nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.
0: A šel si sednout na trůn a vládl.
2: Zatrápená věc,
0: řekl si Dr. Voštěp, když osaměl.
2: To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá? Tohle mě je nadělení. Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Když tu holku nevyhojím, useknou mi hlavu. Kdyby to nebylo v pohádce, tak bych řekl, že to ani nejde pro nic za nic někomu setnout makovici. Čert mi byl dlužen, že jsem se dostal do pohádky. V obyčejném životě by se mi něco takového stát nemohlo. Na mou duši, to jsem sám zvědav, jak se z toho vyvlíknu.
0: V takových a ještě těžších myšlenkách si chudák Dr. Voštěp sedl na zápraží sultánova zámku a vzdychal.
2: Krucifagot,
0: řekl sám sobě.
2: Co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Kdyby mě poručili poraz tenhleten nebo támhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísky lítali. Však to tu koukám, mají kolem stavení zarostlé jako v pralese. Ani sluníčko jim do sednice nezasvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři. Počkat, já jim ukážu, jakou dovedu dělat práci.
0: Jen si to řekl, už schodil kabát, plivl si do dlaní, popadl svou sekeru a pilu a začal kácet stromy, co rostly kolem sultánova zámku. Kde pak, to nebyly hrušně, ani jabloně, ani ořeší jako u nás, ale samé palmy a oleandry a kokosovníky, draciny, latány a fíkusy a stromy mahagonové a stromy, co rostou do nebe a jiná exotická zeleň. To byste koukal, pane Magiáš, jak se do toho ten náš Drvoštěp pustil. Když zvonilo poledne, byla už kolem zámku notná paseka. Tu si Drvoštěp utřel rukávem pot, vytáhl z kapsy kus černého chleba s tvarohem, co si přinesl z domova, a dal se do jídla. Do té doby princezna Zubejda spala ve své šeré komnatě, při tom rámusu, co dělal dole před zámkem Drvoštěp se svou sekerou a pilou, se jí spalo jako nikdy dosud. Probudila se teprve tím tichem, když Drvoštěp přestal kácet stromy, uvelebil se na hromadě dříví a ukusoval chleba s tvarohem. Tu princezna otevřela oči a podivila se, jaké to je v té komnatě nebývalé světlo. Poprvé v životě vpadlo tam slunce plným proudem a naplnilo tu šerou komnatu září nebeskou. Princeznu ta záplava světla až oslnila. Přitom tam oknem zavonilo čerstvě naštípané dříví tak silně a krásně, že princezna vdechla hluboce a s rozkoší. A do té smolné vůně tam zavonilo ještě něco, co princezna dosud neznala. Co je to? Vstala a šla se podívat oknem. Místo vlhkého stínu paseka planoucí v slunci poledním a tam sedí veliký strejda a s náramnou chutí něco černého a něco bílého. A to bylo právě to, co tak dobře princezně zavonilo. To víte, vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Princezna už to nemohla vydržet. Ta vůně jí táhla dolů, před zámek, blíž a blíž k tomu obědvajícímu strejdovi, aby se podívala, co to má dobrého k snědku.
2: A princezna,
0: ozval se Drvoštěp plnou hubou.
2: Nechtěla byste kousek chleba s tvarohem?
0: Princezna se začervenala a zavrtěla sebou. Styděla se říct, že by to strašně chtěla ochutnat.
2: Tak nate,
0: zabručil Drvoštěp a ukrojil jí křivákem pořádný kus krajice.
2: Tu máte.
0: Princezna mrkla kolem, nedívali se někdo. Děkan vyhrkla na poděkování, zakousla se do krajice a řekla, to je dobrota. Prosím vás, chleba s tvarohem to taková princezna jakživa ani neviděla. V tu chvíli se podíval oknem sám pan sultán Solimán. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu světlá paseka planoucí slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha k uchu a krmí se s takovou chutí, jako nikdy dosud.
3: Pámbiček, zaplať!
0: Oddechl si sultán Solimán.
3: Tak mě k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.
0: A od té doby začala princezna doopravdy sílit, i tváře jí zčervenaly a jedla jako vlčinka. To je účinek světla a vzduchu a sluníčka, abyste věděli.

0: jak Rákosníček nedodal správné zahradnické počasí. Dneska nebylo s počasím něco v pořádku. Bylo takové vrtkavé, každou chvíli jinačí, zkrátka jedním slovem popletené. Však i Rosnička Anička z toho byla celá zmatená a tak se při povětrnostním hlášení zamotala do slovíček. Podle dnešní, spíš ale včerejší situace, nemůžeme, avšak možná zcela určitě můžeme očekávat, že někde bude počasí stále, zatímco jinde zase nestále, možná jaksi obzvláště neurčité.
1: No tedy, kdo má tohle poslouchat? Mračil se Skřítek. To je pořád řečí, že počasí bude jednou takové, jindy zase makové. Pro mě za mě, ať je třeba pořád stejné. No to rozhodně ne.
0: Vyděsil se Krtek Florian, který se zčista jasna vynořil Rákosníčkovi za zády.
1: Já například potřebuji počasí různé. Já jsem totiž krtek zahradní. A to víte, některá kytka potřebuje víceméně sucho, jiná naopak by chtěla vlhko. Jsou i takové, kterým dělá dobře větrno, leč mírno. Takže v žádném případě není vhodné počasí stále stejné, nýbrž rozmanité. No, když je to tak, milý Florian, ať je tady po tvém,
0: dal se slyšet Rákosníček.
1: Náhodou jsi ve správný čas na správném místě, neboť kdo jiný než já by mohl opatřit počasí podle tvého přání.
0: A kdo jiný než Rákosníček by se mohl takhle chvástat, okřikla ho Rosnička. S počasím si dodnes nevím rady ani já, takže ty se raději do ničeho nepleť, nebo to zase špatně dopadne. Jenže komu není rady, tomu není pomoci. A tak není divu, že Skřítek odbyl varování Rosničky Aničky mávnutím ruky.
1: Jen si klidně řekni, co máš za přání, pobízel Krtka. Já ti klidně splním třeba tucet.
2: No tak, jestli tedy mohu, prosím, přešlapoval Florian rozpačitě z tlapky na tlapku, tak bych ti byl velice zavázán, kdyby se láskavě udělal předně teplo. Jo, jemné a vlahé, prosím.
1: No nic našího, prohlásil Rákosníček. To já hladce zařídím. Bude teplo, jemno i vláno. A co dál?
2: Dál, prosím, je nezbytně nutné, aby bylo zamlženo. Abych tak řekl, vlhce zamlženo.
0: Pokračoval Krtek Florian ve svých přáních.
1: No, to je hračka pro mě, sliboval Skřítek. Zamlženo budeš mít opravdu raz, dva?
2: No, a ještě mohli poprosit větrno více a větrno méně.
1: I větrno bude,
0: řekl Rákosníček.
1: Za chvíli tady zafouká jako na větrné hůrce. Nejlepší ovšem bude, když vše zařídím urychleně, abys nemusel dlouho čekat, že?
0: Ale když už to říkal, věděl, jak na to půjde. Oprášil svůj šlapací větrník, z podvodního laboratoria si přinesl novou křivuli a nahráz postavil zase tři zrcadla. Znovu do nich chytil odraz sluníčka, takže na hrázi opět bylo horko a křivuli s kouřovým práškem zahřál tak silně, že se z ní valila hustá mlha. Když pak nakonec roztočil svůj větrník, zafičelo nad rybníkem silou meluzíny. Všechno šlo báječně. Potíž byla pouze v tom, že se to stalo najednou. Mlha zahalila celý brčáník a sotva ji na chvíli roztrhal burácivý vítr, rozpálila se zrcadla slunečním žárem. Počasí se měnilo jako na obrtlíku. Hned bylo horko k nevydržení, hned zase větrno k neudržení. Naštěstí došly rákosníčkovi síly a protože přestal roztáčet větrník, přestalo taky foukat. I křivuli došel dech a vypustila už jenom cancourek mlhy. A jelikož poslední zavíření větru porazilo také zrcadla, ustal i sluneční žár. Sotva Florián popadl dech, spustil.
1: Pro zahrádku, jestli se nezbytné, aby bylo počasí různé, to ano. Ale v žádném případě nepotřebuje počasí bláznivé, upospíchané, dohromady spletené. Takhle si opravdu správné zahradnické počasí, prosím, nepředstavuji. To je teď jasné i mně,
0: připustil skřítek.
1: Ono zkrátka platí, že trpělivost je matka moudrosti. A když si na správné počasí počkáme, tak se ho taky dočkáme. Ovšem hezky po pořádku. Takže já bych asi příště už neměl možná žádné počasí napravovat.
0: Každý, kdo rákosníčka jenom trochu znal, si o tom ale myslel své, protože věděl, že to skřítek určitě nemyslí doopravdy.

Ya está, ya está.

Zase rajče. Zase suchar. Zase sůl. To budu zase mrzutej.

0: Kde je má dcera?
1: Králi milí, kde je konec naší lady? Sotva jen jsme ji ustrojili, vyběhla někam do zahrady.
0: Pěkně střežíš svoji paní. Co si to dítě dovolí? Vždyť se jí z toho zalévání můžou udělat mozoly.

0: Winter na Ulde.
1: Tatínku můj drahý.
2: Tak vida, už ji tady máme.
3: Co je to dcera za nápady? Mít ruce hlínou zamazané.
2: Já ti to říkám od malička, že si máš ruce pěkně mít.
0: Máš chodit jenom v rukavičkách, nosit klobouk a slunečník.
1: Slunečník! To nic není pro mě. Mám ráda květiny a sad. A poruč všem lidem v naší zemi po ránu květy zalévat. Kdo ráno vidí krásnou růži, nemůže za dne smutný být.
0: Dceruško, brzy svému muži už budeš moct poradit.
1: Já svému muži? Už teď ho nemám.
0: Však budeš ho mít. A to hned.
4: Za zvuku píšťal a bubnů ohlašuje příjezd Kazisvětova vojska do království krále Hostimíra jeho zástava. Pyšně a spupně se usmívá sádelnatý princeznin nápadník, nacpaný v těsném brnění, když na unaveném koni vjíždí v čele dlouhého průvodu zbrojnošů do široce otevřené brány míru milovného hradu. V odpoledním slunci se bojovně lesknou halapartny. Prach víří hvízdající důtky drábů, popohánějících otroky, nesoucí mnoho vzácných darů.
0: Je mocný vládce ve své zemi a znám ho už po dlouhá léta.
1: Smiluj se, tatínku. Nechce se mi za muže si vzít Kazisvěta.
0: Je hodný, dcero. Poznáš v krátku, že v manželství se dohodnete.
2: Hodný? To leda ze začátku, když nové koště dobře mete.
0: Chichuvo trošku presto řeká.
2: Princezna se s ním utrápí. Já vím, co je to za člověka.
0: Má v sklepě samé dukáky. A jaké tam má drahokamy. Z té krásy přechází až zrak.
2: Za to je ale mezi námi sám škaredý jako opičák.
5: Mlč!
2: Mlčím.
5: Tak mlč.
2: No jo.
0: Pohleď, dcero moje, král Kazisvět je...
2: Opičák!
5: Ven!
1: Jdu.
5: Dable zložečený.
0: Hleď, dcero, on má dukáty a opičák to věru není.
2: No tak je osel u šatky.

0: To je nečasto ječína, to je povětří. To je slivák, to je slota, to je činěnice. To je mi příča s hrom do toho. Hrom. No proto.
1: Ty tam, slyšíš? Pojď sebou nahoru na jedlí. Nevidíš na cestě formanské světlo? Cože? Nic? Na mou pravdu špičku nosu člověk nevidí. Že se Vincek ještě nevrátil z Číhané. A kde jsou chlapi? Co?
2: Schovali se před prískanicí pod skálou.
1: Zalezli pacholci. Poručil jsem jim, aby zalehli podle cesty. No já vám to, kluci loupežnický!

0: Jo, zrovna. A trubíček, a spodeček, a pileček, a esíčko. A jsme v troubičce, že ano. Tak co, ještě jednou dokola?
1: Sakramenské duše elementské, místo číhání masit mariáš. A pěkně u ohníčku, aby vás bylo zdaleka vidět. Marš, polejt, zarupat, rozházet.
2: Šéfe.
1: Ani slovo. Jste karbaníci nebo loupežníci? No co, barabo, nějak ti najednou vyskla míza.
3: Já jenom pro zařátinu, doď jsme na kost.
1: Ty tvý kostičky tak stojí za řeč. Alou nebo...
0: Hele.
1: Co?
0: Vincek.
1: Co?
0: Se vrátil.
1: Tak co, Vincku, jak jsi pořídil?
4: Jo, jen co po...
1: Pan Nudek si chtěl říct.
4: Jo, číhal jsem, pan táto, u hospody pod Šibeňákem, jak jste nakázal. Fuj, mokrý jsem jak myš.
1: To ti do ženění oskne. A co, formaní, jedou?
4: No, stály tam 3 vozy. 2 jen tak, sedláci vezou trochu ovsa. Za to ten 3. Ten má, panečku, nafasováno. Jede se zbožím do Trutnova. Samá kvalita, brokát, samet, hedvábíčko, nějaký kožešiny, cukr, sůl, šafrán a všelijaké jinačí vzácné koření a bůh ví co? Nejmíň za 1000, nebo taky za 5. A sám si kočíruje, lakomec, aby nemusel platit formanovi. Vidíte, pan táto? To světílko tamhle v zátočině. 4 koně zapřáh, 2 by s tou fůrou nehnuli.
1: Však my mu ulehčíme, aby do kopce nestrhal kobily. Za mnou, kaso! Arnoštek, barba, píš vejc!
2: Ano.
1: Vy se mu postavíte přes cestu. A ke koním, aby se nesplašili. Ostatní se schovají do příkopu, dokud nezavolám. Vincek, jde se mnou.
5: Hije, mrchy. Hije, lenoši. No tak hije. Bojíte se světýlek nebo kýho víra? No, neplač se. Hije.
6: Je to tam.
1: Stůj!
6: Panenko skákavá.
1: Peníze nebo život!
6: Jezusku, Lotrando.
1: Ty mě znáš?
6: Ano, to totiž ne, jenom z doslechu.
1: A co pak jsi slyšel?
6: Jen to nejlepší, pane Lotrando, jen to nejlepší.
1: Tak co se třeseš? Jak pak se jmenuje?
6: Zelinka s prominutím. Zelinka, pláteníček, obchodníček. To totiž ani ne, takový hotový žebráček. Co říkám, žebra?
1: Nelži, Zelinko, kdo lže, ten krade. Přáhněte, chlapci, koně, s tímhle suknem opatrně, ať to nevyválíte v blátě.
4: Kam to dát, pan táto, až to ani neunesem.
1: No tak to budeme mít s fůrou, vypřáhněte Zelinkovi toho šimla, pojede si domů na křepečkovi jako rytíř.
6: Ty mizero, ty ničemo, ty lumpe.
1: Pane Zelinko, nač ty křiky. Vy jste jedinej a nás je 21, když nepočítám sebe, tak bych moc nenadal.
6: Ty lupiči, ty zloději, ty loupežníku!
1: Pane Zelinko, já jsem taky jenom člověk, abych vám nedal stáhnout boty z kalhotama.
6: Ty mordíři, ty...
1: Pane Zelinko, vy se mně se zdá, chcete vrátit pěšou.
6: Ty...
7: Tatínko...
1: Pro pána, Lojzík, kde se tu vzal?
6: Ty!
1: Vincku, zakryj panu Zelinkovi drobátko hubu.
6: Ty! Aldo!
7: Jste tady!
1: No jo, Lojzíku, kde bysme taky byli, že ano? Co tě to napadlo? Říkal jsem ti, aby ses nehnul z domu. Co je to za pořádek tohle neposlouchat tátu? Místo, abys nám navařil kotel guláše.
7: Táto, guláš se nevaří, guláš se dusí. Už je stejně hotový, jenomže mě došla sůl a pepř mám taky jenom špetku, tak jsem si myslel, kdybyste náhodou potkali nějakýho kupce, abyste mi koupil pytlík soli a trochu koření a bobkový list. Kdo je to? ten pán?
1: Ale jeden z námi, pan Zelínka. Trochu jsme se zapovídali. A tu sůl jsem zrovna před chvíli koupil, taky šafrán a majoránku.
7: A bobkový líd.
1: No všecko, Lojziku, všecko, ty naše kuchařinko. Všecko jsem to, tohle, se slevo.
6: Za pět prstů.
1: Je humoristo. Pan Zelínka je vlíkyš prýmas, Lojziku. Arnoštku, Barabo, doprovoďte ho kousek támhle k zátočině a ukažte mu nejkratší cestu domů.
6: Taškáři, ty
1: zdraví dojeli, pane Zelínko.
7: A proč měl zavázanou pusu? A proč ti nadával?
1: Před chvilkou si přede mnou div neklek, abych mu pomohl tebe, Teše. Už je takový divný patron. Neznáš kupce, Lojziku, šizuňk jeden. Vždyť jsem na tom škodný. Koupil jsem tu fůru hlavně kvůli tobě, aby ti v kuchyni nic nechybělo. Ale abys viděl, že máš tátu kavalíra, já mu přidám. Lojziku, ať prodělám. V Minsku tady je 20, zanesu panu Zelínkovi. A ten bič mu vem taky, to, že mu posílám nádavkem. A tuhle ztratil čepici, doskoč tím za ním.
7: Ten bude rád.
1: No to víš, Lojziku, on bude rád, já jsem taky rád. A ty si vem tuhle sůl a ty šafránovi a popkovice repetičky a seš taky rád, že jo? A máš dodělat guláš.
7: Ale přijďte brzy, ať to nevystydne.
1: Budem tam co by dup.
7: Tak
1: pá, ten mi dal Vinsku, ten mi nahnal, ten můj kluk. Víc se to všechno málem před ním propíchlo, celá moje živnost.
4: No, to víte, pan táto, to je hold ta poberta.
1: Co?
4: No, poberta, klukově je 13, toho nepřivážete. Dokud byl batole, to byla jiná.
1: A co mám dělat?
4: No, to je těžká věc, pan táto. A co kdybyste mu všecko řekl a vyučil ho loupežníkem?
1: Ne, to ne, Vinsku, to ne. Lojzík na to nemá povahu. Točit se s měchačkou kolem plotny, to jo, zbírat bylinky, ale loupit a mordovat, kde pak? Na to on není dost mužskej. Vyť on se, Vinsku, představ si to, sám od sebe naučil číst. No víš, jak jsme loni přepadli toho zrzavého vévoru, nebo co to bylo? Měl všelijaké obrázkové kalendáře, no a já jsem to dal Lojzíkovi na zatápění. A co myslíš? Ležel v těch knížkách od rána do večera, až se naučil slabikovat. Dopak, z toho nebude solidní hrdlořec jako já.
4: A co kdybyste ho teda poslal do škol?
1: Do škol?
4: Když se nehodí do živnosti, tak ho dejte študovat.
1: Na mou pravdu, Vinsku, ty jsi hlava. Študovat, to je ono. A kdyby se jednou chtěl dát na raubírnu, tak jim budou školy dobré. Já myslím, že takový loupežník s doktorátem, pánečku, to není jako my, krást pořád po staru, jako za mýho pradětka. Děkuju ti, Vinsku, za radu. Hned zítra Lojzíka seberu a hajdy do Broumova do kláštera k páterům benediktínům.

0: Brrr. A jsme tady, Lojzíku.
1: Ano.
0: Roztřáslo ti to kosti.
1: Ano.
0: Pěkné stavení, koukení. A ty vrata, no na takový bych si netrouf, jakože jsem loup... Tento myslím, jakože je tu nějak moc ticho. Páni páteři šli nejspíš obědvat.
2: Hele, tati, zvonek, na vrátka.
0: No tak s ním, drubátko, zacloumej. Hej, páni páteři.
3: Laudetur.
0: Cože?
3: Až na věky, co si račte tento?
0: Kdo je tady nejvyšší?
3: Bůh otec, Bůh syn.
0: A já myslím, kdo je tu vůdce kápu neboli pohlavár.
3: Tak to je veledůstojný páter Převor.
0: Mohl bych s ním promluvit?
3: No nejde, je v kapli na modlení.
0: No, že bych to vyřídil s váma. Vedu vám Lojzíka do školy.
3: To já nemůžu. Jsem obyčejný mnich, otec Spiridion.
0: Těší mě, já jsem Lotrando.
3: Cože? Lotrando? Pán Bůh s námi a zlý pryč.
1: Čeho se polekal, táto?
0: Co já vím, nějaká lekavá nátura. Takový se lekne třeba obyčejnýho motýlka. Důstojný otče, já stejně vím, že tisknete ucho tuhle ke skulině. Koukněte, já vám pod brankou šoupnu dukát. A vy mě za to přivedete pana Převora. Nebojte se, jsem tu ročista sám, jenom s Lojzíkem. Čestné loup... Teda, čestné slovo.
3: Ale ten dukátek, to je jen mezi náma.
0: No jak by ne?
3: A já vám hned přivedu starýho.
0: A je to, Lojzíku. Tady vidíš, jak ti poctivě nabitý peníze otevřou každou branku.

0: Tedyže ano, ta věc, pane Lotrando, má jeden háček. V našem klášteře jsou na vychování synové z nejpřednějších šlechtických rodin. Já sám nejsem, prosím, nějak zaujat proti nižším stavům, ale přece jenom se mně zdá, že váš stav, vaše, tedy zaměstnání...
1: Moment! Veledůstojný pane Převor... Elojzíku, běž se mrknout tamhle na ty hezký svatý obrázky, šupito, šupito.
0: Jdi, milý hochu, buď poslušen otce.
1: On totiž, Lojzík, pane Převore, nemá o mém zaměstnání ani páru. Držel jsem ho stranou.
0: To vám chválím, pane Lotrando, neboť je psáno. Nepohoršíte těchto mých maličky.
1: No tak maličky zas, Lojzík, není, je docela slušný ouřezek. A jestli vám, pane Převore, vadí, že je to syn od táty loupežníka, tak já vám to zas na druhé straně můžu stonásobně vynahradit.
0: Ale co o něm povím ostatním?
1: No, můžete říct, že je to nějaký chudobný urozený siroteček.
0: A jak jste to myslel s tím stonásobně?
1: Aha, já si na řeči nepotrpím. Koukněte, pane Pampáter, tady je pytlík, pravá jelenice, račte potěžkat. Máte tam 150 dukátů, pár luizů, florinu, 12 piastrů, 27 rupí, nějaký dublóny, rubly, 60 dolarů, hrzgínejí, taky nějakou holandskou zlatku a 33¼ hřibny stříbra.
0: Pámbu požehne, já zaplať vám to tisícka.
1: No já se přičiním a pámbu požehná. A vás bych vele důstojnosti prosil, abyste za ten pytel peněz naučil mýho Lojzíka jíst vidličkou a nožem, smrka do kapesníku a taky ona už jste tancovat, čili jako tu modernu, jako šoty, škvadrilu a třasák a hrát karty a na piano, namlouvací holky a...
0: Totiž na to posledním, jak si nejsme zavedeni.
1: Nevadí, to kluk dohoní po škole. A taky jak se naučí drobet německy, nějaké to pičen, agor, samadínr a trochu francouzsky, všelijaký ty pitominky, jako troje šarmy a živuzim a tak, no, ať je zkrátka pořádně připravený pro život.
0: Tak, pane Lotrando, tak, dílem pro život časný, dílem pro věčný, to vám chválím, to vás šlechtí.
1: A jsme domluveni, že jo? Lojzíku, pojď sem.
0: My mu ovšem budeme říkat trochu jinak, uznáte sám, že Lojzík, že ano. Co byste říkal jménu Luis?
1: No s pánem Bohem třeba Luis. Lojzíku, ať na tebe neslyším stížnosti. Poslouchej tady Pampátera. Převorá vůbec. I kluku.
2: Nashledanou. Tatínku.
1: No jo, Lojzíku. Tak se měj.

0: Na rukách, v tanci a zpěvu sólovém i masovém, v chování za stolem i pod stolem, ve společnosti pánské, dámské i obojetné a do dámu společenského lesku. Je vám to jasné?
1: Jo. Nemám vám veledůstojný otče pomoct s tím vakem?
0: Ne, ne, není třeba, nerozptilujte se. Těžké břemeno mi naložil ten starý partika.
1: Tak pojď, Lojzíku, dáme se do toho. Šňupeček, nechceš?
2: Co je to?
1: Tabáček, šňupavý. Pamatuj si, že vzdělaný člověk ani nekouří, ani tabák nežvíká, nýbrž šňupá. Ale aby to neviděl otec Převor, majlíbr.
2: Co je to? Majlíbr.
1: To je po německy. Něco jako milý pane nebo tak, frštén?
2: Co je to frštén?
1: Ty jsi mi, kloučku, náramně zvědavý. To bys byl brzy vyštudovaný. Musíš si vědu šetřit, jo?
2: Jo, jo. A co je to, to frštén, otče Spridione?
1: No, to je jako když se řekne basta anebo amen.
2: Aha.
3: Tento hudební nástroj nazýváme my, vzdělanci, fortepiano. Sleduješ mne?
2: Sleduji, otče Amadeusi.
3: Mezi námi děvčaty nechtěl bych otce Spiridiona pomlouvat, ale jeho znalosti matematiky a gramatiky jsou chatrné, až velmi chatrné. Prosím vás, můj milý, vždy to byl docela obyčejný žebravý mnich. Prostáček, žebráček, že ano, to přece víte, ne? Ostatně můj milý hošíčku, nači vám flámština, burgunština, na co máme esperanto? Jsem v hloubi svého srdce přesvědčen, že Jinochovi s vaším šarmem je potřebnější zběhlost ve vědách společenských, jako je hudba, veršování a konverzace, že ano, můj milý.
2: Ano.
3: Procvičíme si několik speciálních figur mazurky. Prosím, hraj.
2: Tři.
3: Výbor.
2: Dva. Tři.
3: Tak.
2: Dva. Tři.
3: A.
2: Dva. Tři.
3: Raz. Ano, dva. Tři. Bravo.
2: Dva.
3: Tři. Ještě jeden krok. A teď si procvičíme zdvořilý úsměv a několik elegantních poklon.
2: Ano,
3: prosím,
2: ano.
3: Úsměv. Můj milý Luizi, koutky úst výš. Ještě o chloupek výš. Ne, to je příliš kyselé. A šáteček? Šáteček, můj drahý.
2: Ano, šáteček.
3: Podržte zlehka ukazováčkem a prostředníčkem.
2: Prostředníčkem.
3: Malíček pak prosím lehce ohnout. Ohno. Ještě víc. Ještě drobátko, mé milé poupátko. Jako to činí dámy z lepších rodin.
2: Ano.
3: Ano. A teď prosím, smrkání.
2: Ano, ano.
3: Ten šáteček prosím.
2: Ano.
3: Ano, tak lehce posmrknout. Aby to znělo jako šalmaj, jako nejdelikátnější flétna. Och ne, můj drahý, to není šalmaj, to je pozoun, to je heligoun, to je fuga, to je prosím furioso, to je presto, rubato, a nikoliv subtilní andante cantabile, můj milý.
2: Ano, ano.
3: Tak prosím znovu, pro začátek jenom jednou dírkou.
2: Ano. Oče Amadeusi, už bude přestávka.
3: On je unavený, on je vysílený, můj malý studiózus. Dobrá, dáme si pohov, ať si hlavinka odpočine a já mu zahraji k odechu po práci.

0: je také psáno, že konec korunuje dílo. A vy, naši milí svěřenci, žáci naší slavné klášterní školy, stojíte přede mnou, abyste vydali počet ze své píle, abyste podstoupili zkoušku a tak osvědčili, že jsme vás dobře připravili pro život v tomto slzavém údolí. Amen, amen, pravím vám. No tak, uličníci, kdo se to tam strká? Postavte se do řady a jeden po druhém budete odpovídat na mé otázky. Luizi, pověz mi, kolik andělů se vejde na špičku jehly.
1: Přijde na to, veledůstojnosti. Podle toho, jestli je to jehla hedvábnická, nebo ševcovská, či dokonce košíkářská. Dále přijde na to, jestli jmenovaní andělé na té špičce stojí, nebo tancují, či zda se jí toliko dotýkají andělskou peru.
0: Bravo, Luizi, bravissimo. Co to má znamenat? Který pacholek nevycválaný cvála na toto posvěcené místo a notabene s čepicí na palici. Proč jste ho vpouštěl, oče Spiridione?
2: Velebnosti, dím, že mě ten chlap neporazil.
3: Páni pampáteři, kde pak je náš Luizi?
0: Ven! Ven! Tady není žádný Luizík! Tady je klášter svatého Benedikta!
4: Vícku, kde se tu bereš?
3: A že prý tu není! Luizíku, posílá mě tvůj táta, chudák stará, spadl z koně a je na umření, abys prý se hned sebral a jel se mnou domů, chce ti předat živnost.
0: Nic, nikam nepojede. Tady jsou závěrečné zkoušky. Tady nikdo nebude vyrušovat a narušovat.
3: Pane milované, říká se cti otce svýho i matku svou, jestli to náhodou nevíte. A jestli Luizíka nepustíte, tak ho rafnu takhle za límec a posadím před sebe.
0: Protestuji.
3: Drž si čepici, Luizíku, jedem.
0: Já, Himlaudon, abys věděl, pacholku zatracený, a věřit to Lotrandovi, že Luis nesložil závěrečné zkoušky a tudíž nedostane vysvědčení. A bez certifikátu nedostane ani penzi, ani místo ve státní službě a dobře mu tak. Ani loupežníkem nemůže být bez vysvědčení. Heč!
5: Duše sakramenské, elementské, nedělejte mi tu rámus. Běžte si někam ven do lesa, v tom vašem tartasu člověk ani duši vypustit nemůže. Kde je ten Vince Klouda Loudava?
6: Už je tu?
5: Seberte se, Kasma Maršmen. Ach, támhle si vyvalte soudek s kořalkou, aby vám nebyla dlouhá chvíle. A nedělejte kravál, já tady musím v klidu se svým synkem udělat poslední uch pořízení.

0: To je dost, Lojzíku. Už jsem se bál, že se tě nedočkám.
1: Drahý otče, kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti blížních a nevýslovné píše potomstva.
0: Pomalu, pomalu, pomalu. Spat jsem z Valacha a mám na mále. Chystám se do pekla a nemám moc času na tvé cukrování. Myslel jsem, že ti nechám pořádné mění, abys byl živ bez starosti. Ale byly teď pro naše řemeslo mizerný léta.
1: Ach, otče, neměl jsem tušení, že strádáte.
0: No, strádání to zrovna nebylo, ale marná sláva. Teď ke všemu sedla na mě pakosnice, tak jsem nestál za nic. Daleko do kraje jsem si netroufal a téhle silnici se v poslední době kupci nějak vyhýbají. Nejvyšší čas, aby se toho po mně ujal někdo mladší.
1: Drahý otče, přísahám, že převezmu vaši práci a budu ji vykonávat i pilně, počestně a se vší vlídností.
0: Milý Lojzíku, nechci ti nic rozmlouvat, ale nevím, jak to půjde s tou vlídností. No, jsi študovaný, vyznáš se v tom snad líp než já. Připravil ses na škola. Teďkon to budeš mít, jako bys to našel. Všecko jde kupředu. Dneska už se nedá pořád ani krást, když jeden není vyštudovaný. Jestli to chceš zprubnout z vlídností, tak z vlídností s pánem Bohem. Já to dělal tak, že jsem nejdřív zařval. Peníze nebo život. Kdo dal, toho jsem nechal běžet. Kdo nedal, toho jsem pích. Ale poklony jsem, Lojzíku, nedělal nikomu. Já bych řekl, že se to při mé živnosti nějak nehodí.
1: Drahý otče, já vám asi špatně rozumím. Pro všechno na světě povězte mi, jaká je vaše živnost.
0: Loupežnická, Lojzíku.
1: Ach.
0: Loupežnická.
1: Ach.
0: Já ti tu živnost teďkon odkazuju.
1: Otče milovaný, ne, to nejde, to není možné, já to nedokážu. Tatínku.
2: No jo, Lojzíku, toho nevzbudíš. Už je napravdě boží. Pochováme ho tamhle pod tu jedli. No a zítra bychom měli vyrazit za prací. V Trutnově je jarmark, cesta bude plná vozů.
1: Když já to Vinsku nedovedu.
2: Přiučíš se. No jo, už ti vlastně musím říkat vy, jako pan tátovi. Já vám pro první čas poradím, ale pracovat se musí. Tady nám žádnej páter nepřinese nadívaný holoubě. A co byste se bál, chasa je sehraná. No, on váš tatík byl dobrý pan táta. Měli jsme ho jako oko v hlavě. A vás budeme mít taky tak.
3: Roubířská pejnka, ta se nebo stejnka, ta se ani mordu dvakrát neštítí. Padnout na lotranta, není žádná. To je páni poživobytí, poživobytí.
4: Pánové, prosím pěkně, kdybyste se laskavě poněkud utišili.
5: Jak vidíte, tady pan kolega Vincek právě přibyl z výzkumné jízdy a jak slyšíte, není tady slyšet jedinkého slova. Prosím pěkně.
2: Holo to hrmská, ticho!
4: Děkuji vám, příteli.
2: No, vypadá to tak, že tamhle od kostelce jede nějaký kupčík. Nejspíš pláteník. Fůru má plnou zboží, to by se nám náramně hodilo. Počíháme si na něj na kraji lesa. Arnoštek a Baraba půjdou napřed, aby se mu dostali dozad. A my ostatní vyrazíme...
5: Pardon, odpusťte, že vás přerušuji, ale měl bych skromný protinávrh. Jak vidíte, je mlhavo, deštivo až sichravo s občasnými přeháňkami a já bych nerad vystavoval vaše zdraví této nepohodě. Račte tu prosím maličko posečkat pod střechou a já celou akci provedu sám.
2: Netroufáte si nějak moc, mladý pane?
5: Mám jistý plán. Důmyslný. Velmi. Zaskočím onoho plátínkáře s překvapující lstivostí. Vás pak zavolám až k rozdílení mnou vyzískané kořisti. Prosím, nepřemlouvejte mne. Jsem pevně rozhodnut. Frštén, jen se za mne pomodlete, otčenášek.
2: Nevím, nevím. Ale když jinak nedáte...
5: Díky, vážení pánové. Za důvěru jakost. Budete překvapeni. Má víc než to. Auf Wiedersehen, au revoir, nashledanou, arrivederci.
3: U svatýho Jána.

0: naší.
1: Je! No přidejte do kroku, Franky, ať jsme do tmy pod střechou.
2: Pochválen pán Ježíš.
1: Až na věky, mladý pane.
2: No máme ošklivé počasíčko, že ano? Zastavil byste laskavě na okamžíček.
1: Brrr. Tak co pak, mladej? Chcete se svést?
2: Doufám, že vás příliš nezdržuji.
1: Ale času dost. Jen si vylezte nahoru. Ve dvou nám bude veselejc.
2: Totiž patrně sotva. Prosím pěkně, nelekejte se.
1: Čeho?
2: Já jsem totiž loupežník. Lotrando mladší. Pardon, ruce vzhůru.
1: A hele.
2: Oh, nepolekal jsem vás příliš?
1: Ale vůbec ne. Naopak. Já jsem totiž taky loupežník. Nějaký krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
2: Promiňte, neměl jsem dosud tu čest. Jsem tu vlastně nespoprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
1: Aha, starého Lotranda, že jo? No to je stará, renomovaná loupežnická firma. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
2: Děkuji.
1: Já jsem byl tůze veliký kamarád vašeho nebožtíka Pantáty. Ještě než umřel, jsme se potkali a víte, co mě řek? Povídá, víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrým. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. No jo, tak to řek. A na to jsme si plácli, víme?
2: Ach, to je mi líto. Prosím tisíckrát za odpuštění. Opravdu jsem netušil, že tady je váš revír. Mé mužstvo nebylo správně informováno. Je mi neobyčejně líto, že jsem na toto místo položil nohu.
1: Ale váš pantáta ještě řek. A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí páchne nohou, můžeš mu vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že tohle je tvá silnice. Jo, tak to řekl váš ctihodný pan otec a dal mi na to ruku, víme?
2: Je-li tomu tak, pane kolego, pak vás musím co nejúctivěji poprositi, abyste přijal tuto perletí vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím perem a tenhle kabátec anglického sametu na důkaz mé nejhlubší úcty a lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
1: Ale no tak, dejte to sem, mládenče, a já vám odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, a vy je koničky. Bambičkem, pane Lotrando.
2: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský příteli.
3: Rautýrská pejka, ta se nepostejná, ta se ani hordu dvakrát neštítí. Padnou na Lotranda, není žádná, to je paní o život.
4: Správně, správně, tady jde o holej život.
5: A já se na to?
4: Jo.
5: Já do toho?
4: Jo.
5: Já nemám rád?
4: Jo.
5: Šaškárny.
4: A já toho mám taky dost.
5: Vy jsme světu prosmí.
6: Tady to slyšíte, mladý pane Chasama vztek.
2: Ale proč? Prosím pěkně, já nechápu, proč?
4: Proč?
2: Prosím pěkně, klid.
6: Chlapi, ticho.
2: Račte mne vyslechnout.
7: No to jsem žádostivej.
2: Drazí bratři, pardon, chápu tedy, dámy a pánové, já zcela nechápu důvody vašeho hněvu. Proč se hněváte? Proč? Co jsem vám učinil?
5: Proč? Proč? Co jsem vám učinil? Tak já vám to, šéfe, vytmavím za všechny. Jsme namíchnutý, páč to takhle dál nepůjde, jasný?
2: Prosím, spisovně. Přitom snad není třeba komolit mateřský jazyk, že ano?
5: Fix rauda.
2: Prosím, bez klení a prosím, bez rozčilování.
5: No, páni, jak nemáme být rozčilení, když jste celou živnost přivedl co grunt? Když nemáme co jíst? A vy místo, abyste přines, ještě rozdáváte. Pláteník Čepelka si z vás dělá legraci po celém okolí.
4: Jo, tam ten formant z police. co jste mu ještě půjčil svýho koně na nás přived sedláky s vidlema. Div nás nepomordovali.
6: A tomu řezníkovi, co ved na jatky krávu, jste vůbec tu krávu neukradl.
0: A ještě jste mu dal 12 dukátů, protože vám nalhal, že má 12 hladových dětí a zatím je to starý mládenec.
5: A tak to ne pořád do kolečka. S váma bychom buď umřeli hlady, nebo bychom se šli sami dát zavřít do kriminálu. Není to tak, kamarádi?
4: Je, s tím Čepelkou, s tím Formanem, i s tím Březníkem, i s tou krávou.
2: A co tedy chcete dělat?
5: Ať řekne Vincek.
2: Mám dojem, že jsem si počínal docela solidně.
6: Nic ve zlém, mladý pane, ale vy se na loupežnictví nehodíte. Živnost jde od 10 k 5. Radši si v dobrém dejme s Bohem. Tady Arnoštek s Barabou by mohli na službu do pivovaru?
5: Jo.
6: Já se dám nejspíš za mládka do Hronovského mlejna?
5: Jo.
6: Každý si najde něco podle svých chuti.
2: Prosím, prosím. Já vám, přátelé, pochopitelně nemohu bránit v uskutečnění vašich životních snů. O, nikoli věk. Každý je sám svého štěstí strujcem. Rozloučíme se. Ale já při své práci zůstanu. Splním přísahu danou mému zvěčnělému otci. Jděte si s pánem Bohem, druhové moji milí. Já jdu loupit. Jdu krást, jak mi velí přísaha a čest mého rodu. Amen.

0: Stůj, člověče, stůj! Slyšíš?
1: Co to?
0: Abys zastavil!
1: Co křičíš? Nejsem hluchý.
0: Co to vezeš?
1: Cože?
0: Ptám se, co vezeš?
1: Co bych vezl? Srdcata, perníkový srdcata. Do náchoda na pouť. Chceš si koupit?
0: Já nejsem kupec. Jo, jsem loupežník.
1: Cože?
0: Že jsem loupežník. Vzdej se.
1: Aha, loupežník. To musím říct svý paní mámě, aby se podívala. Stará, zvedni plachtu a polez ven. Je tu nějaký pan loupežník.
2: A co to plácáš, dětku, co mě budíš? A podívejme, doopravdy.
0: Ruce vzhůru.
2: I s pistolkou. I ty jeden. Antikriste, ty arcilotře, ty babinský, ty bandito, ty čerchmante, ty dareboty, hrdožeze.
3: Ach, pardon, madame.
2: Já u tebe nejsem žádná madame, ty zprostáku. Já jsem paní Havlíková, perníkářka z Lhotky, ty jidáši, ty kajné, ty kriminálníku.
3: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
2: To se ví, že dáma. A jaká dáma, ty jeden háca čerte, ty lucipere, ty mezuláne, ty mordíži.
3: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak vyděsil, milostivá paní Trecharmé, Silvu Plé, že vůzem, frštén.
2: Pakuj se, nebo ti povím, že jsi netvor a nezdoba. Partikář, pirát, pobudá, rabiát a raubíš.
3: Ujiští vás svou nejpokornější lítost.
2: Slota a prostopášník šelma,
3: smilování, šibení, činu, smilování. Taška,
2: zločinec.
1: Co mu to povídala?
2: Jeď dál.
1: No jo. Já, že z toho byl hnedle červený a hned zase jako křída. Tak hej!

0: Uklidni se, Luizi. Upokoj se.
1: Já se na to veledůstojnosti nehodím. Vychovali jste mě nikoli věk pro loupežnictví. Já nemůžu nikoho obrat, ani zapíchnout, když mě o to sám nepožádá. Už jsem z toho spitomělý. O, promiňte, velebnosti, jsem z toho vedle, jak ta jedle. O, pardon, jsem z toho pav. Pro pána, já už to ani nedovedu spisovně formulírovat. Co si mám počít?
0: Milý hochu, je to těžké, já to chápu. Chválím tě, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš. Jednak proto, že to je hřích, ale hlavně proto, že to neumíš. To je jasné, jak ta boží facka.
1: Jenomže já jsem neboštíkovi tátovi přísahal.
0: Já vím, já vím. Podívej, Luizi. Ono je možno okrádat lidi všelijak a ne zrovna s bambitkou v ruce. Tvůj tatík to dělal postarodávnu. Ty svou přísahu splnit musíš, ale bude třeba najít proto nějakou modernější formu, víš? Musíš přepadat a obírat lidi v úplné počestnosti. Ty si najdeš mýto.
1: Mýto?
0: No, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, zastavíš ho a nepustíš dál, dokud ti nedá dva krejcary mýta.
1: A to se může?
0: Samozřejmě, dokonce musí, když na to máš povolení. A to povolení i s razítkem ti dá pan okresní hejtman v Trutnově. Tady mu to píšu, aby se tě ujal a pronajal ti nějaké pěkné mýto. No, tak vidíš, můžeš lidi obírat a být přitom zdvořilý a vlídný, co hrdlo ráčí.
1: To vám veledůstojný otče do smrti nezapomenu.
0: Rádo se stalo, milý synu. A až někdy pojedu kolem, doufám, že mi zvedneš závoru za darmíčko. Gratis!
2: Matko boží, to je vedro.
0: Trpělivost, oče Spiridione.
2: To je vedro.
0: Za hodinku jsme doma.
2: To je vedro.
0: Pobídněte hnědku.
2: Jo, kde pak? Sotva plete nohama. Nemohli bychom odbočit cestou k nějaké faře na hlt vína. Vždyť tom pán Bůh mě netrestej, pekelném žáru leknem jako mřenky.
0: Pravda. Mám tu kdesi známého faráře, tady nedaleko Úpice. To musíme zahnout doprava, oče Spiridione, k zálesí. Podívejte, tam ta závora. Tam prý vybírá mýto náš někdejší žák. To už je roku Luis. Jestli pak mě pozná. Je to on. Dal si narůst fousy, ale jinak se ani moc nezměnil. Pozdrav, pámbu.
3: Zastavte, landáci. Mejto, dva krejcary.
0: Jen co najdu, kde pak mám drobné?
3: Čerstvějc, čerstvějc, bude to. Jak pak dlouho má jeden čekat?
0: Nemám drobné. Prosím vás, človíčku, proměňte mi za 6.
3: Orom do vás, když nemáte krejcary, co vás sem čerti nosej. Vyklopte dva krejcary nebo táhněte naspátek.
0: Luizi. Luizi, kulotrando, nepoznáváš mě?
3: Dejte pokoj, co je mi do vás.
0: Ale já jsem...
3: Aha, otec Převor. Tady přejede lidi, kdybych si měl kde koho pamatovat.
0: Kde pak je tvá vlídnost a zdvořilost?
3: To šlo, když jsem byl loupežník. Jenomže teď jsem úředník. A už jste někdy viděl mejtného, mostného nebo exekutora a tak dále, aby byl ochotnej a zdvořilej a vlídnej? Zaplaťte nebo...
0: Peníze nebo život. Přece ses to naučil. Tady máš dva krejčky.

0: Čeká na vás další vyprávění o trampotách slečny Mrazilky. Té Mrazilky, která se ze všech sil snaží pomáhat zimě. Ať ale dělá cokoliv, nakonec stejně všechno poplete. Když upletla potůčkům huňaté ledové svetry, bylo zle. Potůčky se horkem div nezalkly. Příště si dám pozor, umínila si Mrazilka. A nastrojila stromy do lehounkých sněhových košilek, samé krajkový a paráda. A zase to bylo špatně. To je totiž tak, co svědčí potůčkům, škodí stromům. A naopak. Jenomže co naplat, zima se moc rozhněvala. Dostala na Mrazilku takový dopal, že ji, věřte nebo ne, bezmála vyhnala. Ještě štěstí, že se popletené ledové panenky zastali Mrazíci. Slíbili zimě, že najdou pro Mrazilku takovou práci, při které se nedá nic, ale docela nic pokazit. Druhý den, brzo z rána, zima si sotva stačila sundat natáčky, nahrnuli se Mrazíci do její kanceláře. A hned jeden přes druhého oznamovali, že mají konečně nápad. A jaký? Ze všech nápadů ten nejnápadovatější. Zima byla ještě celá rozespalá a tak se na ně utrhla. Nápad. Už začínáte i vy? Nápady. Samé nápady a práce žádná. Jako by mi nestačily nápady slečny Mrazilky. Ještě si začněte vymýšlet vy. Už vidím, kam to povede, ale já vám to, holenkové, zatrhnu. Jenže Mrazíci se hudrování paní Zimy nezalekli. Kde pak? Kam pak by takový mráz přišel, kdyby měl hned ze všeho nahnáno jako nějaká bábovka? Lárifáry, řekl nejstarší Mrazík. Měli jsme přece najít práci pro Mrazilku, takovou, při které se nedá nic pokazit. A to je právě ten náš nápad. Teď se teprve zima rozpomněla, jaký úkol včera Mrazíkům uložila. Byla z toho trochu v rozpacích a také se nechtěla přiznat, že už jí sem tam paměť vynechává. Proto honem řekla, vždyť já vím, já jsem vás jenom zkoušela, jestli jste nezapomněli. No, to jsem zvědavá, co jste vymysleli, tak honem už mě nenapínejte. I Mrazilka visela Mrazíkům očima na rtech, samou nedočkavostí, až dostala škytavku. Napadlo nás, promluvil nejstarší Mrazík za všechny, napadlo nás, že by Mrazilka mohla třeba zkusit rampouchy. Rampouchy? Ne, rampouchy raději ne, řekla rychle zima. Pak se ale zamyslela a nakonec se plácla do kolen. A vlastně proč ne? Ať dělá rampouchy, na těch se přece nedá nic pokazit. Potom se zima obrátila k Mrazilce. Slyšela jsi? Do večera chci mít na každém okapu pěknou řádku rampouchů. No co koukáš? Co pak mi nerozumíš?
1: Rozumím, prosím, pípla Mrazilka. A hned se pro jistotu zeptala, jaké by ty rampouchy měly být, aby byla zima spokojená, aby zase nebylo nějaké to ouvej.
0: Zima se jen spokojeně rozesmála. Milá slečno Mrazilko, rampouchy mohou být všelijaké, mohou být dlouhé jako sklářské píšťaly, nebo kratoučké jako dětský prstík, mohou být silné jako doubek, nebo tenké jako párátko. Rampouchy mohou být hladké jako sklo, nebo hrbolaté jako borová kůra. Zkrátka, dobře, můžeš dělat rampouchy, jaké tě zrovna napadnou.
1: Mrazilka měla velikou radost. Zdálo se jí, že konečně může pracovat podle vlastního rozumu. A docela nic se nemusí obávat, jaké další hromobití se jí snese na hlavu. Jen počkejte, šeptala si, jen počkejte, však ještě uvidíte, co umí slečna Mrazilka. Za chvíli už byla Mrazilka dole na zemi a s novou chutí se pustila do práce. Hnětla a modelovala sníh, válela ho jako těsto a ještě přisypávala ledové krystálky, hlavně takové, co jiskří trochu do duhova. Než se kdo nadál, zdobila každou střechu řada rampouchů. Sotva Mrazilka přilepila na okap poslední rampouch, co jí nožky stačily, spěchala za zimou. Hotovo! Jásla hned ode dveří. Honem se podívejte. Nechci se chlubit, ale myslím, že tak krásné rampouchy, jak těživ nikdo neviděl, oznamovala Mrazíkům i paní Zimě. Zima si slavnostně a beze spěchu nasadila své ledové brýle. Podívala se dolů na zem a chtě nechtě musela přiznat, že tak krásné rampouchy ještě neviděla. Však oni to také nebyly rampouchy ledajaké. A hlavně ani jeden ten rampouch se nepodobal druhému. Každý, ale každičký byl dočista jiný. Což o to, to by bylo v pořádku, jenom kdyby se všechny ty rampouchy tak zpropadeně nepodobaly lízátkům. No ano, slyšeli jste dobře. Všechny Mrazilčiny rampouchy byly k nerozeznání od lízátek. A nejen od lízátek, ale také od bonbónů a mnoha dalších sladkostí. Tak například tu byly rampouchy, které měly na tenké ledové špejličce kolečko s kytičkou uprostřed. Na dalších špejličkách byly zase kuličky, co mívají uvnitř žvíkačku. V rampouchových lízátkách byla ale místo větrové žvíkačky jenom špetka studeného větru. Slečna Mrazilka nezapomněla ani na ledové špalky zdobené sněhovou vločkou. Nechyběly ani spousty ledového medu, ledových hašlerek a karamelek. A tamhle se jeden okap dokonce pyšní ledovou špejlí plničkou narůžovělé sněhové vaty. A bude zle, řekla Zima. Moc zle, řekli Mrazíci. Mrazilka se honem podívala dolů na zem. Když uviděla to, co už notnou chvíli viděla Zima i Mrazíci, řekla jenom: myslím, že teď bude úplně nejhůř. A bylo to opravdu nejhůř. Sotva tahle rampouchová lízátka uviděli děti, vyhrnuli se ze všech domů i domečků, vyrojili se jako včelky z úlů. A tak jako Jeníček s Mařenkou lámali kdysi perník z perníkové chaloupky, tak teď všechny děti lámali ze střech rampouchy. Kam nedosáhli, tam si pomohli klacíkem. A hned také ovšem ty rampouchy ochutnali. A jej, to byla dobrota. Jenomže co naplat, kdyby rampouch stokrát vypadal jako lízátko, je to pořád jenom studený rampouch. Vsadím se, o co chcete, že všechny děti, které si spletly rampouch s lízátkem, bude zakrátko ošklivě škrábat v krku. Že nevěříte? Tak si to tedy povíme zítra. Dobrou noc.
2: Medvěd Péťa a Kamzík. Kde pak? Líza už není ten bezmocný zavázaný uzlíček. Oči už vidí, nohy se učí chodit. A to je pěkné nadělení. Maminka i bratr musí na maličkou dávat pořád pozor. Může upadnout a uhodit se, může se spálit, může se říznout. Je hrozně zvědavá, do všeho strká tlapky, otvírá skříně, vytahuje zásuvky. Spadla mamince do mísy s těstem na koláč, převrhla džber s vodou, roztrhla si šatičky. Nemá rozum, opakuje Péťa po mámě a připadá si náramně dospělý. Ale hlídat Lízu pořád a pořád není žádná zábava a občas se medvídek na sestru velice rozlobí. Takovou si dal práci, aby postavil z dřevěných kostek hrad, a ona mu jej jedním mávnutím schodila. Tehdy musela maminka Péťu hezkou chvíli držet, aby Líze nenaplácal. Je ještě malá, musíme být trpěliví. Když už to Péťa nemůže doma vydržet, jde na chvíli před doupě. V březnu ještě padá sníh, ale jsou i hezké slunečné dny. Je cítit, že se jaro pomalu blíží. Péťa se vyhřívá na sluníčku a pobrukuje. Objevil také novou, báječnou dovednost. Ani neví, jak na to přišel, asi náhodou. Našpulil tlamičku, vydechl a ono to zapískalo. Umím hvízdat jako ptáci, zaradoval se Péťa a hned vzpomínal na ptačí melodie. Zkoušel pískat maminčiny písničky. Bylo to hezké. Předvedl nové umění mámě i Líze. Maminka se usmála a pohladila synka po hlavě. Líza přestala kňourat a úžasle naslouchala. Tak si medvídek celé dny pískal. Písničky veselé i smutné, pomalé i rychlé. A slunce svítilo stále častěji a stále déle. Maminko, já bych se šel projít nahoru na vrchol, žadonil Péťa. Dobře si vzpomínal, jak to bylo loni krásné, rozhlédnout se z hory po krajině, pozorovat oblaka, která žene vítr, slunce, které tam nahoře hřeje víc. Ale já nemohu nechat Lízu samotnou, vzdychla maminka. Můžu jít bez tebe, jsem už velký. No, dobře, dnes je hezky, změna počasí nehrozí, zhlédla matka k nebi. Tak si běž, ale jen na chvíli. Péťa vykřikl nadšením, nasadil si čepičku, dal mámě pusu a vyběhl. Ještě zaslechl, jak za ním volá. A Péťo, ať děláš, co děláš, nepískej na kamzíky. Cože nemám? Houkl medvídek, ale nezastavil se. Nemáš pískat na kamzíky, nesl se za ním mámin hlas. No tak nebudu pískat na kamzíky, pomyslel si Péťa. Nebudu pískat, ale proč vlastně? Na vrcholku hory bylo krásně. Vítr hnal oblaka po modrém nebi, slunce svítilo. Pak se objevilo jakési malé zvířátko. Dobrý den, pozdravil Péťa, nejsi náhodou kamzík? Zvíře se dalo do smíchu. Kde pak? Já jsem svišť, kamzík je mnohem větší. A než se mohl medvídek zeptat, jak vlastně kamzík vypadá, bylo zvířátko pryč. Slunce svítilo, vítr čechral medvědí kožíšek, pak se objevilo další zvíře. Dobrý den, nejsi náhodou kamzík? Jak jsi hloupý, prsklo stvoření, já jsem divoká kočka. Kamzík je mnohem větší. A než se mohl Péťa zeptat na cokoliv dalšího, byla kočka ta tam. Že prý jsem hloupý, myslel si medvídek mrzutě, to se lehko řekne, jenže jak mám poznat kamzíka, když jsem ho nikdy neviděl? Asi to řekl nahlas, protože zvíře, které se před ním objevilo jako duch, pravilo. Já nejsem kamzík, já jsem rys. A když otočíš hlavu, tak kamzíky uvidíš. Péťa otočil hlavu a rys zmizel jako pára nad údolím. Ale na tom teď medvídkovi nezáleželo. Konečně vidí kamzíky. Jsou dost velcí, mají rohy a kopítka a jak je vidět, drží se zvlášť samci a zvlášť samičky s mláďaty. Samci ježí srst na hřbetě a nemám na ně pískat, vzpomněl si Péťa. Nemám na ně pískat, ale proč vlastně? Protože ti to maminka zakázala, odpověděl tichý hlásek v medvědí hlavě. Ale nevím, proč to zakázala, řekl si medvěd. Na tom nezáleží, odpověděl hlásek, máš poslouchat maminku. Jenže, když já bych chtěl vědět, co by se stalo, kdybych jen trošku pískl. Péťa to prostě nevydržel. Hvízd! Tehdy došlo k něčemu strašnému. Kamzíci sebou trhli, zadupali a pod jejich nohama se utrhla obrovská bílá záplava. Proudy sněhu se řítí z vrcholku do údolí. Lavina, pochopil Péťa. Dal se do běhu. Za ním se sypou hromady sněhu, už ho dohánějí. Honem, vykřikla maminka a vtáhla syna do doupěte. Péťa se dal do pláče. Maminko, byl tam svišť a kočka a rys a pak pískl jsem na kamzíky a teď mám strach, že lavina někoho zasypala. Naštěstí všichni včas utekli, viděla jsem je, řekla medvědice, přálo jim štěstí, ale kdyby ne, mohl někdo pro tvou neposlušnost, ne. Neříkej to, zacpával si uši Péťa. Já, maminko, já už tě budu poslouchat opravdu vždycky. Kéž by tomu tak bylo, vzdychla si medvědice.
3: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
4: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
3: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
4: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé, řekl Vochomůrka.
3: Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
4: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
3: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
4: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
3: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
4: Přece si nenarazím nos.
3: Zaprskal tchoř Šuperka, který sehnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.